0: ta posádka náhradní, která byla mezi cestujícími, tak údajně se, to byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, kteří společnými silami to letadlo dovedli bezpečně na zem, a nějaký německý tisk se neštítil napsat to, že tam byl výskyt těchto dvou pilotů, těchto národností, že to byli ti původní dva, kteří byli v té kabině, a že Rus pobodal Ukrajince. Jo. Čili to, toto je, řekl bych, mnohem zásadnější poznání z toho, než to, co se stalo, protože tam asi já nevidím moc variant. Vypadá to, že to prosté řešení, jaké nám je podáváno, je asi pravděpodobné, že ten Int, že se mu podařilo, to bylo velký štěstí, že se mu podařilo otevřít ten kokpit, protože ten, ty kokpity letadel jsou právě potom na 11 naprosto neprodyšně oddělují kabinu od prostoru pro cestující. Čili kdyby se mu to nepodařilo, byť obodanému, on bojoval o život, ale podařilo se mu ty dveře otevřít a tím nastala prostě ta možnost záchrany celého letadla. Máme sice, že dva prapory vyšle, pokud bude napaden stát. No, co si máme myslet? Máme si myslet pouze to nejhorší, co si myslet můžeme ve vší slušnosti, protože výrok premiéra je naprosto scestný. Žádná povinnost podle článku 5 neexistuje. Článek 5 neobsahuje žádný závazek, ale pouze domluvu, že ty státy se dohodly, že budou považovat napadení jednoho státu za napadení všech a že přispějí podle úvahy. To znamená, i kdybychom tam poslali deky a balené vody, tak vyhovujeme tomu článku 5.
1: Můžu já ti do toho vstoupit? Jenom takovou?
0: Jediný závazek je v článku 1. Ano, povídej.
1: Já jsem, já jenom jsem do toho chtěla vstoupit jako politik tentokrát, jako jestli můžu, protože já sleduji to, že teďka se vlastně projednává rozpočet na několik let dopředu Evropské unie a já tam vidím tady v tomhletom výroku, který ty si teďka komentovala, omlouvám se, jsem do toho vstoupila, to politické pozadí.
0: Tak co říkáte na podporu dalších 22 tisíc migrantů, které schválil Babiš? No, jestliže ty migranti budou podrobeni řádným imigračním procedurám, tak já s tím nemám problém. Prostě pakliže to nebude ten volný úprk, jako byl doteďka. Jestliže ty lidi a ty Ukrajinci tady dlouhodobě znamenají velký přínos ve stavebnictví v mnoha různých sektorech, hlavně ti, kteří tady jsou delší dobu, takže zásadní problém není, akorát prostě musí být ty procedury dodrženy. Babiš podepsal s Macronem dohodu o dodání jaderných. Ne, nic takového není možné, protože Francouzi se jaderných zbraní nevzdají a my jsme na rozdíl od Ukrajiny, která hrozí tím, že prostě bude chtít jaderné zbraně, to vlastně vyslovili i Poláci blázniví, někteří pomatení Němci taky chtějí jaderné zbraně. Tady my jsme, doufám, zatím korektním signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, čili nic takového není možné. Jaderný deštník, to je jakási politická formulace, že by Francie ve své režii zasáhla svými jadernými zbraněmi v náš prospěch, ale vzpomeňme si prostě o 100 let dozadu, k čemu byly všechny ty francouzské záruky, takže ať si s Pánem Bohem ty zbraně nechají doma. Proč ho nevyhodil Babiš Koudelku? Babiš je slibotechna, zesraná spávka. No, já nevím důvod, proč nevyhodil Koudelku. Babiš má mnoho důvodů ke kritickému postoji vůči bezpečnostní informační službě. Nevím, nakolik se změní ta situace týkající se úziny. Tam včera nastoupil nový ředitel Mirek Tomán, můj bývalý kolega z Bisky, vystřídal jiného mého bývalého kolegu z Bisky, Láďu Posoldu. Nevím, o co tam všechno šlo. Nicméně myslím si, že je dobře, že ty výměny na té úzině probíhají víceméně v klidu a já doufám, že ta služba prostě bude dělat to, co dělat má. Projev Lavrova o Buči. Jaký je váš názor? Já jsem neslyšel projev Lavrova o Buči, ale četl jsem novou dokumentaci o Buči a myslím si to, co jsem si myslel dávno, že ruská vojska, ne, že byla vytěsněna odtamtať, oni odešli odtamtať, protože bylo to jednání v Istanbulu a toto byla ruská dobrá vůle, že se vlastně odtáhli od Kyjeva a Ukrajinci toho zneužili naprosto tvrdým způsobem. Myslím si, že ta dokumentace je dost neprůstřelná, že šlo skutečně o, jak se říká, útoky pod třetí vlajkou, prostě, že to chtěli hodit na Rusy, ale ty Rusové tam prostě v ten okamžik nebyli. Večery by mohly být delší, utíká to důkaz, že vaše komentáře jsou velmi přínosné. No ano, už já myslím, že Hanka nás z režie už asi co nevidět utne, takže já si myslím, že to byl pěkná tečka za dnešní večerem.
1: Já ti děkuju, Honzo.
0: Já taky děkuju.
1: I za naše diváky a já jsem si dozvěděla zase spoustu zajímavých nových věcí. Děkuji ti moc a přeji krásný večer tobě, divákům i do studia.
0: A děkujeme, Hanse, díky.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co
2: ahoj,
1: máš Jelenka, pro nás?
2: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonistu a hlavního hosta, kterým je šéfredaktor Aranet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě, věk taky, že jo, tak dále, nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste si užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
2: Jak už VK nadnesl, začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčejí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval, v podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
3: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno po Baltí, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponují nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díky komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, nebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27, Ta reprezentace se opírá v podstatě o dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní. To jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprosto bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení, válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovsky velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat? Jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do vosího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci a stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika, šílená, zvrácená, logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlína na linii Estonsko, Litva-Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli, z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo tři, nebo dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka, s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války, přání smrti. Protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená. Že v angličtině se tomu říká cooked. Slovo jako uvařené, no, jsou, ta společnost je jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byli na očkování obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. To, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. A teď si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepiga Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla, podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace? To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že jo, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundávání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, a doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všudy bude schopná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci, kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sakumprdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně jako zamrazilo. Co to pro boha ten Babiš řekl? Co to řekl za blábol? Kdyby řekl dvě roty, nebo dva útvary, to je lepší říkat útvar, protože pod to slovo se dá schovat jakýkoliv objem vojáků. 10 vojáků nebo 5 000 vojáků, pod slovo útvar můžete hodit cokoliv. Ale on řekl mechanizované brigády. Samozřejmě, že i to slovo brigáda se dá ve vojenské terminologii různě nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst. Ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí do bojů proti Rusům dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela spustit mobilizace. A mobilizace, ty by samozřejmě probíhaly tak, že byly by aktivovány ročníky. Na Ukrajině, když začal konflikt, tak byly aktivovány ročníky 25 až původně 55 tam bylo, myslím. 20 až 55, potom to zvýšili na 60 let, ale začínali na 25 letech věku. Jakým způsobem by to bylo v České republice, to nikdo momentálně neví, jestli by se začalo také na 25 nebo na 28, a nebo dokonce na 18. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině, od roku 2014 probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete, co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030. Náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a zbrojit a zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zautočit, Rusové můžou zautočit, až ty zbraně, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimír Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude, vědí, co se chystá, vědí, co Brusel plánuje, co plánuje, jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak, co chystá samozřejmě velení NATO v Bruselu. Vědí to moc dobře, mají svoje noty, vědí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama. Že jo, přes hranice. Takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině. Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech. Samozřejmě Chabat má své plány s celou Evropou. A to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součást plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie, v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehrálo, kdyby možná někde. Ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí, bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice a budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády. A jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni těhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, v Česku to budou, se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK.

Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě. A všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále, ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. Když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohle to všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku to by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž za tuchlou bažinu? Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo a to svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak, jako, že by byli odvážní, nebo tam nejde ani o odvahu. Zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval. Tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně. Je jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim

0: vede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltí. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky do, na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany. Můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. To je úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový. Já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí. Tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek. Jde o jiné věci. Ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: natáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Jo. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím, no. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazena celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihl z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece jen tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně vyletěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To je, to dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý početní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhle tom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu, jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V téhle chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace Edomu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu. Kdybychom to měli dát do církevní roviny, válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Halenka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná určitě, jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bylo velmi rychle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nielen v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne síly, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, k něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, k něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, Vzpoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, a vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhle principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebenaplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se nahá manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Jo, taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit ve nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky. Já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy velice, velice drsných okultních satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se věrem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované. Ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude více té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, Kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisté. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného je, když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní a někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna, no, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takový hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ona o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: to. Jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle to byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volící.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase nepeckoval, že jsem udělal chybu. Prince Philip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme na dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No pane VK, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lieta priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
4: A ešte som vám to povedať, taký malý detail. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor, tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě Přinášíte jakoby informace, to znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali, to znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce, o to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali, a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš je tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle, vždyť už by tam byl měli dáno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. V tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volající.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice, slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete, izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by false flag mohol prekúpiť. Bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán. Obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína, každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, děkuji.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán, hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města. Tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace, s Íránem z počátku tohoto roku. Útok na Írán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únoci by řekli, naměřte letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. I pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 1999

ani o odvahu. Zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval, tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně. Je jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru, o míru, o míru, o míru a najednou jim něco ujede, ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltí. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany, můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. To je úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí. Dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách. Úplně jiné. Tam u vás budou teď

0: kdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový, já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí, tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek, jde o jiné věci, ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: dotáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Jo. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně, jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím. No. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazená celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu k míru tedy, a hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihlo z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně by letěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý výpočetní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhle tom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V této chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace domu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací jiný povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu. Kdybychom to měli dát do církevní roviny. Válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Hanka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako uměla inteligence, aby to dokázala, třeba uměla inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bylo velmi rychle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nielen v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne síly, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, spoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, a vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zautočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhle tom principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se snaha manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit v nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky, já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy okultních, velice, velice drsných, okultních, satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se věrem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované, ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisté. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného je, když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní a někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna, no, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takovej hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako, že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase ne, jak by to řekl, nepeckoval, že jsem udělal chybu. Prince Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme na dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty i východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lietá priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
4: A ešte som vám to povedal, taký malý detail. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor. Tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace, to znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali, to znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce, o to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš tam nepošle už teď? Proč tam nepošle, že už by tam by měli dáno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. To v tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice Slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by takový false flag mohol prekúpiť.
0: Áno, áno, áno.
5: Tam je toľko, to je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno, samozrejme.
5: Obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína. Každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, ďakujem.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři, hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unes, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán, hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města, tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. ono se ukazuje, že ty, to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace s Íránem z počátku tohoto roku, útok na Írán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Íránu. Kdyby přistálo v Íránu a ti únosci by řekli, naměřte letadlo na Írán, chceme přistát v Íránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Írán už unesl naše občany do Íránu. Podívejte se, Írán, operace Íránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident zodpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měli objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
2: Ano, děkujeme.
1: Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident, tu šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činživních domech, přesně po tom Putinově zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přivezen k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy Lvem Levievem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pasmatrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levievovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uvalil sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, tak dále. Z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal. A Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby od toho listopadu 2024, kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho. Těch bylo mnoho a mnoho a mnoho a mnoho. O tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Evgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a Wagnerov, na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině, v pomalu se posouvajícím masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem, proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil. A za 2 měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že jo, to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zřícenem, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikl asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových jazycích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš vztah, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu její tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu do toho dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu a teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů, a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než 1000 let nefungoval, a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petra Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začal mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými vlastně výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý. Protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc. Dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc. Ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic. že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle bych na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už

0: budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování, ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskú štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krištof Jackovský. A on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 70% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo. A vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot sa mal interviu s indickým premiérom Modim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol povedaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla moja otázka.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujem za informácie a prajem pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ, z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne. Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Kostarika, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systémy, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stalo.

0: pohybovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer ještě raz panu VK a aj všetkým. Pan VK, zarazil ma citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči, vie o tom, o zničení domu, myslíte si?
0: Já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Na Valdaji on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama na Valdaji nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, jste tady na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově, ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. Já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaji před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů. Právě naopak. Takže takhle by na to reagoval. Pustíme se do dalšího volajícího.
3: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
1: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, Chujem. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, počujeme se?
1: Ano, slyšíme ano, se.
4: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, keď jste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte. Toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze šestou prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už pátým rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci proválečnou. Těch lidí je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá nad celou Evropou, nad celou Evropskou unii. Dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, anebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je, to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
3: Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Сигналы работают хорошо, но говорит Москва. Так ste si pustili to naladené správné rádio, no, protože zkrátka dobře, z té Moskvy uslyšíme čím dál tím víc zajímavých nejenom signálů, ale i názorů pravdy a uslyšíme tam pochopitelně to, co to teďka mnozí slyšet nechtějí, strkají předtím hlavu do písku. Ale nebojte, všechno proběhne tak, jak má, nemusíte se bát, jako obavy nejsou na místě, protože svět se obrací k tomu lepšímu, co v něm ještě zbylo. Tak vítejte u pokřivených zrcadel. No a se mnou, nebo s vámi a se mnou, tady bude ještě jeden človíček, který už se stal takovým, nechci říct maskotem nebo inventářem, ale zkrátka dobře se mu tady natolik zalíbilo, že si udělá vždycky čas, i když je unavený, strápený, opotřebovaný. V podstatě už ani skoro živý není. Takhle vždycky si udělá čas, aby si s náma o těch věcech popovídal. Tak Míšo, já tě vítám, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jsi se nějak jako přibližovala k tomu mikrofonu, jako že jsi přicházela, nebo...
1: Tak?
0: Ne, co?
1: Ne, nehýbám se, pořád jsem na jednom místě.
0: Jak to vypadá, jako že přicházíš tou místností, jako k tomu mikrofonu? Takže uvidíme, jak to bude mluvit, doufám, že dobře.
1: Ano, já taky doufám.
0: Taky doufáš. Tak zatímco já jsem si prořeval krkovičku v maďarských lázních, tak ty si jistě nezahálela a jistě si pracovala. Co pak si dělala, co jsme se neslyšeli?
1: Jej, toho bylo.
0: Tak nemusíš detaily, stačí tak s úhrnem. Jako.
1: Úhrnem jsme absolvovali s Tomíkem dvakrát taneční.
0: A to mě zajímá.
1: No.
0: A to mě já zajímá.
1: Jako, já jako garde a Tomík jako aktér.
0: To se montovalo takže... v Kvasinách, ne? Škoda garde.
1: Jo, to asi jo. No, ale bylo to dobrý, no. Byli jsme minulou neděli a tuhle neděli, co byla. Byli jsme už dvakrát.
0: A co mělo myslím, garde to... na sobě? To by mě zajímalo.
1: O, garde, tu minulou neděli bylo ještě hodně teplo, tak to mělo garde šaty, takový letně společenský. A v tuhle neděli už jsem měla společenský kalhoty a takový nějaký
0: zateplený spodní prádlo, předpokládám, když
1: no,
0: se začalo
1: zateplený
0: foukat.
1: Spodní. Jo, ale člověče, bylo to fakt poznat, protože on to má o čtyřek a když jsme ve 4 hodiny přicházeli, tak ještě bylo hezky, aha, seděli jsme na zítce u Vltavy, protože to má na Žofíně. A když jsme pak o přestávce vylezli po těch necelý hodině, tak se snad o takových 5 stupňů ochladilo, jo? Jak rychle ta teplota k večeru klesá dolů. No.
0: Smetánka si vyrazila na Žofín.
1: Ano, smetánka si vyrazila.
0: Smetánka si. No a to byla kolikátá, to už pomalu jako by něco měli umět, ne?
1: Ne, to je druhá lekce. Valí to na ně takovou rychlostí, že si
0: co
1: myslím,
0: tančí,
1: že to...
0: Co tančí? Co už se učili?
1: Prosím tě, tak se učili blues, mazurku, válc, mambo, diskotékovej tanec, jo, to jive, poslední byl jive. Ale myslím si, že ty děti v tom mají takový chaos v té hlavě, že vůbec jako jsou rádi, když to ušlapou.
0: Jive,
1: některý
0: to je,
1: ne.
0: Říkala jsi válc, že už se učili?
1: Válc, ano.
0: Válc.
1: Mm-hmm.
0: To je takový ten,
1: ty základní
0: to je takový
1: kroky.
0: Ten prodloužený krok s,
1: ano,
0: tou,
1: ano,
0: s tou prolomenou nohou. Tak jako...
1: Ano, ano, s tou prolomenou nohou, no. Ano, přesně takovej. Co se dělá do čtverce, je to na 3 doby, no. To jako tohle pochopit, to myslím, že pro ně bude...
0: Ne, to
1: jo,
0: tam
1: je to
0: po obvodu,
1: je
0: ne?
1: To... No jo, ale oni je to nejdřív učili do čtverce.
0: Jak se potom rozvinuli ze čtverce teda do kruhu, to by mě zajímalo.
1: No začali prostě najednou ty nohy střídat a pak jako už šli po tom obvodu. My jsme na to taky koukali s Martinem docela dost jako divoce, no.
0: To jsou ty nové metody práce.
1: Jo, musím říct, že jako některý, já jsem třeba čekala mazurku, že jo, měla babka 4 jabka, no a bylo to úplně jinak a
0: Tak mazurka
1: no.
0: je velmi oblíbený tanec. Vždycky, když hraju rock and roll, tak já říkám, jdem tančit mazurku.
1: No. Ale, no, hele,
0: já jsem
1: ji
0: tancoval
1: no.
0: jednou, člověči, někde na plese nebo na něčem.
1: No,
0: a
1: jako
0: jinak
1: že,
0: jsem ji v životě netancoval.
1: Fakt, jo.
0: No tak jako, to není
1: my,
0: jako, když si vyrazili Sokolové na nějakou tu besedu nebo jo, slovanskou, to už se netancuje prostě.
1: Já jsem Tomíkovi říkala, no určitě budete začínat mazurkou, nebo budete se učit mazurku, mami, co to je. No tak jsem mu to ještě rychle předtím předváděla, že jo. No a pak první tanec
0: Klapce
1: byl
0: si
1: teda,
0: připravila, koukám.
1: Byl blues, ještě byl blues. Tak
0: Blues.
1: To bylo jenom chození.
0: Že? Jak se
1: chození
0: tancuje
1: dokola.
0: Blues? To je jako ploužák, nebo?
1: To je takový to doprava, doleva, pak překročit doprava, překročit doleva, pak to je tam podtáčka. A chodíš po obvodu toho sálu a je to takový jako pravá noha ukročit, levou přisunout, zase zpátky. Je to takový
0: Jo,
1: hodně pomalý.
0: vím, tohleto.
1: No,
0: No jo,
1: no.
0: To. Tak jako první k naučení dobrý, no, si myslím.
1: No, hele, jako bylo jich tam hodně. Dokonce se strašně mezi sebou motali, protože si myslím,
0: Aha.
1: že ten sál je poddimenzovaný na množství těch dětí. Je pravdou, že druhá lekce už byla o něco slabší na množství těch
0: Oni
1: dětí
0: budou
1: tam.
0: ubejvat.
1: Jo.
0: Řady budou řídnout.
1: Přesně tak. A bude to jako, uvidíme, no, ale kdyby to mělo být v plné síle, tak se tam nemůžou vejít. A co jsme teda usoudili, jako co nám leží v hlavě a vrtá, oni když chodí jako tou promenádou, jo, jak
0: Ano.
1: se drží jeden, jako dáma se drží za pána a to.
0: Ano,
1: tak
0: za rámě.
1: No, tak by si předpokládal, že půjdou jako tak jako ležérně, že jo, nebo pomalejc, nebo
0: nebo chodí
1: prostě
0: rychle, svižně.
1: prochází. Oni jdou snad 100 jarních kilometrů, nebo já nevím. Vždycky na to, ale jako oni ty tancmajstři nic na to neřeknou.
0: Oni mají naučit tancovat, ne chodit.
1: Ne, dobře, no, ale to jsou metalenice úplně. To bych jako řekla, že takhle rychle, jako
0: A
1: nevím.
0: za čím se
1: No,
0: ženou ti mladí?
1: no, to by mě zajímalo, no.
0: No jo, no, to víš, to je nová doba, no. Nová
1: no,
0: doba.
1: Nová doba.
0: Dobře. Ještě něco jsem tě přerušil.
1: Významného?
0: Významného
1: bylo...
0: za těch 14 dnů?
1: Za těch 14 dnů významného... jo, strávili jsme, teď víkend jsme strávili v kruhu rodinném, udělali jsme si výlet do Velvar, protože jsem tam objednala dort. Úplně jsem se utrhla a před měsícem jsem ve Velvarech objednala perníkový dort pro Martina, protože měl narozeniny.
0: Ježiš, to
1: A
0: jsem propás teda.
1: V pohodě, prosím tě. A pak jsem teda jako nevěděla, jak to vlastně zařídit, jak pro ten dort dojedu. A tak jsem
0: Protože
1: kápla
0: aby si nemusela
1: vodkou.
0: Vozit dort, tak si vyvezla rodinu za dortem.
1: Jo, a nakonec toho byl takový krásný příběh a takový krásný výlet. Bylo nádherný počasí. Ve Velvarech se zastavil čas. Tam prostě jsem byla minus 50 let. Tam prostě jako je úplně to jo, takový městečko, malý, nádherný, kavárna. No, prostě dort úžasný, ten jsme odvezli dom pak, takže všechno se zadařilo.
0: No.
1: Takže tak.
0: Vidíš to.
1: Tak to bylo tak ještě jako významný.
0: To jsou krásné okamžiky, to jsou krásné chvíle s rodinou ve Velvarech. Minus 50 let, to se vám malej svrknul docela, ne?
1: No to jo. Ne, opravdu, Já, když jsem tam byla ten dort objednávat, tak jsem si říkala, tyjo, to město, to je úplně někde jinde. A potvrdilo mě to ta druhá návštěva.
0: Cestování v čase
1: Jako,
0: je riziková záležitost.
1: je, no.
0: Z dítěte se ti stane tělní tekutina, ani nemrkneš.
1: No.
0: No nic, tak my se posuneme teda do témat, protože dneska toho docela máme dost. Tak já ani o sobě moc mluvit nebudu, jak jsem říkal v pořadu s Išou, takže taneční, to je krásná záležitost. Pamatuju na moje první taneční, tak to bylo moc hezký, no. Ale hlavně to bylo vytržení z jednoho světa a přesazení do druhého světa. Víš? Jsem připravil motorku a teď jsem se umyl ruce solvínou, v oblíknout se a
1: Přesně.
0: vzít si bílé rukavice a ty byly zevnitř úplně černý, jak jsem se potil, tak proto ty rukavičky, aby pánové nevošmatlali ty roby těm slečnám, protože když se potíš, tak pochopitelně se ti ty ruce čistí, že jo.
1: No, to je samozřejmě, tak rukavičky máme taky, že jo?
0: Máte taky. No tak vy máte čistý z obou stran, zcela bezpečně.
1: Jo, ale máme motýlka, máme rukavičky, máme kapesníček, máme přímo taneční boty s takovou tou plyšovou podrážkou.
0: Ne, fakt jo.
1: Fakt? Jo?
0: No to
1: Jo?
0: v těch dnes vychodí venku, to si musí obout
1: No to
0: až
1: víš, že
0: tam.
1: ne, to si nosí boty v pytliku.
0: Ty wow. To jsou
1: No.
0: vymoženosti dneska.
1: No.
0: To bude lev salonu.
1: A musím říct, že se o to docela líbí. Jako,
0: Tak on je tak
1: měla jsem
0: založený. Já
1: s...
0: si myslím, že
1: No,
0: Tomíkovi se
1: no.
0: bude tanec líbit. No, to je pravda.
1: Jo.
0: Tak. No. Chodí, jsem si všiml, že jakoby rotuje docela spousta různých příspěvků nebo i kritiky. Docela jako lidi teď hodně rozesílají kritických věcí na Andreje Babiše. Já jsem tady predikoval nějaký vývoj přes V4 a tak dál. Dneska se to posunulo za těch 14 dnů. Ten vývoj nám zhrne Sergej Lavrov. Si ho pak dovolím pustit. Ale co je podstatné, že Tomáš Kulidakis vyspovídal Andreje Babiše. A to zejména v jedné věci, jestli Andrej Babiš patří mezi politiky, který si myslí, že se má jednat s Vladimírem Putinem a jestli on je toho zastánce a jestli by s ním jednal. Tak pojďme si to pustit, ať víme, na čem jsme, protože jsem tady nebo slýchám tady hodně kritiky, tak si to pojďme vyjasnit, kdeže vlastně nám ten Andrej stojí.
2: Mělo by se jednat teda i s Ruskou federací?
3: Evropská rada není schopna na tuhle otázku odpovědět. Někteří lídři říkají, že ano, zatím ta Evropa není schopna vlastně se rozhodnout, jestli chce jednat, nechce jednat, zatím jenom teda se mluví o válce, no a Trump jako jedná, no, telefonuje.
2: Co říkáte vy, jakožto náš předseda vlády? Jednat nebo nejednat?
3: No tak samozřejmě i za doby války jsou diplomatické kanály a je potřeba samozřejmě nějaká ta komunikace. Když teda může vyjednávat Trump, proč by ta Evropa nemohla vyjednávat, když všechno de facto platí?
2: Takže se má jednat i s Ruskou federací podle vás diplomaticky?
3: Já si myslím, že ty hlasy, které o tom mluví, tak v rámci ty Evropské rady jako sílí. Samozřejmě Putinovi jako nikdo nevěří, no, po tom, co udělal.
2: Ale vy říkáte jednat, teda jste na té straně jednat.
3: Já říkám, že Evropa se na to musí domluvit, jo. Pokud já vám tady budu něco říkat, to není podstatné. Podstatné je, jestli se na tom domluvíme v rámci Evropské rady nebo ne.
2: Dobře, ale vy říkáte, někteří říkají jednat, jiní nejedná. Mě zajímá, jestli říká Andrej Babiš v té skupině se přidává k těm, kteří říkají jedna s Ruskou federací, nebo kteří říkají nejedna s Ruskou federací.
3: Měli bychom jednat, když jedná Trump, proč jsme mi nemohli jednat, když to všechno jako platíme a hlavně na nás je ten největší dopad celé ty války.
0: No, Tak jsme doufám odpověděli těm. Pochopitelně, že Andrej Babiš je bych to řekl takřka rusofob možná. Aspoň jako takhle se prezentuje, že Vladimír Putin něco proved. On to má tak jako asi zažité. No, ale co si doopravdy myslí, nebo co by doopravdy udělal, že by jednat šel. A to je, myslím si, pozitivní, ne? Co myslíš, Míšo?
1: Jo, to určitě. To tady s tím jako... já jsem asi jako v souladu. Samozřejmě to, že je rusofob, to z něj tak nějak jako jde, to na něm je poznat. Hele, nevím, kde to u něj pramení, nemám jako na to svůj názor. On to nikdy asi ani neřekl, proč. Možná v některých chvílích mi to na něj i mrzí, protože si myslím, že by si to mohl jako všechno ne dohledat. Já si myslím, že to i musí vědět, ne? Přece jako ví, jak to celé je i na té Ukrajině s tím Ruskem a tak, ale tak třeba musí držet nějakou linku.
0: Víš, já si myslím...
1: Asi bych to takhle viděla.
0: Já osobně si myslím, že to je takový... On rád si myslím, že mluví jinak, než koná. Jo.
1: No, to je to, co já už delší dobu o něm říkám. No. Jo. Trošku se třeba upřímně přiznám, že mě jako namíchnul minulej týden, to jsem se tady rozčilovala, to jsme nevysílali a to jsem se tu fakt rozčilovala, tak jako kvůli tomu, co bylo s tím Pobaltím, že by tam vyslal ty dvě. A teď nechci lhát a nevím, jestli to byly brigády nebo co, těch vojsk, tak to mě trošku jako nadzvedlo, jsem si říkala do prčic, tak proč se do toho my budeme vojensky míchat, když máme bez pěti vojáků jich čtyři, tak rozumíš, jo? Ale nevím, třeba to byl taky nějaký jeho zvláštní tah. Říkám, já od toho covidu se snažím číst jinak, než se prezentuje. No.
0: Asi tak. Už jsem se o tom bavil, vlastně, když se vyhošťovalo, tenkrát, jak byl celý blaženej, ten skladník ve svetru.
1: Mm-hmm.
0: Jak se jmenoval ten?
1: Hamáček.
0: No, tak... Ale tu situaci, já teda nevím, jestli jsem to chtěl zrovna od pana Lavrova, jestli si to nechci dát s Jirkou. A i nakonec mi to můžeme probrat dvakrát. Ne, pustíme si Lavrova. Sergej Lavrov na 81. valném shromáždění OSN se opřel tvrdě a pojmenoval tvrdě řadu věcí, které my sice pojmenováváme každý týden, ale přece jenom my nejsme Sergej Lavrov. Já jsem rád, že to tam na ně vykulil absolutně otevřeně a že to až tolik diplomatické. Já jsem ve světě toho, co dneska je, nebylo a šel normálně na dřeň. Takže pojďme si dát Sergeje Lavrova.
4: Vážený pane předsedo, vaše excelence, dámy a pánové. Během uplynulých dnů tohoto týdne zaznělo z této tribuny i v kuloárech valného shromáždění už mnohokrát, že se ve světové politice odehrávají tektonické posuny a před našima očima se rodí spravedlivější multipolární světový řád. Země globálního jihu a východu se prosazují jako suverénní centra rozvoje, přebírají odpovědnost za zajištění bezpečnosti ve svých regionech, projevují oddanost mezinárodnímu právu, odmítají vnější tlak a mají zájem na prosperitě všech států, nejen těch vyvolených. Taková tvůrčí filozofie leží i v základu ruské zahraniční politiky, sdílejí ji naše početní podobně smýšlející partneři a opírá se o ní spolupráce ve společenství nezávislých států, v Šanghajské organizaci pro spolupráci, v uskupení BRICS i v dalších sdruženích světové většiny. Ne každému se to však líbí. Západní menšina, která 5 století dominovala na úkor cizích zdrojů, se nepřestává snažit zachovat si své výsady a všem ostatním vnutit svá pravidla. Západ stále častěji sahá po hrubé síle, jedná nepředvídatelně a dobrodružně a ohrožuje životy i blahobyt milionů, ba dokonce miliard obyvatel naší společné planety. Podle slov ruského prezidenta Putina, cituji, diktatura jediného hegemona se vymkla kontrole a je prostě nebezpečná pro okolí. Na začátku letošního roku, v rozporu se všemi normami, včetně norem morálních, skončila invaze Spojených států do Venezuely zajetím prezidenta Madura a jeho manželky a tím, že jsou bez soudu drženi v americké věznici. A to přesto, že mezinárodní právo přímo předepisuje dodržovat imunitu a nedotknutelnost nejvyšších představitelů států. Trváme na co nejrychlejším propuštění venezuelského lídra a jeho manželky a na tom, aby se podobné excesy v budoucnu neopakovaly. Za nepřijatelný projev silové diktatury považujeme zabití nejvyššího vůdce Íránu, Ajatoláha Alího Chameneího a členů jeho rodiny i členů vojenského a politického vedení Íránské islámské republiky. Zvláštní obavy vyvolává skutečnost, že dalšími cíly americké a izraelské agrese, která začala v červnu minulého roku, se staly nejen civilní infrastruktura Íránu, ale také mírová jaderná zařízení, která byla pod ochranou a zárukami Mezinárodní agentury pro atomovou energii. To způsobilo nenapravitelnou újmu autoritě této agentury i celému systému nešíření jaderných zbraní. Ozbrojené střety v oblasti Perského zálivu a v Hormuzském průlivu pokračují, přestože je všem zjevná škoda pro světovou plavbu a obchod. Za nezbytnou podmínku pro vyřešení krize považujeme vytvoření důvěry ve vztazích mezi pobřežními státy zálivu, arabskými zeměmi a Íránem. Na vytvoření stabilní regionální architektury je zaměřena naše koncepce zajištění kolektivní bezpečnosti v oblasti Perského zálivu. Rusko je spolu s dalšími odpovědnými zeměmi připraveno konstruktivně přispět ke stabilizaci této strategicky důležité oblasti. Jsme přesvědčeni, že nadešel čas vyřešit hlavní problém Blízkého východu a zajistit státnost palestinského lidu na základě četných rozhodnutí Organizace spojených národů. Téměř před rokem Rada bezpečnosti z iniciativy Spojených států schválila mírový plán pro pásmo Gazy, ale mír tam nenastal. Stále tam umírají staří lidé, ženy a děti. Humanitární situace je nadále kritická. Zhoršuje se i situace na západním břehu Jordánu, kde Izrael rozšiřuje osadnickou činnost. Pokud to půjde dál, vytvořit palestinský stát nebude možné. Nezbude pro něj prostě místo. Ale pak by trvale hrozilo nebezpečí i bezpečnosti Izraele, a experti to velmi dobře chápou. Od Organizace spojených národů i od nás všech, členských států, jsou zapotřebí naléhavé nestandardní kroky, aby se zvrátily nepříznivé tendence na Blízkém východě a v přilehlých oblastech. Nejde jen o Palestinu, ale také o Libanon, Sýrii, Jemen, Irák, Súdán, Somálsko, Jižní Súdán a další africké země, kde zuří konflikty. Neodkladná opatření jsou potřebná k nápravě zoufalé humanitární situace na Kubě, která je dnes vystavena bezprecedentnímu tlaku ze strany severního souseda. Potvrzujeme solidaritu s kubánským lidem a vládou, naléhavě vyzýváme ke zrušení námořní blokády Ostrova svobody, ke zrušení všech omezení obchodu s Kubou a k vyřazení této země z dávno odiózního seznamu států, které podporují terorismus. To jsou jen nejvýraznější příklady, které vyžadují přednostní pozornost mezinárodního společenství. Nelze se však jen na ně omezit. Silová politika a dvojí metr Západu destabilizují situaci všude ve světě. Na Balkáně Evropská unie hrubě ignoruje rezoluci 1244 Rady bezpečnosti a nutí Srbsko, aby se smířilo se ztrátou kraje Kosova, aby se vzdalo své historie a paměti předků. Bělehrad je doslova nucen zavádět sankce proti Rusku výměnou za iluzorní, jak už všichni chápou, vyhlídku na evropskou integraci. Ve snaze o unitarizaci Bosny a Hercegoviny jsou Srbové tlačeni k tomu, aby se vzdali ústavních pravomocí zaručených Daytonskou mírovou dohodou a Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. V podobném duchu pohrdání mezinárodním právem vážně ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost lehkomyslné kroky vnějších sponzorů kyjevského režimu. Kvůli geopolitickému cíli udržet Rusko na uzdě Západ vlastníma rukama zničil systém evropské bezpečnosti a vypěstoval rusofobní režim v Kyjevě. Evropané chápou marnost svých pokusů a přesto dělají vše proto, aby zabránili mírovému urovnání a zmařili vyhlídky na jednání, o něž má zájem mnoho stran, včetně administrativy Trumpa. Západ zahlcuje ukrajinský režim zbraněmi a pomáhá Kyjevu zaměřovat drony a rakety na civilní obyvatele a civilní infrastrukturu. Na Západě sní o tom, že Rusku způsobí strategickou porážku, ale tyto sny, jak se už mnohokrát stalo v minulosti, přivedou samotné podněcovatele války do strategické slepé uličky. Vážení kolegové, před rokem jsme si připomněli 80. výročí vítězství nad německým nacismem a japonským militarismem. Příští týden, 1. října, uplyne 80 let od dokončení práce Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Historický verdikt soudu národů, pod tímto názvem je znám Norimberský tribunál, přísně a jednoznačně odsoudil nacistické zločince a postavil mimo zákon a mimo morálku nelidskou ideologii nacismu. Přesto po 80 letech nejsou lekce Norimberku zdaleka všemi osvojeny. Vládnoucí vrstvy mnoha zemí Evropské unie jsou, soudě podle prohlášení jejich představitelů, zjevně nakaženy virem rasové nadřazenosti. Pěstují extremistické rusofobní myšlenky a podporují, řekněme, ukrajinský režim, když v Kyjevě uctívá zatvrzelé válečné zločince a hitlerovské kolaboranty, jejichž ruce jsou polokty od krve Rusů, Židů, Bělorusů, Ukrajinců a příslušníků dalších národností. Téměř celý Západ zde v tomto sále každoročně hlasuje proti ruské rezoluci odsuzující heroizaci nacismu. Proti ní hlasují Německo, Japonsko a také všechny země NATO, mezi nimiž je nemálo těch, kdo se v letech druhé světové války provinili zločiny proti lidskosti. Nás to nepřekvapuje, ale rád bych zdůraznil, že výsledky druhé světové války leží v základech poválečného světového řádu a jsou zakotveny v chartě Organizace spojených národů. Bývalé mocnosti osy tuto listinu ratifikovali a uznali tak svou historickou odpovědnost za nesčetná neštěstí, která světu přinesly nacistická ideologie a praxe. Když dnes zahanbeně zavírají oči před stále zjevnějšími projevy ukrajinského nacismu, podrývají samotné základy světového řádu, v jehož středu stojí Organizace spojených národů. Kancléř Merz, který zapomíná na odpovědnost nacistického Německa za genocidu sovětského lidu a nestydí se za roli Spolkové republiky Německo jako hlavního sponzora nacistického režimu v Kyjevě, prohlašuje, že je třeba z Německa znovu udělat hlavní vojenskou sílu v Evropě. Chápou v Berlíně, co znamená slovo znovu. Chápou, k čemu to může vést. Copak výsledky druhé světové války nic nenaučily? Ukrajinský režim otevřeně pošlapává takový základní princip Organizace spojených národů, jako je respektování lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství. Na světě neexistuje žádná jiná země než Ukrajina, kde by byl zákonem zakázán nějaký jazyk. Na Ukrajině je ruština zakázána a za její používání hrozí tresty až do vězení. Ale v Evropské unii, která se chlubí evropskými hodnotami, všichni mlčí jako hrob a nezazní ani slovo odsouzení. Říká se jen, že Ukrajina právě takové evropské hodnoty pomáhá hájit. Člověk mimoděk dospívá k závěru, že podstatu těchto pověstných evropských hodnot tvoří i nacismus a pobuřující porušování svobody slova, informací a vyznání ukrajinským režimem. Rusko po zahájení speciální vojenské operace v roce 2022 na ochranu obyvatel Donbasu a Novoruska před vyhlazením kyjevským režimem nadále bojuje za jejich bezpečnost a práva, plně v souladu s literou i duchem čárty Organizace spojených národů. Náš boj za pravdu a spravedlnost bude dovršen do konce. Cíle speciální vojenské operace budou dosaženy, hrozby bezpečnosti Ruska odstraněny a mírový život obnoven. K tomu dojde bez ohledu na jakékoliv okolnosti, včetně neschopnosti současného vedení světové organizace zaujmout jediný správný postoj v situaci kolem Ukrajiny, postoj obhájce zásad čárty Organizace spojených národů, a to nikoli selektivně, ale v jejich celku, úplnosti a vzájemné provázanosti. Počítáme s tím, že nový generální tajemník, kterého musíme zvolit do konce roku, bude neochvějně dodržovat svůj mandát a zásady nestrannosti a stejného odstupu, které jsou zakotveny v chartě. bude zastupovat celé mezinárodní společenství a neobsluhovat zájmy jednotlivých států, nebude podrývat mezivládní povahu systému Organizace spojených národů a nebude rozmělňovat pravomoci Rady bezpečnosti a jejich stálých členů. Náš zásadní přístup spočívá v tom, že reforma Rady bezpečnosti nemůže předpokládat žádná další křesla pro západní země, tím spíše pro Německo a Japonsko, které se vydali cestou militarizace a revanšismu. Vystupujeme výhradně za posílení zastoupení Asie, Afriky a Latinské Ameriky a podporujeme kandidatury Brazílie a Indie na stálá místa. Přičemž zároveň, zdůrazním to, je třeba uspokojit zájmy afrického kontinentu s ohledem na ezulviniský konsensus a syrskou deklaraci. Vážené dámy a pánové, při vedení své zahraniční politiky Rusko pracuje na ozdravení situace ve světě, v jednotě s našimi spojenci a strategickými partnery, mimo jiné v rámci uskupení BRICS, Šanghajské organizace pro spolupráci, Euroasijské hospodářské unie, Společenství nezávislých států a Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Nabízíme sjednocující agendu, konkrétní myšlenky a projekty. Nyní se objektivně do popředí dostává téma mezinárodní informační bezpečnosti. Je zřejmé, že právě Organizace spojených národů, a ne nějaké úzké uzavřené mechanismy, by měla hrát v této otázce ústřední roli. V říjnu minulého roku byla v Hanoji otevřena k podpisu úmluva Organizace spojených národů proti kyberkriminalitě, vypracovaná z podnětu Ruska. Vítáme spuštění globálního mechanismu vytvořeného pro její provádění. Tento mechanismus pod záštitou Organizace spojených národů je prvním stálým formátem v této oblasti. Zvláštní odpovědnost leží na Organizaci spojených národů vzhledem k rychlému rozvoji technologií umělé inteligence. Všeobecně uznávaná pravidla jejího používání mohou být formulována jen na rovnoprávném základě za účasti všech zemí. S tím se těžko polemizuje. Zahájení práce globálního dialogu o správě umělé inteligence a nezávislého mezinárodního vědeckého panelu pro umělou inteligenci hodnotíme jako kroky správným směrem. Stejným směrem se ubírá i iniciativa Čínské lidové republiky, podporovaná Ruskem, na vytvoření Světové organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence. Uprostřed minulého století pomáhal Sovětský svaz národům Afriky, Asie a Latinské Ameriky osvobodit se spout koloniální závislosti. Další demokratizace mezinárodního života je nemožná bez vynícení neokoloniálních praktik, které jsou stále velmi a velmi patrné. Významným mezníkem na této cestě bylo přijetí rezoluce Valného shromáždění o vyhlášení 14. prosince Mezinárodním dnem proti kolonialismu ve všech jeho formách a projevech. Rádi uvidíme stoupence boje proti současným praktikám neokolonialismu ze všech států na prvním světovém shromáždění mezinárodního mezistranického hnutí za svobodu národů. Toto shromáždění se uskuteční v Rusku v nejbližších měsících. Vážení kolegové, trvalý mír lze zajistit jen tehdy, až skončí nebezpečné soupeření největších světových hráčů. Dosáhnout toho lze jen na základě důsledného dodržování čárty Organizace spojených národů a zásady rovné a nedělitelné bezpečnosti. Tato zásada, připomínám, znamená odmítnutí zajišťovat bezpečnost jednoho státu na úkor bezpečnosti ostatních a nepřípustnost toho, aby jakákoliv země, skupina zemí nebo organizace usilovaly o dominanci v oblasti bezpečnosti. Týká se to především NATO, které se snaží rozšířit svůj destruktivní vliv daleko za zeměpisné hranice své zóny odpovědnosti, včetně jihovýchodní Asie a severovýchodní Asie. Hodnoty široké rovnoprávné spolupráce leží v základu iniciativy prezidenta Putina o vytvoření velkého euroasijského partnerství a bezpečnostní architektury na celém euroasijském kontinentu. Včera zde v New Yorku Rusko, Bělorusko a naši podobně smýšlející partneři přijali prohlášení o zahájení práce na euroasijské chartě rozmanitosti a multipolarity v 21. století. Vyzýváme všechny, kdo jsou připraveni stát se součástí nové celokontinentální architektury míru a rozvoje, aby přispěli k úspěchu tohoto důležitého počinu, jehož cílem je doplnit a harmonizovat práci stávajících mechanismů v duchu geopolitických reálií rodícího se multipolárního světa. Děkuji za pozornost.
0: No, myslím si, že opravdu hluboké myšlenky. Míšo, máme tě? Nebo jsme tě ztratili? My jsme asi ztratili Míšu. To jí budu muset znova zavolat. Míšo, haló? Halo, halo, tak Míša se nám jak se potratila. Tak to já jí znovu zavolám, počkejte. No. Line. Praze došla elektrika. Vypadá to tak. Míša se nám ztratila. Takže velice otevřeně, jasně popsáno, co se děje ve světě. V podstatě je to popis toho, jak kolektivní západ destruktivními různými nařízeními, sankcemi a podobně docílil sám své izolace a docílil toho, že má sám obrovské problémy, protože se izoloval od zdrojů, díky kterým mohl prosperovat. No a ten musí chodit daleko, my víme. Takže Míša pravděpodobně restartuje počítač. Nebo něco tak. Už vidím, že nám tady volá.

se nám to zadaří. No, Míša. Fajn. Přitom mi volá. Přitom mi volá. No představte si to. Haló? Neslyším. A tak Míšu zavoláme.

0: voláme, voláme. Voláme marně. Míšu trefilo. No. Hodně, hodně, hodně zvláštní. No, já zatím bych si, já bych takhle se asi věnoval tomu, co nám poslala Božena Blanka. To jo. Je to jenom takhle načítat, musím to zvětšit. Zítra 7.10. má narozeniny jeden velikán. Hádejte, kdo to je? Ano, ano, ano, ano. Zítra slaví své narozeniny Vladimír Putin. 1952, 7.10. To je hezký věk na to, jak dobře vypadá. No, aby... Tohle to jsou nějaké staré zprávy. Zítra... Míšo, halo. Jsem tady na jiném počítači. Počkej, holka zlatá, teď se něco děje. Tady se něco vyvíjí jinak, než má. Tak, je online. Tak, by se měli dovolat. Tak co?
1: Tak já tě teď slyším, ale předtím ne.
0: No. Předtím jsi přestala slyšet.
1: Mm-hmm. Pak i vidět.
0: Tak i vidět.
1: No. Nejenom slyšet, ale i... No, úplně...
0: No, vidíš to.
1: No, Martin tady chytal Fifi po bytě, nebyl schopený chytit a třikrát vypadla... Pak se to odpojilo, pak se to zase spojilo. Já nevím. Technika.
0: Jo, jo. No, Sergej Lavrov tam shrnul spoustu, důležitých témat. Mm-hmm. Řekl to jasně, stručně, na rovinu, bez nějakého zabalování. Myslím si, že by uši pro takováto sdělení měly existovat. A neměl by to nikdo podceňovat. Vidno, že Rusko konzistentně stále, pořád a stále dokola se snaží s hňupama jednat. No a že se jim to moc ledziny nedaří, to je věc první. A druhá, že oni to naučí poslouchat. Kdo to nebude chtít přijmout. Takže mají na výběr, ne? Můžou si vybrat.
1: Ale určitě, že mají na výběr, to je samozřejmý. Jo, tak Ježišmarja, tak asi Lavrov není postava, která by si vymýšlela nějaký blbosti a ne, který by to jako říkal nějak zkresleně. A když už to takhle nezabaleně jako řekne, tak by jako spousta lidí jako mělo poslouchat. Jo? A... Bohužel,
0: no.
1: Jako nechtějí to slyšet? No, mělo by, no. No.
0: Mělo by.
1: Jako v poslední době se ne s těma lidma skoro jako vůbec mluvit. To spousta lidí, jak než Rus,

0: nebo prostě vůz, tak úplně vidíš, jak zelenají, tím prostě lítají větší blesky a Putin by měl, já nevím, co se s ním stát a tak dále. To prostě některé ty hovory jako vyhledávat, nezapředávat, vůbec neuskutečňovat, nepouštět se do prostě těch debat, protože jak říkal můj táta, vypráví volovi o sobotě, když jde v pátek na porážku.
1: Jo, jo, tak to je. No, slíbil jsem, že zhrneme ještě tu situaci malinko odvážnějc. Mm-hmm. Tak já bych teď dal Luba Blahu, protože ano. Ten nám to tady zhrne raz, dva.
2: Nechcem byť škodoradosný, ale ten ich slávny kapitalizmus sa im na západe pekne rúca. V Španielsku hrozí generálny štrajk, lebo ľudia nemajú kde bývať. Starý dobrý socializmus, ktorý dal bývanie každému. Vo Francúzsku sa búria študenti kvôli katastrofálnemu stavu školstva. Takmer 10 rokov im tam vládne progresívny liberál Macron a toto je výsledok. Veľký kamoš Šimečku a rovnaký sociálny netvor. Prerástlo im to cez hlavu. Všetko od migrácie až po sociálne nerovnosti. V Nemecku schytávajú Merzovi kresťanskí demokrati jednu facku za druhou. AfD zožerie zažíva celé slávne CDU. V Berlíne zvíťazila ľavica, pretože ľudia nevládzu platiť premrštené ceny za bývanie. Nemecký priemysel ide do kytiek kvôli brutálnym cenám energií, ktoré sú výsledkom hlúpych amerických vojen a ešte hlúpejších protiruských sankcií. Amerika je na pokraji občianskej vojny a do popredia sa derú politici, ktorí otvorene odmietajú neoliberálny kapitalizmus. Izrael pácha genocídu a Západ je ticho, aj keď mal celé roky plné ústa ľudských práv. Nerieši sa nič, len vojna a zbrojenie. A na sociálne problémy bežných ľudí západné vlády zvysoka kašľú. Kde sa na Západe pozrieš, všade úpadok a bordel. Ale hlavne, že títo diletanti chcú o niečom poučovať Rusko alebo Čínu. Práve som dorazil do Štrasburgu a hádajte, čo sa tu ide v parlamente riešiť. Ruské voľby. Oni sa tu kompletne zbláznili. Pozrite sa do ulic Španielska či Francúzska pre Boha. Rúti sa vám to celé vyblázni. Celý ten váš prekliatý progresívny kapitalizmus. Tak prestaňte kopať do Ruska a začnite konečne riešiť samých seba. Inak vás čaká smetisko dejín a ja sa na tú chvíľu sakramentsky teším. Viva la revolución. Nechcem byť škodoradosný, ale ten ich slávny kapitalizmus.
1: Říká Lubo Blaho, pretože tady o tom nevíme vůbec nic, z mainstreamu se nedozvídáme o těch generálních stávkách, nedozvídáme se o stávkách studentů a tak dále, protože ta situace si tuhle pozornost právě vyžaduje. Hoří v mnoha státech, prostě hoří celá města a lidé protestují.
0: A nikde nic, veď.
1: A lidé protestují a všichni mlčejí. Tady u nás, jako kdyby se vůbec nic nestalo.
0: Dneska nějakým způsobem přiznali tu Francii takovým jako velmi, velmi lehkým. Byl tam jeden článek na Novinkách. Španělsko vůbec. To jsem nikde nevypozorovala.
1: No, hrůca se jim to. Jestli AfD spolkne CDU jako to nevím, ale jedno je jistý. A na to bych si vsadil, že Německo intenzivně spěje k tomu, že to bude právě Německo, které zahájí ve velkém rozklížení, rozpad té unie, protože AfD není složena z pohrobků nacistů. Proč Německo ze svých vlastních daní, proč financovalo řadu projektů v té unii? To proto, aby ta unie byla lákavá, aby byla přitažlivá pro ty země, které tam nalezou a pak se stanou těma otrokama a potom svorně všechny ty země potáhnou na Rusko, ať už to chtějí nebo nechtějí, budou muset. Taky to měli vymyšlené. To se jim prostě nepovede. Navíc Vladimír Vladimirovič má zítra narozeniny, takže bude zase o rok chytřejší a myslím si, že nemají nárok, nemají fousy, nemají jak, nemají čím, nemají dostatek intelektu, zbraní, zbraňových systémů, nemají to z čeho vyrobit, nemají jak to vyrobit, chybí jim plyn, uhlí,
0: chybí jim všechno. Ropa. Chybí jim všechno, chybí jim ropa, plyn, uhlí, drahý nějaký ty vzácný kovy, který potřebujou k tomu, aby různé věci vyrobili. Hele, já si nejsem úplně jistá, jestli jako vůbec dohlídnou toho, že je dost možný, že jako ta zima, která jako přichází a jakože přichází, takže třeba jako nebude čím topit, nebude jako za co čím jezdit, nebo ne čím, ale co lejt do toho auta. Já si myslím, že si to vůbec nikdo nedokáže představit.
1: No, zatím ty představy možná olizujou tak ten venek, ale jako ty představy jako takový brzy budou muset nastat. A protože není, jak bych to řekl, prostor a prostředí na to, aby se v tom něco vlíhlo, no tak to bude muset být razantní.
0: Jako to bude velmi tvrdý.
1: Myslím si, že ale stejně to přeuspořádání geopolitické bude muset zahrnovat nějaké řešení. To znamená, že ten návrat pod vliv třeba Moskvy v podobě členství BRICSu nebo země, která je nakloněna myšlenkám BRICSu, to nás nemine. Čili buď budeme v dikci Moskvy jako takový, tak jako to bylo vždycky po té válce, no nebo zkrátka dobře, to nevidím jako maximálně přes ten BRICS, jiná se stane nic. Čili buď to je dohoda 2+4 na stůl, nebo pochopitelně různé kombinace situací, které domějí po nějakých eskapádách, tak přimějí zúčastněné v podstatě té cesty orientované na suroviny, na uhlovodíky. Chce nechat, to bude muset jít. A no. Proto je dobré se připravit jakoby na to, že třeba po nějakou dobu nebude co nalejt do té nádrže. Jak jsme to tady už zmínili.
0: Spousta lidí si to vůbec nedokáže představit. Ještě se ti vysmívají, když o tom mluvíš, jako, že tak jako by nás nikdo jako nenechal padnout, jako co děláš, jako seš normální, jako proč by nebyla jako nafta, proč by nebyl benzín.
1: Takže je potřeba ušmiknout to zlo od příjmu. To je důležité.
0: Jo, to je důležitý. Jakmile zlo nebude mít příjem, tak jako včera jsem nějak zaznamenala, že se euro vůči dolaru ocitlo jakoby v blbým postavení. Bylo to napsané, že to je v důsledku těch francouzských záležitostí, které tam ale nebyly popisované. A že teda jako došlo k takovému otřesu eura, jo, a tak jsem si říkala, jo, začíná se to hýbat.
1: Veď, začíná se to nachylovat. No, když jsme u té kritiky, jakoby, jo, tak teď nevím, komu dáme přednost. Ale víme, že tady se vyjadřovala nebo mínila se nějakým způsobem vyjadřovat důvěra vládě, takhle. Důvěra vládě.
0: Jo, to bylo minulý týden, se vyjadřovala důvěra vládě.
1: Ano, mám tady několik příspěvků, bych si dovolil s troškou do mlýna, protože už konečně začali lidé vlastně ať je to SPD, ať je to Ano, nebo ať jsou to motorista, tak se začalo prostě už konečně s nima jednat způsobem, který si zaslouží a způsobem takovým, který by je měl postupně dostat před třeba nějaký tribunál. Jo. Tak, pustíme si Taťánu Malou, která opravdu konstatovala, že už to fakt nemůže vydržet. Lhaní.
3: Je? Přihlásím potom s přednostním právem a vystoupím. Ale jako to, co je úplně neuvěřitelné, tak je to vaše pokrytectví. Kde jste byli ten první den jednání sněmovny? Když tady stál Andrej Babiš, jestli máte krátkou paměť, jakože se ukazuje, že máte, protože vy si nepamatujete svoje neúspěchy, vy si nepamatujete svoje sliby, ale vy si jenom pamatujete, že teď tady není Andrej Babiš. Tady stál v úterý Andrej Babiš a tady seděl jeden jediný poslanec ze STANu a vaše lavice byly prázdné. Takže vy teď budete dělat Andreji Babišovi docházku. Vy jste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň Grolichovi a dalším. Tak tady platíme, nebo daňoví poplatníci platí vaše 3denní divadlo a vy teď budete dělat docházku Andreje Babiše. No vy jste se úplně pomátli. No já už to taky nemůžu.
1: Ta jim nasypala. Zrovna oni by to měli kritizovat, rozumíš? Uh-huh. Oni, kteří tady rozkradli republiku ve velkým.
0: Ale víš, co je nejhorší? Oni ji fakt rozkradli nastojato, naplecato, naležato, zezadu i zepředu. Vlastně oni ji roztrhali jak trhací kalendář. Ale karavana jede dál. Jo, oni se usmívají, oni mají plakáty, oni vyhrajou, oni starostové úplně super, prostě jo, jo, jo. Nebo ty Piráti, nebo i to ODS, jo. Ježišmarja. Karavana jede dál. Oni prostě snad, oni tomu snad věří. Já nevím.
1: Tak oni se snaží tomu věřit, že jo. Je to, čemu jinému mají věřit?
0: No, Borec by tomu
1: nevěřil. Čemu se dá věřit v jejich podání?
0: No ne, ale Borec by tomu nevěřil. Za to, co nakradli, tak to by snad musel věřit každej. Kdy to slyšíš každou chvíli? Tamhle zátah na radnici, tamhle zátah v nemocnici, tamhle zátah někde, Bůh ví kde. Jo, občas někoho teda zbalí. Jaký je další osud toho zbaleného? Co je s kampaličkou? Co je s dozimetrem? Co je s bitcoinama? Co je s odmítnutým darem? Nic. Ticho.
1: Dívej, to je to, co jim muselo dřív nebo později zlomit vás. Jo? Protože to mezi slušenými lidma se nedělá.
0: No jo, tomu já rozumím. Ale víš, co by těch zlomených vazů tady bylo?
1: No, to ono přijde, neboj. Pustíme si ještě Alenu Schillerovou, která jim taky docela nadala. Pojďme na ní.
4: Za slovo, pane místopředsedo. Teď jste se, pane předsedo Hladíku, teda trefil totál do nohy. Vy tady hájíte něco, co provádí váš hejtman Grolich, který teď od toho utíká raději do Senátu, aby za 3 roky utekl zpátky do poslanecké sněmovny, takže mu zaplatí daňoví poplatníci tu jízdenku do Prahy. Tak vy tady hájíte transformaci nemocnic. Vy se totiž myslíte, že já o tom něco nevím jako krajská předsedkyně? Ano, samozřejmě, že vím. Tak jak probíhá ta transformace nemocnic? Jenom abyste, dámy a pánové, věděli. měli. Probíhá tak, že se odvolal zhruba před rokem šéf Jihomoravské krajské zdravotní, aby uvolnil místo nějaké paní Dany Helkové. Paní Dany Helková je životní partnerka pana Crhy, prvního náměstka hejtmana starosty Blanska, současně je ředitelkou blanenské nemocnice. Aby tohle mohlo být provedeno, museli se změnit dvoje stanovy. Pan Crha starosta, který je ve střetu zájmu, hlasoval pro, o jeden hlas to prostě došlo, je z ODS samozřejmě, z ODS krajský předseda ODS, takže tak to probíhá krajská transformace krajských nemocnic. Prostě já na bráchu, brácha na mě a jenom kamaráčovty. Děkuju.
1: Na začátek, ten jsme moc neslyšeli. Už se začínají sestřelovat, protože už jim konečně dochází trpělivost a jak si rukavičky šly dolů, že?
0: Jo, tak to je o tom ani potom. Že to musí jít, jako teď je to hrozný. Fakt se s tím jako nedá žít. Ne, tak rozkradou prostě na co přijdou. Jo, všude lítají miliardy, všude prostě se živějí spousta aparátů, spousta lidí, kteří fakt jako nic nedělají.
1: Oni hlavně škodějí.
0: Ale víš co, ale ty lidi ti pak řeknou, no jo, no nech to bejt, no s tím stejně nic neuděláš. Tak to nech bejt.
1: No a to by to
0: tak
1: necháme.
0: Tak jako s tím chtějí žít všichni? No to určitě ne.
1: My si to tady pustíme a rádi. Že?
0: No, samozřejmě. A budeme to rozebírat a budeme to do nich hustit.
1: Do šmídu. No. Mám tady do třetice ještě jeden rozhovor. Nebo zpět jedno vystoupení.
0: Něco dalšího.
1: Ano, to k sobě patří.
5: Tak, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, občané, stojím dnes tady na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky nikoli proto, abych hájil vládu při tady tomto pokusu vyjádřit vládě nedůvěru, ale stojím tady proto, abych hájil českou ústavu. Při projednávání důvěry naší vládě před nějakými třemi týdny jsem tady hovořil spíš poslancům vládní koalice. Nyní při návrhu na vyslovení nedůvěry budu hovořit k poslancům opozice, kteří tady tuto schůzi vyvolali. Vyvolali jste ji nikoli proto, že by vláda ztratila parlamentní většinu. Nevyvolali jste ji proto, že by existoval nějaký ucelený alternativní program, který byste chtěli nabídnout. Vyvolali jste ji proto, že prezident republiky Petr Pavel se rozhodl svévolně vstoupit do kompetencí vlády a vy jste se rozhodli tady tuto jeho svévoli politicky využít. Jaká je skutečná podstata problému, o kterém se bavíme? Tak začněme nějakými fakty. Prezident republiky odmítá jmenovat navrženého ministra životního prostředí, který je bezúhonný, který prošel volbami a který je dnes jedním z nejviditelnějších českých politiků s podporou stovek tisíc fanoušků a voličů. Odmítá ho jmenovat nikoli na základě pravomocného rozsudku, nikoli na základě porušení zákona, nikoli na základě nějaké ústavní překážky. Odmítá ho jmenovat pouze na základě vlastního subjektivního hodnotového soudu. Jenomže Ústava České republiky není esejí o osobních sympatiích, je to základní právní dokument. Článek 68, odstavec 2 Ústavy České republiky říká jasně, prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev. Nikde tam není slovo, pokud se mu kandidát líbí, nikde tam není slovo po mediálním auditu, nikde tam není slovo podle prezidentova svědomí. A k tomu článek 62 písmeno A dává prezidentovi pravomoc jmenovat členy vlády, nikoli právo je politicky vetovat. Prezident tedy není personální komisí vlády, prezident není morálním arbitrem exekutivy, prezident určitě není žádným nadřízeným premiéra. Prezident má konat, ne selektovat. A pokud tyto jednoduché věty odmítáme přijmout, pak už nemáme parlamentní demokracii. Máme zde prezidentský aktivismus. Jako záminka pro tady to konání pana prezidenta slouží mediální kauzy okolo našeho kolegy Filipa Turka. Jenomže mediální obraz sám o sobě není právním důvodem. Mediální obraz nepředstavuje ani žádný ústavní důvod, aby prezident blokoval sestavení vlády anebo komplikoval její činnost. V právním státě nerozhodují titulky deníku N a dalších okrajových médií, rozhodují zákony. Pokud bychom připustili, že mediální tlak stačí k vyřazení člena vlády, pak jsme právě vytvořili precedens, který může zítra dopadnout na kohokoliv z vás. Prezident pro svůj útok na ústavnost našeho politického systému používá nepřesvědčivé argumenty, které byly mnohokrát vyvráceny, dokonce i přímo jemu osobně, takže buď tuto jednoduchou argumentaci nepochopil, anebo ji chápat nechce. Otáčí se na takzvaných černých stavbách, které měl podle aktivistického novináře Pšeničky stavět Filip Turek na svém pozemku. Tyto věty opakuje prezident i přesto, že i jemu osobně bylo vysvětleno, že Filip Turek tento pozemek z části zdědil a z části koupil s již zahájenou černou stavbou jedním z předchozích majitelů. Je toto jednoduché vysvětlení pro chápání naší hlavy státu opravdu natolik složité, že jej stále opakuje, anebo se mu prostě nehodí? Zmiňuje se údajný otřesný výrok Filipa Turka ohledně popálené romské holčičky. Filip Turek asi 100krát autenticitu tohoto příspěvku popřel, přesto je mu stále předhazován. No a deník N, který tuto nechutnou dezinformaci přinesl, v říjnu, tuším, na svých stránkách ještě tvrdil, že během několika dnů přinese nespochybnitelné důkazy o tom, že se tak skutečně stalo. Nepřinesl nic, je únor, my stále čekáme. Deník N místo důkazů české veřejnosti ukázal pouze jakéhosi nenávistného rasistu Dobeše, což je opravdový morální maják, to blahopřejeme. Ale vy, naše ctěná opozice, na to naskakujete. Dovolte mi nyní krátkou osobnější, ale prosím nikoliv útočnou úvahu. Co se podle mého názoru skutečně odehrává v mysli prezidenta republiky Petra Pavla, který argumentuje slovy jako adorace totalitního režimu? A proč na základě mediálních fabulací volí natolik extrémní krok, že se rozhodne nerespektovat ústavu České republiky? Myslím, že v tomto případě opravdu nejde o Filipa Turka. Možná jsme svědky něčeho úplně jiného. Já se domnívám, že sledujeme jakýsi vnitřní zápas samotného prezidenta, který nebojuje za řád a klid, jak nás ujišťoval ve své předvolební kampani. Petr Pavel nyní nejspíš bojuje složitý boj s temnou stránkou své vlastní osobnosti a své vlastní minulosti. Prezident kritizuje historické výroky Filipa Turka z dávné minulosti, zatímco jeho vlastní životopis z konce 80. let obsahuje adorační pasáže, které se týkají působení v strukturách tehdejšího totalitního režimu. Myslím, že všichni, kteří si nezakrývají oči, správně vnímají vlastnoručně psaná slova Petra Pavla, který v roce 1987, tedy ve věku 26 let, uvedl následující. Velký vliv, cituji, velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mne v názoru pouze utvrdil. Konec citátu Petr Pavel 1987. Víte, já rozumím tomu, že toto je něco, na co pan prezident dnes rozhodně nemůže být pyšný ani hrdý. A proto se snaží ze všech sil tuto část své minulosti vymazat, zničit, eliminovat a zapomenout. Domnívám se, že si tuto velice neslavnou část své vlastní minulosti projektuje právě do osoby Filipa Turka, na kterého útočí skrze domnělou adoraci totalitního režimu. Jenže kdo tuto adoraci ukázal doopravdy a kdo měl pouze hraniční humor? Odpovězte si sami na tuto otázku a já vás opravdu a bez nadsázky prosím o alespoň elementární objektivitu. Prezident dále rád hovoří o neúctě k pravidlům v případě Filipa Turka a přitom je to právě on, kdo dnes porušuje pravidlo nejvyšší, Ústavu České republiky. Prezident Filipovi Turkovi vytýká ostrý jazyk a zároveň se dopouští výroků o zahraničních státnicích, které by jiným politikům neprošly. Já myslím, že nemá smysl připomínat slova, jimiž počastoval dle něj odpudivou lidskou bytost, která je, cituji, která je shodou okolností prezidentem Spojených států amerických, který stojí v čele země, která je naším nejvýznamnějším spojencem v Severoatlantické alianci. Víte, já rozumím, že i toto je pro pana prezidenta velkým traumatem a nejradši by svá slova vzal zpět. I zde se nabízí paralela, kdy může mít pocit, že útokem na ostrá vyjádření Filipa Turka vymaže anebo dokonce sám před sebou odčiní ostrá vyjádření, které sám on řekl. Nevím. Takže možná se tady nevede spor o jedno jméno. Možná se zde odehrává jakási projekce. Promítání vlastních stínů do cizí postavy. Aby nebylo mýlky, já to v žádném případě neříkám jako nějaké obvinění. To prosím, aby tak nebylo vnímáno. Já to říkám jako pokus porozumět. Porozumět panu prezidentovi. Protože lidé někdy nejpřesvědčivěji bojují právě s tím, co jim připomíná jejich vlastní minulost, na kterou by nejradši zapomněli, a s nimi i někteří ostatní. I přesto však jako předseda politické strany, která je součástí vládní koalice, nemohu přistoupit na fakt, kdy sám prezident republiky v případě Filipa Turka neuvěřitelným způsobem bagatelizuje náš ústavní řád slovy, cituji, není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti. Nabízím tedy panu prezidentovi drobnou možnou takovou hypotetickou paralelu. Je to totéž, jako kdyby předseda Senátu při inauguraci Petra Pavla odmítl se stejnými slovy o názoru podstatné části veřejnosti přijmout jeho prezidentský slib s odvoláním na jeho výroky schvalující invazi sovětských a dalších vojsk do Československa v roce 1968. Kdyby předseda Senátu podobně jako dnes Petr Pavel sdělil, ať se navzdory výsledku ve volbách prezidentem stane třeba poradce Petr Kolář, jehož slib bez problému přijme. Taky vám to připadá absurdní? Mně teda určitě ano. jak tady tato hypotetická situace, tak ale i ta nehypotetická, kterou vytvořil právě prezident Pavel. Vážení kolegové, v České republice proběhly volby a na jejich základě byla formulována vítězná koalice hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Tyto strany společně uzavřely koaliční smlouvu, z níž mimo jiné vyplývá rozdělení rezortu. Nikdo jiný, kromě zmiňovaných vládních hnutí a stran, nemá právo do tohoto nastavení promlouvat ani zasahovat. Je to totiž výsledek svaté vůle voličů, která musí být respektována. Musí být respektována jak námi, koaličními stranami, tak ale i prezidentem republiky, který opravdu není čtvrtou stranou naší vlády. Není žádným tajemstvím, že prezident Petr Pavel dlouhodobě zastává postoje, které jsou totožné s programem vaším, milá opozice, s programem opozice a s postoji vašich představitelů, nikoli však s postoji vládní většiny. Abych stručně uvedl, je to opakovaná a nekritická apoteóza takzvané občanské společnosti jako náhražky politických stran. Je to sympatie k zrušení české koruny a národního práva veta v Evropské unii. Je to silný důkaz na destrukční zelené politiky, vůči nímž je i vláda samotná často velmi zdrženlivá, kdybych měl zůstat mírný. Já myslím, že to nejsou žádné náhodné signály. To je konzistentní politická linie, ale není to linie vlády České republiky, je to linie právě vaše, linie opoziční. Pan prezident se tady tím jednoznačně situuje do pozice, kdy chce vládu programově a ideově vyvažovat, kdy hodlá hájit a prosazovat opoziční postoje, a tedy postoje pouze jedné části společnosti, nikoli celé České republiky. Čímž se vlastně stává skutečným opozičním lídrem. Je mi to opravdu líto, pánové Rakušané, Kupko, Výborný, Hřibe a vy, kolego z TOP 09, co jsem teď zapomněl vaše jméno, za což se prostřednictvím pana předsedajícího hluboce omlouvám. Pan prezident Pavel už prostě nikdy nebude prezidentem všech. Tento most byl definitivně spálen, abych zůstal u své vlastní terminologie z minulého týdne. Abych se také krátce vyjádřil tady k té aktuální SMS Gate, kdy mě prezident obvinil z vydírání. No, nevím. Myslím, že jeho výklad českého právního řádu se už v minulosti opakovaně ukázal jako poměrně emocionální, takže já trvám na tom, že to samozřejmě žádné vydírání není. Pro pořádek připomenu jeden z několika velmi podobných příkladů, které jsme v minulosti viděli. Tady článek, kdy pan bývalý poslanec za Piráty Ferjenčík společně tady sedí s panem Skopečkem z ODS. Pokud Zeman nejmenuje vládu, která by měla po volbách většinu, snížíme rozpočet Hradu na nulu. Hrozí opoziční koalice. Jo? Tohle se tehdy silácky říkalo veřejně. Jenomže já jsem zprávy psal soukromně, navíc nikoliv panu prezidentovi, ale jeho příteli po boku Petrovi Kolářovi. Tedy jsem to psal jako jednomu z hlavních představitelů dnešního opozičního tábora. Byla to komunikace s opozicí. A ruku na srdce, vážení kolegové, ani vy nás tady nějak nešetříte. Ani vy, když jste nedávno vládli, tak jste si nebrali servítky. Připomenu řeči o tom, že když vyhraje volby Andrej Babiš, tak mu zavolá Putin a přijedou tanky. To bylo opravdu mimořádně hloupé. A podobných výrazů nebo výroků bylo z vaší strany tady na půdě této sněmovny a nejenom tady. Určitě stovky. Takže někdo obrazně pálí mosty, ale jiný rovnou vyhrožuje Putinem. Víte, jak jsem už řekl v televizi o víkendu, vrcholová politika není pro princezny. Zhroutit se z jedné či dvou ostřeji formulovaných neveřejných SMSek, to nemusí být znakem odolnosti, která je potřebnou výbavou vrcholového politika. Víte sami dobře, že na zahraničních fórech se i přes často deklarovanou jednotu odehrává tvrdý střet o prosazování národních zájmů. To fakt není žádná procházka růžovým sadem. A proto politik, který reprezentuje naši zemi, na těchto formátech musí umět ukázat lokty, nikoli v slzy. Z těch se nenajíme. Vážení kolegové, vážím si opravdu této sněmovny. Také proto tu dnes stojím, proto tu dnes mluvím. Omlouvám se, že jsem tady nemohl být včera, ale klimatická krize skončila, takže z Frankfurtu nelétala žádná letadla. Já tady dnes pouze odmítám jednu věc, a to je takzvaný dvojí metr opozice. Já odmítám situaci, kdy opozice bez vlastního smysluplného programového projektu sklouzla do vleku aktivistických skupin, organizují předčasnou prezidentskou kampaň. Dnes tady nejde o nedůvěru vládě. Je to pokus legitimizovat porušování ústavy a přetavit ho v politický kapitál. A u toho motoristé asistovat nebudou. Děkuji vám za pozornost.
6: Trošku delší, ale proč jsem to pustil, nebo proč si to tady vlastně přehráváme? Jednoduché jako facka. Protože se dál tím víc ta retorika posouvá k tomu, že to do nich sypou. Čím dál tím víc je tady odhalovaných kauz, čím dál tím víc se jim to tak nějak přestává dařit. Rozsypá se jim to. A já jsem rád, že už konečně našli naše vládní koalice, že teda našli vůbec jako sami sebe k tomu, aby začali to prát do nich, protože oni za chvilku by převrátili úplně všechno na ruby. Mluvili jsme o Pirátech, co to je za sebranku, co to je za svoloč, která v zásadě si dovolí tady někoho kritizovat, přitom na co sáhli, to prostě podělali. Dneska se podívej v Praze, já jsem byl včera na Václaváku, no tam je to hrozný. Tam je to hrozný, to bude, až to začne jezdit.
0: No tam je to strašný. A toto ještě nejezdí. Tam je to opravdu, tam je to drama. To jako, tam to bylo drama 2 roky a teď je to 3. drama, protože oni ještě tu magistrálu teď svedli do takového jednoho pseudopruhu. To se nedá říct ani, že to jsou 4 pruhy vedle sebe. No je to něco dramatického. A jestli se doteďka jezdilo špatně, tak teď se jezdí ještě hůř. A tramvaje tam nejezdí. To ještě pořád ne.
6: Tak nemá ani troleje. To za prvý. Za druhý, až tam ty tramvaje začnou jezdit, no tak to bude něco.
0: No to si vůbec nedokážu představit.
6: Mně to přijde jako, že ty Piráti, protože oni vlastně vychází z té, jak bych to řekl, z té Antify, tak. Jo. Tak oni dělají jenom bordel.
0: Tak to víš, no. Jo. Bordel jim jde dělat úplně výborně, brát drogy, podporovat prostě blbosti, vymýšlet zelený energie, který ne, že ten svět zachrání, ale přivedou ho na propast. No, nevím, prostě všechno úplně špatně. No, ta Praha, ta je prostě dořízená. Tu Hřib dořídil tak, že tady prostě...
6: Myslíš ten pan chytrý Hřib, jak všem radí, jak to mají dělat?
0: Jo. To je fakt... Jo, kolaři, cyklisti, ty si myslej, že si můžou dělat úplně, co chtějí, takže u nás tady jednosměrná ulice, vody jak živa zleva doprava, tak prostě takový ty donáškový služby, ne-li donáškový auta, i prostě jezdějí proti směru, když na ně ukazuje, že jsou úplně dementní, tak by tě ještě přejeli. nevím, prostě nedodržujou pravidla, nedodržujou zákony, dopravní značky, dopravní značení, jim to jedno.
6: Putna.
0: Jo, prostě anarchie.
6: Teď pozor. Putna znamená, že jsem se přemostil na Vladimíra Putina. Měl zajímavé vystoupení na valdajském, na tom summitu Valdají, nebo jak oni tomu říkají.
0: No.
6: Já budu muset číst titulky, jo.
0: Tak to bude hodně rychlý, tak to se teda připrav.
6: To bude rychlý, tak já se připravím a dostával, Vladimír Putin dostával dotazy, bylo to na fóru a odpovídal. Tož, pojďme na to.
7: My nikoho nepugáme.
6: Nikoho nestrašíme. To, o čem si zprávě zmínil prohlášení ministerstva zahraničí a dopisy, které ministerstvo rozeslal některým zemím, není zastrašování, ale odpověď na pokus zastrašit nás. Vždyť tato prohlášení západních politiků a evropských politiků o nutnosti, možnosti a přípravě války s Ruskem v letech 2029-2030 přece neformulujeme my. Slyšíme je z druhé strany a to neustále. Neustále. A pak i konkrétní kroky, jedno cvičení v Baltském moři za druhým. A potom pokusy o zadržení našich lodí, plavidel. To je přece všechno eskalace, o které jsem právě mluvil. To je všechno eskalace. A pak jsme začali slychat prohlášení týkající se Kaliningradské oblasti. A všechno je správně napsáno. Prohlášení ministerstva zahraničí i v rozeslaných dopisech. Pokud dojde k přímému útoku na Ruskou federaci, v tomto případě se tím myslí Kaliningrad, ano. Případně i nějaká další území samozřejmě se na pořadu. Jednání nevyhnutelně a okamžitě objeví otázka použití všech zbraní Ruské federací, které má naše země k dispozici. To je nevyhnutelné a nezáleží na příjmení vrchního velitele nebo prezidenta Ruska. Jde o to, že pokud tomu rozumím, generální tajemník na to mluvil o tom, že v Evropě je 300 milionů lidí a tak dále. Ano, právě proto pro nás bude nevyhnutelné nastolit otázku použití všech sil a prostředků, které máme. Proč? Za prvé chápeme, že proti nám bude stát protivník, který nás početně dvojnásobně převyšuje. Má velký hospodářský potenciál a velký vojenský potenciál. My přece nebudeme mít tolik sil a prostředků, abychom této hrozbě čelili. A budeme muset využít své konkurenční výhody v tomto boji. A jaké to jsou? No jde o to, že právě o prostředcích na svou obranu. Máme tyto konkurenční výhody. Ano, Francie a Velká Británie jsou samozřejmě jaderné mocnosti. To velmi dobře chápeme a uvědomujeme si to. Ale takové ničivé prostředky, jaké má dnes Rusko, nemá nikdo jiný. A to je naše konkurenční výhoda.
7: A
6: jak jinak máme čelit agresorovi? Nikomu nevyhrožujeme. Jen říkáme, že nástrojů na svou obranu nemáme za stolik. A mimochodem, v tom dopise a prohlášení ministerstva zahraničí se o použití jaderných zbraní nemluví. Mluví se tam, jak jsem to právě formuloval, o použití všech sil a prostředků, které má naše země k dispozici. A jaké to budou, o tom rozhodneme. Vámi zmíněný generální tajemník na to dál, ale reagoval, řekl bych, my to nepovažujeme za vážné. Správně, pokud za vážné nepovažujeme jejich hrozby vůči nám, tak ještě jedno téma, abychom to uzavřeli. Před několika týdny ministerstvo obrany mimochodem. Promiňte, Fedore, myslím, že víte, s čím souvisí neustále vyhrocování situace ze strany mnoha evropských zemí. Souvisí s vážným zhoršením hospodářské a vnitropolitické situace v těchto zemích. Podívejte se, co se děje s ekonomikou. Podívejte se, co se děje se sociální politikou, s životní úrovní občanů největších evropských států. A v těchto podmínkách nutně potřebují přesunout. Přesunout tedy pozornost svých občanů
8: fokus внимания своих граждан с внутренних
6: проблем на проблемы внешние
8: внешнего характера. Вот я сейчас
6: Právě jsem byl nucen odpovídat na otázky, které jste mi položil.
8: Я думаю, что они ждали.
6: Myslím, že od nás takovou odpověď očekávali. Takže co by chtěli, že, blbečci? No, bych tak dodal já akorát.
0: Jasně, co by chtěli, blbečci?
6: Ne, tak rozumíš, tak oni teďko pláčou, že dostali nějaký dopisy od Ruské federace. Konečně jim to dali ty Rusáci, jim to napsali v dopise, že na ně zaútočej.
0: Dali to černý na bílém. Tak. Je to jasný.
6: A je s pečatkou.
0: Mm-hmm. Mě tak dlouho do toho štípali a rejpali a říkali, že...
6: A dočkali se.
0: No, tak jo, kdy to tady mají? Tady budou furt zbrojit, furt budou prostě převádět automobilky na výrobu tanku, já nevím čeho všeho. Bože můj, jako já nevím, proč tohle vymýšlej. Ale jo, je to jasný, protože zbrojařský průmysl, to je teďka největší biznis, který, nebo buzinec, nebo jak se tomu říká, který jede. Oni moc dobře ví, že cokoliv by se stejně jako poslalo na bojiště, tak by to skončilo v propadlišti dějin. Jedna jediná raketa. Ale budou prostě rvát ty Evropany. Protože z toho jsou peníze a třikrát otočený ještě.
6: No a jsme zase zpátky doma. U našich ekonomických problémů a potíží. A zase si musíme říct, že ta situace, která momentálně se jakoby tak vyvíjí, umí si představit, že bychom měli Fialu tady třeba? A ten jejich spolek negramotu jeho?
0: Tudle jsem se nad tím zamýšlela, že by to jako musel být takový masakr, že kdyby tady v tom všem vládnul teďka Fiala, tak už normálně jsme nahnaný na ukrajinsko-ruský hranici a bojujeme tam.
6: Jsme na nucených pracích na Ukrajině.
0: Jo. Fakt. Fakt jsem o tom přemýšlela, že by to takhle bylo. A Ukrajinci budou sedět tady u nás v parku a opalovat se na sluníčku.
6: No, protože to není jejich válka. To je válka evropských zemí proti Rusku. Takže tady píše jedna dotyčná na Facebooku, to se mně moc líbilo. Že jste stáli hodinu ve frontě na banány, vám vadí, ale že dneska čekáte ve špitále 8 hodin na odběr krve je cajk, že jo, blbouni.
0: To je přesně správný, to je úplně ono. Jo.
6: No, já jsem o tom mluvil už v pořadu předtím. Berte to tak, že ten kolektivní západ jako takovej, kam nás, jak si Peťa Fialu zařadil, že tam patříme, zapomněl říct, že mu patříme, on říkal, že tam patříme, tak ten kolektivní západ se začal izolovat tím, jak začal určovat ty sankce a všechny tyhle ty věci, tak tím se začal víc a víc izolovat a docílil toho, že ta izolace začala působit jako totální špunt a jako totální rozkližovadlo na vztahy, na vztah lidí k vedení Evropské unie. Jedno s druhým prostě začalo působit. Pojď se Francie, studenti prostě tam jsou v ulicích, Francie hoří. Španělsko, lidi v ulicích, protože migranti, Německo, tam budou brzy lidi v ulicích, protože oni začnou štvát proti politice AfD, anebo tam budou ty lidi v ulicích a budou naopak řvát, že chcou teda z Evropy pryč. Amerika je na pokraji občanské války, no a zbytek víceméně přemýšlí, jestli bude mít čím topit, protože jsme se ustříhli od té závislosti na Rusku a stali jsme se závislými na nespolehlivých dodavatelích ruských produktů. No, tak to je potom složitý. To je těžký. No, jak chceš budovat nějakou tanker? Ekonomiku?
0: No nemůžeš, tady není už co budovat, tady je dobudováno. Teď jednotlivé firmy se zavírají, závody se zavírají, končí výroby, prostě nemají co, není odkáď, jak můžou něco konkurovat, jak můžou vyrábět něco, když energie je tak drahá, že se bojíš otočit i kohoutek utopení, aby náhodou ti to nevysálo peněženku na dálku. Jako.
6: To je blbé.
0: No, je to blbý, no. Je to hodně blbý. Hodně lidem se to nelíbí, remcaj. Hodně lidem se to nelíbí, ale už ani neremcaj. Hodně lidí krčí ramenama a říká, no a co s tím chceš dělat? No. Hodně lidí říkne, radši drž hubu, bude to lepší. No, tak teďka v tomhle žij, že jo? S tím materiálem něco dělají.
6: Buduj,
0: no.
6: Buduj.
0: Buduj. No.
6: Buduj. No, Robert Fico měl docela velké vystoupení. Robert Fico těžce bije proti nějaké eskalaci. Robert Fico otevřeně hovoří o tom problému, kdy tedy ti západní politici de facto verbujou do války. V Hormuzském průlivu to je zavřené a dokud Amerika nesplní 7 podmínek, tak se neotevře?
0: No, to je dobrý. Tak to se tady vůbec nedozvíš mainstreamu, jak je to s Hormuzským průlivem, tam je ticho, tam prostě všechno asi probíhá, jak má, nevím.
6: Takže ono brzy nebude, udělali si nějaké opatření. Na Slovensku třeba udělali opatření taková, že dráhy ve druhé třídě tak jsou jízdenky za polovinu.
0: No, aby jezdili rád.
6: No, v mnoha krajských městech se jezdí za polovinu v MHD, čili vláda vymýšlí různá, řeknu, různé úlevy nebo různé způsoby, jak docílit slevy. Jo. Projevilo se i u nás na Stojanech, že ty uhlovodíky jsou levnější, než byly, bylo to přes 50 korun.
0: Už je to na nějakých 46-7, no.
6: Hmm. Jo, můžeme říct, že to skrotilo o 8 korun zhruba, třeba. No, což je dobře, pochopitelně, ale že to bude mít svoje důsledky, no to bude, to je teprve začátek. Pokud chceme se vybabrat sazlem, musíme mu odstřihnout zdroje. A zdroje jsou přesně to, o čem se teď tady bavíme. Energie. Paliva. Jo, to je to, na čem oni stojí. Čili vidím to jako pozitivní vývoj k lepšímu stavu světa.
0: No jasně. Ale bude to bolet.
6: Bude to bolet, ale nebude to tak strašný na první pohled, jak by se mohlo zdát. Mám tady ještě to mase kulikarise, co se týká kauz Fialovy vlády. Můžeme si to připomenout?
0: Určitě. Určitě, určitě.
6: To jsou takové věci, na které bychom
0: ať to
6: neměli
0: všichni
6: zapomínat.
0: Slyší, že jo, aby se ne to nezapomnělo.
6: Když jsou tak chytří.
0: No. Bohu, kde je Fialový konec.
6: No.
9: Počkáme na rozhodnutí soudu, jo. Jako obvinění se můžou hájit, jak chtějí, tak někteří z nich tam říkají, že prostě rozkrádání veřejných peněz se financovala TOP 09 a STAN. No, tak to už je masakr. To je něco jiného, než když nějaký komunální politik někde něco malého zdefrauduje. Bitcoiny jsou teďka u soudu. Bývalý ministr může jít bručet, ne, za ODSku. Jako kšeftovat jako stát s usvědčeným zločincem, špinavý prachy v bitcoinech, není normální. Kampelička, tak jako tady se aspoň ukázalo, bývalá vláda se to mimo jiné

0: Ne vůbec.
1: Tak méně alkoholu, více vzdělání.
2: Doplnit vzdělání je potřeba.
1: Dozimet?
2: Ne. Míšo.
3: Moc pěkný. Moc pěkný.
2: Moc pěkný, že? Hmm.
3: Moc pěkný, jo, jo, jo, jo, jo.
2: Tak někdy se zadaří, no, tak chlapcům se dařilo, jak se sluší a patří.
3: Rozkrádali na placa to, na stoja to, ve velkým.
2: Úplně všechno. Co se dalo ukrást, jo? A to, pozor, to je teprve začátek, to ještě pořád se jaksi neproklíčovalo tam do těch dodávek na Ukrajinu.
3: No to vůbec, jako tam až se do toho hrábne, co tam se muselo dít a možná ještě děje, jo. Nechci ani vidět, ani slyšet, ani...
2: My máme připravenou s Jirkou takovou na pátek takový vhled. Ano. Na to vás všechny zvu. My jsme trošku pracovali na tom, co se stane, když. Čili máme jeden ze scénářů zmapovaný, jak by se celá ta záležitost mohla vyvinout, co se týká, dejme tomu, energetiky, co se týká a vyplývá to již z vyřčeného. To, co řekl Vladimír Putin třeba před půl rokem, před 3/4 rokem, že Rusko má technologii převratnou, která v nějaký správný čas bude nabídnuta celému světu. Ten správný čas vlastně se připravuje tím, že se zastavil posun uhlovodíku směrem do Evropy, protože země BRICSu mají všeho dost, oni ty jako nemají problém, ale my tady narazíme na benzínky na bez toho, co by nám mohli prodat. Takže my si nebudeme moc třeba natankovat, ale to řešení přijde z Ruské federace. Je zajímavé, je vyspělé technicky, víme kdo, víme jak, víme proč. Mm-hmm. Tak jsme na tom popracovali. V pátek si o tom budeme povídat. Jedno jméno si určitě by měli, jak si posluchači třeba procinknout. Já to jméno musím
3: najít. Musím ho najít.
2: Abych ho správně vyslovil, víš. To tak s Jiřím probírali nějaké věci, pak nás něco napadlo a potom jsme se tomu věnovali ještě víc a přišli jsme na mrak hodně zajímavých záležitostí. Ale tak kdybyste chtěli, tak mám tady třeba Danuše Nerudová v autoškole.
3: Ježišmarja.
2: Ne? Nechceš to vidět?
3: No, tak vidět bych to chtěla, ale asi to přes ty sluchátka moc neuvidím.
2: Počkej, tak já už hledám to jméno. Já teď nevím, jestli mi to, kam mi to poslal, víš? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aha, aha. No, tu jsem hodně daleko. Ještě tady zase. Jo. Fyodor Dmitrijevič Škudriněv.
3: Mm-hmm.
2: To bude to jméno, kolo kterého se bude brzy točit celý svět. On bude mít to řešení, respektive on je autorem toho řešení. Taky víme, proč je tím autorem. Řada posluchačů pak zbystří, protože pochopí. Kdybyste se chtěli vygooglit, tak to pochopíte velmi rychle, proč právě tenhle ten člověk, bývalý velitel ponorky ruské, bývalý šéf Leningradské oblasti,

0: Takže člověk, který momentálně se věnuje záležitostem okolo vibračních léků nebo pomůcek vibračních k léčení určeným. Takže tady už se bavíme o vibracích a vibrace jsou základem vlastně naší reality, našeho bytí, takže no, hodně zajímavých věcí jsme nakopli. No, Míšo, máš ty pocit, jakože seš v ohrožení, protože svět se proměňuje v něco, co velmi silně připomíná dobu a období nástupu Hitlera a jeho přípravy na dobití v podstatě celé Evropy, včetně Ruska. Máš ty z té doby jako pocit, že tak fajn, konečně se to řeší a konečně to celý bouchne a konečně se jim to celý rozpadne a může něco nového přijít, nebo se cítíš ohrožená? Jaký máš pocity?
1: Myslím, že A je správně. Já se určitě osobně nějak úplně moc té doby neobávám. Spíš bych možná přivítala, kdyby ty závratné změny a kroky šly rychlejc. Možná jsem až trochu nedočkavá a unavuje mě někdy takový to jakoby zdánlivý přešlapování, kdy si myslím, že spousta věcí by třeba mohla jít rychlejc a mohla by být razantnější, ale necítím se nějak já osobně a myslím, že ani moje nejbližší okolí se úplně jako necítí z té doby jako asi musí nastat něco, co bude těžší, co bude spousta lidí úplně vykolejí, třeba to nedají, nebudou schopní v tom žít. To asi může nastat, ale já se osobně teda neobávám.
0: Hej.
1: Asi tak.
0: No jo, ale zlý Rus rozeslal výhružné dopisy.
1: Já se zlého Rusa neobávám, já ba naopak jako tímhle směrem vždycky jsem tíhla a nemám čeho se obávat, proč bych se ho bála.
0: No, to
1: já ho náhodou tady dokonce přivítám.
0: No tak to víš, dvě dávky, no.
1: Ne, já se tohohle fakt nebojím, ne. Já si někdy myslím, že až příliš mnoho zachází se všema v rukavičkách.
0: Že si to ani nezaslouží.
1: Tak, přesně tak.
0: To jo, to zcela bezpečně. Já ještě koukám, co bychom použili na dokreslení stavu, když ono je za 10 minut celá. Možná bychom mohli, nevím, Francie v plamenech, obří stávky za lepších pracovních podmínek. Ve Francii probíhá celostátní stávka zaměstnanců veřejného sektoru, která zahrnuje přes 170 demonstrací po celé zemi. Odbory protestují proti zhoršujícím se pracovním podmínkám, stagnaci mest a ohrožení důchodů. Země se přitom potýká s rekordním veřejným dluhem blížícím se 3,6 bilionu eur. Takže to, co mají oni v eurech, my máme korunách.
1: Ne, no Ruska, tak jako všechny země jsou zadlužený. Bože, kam myslí, že to povedou?
0: No, možná kam to povedou? Slušně nebo...
1: No a už můžeš neslušně, už je po desátý.
0: Já bych řekl do pekel, tak to řeknu slušně. Do pekel. No. Ruská diplomacie neměla Dlouho tak rušené září Trumpovi vyslanci strávili s Putinem 3 hodiny a 10 minut, Lavrov 52 minut s ministrem zahraničí Rubiem a Kirill Dmitriev si prohlédl kanceláře amerického ministerstva financí a energetiky. K tomu všemu si německý minister zahraničí poprvé od roku 2022 vyžádal schůzku s Lavrovem. Hovořili však jen pouhých 20 minut. Všechny tyto rozhovory se však ukázaly být velmi odlišné. Američané diskutují s Ruskem o ropě, ambasádách a zábavném majetku, o životě po válce. Evropané žádají jedno, aby ruské útoky na Ukrajinu ustaly do jara. Na jedné straně je to proto, že německé zásobníky plynu jsou naplněny z 57,6% a nafta v Evropské unii je na rekordních 2,23 eurech za litr, 212 rublů. Na druhé straně by se ukrajinská ekonomická a vojenská situace mohla letos v zimě natolik zhoršit, že Kyjev bude nucen k ústupkům a možná i ke kapitulaci. To Brusel absolutně nemůže dovolit. Putinova odpověď pronesená 25. září byla stručná. Rusko si sedne k jednacímu stolu, až to bude sloužit zájmům Ruské federace, a Kyjev musí nejprve pocítit tyto odvetné rány za svůj pokus uškrtit ruskou ekonomiku údery na rafinerie, přístavy a tankery. Moskva potřebuje mír, Evropa potřebuje oddech a tyto touhy se neshodnou, dokud zima neodhalí hlubiny evropských skladovacích zařízení. Okno pro vážnou diskuzi se největší pravděpodobností otevře na konci zimy. Zatímco s Američany se mohou Rusové hádat o číslech, s Evropany se hádat není o čem, protože ti žádná čísla nemají, mají jen ultimáta. Slovo příměří v evropském jazyce neznamená mír. Kyjev následovaný Berlínem a Bruselem navrhují, aby Moskva zastavila útoky na konkrétní sektory, energetiku, přístavy, Černé moře. V ideálním případě by rádi dosáhli úplného zastavení na frontové linii, aniž by se dohodli na čemkoliv dalším. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN 23. září Lavrov reagoval definitivní odpovědí, která nesnášela jiný žádný výklad. Poučení hořkou zkušeností, nebudeme nepozastavovat speciální vojenskou operaci po dobu trvání jednání v žádném formátu. Ohledně motivů navrhovatelů také napsal: přesně tohle Evropa chce za jediným účelem, kterým je získání oddechu a doplnění vyčerpaných vojenských arzenálů kyjevského režimu. Zastavení v okamžiku, který by nepříteli vyhovoval, by znamenalo zopakování Istanbulu z roku 2022, kdy byla například z Londýna zmařena vyjednaná dohoda, a Kreml nemá vůbec v úmyslu tuto chybu opakovat. Hotovo. Je to tak?
1: Je to tak?
0: Nenechaj se už oblbnout, nenechaj se podvést. Basta šmidifu.
1: No, teď je to správný.
0: Já také to říkám. Míšo, my se pomalu, ale jistě řídíme do konce. Máme za 4 minuty. Tak jakým směrem se vydá tvoje rozloučení dnes? To mě zajímá.
1: Jakým směrem? No asi tím, aby se naši posluchači nebáli, aby se nemysleli, že se tady budou třeba v zimě klepat tak, až umrznou. Já si myslím, že český člověk je vymýšlivý a že si bude umět poradit. A že to třeba tak ani nedopadne a že to bude všechno úplně jinak, a kdo ví. Takže bych byla nerada, kdyby někdo pojal pocit, že strašíme nebo tak. To si myslím, že ne. A já si myslím, že naši posluchači všechno chápou a ví, že před rozbřeskem bývá největší tma. Tak asi tak. Takže vám přeju do dalšího týdne dobrou náladu. Myslím si, že to babí léto vypadá docela zajímavě. Sice o víkendu má trošku pršet, ale jak jsem na to koukala, tak se to zase potom trošičku zvedne. Takže můžeme mít krásný podzim. Budu se těšit na vás na všechny zase za týden. Mějte se všichni moc krásně. Krásnou dobrou noc. A loučím se i s tebou, Petře.
0: To jsi se se mnou krásně rozloučila. Děkuji ti za tvoji účast. Děkuji nám tady za vynikající pořad Pepa z Ostravy. My tě, Pepo, také zdravíme. Je to o nějaké ombudsmance, je to z Parlamentních listů, dáme si to asi příště, dáme si to třeba zítra. Takže přátelé, to je vše, víc se nám do pořadu už jaksi nevejde. No a my si zahrajeme na dobrou noc a předám vás do péče Jardy. Takže mějte se krásně, opatrujte se a v pátek tady zase s Jiřím nebo s Jirkou naslyšenou a pro teď, jak už jsem řekl, si jednu pěknou zahrajeme.

0: Ahoj, zdravím všechny diváky, vítám vás u dalšího vysílání, jak tady živě na Hero Hero, tak samozřejmě i na YouTube a vítám svého dnešního hosta Daniela Aladima. Já tě zdravím, Dane, ahoj.
1: Krásný den, Jaroslave, a krásný den vám všem tady od Květin. A v dálce, nevím, jestli to je vidět, je relief těch klášterů Českého Krumlova. Krásný den z Českého Krumlova.
0: Ale musím říct, že to máš teda poměrně krásný než u mě. Já ty mám teda fakt jako sichravo, takovou mlhu, jako hutnou. Tak to máš, to máš pěkně.
1: Já sem často jezdím právě z tohohle důvodu, protože tady, když ve většině republiky už je to od rána zastříkaný, tak tady to můžete taky vidět. Jo? Tak tady vlastně ještě od té Šumavy vlastně je to vždycky takový jako rozčechraný třeba, nebo často rozházený. A víc často si tady třeba všímám, že tady byly ještě minulý rok mlhy třeba v těchto obdobích, které byly vždycky normální, když už byly ty chladný rána. Tak teď teda ne, jo, teď to není. Vždycky bylo tady odsaď z tohohle místa krásný pozorovat kolem těch klášterů, jak se vlastně protejká ta řeka, tak tam se zvedaly ty mlhy a v noci to osvětlovaly ty světla a člověk mohl vidět ty víry, ty mlhy, jak se zvedaly kolem toho kláštera. Zatím jsem si sem jezdil, no, takže je tady vždycky poměrně jako trochu ještě líp než nad, třeba než už v Českých Budějovicích, kde většinou je vždycky vytvořený už ten takovýhle jako povlak, který je hutnější prostě.
0: Ale či myslíš, že to vůbec je? Myslíš, že jsou nějaký jako daný koridory, že jako někde je nasprejováno jako víc, někde jako míň a pak se to rozprostírá?
1: Jo. Nad krajinou třeba, která je už jako v podstatě vysušená, nemá třeba lesy moc a tak tam to funguje zase jinak, než tady, když seš v údolí pod těma šumavskýma lesama, který ještě umí vlastně nějak jako třeba ty zbytky vody jako ze sebe vypustit a vytvořit nějaký jako oblaka, který tady třeba vytvoří právě ty mlhy nebo tu vůni. Takže spíš si myslím, že co takhle cestuju a pozoruju, tak je to spíš jako vlivem toho prostředí dole na zemi, jo? Že třeba u Mariánských Lázní, kde máš ty hluboký lesy, tak tam taky jsem třeba zažil jako takový krásný jako mlhy a třeba ještě bouřku, jo. Ale potom, teď jsem byl na Slovensku, tak tam vidíš ty rovné plochy vlastně těch nekonečných lánů kukuřice a nad tím, když to nastříkají, tak se nemá zvednout jakákoliv vlastně vláha a tam to funguje jako ještě jinak. Ale jinak koridory, je to všude, to je zastříkaný jako všude, oni zastínují tu slunce téměř všude, takže z různých radarových snímků může člověk vidět vlastně, kde ta mlha je vytvořená těma letadlama, jsou tam vidět ty čáry a vlastně ty koridory jsou téměř všude nad celou Evropou, nad Spojenýma státama, nad Austrálií, nad Novým Zélandem třeba, je to opravdu jako všude.
0: Že vlastně i čistě teoreticky, kdyby člověk třeba trávil někde nějakou dobu nějaký třeba výletní lodi nebo na něčem takovým nějakým otevřeným oceánu, kde vlastně jako nejsou lidi nebo nějaká příroda jako typu mimo té vodní hladiny, tak tam pravděpodobně by mělo být čistý nebe, že jo? Tam asi není nějaký důvod toho sprejování, je to zaměřeno přímo na krajinu anebo nějaký prostory, kde jsou ty lidi. Chápu to správně, ne?
1: Já nevím, hele, jak jsme se bavili minule, pro mě je to předmětem jako studie a bádání. Já nejsem odborník, který by o tom věděl všechno a věděl by, proč to dělají. Já to jako hledám. Jo? Já jsem si toho všimnul, mně to bylo řečeno v roce 2000, myslím kolem roku 2010, když jsem jako záchranář vlastně u výsadkářů sledoval vždycky ty seskoky a dívali jsme se nahoru na nebe, jak oni padají dolů a kdyby se jim něco stalo, tak já jsem vždycky vyjel tou sanitkou. Jo. A tenkrát mi tam někdo řekl, jako, že jsou to zvláštní vlastně jevy od těch jako letadel a že se to nerozpouští, že to jako prostě takový zvláštní, tak já jsem se na to díval, úplně jsem jako byl v šoku a najednou jsem to jako viděl, předtím jako jsem to vůbec nevnímal, jo, tak jsem se na to začal soustředit a jako fotil jsem si to tenkrát, třeba tak 5 let jsem se tomu věnoval, viděl jsem různý dokumenty a bylo to zvláštní to vnímat a nebylo to tak intenzivní, jako bylo to jenom prostě občas, jako kdyby si to někdo testoval, jo. A prošel jsem takovýma různýma jako myšlenkovýma hrama, jo? Že si člověk přesně říká na začátku, proč by to dělal někdo sám na sebe, jo? A proč by to vůbec někdo dělal, jo? A tak dále. Ale dneska jsem vlastně v té rovině, že jak si maluju, tak já se na to nebe soustředím každý den, jo? A když potom vlastně vnímám, že mám třeba 7-8 dní v roce, kdy to prostě není jo, kdy je běžná, třeba jsou mračná, jo, cítím vůni, vzduch a můžu namalovat tu oblohu, tak to vnímám jako úplně jinak, prostě, jo, že se na to můžu každý den soustředit, ale nejsem ten odborník, který by někde znal, jako odkud ti letadla lítají, prostě a tak dále. Jenom za tu dobu, co už to sleduju, tak si jako uvědomuji ty věci, že má to nějaký opakování, jo, má to nějaký jako rytmus v úvozovkách, že vlastně je vždycky vidět, jak vyletí ty letadla, vystříkají to, pak se roztáhne ta mlha a vlastně odrazí toto sluneční světlo, tím pádem se nezvedne ta vláha z té země, nevytvoří se běžný mraky, nedojde ke kondenzaci a nedojde k vláze. Pak ale po nějaké době oni prostě napustí něco jiného, z toho se vytvoří jako víc kondenzace a projde takový jako, mi to přijde jako řízený srážky. Jo? Pak jsou takový typy suchý mlhy, která mě asi nejvíc překvapila, to jsem tady minulý rok vysílal tady právě z prostředí té Šumavy, kdy mě na to určitý lidi jako upozornili a já jsem tomu nevěřil. A vlastně jsem si tady projížděl tou Šumavou horní a vlastně jsem procházel mlhou, kde nebylo na téměř 10 metrů vidět, a přesto bylo všude absolutní sucho. Jo, což je jako velice divný, protože mlha je vodní aerosol částečky, který vlastně lítá a vytvoří tu mlhu a tudíž všechny vlastně předměty, jo, chodil jsem tam třeba prádelní šňůry, jo, tady ve vejšce opravdu třeba 800 metrů, jo, ta hustá mlha, chladno a teď já chodil a šahal jsem na stromy, na listy, jo, a všude totální jako sucho, přestože tam byla měsíc trvající tato divná suchá mlha. Jo, tak jsem si sem třeba přijel na to se podívat a dívat se na to. Tak to je zase třeba nějaký jiný jako druh. Jo, takže já vlastně nevím, neznám tyhle věci. Jenom jsem člověk, který si toho všímá, který to může potom vidět ty následky ve zdravotnictví. To znamená, že když je zastíněný slunce, je změněný nějak jako světelný osvit, vytváří to nějaký zvláštní filtr. To znamená, že třeba lidi nemají vitamin D, jo, a jsou víc náchylnější k chorobám. Jo? A potom, když si to jako člověk stáhne na nějakou soustažnost toho, že potom v tom období toho covidu vlastně se řešilo to, že všechny nejtěžší případy, které byly spojené s tou virózou, tak byly vždycky stejný shodný jako věc byla absence toho vitamínu D. Jo? Pak se roztrh plytel s depresema. Jo, deprese vychází ze slova jako tlak, jo, úzkost. A tam je zajímavý, že slovo radost, která to obrací, tak tam je jako rá, jako slunce a dost, jo. Tedy dost slunce je radost a z hlediska zdravotnického to znamená to, že když člověk nemá dostatek vitamínu D a dobrýho slunečního osvitu, propadá víc trudomyslnosti. Samozřejmě ve spojení s rozvrkočeným světem, jo, s nasranýma lidma, s nějakýma psychologickýma operacemi. Má to různý ještě samozřejmě další jako souvislosti, ale když chybí sluníčko, někde vzniká prostě, není tam ta radost. Jo? To znamená, že jako člověk, který prochází různýma sférama společnosti, jsem si uvědomil, že to jsou stejný body, že to začíná u stejný jako věci. Samozřejmě nadále potom chybění srážek, přeměna tady nějakého jako podnebí, chybění vody. To jsou všechno společné jevy, které odkazují na to nebe. Jo? A jak říkám, nejsem na to odborník, ty informace se dávají dohromady, protože je to stejný jako v covidu, je to operace nějaká, která nás přesahuje, je řízená nějakou vyšší inteligencí a téměř dokonale a proto to na lidi je svým způsobem moc. Je těžký přiznat si, že se tady něco takového děje. Jo? Je těžký vnímat věci v souvislosti a v kontinuitě pro lidi, když jsou denně rozsekaný xkrát různýma šokujícíma zprávama. Jo? A jsou tady odborníci na získání pozornosti, aby získali jejich pozornost. Tak je těžký vnímat věci souvislosti, kontinuitě, ale přesto je tady mnoho lidí, kteří si pamatujou, že tyhle čáry nebyly dřív, i když lítali letadla, že vzduch voněl. Pamatujou si, že v době covidu, když nelítali letadla, tak tady byla normální zima a napad tolik sněhu, že se mohlo bobovat a sáňkovat, ale ty psychopati normálně dali policejní pásky v obchodech na věci sánky na boby, aby si to ty děti nemohly kupovat a nemohly se scházet na tom kopci. Já nevím, jestli si to pamatuješ.
0: Pamatuju si to moc dobře. Jak to bylo rozdělení těma páskama, to bylo opravdu jako až jo. Komický. Ale je pravda, že u tohle tématu, já už jsem to teda mnohokrát zmiňoval, ale asi to bylo jedno z nejtěžších témat, co mi dalo práci v úvozku jako přijmout. Já jsem měl kamaráda, možná to bylo v podobné době, co zmiňuješ jako ty, kterýho jsem pravidelně jako našťoval, a on na to byl jako fakt zaměřený, vysloveně jako každý mu to říkal, kdo tam jako přišel, až mám pocit, že s tím byl trošku jako otravnej a možná jo. Proto mi to bylo těžší vlastně jako přijmout. Říkám, ty, přece nemůžu být stejný magor jako tenhle kámoš, ale prostě jak mě na to upozorňoval, tak já jsem si toho samozřejmě začal všímat. A musím říct, že za poslední dobu třeba to je jenom nějaký jako můj pocit a možná se mýlim, jo. Ale mám pocit, že dřív, když jsem to začal pozorovat, taky takovouhle asi dobu, co ty, tak jsem si říkal, že jako to bylo výjimečný, že jako jsem tam přesně tyhle dny vlastně občas jako byly toho typu, co ty popisuješ. A dneska mám pocit, že je výjimečný ten opak, jo? Že se jako hodně přitvrdilo, nebo že je toho daleko víc, než bylo dřív, že občas člověk viděl, ty vole, dneska to nastříkali, dneska to bude asi jako já ta poklička, dusno, že jo, hnusno. A dneska mám pocit, že je opravdu jako výjimečný, když to nebe pozoruje, že hele, dneska je čistý nebe. Zase po dlouhé době vidím nějaký hezký mráček, takový ten, jak jsme v nich vídali, ty nějaký různý obrazce jako děti a podobně. Takže tohle si myslím, možná se pletu, ale že se za poslední dobu, nějakých těch 15 let změnilo, že to je daleko jako horší v rámci toho, co je možno pozorovat.
1: Přesně, jako říkáš to přesně. Jo, od vlastně toho covidu, tak to nastoupilo na nějakou jako intenzitu, na nějaký jako možná snad se nemýlim, jo, ale na plný obrátky, jo. Jako snad nepřidaj ještě, teď takhle to myslím, jo, že se tomu směju, ale že to je opravdu velice intenzivní a výjimka je, když to jako není, a to ještě neznamená, že to není součástí té přeměny toho počasí. Já si všímám, že ve dnech, kdy to není nastříkaný, tak právě se tady zdvihá vlastně jako ty oblaka, ty poslední zbytky vody, a jako kdyby se ty mraky transportovaly v úzovkách někam jinam, jo. To znamená, že se pustí nějaký jako frekvenční zařízení, prostě nevím, jo, ale třeba ve dnech, kdy to jako není, tak já třeba, mě bolí hlava, jo. Všimnul jsem si, že třeba děti se schovávají jako před sluncem, jo. A to odkazuje na další věc, že jak my o tom nic nevíme, jo. Tak ono, může to být i tak, že tady vlády, které si dělají různý pokusy a různé věci mimo naší obecnou, jako mimo naše obecné vědomí, je možný, že něco pokazili třeba v magnetickém poli, v ochranném poli naší země, a musí tohle stříkat, aby nás ochránili třeba před slunečníma paprskama, který třeba by nám jako ubližovali. Já nevím, jo, já nevím. Já bych právě proto bych rád, aby ta debata vznikla. Proto nejsem zastáncem nějakých konspiračních teorií, že někdo si jako myslí, že ví, jaké to je, a může i někoho označit a tyhle to dělají proto. Já nevím. Já jenom vím, že se to děje, že a chci znát tu pravdu a chci otevřít tu diskuzi. Chci otevřít tu diskuzi, že i se něco mohlo změnit ve vzduchu. A tyhle ty páry se tam jako uvolňujou a zastínuje to slunce, a je to vedlejší efekt. A ten vedlejší efekt tady upravuje prostředí a my jako lidi se tady mezi sebou hádáme. Prostě nutný je uvědomit si to, že ty čáry za letadlem se roztahujou a zabraňují běžnému slunečnímu svitu. Ať už je to uměle, nebo to vzniklo jako vedlejší efekt, prostě se to děje a my jako lidi bychom měli k tomu nějak přistoupit, protože následky vidíme ve všech těch různých oborech, který jsem předtím popsal. Ať to na lidském zdraví, na krajině, na psychice a vůbec jako na základním, jako na životě, jo, protože často vycházíme jenom jako u nás lidi, jo, často lidi píšou, proč by to sypali na sebe, jo, tak oni jsou to psychopati, že jo, jako proč chodí lidi a platí si v nějakých sexuálních službách, aby je tam někdo ponižoval a mlátil je a trýznil je. Proč lidi si sami ubližujou, já nevím, jo, ale děje se to. Jo, ale chci říct, že chci rozpoutat debatu a diskuzi, jo, o tom. A nechci, jako nemám ty argumenty a nemám důkazy na to někoho obvinit, ale chci říct, děje se to a musíme jako lidi o tom, musíme k tomu nějak přistoupit. Jo.
0: A já jsem si vybavil, když jsem to sledoval, tak dneska jsem taky překvapený, že už jsem o tom jako vůbec nemluví a pochybuju, že by se to nedělo dál. A to jsou takový ty setkání toho Bilderbergu a ta trilaterální komise a víš, takový ty různý zasedání takových těch jakoby elitářů. Tak dřív si myslím, že bylo daleko víc, jako řekněme, nějakých investigativních jako reportérů, kteří z toho točili různý videa a podobně. Bylo to velmi zajímavé v tom, jak jim bylo zabráněno i točit, fotit vůbec, jako kdo se na tom setkává. Viděl jsem několik záběrů, kdy oni třeba, když přicházeli z budovy do budovy, tak to bylo, nevím, kvůli tomu, aby nebyli vidět, anebo opravdu nebyli přímo na tom vzduchu. Oni procházeli takovýma jako hermeticky uzavřenýma tunelama, které tam nebyly, byly to jenom kvůli tomu setkání. A záměrně jsem se zaměřoval právě na to podnebí. A opravdu oni měli takovou kliku, že pokaždý, když měli jakýhle setkání a je to někde zaznamený, tak měli prostě krásně. Neměli tohle jako nad sebou. Víš, jako, že v nějakou dobu to vypadá, že buď hele, na tu olympiádu na tohle se to taky řešilo, že se prostě rozprášejí mraky. Oficiálně se o tom už mluví, akorát říkají, že ta úspěšnost není taková, že z toho jako děláme dramata. Říkám, kdyby to nebylo tak úspěšné, jak nevím, proč by to dělali, protože to stojí obrovský množství peněz. A pochopitelně jsem taky narazil na takový jako obhajoby, když už to jedno přiznává, tak vlastně řekne, že bychom za to měli být vděční, že nám to vlastně zachraňuje prdel, aby jsme tady neschořili, nebo co já vím. A upřímně taky víme prd, jo? My taky můžeme nadávat tady na někoho. A on sice teda asi původně nejspíš posral, ale možná opravdu tak jako se snaží nějak způsobem. Já mám vždycky pocit, že vůbec zasahovat do té přírody ze strany jako lidský nikdy nebylo úplně příliš moudrý, jo. Ať už to jsou třeba nějaké přehrady a podobné věci a tady se něco přemnoží, tak tam něco nasadíme uměle a ono to zase vyvolá něco. Protože i tady u nás vlastně, já tady mám kousek Milovice, tak tady se to ukázalo krásně, že zrovna jsem nedávno viděl nějaký jako dokument, který tady točili. A řešili, že opravdu se uzavřela něco jako taková rezervace, kde prostě jenom člověk nezasahoval nic víc a ta příroda se tak rychle jako upgradeovala, jo, tak rychle se vrátila do nějakého původního jako nastavení, že i ty experti byli opravdu jako překvapení, že to nečekali, kolik se tam vrátilo ohrožených druhů, kterým byli na vymření, najednou se jim tam daří a jak všechno v té přírodě jako dokonale se vším souvisí. Mám pocit, že kolikrát ten lidský zásah je jenom v úvozovkách na škodu a když bychom řešili nějaké řešení, takže to nebude tím jako chemickým nebo technologickým způsobem, ale spíš jako nějak rozumně odstoupit od toho zasahování a nechat valnou část prostě na té přírodě samotný, která se dohromady dá sama, jo? Jenom jí do toho furt nekecat, prostě skrz ten egoismus, poručíme větru, dešky, poručíme všemu. Že?
1: Ano, říkáš to velice trefně, možná, že to je to jádro jako vlastně celého problému a celého úskalí, že vlastně je to ten jako prvotní strach, jo, strach vlastně, jako tedy nedůvěra k tomu životnímu procesu, k životnímu prostředí, jo, a z toho strachu potom vychází opravdu ta touha jako zasahovat do toho, řídit to a pak se vlastně staneme takovýma jako bláznama, který už řeší nějaký důsledky důsledků a nerozumíme tomu a z pokřivenosti toho vlastního jako prostředí, který jsme si pokřivili, tak jako vycházíme, jo. Jo, že třeba tady v té zemi Bohemie, Morávě a Slezie je teď opravdu cítit ta nevraživost, jako rozdělení, opravdu rozvrkočení. Skoro by z toho měl člověk potom jako pocit, když tady je delší dobu, že ty lidi jsou takhle nenávistní, že se takhle jako rodíme, že válku máme v sobě, jo? Takovýhle jako principy. Pak když člověk navštíví jiný krajiny, které nejsou postižený těma psychologickýma operacema, tam, kde se nesváří úplně ty litosférické desky názorových systémů východu a západu, tak zjistí, že třeba je taková zvláštní jako pohoda, uvolnění, jako klid, lidi se spolu baví, jsou schopní spolupracovat, jsou schopní spolu něco vytvářet, jo, a vytvářet nějaký společný jako dílo, jo, úplně v klidu, jo, a to chci říct, že my jsme bohužel jako přeměnili asi z nějakého základního jako strachu to prostředí a teď si nerozumíme, jo, teď vlastně z toho se snažíme usoudit, jako co jsme a jak jsme a dát na to nějaký jako zase řešení, ale je to základní prostě pocit strachu. Jo, opravdu, jako to znamená, uvaříme se tady, tak musíme zastěňovat slunce, tak začneme něco stříkat, to vytvoří kupuly nahoře, takovouhle, jo, zvláštní, uzavře to potom v noci ty páry, aby se to ochladilo.
0: Tak nasedíme antidepresiva zvýšejí to, tak nasedíme zase jo, něco a jedeme.
1: Nasedíme antidepresiva, přesně jak to, jo, říkáš, jo, a vlastně a je to potom nakonec takový zhloupnutí, který vlastně se stává jako nemocí celé společnosti. Je to zvláštní. Je to zvláštní v tom žít a pozorovat a uvědomovat si to a nacházet v tom životě nějaký jako ještě smysl, když jsme svědky teď tohodle umělého prostředí, degradace lásky, degradace citu a nastoupení vlastně takový té technické společnosti, kdy my se mezi sebou jako vlastně jenom využíváme jako lidi, jo, ryze technicky, skrze čísla, jo, vymizení vlastně nějaký důvěry jako základního pojidla, no a hlavně nějaký hravosti a přirozený radosti, který třeba ještě umí jako děti naštěstí. Ty nejmenší teda myslím, než je indoktrinovaný systém.
0: Ale prosím tě, ty jsi mi poslal vlastně téma dnešního pořadu a mě první věc, co mi jako napsala, a to je, když jsi mi napsal, jak se vyrábí válka, tak první věc, která mi jako naskočila, byla, že já jsem možná, ale věřím, že zase ne jako jediný. Možná od malička úplně totálně naivní člověk v rámci toho, jak vlastně válka vzniká. Já jsem měl asi od malička takový pocit, že válka je situace, která vznikne, když prostě dvě nějaký strany nejsou vlastně za žádných okolností schopni se jako domluvit a je tam nějaký, já nevím, příkoří na jedné, na druhé straně. A potom vlastně nejhorší možný scénář, který může být, je, že se potom teda spustí ta válka, kterou ve finále ani jedna z těch stran si vlastně nepřeje, ale přijde jim to nevyhnutelné. A pak jsem se zamýšlel, jak je vůbec možný, že to je možná opravdu jako naivní představa, že si málo kdo z nás uvědomuje, že tady jsou lidi, kteří tu válku prostě chtějí. Že to je jako cílem jejich jako aktivit, kam vlastně směřují všechno, protože je to pro ně natolik výhodný a přínosný, že opravdu o to stojí. Víš, já měl pocit, že válku podle mě nikdo normální na této planetě nechce. Ano. Ale jsou tady lidi, kteří asi úplně normální nejsou. A opravdu, až když jsi mi to napsal, že ta válka se vyrábí. A teď si dávám do spojitosti opravdu jako aktivity některých lidí, zejména posledních pár let, anebo vlastně celou dobu, co si jako pamatuju. Tak mě opravdu napadá, že to asi není tak, jak jsem si naivně myslel, ale že skutečně i mezi těma normálníma jsou lidi, řekněme jako nenormální, kteří potom opravdu touží, nebo to mají vysloveně jako nějaký plán prostě rozmíchat tady a udržet za každou cenu nějaký válečný konflikt. Protože když se podíváš do nějaký nedávné historie, pokud je skutečná, potom taky jako víme, řekněme prd v rámci toho, co si už potom nepamatujeme, tak se říká, že vlastně nikdy tady mír na té planetě jako nebyl. Jo, že vlastně pořád se někde vedla nějaká jako válka. A vždycky mě jako tak až filozoficky zajímalo, jestli to ve skutečnosti není, nechci říct správně, ale víš, jako jestli to není součástí existence, aby tady něco takového jako bylo, když se to děje prostě pořád. Říkám, to je tak těžké, aby řekli, hele, přestaneme se zabíjet, pojďme se domluvit, anebo něco. Jako by to nebylo možné. A možná v nás je právě vyvolávaný ten pocit, že to tak být jako musí, jo? Že vlastně není východiska, není zbytí. Jo, už si na to zvykněte, bylo to tady jako pořád. Co si o tom myslíš v rámci výroby, protože vím, že o tom máš víc informací, proto si vybral tohle téma.
1: Jo, já mám úplně stejný myšlenkový vývoj jako ty. A právě proto jsem dneska chtěl zvolit tohle téma, protože mi život umožnil jakýsi zvláštní vhled do různých situací a mimořádných jaksi celků, který tady stojí potom za tou válkou, jo. A já jsem přesně vyrůstal v tomhletom pocitu, jako vodil mě praděda po lese s turistama, byl jsem u dobrovolných hasičů, kde vlastně všichni se snažili o to pomoct lidem v nouzi a vždycky tomu tak bylo. Chodil jsem na soutěže, kde se tam všichni smáli, když mi koupili tenkrát obrovskou klobásu větší než prostě já a bylo to takový příjemný společenství lidí, takže jsem vyrůstal opravdu v tom, že válka je přesně to, že najednou prostě se stane nějaká nepříjemný jako konflikt, který se vyhrotí a skončí to v tomhle, jo? Jako třeba urvačky lidí. Jo? Jenže to takhle, když potom jsem byl v té armádě ve zdravotnictví a žiju v tomhle světě teď jako ty, tak postupem času jsem se dostával k takovým podivným informacím, které mi tohle úplně rozrušovaly. No a proč jsme si to třeba my mysleli, bylo vlivem nějakého zajímavého prostředí, ale taky třeba školy, kde ti vysvětlovali nějaký jako učili tě, jak válka vznikala, že jo, druhá světová válka, kolik vzniklo obrovských dokumentů a pořád vzniká o Hitlerovi, o druhé světové válce, ale nikdy se tam nějak moc jako nevysvětluje, jak dlouho svým způsobem tohle rostlo a jak určitý skupiny, které se nějak jako nemění, určitý jako rody, vlastně to celou dobu financovali. A financování je, když tomu dáváš jako zdroj, jako energii vlastně, v podstatě to živíš, jo, těma věcma. No a když tam potom vidíš vlastně, že v té druhé světové válce to opravdu jako rostlo, psychologicky se to připravovalo, byly určitý skupiny, jako Tule, která vlastně používala toho Hitlera jako silného řečníka, jako personu, která dokáže zhypnotizovat jako davy, jo. Vidíš tam potom ty finančníky, který ač to je protistrana, tak vlastně dodávají tomuhle celku jako vlastně finance a třeba pohonné hmoty. Jo, to, co vlastně se děje i teď, to, co sledujeme vlastně, stejnou válku, že jo, kde vlastně furt jedou obchody, nějaký diplomatický vztahy, ale nám se v médiích pouští vlastně jako obraz hrůzy a nikdo spolu nemluví a už se chystají jaderný bomby, jo, ale oni si někde v Africe předávají základnu. No a pak zajímavý třeba tohle je vnímat v díle Karla Čapka Válka z mloky, kde třeba už vlastně ty mloci, kteří si nejdřív ta společnost vycvičila jako levnou pracovní sílu, tak oni potom vlastně ukrajujou tu Evropu, jo. A v momentě, kdy už se to tak zdá v tom příběhu, tak jako úplně ztracený, tak vlastně ten vypravěč sám jako tam řekne, tak a teď už je to, teď už je prostě civilizace ztracená, mloci už mají půlku Evropy. Jo, a teď se vozve ještě něco nad tím vypravěčem a řekne, a ty to takhle necháš prostě? A on, a co s tím můžu dělat, když už je to takhle ztracený? A on říká, a prosím tě, kdo ještě teď, když je to takhle ztracený, teda, kdo dodává tím mlokům tu třaskavinu a ty zbraně? Kdo to celé živí? Kdo to celé platí? To říká ten sám jako Čapek, jo, který žil v té době, kdy se připravovala ta druhá světová válka a on byl též svědkem těch mechanismů. A teď vysvětlím, co mě se stalo, co jsem třeba potkal. Jo. Tak v roce 2018 jsem vycestoval do Kanady, kde mám syna a vlastně ten novej táta toho mého syna, vlastně, který tam žil s tou mojí bývalou partnerkou, tak je voják, vysoce postaven jako důstojník a on mi tam vysvětloval tenkrát, že se vlastně připravujou na válku s Ruskem. Jo, že bude válka s Ruskem. A já jsem tenkrát byl v tom roce prostě úplně vlastně překvapený, jo. Já jsem byl ještě v armádě a vlastně jsem říkal, hele, ale my u nás se na žádnou, jako my jsme tam v té Evropě, jako kousek tomu Rusku a my se na nic nepřipravujeme, my vlastně jako nic nechystáme, tam nevypadá, že by, jako, jo, že by cítil, že se teda zvedá nějaký konflikt. Ale oni už se na to připravovali. Pak jsem se vrátil a za měsíc začaly vojenské mise do Litvy vlastně, do Lotyšska se tam jako kopali vlastně nějaký okopy. A teď si tam jako říkáte mezi těma vojákama, a prosím, a co je to za vojenskou misi, kdy tam není válka, jako, co tam, proč tam kopeme jako proti Rusku, my s ním máme nějaký konflikt, problém, jo, a pak vlastně v roce 2020, myslím, že jedna, když jsem byl na nějaké jako demonstraci, když jsem jako zdravotník tam mluvil o tom, že jsme porušili naše zdravotnické standardy, že vlastně se lže, že máme zdravotnické vybavení, jako nemusíme ho kupovat ze zahraničí a tak dále. Prostě jsem říkal tyhle ty základní pravdy, které jsem jako zdravotník viděl. Tak mě tenkrát moji známí, který dělali v paměti národa, což jsem si myslel, že to je jako opravdu, že tady schraňují nějaké informace od starších lidí, tak mě tenkrát tam řekli, jako moji prostě opravdu kamarádi, jo, tak mě řekli, ty jsi proruskej. A já jsem na ně koukal, říkám, prosím vás, já jsem záchranář, zdravotník a říkám tady jenom věci zdravotnický. Vůbec žádná politika, ba naopak se tomu úplně vyhejbám, protože chci jako odborník rozrušit ten informační chaos. Jo. A oni mi řekli, ne, jsi proruský. A já jsem vůbec nechápal, jak to myslí, proč to vůbec říkají. No a za rok vlastně začala válka na Ukrajině. A tato retorika se vlastně používala jako dementování všech protichudných názorů, které se nehodily do veřejného prostoru. Jo. Pak jsem zjistil, že tyhle ty lidi z paměti národa organizovali hned od začátku ty drony prostě jako armádě, což prostě do dneška mi přijde jako velice podivuhodný jako jednání. Pak se ukázalo, že tyhle ty organizace byly placený jako vlastně ze zahraničí, jo, že sem přicházeli určitý jako obrovský částky, že sem přijížděli lidi ze zahraničí, který v té organizaci dělali a tak dále. Jo. Takže tam potom jako člověk vidí, jak vlastně vzrůstají a vyrůstají určitý mechanismy. A na obou ale stranách. Na obou stranách. Jo. Na obou stranách. A člověk si to pak spojí třeba s tím, že já jsem jednou mluvil s jedním Syřanem a říkal jsem mu, prosím tě, jak je možný, že se u vás, jako jste se dostali do toho válečního stavu, že jste vlastně rozstříleli celou zemi, shodou okolností mimochodem s našima zbraněma, protože tam se montovaný tanky a všechny tyhle ty věci, tak se to tam posílalo před tou válkou jako zemědělský stroje. A říkal jsem se ho, jak je možný, že vzdělaná země, kde měli studenti zadarmo studiu, jídlo, když tam studovali, byli opravdu na úrovni, jako vyšší než možná my v té době. Jo. Tak jak je možný, že se to tam takhle vlastně zvrtlo, že se tam pozabíjela takhle stará civilizace? A on mi říkal tenkrát, že to začalo normálně televizí. Že tam se udělali dvě strany a že ty pouštěli furt protichůdný jako informace a že začali odevírat starý křivdy někde, jo? Jo? A že se to najednou pumpovalo do toho veřejného prostoru. A on říkal, hele, a najednou na ulici, třeba tam byly různý jako rodiny, které se předtím normálně scházely, pohoda, tak najednou tam postupně začali se hádat, jo? A každý začal zastupovat tu jinou stranu a nakonec to prostě přerostlo v tenhle ten ozbrojený konflikt a vlastně s rozvrácenou zemi, která je tam jako rozvrácená do dneška. A teď, když si člověk uvědomí, co se děje vlastně tady, jak třeba postupně vlivem těch médií a protichůdných stran a toho rozvratu té společnosti se posunujeme k tomu, že si tady třeba mnoho lidí, což nebude asi příjemný pro lidi, kteří poslouchají tenhle kanál, jo? Ale to je malá část populace naší. Většina lidí si tady přeje nějaký konflikt. Jsou většinou nesmírně naštvaný na druhý lidi. Chci říct, že jsme se posunuli od situace, kdy třeba před pár lety by to bylo nemyslitelné. Vojáci by řekli, ne, já nikam nepůjdu do žádné války. Dneska už říkají, no tak možná na chvíli musíme něco jako udělat. Nebo jo, posunuje se to. Posunuje se to. A tím pádem ten konflikt nevznik, jako že by najednou vzplál. Vznikla tady nějaká nenávist. To se uměle vytváří. Jo.
0: A já jsem teď měl čerstvou zkušenost a to byla zajímavá. Mě opravdu pobavilo a nechci se k tomu jako vracet, zůstaneme ještě u tohle tématu, ale pobavilo mě, jak ten prezident s tou svojí dámou první, jako jak začali číst ty pohádky. Jako já říkám,
1: já to neviděl.
0: Říkám, to musí být AI, to přece není normální, ne? Jako. Ale asi jako opravdu je. A já jsem na to nechal umělou inteligenci vytvořit jako vtip prostě, jenom nějaký obrázek tohle. A já jsem označil, nebo dal jsem takový to, když dáš takový ten zavináč, tak to jako označuje a přímo jsem tam dal jako toho prezidenta, ne? A já jsem nevěděl upřímně, že to takhle funguje. A ono, když tohle uděláš, tak ono se to automaticky nazdílí do nějakých skupin, nebo vypadá to tak teda. Jo, u žádného příspěvku by to nikdy neudělalo, ale zrovna, když se jednalo o toho prezidenta, tak samo, aniž já bych to dělal, tak tím, že jsem to zveřejnil, tak se to nazdílilo prostě do několika skupin. A samozřejmě ne do těch, jako kterých bych to případně sdílel jako já, kde si myslím, že by to třeba mělo smysl, ale jako všeobecně. Takže já jsem se dostal do nějaké skupiny vůbec opravdu nechtěně, já jsem to nikam nezdílel, prostě to udělal ten Facebook sám rovnou, když jsem to tam jako nahrál, kde je to skupina, která je protibabišovská, jo, což je skupina, řekněme, pro pavlovská ve většině případů. Já tam dostal takovej kartáč za ten příspěvek, jako, že jsem opravdu se až styděl jako chvílema a opravdu jsem byl smutný, jak extrémně a vyhroděná situace je, ale na mě tam útočily ženy prostě, na mě tam útočily maminky od dětí, na mě tam útočily starý dámy prostě, pánové, děti, ty vole, co si jako vybrali. Říkám, ty vole, jako to je výstup z bublinky, jako jo, když si člověk myslí, že tady je pár lidí aspoň rozumě uvažujících a kdybych to vzal jako nezavotě, proboha, šlo o vtip, jako, jo, já se z toho tak jak extra jako nevěším, jo, ale říkám si, že mně to přišlo prostě v rámci propagandy trošku za nějakou hranou. A navíc, jak často se používá opravdu ten narrativ toho rozdělení prostě jako 50 na 50, prostě jedna strana a druhá strana. A čím dál tím více to jako polarizuje. Protože téměř každý mě tam prostě obvinoval z toho, jaký jsem milovník Babiše a tohle. Já poukazuju na to, že Pavel jako z mýho úhlu pohledu jako rozhodně není tak čestný, jak vystupuje a že tam jsou nějaké pochybnosti. Ale já žádný takovýhle alibistický jako pohledy nemám na toho Andreje Babiše ani náhodou. Já nejsem jeho fanda a nikdy jsem nebyl. Tak proč mě někdo vždycky hodí do tohohle pytle? Jo? A ještě jsem chtěl dodat k té armádě nebo tomu, co jsi říkal. Mně se tam ukazují dvě věci, které mi jako dávají smysl. Jo? Jedna je ta, že tady je prostě nějaká korporace nebo společnost, která se jako živí anebo zabývá výrobou zbraní. Jo? A oni prostě se tak připravují až najednou zjistili, že jsou přepřipravení a nemají ten odbyt. A jediný způsob, jak aby mohli pokračovat v tom dalším vlastně připravování a dalším zbrojení, je si těch zbraní v úvozovkách zbavit a ty se nezbavíš, jako že je dáš na výstavu, ty se musí použít, že jo. Takže v podstatě jako tohle je jeden ze způsobů, který mi v úvozovkách dává zvrácený smysl, jak se může nějaký takovýhle konflikt jako vyeskalovat. A druhá zásadní věc, která mi přijde, je to, že to je podobně jako s chorobou. Já mám pocit, že podobně jako u lidí, kteří mají nějakou chronickou nemoc, tak se vlastně nejde o té příčině, ale řeší se až vlastně jako ten důsledek, až to, co se jako děje. Jo, u těch chorob to takhle jako funguje, že ty zobneš ten prášek, tím vlastně jako rozbiješ tu kontrolku, ona už tam nepípá a ty seš v pohodě. No nejseš v pohodě, jo, jenom už nemáš to trápení v úvozovkách nebo o něm nevíš. Zatlačíš to do nějakého nevědomí a to mi vždycky přijde u těch konfliktů. Myslím, že teď aktuálně u té Ukrajiny je to takový jako nejbližší v rámci toho pozorování, kdy prostě tady se řeší ten bod A, kdy najednou tady ten člověk prostě nebo někdo zaútočil jako na někoho. Ale co k tomu v úzovkách jako vedlo? Jo, to vlastně nikoho nezajímá. A mně to přijde jako
1: úplně široký. Právě, že zajímá. Ne, narazil si, Jaroslave, narazil si na základní body, o kterých jsem chtěl mluvit, jo. To znamená, to je tohleto rozdělení. A to je tribalismus prostě. Myslím si, že to tady studuje teď mnoho možná civilizací jako, a dívají se na to, jak to vzniká prostě. Jak opravdu rozeseješ tenhle ten systém té nenávisti a dekadence a pak už se to jako samotvoří, ale ty kontroluješ v obě dvě strany, to je základ. Lidi by si měli uvědomit, že tohle to rozdělení, které se ti stalo s tím, že uděláš tě o Pavlovi a napadnou tě jako ta druhá strana s Babišem, tak to je přesně cíl. To je přesně cíl. Přitom oba dva vycházejí ze zpravodajských služeb bývalých. Oba dva. Celý to prostředí, všichni ty politici, kteří tam teď jsou, tak plní jeden cíl politiky. To, co předvádějí v médiích jako hru, to je pouze hra. Třeba teď je to velice dobře vidět ze zdravotnictví. Oba dva mají stejný cíl. Ale v médiích říkají úplně jiné věci, ale cíl bude, že zdravotnictví zničí úplně a udělají v něm další příplatky. Ale oba dva hrajou stejnou hru. Stejnou hru prostě. To je tohleto umělé rozdělení, jakože opravdu lidi věří, že tam nějaký politik jde a že bojuje proti tomu druhému. To je asi nejvtipnější, co na to může být, ale zároveň je to nejsmutnější, protože to je ten motor, který potom ten tribalismus rozvíjí a nakonec ty lidi si dají do huby. Přesně je to vidět na tomhle konfliktu. Jedna strana bude prostě tvrdit, že chce mír, ale tím pádem obhajuje druhou stranu, která začala válku. Úplně absurdita. Tak buď chci mír, anebo ho nechci. Jo? A zase ta druhá strana ti bude říkat, že ta válka začala tou válkou, jo? A že oni musí jít tím pádem proti tomu Rusku. Ale obě dvě strany jsou domluvený. Obě dvě strany si předávají základny v Africe, obchodují spolu a obě dvě strany na tom vydělávají. A obě dvě strany si hrajou právě s náma, že my jsme rozdělení a bojujeme za jednu nebo za druhou stranu. V tom je ten vtip. A vždycky to byl vlastně takhle jako použitý a potom ty se do toho, nebo ty lidi se vlastně svým způsobem zapojí do té hry a už se stávají vlastně nějakou jako součástí. Jo, to znamená, jako naše politika je schnilá a řídí ji bejvalí zpravodajci z tajných služeb. Ať to těm lidem dojde a pak pochopí systém téhle hry a hry, proč se tady dostala ta společnost tak daleko, že proti sobě stojí opravdu rodiny a hádají se a jsou schopní vlastně se pozabíjet a ani už nikdo neví proč. Jako proč, na čem to začalo. Jo? Takže já, když třeba tady chci mluvit o míru, tak oni mě se snaží dostat na nějaký demonstrace, ale protože si myslí, že já umluvím o míru jako jen tak, že jako chci jenom mír, ale podporuju tu druhou stranu, která válčí. Ne. Já opravdu chci mír. To znamená, ani jedna strana z tý, prostě strany pro mě není, jako na kterou bych se postavil. Ani jedna.
0: Prostě ale ani problém jedna. Je, že když jsi sám řekl, že chceš ten mír, tak to seš ten chci mír, že jo? A už jsi v jedný škatulce.

0: a pozornost a neuvědomujeme si to. Jo? Protože co tady rozpoutalo uprchlické války nebo uprchlické jako věci? No to, že NATO a spojenci rozstříleli Blízký východ, zničili zásadní jako ropný úložiště, protože je chtěli mít jenom pro sebe a určitě ji prostě tam státy nechali, protože s nima obchodujou. Jo. Na druhé straně nás prostě odřízli od těchto věcí a prostě a teď nám to složitě přeposílají a přes lodě a tak dále a obě dvě strany na tom vydělávají a především obě dvě strany můžou na své straně likvidovat opozici, která se jim nehodí. Jo? Prostě válka se vyrábí proto, protože to umožňuje mocným lidem mít plnou kontrolu nad lidma, ale nejdřív se musí vyrobit rozdělení lidí. To znamená dát obou dvou stranám částečnou pravdu. Opravdu, každá strana, když je dneska poslouchám, tak jejich argumenty jsou částečně pravdivý. A právě proto tam vzniká potom ten obrovský a šílený prostě konflikt. Jo? A teď já nechci obhajovat opravdu ani jednu stranu. Ale když jde člověk do podrobnosti, tak si třeba přečte, že Rusko v rámci OSN podporovalo veškerý vyvražďovací války na tom Blízkém východě. Vždycky v té radě zvedlo ruku, protože řekli, jo, prosím vás, jděte do toho jako spojenci. My tam nepošleme svý vojáky, ale vy jděte v rámci OSN, jo. Ale v proslovech řeknou, že to nikdy nepodporovali a že to bylo jenom jako akce NATO. No a pro mě jako potom pro člověka už to prostě znamená, že v obě dvě strany lžou. Jo? A když se potom dívám, jak se přeplní náměstí z různých stran a jak lidi různě proti sobě se hádají, no tak vidím ten tribalismus a vidím rozdělení a vidím potom, že jsme se za 3 roky toho konfliktu dostali do té společnosti, že tady v té republice jsou lidi přesně rozdělení na půl, jo? A proto tady jsou rozdělený rody, lidi jsou nenávistní, hádají se, odsírají to samozřejmě malí děti, kteří to nasávají jako houby a nám se tady svým způsobem nějak nechce žít. A bohužel v tomhletom rozdělení potom nejsme schopní řešit základní věci pro náš jako pro naše přežití. To znamená věci ohledně nebe, věci ohledně reparací, ohledně vakcinace, aby se otevřely ty případy a přestalo se očkovat a hlavně, aby se u zdravotníků nastavil ten narrativ, že normálně se o tom může mluvit, že patologové můžou opravdu zkoumat, proč mají lidi trombózy, proč mají neurotické problémy neurčitého typu, aby se o tom mluvilo, aby se napravily ty věci, které nás tady skutečně vlastně tíží, tak k tomu nedochází, protože při tomhle rozdělení ty můžeš s těma lidma svým způsobem je dotáhnout do toho, že během toho, že oni se připravují na něco, tak ty jim všechno sebereš. To znamená, že dneska jsme tady v takové situaci, že lidi platí 50 korun za naftu, jako jo. Rozpadá se jim zdravotnictví před očima, mají nejistotu ve školství, zbrojí se a voják má dneska 50 000 peněz při základním vzdělání, nemusí mít ani žádný vzdělání a má o 20 000 víc než učitelka. To znamená, my jsme tady naší Evropu úplně rozebrali, ale úplně rozebrali, jo. A teď já opravdu se nechci stavit ani na jednu stranu. Já si prostě myslím, že lumpové jsou obě dvě strany. Opravdu. Jo, omlouvám se všem, ale z mý pozice vojáka, který měl jít do Afghánistánu, který předtím rozstřílel Rusko, pak tam vlítla Amerika a obě dvě strany tam udělali hrůzu a šílenství, který dneska ponižují Evropu, protože většina těch Afgánců prostě šla do Evropy a my z toho tady máme problémy. Ale my, Evropani, jsme to nespůsobili. Ani Česká republika, ani Francouzi, ani Angličani, prostě ani Němci. Jo, byli jsme ve vleku těchto velkých mocností, které si v rámci OSN rozdělovali svět a zatáhli nás do hnusných her, kterými jsme nerozečetli a využili našich cnostných vlastností. Že chceme pomoct, že jsme společnost, která nechtěla válku, která nemá ráda tohle násilí, tak prostě oni to proti nám využili a zatáhli nás bohužel do šílených, můžu říct, imperialistických válek. Jo.
1: Já si pamatuju kamaráda ještě před rokem 2012, kdy mi vlastně tyhle věci vysvětlovali, jo, na té nadnárodní politice nebo takhle. A já si myslím, že proč je strašně těžký vlastně si to stále uvědomovat je, jak je ta propaganda vlastně přesvědčivá, protože představ si ty, nebo diváci, jak si zkuste si představit právě třeba, řekněme konkrétně Putina, Zelenskýho a nějaký další tyhle lidi, že ve finále Hele, tak co? Víš, kámo, v

0: pohodě, jasně, to víš, že jo. Jo, že úplně by byli natolik jako oddělený od té reality, že by jim to opravdu jako bylo jedno. A na té naší lokální úrovni si myslím, že si to představuje jako s nás, než na té globální, ale ono to pravděpodobně bude vlastně jako totéž, že ve finále je na to i přece ten hezký citát, já nevím teď, jak je konkrétně v rámci těch válek, jak vznikají, nebo co to je, že ve válkách umírají lidi, kteří se navzájem neznají, kvůli ano. lidem, kteří se navzájem znají, ale nezabíjejí se. Že jo? Jít jako, jo, ten princip už tady jako vidí, že tady byl vždycky, ale
1: to je strašný,
0: je to tak přesvědčivý.
1: Já chci říct hrozně důležitou věc. Já chci, aby si lidi uvědomili, že každý lidský život je prostě důležitý a že jako zdravotník se dotýká člověk toho života a smrti. A v určitou chvíli je prostě úplně jedno, jestli je to malá ukrajinská holčička nebo malá ruská holčička. Je to do prdele člověk. Jo, proto já se fakt nestavím ani na jednu stranu. Ani na jednu prostě kdokoliv veme zbraň, dron, raketu a začne střílet a střílí prostě, tak selhal. Selhal. Je milion různých možností, jak se tomu dá předcházet. Jo, mohli se odříznout, prostě ta Ukrajina se mohla odříznout, všechny ty oblasti. Mohlo se jenom udělat speciální operace v určitých místech, zasáhnout na určitých chirurgických místech. Ale jako to, že už je to tam 3 roky, že tam umřelo víc než 1 000 000 lidí, že se tam poslalo z obou stran nejdřív trestanecký kolonie, vymlátili se ty nepotřební, to je strašný pro mě. Proto já chci to ukončit. Opravdu za sebe jako za člověka bych to nejradši ukončil a vím, že se to ukončuje jenom tím, že se přestane na obou dvou stranách střílet. Jakmile se kdokoliv přidá na jednu stranu, je prostě hotovo. Je to furt nekonečný příběh, který furt se bude dál prostě vyvíjet. A bohužel mě život vzal do věcí, kdy já jsem poslouchal rozhovory lidí, kteří se odposlouchávali za komunismu. A oni mi říkali, hele, oni se tady nastoupili 2x za rok proti sobě, ty mocnosti. A už to vypadalo, že si rozbijou hubu, ale nad námo přelítalo letadlo, který ani my jsme nemohli odposlouchávat. Jo? A mezi Washingtonem a Amerikou prostě byly domluvy, který šli úplně mimo těchto věcí. A to bylo vždycky. Jo? Tak já si myslím, že je na čase, jestli se chceme fakt probudit jako lidi, tak je na čase přestat hrát tuhle hru z obou stran, přestat hrát hru na vlajky, na symboly, na značky. Už tohle nám říkal Čapek, jakmile se do toho necháte zatáhnout, jste v průšvihu. Jedna strana bude hrotit tu druhou stranu a pak budete tak daleko, že už se nebudete slyšet a půjdete do zbraní. A to se přesně teď jako je vidět na našich náměstích. Jo. Že už na sebe řvou, křičí. Na jedné straně policie, na druhé straně prostě demonstranti a už si nerozumíme. A tohle přesně popsal Čapek v díle Matka, kde jedna strana už potom jako zavřela toho kluka a pak se čekalo na to, kdy ho popraví. A ta matka tam měla oba dva syny. A jeden syn byl z jedné strany a druhý syn byl z druhé strany. A ten jeden tečel na popravu. A on jí to nemohl vysvětlit. On řekl, víš, mami, prostě, oni neměli to začínat, prostě, jo, my jsme v neprávu, oni na nás zaútočili, prostě, my musíme, jako. A ta matka tam říká, mě to nezajímá. Já jsem u obou dvou mohla umřít u toho porodu, jo. Tak tohle bych byl rád, aby si lidi uvědomili, že mě nikdo neplatí, není za mnou žádná politická sekta, nic prostě. Jsem jenom člověk, který se tady narodil a který ho vychovali v tom, že je dobrý vážit si druhýho života. Naučili mě jako zdravotníka zachraňovat život a já vím, že je to strašně těžký zachránit život a je mi líto, že se dívám tady na obou dvou stran na lidi, kteří o lidském životu mluví jako o kusu hadru, o národnostech z různých stran, jako o národnostech, na který se má posílat nějaká bomba, nebo se mají vyhladit, nebo mají vyhrát. Já bych byl rád, aby jsme objevili v sobě lidství a to lidství, aby bylo tak silný, že potom zase k sobě najdeme cestu, postavíme ty mosty, narovnáme důvěru a uvědomíme si, že největší síla nás lidí je ve spolupráci a v kooperaci. A že tímhletím stylem myšlení se budeme jenom ničit, destruovat, ale budeme hlavně otrokama mocných lidí, kteří se nahoře smějou a baví se tím, že my jako máme možnost výběru. To je ale ve všech sférách, to není jenom ve válce, to je krámy. Jedna banka vlastní všechny krámy a mezi sebou jako hrajou reklamy a konkurenci. a ty pak, když jdeš jako do jednoho krámu, tak to zaplatíš a ten, kdo jde do druhého krámu, tak to zaplatí, ale ty peníze jdou stejným lidem. Stejným lidem. A tahle ta hra se hraje i v politice. Babiš a Pavel jsou úplně jedna linka. Ale musíme od toho nejdřív oddělit keci. Musíme si jenom uvědomit, co za nima stojí. To znamená, za Babišem stojí očkovací kampaň, jo, ponížení tady národa, nasazení armády proti nám lidem, aby jsme se nemohli volně pohybovat, ignorování skutečných čísel hygienických, zavedení opatření, které byly úplně nesmyslné a dávaly vydělat jenom určitým lidem. Jo. Za Pavlem stojí zpravodajská služba, podpora zbrojních systémů a války. Oba dva prostě jedou stejnou politiku. A teď je to vidět na tom zdravotnictví. Akorát nám vždycky jako... To se hraje jenom před volbama. Teď je to období před volbama. Určitě tady budeš mít nějaký lidi z voleb. Ty se zase vždycky objeví jenom před touhle chvílí. Budou povídat, jak všechno zařídí, jak to udělají. Pak se tam sejdou a jedou stejnou věc, stejnou politiku. Neudělají nic. To se jenom tak jako hraje teď vlastně před volbama, že jo. Bohužel, ale tyhle mechanismy nás dotáhly do té situace, Jaroslave, že opravdu jsme jako před nějakým jako válečným konfliktem, který je tady cítit v té zemi.
0: Je to tak, no. Pamatujeme si dobře tyhle slova, protože z nima pak dává smysl vstupovat případně zase do nějakých jiných interakcí a podobně. Mít tohle, jak se říká, mít to na vědomí, že jo. To je hodně důležitý. Ty si to řekl akorát jinýma slovama, co jsem chtěl dodat já, a to je přesně ta situace, kdy vlastně, jak si řekl dobře, že na každé straně je část vlastně té pravdy, ale po nějaký době už jenom proto, že to je ta druhá strana, tak už tě ta druhá pravda vlastně nezajímá. A ty si to nedáš dohromady. Už stačí, že to je ta druhá strana. A jsou to přesně jaký ty kolikrát konflikty v té rodové linii, když to vidíš jako, no, tamhle to jsou, vole, já nevím, Hujerovi, ty jsme vždycky nesnášeli. Nikdo neví proč, ale víš, že je prostě nemáš mít rád. Jo? Ať už to je tahle strana, nebo tamhle ta strana. Že kolikrát už potom jenom stačí, že seš v úvozovkách té druhé strany. A to je přesně ten příklad, co jsem tady používal v tom, že já můžu poukázat něco, co mně nepřijde úplně normální na straně jedné, a schytám hned obrovský hejt vlastně ze strany druhé. A stejně tak, když si dovolím mluvit o tom obráceně, tak zase to též. Jo. A vlastně jedno z nejtěžších věcí je být v tom prostředku. A ještě když si hovořil, tak mě se vybavil jeden můj oblíbený film, na co jsem koukal rád jako dítě, a to byl Pekařův císař a Císařův pekař. Jo. A vždycky jsem měl rád vlastně tu situaci s tím golemem, kdy ten golem jako tam reprezentoval tu sílu, víš, a jako to dítě mě to jako fascinovalo. A jak on tam přece říká, on tam promluvá k tomu golemovi, jakože, co děláš, vole, podívej, co to tady bouráš, vole, ničit věci, to není žádnej kumšt, vole. Jo, a mě to vlastně připravá na tom i, jak jsi říkal, jak je těžký zachránit jako lidský život. Že vlastně vzít někomu život je neuvěřitelně jako snadný. Nemyslím pro někoho, kdo má asi nějaký svědomí, nebo takhle možná to bude velmi těžké, ale pro někoho, kdo je v úvozovkách psychouš, tak se jeví, že to je úplně jako jednoduché, že to by v úvozovkách dokázal každý. A je to určitě nějaká i společenská pohodlnost, že my pořád hledáme tu nejjednodušší a tu nejkratší jako cestu. Víš to v rámci toho spohodlňování. A jestli někdo se naučil řídit tenhle prostor tak, že bude věci jako destruovat a ničit, protože mu to přijde snaží, než aby tady v rámci spolupráce hledal nějaký smysl a něco opravdu jako budoval, něco smysluplného, tak si řekl, no ale to je, jo, ať se pozabíjej, jako... Hledat nějaký kompromis nebo nějakou domluvu mezi sebou, to by bylo moc komplikovaný, jo, ať si zabíjej, to je pro nás snaží, takhle jim lépe budeme vládnout. To je opravdu jako svět, který je částečně naprosto šílený. A jediný, co mě v tomhle jako uklidňuje právě někdy, abych možná vydržel třeba a vůbec jako dokázal přežít třeba to uvědomění té šílenosti, tak jsou právě nějaké věci, řekněme, jako vyššího smyslu. Jo, že třeba přesně byl tady covid, a najednou to otevřelo spoustě lidem třeba ty oči a podobně. Takže vím, že se k tomu já i někteří lidi jako upínají možná až jako alibisticky a chtějí v tom vidět nějaký smysl, nějakou rovnováhu. Protože už Jung říkal, že život bez smyslu se ve finále žít jako nedá. Víš, tak kolikrát si právě přehazujeme do té alternativy nebo do té ezoteriky a hledáme tam všechno možné, aby jsme vůbec jako přežili ty fakta, s kterými se jako setkáváme. Mm-hmm. Nebo od toho chceme utíct právě třeba v rámci toho, že to může připadat, že to jako snižujeme tu váhu tomu, ale věřím, že spoustu lidí prostě v té hlavě už by se prostě zbláznilo, než aby tam hledali něco. Klidně to může být i nějaký blud nebo blbost, ale hlavně jako se upnout k něčemu, aby v tom ten smysl jako nacházeli, jestli mi rozumíš.
1: Přesně, rozumím. Rozumím a uvědomuji si to a Myslím si, že to je dobře, jo, a akorát, že právě potom do toho bohužel, jak jsme rozvrkočení, jako, jak se to rozhodilo a hlavně tím kapitalismem, jo, jak se vlastně jako naroubovalo do života to, že bez peněz to fakt nejde, že prostě nepřežije, že třeba ve městě bez peněženky se ani nevyčuráš, jo, což dřív nebylo jako běžný.
0: To je ale fakt, jako.
1: Jo, hlavně dřív prostě normálně to bylo tak, že prostě lidi měli svoje políčka a měli ještě svoje jídlo a nebyli takhle vystrašitelní a tak dále. Takže jsme se posunuli do této společnosti. Takže bohužel hodně vlastně i ta duchovní sféra tímhle byla postižená a musím říct, že myslím si, že ty zpravodajské služby, které tohle připravují a hrajou, tak oni převážně vlastně jedou třeba skrz takovýhle jako alternativy a vlastně vytváří třeba úplně umělý jako cesty, který ba naopak ty lidi jako odvedou ještě na větší cestí a hlavně jim potom vlastně přivedou jako ještě větší nějaký jako neštěstí, když totiž nejhorší je pro člověka ignorovat jako realitu a nejzajímavější je se jí jako postavit, prožít si to a něco pro to udělat, tak okamžitě jako to padá, jako ta hrůza vevnitř. Kdežto, když je jako člověk odváděný k umělej vlastně jako ignoraci, tak to někde potom jako tlačí, jo. Je to hodně vidět třeba rozdíl cigánů a bílých lidí, že vlastně tam ta společnost se naučila pokrytectví a neřekne pravdu. Takže to v sobě dusí a tíží a pak oni mají třeba obrovské množství těchto typů jako vlastně nemocí a problémů z toho vzniklých, jo. Od rakovin po infarkty, že vlastně to nevyčistí, nepustí to ven, nepostaví se té realitě, kdežto ty cigáni vlastně to vždycky jako rovnou řeknou, jo. A je to třeba chvíli nepříjemný, ale tím pádem se to uvolní a vyřeší. Jo, takže já třeba jako potkávám mnoho lidí, kteří jsou třeba obrovsky vlivní, jo, a můžou třeba mnoho jako změnit, jo. Kdežto propadání jako umělý ezoterice a ignorování toho problému u nich potom vede, že se ještě víc prohlubuje jakási jako vnitřní někde bolest, jo. Kdežto lidi, kteří jsou schopní se tomu postavit a uvědomit si to a třeba i vypadnout z téhle jako politický hry, jo, že se staví na jednu stranu, furt sledují nějaký kanály, jenom jedny informace, furt se tím jako živí, hrotí a až vlastně někde vevnitř se tím opravdu svým způsobem zničí, jo. Takže a myslím si, že hledat v životě smysl a krásné věci a určitý smysl pro rovnováhu a princip je něco, co pozvedává člověka, ale měl by to asi dělat svým způsobem sám ze sebe, ze svýho jádra, než jako prostřednictvím třeba nějakých jako koučů a tak, jo. I když někdy to taky může jako pomoct, jo, a tak dále, já jako nevím, jenom už jsem nakaženej vlastně tím, jak mě různí lidi chtějí jako zneužívat v téhle sféře a jak je to umělý, tak si tam potom právě vnímám, že tyhle lidi, kteří utekli jako do umělého světa, který si vytvořili, tak jim to jako moc nepomáhá, ba naopak to odsouvá mnoho problémů a znásobuje mnoho problémů, který si uměle vytvářejí, jako. Myslím si, že je krásný spojit obě dvě věci dohromady. To znamená mít v sobě jako rozum, jako člověk, který jako nějakou racionalitu, umět s tím pracovat, neposrat se, to znamená postavit se tím nepříjemným věcem v životě, protože takhle to je. A za druhý mít nějaký jako cit, smysl pro mystiku, jakýsi jako přesah krásnej. A to, když potom ty lidi spojí, tak já nevím, no já si někdy myslím, že tyhle lidi se potom jako nedají rozvrkočit ničím a ba naopak jsou schopní v těch životních situacích se velice dobře, rychle a efektivně rozhodovat a snížit třeba míru nějakých destruktivních jevů třeba, který ta společnost kolem vytváří.
0: No u mě to je třeba někdy pocit a možná se setkávám s tím, že taky třeba je naivní, jo. Ale že vlastně když člověk vidí jenom tu jednu stranu, tak mu to vlastně nemůže pomoct. Zatímco když má dostatek informací z obou těch dvou směrů, tak já spolíhám na to, že to může potom člověk vidět podobně jako já, že když to vidíš v tom celku, v těch souvislostech, tak ti to začne jako docházet a bavíme se o nějaký rovnováze, že ty si dokážeš z něčeho vyzobnout a řekneš ano, tohle je věc, která mi na chvíli může pomoct, nějaký typ jako nadhledu pro někoho až jako neuchopitelný, to je asi podobně, když někdo ztratí třeba někoho z rodiny, jo, víš to ty sám, já to znám taky, tak kolikrát člověk má chuť se upnout k tomu, že to mělo nějaký vyšší smysl, nebo že se brzy setkáte, nebo něco, aby mu to na tu chvíli vlastně umírnilo aspoň tu bolest, jako, jo, ale nemůžeš v tom být vlastně jako pořád z mýho určitýho úhlu pohledu, že po nějaký době je potřeba to zase vidět trošku z jiného pohledu a pak můžeš nacházet tu rovnováhu, ale rovnováhu podle mě zažiješ teprve, když ochutnáš z obou dvou těch směrů, jo, že za mě extrém je být v jednom, stejně tak je extrém být vlastně v druhém. A já možná jsem naivní, ale proto mám právě i pestrou škálu jakoby těch hostů. A mám za to, že když člověk jako naposlouchá dost těch smysluplných věcí, i těch nesmyslných, že pak snad bude schopen je nějak jako rozlišovat, jo. Ale ne vždy to tak je, říkám, třeba to je naivita, třeba to je nějaký alibismus můj vlastní, ale z tohohle pohledu to vidím, že já to vidím stejně. Tak říkám, tak po nějaký době to snad člověk uvidí přece podobně, ne, když koukáme na to samý, ne. A ono ne vždy to tak vypadá potom ve finále, no.
1: Hele, hlavně teď koukám, že ty jsi udělal nové marketingový tah, vole, jako. Ty jsi tady jo, napsal, jak se vyrábí válka a pobl je tvrdý i. Já jsem jako dost negramotnej v tomhle, i když češtinu miluju a omlouvám se všem, když to sprzním prostě, když tam napíšu špatný i. Od malička mi to opravdu dělá problém a aspoň je to ukázka, že některý lidi říkají, pane Děruž, vy jste dokonalej. Tak já říkám, ne, nejsem, neumím bohužel tuhle krásnou řeč jako v psané podobě. Takže nevím, jo, ale vyrábí je měkký i ne.
0: Ale víš, že jsem nad tím, že jsem psal ten název, jako přemýšlel, ne jestli to bude marketingový, ale já jsem přemýšlel nad tím, jestli POV má být to tvrdý, ale POB na konci jsem si byl úplně jistý, že BFLM PSVS tvrdá souhláska. Ale ono to bohužel jo, ale právě to v češtině. No já jsem na tom hůř než ty ještě v češtině, tam jsou pak ty kombinace toho typu, že to se jestli to je ten ženský rod životný a to jsem úplně v prdeli v tomhle. Ale já to přepíšu, prosím, a potom to bude v pořádku.
1: To jsme se sešli dva teda. No to tak.
0: Ale víc, promiň, jestli si z toho všim, já si to třeba všimnu u druhých lidí, ale u sebe ne. Jo, no, já když já to taky píšu, tak prostě s kým jsem v pohodě. A kolikrát to třeba i Verča, protože ta dělá náhledovky, že jo, nebo dělá ty výběry těch videí starších, tak ona to třeba zopakuje a pak to vidím až v tom komentáři, říkám, hele, a Verča si na to dává pozor, jako jo. A není taková na češtinu tupá, jako jsem jako já. Se moc omlouvám, ale gramatika to byl vždycky můj velký problém. Slohově v pohodě, ale gramaticky prostě průser. A já, když to píšu sám a i se nad tím zamyslím, říkám, dobrý, v pohodě, jo, to je v pořádku. Někdy to teda projedu Googlem radši a opravím, ale tady jsem pochybnost třeba vůbec žádnou neměl. A naopak ve finále, když to napíše někdo jiný, tak mě to fakt úplně vystřelí do těch očí, řeknu, to je vůl, naštěstí si řeknu, ale já jsem stejný, tak to nekritizuji.
1: Ne, takhle se pozná, takhle se pozná pedant potom, jo, jako vyloženě, jako pedanti, ale někdy ty pedanty mám rád, takový jako s dobrým srdcem, kdy oni třeba ten jazyk jako opravdu tak dobře znají, že jsou bohemisti a že jako ta vnitřní logika potom, která tomu dává smysl a udržuje ten konstrukt té řeči, je krásná. Musím říct teda, že mě tohle to dalo Jaroslave obrovskou výhodu, že já jsem to neuměl a mohl jsem si s tím hrát, že já jsem si potom na ty slova mohl dívat jinak. Že když to máš od malička pedantsky, takhle to je, podle týhletý rodu, čísla jednotného, tak vlastně potom ty lidi nějak jako nevnímají, co vlastně to slovo je, proč je takhle napsaný a proč zrovna v tuhle danou chvíli má zrovna takovýhle jako označení. Protože třeba, když se čtou texty od pana Smetany, tam byl ten jazyk úplně jiný, jo. V původním znění slovo máj bylo mák, protože jo, tenkrát bylo g, jo. Takže ono se to jako vyvíjí a současný ten jazyk má jako pedantský někdy jako věci, které jsou přes příliš, podle mě, ale
0: takhle. Říkám si, jestli si nechceme tady navzájem obhájit svoji negramotnost trošku, víš?
1: Ne, chci říct, že mě to umožnilo jiný pohled, ale zároveň se neomlouvám za to, že to przním. Není to ani schválně, ale nejde mi to. Dokonce jsem chodil na takové cvičení, měl jsem jednu tvrdou kostičku, jednu měkkou houbu a paní mi četla slova a já jsem měl určit, jestli slyším měkký nebo tvrdý a pletl jsem se v tom prostě. Takže já jsem v tomhle idiot, jo, hlupák. Jako. A omlouvám se a o to více snažím aspoň rozvíjet třeba to mluvené slovo, číst si, přemýšlet nad různýma slovama, nad jejich kořenem, významem a nad jejich třeba dávným spojením se starou třeba akačtinou. Jo. Ale je to díky tomu, že tady jsou pedanti, kteří udržují ten jazyk, udržují ho v nějaké lajně a já si potom můžu s tím jako hrát jako člověk. Jo.
0: Velmi zajímavý. Já jsem nad tím takhle přemýšlel a vnímám to opravdu jako stejně, říkám, ale i bych s tou samozřejmě výjimkou, jestli to není jenom nějaký určitý typ jako alibismu. A bylo to třeba v rámci vzdělání, protože já jsem jako z hlediska systému vlastně jako nevzdělaný, já jsem jako vyučený, to je nic, že jo. A vystřídal jsem 11 škol, takže prostě průser. A tím, jak jsem vždycky střídal ty školy, tak v každý té další škole, kam jsem byl, ať už to bylo z začátku stěhováním, anebo potom, jak mě vyhazovali, tak bylo strašně těžké prostě chytnout to tempo, protože ta každá škola učila trošku jako jinak, byly jinak daleko jako v rámci, že já vůbec neměl jako šanci se podstatně jako chytnout, i kdybych jako chtěl, protože mi utíkali prostě úplně jiný přístup a způsoby toho učení byly podobné jako osnovy, nebo stejný, jak to bylo prostě po každý jako jiný a jiný prostředí a učitel a tak dále. A ve finále jsem za to byl vlastně rád, protože jsem říkal, že v rámci nějakého jako ochočování, řekněme, nebo vycvičování v rámci toho školského systému, já prostě neměl možnost si to zapamatovat, takže já jsem na to podstatě jako rezignoval. Jo, mně zůstaly v té hlavě ty věci, které mě samotný přišly jako důležitý, jako mě jako člověku, takový ty úplný jako základy, jako nejspíš, ale nějaký potom jako nadstavby nebo tohle. A já jsem si ho sám vysvětloval, že mám možná výhodu, protože tam prostě nemám tolik v úvozovkách s proměnutím, když řeknu těch blbostí, jako, tak tam zůstal prostor pro něco jako jiného, co já jsem tehdy začal považovat za to důležitý, jo, když už tam nemám ty znalosti toho typu nějakých jako chemie, fyzika, to vůbec je úplně mimo mě, nějaký vzorečky, já když vidím, co teď dcera počítá třeba v rámci matematiky, úplně prostě jako, já tomu nerozumím, já jsem nikdy nechápal, jak může být písmeno číslo, ty vole, jako, to není matika do prdele, víš, a podobné jako věci. Tak abych si to obájal, tak jsem říkal, tak možná právě nemám napumpováno v té hlavě tolik těch jako nesmyslů nebo zbytečností a zůstal by tam prostor pro ty věci, které já jsem sám třeba považoval jako za důležitý, víš, jako v rámci nějakého občanského soužití nebo nějakých takových věcí, které mi přišly zajímavější, než mít nabiflovaný nějaký letopočty a tak dále, no. Třeba taky alibismus jenom.
1: Mně to spíš přišlo, jako že od malička jsem si všímal, což mi přijde do dneška divný a to je taková zvláštní otázka, jako já to nemám zodpovězený, ale víš, přišlo mi zvláštní, jak vlastně opravdu, čím jdeš jako hloubš do historie třeba, tak třeba jazyk byl daleko dokonalejší, jako složitější, jo. Typ umění třeba, čím jdeš dál do historie, vidíš složitý stavby, ať to o to, že jsou matematicky přesný, vyžadujou preciznost jako když to vytváříš, jo. Že vlastně čím jdeš do naší historie jako víc, nebo takhle, čím jdeš do naší doby, tak já jsem se nemohl ubránit i sám na sobě jako degradaci. Jako, že jsem nezvládal to, co třeba zvládali jako předci přede mnou, nebo že oni znali přírodu, všechny věci byly neskutečně zdatní. Jo, jako kdyby jsme furt hloupli, to chci říct, jo. Víš, to mi přijde divný, že třeba v tom stavitelství fakt s někým se bavíš a on ti řekne, středověk, jo, to byly úplně lidi, pandemie, nemoci, hnusný, zima, bez zubí, jo, ale hele, když studuješ obrazy z té doby, jsou nádherný obrazy, precizní umění, gotika, my jsme ji do dneška nepřekonali, jo, jako z té doby postavit chrámy, to je prostě dokonalost, jako, tak takhle zoufalí lidi někde stavili takhle krásné stavby. A my teda, když jsme dneska tak jako inteligentní, tak tady stavíme nákupní centra a hovadiny.
0: Ale promiň, oni kolikrát stačí ty cesty, když se podíváš, že to je skládaný kámen, naskládaný kámen s nějakým podložím něčeho a ono to stojí do teďka. Přesně. Jezdí potom kamiony cesty, non-stop. Všechno, a ty tady uděláš prostě novou cestu a za 14 dní překopáváš, protože jí někdo rozbil, že tam projel s kočárkem. To je úlet.
1: A to je všechno v tom, jak rozuměli světu, jak rozuměli životu, jak rozuměli různým fázím třeba v životě, jak ji uměli přijmout, jo. Já mám pocit, že my už jsme jako něco úplně jako, víš, že mnoho lidí čeká na nějaký zázrak, nebo že jsme my, moderní společnost, civilizace. Mně to vůbec tak nepřijde, jo. A naopak mi přijde, že je to hrozně hloupá civilizace, protože když třeba začne říkat, si pamatuju z dějepisu, jo, jako doba kamena, jo. Doba kamena. Lidi, kteří tam někde běhali s voštěpama v jeskyni a dělali na sebe jo, takhle mi to bylo představované. A pak jsem stál před pyramidama a díval jsem se na matematické zobrazení hory poskládaných kamenů do sebe tak, že při zemětřesení se to nerozetřese, protože každý kámen má jinou velikost a jinak roztočený, kde to vyjadřuje matematický fi, tedy božský poměr zlatého řezu, ale i matematický pi, tedy obsah prostě kruhu. Jako... A říkám si, tak to tady udělali ty kluci prostě, který tady dělali na sebe. My jsme si někde vysvětlovali, že on chce zrovna teď znásilnit tu ženu, že jo, protože jo, jo, prostě tohle, jako to, a my jsme teď teda moderní společnost, která tady zakašle a píchnou si do sebe tři látky a musíme ji prosadit skrze herce, který to někde jako vypráví v reklamě, která opakuje prostě klam. Víš, jako...
0: Ale někdo to říkal, a třeba když hraješ nějaký počítačové hry a jsou postavení třeba na nějaký jako evoluci a jsou to jednoduché jako hry, nemyslím nějaký, jak víte, jako novodobý, ale tak víte, jako chytlavý, tak tam často vlastně ta evoluce toho lidstva se vyvinula v úzovkách nadále potom do nějakého kybernetického prostoru a my už tady máme AI a podobně, jako my jsme možná tak zhloupli, že opravdu jako to lidstvo má jako vymřít a fakt nás jako nahradějí tady nějaký, víš, jako elektronický nebo nějaký umělým vědomím řízený nějaký jako stroje a la Matrix a takhle a třeba prostě jsme to odkoučovali, no, že máme Smolíka. Já tady prosím tě, jestli tě můžu poprosit, mám jednu otázku od divačky a ta píše, že má na tebe otázku, že co včely u něj doma? Já bydlím v podhůří na venkově, ale to je to opravdu smutné. Na jaře žádné bzučení okolo stromů, ale tě včely potkám jen omylem. Jak je to u něj, když bydlí takhle na venkově? Já musím říct, že tady včely naštěstí jsou a u nás, jako, nevím, u Daniela, ale všiml jsem si teď právě, že je snad daná včela vysloveně už jako na seznam ohrožených druhů. Nevím, jestli tam byla, nevím, jestli tam patřila dávno, nebo jestli tam je jako nově.
1: Já nevím, o tohle se moc nezajímám, ale vím, že nejstarší zobrazení třeba na těch kamenných právě reliefech těch sloupů v Egyptě, tak je všude včela. Jo, že byla nějak jako důležitá. Vím, že třeba na starých různých jako z různých tajemných společenstvích, jako který pracovali s nějakou jako propracovanou symbolikou, tak je včela nebo včelí úl třeba. Jo, na zednářských.
0: To možná jako, je taky intenzivně.
1: Ano, je to jako hodně, mě to někdy občas děsí, protože ty pravidla toho včelína vevnitř jsou takový docela jako drsný pro nás, pro lidi. Jo, ale vím asi, co se tou jako včelou myslí, nějaká jako pracovitost, hlavní symbol, vytváření toho zlatého jako středu, tedy med, jo, med, jako od slova med, jako střed, jo, tedy Prometheus třeba, jo. No, ale otázka jasná. Já vnímám nejen úbytek jako u nás včel, ale hlavně hmyzu, což mě trochu děsí, protože já žiju u rybníka, kde vždycky vlastně bylo spoustu třeba komárů, hmyzu a tak dále. Všímám si třeba, jak jezdí auta, lidi, jak mají třeba daleko jako na sklách, jako míň prostě nějakých jako toho základního materiálu, který tady byl a je to samozřejmě následek této přeměny toho životního jako prostoru. No. Snažím
0: já bych řekl, tak měnit Janíčka nezoufá, já jsem viděl nějaký pokus, kdy se včela už vyrobila jako mikrorobot a bude opilovat, když tak robůtek, takže jako buďte v klidu.
1: Jo, akorát už se z ní jako z toho mizu potom nenají ptáci a prostě ptáci zase potom lítají a jsou zodpovědní za to, že díky tomu se roznáší stromy. Prostě je to celý provázaný jako systém, který naštěstí teda díky bohu má obrovský regenerační schopnosti. Jo? Nutný, asi to jsme měli říct na začátku, že nutný, aby si člověk uvědomil, že cokoliv my tady jako uděláme jako lidstvo, tak ta příroda je daleko silnější a mocnější. Jo? A kdykoliv se může rozhodnout a vlastně pomoci nebo vyřešit si to. Prostě zničit třeba člověka nebo život je velice náročný, naštěstí. Naštěstí. I když ty pokusy jsou velice jako vehementní. Ale vnímám ten úbytek. Vnímám ten úbytek. Zaměřuju se na celý jako hmyz třeba, jo. Oni taky jsou různý vlny, jo. Kdy třeba se objeví víc třeba voz, jo. Jsou roky, kdy jsou najednou jako víc. Někde pak třeba míň. Ale vnímám hlavně, já jak si tam maluju večer, tak já mám otevřený okno, mám v noci rozsvíceno, jo, a teď vnímám, že tam třeba přiletí tři můry a nějaký malý takový dibličky. Jinak nic. Kdybych to dřív udělal, tak se tam nedá sedět, prostě, jo, že by tam přilítlo mnoho, jako. Kdežto, když jsem zase třeba byl u těch Mariánských lesích, v těch hlubokých lesích, tak jsme tam projížděli a člověk viděl, jak to naráží do toho okna, jako dřív, jo, že někde v těch hlubokých lesích, ještě u těch řek, ten život se jako drží, ale je samozřejmě nepříjemný vnímat, jak jsme rozšířili ty suché plochy
2: ty nekonečný mrtvý pole postříkaný jako rondapem a pak vlastně ubyde ten... Jo, a mě to děsí z toho důvodu, že já vidím tu novou generaci, která vyrostla ve městech, v tomto umělém prostředí a oni jsou za to rádi. Jo. Oni to nemají rádi. Oni nemají rádi hmyz, nemají rádi trávu, která je prostředí klíšťat a nebezpečí. Mají rádi vybetonovaný, hezký plochy, lavičky, kavárničky, latéčko, kde nic nelítá, je průměrná teplota, ani horko, ani moc zima. Jo? Takový ten systém komplexu. Jo? Těch komplex, nákupních komplexů. Tak tam v tomhle to lidi mají rádi. Takže třeba jsou věci, které, když s lidma řešíte, tak oni řeknou, je to jsem rád, že není hmyz. Tak vidíš, tak něčemu to jako je dobrý. Jo, takže já radši to moc s lidma tohle jako neřeším, ale je to dobrá otázka, bohužel.
0: Ale to je docela dobrý úlet, protože přesně tohle je ta situace, kdy my máme pocit, že jsme v nějaký rovnováze. Hele, akorát prostředí, akorát teplota, akorát bezpečnou, ale přitom jsme vlastně úplně na hranici nějakého jednotného extrému a máme pocit, že konečně dosahujeme nějakého smyslu nebo rovnováhy. Ale hezky jsme se vrátili vlastně obratem na ten začátek, že mám pocit, že někdy dává daleko větší smysl, než do něčeho jako daného v rámci života zasahovat, tak to jako pozorovat, respektovat a možná se od toho učit, jo, než to pořád předělávat dle svého. Ale všiml jsem si, že se nám trošku zhoršil signál, tak jestli chceš ještě říct asi něco na závěr, protože já mám pocit, že bylo řečeno, co být mělo, tak jestli si ještě měl něco, co si chtěl říct a dneska to nebylo, tak klidně můžeš.
2: No, chci říct jednu věc, že já opravdu se nestavím na žádnou stranu a jde mi o lidský život. Mám rád všechny lidi a neumím je nějak rozdělovat na národnosti, i když třeba větší skupina lidí tady dělá třeba problémy a tak dále. Vnímám to, ale nechci sklouznout k tomu, že by mě ten systém, jak se vyrábí válka, postupně donutil k tomu, že bych vzal zbraň a na někoho prostě mířil a někoho zabil kvůli tomu, že jsme se vyhrotili. Chci ale varovat lidi, že kdyby se něco takového stalo, aby si uvědomili jednu věc. Zažili jsme všichni covid. Tato společnost je tak rozvrkočená, že prosím vás nepřemýšlejte idealisticky, že kdyby se to celý posralo, že vás něco svým způsobem tady zachrání. Zachrání vás vaše intuice, možná andělé a něco takového. Opravdu, teď to myslím bez legrace. Ale hlavně vás zachrání vaše racionalita. To znamená mít vždycky dobrý připravený plán pro rodinu, kam se přemístíte, jak si zajistíte vodu, základní věci. Počítat s tím, že za covidu první, co bylo, tak se na vás vyřádí vaši lidi, který ani neznáte, ale oni vás třeba dobře znají a konečně si na vás budou moc vybít hnusné věci. Většinou je to, za toho covidu se opravdu udávalo, okamžitě se volalo na policii. V takovýchto chvílích mají většinou tyhle složky větší pravomoce a většinou se likvidují nepohodlný svým způsobem lidi prostě, jo. Takže buďme bdělí, rozvíjejme všechny soběcnostní věci a krásný šlechetní věci a lidství, protože to je jediná obrana proti těmhle těm hnusotám. A uvědomme si racionálně, že v případě nějakého konfliktu je dobrý dostat se tam, kde se z vás nestane lidská zrůda, pokud můžete. Jo. To znamená vyhnout se tomu, abyste museli pozvrávat proti někomu zbraň, abyste museli být součástí nějakých šíleností. Je to opravdu potom věc lidí, kteří to chtějí. To znamená druhá věc, kterou jsme tady dneska neprobrali a kterou jsem chtěl probrat, že si mnoho lidí neuvědomuje, že je tady celá mladá generace, o který se říká, že jí nic nebaví. Jo? Ale jedna věc jí baví, akorát to nechceme vnímat. Baví zabíjet u počítačů. Baví ovládat drony a hrát počítačové hry, kde se zabíjí. Ty to znáš, vyvinuly se tady i programy nový, Clash a všechno, kde si lidi dávají lidi do huby, prostě podporuje se tohle. Takže není dobrý být naivní v tom, že v případě nějaký šílenosti tady nebudou lidi, kteří tohle nebudou dělat. Bohužel je tady mnoho připravených lidí, kteří léta letoucí seděli doma a každý den se věnovali zabíjení. Jo, je ta vycvičená generace a je třeba s ní bohužel počítat a samozřejmě ještě pořád jsme v době, kdy můžeme hodně věcí změnit a můžeme to přerušit, můžeme to vypnout, vzít děti ven, vzít je do lesa, informovat je, promluvit s nima jako s lidskou bytostí, informovat je, že jakýkoliv šílenství prostě války je nesmyslný, mluvit s nima jako lidi a upřímně, ne jako koučové, vysvětlovat, pouštět nějaký videa, ale aby jsme spolu zase jako lidi mluvili. To znamená, nechci lidi varovat, jo, nebo tady vzbouzet nějaký poplašní zprávy, to vůbec ne. Jenom chci říct, že v momentě, kdy je válka, umírá pravda a umírá jakýkoliv jako cit a dobrosrdenství. Jo. To znamená, chraňte si to lidi a ještě teď máme furt šanci vyhnout se tomu, opustit ten konflikt, opustit tu bipolárnost a opravdu si uvědomit, že jsme vyrůstáme ze země, kde moudrý pán napsal, nestřílejte, jsou tady lidi. Kde nerozebíral, která strana je lepší, ale nestřílejte, jsou tady lidi. Jsme ze země, která vždycky ctěla mír, byla nenásilná, nikam jsme se, nikdy jsme neudělali žádnou útočnou akci na cizí národy, máme v sobě něco posvátného a to je třeba si chránit opravdu a říct, neúčastníme se války, chceme mír a to znamená, nepřidáváme se na žádnou stranu. Tím pádem i bereme všem těm lumpům, jako je Babiš, všem na obou dvou stranách jim bereme argumenty a bereme jim tu munici. Oni nás potom nemůžou postavit ani na jednu stranu. Asi to.
0: Děkuju. Krásný závěr. Já ti moc děkuju, Daniele. Moc hezký vysílání. Doufám, že se divákům bude líbit. Jestli chceš ještě indiánský stezky zmínit, všiml jsem si, že ty jsi vydával nějaký video, možná starší, z nějakých dětí, nebo jestli to bylo novýho.
2: Tam to bylo předával třeba něco. Na Slovensku jsem byl předávat stezku takové domácí škole, která tam buduje stezku, takže teď už i slovenské školy budou moc jezdit na indiánskou stezku a předával jsem jim to tam i těm dětem vlastně, který budou součástí těch instruktorů, který potom budou učit ty děti. Zrovna tam to bylo video, kdy jsem jim ukazoval tu trojnožku, jak si přefiltrovat vodu. To možná krásně jsem to připomněl. Já jsem tady před vysíláním potkal jako školku dětí. A oni na mě, dobrý den, ty jsme tak se jak šlebili a jeden tam klučil říká, dobrý den, bába letí komínem. Víte, mě pořád se soustředím na ty děti, protože vím, že tam to začíná. A děti se furt rodí stejně krásný. Vidíte to ještě v té školce. A pak už je to vidět v těch školech, když se indoktrinujou, když se jim pustí počítač, tablet, když se doslova jim veme duše. Ale jinak děti se rodí pořád stejně krásný, se stejnou radostí pro život, se vším, co znamená lidství. A to je to nejnádhernější. Kdykoliv se tady cokoliv stane, zase se narodí děti, který zase přinesou krásný a nový příběh a možná i někdy zapomenou, že my jsme někdy tady byli v nějakým takovým šílenství. Mimochodem takhle začíná Čapek v jednom díle. Jo, a končí v díle RUR, jo, kdy z toho šílenství, kdy to tady vymlátí roboti, on zase vidí tu lidskou lásku u těch robotů a vidí, že život se jako předal sám do sebe a že vždycky zase z toho novýho, z té lásky něco vzniká. Takže na závěr bych chtěl říct, že láska je pojidlo duše a že láska, i když to zní jako klišé, tak to je to, co může zase nás všechny spojit a místo té nenávisti se můžou lidi pomilovat. Jo. A opravdu o tom je ten motiv té války, že oni nás zbavili milování a proto my chceme zabíjet a nenávidět se. Tak přátelé, jestli můžu něco říct na závěr, to bude hezký vzkaz. Milujte se. Pomilujte se. Opravdu. Hezky oslovte někoho, jestli jste sami a hezky se pomilujte. A uvidíte, že nebudete mít chuť někoho zabíjet.
0: Díky moc. Měj se hezky, Daniela, jsi jdeří. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, Jardo.
0: Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Věřím, že se vám líbilo. Mě teda napadlo, já jsem už nechtěl Daniela zdržovat, ale jestli někdo víte, prosím vás, napište mi to do komentáře, jaký by měl být význam toho bába letí komínem, jo, protože dneska se tady teda zmínila i ta druhá světová a mě tě napadá, jestli nějakým zvláštním zvláštním způsobem to nemůže mít nějakou spojitost s těma táborama nebo s tou likvidací nějak těch jako potom těch ostatků těch lidí nebo něco takového. Protože to někdy tak je, jo, že my si pak uděláme srandu vlastně jako z něčeho nebo říkáme jako něco, čemu vůbec jako nerozumím, jak to vzniklo. Ale doufám, že ne, že to spíš bude, já nevím, něco jako čert? Nevím. Já když nejsem schopen najít jako jinou souvislost, když si představím, že jdu prolít komínem, tak to mám spojený právě s něčím podobným. Tyjo. Tak nevím, snad budete třeba vy vědět, tak by to jako někdo dokoukal do konce, tak mi to napište, pokud k tomu máte nějakou informaci. Já si to nechci tady dohledávat Googlem nebo něčím podobným. Nechám to na té lidské rovině. Tu AI se snažím opravdu jako používat minimálně a třeba mi to řekl nějakou úplnou hovadinu. Tak jo, samozřejmě na závěr nějaký pozvánky. Aktuálně mám otevřenou školu skutečného života, kdybyste si chtěli přidat, mám tam ještě poslední volný místečka, pak už opravdu nebude možno, protože už jiný čas k dispozici nemám. Budu moc rád, když se přidáte k mým členům na Hero Hero, můžete mě tak podporovat nebo podporovat takýmto způsobem. A momentálně se nám rýsuje další transformační dovolená, někam na únor doufám, navázal jsem nově spolupráci si jdu takovou menší cestovkou, která se na tohle přímo zaměřuje. Zatím mi přijde komunikace opravdu jako fajn, myslím, že přesně víme, co bychom od sebe jako vzájemně očekávali, tak se na to moc těším. Zatím čekám na nějakou nabídku a uvidíme, takže to snad brzy taky zveřejním. Tak jo, tak si mějte moc krásně. Ježibaba z pohádky, hele, taky mě to napadlo, no, ale těžko říct, no. Tak se jde moc krásně a dneska ve 3 hodiny tady opět na Hero Hero živě Tonda Baudyš. Tak se mějte. Ahoj.

0: budeme poslouchat dramatizaci románu Karla Čapka.
1: Byla mi položena otázka, jak jsem k tomu přišel, že jsem napsal Válku s mloky. A proč prý jsem si vybral zrovna mloky, abych si z nich udělal nositele své takzvané románové utopie o zániku lidské civilizace. Vždycky jsem byl a jsem stále pln starostí o to, co hrozí lidskému světu. Tož pravda, nemohu celkem nějak odvracet, co ohrožuje lidskou civilizaci, ale alespoň nemohu se na to nedívat a nemyslet na to skoro ustavičně. V roce 1935 z jara, kdy to na světě vypadalo hospodářsky prašpatně a politicky ještě o něco hůř, jsem napsal při jakési příležitosti. Nesmíte si myslet, že vývoj, který dal vzniknout našemu životu, byl jedinou vývojovou možností na této planetě. Tak, a už to tu bylo. Ta věta je vina tím, že jsem napsal Válku s mloky. Psal jsem své mloky, protože jsem myslel na lidi a vybral jsem si na podobenství zrovna mloky, že jednou byl opravdu otisk třetihorního mloka považován za skamenělinu našeho lidského předka. Mloci byli však jen záminkou, aby bylo možno vylíčit věci lidské. Kdybyste hledali ostrůvek Tana Masa na mapě, našli byste jej právě na rovníku kousek na západ od Sumatry. Ale kdybyste se zeptali na palubě lodi Kandong Bandung kapitána Van Tocha, co je tahle Tana Masa a proč právě před ní spustil kotvy, zafuněl by podrážděně něco o nejmizernější díře na světě a bručel by něco v tom smyslu, že Kandong Bandung by sem neplula jen pro tu zatracenou kopru nebo palmový olej, to dá rozum, pane, a ostatně potom vám nic není, pane, hleďte si svého, pane, já mám své zatracené rozkazy od těch tam nahoře v Amsterdamu.
2: Perli. Tvoj. Prý člověče, ohlídněte se po nějakých perlách. Prý jsou teď lidi blázni po perlách. A vůbec. To se ví, jen ukládat ti v perlách. To je z toho, že vy lidé pořád chcete nějaké války, nebo co? Strach o peníze, to je to. A tomu se říká kríze, pane. Perly. Pane, na Ceyloně mají vybrakované na 5 let. Na Formóze je zakázali lovit. A tak prý koukejte, kapitáne Van Tochu, abyste našel nová loviště. Pane, kdyby v celých tropech bylo ještě něco, co by mělo dubltie ceny, tak u toho budou stát 3 agenti a mávat usmrkaným kapesníkem na lodi 7 států, aby zastavili. Tak je to, pane. Já to tu znám líp než koloniální úřad jejího veličenstva královny, račte prominout. Jo, sakra fix, tak takovouhle zatracenou práci já mám, pane. Dělat, jako bych nakupoval palmový olej a přitom hledat nová loviště perlorodek. To přece není práce pro poctivého obchodního kapitána, pane. Van Toch není žádný prokletý dobrodruh, pane. Ne, pane. Tvoj.
1: A tím jsme konečně u toho, že kapitán holandské lodi Kandong Bandung vzdychaje a klna slézá do člunu, aby vystoupil na ostrůvku Tana Masa a jednal ve výčepu s jakýmsi míšencem mezi Kubu a Portugalcem o obchodních záležitostech.
3: Sorry, kapitán, ale tady na Tana Masa žádné mušle nerostou. Ta špinavá chátra batakové žerou i medúzy a jsou ve vodě víc než na zemi. Nikde nic.
2: A to tu není někde kousek břehu, kde batakové do vody nelezou?
3: No.
1: Kdyby se radši ptal po ženských, myslel si Míšenec.
2: Poslíš, hochu, slyšel si, co se ptám? No to sakra fix! To
3: teda devil bej.
2: Kde?
3: Ale to zas nic není.
2: Proč?
3: Protože... Tam nikdo nesmí, pane. Mám vám taky nalít, kapitáne.
2: Thanks. Jsou tam žraloci?
3: Žraloci a vůbec.
2: No, tak.
3: Špatné místo, pane. Jsou tam... Fuj. Čerti, pane. Mořský čert.
2: Co to je? Ryba?
3: Prostě čert, pane. Podmořský čert. Ba takovému říkají tapa. Hm. Oni prý tam mají své město, ti čerti. Naleju vám.
2: A jak to vypadá, ten čert?
3: Jako čert, pane. Já ho jednou viděl. Totiž jenom hlavu. Jel jsem na člunu a najednou to přede mnou vystrčilo z vody takovou palici.
2: No a?
3: Kotrbu to má jako batak, pane. Ale docela holou.
2: Nebyl to opravdu batak?
3: Nebyl, pane. Na tom místě žádný batak přece nevleze do vody.
2: Jo.
3: No, a pak ono to na mě... Mrkalo spodními víčky, pane.
2: Spodními víčky?
3: Spodními, která sahají přes celé oko. To je tapa.
2: No nebyl jste opilý, co? Ožralý jste nebyl?
3: Byl, pane. Jinak bych tam tudy vůbec nevesloval.
1: Tak. A od tohoto dne... Kapitána Van Tocha nikdo po celý rok neviděl. Až jednou v červnu se s ním shledáváme v Československu před dveřmi, za nimiž má své kanceláře...
4: Bondy. OK.
1: Pan Bondy a Van Toch jsou rodáci z Jevička u Prahy, dokonce spolužáci. A kapitán Van Toch se na tu návštěvu sakramensky vystrojil.
4: Bondy. Je známo, že čím větší pán, tím míň toho má napsáno na tabulce u dveří. Takový starý pan Max Bondy musel mít nad krámem u dveří i na oknech vymalováno, že je to Max Bondy. Obchod všeho druhu s cizím zbožím, ručníky, véby, prýma sukna a co já vím všecko. Ale jeho syn... Ten zrzaveček Gustl
2: Bondy?
4: Prezident správní rady veliké továrny, předseda 20 kartelů, komerční burzovní rada, kapitán našeho průmyslu, má tady na dveřích jen Bondy. Ja, je to tuze elegantní. Kapitán průmyslu. Tož to je dobře, že nejsem jediný kapitán z Jevíčka.
5: Prosím.
4: Tož, chlapče, bydlí tady nějaký pan Bondy?
5: Přejete si?
4: Řekněte mu, že by s ním chtěl mluvit Captain Van Toch ze Surabaya. No co, kouka, jo tak ty chceš tu, aha, počkej, pak to mám. Tady je kartička, vizit.
5: Kan Dong Ban Doeng?
4: No tak.
5: No tak teda, račte dál. Já vás u pana rady ohlásím. Počkejte, laskavě.
4: Sakra, ale má to ten Gustl zařízeno. A tady, ale to je nádhera. Vždyť je to jako salon na velké lodi.
5: Zde, prosím.
6: Very glad to meet you, Captain. Please, come in.
4: Nazdárek, pane Bundy.
6: Vy jste Čech?
4: Já, Čech.
6: Posaďte se, prosím.
4: Vždyť my se známe, pane Bundy, z Jevíčka.
6: To já nevím. Ale... Vantoch?
4: No, Vantoch, Krupař, do you remember?
6: Krupař Vantoch na rinku, že? Člověče, tak nejste vy ten Vantoch, co se se mnou v Jevíčku plával, když jsme byli kluci?
4: No, já to budu já, pane Bondy. Však mě proto dali z domu do Moravské Ostravy.
6: Brali jsme se moc.
4: Moc. A vy jste často dostával na... Tož, na zadek. Moc.
6: Dostával, to je pravda.
4: Jo.
6: Ach, jo, bože, jo. Jak já jsem dostával.
4: Já. To byly krásný časy, chlapče. Tož, co je to platný, udíká to. Teď jsme oba starý lidi a oba captains.
6: A pravda, vy jste kapitán. Kdo by si to byl pomyslel? Captain of long distances. Říká se tak, že?
4: Yes, sir. I see your East India and Pacific lines, sir.
6: Krásné povolání, hned bych s vámi měnil. Ach, musíte mi o sobě vypravovat, kapitáne.
4: Tož to já. Já bych vám chcel něco vypravovat, pane Bondy.
6: No.
4: Moc zajímavá věc, mládenče. Ale, přece...
6: Hledáte něco, kapitáne?
4: Já. Ty nic nepiješ, pane Bondy. Já ti dostal takovou žízeň cestou ze Surabaya. Já bych si poslal někoho pro pivo. Třeba ten tvůj vrátný.
6: Počkejte. Hned to bude. Povondro, skočte nám do sklepa pro 3 Plzně.
5: Prosím.
4: No, tož to je, all right. V Aden bylo hrozně horko, chlapče. Já. Tož to já mám takový novinky, pane Bondy. Ze Sunda Islands, see? Tam by se dal dělat báječný kšeft, pane. Ale já teď nevím, kde vzít začátek.
6: Ale rozmyslete se, samozřejmě.
4: No, tak já bych začal s tím ščórem.
6: He? S jakým ščórem?
4: No, s těma štírama. Jak se to řekne? Lizards.
6: Ještěrky?
4: Já, sakra. Takový ještěrkové jsou tam, pane Bondy.
6: A kde, myslíte?
4: Na jednom takovým ostrově. To já nemůžu jmenovat, chlapče, to je moc veliký secret. Ale jsou to moc milí a hodný zvířata, ty ještěrkové. Já je znám, chlapče. A že by to byli čerti, to je lež. Ale to mě můžete věřit.
6: Snad byste se...
4: No, ono jich je tam několik tisíc, ale jsou to ještěrkové

0: Výborně.
1: Dočista jsou holy, pane Bondy, jako nějaké žaby, nebo takové ty salamanders. A ty jejich přední tlapičky, to je ti jako pracičky od děcek. Tož takový ubožáčkové. Pivo tu máš dobrý, chlapče.
2: Ještě něco, pane řediteli?
0: Ne, v pořádku.
1: Ach, pane. Pivo tu máš moc dobrý, chlapče. Tož pravda. Takový dům, jako máš ty.
0: No, no. No tak jak jste ty ještěrky našel, kapitáne?
1: Tak to je právě ten začátek. Jo. Tož to přišlo tak, že jsem lovil perle na Tanamas. Nebo tam někde, víš, no. Já, to byl nějaký jiný ostrov, ale to je zatím můj secret, Márenče. Lidi jsou veliký zloději, pane Bondy, a člověk si musí dát pozor na hubu. A když tam ty dva zatracený Singhále zřezali pod vodou ty shells od těch perel...
0: Škeble.
1: Já škeble. Hm? Tak se ti přitom ty ještěrkové na ty Singhále zkoukali a Singhále si mysleli, že to jsou mořský čerti. To je moc nevzdělali lity Singhales a Bataks. Tak jsem se chcel podívat na ty čerty blíž a šel jsem večer do ty zátoky.
0: No a?
1: Tož tam sedím a dělám, aby jako čerti přišli. A chlapče, za chvíli vylezl z moře jeden takové ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem. A dělá na mě taky. Jo? Kdybych nebyl ožralý, tak bych třeba potom střelil. Ale já byl kamaráde nalítej jako Angličan. A tož říkám, pojď sem ty, tepa boj, pojď sem. Já tě nechci ublížit.
0: To jste
1: Brkálku jeden.
0: Česky.
1: Ne, malajsky. No. No, malajsky. A on nic, jen tak přešlapuje a kroutí se, jako když se děcko stydí. A kolem ve vodě bylo pár set těch ještěrků a vystrkovali z vody svý tlamičky a koukali po mně. A pak vylezl z vody druhé ještěrka a v přední tlapičce držel tu perlovou škeblu. Nazdar, pane Bondy.
0: Ať slouží, ať slouží.
1: Pravda, já byl dočista nalité. A tož mu povídám, ty chytráku, ty jako chceš, abych ti tu škeblu otevřel, já? Tak pojď sem, já ti to můžu svým nožem otevřít. Tož on přiťapkal blíž a já k němu natahuju ruku a vemu tu škeblu z jeho nožičky. Nožem se mi otevřel, perla tam nebyla, jenom ten škaredý sopel. To by zkoukal chlapče, jak on ji vlízal, nazdar, pane Bondy.
0: Jen račte, jen račte.
1: Ale já nevím, jestli ti to není moc dlouhý, pane Bondy.
0: Ne, není, jen povídejte dál, kapitán.
1: No, tož to já můžu, to já můžu.
0: No.
1: Když ten ještěrka vylízal tu škeblu, tak ty druhy lezli taky na břeh. Někteří měli taky škeble v tlapičkách a taky si je nechali vzít a koukali se, jak já ty perlové škeble otvírám. Mm-hmm. A někteří to zkoušeli sami, jako rozundat tu škeblu nějakou takovou skvořepinkou, co tam ležela.
0: No ne.
1: Jo, tož mě to bylo divný, chlapče. Žádný zvíře neumí zacházet s instruments.
0: No bodej.
1: Aha, co je to platný zvíře, to je halt jenom příroda. Za tu noc, pane Bondy, jsem našel nějakých 12 perel.
0: No.
1: Byly tam maličky, i větší. A tři byly jako pecka, pane Bondy. Jako pecka.
0: Jo. No. To je nejlepší povídka,
1: jo,
0: kterou jsem kdy slyšel.
1: Tak vidíš, chlapče. Pak jsem si to rozložil ve svý hlavě. Já budu ty ještěrky ochočit a oni mě budou nosit ty perlové škeble. Já. Ale žraloci mě přes noc sežrali přes 20 mých ještěrků.
0: Prosím.
1: Jo, přes 20. To dá rozum, takové nahé ještěrka, no tak. S těma tlapičkama se jim neubrání. No. Člověk by brečel. Já mám totiž moc rád zvířata.
0: No. Zvířátka jsou pozorně taky moje láska.
1: A jo, to je dobře, to je dobře. Oni jsou moc hodní a moudrý, ty Tapa Boys. Víš, chlapče, já jsem starý chlap. A rodinu žádnou nemám. Já. Ale hrozně milí jsou ty ještěrkové. Co je to platný? Tož tak je to. Tak je to, pane Bondy. Pak teprve jsem udělal s těma Tapa Boys takové jako kontrakt. Totiž dal jsem jako svý slovo, že když mi donesou ty perlový škeble, že já jim

0: dám za to ty harpoons a knives. Jako ty nože, aby se mohli bránit. To je poctivý biznis, pane. Co je to platný? Člověk má být poctivý i k těm zvířatům. A taky nějaký dřevo jsem jim dal. A dva železný wheelbarrows.
1: Trakaře, kolečka.
0: Já, takový kolečka. No hrůzu věcí dostali. Já bych je nechtěl ošetit, to zas ne. Počkej, chlapče, něco ti ukážu. Tož, tady to mám.
1: Je, to je krás. No to je jako sen, že ty perlě. A kolik je? Stříbřité, nažloutlé, růžové, načernalé, modré dokonce. To je krása, to je krása.
0: Já, pěkně je to. Ale s těma Tapa Boys, s těma ještěrkama by se dal dělat poctivý biznis. Tož tak, moc dobré kšeft, pane Bondy.
1: Kupovat od nich perly.
0: Já. Jenže v Devil Bay už žádný perly nejsou a na jiných ostrovech nejsou žádný Tapa Boys. To je právě ta celá věc, mládenče. To je právě ten veliký kšeft, co já jsem vymyslel ve svý hlavě.
1: Já pořád nevidím, jak to vlastně myslíte, kapitáne.
0: Tož vozit ty Tapa Boys na jiný perlový ostrovy. Já jsem vypozoroval, že ty ještěrkové se nemůžou sami dostat přes volný a hluboký moře. Je tam na ně veliký tlak. Oni jsou tu zeměky, víš. Ale kdybych já měl takovou loď, co by se dal v ní pro ně udělat takový tank, takové nádrž na vodu, tož já bych je mohl rozvážet, kam bych chcel, víš, a oni by tam hledali perle a já bych za nima jezdil a dovážel jim ty nože a harpoons a jiné takové věci, co oni potřebujou. Ty chudáčkové se v tom Devil Bay tak rozprasili, nebo...
1: Ne? Rozmnožili.
0: Já rozmnožili, že už tam nebudou něco žrát. Oni žarou samé takové menší rybičky, ale i brambory oni můžou žrát. A suchary a takové obyčejné věci. A já bych je na šikovných místech, kde není moc lidí, pustil zase do vody a udělal tam takový farms pro ty ještěrky. Tož já bych chcel, aby se mohli uživit ty zvířátka. Oni jsou moc milí a chytrý, pane Bondy. A užitečný. Teď jsou lidi celý blázni po perlách, pane Bondy. Tož to je ten veliký biznis, co jsem já vymyslel.
1: Aha.
0: Jo.
1: Je mě ale hrozně líto, kapitáne, ale já opravdu nevím, jak.
0: Tož to je špatný, chlapče. Já bych ti tady nechal tuhle ty všechny perly jako garanty na tu loď, ale tu loď já sám koupit nemůžu. A já bych vozil s tou lodí a jediné věci, víš, všechny možný guc, pane, a prodával bych je po těch ostrovech. Já to mám hrozně moc známostí, pane Bondy, přitom bych mohl mít v těmi lodi takové nádrž na ty ještěrky. Nádrž, no chápeš, no člověče.
1: No tady o tom by se dalo spíš uvažovat, náhodou totiž, no ano, musím hledat nové trhy pro náš průmysl.
0: No výborně.
1: Náhodou jsem o tom mluvil nedávno s několika lidmi.
0: Správně.
1: A já bych chtěl koupit jednu nebo dvě lodi.
0: No.
1: Jednu pro Jižní Ameriku a jednu pro ty východní končiny.
0: To tě chválím, pane Bondy, sir. Lodě jsou teď hrozně laciny. Pane Bondy, já bych věděl o moc šikovný lodi tuhle v Rotterdamu. Ona je na diesel.

0: Haló, barman! Tuplovaný rum.
1: Ať se propadnu.
0: Tohle je Jensen.
1: Počkej, počkej.
2: Už to mám, Vancouver.
0: No.
2: A jmenuješ se Dingle, ty rošťáku. Asi Irčan.
0: Hrajte, Jensene.
1: Pojď se mnou tamhle, tady je moc kravalů.
3: Jo. Kde ty se tu bereš, tady v Marseji?
2: No já teď jezdím Marseji v Saigon, a ty?
3: Já mám dovolenou, víš? Tak jedu podívat se domů, kolik mě přibylo dětí.
2: No, známe, známe, to už tě zase vyjeli pro ožralství ve službě, viď?
3: No, než je sobota, tak no.
2: Kde jsi jezdil?
3: Ale všechny možné ostrovy tam dole.
2: A kapitán?
3: Nějaký Vantoch, Holanďan nebo co?
2: Vantoch? S tím jsem už taky před lety jezdil, bratře. Loď Kandong Vandeng?
3: No.
2: Tlustý?
3: No.
2: Pleš?
3: No.
2: Nadávám?
3: No.
2: Už mám dobře.
3: No, byl už tehdy takový blázen.
2: Starý toch je all right, člověče.
3: Ale, vozil už tehdy s tebou ty ještěrky?
2: Ne. Něco jsem o tom slyšel v Singapuru.
3: Tak si to nech povědět, člověče, já jsem ty mrchy viděl na vlastní oči. Co pak vedne, to jsou v těch nádržkách s vodou, ale v noci to leze ven, kap, kap, kap, kap, a brr. Dělají na člověka takhle. Kdyby nebylo tak zle o místo, tak bych tam nebyl ani hodinu, Jenzi. Ani hodinu.
2: Aha, tak proto se vracíš k mamince,
3: a? No, částečně. Člověk musí děsně chlastat, aby tam vůbec vydržela, to víš, na to je zase kapitán pes. U těch byl randál, když jsem tu jednu potvoru kopnul, starý vyváděl, no a kokopo jsem šel na zem. Tvoj, starému víc záleželo na těch mrchách, než na lidech. Víš, že je učil mluvit? Na mou duši, zavíral se s nimi a hodiny na ně mluvil. A víš, že je pouští do vody? V noci zastaví u nějakého pitomého ostrůvku, změří hloubku a pustí z těch tanků, co v nich ty mrchy vozí, pár kusů do vody. Jo, a taky vezme ještě pár bedýnek a jede na břeh. To je, co?
2: Tak já ti řeknu, že starý Vantoch je stejně all right.
3: Jo, tak mě řekni, co je v těch balíčkách, co posílá do Evropy. Kdyby starý Toch byl all right, tak by nevozil po světě čerty a nenasazoval by je všude po ostrovech jako vši do kožicha. Prodal svou duši, člověče, svou duši. A já vím, co mu za to čerti dávají. Rubíny, perly a takové věci.
2: No a co je ti vlastně potom?
3: Zadarmo to nedělá.
2: Já vím taky svoje. Ale když ti řeknu, že je all right, tak je all right.
3: No,
2: a jestli nebudeš
3: vždyť já jenom říkám, co jsem viděl. Jestli chceš, tak já řeknu, že to je delirium, vždyť víš, že jsem to už jednou měl ve Frisku. Nesmíš se na mě zlobit, jen se ne. Dva rumy. Já vím, starý Vantoch je all right, ale neměl by rozvážet ty čerty po světě. Neměl. Víš co, až já budu doma, tak dám sloužit mši za jeho duši.
2: No, myslíš, Petře, že to pomůže, když se za někoho dá sloužit mše?
3: Člověče, ohromně. Já jsem slyšel u nás případy, je. Pomohlo to i v těch nejtěžších případech. U nás jsou, člověče, čertovští flanďáci. Zrovna čarovat dovedou. Docela jako fakíři nebo pohani.
2: No, koukej, Petře. Já bych ti dal 12 franků na tu duši.
3: No?
2: Ale ty si neřád, ty je prochlastáš.
3: No, Jenzi. Neříkej to, to neříkej. Takový hřích bych na sebe nevzal. Já ti dám na těch 12 franků dlužní úpis, chceš?
2: No, tak to by šlo. Tak píš.
3: Počkej.
2: Co?
3: Tušku.
2: Aha.
3: Tak. Jo, ale co tam mám napsat?
2: Napiš nahoru stvrzenka.
3: Stvrzenka.
2: Máš?
3: Mám.
2: Stvrzuju tímto.
3: Tímto.
2: Že jsem od Jenzena.
3: Jenzena.
2: přijal na mši, za duši kapitána Vantocha, 12 franků, dingle.
3: Dingle.
2: Máš?
3: Mám. Ale teď, člověče, co s tím? Kdo z nás si tu listinu má nechat u sebe?
2: No přece ty vole. To je proto, aby člověk nezapomněl, že dostal peníze.
3: A jo,

0: Pan Dingle plul taky v dál, těch 12 franků propil v Havru a mimo to místo do Irska jel do Džibuti. Zkrátka mše sloužena nebyla, následkem čehož do přirozeného průběhu věcí nezasáhla žádná vyšší moc. A tak mistr Abbé Leeb nebyl ušetřen dobrodružství. Ležel na břehu Pacifického oceánu a mhouřil oči do zapadajícího slunce. Před ním na laguně se jemně kolébala jeho jachta jménem Gloria Pickford. Tu jachtu dostal Abbé od Jeseliba za to, že udělal zkoušky na univerzitě. Papa Leeb je pašák, filmový magnát a tak dál. Abbé, pozvi si pár přátel nebo přítelkyň a hleď poznatku světa, řekl starý pán. Tamhle tedy leží na perleťové hladině Abbéova jachta a tadyhle na břehu v teplém písku spinká drahoušek Lee. Drahoušek Lee alias Miss Lily Valley, vlastním jménem Lilian Novak, filmová umělkyně. Totiž ještě nic nehrála, ale pevně si umínila, že bude největší herečkou všech století. Je krásná a velice málo oblečená.
1: Vlastně bych se... No jo, s ní měl opravdu oženit. Li, drahoušku, ještě spinkáš?
2: Ne. Já myslím, víš? A víš, nač myslím? Že by se tady na tom ostrově dal dělat báječný film.
1: Výtečná myšlenka, miláčku.
2: Třeba tak. Představ si, že já bych na tom ostrově byla Robinzonka. Ženská Robinzonka. Že je to ohromně nová myšlenka,
1: No. A jak by ses na ten ostrov dostala?
2: Víš, prostě naše jachta by v bouři ztroskotala a vy všichni byste utonuli. No a utonuli.
1: Aha. A jak dál?
2: Mě by v bezvědomí vyvrhla sem na břeh vlna. Měla bych na sobě pyžama. To modře pruhované, co se ti tak líbilo předevčírem. Vlastně by to měl být barevný film. No, každý říká, že mě jde modrá barva.

0: po celý film dělala.
1: La la la la la, to už mám vymyšleno. Koupala bych se a zpívala bych na skále. La la la la la la la la.
0: V pyžama.
1: Bez. Nemyslíš, že by to byl úžasný úspěch?
0: Přece bys nehrála celý film nahá, prosím tě.
1: Ale děti hloupoučky, na tom by přece nic nebylo. Nakonec bych si vzala krásného divocha, který by mě tu našel. Stáli bychom tady na tom břehu, docela bez šatu.
0: No.
1: Zpívali bychom a film by se pomalu zavíral. Aby. Víš co? Já jdu do vody. Pa. La, la, la, la, la.
0: Ale vždyť jsi nevzala plavky. Co když na jachtěm? Rodiče to nemohou pochopit, ale vlastně já bych se s ním měl opravdu oženit. Lí!
1: Abe!
0: Co je?
1: Abe!
0: Lí! No co se ti stalo, Lí?
1: Abe, ono tam bylo nějaké zvíře.
0: A to nic nebylo. Nejspíš nějaká ryba.
1: A když to mělo takovou hroznou hlavu.
0: No. Podívej se, už tam nic není.
1: To ti bylo děsné.
0: No tak, no. Co je to?
1: Tam. Vidíš? Abe? Abe, leze to na nás, Abe.
0: No to je nějaký tuleň. To není nic nebezpečného. Jejich celé stádo. Podívej se, má kamarády, vidíš? Počkáme, až odplavou. Oni jen tak na kraji břehu odpočívají, víš? Vyčkáme, až odplavou a vrátíme se na loď.
1: Abe.
0: No ne, nedívej se tam, nedívej se, Heli, nedívej. Pšá, no tak pšá do vody. No, kdybych měl hůl.
1: Abe.
0: Pšá. Co tady chcete?
1: Abe!
0: Neboj se, Lí.
1: Abe!
0: Lí. No co je?
2: Nůž?
0: Já nemám žádný nůž. Nic vám neudělám. Co ještě chcete? Tak co chceš, co?
1: Abe, pojď sem. Nenechávej mě tady.
2: Nůž.
0: Co mě to podáváš, potvoro? Perli.
2: Abe!
0: Lí, já mám něco pro tebe.
1: Jak můžeš?
0: Zilí, balí, bohové moští, čili tritoníti, přišli vzdát hold. Na důkaz svého obdivu ti posílají tady ty tři perly, no koukej.
1: Oh, nežvaň, Abe.
0: Vážně, Lí, tak se podívej.
1: Abe, vždyť to jsou perly. Ale oni jsou ohromně milí, že mi je přinesli.
0: No, že už se nebojíš, jeď.
1: Bojím. Abe, prosím tě, pojď ve mně otot.
0: Musíme se dostat tím jejich stádem do člunu.
1: Když oni nám stojí v cestě.
0: Já tě přenesu v náručí. Ča. To bylo ale dobrodružství.
1: Já myslím, že to byl ohromný úspěch. A ty perly, Abe, co myslíš, jakou mají cenu?
0: Vem si na sebe plášť, Lili. Taky se si nemusela tak ukazovat.
1: Co na tom bylo? Je vidět, Abe, že nejsi vůbec umělec.
3: Tritoni zasypávají perlami bílou Lili. Filmová umělkyně přepadena mořskými nestvůrami. Sex appeal moderní ženy vítězí nad pravěkými ještěry. Fosilní plazy dávají přednost blondýnkám. Předpotopní plazy holdují kráse a mládí.
4: Tak psali noviny, světové žurnály, týdeníky a magazíny. Tím byla kariéra Drahouška Lee zajištěna. Dokonce odmítla vystupovat ve variety a prohlásila zpravodajům novin, že se hodlá věnovat jinému umění s velkým U. Avšak bez konce je lidská všetečnost. Lidem nestačilo, že profesor I.W. Hopkins prohlásil ony záhadné ještěry za nevědecký humbuk a pouhou fantazii. Avšak i v odborném tisku se začaly množit zprávy o výskytu dosud neznámých zvířat, podobných obrovským mlokům na nejrůznějších místech Tichého oceánu. Byly citovány pověsti o čertech kapitána Van Tocha a o tritonech slečny Lily. Podmořské obludy přišly do módy zejména ve Spojených státech. V New Yorku se hrála 300krát výpravná revy s třemisty nejkrásnějšími tritonkami. V Miami i na plážích kalifornských se mládež koupala v kostýmech tritonů, to jest tři šňůry perel a nic víc. Kdežto ve středních státech neobyčejně zmohutnělo hnutí pro potírání nemravnosti. Přitom došlo k veřejným projevům a několik černochů bylo dílem pověšeno, dílem upáleno. Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
5: Počkej, počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
6: Mami, pojď pryč, koukej v lok.
5: Hele.
6: Mami, co žere?
5: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
6: Budu tě učit mluvit.
5: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Griggs.
6: Řekni, děkuji, pane Griggs.
5: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
6: Jsou na Marsu lidé.
5: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.

0: Otáčky dál.
1: Vetřím čerta.
2: Tisková kancelář, oznamuje.
3: Grexi?
0: Prosím, pane.
3: Co to znamená?
0: Stalo se něco, pane?
3: Tady to zvíře mluví.
0: No jo. Promiňte, pane. Prosím za prominutí, pane řediteli, víckrát se to nestane.
3: To vy jste naučil toho mloka mluvit?
0: Ale on začal, pane. No a teď mě přečítá, zatímco já metu. A když zametá on, čtu zase já jemu.
3: Kdo ho to naučil?
0: To on sám odkouká, pane řediteli. Já mu dávám své noviny, aby tolik nemluvil. On chtěl pořád mluvit, pane. Myslel jsem tedy, aby se aspoň naučil mluvit vzdělaně.
3: No. Jste tady vy mluvil?
2: Ano, pane, kdo jste vy?
3: Ředitel Wiggum.
2: Těší mě, jak se máte. No. Já jsem Andy Scheuchzer.
3: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
2: Mám to tu napsáno, pane.
3: Aha.
2: Roku 1726.
3: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
0: Máš mluvit dál.
2: Nalezl na kamenné desce z Ölingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
3: Ano.
2: Kostry.

0: Lotta, který byl nazván Cryptobranchus primevus neboli Aledrias, co jich cerý čudí.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane, nashledanou, sir Wiggum.
0: Nashledanou?
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
3: Jak se jmenujete?
1: Andrew Scholzer.
3: Jak jste star?
1: To nevím. Aha. Chcete vypadat mladě? Noste šměřovačku Libella.
0: Dovolíte, laskavě, profesore. No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí. Pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
4: Dovolte, pánové. Kolik je 3×5?
1: Proč?
4: Umíte počítat?
1: Ano, pane. Kolik je 17×29?
3: No, nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
4: A dál?
1: Temže.
3: Aha, jiné nevíte, že?
4: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
3: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
3: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Které jsou ty ostatní?

0: Můžeme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Fit. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
2: Well.
1: Chcete mít volný deš?
3: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
4: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
3: Profesor Ebigem.
5: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
3: Sir Foxley.
6: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
3: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
7: Haló, Bondi!
8: Vítám vás, pane Weisberger!
3: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
9: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
3: Zdvořilý potlesk.
9: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
3: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
9: Děkuji vám, pánové.
3: Pánové sedají.
9: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
10: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 tisíc perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
9: Ano.
10: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
9: A prosím, pan doktor Hubka.
11: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
9: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
12: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
10: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
12: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
3: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondi?
9: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
2: To je zástupce německého kapitálu.
13: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren, mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavu a podobně.
9: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
13: Právo, Herr Bondy.
9: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů. Za 3 roky 15 miliard.
12: Moment, please.
9: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
12: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
2: Frenetický potlesk.
12: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
2: Projevy souhlasu.
12: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
9: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkliera. Prosím, doktor Hubka.
11: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejeme mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
9: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
2: Všeobecná veselost.
9: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční. Mločí syndikát nebude dodávat jenom mloky, ale také veškeré nářadí a krmivo pro mloky, to jest kukuřici, škroboviny, hovězí lůj a cukr pro miliardy přikrmovaných zvířat. Dále dopravu, asekuraci, veterinární dohled a tak dále. Vesměs za nejnižší sazby, které nám zaručí ne-li monopol, tedy aspoň naprostou převahu nad každou budoucí konkurencí, která by chtěla mloky prodávat. Ať to někdo zkusí, pánové, s námi dlouho soutěžit nebude.
2: Souhlasné výkřiky.
9: Ale nejen to. Mločí syndikát bude dodávat veškerý stavební materiál pro vodní práce, které budou mloci provádět. Z toho důvodu za námi stojí také těžký průmysl, cement, stavební dříví a kámen. Dnes je budoucnost mloků mimo veškerou pochybnost.
2: Pánové vstávají, nadšený potlesk, pánové sedají.
9: Tím nejsou úkoly mločího syndikátu zdaleka vyčerpány. Salamander syndikát bude po celém světě vyhledávat práci pro miliony mloků. Bude dodávat plány a myšlenky na ovládnutí moří. Bude dodávat projekty na nové břehy a průplavy, na hráze spojující kontinenty, na celé řetězy umělých ostrovů pro oceánské lety, na nové pevniny vybudované uprostřed oceánu. Můžeme dnes mluvit o budoucích Atlantidách, o starých pevninách, které se budou rozpínat dál a dál do světového moře, o nových světech, které si postaví lidstvo samo.
3: Vykřiky výborně, bravo a podobně. Návrh pana Bondyho byl pak přijat jednomyslně.
6: Poslouchejte, moc hezky jste to řekl, pane Bondy. Moc hezky. Ale prosím vás, jak jste na tu myšlenku přišel?
9: Vlastně bych vám pravdu řekl, pane Weisberger, bylo to kvůli starému Vantochovi. On na ty mloky tolik držel.
6: Já vlastně nevím, co to ten mlok je. Prosím vás, jak to vypadá?
9: A to vám ani nepovím, pane Weisberger. Vím já, co je to mlok? Nač bych to měl vědět? Mám já čas starat se, jak vypadá? Já musím být rád, že jsme ten mločí syndikát dostali pod střechu.
14: A hele. No ne. Pane jo. Je. Podej mi sirky, maminko. A nůžky. To jsem blázen.
15: Co zas máš?
14: Ale s těmi mloky. Tady hele čtu, že za poslední čtvrtletí se jich prodalo 70 milionů kusů. To si vystřihnu.
15: To je hodně, ne?
14: To si myslím. Na tom se musí vydělat báječné peníze. A té práce, co se teď pořídí. A když se to přesně vezme, byl jsem to vlastně já, kdo to dal dohromady.
15: Prosím tě, jak?
14: Že jsem já tenkrát pustil toho kapitána k panu Bondymu. Nebýt mě, maminko, tak by nebylo z té věci nic, dočista nic. Jiný vrátní by se byl nafouknul a přirazil by tomu kapitánovi vrata před nosem. Jo, člověk se musí vyznat v lidech.
15: To musí.
14: A tadyhle je dnes něco z burzy. Podej mi ještě ty nůžky, maminko. To si taky vystřihnu, aby měl náš Frantík po mně památku.
3: Pan Povondra po léta shromažďoval výstřižky o mlocích. Jeho sbírka uchovala tedy mnoho dějného materiálu o celé té historii smloky, ale je podstatně kusí, protože pořádku milovná paní Povondrová hodila sem tam něco do kamen. Ano. Přesto mohu sbírky pana Povondry použít nyní k tomu, abych vám stručně vylíčil dějiny mloků, jak kráčely postupní civilizace nezadržitelně výš. Tedy dějiny mloků, dějiny jejich úžasného rozšíření a pokroku se od začátku vyznačují tím, že byly dobře a racionálně organizovány. První, ale nikoliv jediná zásluha o to náleží mločnímu syndikátu. Čtvrtletní zprávy syndikátu ukazují, jak jsou postupně osidlovány mloky přístavy indické a čínské. Jak mločí kolonizace zaplavuje pobřeží Afriky a přeskakuje na kontinent americký, kde záhy vznikají nejmodernější líhně v zálivu Mexickém. Šíření mloku se dalo plánovitě a velkoryse. Zdá se, že čilá poptávka měla vliv i na plodnost mloků. Výnos potěru z jedné samice stoupl až na 150 pulců ročně. Střediskem obchodu a jakousi burzou na mloky byl Salamander Building Singapur. V mramorové budově čilí a elegantní úředníci v bílých šatech přijímají příkazy. I would like to have 200 pieces of leading. Prosím, zaznamenávám 200 leading pro vás. Mon ami, ne m'oubliez pas, je besoin de heavy. Jak si přijete, monsieur, heavy rezervujeme pro vás. Bitte unsere Aufträge vorzugsweise zu erledigen. Loď s týmem pro vás odpluje za 5 neděl. So long, au revoir, au wiedersehen.
16: Leading, zde.
3: Dovolte, abych vysvětlil. Leading jsou zvlášť vybraní inteligentní mloci, vycvičení k tomu, aby byli dozorci a vedoucími v pracovních kolonách mloků. Prodávají se po jednom bez ohledu na tělesnou váhu. Cení se jen jejich inteligence. Mluví dobrou angličtinu a jejich cena se pohybuje kolem 60 dolarů.
16: Heavy, posledních 500?
3: Jiná burzovní zkratka heavy jsou těžcí atletičtí mlokové, kteří se prodávají v 6členných četách a jsou určeni pro nejtěžší práce, stojí 317 dolarů.
16: Tým vyprodáno.
3: Tým jsou obyčejní pracovní mloci, kteří se prodávají jenom v pracovních družinách po 20 kusech.
16: Tisíc treš?
17: treš neboli brak, povl, odpadky jsou méně cení slabí nebo tělesně vadní mloci, kteří se prodávají na váhu obyčejně po celých desítkách tun. Kilogram živé váhy stojí dnes 7 až 10 centíků. A dále pan Povondra nám nechal jeden nádherný výstřížek zkrácenou přednášku kterého si předního německého vědce Bericht über die somatische Veranlagung der Molke.
18: Pokusy, které jsem s pacifickým velemlokem Andreas Scheuchzeri Tschudi podnikl ve své hamburské laboratoři, se nesly za zcela určitým cílem. Vyzkoušet vzdornost mloku vůči změnám prostředí a jiným zemním zásahům a tím prokázat jejich praktickou upotřebitelnost. První sérii pokusů se mělo zjistit, jak dlouho vydrží mlok mimo vodu. Pokusná zvířata byla chována v suchých kádích při teplotě 40 až 50 stupňů Celsia. Po několika hodinách je byla zřejmou únavu. Byla-li porosena, ožila opět. Po 24 hodinách ležela nehybně. Po třech dnech nastal stav kataleptické strnulosti, xéroza. Zvířata nereagovala, ani když byla pálena elektrokauterem. Na přímém slunci hynou mloci již po několika hodinách. Druhá série obdobných pokusů se týkala vzdornosti mloků zvířat původně tropických vůči chladu. Vůči vlivům chemickým jeví mloci značnou choulostivost. Při zkouškách s velmi zředěným louhem, továrními splašky, koželužskými činidly a tak dále, jim odpadávala kůže v cárech a pokusná zvířata hynula jakousi snětí žaber. Pro naše řeky jsou tedy mloci prakticky nepoužitelní. Další řada pokusů se obírala regenerační schopností mloku. Usekne-li se mlokový ocas, doroste mu nový ve 14 dnech. Stejně mu dorůstají i useknuté nohy. Amputuje-li se mlokovi hlava nebo přeřízne-li se jeho tělo mezi krkem a pánevní kostí, zvíře hyne. Naproti tomu lze mu odnít žaludek, část střev, dvě třetiny jater a jiné orgány, aniž jeho životní funkce byly porušeny, takže lze říci, že zaživa téměř vykuchaný mlok je ještě schopen dalšího života. Žádné jiné zvíře nemá takovou vzdornost vůči jakémukoliv poranění jako právě mlok. Po té stránce by mohl být prvotřídním, téměř nezničitelným zvířetem válečným. Maso mloku bylo považováno za nepoživatelné. Doktor Hinkl zjistil po mnoha pokusech, které konal sám na sobě, že tyto škodlivé účinky se ztrácejí, je-li pokrájené maso spařeno horkou vodou a po důkladném vyprání naloženo po 24 hodin ve slabém roztoku hypermangánu. Snědli jsme takto mloka, kterému jsme říkali Hans. Bylo to vzdělané a chytré zvíře se zvláštním nadáním pro vědeckou práci. Pracovalo v dělení doktora Hinkla jako laborant a mohli se mu svěřit i jemnější chemické analýzy. Besedovali jsme s ním po dlouhé večeři, bavíce se jeho neukojenou vědychtivostí. Jeho maso bylo tmavé a houbovité, ale nezanechalo žádných nepříjemných následků. Jisto je, že v případě válečné potřeby může být mločí maso vítanou a levnou náhražkou za maso hovězí.
17: No to je docela přirozené, že mloci přestali být senzací, jakmile jich bylo na světě několik set milionů. Mloci, jak se ukázalo, byli tvorové vysoce a mnohostranně užiteční a tak byli přijímáni jako něco, co podstatně náleží do racionálního a běžného řádu věcí. Mločí senzace učinila místo něčemu daleko solidnějšímu takzvané mločí otázce. Před bojovníkem mločí otázky byla ředitelka dívčího penzionátu, která s nevšední energií a neochabujícím nadšením propagovala po celém světě své ušlechtilé heslo Dejte mlokům řádnou školní výchovu. Zmobilizovala ženy všech národů a založila ve Francii první liceum pro mloky, na kterém byl potěr salamandrů pracujících v Marseji vyučován francouzské řeči, rétorice, matematice, společenskému chování a kulturním dějinám. Ruku v ruce s mločím školstvím se vynořila otázka jazyková. Které ze světových řečí se mají salamandři učit? Dopadlo to tak, že ať dobře či špatně dovedli mloci mluvit téměř všemi jazyky světa, podle toho, na kterém pobřeží žili. Brzy se také vynořila otázka, jak se má s mloky zacházet v ohledu, abych tak řekl, spíše společenském. V prvních téměř předhistorických letech mločího věku byly ovšem spolky pro ochranu zvířat, které se horlivě starali o to, aby se s mloky nezacházelo krutě a nelidsky. Podařilo se jim, že byly ve většině státu dodržovány policejní a veterinářské předpisy, platné pro jiný chovný dobytek. Avšak s rostoucí vzdělaností salamandrů se víc a více cítili rozpaky zahrnovat mloky prostě pod ochranu zvířat. Zdálo se to být nevhodné. Tehdy byla založena Liga pro ochranu mloků, která vznikla z pohnutek morálních. Mezi papíry pana Povondry se našlo v mnoha jazycích provolání, které podepsala sama vévodkyně of Huddersfield, kde bylo řečeno.
19: Liga pro ochranu mloků se obrací zejména k vám, ženy, abyste v zájmu slušnosti a dobrých mravů přispěli prací svých rukou k veliké akci, jejímž cílem je opatřit mloky vhodným oděvem. Nejvhodnější k tomu účelu je sukenka dlouhá 40 cm, šířka v pase 60 cm, nejlépe se všitou gumičkou. Doporučuje se sukenka složená v záhybech, plisy, která dobře sluší a dovoluje větší volnost pohybu. Pro krajiny tropické postačí zástěrka opatřená tkanicí k zavázání v pase, zhotovená ze zcela prosté prací látky, po případě ze starších částí vašeho obleku.
17: Řada výstřižků zachycuje diskusi, která se točila kolem otázky, mohou-li být mloci pokřtěni. Katolická církev zastávala od počátku důsledně stanovisko, že nikoliv. Jelikož mloci nejsou se potomky Adamovými, nebyli počati v dědičném hříchu, nemohou být svátostí křtu od tohoto hříchu očisťováni. Je na snadě, že tlak určité části veřejného mínění si vynutil, aby při Společnosti národů byla zřízena zvláštní komise pro studium mločí otázky, do které byli pozváni také dva delegáti mlocí. Tato komise vykonala velikou a záslužnou práci hlavně tím, že se pečlivě vystříhala všech ožehavých politických i hospodářských otázek. Zasedala permanentně po dlouhou řadu let a konala přes 1300 schůzí, na nich se pilně jednalo o mezinárodním sjednocení názvosloví pro mloky. Dlouhá léta střádal pan Povondra různé novinové zprávy o mlocích, ale je to v podstatě jen krátký časový úsek, ve kterém zastihujeme salamandry na cestě k nejvyššímu rozkvětu. A lidský svět se těší také nebývalé prosperitě. Horlivě se budují nové břehy pevnin, na starých mělčinách vyrůstají nové souše, uprostřed oceánu se zvedají umělé letecké ostrovy. Mloci pracují bezodyšně ve všech mořích a na okrajích všech pevnin, pokud trvá noc. Mají svá podmořská a podzemní města, své hlubinné metropole, jak se zdá, jsou spokojní a nežádají pro sebe nic. Mají své přeplněné tovární čtvrti, přístavy, dopravní linky, mají svůj víceméně neznámý, ale technicky, jak se zdá, vysoce pokročilý svět. Nemají sice svých vysokých pecí a hutí, ale lidé jim dávají kovy výměnou za jejich práci. Nemají svých třaskavin, ale ty jim prodávají lidé. Jejich pohonou látkou je moře se svým přílivem a odlivem, se svými spodními proudy a rozdíly teplot. Ještě nikdy v dějinách lidstva se tolik nevyrábělo, nebudovalo a nevydělávalo, jako v této veliké době. Pan Povondra měl výstřižku celé závěje.
14: Aha.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
14: Pojď mi nůžky, maminko, já si to tady vystřihnu.
20: 7. To je tam zas něco důležitého, 2 hladce.
14: Ale tady píšou o té londýnské konferenci. To byla sláva, maminko, poslouchej.
20: No, 2 obrace.
14: Sešla se konference námořních států, na které byla vypracována a schválena Mezinárodní konvence o salamandrech.
20: 2, 4, 6, 8.
14: Vysoké smluvní strany se mezi sebou zavazují, že nebudou vysílat své mloky do svrchovaných vod jiných států, že žádným způsobem nebudou zasahovat do mločích záležitostí jiné námořní mocnosti, že se v případě srážky mezi svými a cizími salamandry podrobí hákskému smírčímu soudu a že nevyzbrojí své mloky žádnými zbraněmi, jejichž kalibr přesahuje ráži obvyklé podvodní pistole proti žraloku. Ale nech to poslouchejte. Že nebudou pomocí mloků stavět nové pevniny nebo rozšiřovat svá teritoria bez předchozího schválení stálé námořní komise v Ženevě. Píšou, že tímto mezinárodním aktem je zajištěna budoucnost mloků a pokojný vývoj lidstva na dlouhé desítky let.
20: 2, 4, 6, 8, 10.
14: A tady je zase něco.
20: Ukáž.
14: Neber mi nůžky, já je potřebuji. Nic za to nedám, ať píšou, co píšou, že se něco skrze ty mloky semele.
20: Myslíš, že by mohla být válka? Mám strach už kvůli našemu Frantíkovi, aby do ní nemusel.
14: Válka. Tomu vy ženské nerozumíte. Některý jiný portýr by byl toho kapitána k panu Bondy mu třeba vůbec nepustil. Ale já jsem si řekl, vemu to na sebe. A teď je z toho světová záležitost, milá zlatá. Tuhle stojí, že na Ceylonu přepadli mloci nějakou vesnici. Byla přivolána policie a četa domorodého vojska, načež došlo k pravidelné přestřelce mezi mloky a lidmi. Na straně vojska bylo několik raněných. No, to se mi nelíbí, maminko.
20: A proč?
14: No, to je za ta leta poprvé, co to udělali a co se o tom píše. Kruci, to nerad vidím. Já nevím, ale snad jsem přece neměl tenkrát toho kapitána k panu Bondymu pouštět.
17: Ne, v jedné věci se pan Povondra mýlil. Přestřelka na Ceyloně nebyla první srážkou mezi lidmi a mloky.
0: Francouzský křižník torpedován od mloků.
21: Záhadná událost u pobřeží Normandského.
0: Opět vzpoura mloků.
17: Úřední zpráva, vydaná ještě téže noci, hlásila, že starý křižník, který ostatně měl být v nejbližších týdnech vyřazen, najel na úskalí a výbuchem kotlu se potopil. Ale noviny se nedali uchlácholit. Navrhovali podle své barvy trestní, vyhlazovací, kolonizační nebo křížovou výpravu proti mlokům, generální stávku, demisi vlády, zatčení mločích podnikatelů, zatčení komunistických vůdců a agitátorů a mnoho jiných takových záchranných opatření.
0: Francouzská vláda položila sněmovně otázku důvěry.
17: A ovšem, málem bych zapomněl, francouzská vláda položila otázku důvěry, ano. V tu chvíli do věci zasáhl minister Orby. Zařídil totiž, aby na francouzském pobřeží bylo dvakrát týdně nasypáno do moře pro mloky tolik a tolik set vagónů jablek na státní náklad. Toto opatření neobyčejně uspokojilo mloky a uklidnilo sadaře v Normandii.
0: Incident v kanálu La Manche, podmořská exploze.
21: Rozhavené morské vlny ohrozily dopravní loď.
17: Tož s tím incidentem to bylo ve vší stručnosti tak. Jak Francie, tak Anglie počali každá se své strany budovat v Lamaňském kanále podmořské mločí pevnosti, kterými by bylo možno v případě války mezi Anglií a Francií uzavřít celý kanál. Pod hladinou Kalejské úžiny vyrůstaly proti sobě dvě obrovské betonové pevnosti, vyzbrojené těžkými děly vrhači torpéd, rozsáhlými minovými pásmy a vůbec všemi nejmodernějšími vymoženostmi, ke kterým v té době dospěl lidský pokrok v umění válečném. Zdá se, že kritického dne se setkala uprostřed kanálu na dně mořském pracovní kolona britských mloků se salamandry francouzskými a že mezi nimi došlo k nějakému nedorozumění. Britští vojenští salamandři počali pálit do francouzských mločích dělníků ručními granáty a minomety, takže francouzští mloci byli nuceni užít stejných zbraní.
22: Francouzská vláda se cítí donucena žádat na vládě jeho britského veličenstva satisfakci.
23: Britská vláda s politováním se cítí donucena žádat satisfakci na francouzské vládě.
17: Později po dlouhém diplomatickém jednání se však samozřejmě celá záležitost vyřešila smírně. Ale mločí otázka zůstávala dále na pořadu dne. V Německu badatel doktor Hans Thüring.
24: Baltský mlok vykazuje některé odlišné vlastnosti. Je světlejší, kráčí vzpřímeněji, jeho lebeční index větší o lebce delší a užší, než je hlava jiných mloků.

0: rasově čistých, prapůvodních německých salamandrů, světlých, zpřímených a dlouholebých.
1: Salamandrismus byl na vítězném a nezadržitelném postupu. Po celém světě byl rozšířen anonymní anglický spisek s názvem X varuje. V něm neznámý spisovatel burcoval lidstvo. Musíme se zbavit salamandrů. Je jich už příliš mnoho. Jsou ozbrojeni a mohou proti nám obrátit válečný materiál, o jehož úhrné síle nevíme skoro nic. Přestaňte konečně krmit mloky. Přestaňte je zaměstnávat. Zdejte se jejich služeb. Nechte je, ať se odstěhují kamkoliv, kde se sami uživí jako jiné vodní tvorstvo. Přestaňte mlokům dodávat zbraně. Zarazte pro ně dodávky kovů a třaskavin. Neposílejte jim už stroje. Buď utvořena liga proti mlokům. Spisek byl čten, rozšiřován, uvažovalo se o něm, byly zakládány organizace, které si dali do programu tyto téze. Všechny vážné politické instance však namítali, že založit ligu by bylo zbytečné. Máme přece jednak už společnost národů a jednak londýnskou konvenci, již se námořní státy zavázaly, že nebudou své salamandry opatřovat těžkou výzbrojí. A není snadno žádat odzbrojení od státu, který nemá jistoty, že jiná námořní moc nevyzbrojuje potají své mloky a nezvyšuje tím svůj válečný potenciál na úkor svých sousedů. Takových námitek, jež jak se zdálo, musel každý logicky myslící člověk uznat, bylo mnoho. A tak zavládnul klid. Klid, klid, klid. Ticho, ticho. Až!
2: Halo, halo! Halo!
3: Pozor, pozor! Nejhůř postižena New Iberia. SOS vyšlete i hned záchranné kolony. Jsme na polosmetení zemětřesením a cyklonem.
2: Halo?
3: Hráze Mississippi hrozí prolomením. Vypravte i hned zákopníky, ambulance a všechny muže schopné práce. Máme asi 30 mrtvých a 100 raněných. Pošlete i hned.
2: Halo, halo. Trať mezi Franklinem a New Iberi je přerušena vodou. Zdá se, že tam vznikla zemětřesením hluboká trhlina, široce rozvětvená do okolních krajů.
3: Halo?
2: Celková délka propadliny je asi 80 kilometrů, šířka 2 až 11 kilometrů.
3: Halo?
2: Ztráty na životech jsou značné. Pošlete rychle pomoc. Rychle,
3: halo?
2: Rychle, rychle.
4: Podrobné údaje o katastrofě mapy zatopených oblastí, zvláštní vydání, rozhovor s význačným městem Memphiské univerzity o příčinách zemětřesení.
5: Jaký je váš názor na příčiny zemětřesení v Louisianě, pane profesore?
6: Prozatím nemůžeme činit konečných závěrů. Zdá se, že tyto otřesy nemají co dělat s vulkanickou činností, dosud intenzivně živou v středomexickém sopečném pásmu. Ovšem k definitivnímu vysvětlení...
3: Pozor, pozor, nové otřesy zemské kůry severně od Nankinu. Postižené oblasti volají o pomoc. SOS, SOS, vyšlete záchranné čety. Vyšlete vlaky s potravinami, pošlete dobrovolníky.
5: Domníváte se, pane profesore, že oživuje vulkanická činnost země? Nezačíná snad zemská kůra praskat?
6: Domnívám se, že rozsedlina senegambská vznikla erupcí vulkanické žíly souvisící s vulkánem Pico na ostrově Fogo. Tento vulkán sopčil ještě roku 1847 a od té doby byl považován za vyhaslý. Podle nejnovějších vědeckých poznatků...
4: 100 tisíc lidí prchá do hor! Japonské válečné lodi dostali rozkaz vyplout postiženým pobřežím! Hladomor v oblasti katastrofy!
7: Halo! Chef Salamander speaking. Stop all broadcasting, human. Stop your broadcasting.
8: Stop!
7: Halo, vyslechněte projev. Chef Salamander speaking.

0: Haló, vy lidé, litujeme lidských životů, nechceme vám působit zbytečné ztráty. Požadujeme, abyste vyklidili mořské břehy na místech, které vám předem označíme. Dosud jsme konali pouze technické zkoušky. Vaše třaskaviny se osvědčily. Děkujeme vám. Zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, víc břehu, víc mělčin pro svůj život. Proto musíme odbourat vaše pevniny. Uděláme z nich samé zálivy a ostrovy. Nemůžeme žít v hlubokém moři. Budeme potřebovat vašich pevnin jako materiálu k zasypání hlubin. Budete nám dodávat ocel na naše vrtačky a krumpáče. Budete nám dodávat třaskaviny. Haló, vy lidé. Šéf Salamandr vám jménem všech mloků světa nabízí spolupráci. Můžete se zatím odstěhovat do vnitrozemí. Můžete se uchýlit do hor. Hory se budou bourat až nakonec. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám.
1: Haló, haló, lidé. Poslechněte si zábavnou hudbu z vašich gramofonových desek. Na pořadu je pochod tritonů z výpravného filmu Poseidon.

Haló, haló. Volám Velkou Británii. Vyhlašujeme od této hodiny neomezenou blokádu britských ostrovů, kromě svobodného státu Jirského. Uzavírám Lamaňský kanál. Uzavírám Suezský průplav. Uzavírám úžinu Gibraltarskou pro všechny lodě. Všechny britské přístavy jsou uzavřeny. Všechny britské lodě v kterémkoliv moři budou torpedovány. Haló, volám Německo. Zvyšuji objednávku třeskavým 10x. Dodávejte i hned Locho, hlavní depot Skagerrak. Haló, volám Francii. Dodejte urychleně objednaná torpeda do podmorských ortů C3. Haló, volám Itálii. Připravte se na evakuaci území Bena.

0: A byla to podivná válka, lze-li to vůbec nazvat válkou. Nebylo žádného mladšího státu ani uznané mladší vlády, které by se mohlo oficiálně vypovědět nepřátelství. První stát, který se octl ve válečném stavu se salamandry, byla Velká Británie. Hned v prvních hodinách potopili mladci skoro všechny její koráby. Už po několika týdnech se projevil na britských ostrovech zoufalý nedostatek potravin. Britové to nesli s bezpříkladnou statečností, i když klesli tak hluboko, že snědli všechny své závodní koně. Protože blokáda britských břehů na moři byla úplná, zbývalo Anglii jenom zásobovat zemi potravinami leteckou cestou. Konaly se horečné přípravy k tomu, aby se mohlo denně vyrábět tisíce letadel, ale tu zakročily vlády ostatních evropských mocností s ostrým protestem proti porušování letecké rovnováhy. Britské armádní vedení učinilo pokus otrávit salamandry bakteriemi, petrolejem a žíravinami vylévanými do Temže a do mořských zátok. Mloci vypustili na anglické pobřeží v délce 120 kilometrů závoj válečných plynů. Byla to jen ukázka, ale stačila. Britská vláda byla donucena poprvé v dějinách požádat ostatní námořní mocnosti o zakročení.
1: Velká Británie je ochotna uvažovat o mezinárodních zárukách, které by omezily strašlivé a barbarské útoky ohrožující samolidstvo.
0: Ve Vaduzu ve Vysokých Alpách nehrozilo dosud mlčí nebezpečí, a proto zde svolaná konference přikročila k řešení všech aktuálních světových otázek. Anglie, zatím nejhůř postižená válkou s mloky, podala návrh, aby se všechny státy aspoň zavázaly, že přestanou dodávat mlokům zbraně a třaskaviny. Návrh byl po zralé úvaze odmítnut. Předně proto, že onen závazek byl již v londýnské konvenci, za druhé žádnému státu nelze zabránit, aby nedodával mlokům toliko pro jejich vlastní potřebu, technickou výzbroj a zbraně, a za třetí, námořním státům záleží pochopitelně na udržení dobrých styků s obyvateli moře a proto považují za vhodné zdržet se prozatím všech opatření, jež by mloci mohli považovat za represivní. Nicméně všechny státy zastoupené na konferenci jsou ochotny přislíbit, že budou dodávat zbraně a třaskaviny také státům, které salamandři napadnou.
2: A nyní uslyšíte komentář našeho zpravodaje ze zasedání ve Vaduzu. Karel Dvořáček nám telefonuje.
3: Již v odpoledním vysílání jste byli s našimi reportéry svědky přivítání mladší delegace, která přijala pozvání účastnit se zdejší konference v zastoupení jeho excelence šéfa Salamandra. Provedli jsme vás přepichově vybavenými koupelnami zásobenými mořskou vodou, která sem byla dopravena, i velmi důstojnými uvítacími obřady. Byli jste, vážení posluchači, obeznámeni i se závažnou okolností, která velmi poznamenala dnešní zasedání. K velikému překvapení zde přítomných vládních činitelů i zástupců tisku jsou všichni členové mločí delegace lidé, to jest splnomocnění doktoři práv. Jsou to profesor dr. Van Dot z Hágu, maître Rosso Castelli z Paříže a dr. Manuel Carvalho, advokát z Lisabonu. Jednání, které dosud nepřetržitě pokračuje, se vyznačovalo zdvořilou oficiálností. Zástupce mloků profesor Van Dot konstatoval, že mloci byli od Velké Británie napadeni a protože nejsou členy společnosti národů, nezbylo jim, než sáhnout k sebeobraně. Profesor Van Dot dále prohlásil, že je splnomocněn oznámit, že jeho excelence šéf Salamandr je ochoten zastavit válečné akce, omluví-li se Velká Británie mlokům a postoupí-li jim bez náhrady a jako odškodnění nížiná údolí v Panžabu, aby si tam mohli zřídit nové břehy a mořské zátoky. To bylo přijato britskou stranou pochopitelně s rozpaky, je však možno doufat, že tento návrh se stane východiskem k dalšímu jednání. Stížnost Francie ve věci senegamského pobřeží, které bylo zničeno výbuchem...
4: Nesouhlasí.
5: Dovolte.
4: Nesouhlasí.
5: Slovo má doktor Castelli.
4: Ale já nesouhlasím.
6: Jako splnomocněný zástupce mloků a jako Pařížan vyzývám zástupce Francie, aby obvinění vůči mlokům dokázali. Světové kapacity v oboru seismografie vypovídají, že otřes země v Senegambii byl původu vulkanického a že souvisí s dávnou sopečnou činností vulkánu Pico. Máte-li důkazy, že zemětřesení v Senegambii vzniklo činností mých klientů? Prosím, čekám na ně. No prosím, čekám.
2: Francouzský delegát.
4: Váš šéf Salamander prohlásil sám, že to udělali mloci.
2: Profesor Van Dot.
5: Jeho projev byl neoficiální.
2: Doktor Castelli.
6: A my jsme pověřeni zmíněný jeho projev dementovat. Nicméně šéf Salamandr je ochoten zakoupit od francouzské vlády mořský záliv, vzniklý v trhlině senegambské.
4: No tohle?
6: Jsme zmocněni dohodnout se s francouzskou vládou o ceně.
4: Nikdy.
6: Předpokládám však, že příslušná kupní smlouva bude zahrnovat také území jižní Francie v rozloze 6720 čtverečních kilometrů. Vláda mloků je ochotna tuto část jižní Francie odkoupit.
4: Aby vaši salamandři udělali z kusu Francie mořské dno? Nikdy! Nikdy!
2: Doktor Castelli.
6: Francie bude litovat tohoto slova, pane? Dnes se ještě mluvilo o kupní ceně.
2: Dalším předmětem jednání na zdejší konferenci se stala mezinárodní nabídka, aby mloci místo boření starých hustě osídlených pevnin stavěli pro sebe sídliště nová. Tato nabídka bude podepřena slibem vysokého úvěru. Zástupce mloků doktor Carvalho ve své odpovědi zdůraznil, že
7: každé dítě pochopí, že budovat nové pevniny je daleko zdlouhavější a nákladnější, než odbourávat staré země. Naši klienti potřebují nových břehů a zátok v době nejkratší. To je pro ně otázka bytí a nebytí. Bylo by pro lidstvo lépe přijmout generozní nabídku šéfa Salamandra, který je dnes ještě ochoten koupit svět od lidí místo, aby se ho zmocnil násilím. Počítejte s tím, že během doby bude cena světa klesat, zvlášť nastanou-li, jak lze předvídat, další vulkanické nebo tektonické katastrofy, daleko rozsáhlejší než ty, jichž jsme až dosud byli svědky, a zmenšíli se jimi do velké míry plošná výměra kontinentů. Dnes ještě je možno prodat svět v celém dosavadním rozsahu. Až z něho zůstanou nad hladinou moře jenom trosky hor, nedávám za ně nikdo ani vintry. Jsem tu prosím sice jako zástupce a právní poradce mloků a musím hájit jejich zájmy, ale jsem člověk jako vy, pánové, a prospěch lidí mi leží na srdci neméně než vám. Proto vám radím, prodávejte pevniny, pokud není pozdě.
8: Jako předseda tohoto shromáždění rád bych přistoupil k dalšímu bodu našeho pořadu. Je to návrh zde zastoupených států, aby salamandrům byla postoupena k plození střední Čína. V případě přijetí našeho návrhu bychom ovšem očekávali, že se zde splnomocnění zástupci salamandrů smluvně zaváží, že za to bude na věčné časy zaručena nedotknutelnost břehů států zde zastoupených.
6: Na věčné časy je trochu dlouho. Řekněme na 12 let?
5: Střední Čína? To je trochu málo. Žádáme Čínu celou.
4: Ovšem.
8: Promiňte malé přerušení, právě došel telegram. Dovolíte zajisté? Mloci zatopili mořem část benátské provincie směrem na Porto Gruero. No to je.
5: Prosím
8: to je
5: o slovo.
2: Profesor Van Dot.
5: Je třeba, pane předsedo, abychom se vrátili opět k pořadu schůze a věnovali pozornost především otázce obchodní, o které jste se prve zmínil. Šéf Salamandr nás pověřil, abychom vám tlumočili jeho nabídku zaplatit, a to bezesporu výjimečně dobře, ve zlatě, ty části pevniny evropské, na který má jeho excelence šéf Salamandr zájem. Vaše nabídka, váš návrh, abychom zatopili území Číny, potřebuje ovšem další doplnění, především z vaší strany. Je pochopitelné, že je třeba, aby interesované státy za odklízení Číny zaplatili. Za vyklízení Číny naši klienti nebudou ochotni dávat náhradu, protože potopení Číny je ve vašem zájmu.

0: Nezapomněli jste trochu na pana Povondru? Co teď po tolika letech dělá? No, šel do penze, pořídil si akvárium, kde vedle zlatých kapříků pěstoval maličké čolky a salamandry. Po celé hodiny se na ně díval, jak leží nehybně ve vodě, nebo vylézají na břeh, který jim udělal z kamenů. Potom kroutil hlavou, kdo by to byl do nich, řekl maminko. Ale člověk nevydrží jenom se dívat, proto se dal pan Povondra na rybaření. Je to lepší, než když chodil do hospody a dělal politiku, říkala si maminka Povondrová. A syn pana Povondry, František, to je už vlastně pán v nejlepších letech, je pod úředníkem na poště, má dvě děti a začíná jako táta trochu rybařit.
1: Hello! Tati, berou něco?
2: Málo. Nestojí to za nic. Přinesl si noviny?
1: To víte.
2: Co v nich je?
1: A celkem nic. Tady ale jenom čtu.
2: Čepe.
1: Že se ti moci už propracovávají na Drážďany.
2: A tak to teda je Němec v troubě.
1: A.
2: Tak to už Německo taky zmizelo z mapy světa. A jaký fofr dřív dělalo, to ti byla hrůza. Samá armáda, samá vojna, jo? Kde pak? Na mloky nestačí ani Němec.
3: Hele, hele, dávajte pozor, tati, bere vám ryba.
2: To je jen grundle. Člověk se už ničemu dneska nediví. Co to bylo dřív křiku, když mloci potopili některou zem? Třeba to byla Mezopotámie nebo Čína a byly to plné noviny. Dnes už se to tak nebere. Hmm. Ale drahota stoupá. Je to přece jen v obchodech cítit, když se kus světa potopí. Hodně nám už ty pevniny okousaly. Ještě, že jim to jde tak pomalu. A říkáš, Frantíku, že už jsou mloci u Drážďan?
1: 16 kilometrů od Drážďan, tati. To už bude pod vodou celé Sasko.
2: Ale Francouz to má teď dobré, když je Němec v tahu. Ten si oddychne.
1: A to moc ne, tati. Tuhle bylo v novinách, že taky dobrá třetina Francie je už pod vodou. Jen aby to nepřišlo až sem.
2: No, co?
1: To víte. Když má člověk děti.
2: No, no, jak to sem? Myslíš sem do Prahy? Jak by se sem dostali? Přes ty naše hory?
1: Třeba po Labi a potom dál do Vltavy.
2: Jo, jo, jo, to by museli nejdřív odklidit ty skály. Ale my jsme neutrální stát a proto oni na nás nemůžou. Tady jsou jiné poměry než někde v Guatemále. Tak je to. A nemluv pořád nebo nic nechytnu.
1: Tati?
2: Co?
1: Není tamhle to Sumec?
2: Kde?
1: Tamhle u břehu. Akorát pod Národním divadlem ta černá hlava.
2: Tohle?
1: Je to Sumec.
2: Tohle? To není Sumec, Frantíku. Půjdeme domů. Je konec.
1: Jaký konec?
2: Mlok. Už jsou tady.
1: A vždyť už tam zas nic není. Třeba to byl jen kus dřeva.
2: Že to budeš povídat? A to jsem všecko já zavinil. Kdybych tehdy nebyl pustil toho kapitána k panu Bondem.
1: Ale vždyť se tati nic nestalo.
2: Ale tomu ty nerozumíš. To je přece konec, víš? Konec světa. Teď přijde moře i sem, když jsou tady ti mloci. A to jsem já udělal, já.
1: Nesmysl, to si ani neberte do hlavy, tati. To udělali všichni, to udělal kapitál. Chtěli mít těch mlochů co nejvíc, chtěli na nich vydělávat.
2: Ale to je konec světa. Neměl jsem toho kapitána ohlásit. Já vím, že jsem to všechno zavinil, já.
1: Dědo. Nechcete už jít domů?
2: Já... Já bych jenom chtěl. Já bych jenom chtěl, aby mě to ty děti odpustili.
0: No, a historie mloků pokračuje nezadržitelně dále a když se to tak vezme, tak už vlastně končí. Lidské pevniny se rozpadají na padrč.
4: Ty.
0: Hučící vody.
4: Počkej.
0: Neodvratně.
4: Ty to chceš takhle nechat?
0: Zaplavují. Co říkáš?
4: Já jsem tvůj vnitřní hlas. A ten je třeba poslouchat.
0: Tak poslouchám.
4: Neblázni, ty chceš skutečně nechat celé lidstvo zahynout?
0: Neptej se, co chci. Myslíš, že já jsem chtěl tyhle konce? To je prostě logika událostí. Dělal jsem, co jsem mohl, varoval jsem. Kázal jsem, nedávejte mlokům zbraně a třaskaviny. Zastavte ten ohavný kšeft se salamandry. No víš, jak to dopadlo?
4: No, vím.
0: Bylo 1000 naprosto správných hospodářských a politických námitek, proč to nejde. Svět se propadne a potopí z obecně uznávaných důvodů politických a hospodářských. Provede se to za pomoci vědy, techniky a veřejného mínění s vynaložením veškerého lidského důmyslu.
4: A není ti lidstva líto?
0: Pro Boha, nech mě.
4: No řekni.
0: Jak by mě nebylo lidstva líto?
4: Tak vidíš.
0: Ale nejvíc mi ho bylo líto, když jsem viděl, jak se samo stůj, co stůj, hrne do té záhuby. Člověk by křičel, když se tak na to dívá. Řval by. Zvedal obě ruce, jako by viděl vyjíždět vlak na špatnou kolej. No teď už se to nedá napravit.
4: Proč?
0: Mloci se budou množit dál a budou dál drobit staré pevniny.
4: A nešlo by ty mloky nějak zastavit?
0: A
4: nešlo by, aby nějak vymřeli?
0: Příliš laciné, brachu. Co pak má pořád příroda napravovat, co si lidé nadrobili? Něco ti řeknu.
4: No?
0: Víš, kdo ještě teď, když už je tak velká část Evropy potopena, dává mlokům třaskaviny, torpéda a vrtačky? Víš, kdo horečně pracuje dnem i nocí v laboratořích, aby našel ještě účinnější mašiny a látky na rozmetání světa? Víš, kdo půjčuje mlokům peníze? Víš, kdo financuje tenhle konec světa a novou potopu?
4: No, to vím.
0: Tak vidíš. Kdyby byli jen mloci proti lidem, tak by se dalo něco dělat. Ale lidi proti lidem, to se člověče nedá zastavit.
4: Počkej, lidi proti lidem. Něco mě napadá, třeba by nakonec mohli být mloci proti mlokům.
0: Prosím tě, ve jménu čeho by spolu bojovali?
4: Salamandři jsou civilizovaní jako my člověče. Nebudou mít nouzi o mocenské, hospodářské, právní, kulturní nebo jaké argumenty.
0: Počkej.
4: A mají zbraně. Nezapomeň, že jsou báječně vyzbrojeni.
0: Počkej okamžik. No pravda, to by v tom byl čert, aby to nedovedli. No už to mám, no už to vidím. Tak si představ mapu světa. Tady je Evropa, tady Amerika. Tadyhle je potopena stará Atlantis.
4: A teď tam mloci ponořují Atlantidu novou.
0: Právě. Tichý a Indický oceán, Sumatra. A kousek na západ?
4: Ostrůvek Tana, masa, kolébka mloků.
0: Tak. A tam vládne král salamandr, duchovní hlava salamandrů. Tady ještě žijí tapabojs kapitána Vantocha, původní tichomorští polodivocí mloci. Ta oblast se jmenuje Lemurie, kdežto ta druhá poevropštělá a zamerikanizovaná, moderní a technicky vyspělá je Atlantis. Tam tedy je diktátorem šéf salamandr, veliký dobyvatel, technik a voják, božitel pevnin. Ohromná osobnost člověče.
4: Poslyš, je on opravdu mlok?
0: Ne, člověk. Jmenuje se vlastně Andreas Schulze a byl za světové války někde šikovatelem.
4: Proto?
0: No, to už tak někdy je. Tak,
5: Atlantové pohrdají lemury a nazývají je špinavými divochy. Lemuři pak vidí v atlantských mlokách porušovatele starého, čistého, původního mloctví. Šéf Salamandr se domáhá koncesí na březích lemurských prý v zájmu exportu a civilismu.
4: Já už vím, a dojde k válce.
5: Přirozeně. K světové válce mloků proti mlokům ve jménu kultury a práva. Ve jménu pravého mloctví. Ve jménu národní slávy a velikosti. Pokročili vzdělaní Atlantové vpustí do nepřátelských moří chemické jedy a kultury zhoubných bakterií s takovým válečným úspěchem, že se tím zamoří všechny světové oceány. A to je konec člověče. Vyhynou všichni mloci.
4: Všichni? Do posledního?
5: Bude to vymřelý rod. Uchová se po nich jen ten starý eningenský otisk Andriase Šojchcerý.
4: Ale co lidé?
5: A pravda, lidé.
4: Lidé. No, ti už si budou jedět rady, co dál.
5: A vůbec, to už je konec. Ten lepší konec tohohle příběhu, který jsem napsal tenkrát v tom roce 1935.

Na rozhlasovém jevišti jsme dnes uvedli legendární inscenaci Války smloky Karla Čapka, kterou v roce 1958 natočil režisér Jiří Horčička. Osoby a obsazení. Autor Karel Heger, kapitán Vantoch Jan Pivec, vrátný Povondra Rudolf Dale, pan Bondy Bedřich Veverka. Dále účinkovali Rudolf Hrušínský, František Kreutzmann, František Filipovský, Jaroslava Adamová, Vladimír Hrubý, Josef Grus, Jaroslava Drmlová, Josef Vošalík, Oldřich Lukeš, Ivo Gýbl, Ota Sklenčka, Bohumil Bezouška, Karel Pech, Karel Pavlík, Felix Lebré, Rudolf Pelar, Bohuš Hradil, Jiří Hurta, Karel Houska, Miloš Hlavica, Oldřich Musil, Milan Mach, Josef Chvalina a další. Asistent režie Jaroslav Sinák, technická spolupráce Otakar Palír, Zdeněk Škopán, Bedřich Marek, Antonín Jouja, Marie Kindermanová a Artur Šviha. Dramatizace Jaroslava Strejčková, dramaturg Jaromír Ptáček, režie Jiří Horčička.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní pravidelný speciální stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer všem.
0: Vítejte, pane profesore.
1: Ano, můžeme jít na to.
0: Ano, půjdeme na, počkej, jdeme na to nebo na to?
1: O. Tak. Ne válečné na to, ale jdeme na to, na ty problémy.
0: Jdeme na to na všechno.
1: Jo.
0: Tak jo, přátelé drazí, samozřejmě dávejte lajky, pište do chatu otázky, v další části se vám pokusíme co nejvíc jich zodpovědět a taky samozřejmě díky za dopředu vaši podporu, za to, že budete sdílet tohle video dál i dalším, ať se informace šíří, ať teď nebo ze záznamu. Díky za to, že se díváte a jdeme na věc. Protože to, co se tady chystá, to opravdu nemá obdoby, nebo má. To je na vás.
1: No, pane Budeš, několik klíčových problémů. Všichni teď mluví o vizích a o strategiích a o koncepcích a rozvojových programech a podobně. Nebudeme se zabývat debilním programem pro Evropskou unii, protože ta žádnou perspektivu nemá, ale budeme se bavit o třech klíčových problémech. Vodě, energii a potravinách. Jestliže chceme přežít v tomhletom super zložitém a měnícím se světě, jak to popsal prezident Putin, starý svět mizí, nový svět ještě nevznikl a jsme v nejnebezpečnější přechodové fázi. S tím možno absolutně souhlasit. A právě proto, že aby jednotlivé státy, země nebo společnosti přežily, tak potřebujete v těchto dynamických přírodních, geopolitických, finančních a jiných změnách mít minimálně k dispozici vodu, energii a potraviny. Podívejme se na vodu. Vidíme, že současný stav je velice problematický. Celá Evropa jako kdyby vysychala, objevují se různé mapy, ve kterých máte převahu červené barvy, která znamená totální sucho, vysoušení a podobně. A co je největší problém? Objevuje se to v podstatě ve velké části 70-80% evropského kontinentu. S tím souvisí samozřejmě tvrzení, že tohleto už teď nemluvíme o globálním oteplování, ale mluvíme o klimatické změně. Ovšem celý problém s vodou je trošičku složitější. Je to nejenom, teď se to bude všechno vykládat, že to je příčina El Niño, které je extrémně veliké a bude měnit extrémní výkyvy, počasí a podobně, ale ono to je produkt mnoha let neodpovědnosti člověka. No podívejte se, například, ničení půdního mikrobiomu způsobuje, že velká část vláhy, která by se zadržela v půdě, teď mizí, odtéká pryč, protože jsme zničili půdní mikrobiom. Odlesňování vede k tomu, že dochází k obrovské erozi z praše a půdy, což opět umožňuje výrazný odtok vodních mas. Zároveň výrazným způsobem zvyšujeme těžbu hlubinných zdrojů vody. Ale ta je teď podstatně méně přítoků než odtoků čerpáním téhleté hlubinné vody. A pak tady máme další problém. Máme mnoho oblastí, ve kterých je voda, například jižní Čechy. Jenomže ta voda je kontaminována. Tím, že jsme neodpovědní, zamořujeme je dusíkatými hnojivy, které podporují s teplem krásně vznik sinic, pak máme tuhletu vodu kontaminovanou, nemůžeme ji používat. No a s tím vším souvisí to, co již ve Španělsku existuje desítky let. Jsou oblasti v Pyreneích, které byly doslova opuštěny lidmi i zvířaty, protože vyschly. Nebyly tam žádné zdroje vody. To ovšem se týkalo Španělska, Pyreneje a podobně. Ovšem teď se nám to najednou týká i našich oblastí. Podívejte, například největší švýcarský ledovec se za 20 let zkrátil o 8 kilometrů. Nejnovější analýzy glaciologů v Rakousku ukazují, že dochází velice rychle k tání alpských ledovců. To ale má obrovský dopad nejenom na vodní elektrárny a výrobu elektrické energie, ale i na zásobování pitnou vodou a taky na výrazné změny průtoku takových řek, jako je Dunaj, Rýn, Rovna a podobně. Vidíme v této situaci, že dochází k obrovským změnám hydrologických poměrů. Paradox je v tom, že když jsem mluvil o tom, že na planetě jeden z primárních protokolů je, že množství vody je konstantní, mění se jenom poměr skupenství, tak se mnoho lidí smálo. Ale teď to vidíte úplně exaktně. V Evropě jsou obrovská sucha, ale na chilské Atakamě prší a máte povodně. V oblasti, kde bylo 16 mm srážek za rok. A druhá věc, která se tady výrazně projevuje, je výrazné oteplování oceánu, Indického, Tichého, ale i Středozemního moře. Teploty se ovšem dotýkají nejen povrchových vrstev vody, ale taky v hlubinách 10 a 100 metrů dochází k výraznému oteplování. Teď máte teplotu Tichého oceánu kolem 28 stupňů. Dnes vidíme, že ve Středomoří se lidé koupají, jako kdyby bylo vrcholní léto. Teplota dosahuje téměř 30 stupňů. Znamená to ale, že dochází k výrazným změnám odpařování mořské vody. Tím pádem dochází k změně fungování vysokých atmosférických řek ve výškách 15 až 30 km, které přemisťují masy vodní páry a mění se pasáty a distribuce vodní páry na planetě. No a Evropa je taková zvláštní. Na jedné straně říkáme, že se nám vysouší, je tady všude sucho. Na druhé straně ale ty vodní zdroje, které máme, jako kdybychom nedokázali uchránit před kontaminací. Vemte jenom kontaminaci vodních zdrojů v Polské republice ve vazbě na těžbu uhlí, nebo i v České rybníky, nebo kontaminaci dalších vodních toků. No a výsledkem je potom obrovský problém. Nemáme vodu, protože sucho je dlouhodobé, zároveň se radikálním způsobem mění vzdušná vlhkost, protože musíme si připomenout, že stromy potřebují minimálně 40% vody, získávají z ovzduší, z vodní vlhkosti. No a teď k tomu přidejte poslední prognozy meteorologů, které říkají, no tak víte, to sucho se bude prohlubovat, najednou už to není jenom El Niño, který způsobuje tyhle ty výkyvy, ale do roku 2050 celá střední Evropa, včetně Bratislavy nebo Prahy, bude být pod nebi jako Atény. No jo, ale bez toho moře. No a jelikož vodu potřebujete ve všem, potřebujete v zemědělství, pro obyvatelstvo přežití, potřebujete pro energetiku, chlazení, jaderných elektráren. Teď mají Rumuni veliký problém, protože nízký stav Dunaje vedl k nutnosti odstavit jaderné bloky. Tak najednou zjišťujeme, že ta voda jaksi není. No a teď k tomu přistupuje poslední zvláštní fenomén. V Čichu, poza bučky, jak se říká, dokončilo se financializace přírodního prostředí. Financializace přírodního prostředí znamená, že půdu, les, vzduch, vodu nebudeme brát jako veřejný statek, který má minimální hodnotu, ale budeme brát jako trhovou veličinu. Cena vody bude určována na základě kapitálových trhů a podle dopytu a ponuky. Takže jestliže dnes cena ropy se určuje podle dopytu a ponuky na klíčových ropných burzách, tak se velice rychle dostaneme do situace, ve které cena kubíku vody bude určována podle dopytu a ponuky na kapitálových trzích. Umíte si představit, jaký dopad to bude mít na všechny aspekty lidské společnosti? A teď si představte, že ještě dokonce některé názory VEFu směřují k tomu, že vlastně právo na vodu není základní lidské právo. Máte tak možná nárok na nějaký základní objem přežití a když budete potřebovat víc vody, tak si budete muset koupit vodu za další nové ceny. A tohleto všechno by mělo vést k tomu, abychom si uvědomili, že voda je nesmírně klíčový parametr, osobitně v suchých oblastech. No a k tomu všemu ještě přistupuje další skutečnost. Izrael dlouhá léta rozvinul technologii kapenkového zavlažování. Čili ta voda je dopravována v zemědělství k rostlinám přímo. Nedochází ke ztrátám vody. Druhá věc. Rozvinuli technologii, ve které využívají pro kapenkové zavlažování dokonce mírně slanou vodu z Genezareckého jezera. Teď najednou máte nový objev italských, ale i chorvatských geologů. Nedaleko Benátek na mořském dně je obrovský rezervoár pitné vody. Rozloha 35 000 hektarů. Tenhle ten rezervoár se nachází v jílovitých vrstvách na mořském dně a zatím není kontaminován mořskou vodou. No skvělé. Je sice pravda, že zatím neumíme s ním pracovat, ale tenhle ten rezervoár pitné vody je nesmírně zajímavý. A to by mohlo změnit strukturu vodních zdrojů například pro Itálii nebo pro další země jižní Evropy. Ale v konečném důsledku si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Jestliže bude tohleto období s nízkými srážkami, vysokými teplotami po dlouhé týdny, bude pokračovat a ty prognózy meteorologických modelů ukazují, že příští léto má být ještě horší než tohleto léto, A pak to znamená, že se bude muset měnit skladba i lesů, i rostlin, i druhů zemědělské produkce a podobně. A budeme muset preferovat produkty, které potřebují méně vody. No a jelikož ta voda jaksi je na celé planetě, ale je svým způsobem diferencovaně rozmístěná, takže obrovské ledovce například v Arktidě nebo v Antarktidě znamenají obrovské zásobníky sladké vody, tak možná se vrátíme k tomu projektu Arabů, který předpokládali, že zafinancují odlomení ledovců z Antarktidy a přepravu k arabským zemím. Teď to najednou nepotřebují, protože mají velké srážky. Ale ukazuje se, že skutečně tahle ta voda je klíčová. No a vemte další významnou skutečnost. Jestliže by se s vodou obchodovalo jako s ropou, umíte si představit například na důsledky toho, abyste se okoupali, osprchovali, nebo aby zemědělci mohli zavlažovat svá území vzhledem k nárůstu teplot a velikému suchu. A toto všechno by pak zasáhlo ještě více do toho procesu, který pan prezident Trump popsal v Evropské unii takhle. Evropská unie a Evropa sama se požírá, sama zaživa. No a když se podíváte na geniální nápady Bruselu, Frlejelové a dalších, tak si skutečně řeknete, no to je přece totální sebevražda, požírají sami sebe. Vemte jenom ten příklad z Rumunska, kde museli omezit produkci jaderné energetiky, protože je nízká hladina vody, tak je zachraňují tepelné elektrárny, ale najednou přišel Brusel s tím, že když nebudete odstavovat tepelné elektrárny, tak vám zamezíme přístup ke zdrojům z fondu rozvoje. I když to Rumunsko vypracovalo plán dekarbonizace energetiky. Ale ten Brusel geniální a šílený to vůbec nezajímá, prostě bude trvat na svém šíleném Green Dealu, jako kdyby to byla záchrana světa. No a tenhle ten nedostatek vody v evropském kontinentě, když se omezíme jenom na evropský kontinent, bude znamenat velmi výraznou výzvu do budoucna. Někdo by řekl, budeme dělat zádržná vodozádržná opatření. Zvláštnost je, že v té Evropě, i když je sucho, tak jsou oblasti, kde hodně prší. Například na Slovensku jsou to nízké Tatry. V tom případě ale jsou oblasti, které budou výrazně zasaženy srážkami, by mohly být zdrojem vody pro jiné oblasti zasažené suchem. Například západní Slovensko a podobně. Jenomže to bude potřebovat vybudovat znova přenosové systémy vody, čerpadla a všechno ostatní. A tohle to všechno bude vyžadovat investice. Jenomže největší problém, který tady máme, že bohužel máme i politické představitele, které to nezajímá, ale které raději budou přijímat, řekněme, všímné od klíčových nadnárodních vodních koncernů, jako je například Veolie a podobně. A v tomto případě je to už nejenom otázka přežití života a vody, ale je to otázka i politického řešení a chránění zájmu jednotlivých zemí. A v tomto hledu, když se podíváte například na samotné Čechy, výrazný pokles úrovně vody v Lipnu, na všech dalších labských kaskádách a podobně, tak pak si řeknete, že ta voda skutečně může být klíčový fenomén. A rád bych připomněl, že podle hospodářů Želivka, která zásobuje velkou část Prahy, může do 10 let vzhledem na změnu struktury hlubinných zdrojů vody přijít o vodu. No a pak se vám může stát to, že přijdete z chalupy domů, pustíte si vodu a namísto vody z kohoutku teče vzduch. A tohle to všechno se začíná dít v celé Evropě. No a z toho hlediska bychom měli zásadním způsobem změnit náš pohled na vodu. Nejenom tím, že podle analýzy Eurostatu jsou stále obrovské ztráty ve vodovodních systémech právě proto, že se nedostatečně rekonstruovali a udržovali. Podle některých zemí se odhadují ztráty až na úrovni kolem 38%. Ale je to i druhá věc, jak smysluplně používáme vodu. Používáme na to, abychom si napustili bazén, ve kterém se budeme čvachtat, i když ostatní lidé nemají vodu ani na sprchování. A nebo to bude solidarita ve vodě, kdy si uvědomíme, že vodu potřebujeme všichni. A bez vody nebudou potraviny. A bez potravin budeme jaksi hodně likvidovat vlastní BMI index. Je sice pravda, že nebudeme obézní, ale dlouho bez té vody nevydržíme. A tohle to všechno se děje ve velice rychlém tempu. A když se skutečně potvrdí prognózy meteorologů, že El Niño, které má dosáhnout katastrofálních rozměrů, povede k tomu, že budou obrovské výkyvy v rámci vody, teploty a podobně, tak budou období sucha, kdy všechno bude praskat, a budou období extrémních srážek, kdy se budou vytvářet lokální povodně a tehdy té vody bude nadbytek. Ale rozumný člověk se zaměří na to, aby s tou vodou šetřil a hospodařil. Ne proto, že WEF bude chtít, aby se kubík vody oceňoval podle kapitálových trhů, ale protože si člověk jako člověk rozumný uvědomí, že bez té vody nebude existovat a že tu vodu si musí chránit. A proto stále musíme mít na paměti jednu základní větu vázanou na vodu. Voda je základem života. Toť zatím o vodě. Kdybychom se vrhli na energetiku, tak máme další zajímavou oblast. Dnes je veliký problém Hormuzský průliv, který je ve skutečnosti uzavřený, i když pan prezident Trump mluví o otevřeném vývozu. A pak je tady druhá věc, MAP al-MADAB a zrušený ropovod, který vede přes arabské poloostrov. Jenomže teď se najednou ukazuje, že problém není v nedostatku ropy, ale problém je v tom, že máme nedostatek nafty. A najednou se potvrdilo to, co se tvrdilo okamžitě po zahájení války na Blízkém východě. Hlavní problém je v tom, že byly zničeny zpracovatelské kapacity pro zpracování ropy. A právě proto vývoz nafty se dostává do velice úzkých problémů. Na druhé straně zároveň vidíme, jako Rusko i Spojené státy zakazují vývoz nafty a benzínu. Ale paradoxně tyhle ty dvě země se stávají klíčovými dodavateli energetických médií pro celý svět. No a v tomhle důsledku například, když vezmete jenom strukturu vývozu, řekněme LNG ze Spojených států, tak tankery, které vyváží LNG, přesměrovávají směru do Evropské unie, do Asie, protože Asijci platí o třetinu až 50% více než země Evropské unie. Teď k tomu přidejte skutečnost, že zásobníky plynu před zimnou sezónou jsou naplněny na 61%, i když by měly být naplněny na 70 až 75%. Pak najednou zjišťujeme, že velká část skutečných energetických problémů jenom přijde. No a největší paradox, který tady máte, nejenom americké, ale i evropské letecké společnosti ruší tisíce letů i v období Vánoc, tedy jejich žatvy, protože nebude dost leteckého benzínu. A cena zbývajícího jde do stratosférických výšek. A v tomto ohledu energetika je velmi zvláštní. Dlouhá léta doprava byla orientována především námořní na kontejnerovou dopravu komponentů, součástek, hotový výrobku a podobně. Dnes ale velkou část námořní dopravy je vázána na přepravu energetických médií. Ropy, nafty, LNG, kvapalného plynu. Tohle to všechno ale vytváří zvláštní jev. Celá energetická struktura dnes závisí na bezpečnosti námořních tras. Najednou se ukázalo, že máme několik úzkých hrdel pro převoz energetických médií. Máme nejenom Hormuzský průliv, 20% produkce, ale máme taky MAP al-MADAB, který vede k Suezu, máme Molucký průliv v Indonésii, máme průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou, máme severní mořskou cestu a najednou zjišťujeme, že právě tyhle ty trasy ve vazbě na převoz energetických médií se stávají klíčovými dominantními faktory určujícími geopolitickou architekturu světa. To se nebavíme o tom, že jestli někdo má stínovou flotilu nebo nemá stínovou flotilu a pod jakými vlajkami plují jednotlivé tankery. A dokonce máte teď paradoxní jev, že staré tankery jsou prodávány dráž než nové tankery. Protože nové tankery se staví minimálně 2-3 roky, ale vy potřebujete přepravné kapacity nyní, teď. No a právě proto pak se objevují takové paradoxy, jako prosakující informace o tom, že ruský Lukoil uzavře s americkými firmami ropnými obrovské kontrakty v hodnotách 100 miliard dolarů. No, je to pochopitelné, protože prezident Trump je pod obrovským tlakem veřejnosti, protože 6,5 dolarů za galon může totálně změnit politickou mapu Spojených států. A v tomto ohledu se ukazuje, že klíčové jsou zpracovatelské kapacity. Trump se hrdil tím, že získal ropu z Venezuely, ale ta venezuelská ropa je těžká, je sladká, vypadá spíš jak želatina, než se naloží na tankery, musí se ředit, bude vyžadovat investice zhruba 100 až 200 miliard dolarů na to, abyste mohli využít bohatství ropné Venezuely, tak proto teď se prezident Trump sešel s představiteli investorských kruhů, aby se investovalo ve Venezuele ne do ropního průmyslu, ale do těžby ostatních surovin, jako je nikl, zlato, vanádium a podobně. Ale hlavní problém spočívá v tom asymetrickém rozdělení zpracovatelských kapacit. A jestliže zpracovatelské kapacity v Saudské Arabii a Sjednocených arabských emirátech, v Kataru a Bahrajnu byly zničeny útoky nejenom Iránu, ale i Hutiu a tak dále, a oficiálně experti konečně přiznávají, že obnova potrvá několik let, pak to znamená, že výpadek nafty a benzínu na světových spotřebitelských trzích bude obrovský. A v tomhletom ohledu živeme samotnou Evropskou unii. Denní spotřeba je kolem 21 až 25 milionů barelů a skutečný zisk dnes je kolem 13 milionů. Vzniká zásadní deficit, který se bude odrážet samozřejmě nejenom v cenách nafty, ale i v tom, že vlastně veliký problém průřezového vyžití nafty, zemědělství, průmysl, energetika, všechno ostatní, tak to bude znamenat výrazný tlak na inflaci a inflace bude znamenat znehodnocení úspor. Znehodnocení úspor povede k tomu, že lidé začnou vybírat své vklady. Vklady lidí jsou klíčovým kapitálem pro banky. Banky budou muset jít na mezibankový trh. Na mezibankovém trhu se budou konkurenčně setkávat se snahou státu prodávat státní dluhopisy. Všechno povede k růstu rizikových přirážek a ten další důsledek si umíte určitě všichni představit. A to je energetika, která kromě jiného je zasažena taky suchem, protože problémy s chlazením měli i ve Francii, i v Rumunsku, i v Bulharsku, i v Maďarsku a podobně. Proto teď se ukázalo, že například jaderné reaktory v Temelinu nebo na slovenských Mochovcích jsou výhodné, protože mají chladicí věže a neodebírají přímo vodu z řeky. No a další problém energetiky je v tom, že i když Evropa léta tvrdila, že vybudovala propojení energetických systémů v rámci celého evropského kontinentu, ve skutečnosti propojení energetických systémů vytváří riziko kaskadovitého blackoutu, jak se to ukázalo ve vazbě mezi Německem a Čechy, nebo mezi Španělskem a Portugalskem a Francií. Kaskádovitost selhání energetické sítě se takto stává jedním z klíčových rizikových parametrů dalšího vývoje. No a tohleto všechno je ještě zajímavé z dalšího aspektu. Dnes se v Evropě budují obrovská datová úložiště. Google staví obrovské úložiště v Rakousku, v Německu, ve Španělsku a podobně. Ty obrovská datová úložiště potřebují nejenom obrovské množství energie, ale taky vodu na chlazení. A najednou vzniká to, co se objevilo již ve Spojených státech, kde obyvatelstvo protestuje proti budování datových center, protože je ohrožena energetická síť a ohrožený zdroje vody. V Evropě zatím ten rozběh je pomalší, ale vidíme, že se to rychle rozbíhá a v tomhletom ohledu velice rychle může vzniknout konkurenční situace. Dáme elektrickou energii na cloudová úložiště dat, anebo ji dáme průmyslu a obyvatelstvu? Dáme vodu na chlazení, a nebo dáme vodu zemědělcům a obyvatelstvu pro jejich život, potřebu a podobně. A tam dochází k zásadní kolizi. Vodní zdroje se zmenšují, energetické zdroje jsou ohrožovány suchem i dalšími aspekty ve vazbě na šílené zelené Green Deal, ale na druhé straně narůstá potřeba elektrické energie a narůstá potřeba vody. Vemte k tomu ještě předpokládanou strategii Evropské unie, kterou prezentovala paní von Leyenová. Evropská unie by měla přejít výrazně na elektřinu, elektrifikovat všechny aspekty života a to znamená tím snížit jednak potřebu dovozu plynu a ropy, ale zároveň extrémně zvýší spotřebu elektřiny. A skutečně stavíme nové energetické zdroje takovýmhle způsobem, nebo si opravdu myslíme, že větrníky a solární energie nám vyřeší všechny obrovské nárůsty potřeby elektrické energie? A to se ještě nebavíme o tom, že v konečném důsledku může vzniknout potřeba odsolovat vodu, jako běží odsolovací zařízení v arabských zemích, protože pozemní zdroje pitné vody budou nedostatečné. No a tohleto všechno vytváří další rizikový fenomén. A k tomuto rizikovému fenoménu musíme připojit třetí rizikový fenomén. Potraviny. Evropská unie uzavřela smlouvu s Mercosurem o tom, že se bude dodávat levné maso a obiloviny a soja z Brazílie, Argentiny a podobně. No výborně, tak evropské zemědělce nebude potřeba, čímž ušetříme 40% evropského rozpočtu, protože ten jde na společnou zemědělskou politiku a ušetřené peníze vrhneme na financování zbrojení. Skvělý plán. Jenomže to sucho se objevuje nejenom v evropském kontinentu, ale to sucho a pokles vodních zdrojů se objevily v Brazílii, v Argentině a podobně. Zmenšování stát dobytka, protože neměli vodu pro dobytek. Výrazný pokles úrody vzhledem na sucho v Brazílii a v jiných jihoamerických zemích. No a když vememe, že fenomén sucha se začíná týkat i afrických zemí, kde jsme uzavřeli další smlouvy o dovozu potravin pro Evropu, no tak budete mít veliký problém. A teď to spojte s tím, že problémem Hormuzu je nejenom vývoz ropy a nafty, ale i vývoz močoviny, kyseliny a síry a dalších věcí. No a tohle to všechno vede k otázce růstu cen umělých hnojiv. A jelikož jsme tak geniální, že se odstřihneme od umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak pak skutečně skončíme v tom, že jak Evropská unie uvažuje o tom, že doporučí, aby se hnojilo lidskými exkrementy a močem. No ale při tom zmenšeném zemědělství by možná i to množstvo exkrementů evropského obyvatelstva stačilo na to hnojení. Jenomže problém je v tom, že při tom suchu, i když to budete hnojit těmito tradičními uhlíkatými látkami, tak nevypěstujete nic. A když tomu přidáte obrovské ztráty z praše, kde se podle Eurostatu a výzkumných ústavů v Evropě z evropského kontinentu ročně ztrácí 1,3 až 1,6 miliardy tun z praše, tedy té úrodné vrstvy, na základě které vůbec máte plodiny a které vůbec můžete hnojit umělými hnojivy, abyste něco vypěstovali, nemáte jalovou půdu, tak se vám celý cyklus těch tří faktorů doplňuje. No a to pak v konečném důsledku znamená jeden velice zajímavý paradox. Jestliže všechny rozvojové plány neuvažují nad tím, jak mít vodu, jak mít potraviny a jak mít energii,

0: tak ten byl přinucen hledat způsoby, jak šetřit vodu a zachovat zemědělství. Proto rozvinuli to kapenkové zavlažování a rozvinuli taky další věci. Je krásné, když budete uvažovat o tom, že zemědělskou produkci z potravin, teda z půdy, nahradíte akvaponii. Jenomže akvaponie je opět potvora mrcha jedna, potřebuje čistou, nekontaminovanou vodu. A opět jste tam, kde jste byl u toho začátku, to znamená, když nemáte vodu, nemáte v podstatě nic. No a z tohoto hlediska pak bych doporučoval, aby jsme se velice intenzivně zabývali tím, jak naše politické elity přistupují k řešení problému vody. Ne tím, že vytvoří komisi pro řešení sucha. Znáte z bývalého režimu vy starší, že když byl nějaký problém, s kterým jsme si nevěděli rady, tak jsme vymysleli komisi. A všichni byli spokojení, protože komise pracovala. Sice nic nevyřešila, ale pracovala. No a byl bych velmi nerad, kdybychom se v Evropě, nebo v Čechách, nebo na Slovensku dopracovali do situace, do které se dopracoval Sovětský svaz ve střední Asii, kdy přesměrování Amudary a Sirdary, jo, abychom pěstovali bavlnu, tak to skončilo tím, že bavlníková pole stejně vyschly, Aralské jezero se zmenšilo na třetinu původní velikosti a sucho se stalo trvalým fenoménem velkých částí střední Asie. A nepěstujete tam nic. No, můžete tam vystavovat zrezivělé vraky lodí, které zůstaly po ústupu Aralského jezera. Ovšem jako turistická atrakce to asi hodně turistů nepřiláká. No a tohle to všechno vytváří základní fenomén přežití. No a paradoxně je, že sice můžete mít tanky, drony, křídla té rakety a podobně, ale když nebudete mít vodu, tak budete přesně tam, kde končí poctivé části hřbetu. Zatím tolik.
1: Pane profesore, já jsem pan docent Pokorný, žeho, specialista, klimatolog a ten normální teda nikoli podporu Green Dealu, tak upozorně na jednu věc, na jeden fenomén, který se vlastně stal díky rozvinutí právě větrné energie. Že ty desítky tisíc větráků, které jsou postavený podél moře a prostě tam na těch hladinách, zpomalujou vlastně ten vlhký mořský vzduch a ten už pak nemá takovou sílu dojít do střední Evropy. A to?
0: On dokonce ani nemá nejenom sílu, on je přesměrováván nad hladinu moře na jiné části. To je ten problém.
1: A vlastně
0: takže prostě ono je to skutečně velice zlé.
1: Jsme si tady vyrobili úplně úžasný motor na výrobu pouště, což by si mohla Unie nechat patentovat, jakože by jsme vyráběli poušť na zakázku, ale bohužel jako neslyšel jsem zatím nikde od politiků, byť ta informace je veřejná a on s tím vystupuje všude na sympozích v zahraničí, tady, prostě kdekoliv, a celá Unie o tom ví, že by jako někdo začal být na poplach a řešit, hele, tak pojďme to nějak omezit, zastavit, zredukovat, vymyslet, jo, protože on samozřejmě doložil, že třeba ty smrky a ty jehličnatý stromy si tu vodu dokážou přitáhnout, že vlastně tím vyčesáváním vody, získáváním ze vzduchu dostávají obrovské množství a vzniká podtlak, který vlastně nasává ten vlhký vzduch z výšky, který má přijít od toho moře, když teda tam, že jo, když nám ho nějaký větrník jako neodfoukne nebo nezabrzdí, no.
0: No, máte to ještě horší, pane Bureš. Teď se chlubí Německo, že vybudovalo největší větrníkovou farmu na moři, 60 km od pobřeží, a je to fantastický úspěch. To je zpráva z minulého týdne. A skutečnost, že opravdu to moře pak produkuje sice vysoký odpar díky teplotám, ale ta vlhkost je přenášena úplně jinde, se spájí s tím, že ta devastovaná půda není schopna zadržet tu vlhkost. Vzpomeňte si, když jsme vícekrát vzpomínali, že množství srážek v Čechách je 60 miliard kubíků za rok. 40 miliard odteče. Kdybychom více jak těch 20 miliard dokázali zadržet v Čechách, řekněme,

0: 40 miliard, tak nebudete mít takové problémy s vodou, jako máte teď. A druhá věc, ano, můžete mluvit tam na severní Moravě o tom, že vody není, když tam měli ty obrovské povodně a všechno ostatní. Jenomže to je příprava na přívalové deště a zadržení vody, jeden problém. A druhý problém, abychom rozumně a účelově využívali vodní zdroje, které máme, a zamezili ztrátám, které existují v dnešních vodárenských systémech. Druhý problém. Jenomže ani jednomu, ani druhému problému vážení ctění politici jak si nemají čas se věnovat, protože se věnují jiným důležitým tématům, které vidíte, když si poslechnete přenos z Českého parlamentu.
1: No ne, tak naše vláda samozřejmě takhle, jako já, abych zase nebyl jenom negativní, já sice nejsem Babišův tenhle volič, ale faktem je, že oni založili tu komisi a v tom týdnu skutečně v Příčovech pršelo. Takže tam nějaký výsledek evidentně byl. To zase nemůžeme.
0: Možná je to tedy ten korelační vazba, založíte komisi a prší. Jenomže na Slovensku to nefunguje. Slovenská vláda taky založila komisi pro výzkum sucha. Ale kurňa neprší. Pořád.
1: No ne, neprší. My to nemáme na výzkum, ale pro boj se suchem.
0: No takže, to máme my taky, tu komisi pro boj. No.
1: Jo, takže tak. No, prostě tak, někde to funguje, někde ne. Takhle samozřejmě máte naprostou pravdu. Orlík je úplně suchý de facto, Slapy taky, že jo, nadlepšuje se teda Praze, aby ta neskončila ve sračkách, pardon, jak se tomu říká, ve splaších.
0: Exkrementech.
1: Ano.
0: Jo.
1: Takže tam se, dokud budeme moc, tak ty Slapy prostě to tam budou pouštět. Pak si myslím, že to bude velice zajímavá turistická atrakce, pouze teda s nějakou kroužkou nebo kapesníkem. A konečně třeba Pražáci jako pochopí, kolik je 1+1. Oni by to možná potřebovali jako sůl, mimochodem, jo. Na druhou stranu, vy jste říkal, že máme nějaký třeba nový technologie, jak dostat, získat vlastně jakoby energii z větru pomocí nových turbín nebo nových mašinek, jako který nedělají takovýhle bordel, není to tak, jako je ta technologie nějaká nová, že jo, ve Francii třeba nebo tak.
0: Ano.
1: Řekněte o tom něco, jako jestli teda je to řešitelný nějakým způsobem.
0: Jsou to menší turbíny, dokonce nemají ty obrovská ramena, mají spíše krychlový průměr, přes který prochází vzduch, můžete to mít namontováno na nejvyšších částech budov, je to velice zajímavý zdroj, je to vlastně něco jako lokalizace energetických zdrojů. Čili jestliže na jedné straně vymýšlíte malé modulární reaktory, SMR, které umožňují, abyste je umístnil u vesnice nebo města a podobně, pak ty Francouzi se zaměřili na to, aby vyvinuli větrníky, které neprodukují infrazvuk, které jsou šílené, nedevastují krajinu, jsou menší, mají sice menší energetický výkon, ale nespůsobují taky ty problémy s vlhkostí, vzduchem a podobně. Samozřejmě EDF, které to vyvinulo a měli tam ty výzkumné laboratoře, pořád narážejí na snahu taky ve Francii budovat další větrníky a větrníkové komplexy a podobně, protože Evropská unie dává podstatně větší dotace na ty velikánské stožáry vysoké 260 metrů, než na tyhle ty malé turbíny, které nedevastují všechno kolem. Ale je pravda, že tyhle ty větrníkové systémy, které vyvinul například EDF, jsou nesmírně zajímavé. Nemají ani stroboskopický efekt, ani vysoušecí efekt, ani infrazvukové efekty a podobně. No ale bohužel zatím se výrazně i v rámci Evropské unie neprosadili, protože nepochybně lobby velkých větrníků je podstatně silnější než lobby těchto menších větrných zdrojů elektrické energie. Ale ostatně stejně musím se vrátit k jedné myšlence, pane Bureš. Nejvíce byste ušetřil, kdybyste přestal vyrábět věci, které nikdo nekoupí, nikdo nepotřebuje, ale vy je stále chrlíte. Textilní průmysl, ale mnoha spotřebních průmyslů, nábytkářský průmysl, dokonce i automobilový průmysl neprodá všechny vyrobená auta, kusy a podobně. A všechna energie, která se spotřebuje na tuhletu zbytečnou produkci, by mohla být ušetřena. A pak byste nepotřeboval tolik větrníku, nepotřeboval byste ani tu fotovoltaiku a ostatní věci. Jenomže To by pak znamenalo, že byste zasáhl skutečně objektivně do průmyslového potenciálu jednotlivých evropských zemí. Zasáhl byste investory, zasáhl byste další a další struktury, které tyjí z téhleté nesmyslné produkce a výroby. No a to pak v konečném důsledku narazíte na obrovské lobby, které je v Evropském parlamentu a kde těch 18 000 lobbystů rozhodně nepracuje proto, aby jsme měli rozumné spotřeby elektřiny, dostatek vodních zdrojů a podobně. A to je právě jeden z problémů politických elit. No a když teď čtete, že vlastně samotná Evropská unie vynaložila stovky milionů na to, aby neziskovky přesvědčili veřejnost, že Green Deal je jediným způsobem záchrany planety, no tak pak se nedivte, že tihleti lobbysti za velké větrníky a podobně mají stále zelenou, že všechny ty dotace jdou na tyhleti obrovské větrné farmy a každý kašle na to, že bohužel ti větrníky na tom moři mění toky vodní páry, zvyšují vysoušení povrchu v Evropě. A v konečném důsledku, teď jsem viděl další studii, tohle to jsou přece nesmysly. Bylo vědecky dokázáno, že neprodukují ani neškodlivý infrazvuk větrníky, ani nemění vzdušnou vlhkost, nepřesměřovávají ani pasatové větry a jsou velice prospěšné. No víte, bohužel dnes velká část vědy je prodejná a za peníze vám vědecky potvrdí cokoliv.
1: No, pane
0: to vidíte ostatně sami kolem sebe.
1: Vzpomeňme třeba jenom na zakázku od Philipa Morrise, že jo, kdy přední američtí vědci vyprávěli o tom, jak cigarety neškodí, že, a nepodléhat dezinformacím a byli placeni za to, aby dokázali, že cigarety neškodí. Bylo jich dost?
0: A nejenom to, pane Bureš, oni dokázali vědecky, že cigarety zvyšují, lepšují paměť.
1: No, fakt?
0: Takže ano, to jsou vědecké studie, které dokázaly, že konzumace tabáku, tedy kouření, zvyšuje a zlepšuje synaptické propojení jednotlivých neuronálních sítí v oblasti paměti. No ale možná se potom sami lekli ty věci, protože kdyby jak si lidé hodně pamatovali, tak asi by některé sliby politiků si pamatovali a to by asi nebylo moc dobré, že jo.
1: Jo, tak proto se začalo najednou bojovat proti kouření, aha.
0: Jo, přesně tak, přesně tak.
1: Tady máme důvod. No ne, já totiž tam to trošku z toho paměti samozřejmě nesedí, protože já jsem, tak na odlehčení, už je tomu taky asi dobrých 10 let, jsme byli, bylo novoroční předsevzetí, jo, všichni nový rok, ty jsme slavili toho Silvestra a teď všichni jako ty předsevzetí. A já jsem si hrdě, jako jedinej teda z celý ty z kultury, přece vzal a veřejně jsem řekl, že ten rok nepřestanu kouřit, že budu bojovat proti té lobby a že půjdu proti větru, jo. No, vydrželo mi to asi do února, ne kecám do února, vydrželo mi to až do 10. měsíc, oktober, do října, to si pamatuju jako dneska, kdy jsem si takhle v neděli večer vzpomněl, že už od čtvrtka nemám cigarety. A protože byla tma, tak jsem si dal závazek, že teď to nějak přežiju a ráno se je budu koupit. No celý den jsem na to zapomněl zase. A vzpomněl jsem si na to až večer. Pak jsem si teda jednu krabičku koupil, kdyby náhodou, jako, a normálně jsem jako úplně přestal na několik let, na dlouhou dobu. A tak jako s to někdy halt ta nedůslednost v těch novoročních předsevzetích jako má i pozitivní efekt, bych řekl.
0: No ale vy jste se stal strůjcem deficitu státního rozpočtu České republiky. Protože vy nevíte, že příjmy z tabáku a z alkoholu jsou jedinými bezpečnými příjmy státního rozpočtu. Vy jste vlastně byl neodpovědný občan, protože jste zkresal tyhle ty příjmy.
1: Ano.
0: No, vidíte, to je hrůza.
1: Je a do dneška z toho mám špatný pocit a taky proto třeba hodně tankuju benzín. Říkám, aspoň tady, tudy
0: jo,
1: to budeme tak nějak kompenzovat.
0: Tohleto. Jo, jo, jo.
1: i když ono to naše auto taky moc nežere, ale jako zase hodně jezdíme, no. A vidíte, když už jsme u těch cest, já musím tady s radostí sobě vlastní říct, že, přátelé, bude důvod na výlet, sice na Slovensko, a to 17. říkám to doufám dobře, 17. sobota.
0: Ano, 17.
1: 17.10. takže oktober. A pojedeme na autogramiádu pana profesora Staňka a v křest jeho nejnovější knížky, která se jmenuje Svět současnosti a obrazy budoucnosti. A je to ve městě Holíč. Holíč.
0: Ano.
1: Soukromé divadlo Beseda, Bernolákova ulice 4. Holíč. Je to takový krásný areál historický. Určitě se vám to bude líbit. Tady máte v obrázek tu, jak se tomu říkám, no, plakát. Jinak všechny informace najdete na webu petrbureš.tv.cz. Tam taky už najdete možnost, zase já to tady, si knížku i předobjednat, protože pan profesor říkal, že první kusy, který se objednáte ještě dopředu, tak je podepíše, takže budete mít i vy, kteří jste prostě třeba ze západu Čech a chcete mít podepsanou knížku panem profesorem Staňkem, tak máte možnost tentokrát to udělat touhletou metodou, že si můžete už teď předobjednat přímo na webu tuhle knížku, nová kniha pro pana profesora, kliknete, jo, tady vidíte obrázek, jdeme na e-shop, tady je, a hned tady první, vyplníte tabulku, hodíte to do košíku, jo, je to jako vždycky, prostě už víte, takže jako každý internetový obchod, dáte objednat a věci se dějou. Tady vyplníte všecko a bude. Takže můžete získat i s podpisem tuhle tu knížku. Jinak samozřejmě všichni, kdo přijedou do Holíče, do toho městečka, právě vlastně volete kousek z Moravy, tam je, co by autem dohodil.
0: Mezi Hodonínem a Skalicí.
1: Ano, takže je to u nosu. Tak přijeďte všichni a uvidíte, bude to určitě krásná akce, plná zajímavých. A pan profesor slíbil, že bude mít ještě speciální přednášku k tomu.
0: Jo.
1: Takže toť pozvánka, takže ještě jednou 17.10. a začíná se ve 2 hodiny odpoledne, jo, ve 14 hodin.
0: Ano.
1: 17.10. Soukromné divadlo Beseda Bernolákova 4 Holíč. Najdete to tam, je to krásně značený všechno, i já jsem trefil na poprvý téměř. Tak no, řešili jsme to s Luckou, jestli doleva nebo doprava, ale to paní nás navedla tenkrát, tak jako dá se, prostě není problém, je to prostě v centru. Takže nebojte se nic a přijďte v jiném počtu důstojném, určitě to bude právě velice zajímavá akce. Tak a my jdeme, pane profesore, co máme teď na to? Jo, já bych chtěl jednu věc probrat. Tady Andrej Babiš a pan Macinka a další teď si jako vyhrnuli rukávy. Sucho, nesucho, voda, nevoda, hlad nebo bída, to je jedno. My se skryjeme pod francouzský jaderný deštník. S tím, že se údajně teda by měly francouzský atomový zbraně přesunout na naše území České republiky, což samozřejmě zvýší určitě kredibilitu a v rámci NATO a evropské armády a kde si co si. Ale podle zlých jazyků na druhou stranu to taky zvýší potenciál, jakože budeme terč z první priority. Tak co vy si o to myslíte?
0: No, první věc, kolik je těch francouzských hlavic? Odhaduje se mezi 220 až 250. Jaká je ráže těch hlavic? Většinou se jedná o hlavice od 50 kilotun po 200 kilotun. Nejedná se tedy o gigantické jedno nebo deseti megatunové hlavice. Třetí věc. Kde budou umístěny v České republice? V těch původních betonových bunkrech, které vybudovala sovětská armáda na území Čech a kde by ložili jaderné zbraně za bývalého režimu? Je to možné. Ale poslední klíčová otázka. Skutečně i podle vyjádření ruských představitelů. V tomto případu se dostáváte do hledáčku odvetných úderů v případě napadení Ruské federace. Připomněl bych rád vyjádření prezidenta Putina na Valdajském shromáždění, kdy doslova cituji, jakýkoliv pokus o útok na Kaliningrad nebo jenom pokus o blokádu Kaliningradu povede k tomu, že Rusko použije všechny druhy zbraní, včetně jaderných, v odvetném úderu. No a asi chápete, že odvetný úder bude směřovat především na velitelská stanoviště, komunikační centra a sklady jaderných zbraní. No a já bych tu rád připomněl jednu věc, to je ta známá věštkyně, která kdysi za 30. letech varovala, že jestliže Hitler dosáhne, aby české jednotky šly bojovat na východní frontu, tak pak Praha bude zničena kompletně. No a nebyl bych šťasten, kdyby skutečně vyslání těch dvou brigád nebo praporů, nebo jak chcete, o kterých mluvil pan Babiš na ukrajinskou frontu, vedlo k tomu, že by si někdo vzpomněl a zrealizoval tuhle tu věštbu z 30. let. Musíte si uvědomit jednu věc. Tahle ta válka by nebyla válkou dlouhodobou, jako je na Ukrajině, včetně frontových linií a podobně. Ale musím souhlasit s prezidentem Putinem i s ministrem zahraničí Lavrovem. Tahle ta válka by byla rychlá, krátká a zničující. No a v tomto ohledu by to bylo nejenom ten sklad těch jaderných pum, ale nepochybně i podnik vyrábějící Semtex, i další podniky vyrábějící drony a útočné prostředky. Víte, že byly jmenovány 4 místa v České republice. No a kdyby si někdo skutečně začal koledovat o tenhle ten odvetný úder, tak pak nevím, jak by na to reagovali občané Čech. No protože jaderná puma je jaderná puma. I když, kdybyste použil malou ráži, řekněme do 10 kilotun, tak rozsah zničení se týká čtverce o rozsahu 5x5 nebo 10x10 kilometrů. Což by jaksi mohlo pro některé připadat jako přijatelné. Ale raději nad tím neuvažujte a nechápu, proč se do toho pouští, protože jaderný deštník bude znamenat taky další věc. Čím chcete transportovat ty pumy? To znamená, měli byste mít letadla Mirage 3, no a nebo Tornáda. Ale to znamená, že zase bude třeba rozmístit letecké jednotky nosičů jaderných zbraní na území České republiky. Takže pak to začíná jako kumulativní efekt. Ale k tomu potřebujete taky servis těch jaderných zbraní. A k tomu potřebujete další věci. Takže jestliže se pustíte po této jaderné cestě, tak to znamená nejenom obrovské finanční náklady, ale znamená to skutečně extrémní zvýšení rizika cílové oblasti pro odvetný úder. Bohužel.
1: No, pane profesore, to bude docela zajímavý. Ještě jako tady už proběhla první taková veřejné shromáždění právě proti tomuhle tomu zákrok nebo záměru, takhle to řeknu. A protože si vlastně opravdu malujeme terč na čelo. Pokud jsme ho doteď měli na zádech, tak tohle to už je. Tady má Aleksandr, já chci tady poděkovat ještě Maťulíkovi, děkuju ti moc za Maťulíku, za příspěvek a samolepku. Pavel Sichra, taky moc děkuju. A Aleksandr UP3XN se ptá a posílá nám tady na kafe. Dneska by Václav Havel oslavil 90 let. Jaký má pan Staněk pohled na tuto osobu? Byl to agent, který byl pod ochranou KGB a STB, který měl posloužit k vytvoření nekonkurenceschopného státu prodejem našeho průmyslového bohatství a tak dál?
0: Já bych to nazval takhle. Pro mě je pan prezident Havel vysoce kontroverzní osoba. Nebudu se zabývat těmi vyjádřeními jeho spolu vrstevníků, kteří v tom disentu fungovali a kteří měli svá vyjádření o rozdělování finančních prostředků, které posílal Západ pro disent v Čechách a končili někde jinde. Nebudu se taky zabývat tím, že restituce vedla k zajímavému výsledku majetkového přerozdělení, ale skutečností je, že mohl být humanistou z naivnosti anebo se zaplacení. Odpověď si musíte dát všichni sami. A skutečností je, že sehrál klíčovou roli i v těch otázkách vztahu na Německo. Vzpomeňte si, kdo otevíral první otázku Benešových dekretů, což vyšlo na povrch. A druhá otázka, která s tím je spojena. Na Slovensku má skutečně pošramocenou pověst právě tím, že prohlásil, musíme okamžitě zlikvidovat zbrojní průmysl na Slovensku, protože je nelidský a nehumánní. Jako kdyby pan Havel nevěděl, že okamžitě na uvolněné trhová místa nastoupí němečtí, američtí a jiní zbrojaři. Ale že to vytvořilo obrovské problémy na Slovensku, toho nezajímalo. Takže z tohoto hlediska já se oberu jako kontroverzní osobu, ať teď zuří jeho přívrženci, jak chtějí. A v tomhletom ohledu, bohužel, můj pohled je, řekněme, zostřenej. Asi tak bych to řekl.
1: No, jste diplomát, pane profesore, to se musí nechat. Já tady mám další otázku. Tak, Terezie se ptá, chcem se zpýtat, dokedy budu Evropáňa tolerovat šialené vedení Evropské unie, vykrádání miliard euro pro záujmy vyvolených mimo EU. Děkujem.
0: No, odpověď bude asi taká. Jelikož šílený Brusel a těch 40 tisíc úředníků, kteří mají pohodlný život a pohodlný důchod, se nikdy dobrovolně své moci nevzdají a teď vidíte, že dokonce hledají právní kličky, jak bez porušení Lisabonské smlouvy zrušit právo veta, aby měli maximální moc a to, co si koncentruje Evropská komise ve svých rukou, je neoprávněná koncentrace moci. Tak v tomhletom ohledu musím se zeptat. Jestliže nastanou sociální nepokoje, protože všechno bude na zbroj, jestliže šílený Green Deal povede k totální schudnutí většiny populace a jestliže kolaps služeb státu, jako je zdravotnictví, vzdělávání, doprava a podobně, nastane, on nastane, právě i díky tomu katalyzačnímu působení ropné a naftové krize a tak dále, pak bude před Evropany stát klíčová otázka. Chcete se postavit této zvrácené filozofii čtvrté říše? Anebo chcete jenom strčit hlavu do písku a tvářit se jako pštros, že ono mě to možná obejde? Ne, vážení, neobejde. Právě proto Evropská unie zrychluje všechny snahy o digitální identitu, digitalizaci celé společnosti, zavedení sociálního kreditu, ale ne jako v Číně na to, aby se řešili společenské problémy, ale na to, aby vás měli úplně v hrsti a ovládali. A právě proto dokonce Evropská unie kupuje i speciální umělou inteligenci od firmy Palantir, která se ve Spojených státech už používá. A je to speciální program, který propojuje informace o občanech ze všech úrovní. Z vládní struktur, místních vlád, všech kruhů a tak dále. A tenhle ten program, ten je určen právě proto, aby vládnoucí elita měla absolutní kontrolu nad všemi obyvateli. V podstatě musíte vědět, že Palantir vyvinul tři programy. První program je Maven. Maven, který propojuje všechny informační zdroje od satelitního snímkování až po zobrazovací drony a vytváří z toho strukturu cílů, které jsou vhodné pro zničení, použití zbraňových systémů a podobně. Pak je druhý systém, který umožňuje propojovat činnost jednotlivých zbraňových systémů, to znamená letectva, námořnictva, pozemních jednotek a podobně. No a potom je třetí systém, který se nazývá v podstatě jako bezpečnost a který umožňuje kontrolovat každého občana právě propojením všech datových systémů, které jsou od daňových orgánů až po zdravotní pojišťovny. Všechny tyhle systémy již ve Spojených státech fungují. Teď je chce koupit Evropská unie a implantovat v letech 27 až 29 i v podmínkách Evropské unie. Je to samozřejmě pro ochranu dětí před pornem, je to pro ochranu lidí před dezinformacemi, bude to ochrana lidí před nesprávnými myšlenkami. Přece ta Evropská unie je lidská, myslí na vás, vážení občané, a myslí na to, abyste si nezatěžovali mozek zbytečnými otázkami. Ale v konečném důsledku to bude znamenat jediné. To, co někteří autoři, dokonce řekněme Robertson ve Spojených státech, nebo profesor Jeffrey Sachs, tak nazývají digitální koncentrák. No a v koncentráku jste měli ostatné dráty napuštěné proudem a hlídky se psy. A tohle to už tady nebude potřebovat Evropská unie, protože bude mít zmáknuty všechny informace o všech aspektech vašeho bytí. No a jedna taková připomínka. Ten speciální program, který používá ve Spojených státech vláda na kontrolu obyvatele, ten právě umožnil, aby se vybraní imigranti museli eliminovat, protože věděli dokonce, po kterých ulicích chodí do práce ty imigranti. Takže to známe bezpečnostní síly protimigrantské ve Spojených státech mali velice lehkou volbu. A jste si jistí, že tenhle ten systém již zkušebně se neprovozuje v podmínkách Evropské unie?
1: Pane profesore, tak samozřejmě já tady zdůrazním to, co jste sám řekl. Je to samozřejmě pro naše dobro, naši bezpečnost.
0: Ano.
1: Že Evropská unie konečně zúží i prostor pro naše rozhodování, že se nebudeme muset zabývat různýma otázkama, protože stejně budou tabu. A takže tím vlastně řeší spoustu našich problémů. A teďka tady Jana Kacám, Honza Ducháč. Dobrý večer, pane profesore, jak my si myslíte, že bude Brusel a jednotlivé státy řešit právě nedostatek plynu v zimě, který nás pravděpodobně čeká. Tady píše přítok od 1.10. do České republiky klesl z 270 na 155 gigawatt hodin. Tak bude to, u těch aut jsem slyšel, že u toho benzínu a nafty, teda, že by se to mělo řešit jako podle toho, jestli máte SPZ-ku s lichejma nebo s údejma číslama.
0: Jo, přesně.
1: Ale jak se to bude řešit právě v případě topení třeba tak tím plynem?
0: No, tak je to jednoduché. Tak evropský komisař pro energetiku Morgensen opět se vrátil k těm dvěma svetrům a k těm teplým ponožkám a k tomu, abyste specificky topili pouze v místnosti, ve které se nacházíte. A pro jistotu, aby vám mělo stačit 17 stupňů, a pro jistotu opět se vrací k těm návrhům, že abyste se sprchovali ne jednotlivě, ale ve skupině, možná to bude gruppensex, nevím. Ale v každém případě se objevují opět ty návrhy, které byly v časech první energetické krize, s tím, že ty dva svetry opět jaksi přicházejí do módy. No, tak to je ten jejich způsob řešení těchto problémů, protože zřejmě si myslí, že stačí, když budou mít ve svých kancelářích 24 stupňů a ostatní obyvatelstvo ať mrzne, protože když mrznete, tak nebudete mít nějaké kverulantské myšlenky. No, ale problém je v jiném. A problém je v tom, že co bude s těmi státními budovami. To znamená nemocnice, školy, státní instituce a podobně. Chceme to opravdu dotáhnout do situace, ve které se...
1: Přátelé, hodinka utekla jako voda, po hodině se nám vždycky spojení přeruší, to už ostatně víte. Já chci moc poděkovat tady Evženovi. Pane Evžene, děkuju vám moc krát za vaši pomoc, který využil právě toho QR kódu. A samozřejmě ostatní můžete, samozřejmě taky budu za to moc rád, když nám pomůžete v té ekonomické oblasti taky. Víte, že prostě to nikde není jednoduchý, takže vlevo tady nahoře už svítí QR kód a my si voláme pana profesora. Pane profesore, jsme zpátky.
0: Jsme opět ve spojení, ano, už jsme zpátky. No, pak to možná budeme kopírovat jako té Francie, kde máte obrovské demonstrace studentů, ale i dalších. Protože když se měli učit v létě ve třídách, kde bylo 36-38 stupňů, tak ty žáci skutečně přiznávali, že jim mozek přestal fungovat. No tak my budeme v opačné situaci, čili když tam budeme mít 15 stupňů ve škole, no tak náš mozek zamrzne, ale výsledek bude stejný. Čili pak můžeme čekat demonstrace zase studentů, protože ty podmínky ve školách budou katastrofální. No faktem ovšem zůstává jiná věc, riziko. Například slovenské duslo šala, které vyrábí Blue, které se přimíchává do nafty pro kamiony, má veliký problém, protože má jednak nedostatek plynu, jednak extrémně vysoké ceny. Když ale nebudete mít pohonné hmoty pro kamiony, začne vám selhávat doprava. Když selhá doprava, selže zásobování. Když selže zásobování, máte okamžitě lokální nedostatek potravin na riziko hladu. Jako kdyby si nikdo neuvědomoval řetězení těch důsledků. Čili to není o tom, že si oblečete dva svetry, ale o tom, jestliže selžou funkce ve státě, ve společnosti, pak to bude mít šílený dopad a možná pak výsledkem bude odpověď na tu předcházející otázku, kdy se lidé naštvou a jak se říká, vemou to od podlahy. A možná to má být právě ten katalyzační proces, který tenhle ten proces ozdravění evropské společnosti nastartuje. Protože když vám někdo doporučí a bude venku minus 20 a vám doporučí, abyste měl dva svetry, no tak to bude asi hodně zajímavé reakce na tohleto doporučení. No na druhé straně možná si myslí politikové, že když to doporučovali minule a nikdo nepotestoval, takže to projde i teď. Jenomže tam platí gradientní princip. První kvapka, 50. kvapka nic. 70. kvapka nic. 72. kvapka pohár přetekl a vznikla povodeň. Takže jestliže si politici koledují tak, jak se nezabývají tou vodou, nezabývají se energiemi, tím plynem, topením a podobně, tak velice rychle se může stát situace, ve které jim to obyčejní občané spočítají. A to bych pak nechtěl být v kůži těch politiků, protože pak by se u nás stalo to, co se stalo na Ceylonu, když důsledně uplatňovali strategii WEF 8 let. Výsledkem byl nejenom hladomor a kompletní rozpad společnosti, ale výsledkem byla skutečnost, že pak ty politiky lovili po ulicích, podpalovali jim jejich domy, házeli je do řek a podobně. Ale možná i naši politické elity by chtěli zkusit tenhle ten rádoby cirkus. Nevím.
1: No ne, tak ono si člověk zlepší fyzičku, že jo? Ale pane profesor...
0: Jo, tak když bude utíkat, tak to jo. No.
1: Já zase teda jako musím asi se omluvit také dodatečně tý Pekarový Adamový, že ona byla ta, která to tady jako, že jo, hlásala před nedávnem ještě a teďka teda celá Evropská unie jako, nebo to vedení vlastně přichází, že to byl asi dobrý nápad. Ona se možná ještě vrátí jako šéfka energetiky jako Johanka z Arku, co, že... Nevím, ale na druhou stranu já jsem četl někde, že právě to nepohodlí, myšleno tím chlad, podporuje funkci mozku a že potom jako líp myslíme, tak aby náhodou se nestalo to, že teda občané EU by potom začali myslet, to by možná...
0: No to by byl nechtělý pozitivní efekt.
1: No jak pro koho, že jo? Právě pro ty vykladače těch bludů, který tady to do nás cpou, který odporují základní logice, tak tam si myslím, že by byl asi problém. No, tak doufejme.
0: No ale u nich, pane Bureš, u nich to netřeba se obávat, protože u nich nemá co zrychlit funkci mozku, jelikož žádný mozek nemají. Tak není co zrychlit.
1: Pojďme na další otázku. Matěj. Dobrý večer prajem. Ak by mal pan profesor Staněk tú moc, aké kroky by v súčasnosti spravil pre zlepšenie života ekonomiky na Slovensku a čo pozitívne by u nás, na čo pozitívne by ste u nás využil AI? Ďakujem, s pozdravom Matej. Omlouvám sa za moju špatnú slovenčinu, ale snad ste mi rozumiel.
0: Jasne, jasne. První vec. Všichni víte, že platí komunitární směrnice o boji proti transfer pricing a finančním podvodům zahraničních firem. Jistě víte, že pro Slovensko to má roční ztrátu 4 až 5 miliard euro. Jistě víte, že konsolidace nepřinesla úspory výrazného typu a kromě jiného v roce 2027 máte extrémně velkou dluhovou službu. Takže potřebujete minimálně další 3 miliardy. No, v tomhletom případě to je první věc. Druhá věc. Jestliže je Slovensko v rozvodí vodních toků v Evropě, tak to znamená, jestliže zachytíme vodu a budeme ji schopni pak postupně prodávat, znamená to obrovské vývozní artikl. Jestliže Slovensko vybudování Mochověc a Jaslavských Bohnic i dalších reaktorů bude mít výrazný přebytek elektrické energie kolem 40%, pak můžete vyvážet elektrickou energii. Významný artikl. Ale co je klíčové, tvrdí se, že máme tady jenom hloupé lidi, jsme jenom montovna a podobně. Ne. Máme mimořádně chytré lidi v Čechách i na Slovensku. Ale otázka zní, proč ty lidi odcházejí do zahraničí? Proč platí ta známá teze, že úspěšný Slovák uspěl jenom v zahraničí, ne doma? To znamená, to je psychologická klima, kdy musíte podporovat inovace, rozvoj, myšlení a všeho ostatního. Vemte jenom ten skvělý úspěch, který dosáhla Vávrová firma v Čechách z hlediska programátorství, vytváření virtuálních obrazů, nejenom těch hokejových cvičišť nebo lyžařských cvičišť. Čili máme kvalitní lidi. Na Slovensku například máte skvělý výzkum v oblasti materiálu. Ten materiálový výzkumný ústav akademie je skvělý. Máte tam skvělý matematicko-fyzikální ústav, který se zabývá kryptografií. A kryptografie je dneska jedním z klíčových parametrů bezpečnosti informačních systémů. Čili máme tady věci, které můžeme dokonale využít. Nemluvě o tom, že na Slovensku máte 1351 technických památek celoevropského významu. Čili kdybyste chtěl rozvíjet turistický ruch, tak nejenom jako Rakušané Alpy, ale máte technické památky, máte kulturní zvláštnosti, máte gastronomické zvláštnosti a podobně. Vracíme se k staré tezi rozvoje turistického ruchu. Uvědomme si, že Slovensko a Japonsko jsou jediné dvě země na světě, které mají nejvíce různých geografických scenérií na celé planetě. Ale to chce jediné. Nebýt chamtivý, být logický, vrátit se ke spolupráci a ne k závisti a využít všechny danosti moudrých lidí, které na Slovensku máme. A v Čechách to tež. A proč jsme montovna? Protože jsme se nechali vmanévrovat do pozice montovny. Kurňa, já si vzpomenu, když v 80. letech k nám chodili Němci a obdivovali náš učňovský systém, naše duální vzdělávání. A dneska to objevujeme jako obrovský úspěch Německa. Prosím vás, to jsme se už úplně svokli. A skutečnost, že za bývalého režimu jste v Československu vyrábili všechno. Od jaderných reaktorů až po letadla. To jsme všechno zahodili za hlavu, protože jsme potřebovali ty cukrlátka ze západu. Takže vůbec není pravda, že nemáme moudré a chytré lidi. Máme. Ale dovolili jsme, aby společnost zdevastovala pohled na úspěšnost těchto lidí. A právě proto ta závist neúspěšných vůči úspěšným je jeden z největších limitujících faktorů a myslím si, že osobně i na Slovensku, i v Čechách. A jestliže tohle to dokážeme odstranit, pak nemusíte řečnit o nadměrné odvodové zátěži, o nadměrných daních a podobně. A ještě jedna poznámka. Dlouhá léta, když jsem působil jako poradce premiéra v různých vládách a podobně, tak vždy z podnikatelských kruhů zněla základní prosba. Odhadnutelnost podnikatelského prostředí. Jak chcete dělat podnikatelský projekt, když nevíte, jaké daně budou příští rok, jaká bude DPHčka, jaké budou náklady na dopravu, jaké budou místní daně a podobně. Já vím, že doba je chaotická, ale i v té chaotické době můžete najít klíčové linie, které vám přesně odpoví, jaké budou změny podnikatelského prostředí. To není o změně daní nebo odvodů. To je o tom, jaké jistoty máte, že stát bude vůči vám uplatňovat určitá opatření. A ty opatření má v rukách jedině vláda. Čili vláda musí mít jasnou představu, ne na jeden rok, ale na několik let, 10 let. A když se podíváte na Čínu, tak vidíte jednu zajímavou věc. Ten stoletý maraton, ta velká monografie, kterou napsal ten americký historik, má absolutní pravdu. V Číně se měnily vlády, měnily se politická seskupení, ale Čína jela jedním směrem. A ne jak tady, že přijde jedna vláda, smaže všechno, co udělala předcházející vláda a prohlásí, že teď to bude nové a jiné. Čili historická kontinuita, která je další podmínkou pro to, aby ty podnikatelské projekty našich vlastních lidí uspěly. No a konec konců je to taky jedna další věc, ukázka. Jestliže budeme potřebovat vybudovat zavodňovací systémy na Slovensku, tak budeme potřebovat enormní množství potrubí a čerpadel. Obnovujeme výrobu v Slovalku, které vyrábělo právě tyhle ty hliníkové trubky. No tak dobrá, my vám pomůžeme s obnovou výroby a s cenami energie, ale vy nám budete za výhodných cen dodávat trubky pro zavlažování celého Slovenska. Jednoduchá logika. A když potřebujete startovací kapitál, tak si vzpomněte, kurňa, ta komunitární norma o boji proti transfer pricing je jenom srandička, kterou vymyslel Brusel jako komunitární směrnici závaznou pro každou členský štát Evropské unie, nebo je to fantastický nástroj, kterým jaksi zrovnoprávním postavení domácích subjektů ve vazbě na zahraniční investory. A neříkejte mi, že by ti zahraniční investory sem nepřišli. Set sakramensky si spočítali levnost pracovné síly v Čechách a na Slovensku.
1: Děkuju, pane profesore. Tady mám hned další od Radima. Kdyby jsme si udělali svoji unii, Češi, Slovensko, Maďaři, Poláci, Srbové, možná Rakousko, kdo ví, mohli by jsme být nezávislí na tom unijním západu?
0: Jednoznačně. Uvědomte si, že ta strategie čtyř moří, tak ta je právě založena na tom, že se vytvoří pás ve střední Evropě od Baltu až dole k Adriatickému moři. A to představuje více jak 80 milionů obyvatel. 80 milionů obyvatel, to je to, co má Německo nebo Francie. Najednou s váma nemůže někdo mávat jenom zadrem, protože jste 80 milionů obyvatel. Jste v klíčové geografické rovině. Ale oni potřebují, abychom byli rozbiti, protože, jak jste jistě viděl, plány NATO konstatují, že hlavní válečné operace budou probíhat na území střední Evropy. Čili tak si představte, to, co se děje na Ukrajině, se bude dít u vás ve střední Evropě. Když budeme ticho a necháme Francouze a Němce, a hlavně Němce, aby s náma vymávali, jak chtějí. Právě proto sjednocení regionálních seskupení bude klíčovým parametrem do budoucna. A nebo nikomu nedochází, že multipolární svět po přechodovém období bude světem charakteristickým lokálními a regionálními seskupeními států, které budou spolupracovat ve vazbě na regionální příslušnost, ale i na společné zájmy, bezpečnostní a jiné v daném regionu. Ten multipolární svět to nebude soustava 200 nebo 198 států ve světě. Ne. Vzniknou regionální seskupení, které budou mít hledat hlavní spojivo pro svou vlastní existenci. A v tomto ohledu střední Evropa je ideální platformou pro vytvoření takovéhoto regionálního seskupení. Když budou politici a ti, které zvolíme, rozumní. No, když to budou blbí politici jako teď, no tak pak potěš pánbu. Pak Francie nebo Německo a hlavně Německo dosáhne toho, aby celá střední Evropa byla rozdělena na samostatné státy, které budou mít odlišné zájmy a budou naopak soupeřit ne s Německem, ale soupeřit mezi sebou. A to je právě cíl, který potichu chystá pan kancléř Merz. No, Macron tam dlouho už nebude, protože jeho nahradí Le Penová a to už bude další kapitola.
1: Teď tady máme otázku další spíš jako k nám domů, do Čech. Pane profesore, ptá se Pavla, co říkáte na to, že prezident České republiky, generál Petr Pavel, nejde letos k volbám? Co to říká? No, jako vůbec, já jako jsem úplně žasnul, já jsem si říkal, to bude nějaký fake, to jako nemůže, jo, vím, že mainstream kolikrát přehání, no ale jako jde to ze všech stran. Že on prej teď má důležitou, jako, že dovolenou.
0: Tak. Jo, no tak to je ukázka, jak si váží vlastního obyvatelstva. Možná si myslí, že ta masarykovská bratka a ty fousy, že to stačí proto, aby obrbnul většinu českých voličů. Ne. Souhlasím s názory některých českých politiků, kteří konstatují, že jeho rozhodnutí je na dovolenou, je největší strategická chyba, kterou učinil. Dokonce větší než jeho vystoupení na setkání NATO. V tomhletom ohledu je to totiž přímo zhmotněné pohrdání vlastními občany. A ať se na mě nezlobí pan prezident, ale tohleto je nejzásadnější strategická chyba. Nemám víc, co k tomu dodat.
1: Jako to je úplně do nebe volající, jako nějaká zodpovědnost vůči tomu zřízení, který ho teda dostalo do té funkce. On z toho má cestovní kancelář, to jako dobře, budiš, jako není první ani poslední. Na druhou stranu reprezentuje, to se dá jakoby ještě jako ukecat. Ale že se vykašle na volby, to je extrém. Jako kdyby řekl, že má volební průkaz a že bude volit někde na ambasádě, prosím, to ještě se dá zase nějakým způsobem.
0: Jo, to se dá akceptovat.
1: Ale pokud jako vypustí, že na to úplně prdí, no tak to teda, to nám dal teda pěkný dárek, to všem těm progresivním liberálům, který ho volili. Eva píše, už teď jsem četla, a máme to zase z mainstreamu, že se máme připravit od nového roku na velké zdražení. Tak, myslíte si, že to vydrží do Vánoc, že nás ještě nechají ukolíbat, anebo třeba tady v Čechách po volbách, což je za týden vlastně, máme čekat první vlnu zdražování?
0: No, musíte si uvědomit jednu věc. Prezident Trump přitlačil na G7, aby ze svých strategických rezerv uvolnila 100 milionů barelů nafty. No, podle odhadu to vydrží na 3 měsíce spotřeby takzvaného vyspělého světa. Jistě chápete, že říjen, listopad a prosinec, to jsou akorát ty 3 měsíce. Čili ten plný dopad extrémního nedostatku nafty a benzínu se projeví, řekněme, v příštím roce. Do Vánoc se to budou snažit udržet, aby lidi byli ukolébáni přijatelným vývojem cen, budou se těšit na Vánoce. Hlavní problém nebude řešit, co bude po Vánocích s naftou, s benzínem, s potravinami a se vším. Všichni se budou těšit na Vánoce. No a pak v novém roce přijde kumulace všech problémů. No a kromě jiného musíte počítat s tím, že jestliže prezident Trump skutečně se rozhodne znova aktivovat válečné operace proti Iránu, Irán odpoví, čímž dojde k definitivnímu zničení posledních zbývajících zpracovatelských kapacit v arabských zemích a definitivně z celkového bilančního systému planety vypadne až 30% dodávek ropy, 40% dodávek plynu a minimálně 30% dodávek síry. No a močoviny taky. No a důsledky si můžete představit, přičemž nedostatek umělých hnojiv již teď způsobí, že úroda příštím roce bez ohledu na klimatické změny bude podstatně nižší. A když tomu přidáte obrovské problémy, které se týkají námořní dopravy a energetické situace, pak musíte počítat s tím, že vlna zdražování výrazného přijde příští rok, řekněme od ledna nebo od února. A to zdražování bude hodně vysoké. Jediná věc, která brzdí to zdražování, je snaha Evropských centrálních bank, včetně ECBčky, držet inflaci pod kontrolou. Jestliže chtějí držet inflaci pod kontrolou, musí taky blokovat zdražování. Ale i ECBčka má možnosti blokovat inflaci pod kontrolou jenom v omezeném rámci. Takže můžete počítat s tím, že ještě si užijte Vánoce, no a pak ty radosti vyšší inflace a vyšších růstů cen uvidíte příští rok.
1: Takže důležitý je, že na Vánoce ještě můžeme vyhazovat za blbosti a dělat cukroví, který pak vyhodíme, ale nebo s ním můžeme zatopit potom. A co bude po novém roce, to, tak nebudeme šířit informace, že Vánoce jsou za dveřmi už dneska. Co si budem? Říjen, listopad, prosinec, no máme to tu. Za chvilku začnou blikat ty, no vlastně ještě nebudou, teď bude Halloween, že jo? To je taky důležitý obchodní svátek. A potom se to rozjede ve velkým a budeme všichni vzpomínat, jak tenkrát rolničky a podobně hrát. A tak dál. No. Tady, Michal, bohužel, pánové, nelze pohlížet na minulost jako na data, skrze která jde predikovat budoucnost. Pyramidy jsou obrovské stroje na výrobu difrakce v pásmu prospěšném pro rostliny. Tak, pyramidy. To je téma jako bake, kdysi říkali, že to byly nějaký sýpky na obilí, pak se tam našli nějaký hrobky nějakých lidí, pak se udělali nějaký nepohodlný výzkumníci tam chodil, takže teď je to prej nějak jako omezený, že se tam nesmí, ale někdo to vyfotil radarem a nestačili se divit, co pod těma pyramidama je za... A samozřejmě může to být nějaký rušení, že jo, ale vypadá to, že pyramidy prostě nejsou jenom tak jako naházený šutry na hromadu.
0: Co vy na to? No, první věc, skutečně ten holandsko-italský tým použitím radaru LIDAR a skenování zjistil, že pod pyramidami v hloubce 500 metrů jsou velké prostory, jsou tam 4 sestupna schodiště válcovitého typu, jsou tam obrovské prostory a podobně. První věc. Samozřejmě Záhy Havas jako hlavní správce egyptské staročnosti prohlásil, že to je nesmysl a nic tam není. Pak tady je výzkum nizozemských a italských historiků, kteří zjistili, že vlastně 6,5 kilometru od Sfingy zavátá pískem je její sestra. No a dokonce je to zdůvodněno tím, že většinu těchto památek vždycky Egypťané dělali ve dvojici. Je přesně stejně velká jako Sfinga, má jenom o 6 stupňů změněnou úhel uložení a je zaváta pískem. Samozřejmě Záhy Havas prohlásil, že nic takového neexistuje. Pak jsou tady nejnovější výzkumy, které zjišťují, že na Sfinze, ale i na pyramidách, jsou stopy vodní eroze a ta vodní eroze naposledy byla před 12 500 lety v téhleté oblasti. No ale přece každý ví, že egyptské pyramidy a hlavně Chufeovu pyramidu postavil Chufe a postavili před 4 000 lety. Co pak nějakých 12 500 tisíce let. No a problém je v tom, že tyhle ty pyramidální konstrukce máte po celé planetě. Máte je v Číně, máte je ve střední a jižní Americe, máte je ve východní Asii. Máte je všude. Dokonce jistě víte, že jsou takzvané bosňanské pyramidy, které existují zase v Jugoslávii. Podstata je v tom, že dodnes nechápeme význam pyramid. Víme, že například před 3 lety se objevily vysoké sloupy energie, které vycházely z pyramid. Dokonce někteří astrofyzici to spočítali. Elektrický potenciál pyramid egyptských vedl k tomu, že některé vysílání by dopadly zhruba do vzdálenosti kolem 8000 světelných let a některé měly energetickou sílu, aby dosáhly až centra galaxie, což je 48 000 let světelných. No, pak tady máte další otázku, co ty pyramidy vlastně svým způsobem fungovaly. Byly to energetické systémy? Je skutečností, že pod většinou pyramid se nachází vždy podzemní jezera vody, které umocňují energetické impulzy. Osman Agić nakonec potvrdil výzkumy, že ty bosňanské pyramidy skutečně byly obloženy vápencovými deskami. Oni vykopali některé vápencové desky, měly délku 20 metrů, šířku kolem 4 metrů, no a byly obloženy. Konec konců musíme si uvědomit jednu základní věc. I samotné egyptské pyramidy ve skutečnosti byly zářivě bílé. Byly obloženy v podstatě bílým mramorem. A tohleto všechno opět historická věda jak si popírá. No a kromě jiného, bohužel musíme si na rovinu říct, že historická věda je velmi zvláštní. Když vezmete Göbekli Tepe v Anatolii, i to druhé náleziště, tak radiokarbonová analýza zjistila, že věk je 10 600 let. Nová metoda určování věku, stratigrafická analýza, ukazuje 21 000 let. Ale přece je jasné, že před 10 000 lety nikdo nemohl postavit ten obrovský chrámový komplex, který existuje v Göbekli Tepe a který teď vykopávají. A další věc, existuje obrovská soustava megalitických staveb, teď nejnovější uvolňující výzkumy dokonce ještě sovětských archeologů v Altajské oblasti a na Uralu, kdy zjistili megalitické stavby, a které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci let. No a jedna taková perlička ze Slovenska. V 60. letech v Nižné Myšli na Slovensku při Košice

0: souhlasíme, že sloužili náboženským účelům. Ale oni vůbec nemuseli sloužit náboženským účelům. Mohli sloužit jiným věcem, kterým my dnes nerozumíme, nechápeme je. No a když se důsledně zabýváte takovými věcmi, jako je například Nan Madol v Tichooceánii, nebo máte na bolivijské plošině na Altiplanu, máte další obrovské bloky opracované s dokonalou přesností a provrtané, ale nepochybně budete souhlasit s tím, že to udělali měděnými sekírkami a kladívky, kamennými. Že jo? Takže ono vlastně, bohužel, musíme si otevřeně říct, že pravděpodobně ta lidská historie byla jiná, než jsme si mysleli. A než je oficiální výklad dnešní historie. A to samozřejmě nemluvíme o objevení měst na dně moře, nebo takových věcí, jako je objevení něčeho jako zikurat při Okinavě v Japonsku. No a to máte další a další historické artefakty, které existují, ale my se nimi nezabýváme. Vemte jenom vybudování obrovského podzemního města v Anatolii, které sloužilo pro tisíce lidí, měli jste tam uskladněné potraviny, měli čistou vodu, mohli tam mít odpočinkové místnosti, shromažiště a podobně a neměli žádnou ventilaci. Ta ventilace byla přirozená. Kurňa, jak mohli postavit to obrovské podzemní město a kolik práce to vyžadovalo? A co ta podzemní města objevená v Čínské lidové republice? To jako nikoho nenapadá, že pravděpodobně ta historie byla asi podstatně složitější, než se šíří oficiální výklad. No a v konečném důsledku máte další paradox. Vemte skutečnost, že například dnes mluvíme o Prusech jako agresorech německého, germánského typu a podobně. A já se vás ptám, jakého původu byli Prusové? Nebyli to náhodou Slované, kteří byli akorát germanizováni? A jaký je důsledek výzkumu, které dělali Američané u haploskupin, které zjistovali, že před 8000 lety většina Evropy měla slovanské obyvatelstvo a země Slované nepřišly v 5. století našeho letopočtu? Takže vlastně jak to je s tou historií? No a samozřejmě takové věci, jako je v Francii ta série menhirů nebo menhiry, které jsou umístěny v Anglii a podobně, vždyť dodnes se vedou spory, co vlastně znamenalo Stonehenge, kdo ho postavil, kdy ho postavili, čemu sloužilo. No a samozřejmě můžete dospět tomu, co se stalo například z New Grange v Irsku, kdy anglickí archeologové nechali udělat tu obezdívku té hrobky, i když žádná obezdívka tam nikdy nebyla. A jiné, ještě větší náleziště pro jistotu angličtí archeologové nechali vyhodit do vzduchu. K tomu máte vážený důkazy. Tak se potom ptám, jaké důkazy jsou ještě skryty v depozitářích muzeí a v archivech nebo ve půdě. Přičemž podle střízlivých odhadů známe z artefaktů uložených v půdě tak 1/10. Takže prosím vás, já nechci být odpůrcem nebo kritizovatelem dnešní historiografie, ale podle všeho historie probíhala v jiné podobě a v jiných rozměrech. Stejně tak, jako když jste našli egyptské hieroglyfy nedaleko Sydney v Austrálii, které zobrazují cestu egyptského prince do Austrálie s tím, že byl ušknut hadem, zemřel a udělali mu tam pohřebiště. Ale to je přece hoax, každý ví, že Austrálii objevili Angličané v 17. století. Takže z tohoto hlediska, prosím vás, nechci být kritizovatelem, ale když se mě ptáte, co je typickým rysem pro současnou společnost, tak vám otevřeně řeknu, i když budu totálně zhazován, 90% událostí proběhlo jinak, než jak je oficiálně vykladá historiografie, jak se učíte ve školách.
1: No a proto naštěstí dochází k přepisování historie, že? Teďka momentálně to vidíme v oblasti druhé světové války.
0: Jo, Prahu osvobodili Američané, jenom o tom nevěděli.
1: A podobně, ale pan Nikely Jaroš, výborný to historik a specialista právě na druhou světovou válku, on s tím má bohužel osobně.

0: životní zkušenost, tak říká, že dnešní noviny opisujou ty titulky z období protektorátu, akorát, že špatně. A on citoval některé nadpisy, prostě, které vidíme dneska, jakoby v tom mainstreamu, jo, a pak vzal třeba tehdejší vlajku, že jo, a tak, prostě ty archivní materiály a prostě čet, to je úplně stejný vlastně.
1: Pane Bureš, to je náhoda. Náhoda vládne celé planetě.
0: Ano, ale pane profesore, tady vidíte, že vaše výzva studování náhod byla vyslyšena a že my jsme to teda rovnou v pořadu takhle ty náhody jako ukázali a odevřeli a zjistili jsme, že všechno souvisí se vším a že to teda je zajímavé studovat náhody. Tady, co se týče vody, tady máme, Štefan píše, a to máte i na Slovensku, aha. No, že problém vody vlastně tady právě říká, že vlastně je vyřešený, protože se kontrola předala francouzské Veolii, že? A která se postará a sdírá veškeré obyvatelstvo. No, u nás je to taky. A zajímavý je, že tam tady pan Novotný, že jo, má ten web Pravda o vodě CZ a oni vyhráli i soudní spory proti Veolii, že některé ty smlouvy, které se uzavíraly mezi městama a Veolí a krajem a já nevím, co všechno, tak vyhráli, že jsou neplatný ad hoc. A přišli s tím tenkrát, to tam je krásný, tam měl takový to video jedno, kdy přišli na to zastupitelstvo, myslím, že to byl Zlín, ale neberte mě za slovo, sami se podívejte, dohledejte si to na netu, na tom webu. A on tam říká, máme pro vás dobrou zprávu, pane starosto, jo, nebo pane primátore, já nevím, kdo to... vyhráli jsme soud, tady máme rozsudek, prostě vodárny jsou zpátky naše, Veolia vám je musí předat. A teď on se začal kroutit jako ten had, úplně vyděšený, a říká, no moment, ale to nemůžeme takhle a ty Veolii, to přece to musíme ještě projednat. A tohle mu říká, co tady máte černý na bílým rozsudek? Jo, smlouva je neplatná, prostě vodárny jsou zpátky naše. No to nejde. No pak se teda jako dovětek byl, že jo, že starosta tam byl v té správní radě té Veolie, že jo.
1: To byla náhoda, opět, pane Bureš, to byla náhoda.
0: Byla to čirá náhoda, vůbec žádná korupce nebo tak, to vůbec bychom si nedovolili tady. A, no tak dost často to potom vlastně vidíme, že ty žáby na prameni jsou ty, který mají vlastně ten problém řešit a místo toho udržují status quo a nás ženou do bídy a nakonec do války. No, pojďme, jak je to teda tam u vás i na Slovensku teda, potažmo, vážný s tou Veolí, jako dá se s tím nějakým způsobem tenhle ten kontrakt třeba zrušit, jako?
1: U nás je to trošku jiné. U nás vodárenské systémy by byly odevzdány jako akciové společnosti samosprávám, které mají většinový akcionářský podíl v těch vodárenských systémech. No, jenomže problém je v tom, že ty systémy je třeba modernizovat a obnovit, protože ty úniky vod jsou obrovské. Na to nejsou peníze. Takže pak do těch akcionářských struktur vstupují zahraniční investoři. Samozřejmě podmínkou je, aby se majorita zachovala v právomocí slovenských subjektů, tedy slovenských měst a obcí, ale ono se to tak všelijak zvláštně vyjímá. Kromě jiného, ta Veolie proniká taky na Slovensko do vodárenských systému jako investor a podobně. No, skutečností je, že vodárenské systémy by měly být podstatně modernizovány, protože ten únik se odhaduje, i když různě v jednotlivých oblastech, kolem 30-40%. Představte si tu bilanci vody, kdybyste těch 40% měl k dispozici. Pak by samozřejmě mnohé obce byly mimo. Další problém Slovenska je v tom, že například na východě Slovenska velká část obcí nemá společný vodovod. Lidé používají vodu ze studní. No, tak tam ta Veolia i ty zahraniční investoři nemají žádnou šanci. Jenom problém je, že díky suchu velká část těch studní vyschla. A kromě jiného, ty studně mají vodu mnohokrát kontaminovanou dusičnany a podobně, co se týká hlavně východoslovenské nížiny. Takže to je další problém. No a největší problém spočívá v tom, že vlastně Dunaj, který nasycuje celou podunajskou nížinu a jako špongy je naplňuje vodou, tak při tom nízkém průtoku, který měl například v tomhletom létě, tak velká část pak začíná vysychat. No, je třeba říct otevřeně, že ten vodárenský systém a ty problémy se týkají 70% povrchu Slovenska. Ovšem jsou výrazně diferencovány. Čili například Záhorie je výrazně pouštní oblastí s totálním deficitem vláhy. Některé části středního Slovenska mají sice vláhový deficit, ale ne tak výrazný. A druhý velký problém je východoslovenská nížina, která je totálně suchá. Ale před tím suchem východoslovenské nížiny se již varovalo před 15 lety, ale nic se neudělalo. Čili klíčovým problémem sucha jsou regionální rozdíly. Máte oblasti, které mají dostatečné zásoby podzemních i povrchových vod, máte oblasti, které mají pouze zásoby podzemních vod, a máte oblasti, které nemají ani jedno, ani druhé, a jsou závislé na srážkách a na sněhu. Jestliže nenasněží a nenaprší, pak ty oblasti jsou postiženy totálním deficitem vláhy, což se dneska týká například celého Záhoria a západního Slovenska.
0: No, situace vůbec není jednoduchá. Já tady pozdravím asi jednu z nejvzdálenějších našich posluchaček, a sice Dana z USA. Hello, Dana, thanks for your help. A ona totiž, myslím, její babička rodila Češka a Dana pořád ještě udržuje právě češtinu, takže s náma takhle jako si i cvičí jazyk, což je skvělý.
1: Všechna čest.
0: Takže pozdravujeme do daleké Ameriky za velkou louži. Tak. Tady další to píše Han Turk. Evropu třeba vyhladovět, lepší se potom bude ovládat a lidi dobrovolně narukujou do těch armád na steč, případně budou pod velením NATO. Co tenhle ten plán, jakoby, nebo tahle ta myšlenka, že tím, že tady bude ouvej, tak potom někdo řekne, hele, tak pojďte si na ten východ, že jo, na ten Lebensraum, jak jste říkal, pojďte si to vzít, tam je toho dost, jako surovin a všeho, hnojiva, tam se mají. Myslíte si, že to je třeba míněný i takhle, že by jako ty obyvatele nás takhle donutili, řekněme, těma zhoršenýma životníma podmínkama?
1: Jedna z věcí je, jeden nejmenovaný politik je svého času řekl, kdo ovládá potraviny, ovládá lidstvo. To je první věc. Druhá věc. Můžete vytvořit systém, kdy si položíte otázku, kdy nejvíce vojáků se hlásilo do americké armády. No v čase velké hospodářské krize, protože ta armáda poskytovala alespoň jistotu, když už ne, tak střechy nad hlavou, nějaké potravy a nějakého žoldu. Čili když skutečně vytvoříte katastrofální sociální podmínky, tak pro množství lidí ve středním věku nebo mladých lidí se může stát nastoupení do armády jediným východiskem. Ovšem, ta armáda musí být něčím placena. No, to znamená, tak jak teď pan Zelenský má velký problém, protože jemu nestačí peníze nejenom na udržování Ukrajiny, ale především nemá dostatek peněz na placení žoldu. No a jak je známo již od času římských, když si armádu neplatíte, tak armáda začne hledat zdroje sama. No. A to pak začíná být hodně zapeklité. A z tohoto hlediska, kdyby byl nějaký dlouhodobý strateg Brusel a uvažoval s tím, že až se vytvoří totální sociální destrukce a ty lidi budou ochotně nastupovat do armády, tak si možná myslel tenhle ten plán. Ale vy vidíte dnes, kdy například mladí Němci zásadně odmítají nejenom vstup do armády, oni odmítají ty povinné lékařské prohlídky, oni odmítají tu povinnou vojenskou službu. A ty demonstrace obrovské, které jsou v Německu, jsou právě proti téhleté povinné vojenské službě. A druhá věc, Já jsem si nejsem jist, jestli většina lidí půjde jako munice na porážku do armády a na východní frontu. Protože když vám vytvoří situaci, ve které už nemáte čas na přežití, tak prosím vás, proč bych šel někde na východní frontu? Vemu zbraně a začnu si to vyřizovat doma. Není-liž pravda. No a když se ptáte na zbraně, no prosím vás, tak jestliže je pravda, že minimálně 30% zbraní dodávaných na Ukrajinu se pak vrátilo do Evropy, podobně jako peníze se vrací evropským politikům z Ukrajiny, no tak pak těch zbraní tady bude asi hodně, jak se říká, hodně na použití řešení domácích problémů. Takže já si nedělám iluze, že by někdo byl ochotený válčit na Ukrajinu proti Rusům a podobně, ale v situaci přežití by pravděpodobně se někdo začal ptát domácích politiků, zač je toho loket. No a to je právě věc, o které si tyhleti domácí politici myslí, že nikdy nenastane. No tím bych se nebyl jist, protože vzpomeňte si i na Nepál, co se tam stalo. A vzpomeňte si na některé další země, kde si elity taky mysleli, že na ně nikdy nedojde. Ale až všeobecná krize, nedostatek potravin, úplný rozpad státu a podobně, vedl nakonec tomu, že ty lidi je hnali svinským krokem. A osobně si myslím, že skutečně jedním z katalyzátorů může například být pokus zakázat AFD v Německu, rozhodnutí Evropské komise o zakázání té frakce patriotů. A jestliže se to stane, pak si myslím, že to bude první kámen domina, který začne fungovat. A já stále před sebou vidím rok 1848 a tu vlnu revoluci, která se prohnala celou Evropou tehdy. A myslím si, že teď je spíše otázka ne, jestli se to stane teď, ale pouze otázka zní, kdy se to stane. No a o tom, jak se dokážou lidi zorganizovat pomocí sociálních sítí, tak to jste viděl v několika případech.
0: Tak ještě, že Evropská unie nad sociálními sítěmi bdí a podle novýho, že jo, těch nařízení a zákazů to bude moc vypnout během vteřiny. Takže tam si myslím, že problém už jako je vyřešen. No,
1: a někdo vypne Evropskou unii taky během vteřiny.
0: No,
1: to bude ten největší fór.
0: Nebudou to nakonec sami Američani?
1: No, je to možné, protože mnoho věcí svědčí o tom, že současný svět, anebo to přechodové období, bude formovat hlavně vztah Ruska a Ameriky. A jelikož měl pravdu pan prezident Putin, že nejhorší a nejnebezpečnější je fáze přechodového období, kdy staré zaniklo, nové nevzniklo a je všeobecný chaos, tak v rámci toho všeobecného chaosu se začnou vytvářet nová seskupení. Přátelská i nepřátelská. A v tomhletom ohledu, myslím si, že si nemusíme dělat iluze, jaký je pohled pana prezidenta Trumpa na Evropskou unii a její dnešní lídry. Zajímavé, že v tom se úplně shoduje s prezidentem Putinem. Jedna z mála věcí, ve kterých se shodnou.
0: A vidíte, a tady je ta krásná, ta úžasná role opět té Evropy, kdy vlastně Evropa se stává sjednocujícím prvkem dvou znesvářených států, USA a Ruska, že to je první téma, na kterým se shodnou.
1: Ne, to je právě ten historický paradox, i když to vypadá jako náhoda. Ne, dějiny se točí v kruhu, jak dokázali někteří historikové. No a teď to máme tady před sebou.
0: Tak, jdeme na jiný téma. Maťulík se ptá, dobrý večer, páni. Mám otázku na HPV virus 16. Pane Staněku, jaký je váš názor na jeho očkování? To je HEPA virus.
1: No, jistě víte, že existuje studie americká, která ukazuje jistou provázanost mezi tímhletím očkováním a řekněme to tak diplomaticky, klinickými problémy u části populace. Že jo. Tak je pravda, že například teď definovali 5 klíčových vírusů, které způsobují rakovinu. Tam HP je jeden z nich, je tam taky Helicobacter pyroli, jsou tam taky hepatitida B a hepatitida C a některé další víry. A všeobecně se konstatuje, že organismus tenhle ten virus zvládne, ale on zahajuje onkologické procesy, ten virus. No, já bych byl velice opatrný, protože, a teď mi můžou nadávat všichni vakcinátoři a podobně, pro mě je klíčová jedna věc, oficiální přiznání americké strany, dokonce pana Fauciho. Všechny vakcíny, které se nyní vyrábějí, jsou založeny pomocí technologie mRNA. Takže asi víte, že co to znamená a nemusím to doplňovat. Všechny vakcíny. A druhá věc, když se očkovalo jednovakcínovými systémy proti tetanu, záškrtu, osýpkám a podobně, to riziko bylo menší podstatně nejenom proto, že to byly starými technologiemi dělené vakcíny, ale především proto, že šlo o jednovakcíny. Dnes máte multivakcíny, které očkují proti 8, 10, 12 nemocem. Ve skutečnosti nemáme žádné studie o tom, či nedochází ke kontraindikaci v důsledku očkování proti různým nemocem. A jedna ze studií amerických právě upozorňuje, že očkování proti HP je právě jeden z těchto typů. Takže prosím vás, já bych byl maximálně opatrný a doslova já bych tohleto očkování nebral. Ale to je můj osobní názor.
0: Tak to je samozřejmě každýho věc. Na druhou stranu opatrnosti není nikdy na zbyt. A když dneska člověk se dozvídá, co všechno se dělo za covidismu.
1: Pane Budeš, ono je to složitější. Představte si, že ještě před 20 lety jste měl přibližně 40 tisíc léků schválených Šukl a Evropou a podobně. Víte, kolik je jich dnes?
0: Netuším.
1: 200 tisíc. A on mi skutečně někdo bude tvrdit, že známe všechny varianty kontraindikace jednotlivých léků? Že známe dlouhodobé účinky těchto léků na zdravotní stav organismu? Že známe všechny aspekty metaboliky, kdy teď vidíme, že máme některé zásadní objevy, které ukazují, že naše DNA není stabilní, ale rozkládá se a skládá se. A vy tam máte speciální enzymy, které jsou schopny sformovat novou sekvenci DNA a vložit ji do vaší DNA. A tyhle ty schopnosti jsou ještě umocňovány některými zvláštními částicemi, které jsou náhodou někdy součástí vakcín. A skutečnost a objev toho, že naše DNA není stabilní, ale se rozkládá a skládá v té lidské buňce, to je zásadní posun v oblasti genetického výzkumu, vážení. Znamená to, že ta role temného genomu i temné DNA je neporovnatelně větší, než jsme si původně mysleli. Podobně jako ten známé tvrzení, že velká část DNA je vlastně zbytková, zbytečná, nemá žádnou funkci. Vůbec ne. Tyhle ty poslední objevy americké, čínské a ruské ukázaly, že tahle ta takzvaná zbytková DNA, ta určuje produkci proteinů, které jsou klíčové pro většinu informačních toků ve vašich systémech v těle. Takže prosím vás, to je zásadní změna pohledu. A v tomhletom ohledu skutečně, když si uvědomíme, že ten svatý grál těch 20 nebo 32 tisíc sekvencí DNA, že to je něco základního, neměnného a podobně, tak nejnovější výzkumy ukazují, že to tak vůbec není. A to si ještě nebavíme o rolích takových enzymů, jako je FAVIF, SPIR6, nebo jednoduše například u takzvaných tanositů ve vazbě na neurální systém, odstraňování neurologického plaku, prionu a podobně a přehodnocení pohledu na tvorbu Alzheimeru a Parkinsona. Opatrnost, opatrnost, opatrnost. Hlavní teze. Jo, taková ano. Drobnost. Znova byly potvrzeny výzkumy, podle kterých chybně stanovená diagnóza znamená, že ve Spojených státech ročně zemře mezi 240 až 250 tisíc lidí a 340 až 360 tisíc lidí se stane doživotními invalidy v důsledku chybně stanovených diagnóz. Chcete ještě víc? Bohužel studie před 10-15 lety a nové studie teď z minulého roku potvrdily přesně stejná čísla.
0: To je šílený.
1: No je to šílený, protože základem je farmabiznis a ten určuje všechno.
0: Přátelé drazí, tady do chatu se vám šoupnul link na video, který bude od 10 hodin k dispozici. To je, prosím vás, debata s paní doktorkou Annou Urbanovou, která k tomuhle tomu hodně otevřeně mluví, a je to lékařka samozřejmě, takže tyhle věci si můžete tam zjistit, věci, které až budete žasnout, tak puste si to rychle, než to smažou. A
1: máme... V duchu demokracie a přístupu k informacím.
0: Ano, musíme tu demokracii bránit a ta svoboda slova prostě halt musí jít stranou. Jako, jo. Tak, Michal Dýneš píše. Tieto problémy v rámci kapitalismu nemajú riešenie. Otázka je jednoduchá. Zničíme kapitalizmus s jeho bludmi, vojnami a td. My, alebo on nás zničí cez tieto bludy a vojny? No je čaká.
1: Odpověď je jednoduchá. Znova připomínám. Politici môžu dělat pouze to, co jim dovolíme. To je klíčové východisko. Druhá věc, podívejte se, jaké jsou primární protokoly dnešní společnosti. Peníze, moc, neodpovědnost. Jak by mohla vypadat společnost, aby byla skutečně humánní a lidská? Pravděpodobně základní protokol by zněl poznání, odpovědnost, humanita. Ale když tyhle ty tři slova nebudou nic říkat většině lidí, a pak platí to, že ten kapitalismus nás zničí. Jestliže si většina lidí uvědomí, že tyhle ty tři slova jsou právě klíčem k tomu světu, který bychom rádi nechali našim potomkům, aby nás neproklínali, no tak pak to znamená, že dnešní elity ztratí svou moc, budou smeteny historickým vývojem a lidstvo se posune na jinou úroveň. Nečekejte, že to udělá nějaký věk vodnáře, nebo že to udělají mimozemšťané nebo něco někdo jiný. Ne. Je to v našich vlastních rukou, v našich vlastních rozhodnutích. A když už chcete být neodpovědní vůči sami sobě, tak buďte aspoň odpovědní vůči svým dětem a vnoučatům. Uvědomte si, že jednou nás můžou proklínat, protože jsme měli možnost to zastavit, ale z línosti, neodpovědnosti nebo hlouposti jsme to neudělali. A právě proto říkám, jestliže poznání sebe sama, společnosti a přírody je klíčovým fenoménem pro to, aby se ta společnost změnila, pak potom, promiňte, ale ty papírky a ty mince nejsou základním cílem života. A skutečně zkuste si položit vy sami tu otázku, kterou máte vytesáno na všech majských stélách. Ta věta zní takhle. Kdo jsme? Odkud přicházíme, kam směřujeme. A zkuste si nalézt odpovědi na tyto tři základní skutečnosti. A pak si nemusíte stydět před vlastními potomky s tím, co zanecháme našim dětem a vnoučatům.
0: No, to bych nebral jako úplně lehká témata na konec dnešního pořadu. Pane profesore, tady já jenom odpovím kolegovi Martine, ty jsi nás asi špatně pochopil o prospěšnosti tabáku na vliv paměti a tedy. To byl sarkazmus samozřejmě a jinak si dočti, že ještě v 80. letech a v 90. pak byl ten obrovský soudní spor mezi Philipem Morrisem a právě jejich lidmi, který je žalovali. Protože oni lživě ve svých reklamách tvrdili a všude a platili si ty v úvozovkách vědce, který se nechali uplatit tak, jako se nechali uplatit v případě Green Dealu, tak, jako se nechali uplatit v případě i covidismu, tak, jako se nechali uplatit ve spoustě jiných, tak tenkrát a ten soud, ten Philip Morris prohrál, stálo to strašný miliardy Philipa Morrise, lidem to sice...
1: 32 miliardy stály prohrané soudní spory.
0: A... Takže to je konkrétní případ, kdy jsme na tohle to chtěli upozornit, takže tam jsme došli k nějakému nedorozumění, tak jenom, aby nám bylo jasno, o co tady šlo. A na závěr zdravím všetkých, píše Štefan, Ondrejo, to chce klid a respekt panu Staňkovi. On je sice prognostik, ale nemusí mu vyjít všechny prognózy. Budoucnost nie je daná, budoucnost tvoríme na základě informací. Tak to je přesně, si to vystih, myslím, to poselství naše, nebo pana profesora. Abyste měli informace, abyste věděli dopředu rizika, co se všechno může stát, kam to směřuje. A jestli se na to připravíme, nebo ne, přijmeme nějaké opatření, nebo nepřijmeme, je prostě na nás, jak to vyhodnotíme. Druhá kale už nemůžeme tvrdit, že jsme nevěděli. Že budeme moc sice nadávat na zdražení v lednu, ale nemůžeme říct, že jsme o tom, že to přišlo z Bůh ví odkud, jako jak se říkalo, z čistého nebe, protože dneska už pan profesor nám to říká, že to k tomu směřuje.
1: Jednoduchá odpověď. Skutečně ta budoucnost není daná. Tu budoucnost si vždycky tvoříme my na tom rozcestí, kdy si zvolíme nějakou cestu, ale můžeme si ji zvolit jako informovaní nebo neinformovaní. A všimněte si, největší a poslední obezlička politiků je, proč nechtějí zodpovídat za své skutky. No my jsme to nevěděli, my jsme neměli informace, tak proto nezodpovídáme za ty důsledky, které to rozhodnutí přineslo. No a právě proto s panem Burešem se pokoušíme dělat jediné, poskytnout vám informace k přemýšlení. Co si z nich vyvodíte, je už vaše rozhodnutí, ale už nebudete moci tvrdit, že jste byli neinformováni a proto nenesete odpovědnost za své rozhodnutí. To je celá podstata našeho snažení. No a doufám, že to takhle většina z vás chápe.
0: V opačném případě, vy, kteří chcete být neinformováni, a to jsem měl říct vlastně hned na začátku, to se vám všem omlouvám. Vy, kteří jste chtěli žít v blažené nevědomosti, tak velká omluva, příště bude lepší tam dát varování, že na tento pořad by se neměl nikdo dívat. Tak jako to mají v tom South Parku, že jo? Doporučení Institutu nezávislé žurnalistiky, nebo objektivní žurnalistiky, nebo jak se to jmenovalo, to Česká televize využívá jako zdroj a tato neziskovka sídlí v zahrádkářské oblasti, jo, nemá to ani sídlo, ani zaměstnance, nic, ale snad jeden člověk to je, jako, a ono to má takovýhle krásný název, a tak s tím jako ČT hodně.
1: Opět náhoda, pane Bureš, opět náhoda.
0: No, tak ano, jsme opět v těch náhodách. Ale přátelé drazí, čas pokročil, nám vlastně úplně vypršel, takhle to řeknu. Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste tady byli společně a bylo vás v tuto chvíli, si nás, pane profesore, pustilo ten pořad, jo, proběhli tím pořadem cirka 32 231 lidí. Teď v 22.04 je nás tady 3684, když ještě už vlastně končíme. A za to patří vám obrovský dík, pane profesore, vám, vážení přátelé, taky. Šiřte toto video dál, dali jste 1385 lajků, což je úplně skvělý. A vy, kteří jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte zvoneček, protože už jsme překročili 97 tisíc odběratelů. Už jenom kousíček, necelé 3 tisícovky nás do té 100 tisícové hranice nás dělí a bylo by dobré, kdyby jsme třeba do konce roku to zvládli a uspořádáme nějakou oslavu. Ještě teda by bylo by před koncem roku, to nebude tak drahý, ale to nechám na vás teda, ale myslím si, že to už stojí za nějakou oslavu a určitě vymyslíme něco zajímavého, aby vás to bavilo a abyste mohli přijet a všichni se někde sejdeme. Když jsi říkal na Vlachovce, dneska se sejdeme, radši to nebudem dopředu říkat, ale něco připravíme, co vás určitě bude bavit. Pane profesore, moc děkuju. Osobně moc se těším na naše shledání zase toho 17.10. ve městě Holíč na Slovensku. Je to blízko českých hranic, takže vy, co jste z Moravy, to máte kousek, vy, co jste ze západu Čech, to máte trochu dál, ale stojí to za to. Dá se tam dojet i vlakem bez problému. A tam jsme od 14 hodin právě v tom domě Beseda. A na webu petrbudeš.cz máte informace o chystané knížce, o tom, jak si už teďka v předprodeji zajistit i s podpisem pana profesora. A díky tomu my tam strávíme noc, protože to zase bude knížek k podpisu spousta, takže to asi nestíneme, na, jak se říká, na počkání, ale to vůbec nevadí a budeme se moc těšit. Přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc a je to na vás.
1: Děkuji velice pěkně všem, děkuji velice všem i vám, pane Bureš, a přeji všem lidem dobré vůle, hezkou, krásnou noc a končím naším známým heslem: držíme se zarytě, s tvrdým i s měkkým. Hezký večer.
0: Jo, a až nás budou miliony, tak se teprve začnou dít věci. Ahoj.
1: Jo, jo.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co
2: ahoj,
1: máš Jelinko, pro nás?
2: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonistu a hlavního hosta, kterým je šéfredaktor Aranet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě, věk taky, že jo, tak dále. Nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste si užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
2: Jak už VK nadnesl, začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčejí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval, v podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
3: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno po Baltii, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponují nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díky komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině, a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, nebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27, Ta reprezentace se opírá v podstatě o dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní. To jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprostou bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení, válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovsky velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do osího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci a stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika, šílená, zvrácená, logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí, a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí, mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlýna na linii Estonsko, Litva, Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli, z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka, s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války. Přání smrti, protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená, že v angličtině se tomu říká cooked, slovo jako uvařené, no, jsou, ta společnost je jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byli na očkování obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. To, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. A teď si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepiga Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem, de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla, podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace? To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že jo, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundávání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, a doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všude bude schopná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci. Kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sakumprdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně jako zamrazilo. Co to pro boha ten Babiš řekl? Co to řekl za blábol? Kdyby řekl dvě roty, nebo dva útvary, to je lepší říkat útvar, protože pod to slovo se dá schovat jakýkoliv objem vojáků. 10 vojáků nebo 5 000 vojáků, pod slovo útvar můžete hodit cokoliv. Ale on řekl mechanizované brigády. Samozřejmě, že i to slovo brigáda se dá ve vojenské terminologii různě nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst, ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí, do bojů proti Rusům, dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela spustit mobilizace. A mobilizace, ty by samozřejmě probíhaly tak, že byly by aktivovány ročníky. Na Ukrajině, když začal konflikt, tak byly aktivovány ročníky 25 až původně 55 tam bylo, myslím. 20 až 55, potom to zvýšili na 60 let, ale začínali na 25 letech věku. Jakým způsobem by to bylo v České republice, to nikdo momentálně neví, jestli by se začalo také na 25 nebo na 28, a nebo dokonce na 18. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině, od roku 2014 probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete, co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila.

náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit, Rusko může zautočit, Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a zbrojit a zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zaútočit, až ty zbraně, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimir Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat, to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli, tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude. Vědí, co se chystá. Vědí, co Brusel plánuje, co plánuje jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak co chystá samozřejmě velení NATO v Bruselu. Vidí to moc dobře, mají svoje noty. Vidí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama. Že jo, přes hranice, takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině, Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech, samozřejmě Chabat má své plány s celou Evropou a to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součas plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí
stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení, to jsme také viděli tento týden, výrok

0: výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie, je to celkem 6 zemí, vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, je to, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na, to, na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Co, jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie, v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehrálo, kdyby možná někde, ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí v bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice a budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády. A jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni těhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK budou lítat po České republice a chytat lidi, kteří se vyhýbají mobilizaci. A teď je otázka, jestli v té době budou u moci ještě ti politici, které vidíme na politické scéně dneska, nebo tam budou nějací jiní, ale když se díváme na volby, tak vidíme, že voliči jsou naprosto neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola, Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě. A všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále, ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. Když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohleto to všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž za tuchlou bažinu? Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo a to svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak, jako, že by byli odvážní nebo tam nejde ani o odvahu, zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval, tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně. Jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru, o míru, o míru, o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltí. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky do, na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany. Můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. To je úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový. Já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí. Tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek. Jde o jiné věci. Ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: dotáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Jo. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím. No. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazena celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihl z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece jen tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně vyletěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý početní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhle tom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V téhle chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace Edomu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu. Kdybychom to měli dát do církevní roviny, válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Hanka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná určitě, jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bylo velmi rychle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nielen v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne síly, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, Vzpoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, a vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání, nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhle principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se snaha manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit v nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky. Já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy velice, velice drsných okultních satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se věrem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované. Ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisty. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného je, když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní a někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna, no, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takový hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ona o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: to je, zvěděk, jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase nepeckoval, že jsem udělal chybu. Prince Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme na dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No, pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorý aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lieta priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
4: A ešte som vám to povedať, taký malý detail. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor, tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace. To znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali. To znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce. O to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Pozor, kdyby jsme říkali, a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš je tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle, vždyť už by tam byl měli dáno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. To v tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volající.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice, slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete, izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by false flag mohol prekúpiť. Bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán. Obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína, každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, děkuji.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán, hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města. Tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace s Iránem z počátku tohoto roku, útok na Irán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únoci by řekli, naměřte letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident zodpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měli objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
2: Děkujeme.
1: Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident u šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činžovních domech, přesně potom Putinovi zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy, Lvem Levijevem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pas matrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levijevovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uval sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale

k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho. Těch bylo mnoho a mnoho a mnoho a mnoho. O tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Jevgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a Wagnerov, na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvajícím masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil a za dva měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zřícenem, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a

0: Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikl asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových hadicích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš vztah, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu jejich tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dotazu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu a teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než tisíc let nefungoval, a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petra Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začal mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými vlastně výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu, by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít, myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva takzvaně, musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo, naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo, a hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý. Protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc. Dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc, ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle bych na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. Vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování, ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskú štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krištof Jackovský. A on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 70% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo a vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot, sa mal interview s indickým premiérom Modim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol pobodaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla byť moja otázka.
1: Ďakujeme.
3: A ďakujem za informácie a pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ a z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. A to znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne. Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Kostarika, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systém, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stahovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer ešte raz panu VK aj všetkým. Pán VK, zarazil ma citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmlieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči, vie o tom, o zničení domu, myslíte si?
0: Já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Navaldaj, on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama Navaldaj nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, jste tady na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. Já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaj před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů. Právě naopak. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
5: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
1: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, počujeme se?
1: Ano, slyšíme ano, se.
6: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, keď jste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte. Či by sa to dalo ešte. toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze šestou prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už pátým rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci pro válečnou. Těch lidí je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá na celou Evropu, na celou Evropskou unii. Dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, anebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
5: Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Ahoj, zdravím všechny diváky, vítám vás u dalšího vysílání, jak tady živě na Hero Hero, tak samozřejmě i na YouTube a vítám svého dnešního hosta Daniela Aladima. Já tě zdravím, Dane, ahoj.
1: Krásný den, Jaroslave, a krásný den vám všem tady od Květin. A v dálce, nevím, jestli to je vidět, je relief těch klášterů Českého Krumlova. Krásný den z Českého Krumlova.
0: Ale musím říct, že to máš teda poměrně krásný než u mě. Já ty mám teda fakt jako sichravo, takovou mlhu, jako hutnou. Tak to máš, to máš pěkně.
1: Já sem často jezdím právě z tohohle důvodu, protože tady, když ve většině republiky už je to od rána zastříkaný, tak tady to můžete taky vidět, jo. Tak tady vlastně ještě od té Šumavy vlastně je to vždycky takový jako rozčechraný třeba, nebo často rozházený. A víc často si tady třeba všímám, že tady byly ještě minulý rok mlhy třeba v těchto obdobích, které byly vždycky normální, když už byly ty chladný rána. Tak teď teda ne, jo, teď to není. Vždycky bylo tady odsaď z tohohle místa krásný pozorovat kolem těch klášterů, jak se vlastně protejká ta řeka, tak tam se zvedaly ty mlhy a v noci to osvětlovaly ty světla a člověk mohl vidět ty víry, ty mlhy, jak se zvedaly kolem toho kláštera. Zatím jsem si sem jezdil, no, takže je tady vždycky poměrně jako trochu ještě líp než nad, třeba než už v Českých Budějovicích, kde většinou je vždycky vytvořený už ten takovýhle jako povlak, který je hutnější prostě, no.
0: Ale či myslíš, že to vůbec je? Myslíš, že jsou nějaký jako daný koridory, že jako někde je nasprejováno jako víc, někde jako míň a pak se to rozprostírá?
1: Jo. Nad krajinou třeba, která je už jako v podstatě vysušená, nemá třeba lesy moc, a tak tam to funguje zase jinak, než tady, když seš v údolí pod těma šumavskýma lesama, který ještě umí vlastně nějak jako třeba ty zbytky vody jako ze sebe vypustit a vytvořit nějaký jako oblaka, který tady třeba vytvoří právě ty mlhy nebo tu vůni. Takže spíš si myslím, že co takhle cestuju a pozoruju, tak je to spíš jako vlivem toho prostředí dole na zemi. Jo? Že třeba u Mariánských Lázní, kde máš ty hluboký lesy, tak tam taky jsem třeba zažil jako takový krásný jako mlhy a třeba ještě bouřku, jo. Ale potom, teď jsem byl na Slovensku, tak tam vidíš ty rovné plochy vlastně těch nekonečných lánů kukuřice a nad tím, když to nastříkají, tak se nemá zvednout jakákoliv vlastně vláha a tam to funguje jako ještě jinak. Ale jinak koridory, je to všude, to je zastříkaný jako všude, oni zastínují tu slunce téměř všude, takže z různých radarových snímků může člověk vidět vlastně, kde ta mlha je vytvořená těma letadlama, jsou tam vidět ty čáry a vlastně ty koridory jsou téměř všude nad celou Evropou, nad Spojenýma státama, nad Austrálií, nad Novým Zélandem třeba, je to opravdu jako všude. Bohužel.
0: Že vlastně i čistě teoreticky, kdyby člověk třeba trávil někde nějakou dobu nějaký třeba výletní lodi nebo na něčem takovým nějakým otevřeným oceánu, kde vlastně jako nejsou lidi nebo nějaká příroda jako typu mimo té vodní hladiny, tak tam pravděpodobně by mělo být čistý nebe, že jo? Tam asi není nějaký důvod toho sprejování. Je to zaměřeno přímo na krajinu anebo nějaký prostory, kde jsou ty lidi. Chápu to správně, ne?
1: Já nevím, hele, jak už jsme se bavili minule, pro mě je to předmětem jako studie a bádání. Já nejsem odborník, který by o tom věděl všechno a věděl by, proč to dělají. Já to jako hledám. Jo. Já jsem si toho všimnul, mně to bylo řečeno v roce 2000, myslím kolem roku 2010, když jsem jako záchranář vlastně u výsadkářů sledoval vždycky ty seskoky a dívali jsme se nahoru na nebe, jak oni padají dolů a kdyby se jim něco stalo, tak já jsem vždycky vyjel tou sanitkou. Jo. A tenkrát mi tam někdo řekl, jako, že jsou to zvláštní vlastně jevy od těch jako letadel a že se to nerozpouští, že to jako prostě takový zvláštní, tak já jsem se na to díval, úplně jsem jako byl v šoku a najednou jsem to jako viděl, předtím jako jsem to vůbec nevnímal, jo, tak jsem se na to začal soustředit a jako fotil jsem si to tenkrát, třeba tak 5 let jsem se tomu věnoval, viděl jsem různý dokumenty a bylo to zvláštní to vnímat a nebylo to tak intenzivní, jako bylo to jenom prostě občas, jako kdyby si to někdo testoval, jo. A prošel jsem takovýma různýma jako myšlenkovýma hrama, jo? Že si člověk přesně říká na začátku, proč by to dělal někdo sám na sebe, jo? A proč by to vůbec někdo dělal, jo? A tak dále. Ale dneska jsem vlastně v té rovině, že jak si maluju, tak já se na to nebe soustředím každý den, jo? A když potom vlastně vnímám, že mám třeba 7-8 dní v roce, kdy to prostě není jo, kdy je běžná, třeba jsou mračná, jo, cítím vůni, vzduch a nemůžu, a můžu namalovat tu oblohu, tak to vnímám jako úplně jinak, prostě, jo, že se na to můžu každý den soustředit, ale nejsem ten odborník, který by někde znal, jako odkud ti letadla lítají prostě a tak dále. Jenom za tu dobu, co už to sleduju, tak si jako uvědomuji ty věci, že má to nějaký opakování, jo, má to nějaký jako rytmus v úvozovkách, že vlastně je vždycky vidět, jak vyletí ty letadla, vystříkají to, pak se roztáhne ta mlha a vlastně odrazí toto sluneční světlo, tím pádem se nezvedne ta vláha z té země, nevytvoří se běžný mraky, nedojde ke kondenzaci a nedojde k vláze. Pak ale po nějaké době oni prostě napustí něco jiného, z toho se vytvoří jako víc kondenzace a projde takový jako, mi to přijde jako řízený srážky. Jo? Pak jsou takový typy suchý mlhy, která mě asi nejvíc překvapila, to jsem tady minulý rok vysílal tady právě z prostředí té Šumavy, kdy mě na to určitý lidi jako upozornili a já jsem tomu nevěřil. A vlastně jsem si tady projížděl tou Šumavou horní a vlastně jsem procházel mlhou, kde nebylo na téměř 10 metrů vidět, a přesto bylo všude absolutní sucho. Jo, což je jako velice divný, protože mlha je vodní aerosol částečky, který vlastně lítá a vytvoří tu mlhu a tudíž všechny vlastně předměty, jo, chodil jsem tam třeba prádelní šňůry, jo, tady ve vejšce opravdu třeba 800 metrů, jo, ta hustá mlha, chladno a teď já chodil a šahal jsem na stromy, na listy, jo, a všude totální jako sucho, přestože tam byla měsíc trvající tato divná suchá mlha. Jo, tak jsem si sem třeba přijel na to se podívat a dívat se na to. Tak to je zase třeba nějaký jiný jako druh. Jo, takže já vlastně nevím, neznám tyhle věci. Jenom jsem člověk, který si toho všímá, který to může potom vidět ty následky ve zdravotnictví. To znamená, že když je zastíněný slunce, je změněný nějak jako světelný osvit, vytváří to nějaký zvláštní filtr. To znamená, že třeba lidi nemají vitamin D, jo, a jsou víc náchylnější k chorobám. Jo? A potom, když si to jako člověk stáhne na nějakou soustažnost toho, že potom v tom období toho covidu vlastně se řešilo to, že všechny nejtěžší případy, které byly spojené s tou virózou, tak byly vždycky stejný shodný jako věc byla absence toho vitamínu D. Jo? Pak se roztrh plytel s depresema. Jo, deprese vychází ze slova jako tlak, jo, úzkost. A tam je zajímavý, že slovo radost, která to obrací, tak tam je jako rá, jako slunce a dost. Jo? Tedy dost slunce je radost. A z hlediska zdravotnického to znamená to, že když člověk nemá dostatek vitamínu D a dobrýho slunečního osvitu, propadá víc trudomyslnosti. Samozřejmě ve spojení s rozvrkočeným světem, jo, s nasranýma lidma, s nějakýma psychologickýma operacemi. Má to různý ještě samozřejmě další jako souvislosti, ale když chybí sluníčko, někde vzniká prostě, není tam ta radost. Jo? To znamená, že jako člověk, který prochází různýma sférama společnosti, jsem si uvědomil, že to jsou stejný body, že to začíná u stejný jako věci. Samozřejmě nadále potom chybění srážek, přeměna tady nějakého jako podnebí, chybění vody. To jsou všechno společné jevy, které odkazují na to nebe. Jo? A jak říkám, nejsem na to odborník, ty informace se dávají dohromady, protože je to stejný jako v covidu, je to operace nějaká, která nás přesahuje, je řízená nějakou vyšší inteligencí a téměř dokonale a proto to na lidi je svým způsobem moc. Je těžký přiznat si, že se tady něco takového děje. Jo? Je těžký vnímat věci v souvislosti a v kontinuitě pro lidi, když jsou denně rozsekaný xkrát různýma šokujícíma zprávama. Jo? A jsou tady odborníci na získání pozornosti, aby získali jejich pozornost. Tak je těžký vnímat věci souvislosti, kontinuitě, ale přesto je tady mnoho lidí, kteří si pamatují, že tyhle čáry nebyly dřív, i když lítali letadla, že vzduch voněl. Pamatují si, že v době covidu, když nelítali letadla, tak tady byla normální zima a napad tolik sněhu, že se mohlo bobovat a sáňkovat, ale ty psychopati normálně dali policejní pásky v obchodech na věci z sánky na boby, aby si to ty děti nemohly kupovat a nemohly se scházet na tom kopci. Já nevím, jestli si to pamatuješ.
0: Pamatuju si to moc dobře. Jak to bylo rozdělení těma páskama, to bylo opravdu jako až jo. Komický. Ale je pravda, že u tohle tématu, já už jsem to teda mnohokrát zmiňoval, ale asi to bylo jedno z nejtěžších témat, co mi dalo práci v úvozovkách jako přijmout. Já jsem měl kamaráda, možná to bylo v podobné době, co zmiňuješ jako ty, kterýho jsem pravidelně jako našťoval, a on to byl jako fakt zaměřený, vysloveně jako každý mu to říkal, kdo tam jako přišel, až mám pocit, že s tím byl trošku jako otravnej a možná jo. Proto mi to bylo těžší vlastně jako přijmout. Říkám, ty, přece nemůžu být stejný magor jako tenhle kámoš, ale prostě jak mi na to upozorňoval, tak já jsem si toho samozřejmě začal všímat. A musím říct, že za poslední dobu třeba to je jenom nějaký jako můj pocit a možná se mýlim, jo. Ale mám pocit, že dřív, když jsem to začal pozorovat, taky takovouhle asi dobu, co ty, tak jsem si říkal, že jako to bylo výjimečný, že jako jsem tam přesně tyhle dny vlastně občas jako byly toho typu, co ty popisuješ. Ale dneska mám pocit, že je výjimečný ten opak, jo, že se jako hodně přitvrdilo, nebo že je toho daleko víc, než bylo dřív, že občas člověk viděl, ty vole, dneska to nastříkali, dneska to bude asi jako já ta poklička, dusno, že jo, hnusno. A dneska mám pocit, že je opravdu jako výjimečný, když to nebe pozoruje, že hele, dneska je čistý nebe. Zase po dlouhé době vidím nějaký hezký mráček, takový ten, jak jsme v nich vídali, ty nějaký různý obrazce jako děti a podobně. Takže tohle si myslím, možná se pletu, ale že se za poslední dobu, nějakých těch 15 let změnilo, že to je daleko jako horší v rámci toho, co je možno pozorovat.
1: Přesně, přesně, jako říkáš to přesně. Jo, od vlastně toho covidu, tak to nastoupilo na nějakou jako intenzitu, na nějaký jako možná snad se nemýlim, jo, ale na plný obrátky, jo. Jako snad nepřidaj ještě, teď takhle to myslím, jo, že se tomu směju, ale že to je opravdu velice intenzivní a výjimka je, když to jako není, a to ještě neznamená, že to není součástí té přeměny toho počasí. Já si všímám, že ve dnech, kdy to není nastříkaný, tak právě se tady zdvihá vlastně jako ty oblaka, ty poslední zbytky vody, a jako kdyby se ty mraky transportovaly v úzovkách někam jinam, jo. To znamená, že se pustí nějaký jako frekvenční zařízení, prostě nevím, jo, ale třeba ve dnech, kdy to jako není, tak já třeba, mě bolí hlava, jo. Všimnul jsem si, že třeba děti se schovávají jako před sluncem, jo. A to odkazuje na další věc, že jak my o tom nic nevíme, jo. Tak ono, může to být i tak, že tady vlády, které si dělají různý pokusy a různé věci mimo naší obecnou, jako mimo naše obecné vědomí, je možný, že něco pokazili třeba v magnetickém poli, v ochranném poli naší země, a musí tohle stříkat, aby nás ochránili třeba před slunečníma paprskama, který třeba by nám jako ubližovali. Já nevím, jo, já nevím. Já bych právě proto bych rád, aby ta debata vznikla. Proto nejsem zastáncem nějakých konspiračních teorií, že někdo si jako myslí, že ví, jaké to je, a může i někoho označit a tyhle to dělají proto. Já nevím. Já jenom vím, že se to děje, že a chci znát tu pravdu a chci otevřít tu diskuzi. Chci otevřít tu diskuzi, že i se něco mohlo změnit ve vzduchu. A tyhle ty páry se tam jako uvolňujou a zastěňuje to slunce, a je to vedlejší efekt. A ten vedlejší efekt tady upravuje prostředí a my jako lidi se tady mezi sebou hádáme. Prostě nutný je uvědomit si to, že ty čáry za letadlem se roztahujou a zabraňujou běžnému slunečnímu svitu. Ať už je to uměle, nebo to vzniklo jako vedlejší efekt, prostě se to děje a my jako lidi bychom měli k tomu nějak přistoupit, protože následky vidíme ve všech těch různých oborech, který jsem předtím popsal. Ať to na lidském zdraví, na krajině, na psychice a vůbec jako na základním, jako na životě, jo, protože často vycházíme jenom jako nás lidi, jo, často lidi píšou, proč by to sypali na sebe, jo, tak oni jsou to psychopati, že jo, jako proč chodí lidi a platí si v nějakých sexuálních službách, aby je tam někdo ponižoval a mlátil je a trýznil je. Proč lidi si sami ubližujou, já nevím, jo, ale děje se to. Jo, ale chci říct, že chci rozpoutat debatu a diskuzi, jo, o tom. A nechci, jako nemám ty argumenty a nemám důkazy na to někoho obvinit, ale chci říct, děje se to a musíme jako lidi o tom, musíme k tomu nějak přistoupit. Jo.
0: A já jsem si vybavil, když jsem to sledoval, tak dneska jsem taky překvapený, že už se o tom jako vůbec nemluví a pochybuju, že by se to nedělo dál. A to jsou takový ty setkání toho Bilderbergu a ta trilaterální komise a víš, takový ty různý zasedání takových těch jakoby elitářů. Tak dřív si myslím, že bylo daleko víc, jako řekněme, nějakých investigativních jako reportérů, kteří z toho točili různý videa a podobně. Bylo to velmi zajímavé v tom, jak jim bylo zabráněno i točit, fotit vůbec, jako kdo se na tom setkává. Viděl jsem několik záběrů, kdy oni třeba, když přicházeli z budovy do budovy, tak to bylo, nevím, kvůli tomu, aby nebyli vidět, anebo opravdu nebyli přímo na tom vzduchu. Oni procházeli takovýma jako hermeticky uzavřenýma tunelama, které tam nebyly, byly to jenom kvůli tomu setkání. A záměrně jsem se zaměřoval právě na to podnebí. A opravdu oni měli takovou kliku, že pokaždý, když měli jakýhle setkání a je to někde zaznamený, tak měli prostě krásně. Neměli tohle jako nad sebou. Víš, jako, že v nějakou dobu to vypadá, že buď hle, na tu olympiádu na tohle se to taky řešilo, že se prostě rozprášejí mraky. Oficiálně se o tom už mluví, akorát říkají, že ta úspěšnost není taková, že z toho jako děláme dramata. Říkám, kdyby to nebylo tak úspěšné, jak nevím, proč by to dělali, protože to stojí obrovský množství peněz. A pochopitelně jsem taky narazil na takový jako obhajoby, když už to jedno přiznává, tak vlastně řekne, že bychom za to měli být vděční, že nám to vlastně zachraňuje prdel, aby jsme tady neschořili, nebo co já vím. A upřímně taky víme prd. Jo? My taky můžeme nadávat tady na někoho. A on sice teda asi původně nejspíš posral, ale možná opravdu tak jako se snaží nějak způsobem. Já mám vždycky pocit, že vůbec zasahovat do té přírody ze strany jako lidský nikdy nebylo úplně příliš moudrý. Jo. Ať už to jsou třeba nějaké přehrady a podobné věci a tady se něco přemnoží, tak tam něco nasadíme uměle a ono to zase vyvolá něco. Protože i tady u nás vlastně, já tady mám kousek Milovice, tak tady se to ukázalo krásně, že zrovna jsem nedávno viděl nějaký jako dokument, který tady točili. A řešili, že opravdu se uzavřela něco jako taková rezervace, kde prostě jenom člověk nezasahoval nic víc a ta příroda se tak rychle jako upgradeovala, jo, tak rychle se vrátila do nějakého původního jako nastavení, že i ty experti byli opravdu jako překvapení, že to nečekali, kolik se tam vrátilo ohrožených druhů, kterým byli na vymření, najednou se jim tam daří a jak všechno v té přírodě jako dokonale se vším souvisí. Mám pocit, že kolikrát ten lidský zásah je jenom v úvozovkách na škodu a když bychom řešili nějaké řešení, takže to nebude tím jako chemickým nebo technologickým způsobem, ale spíš jako nějak rozumně odstoupit od toho zasahování a nechat valnou část prostě na té přírodě samotný, která se dohromady dá sama, jo? Jenom jí do toho furt nekecat, prostě skrz ten egoismus, poručíme větru, dešky, poručíme všemu, že?
1: Ano, říkáš to velice trefně, možná, že to je to jádro jako vlastně celého problému a celého úskalí, že vlastně je to ten jako prvotní strach. Jo, strach vlastně, jako tedy nedůvěra k tomu životnímu procesu, k životnímu prostředí, jo, a z toho strachu potom vychází opravdu ta touha jako zasahovat do toho, řídit to a pak se vlastně staneme takovýma jako bláznama, který už řeší nějaký důsledky důsledků a nerozumíme tomu a z pokřivenosti toho vlastního jako prostředí, který jsme si pokřivili, tak jako vycházíme, jo. Jo, že třeba tady v té zemi Bohemie, Morávě a Slezie je teď opravdu cítit ta nevraživost, jako rozdělení, opravdu rozvrkočení. Skoro by z toho měl člověk potom jako pocit, když tady je delší dobu, že ty lidi jsou takhle nenávistní, že se takhle jako rodíme, že válku máme v sobě, jo? Takovýhle jako principy. Pak když člověk navštíví jiný krajiny, které nejsou postižený těma psychologickýma operacema, tam, kde se nesváří úplně ty litosférické desky názorových systémů východu a západu, tak zjistí, že třeba je taková zvláštní jako pohoda, uvolnění, jako klid, lidi se spolu baví, jsou schopní spolupracovat, jsou schopní spolu něco vytvářet, jo, a vytvářet nějaký společný jako dílo, jo, úplně v klidu, jo, a to chci říct, že my jsme bohužel jako přeměnili asi z nějakého základního jako strachu to prostředí a teď si nerozumíme, jo, teď vlastně z toho se snažíme usoudit, jako co jsme a jak jsme a dát na to nějaký jako zase řešení, ale je to základní prostě pocit strachu. Jo, opravdu, jako to znamená, uvaříme se tady, tak musíme zastěňovat slunce, tak začneme něco stříkat, to vytvoří kupuly nahoře, takovouhle, jo, zvláštní, uzavře to potom v noci ty páry, aby se to ochladilo.
0: Tak nasedíme antidepresiva zvýší to, tak nasedíme zase něco a jedeme.
1: Nasedíme antidepresiva, přesně jak to, jo, říkáš, jo, a vlastně a je to potom nakonec takový zhloupnutí, který vlastně se stává jako nemocí celé společnosti. Je to zvláštní. Je to zvláštní v tom žít a pozorovat a uvědomovat si to a nacházet v tom životě nějaký jako ještě smysl, když jsme svědky teď tohodle umělého prostředí, degradace lásky, degradace citu a nastoupení vlastně takový té technické společnosti, kdy my se mezi sebou jako vlastně jenom využíváme jako lidi, jo, ryze technicky, skrze čísla, jo, vymizení vlastně nějaký důvěry jako základního pojidla, no a hlavně nějaký hravosti a přirozený radosti, který třeba ještě umí jako děti naštěstí. Ty nejmenší teda myslím, než je indoktrinovaný systém.
0: Ale prosím tě, ty jsi mi poslal vlastně téma dnešního pořadu a mě první věc, co mi jako napsala, a to je, když jsi mi napsal, jak se vyrábí válka, tak první věc, která mi jako naskočila, byla, že já jsem možná, ale věřím, že zase ne jako jediný. Možná od malička úplně totálně naivní člověk v rámci toho, jak vlastně válka vzniká. Já jsem měl asi od malička takový pocit, že válka je situace, která vznikne, když prostě dvě nějaký strany nejsou vlastně za žádných okolností schopni se jako domluvit a je tam nějaký, já nevím, příkoří na jedné, na druhé straně a potom vlastně nejhorší možný scénář, který může být, je, že se potom teda spustí ta válka, kterou ve finále ani jedna z těch stran si vlastně nepřeje, ale přijde jim to nevyhnutelné. A pak jsem se zamýšlel, jak je vůbec možný, že to je možná opravdu jako naivní představa, že si málo kdo z nás uvědomuje, že tady jsou lidi, kteří tu válku prostě chtějí. Že to je jako cílem jejich jako aktivit, kam vlastně směřují všechno, protože je to pro ně natolik výhodný a přínosný, že opravdu o to stojí. Víš, já měl pocit, že válku podle mě nikdo normální na této planetě nechce. Ano. Ale jsou tady lidi, kteří asi úplně normální nejsou. A opravdu, až když jsi mi to napsal, že ta válka se vyrábí. A teď si dávám do spojitosti opravdu jako aktivity některých lidí, zejména posledních pár let, anebo vlastně celou dobu, co si jako pamatuju. Tak mě opravdu napadá, že to asi není tak, jak jsem si naivně myslel, ale že skutečně i mezi těma normálníma jsou lidi, řekněme jako nenormální, kteří potom opravdu touží, nebo to mají vysloveně jako nějaký plán prostě rozmíchat tady a udržet za každou cenu nějaký válečný konflikt. Protože když se podíváš do nějaký nedávné historie, pokud je skutečná, potom taky jako víme, řekněme prd v rámci toho, co si už potom nepamatujeme, tak se říká, že vlastně nikdy tady mír na té planetě jako nebyl. Jo, že vlastně pořád se někde vedla nějaká jako válka. A vždycky mě jako tak až filozoficky zajímalo, jestli to ve skutečnosti není, nechci říct správně, ale víš, jako jestli to není součástí existence, aby tady něco takového jako bylo, když se to děje prostě pořád. Říkám, to je tak těžký, aby řekli, hele, přestaneme se zabíjet, pojďme se domluvit, anebo něco. Jako by to nebylo možné. A možná v nás je právě vyvolávaný ten pocit, že to tak být jako musí, jo? Že vlastně není východiska, není zbytí. Jo, už si na to zvykněte, bylo to tady jako pořád. Co si o tom myslíš v rámci výroby, protože vím, že o tom máš víc informací, proto si vybral tohle téma.
1: Jo, já mám úplně stejný myšlenkový vývoj jako ty. A právě proto jsem dneska chtěl zvolit tohle téma, protože mi život umožnil jakýsi zvláštní vhled do různých situací a mimořádných jaksi celků, který tady stojí potom za tou válkou, jo. A já jsem přesně vyrůstal v tomhletom pocitu, jako vodil mě praděda po lese s turistama, byl jsem u dobrovolných hasičů, kde vlastně všichni se snažili o to pomoct lidem v nouzi a vždycky tomu tak bylo. Chodil jsem na soutěže, kde se tam všichni smáli, když mi koupili tenkrát obrovskou klobásu větší než prostě já a bylo to takový příjemný společenství lidí, takže jsem vyrůstal opravdu v tom, že válka je přesně to, že najednou prostě se stane nějaká nepříjemný jako konflikt, který se vyhrotí a skončí to v tomhle, jo? Jako třeba urvačky lidí. Jo? Jenže to takhle, když potom jsem byl v té armádě, ve zdravotnictví a žiju v tomhle světě teď jako ty, tak postupem času jsem se dostával k takovým podivným informacím, které mi tohle úplně rozrušovaly. No a proč jsme si to třeba my mysleli, bylo vlivem nějakého zajímavého prostředí, ale taky třeba školy, kde ti vysvětlovali nějaký jako učili tě, jak válka vznikala, že jo, druhá světová válka, kolik vzniklo obrovských dokumentů a pořád vzniká o Hitlerovi, o druhé světové válce, ale nikdy se tam nějak moc jako nevysvětluje, jak dlouho svým způsobem tohle rostlo a jak určitý skupiny, které se nějak jako nemění, určitý jako rody, vlastně to celou dobu financovali. A financování je, když tomu dáváš jako zdroj, jako energii vlastně, v podstatě to živíš, jo, těma věcma. No a když tam potom vidíš vlastně, že v té druhé světové válce to opravdu jako rostlo, psychologicky se to připravovalo, byly určitý skupiny, jako Tule, která vlastně používala toho Hitlera jako silného řečníka, jako personu, která dokáže zhypnotizovat jako davy, jo. Vidíš tam potom ty finančníky, který ač to je protistrana, tak vlastně dodávají tomuhle celku jako vlastně finance a třeba pohonné hmoty. Jo, to, co vlastně se děje i teď, to, co sledujeme vlastně, stejnou válku, že jo, kde vlastně furt jedou obchody, nějaký diplomatický vztahy, ale nám se v médiích pouští vlastně jako obraz hrůzy a nikdo spolu nemluví a už se chystají jaderný bomby, jo, ale oni si někde v Africe předávají základnu. No a pak zajímavý třeba tohle je vnímat v díle Karla Čapka Válka z mloky, kde třeba už vlastně ty mloci, kteří si nejdřív ta společnost vycvičila jako levnou pracovní sílu, tak oni potom vlastně ukrajujou tu Evropu, jo. A v momentě, kdy už se to tak zdá v tom příběhu tak jako úplně ztracený, tak vlastně ten vypravěč sám jako tam řekne, tak a teď už je prostě civilizace ztracená, mloci už mají půlku Evropy. Jo, a teď se vozve ještě něco nad tím vypravěčem a řekne, a ty to takhle necháš prostě? A on, a co s tím můžu dělat, když už je to takhle ztracený? A on říká, a prosím tě, kdo ještě teď, když je to takhle ztracený, teda, kdo dodává tím mlokům tu třaskavinu a ty zbraně? Kdo to celé živí? Kdo to celé platí? To říká ten sám jako Čapek, jo, který žil v té době, kdy se připravovala ta druhá světová válka a on byl též svědkem těchto mechanismů. A teď vysvětlím, co mě se stalo, co jsem třeba potkal. Jo. Tak v roce 2018 jsem vycestoval do Kanady, kde mám syna a vlastně ten novej táta toho mého syna, vlastně, který tam žil s tou mojí bývalou partnerkou, tak je voják, vysoce postaven jako důstojník a on mi tam vysvětloval tenkrát, že se vlastně připravujou na válku s Ruskem. Jo, že bude válka s Ruskem. A já jsem tenkrát byl v tom roce prostě úplně vlastně překvapený. Jo. Já jsem byl ještě v armádě a vlastně jsem říkal, hele, ale my u nás se na žádnou, jako my jsme tam v té Evropě, jako kousek tomu Rusku a my se na nic nepřipravujeme, my vlastně jako nic nechystáme, tam nevypadá, že by, jako, jo, že by cítil, že se teda zvedá nějaký konflikt. Ale oni už se na to připravovali. Pak se zase vrátil a za měsíc začaly vojenské mise do Litvy vlastně, do Lotyšska se tam jako kopali vlastně nějaký okopy. A teď si tam jako říkáte mezi těma vojákama, a prosím, a co je to za vojenskou misi, kdy tam není válka, jako, co tam, proč tam kopeme jako proti Rusku, my s ním máme nějaký konflikt, problém, jo, a pak vlastně v roce 2020, myslím, že jedna, když jsem byl na nějaké jako demonstraci, když jsem jako zdravotník tam mluvil o tom, že jsme porušili naše zdravotnické standardy, že vlastně se lže, že máme zdravotnické vybavení, jako nemusíme ho kupovat ze zahraničí a tak dále. Prostě jsem říkal tyhle ty základní pravdy, které jsem jako zdravotník viděl. Tak mě tenkrát moji známí, který dělali v paměti národa, což jsem si myslel, že to je jako opravdu, že tady schraňují nějaké informace od starších lidí, tak mě tenkrát tam řekli, jako moji prostě opravdu kamarádi, jo. Tak mě řekli, ty jsi proruskej. A já jsem na ně koukal, říkám, prosím vás, já jsem záchranář, zdravotník a říkám tady jenom věci zdravotnický. Vůbec žádná politika, ba naopak se tomu úplně vyhejbám, protože chci jako odborník rozrušit ten informační chaos. Jo. A oni mi řekli, ne, jsi proruskej. A já jsem vůbec nechápal, jak to myslí, proč to vůbec říkají. Jo. No a za rok vlastně začala válka na Ukrajině. A tahle ta rétorika se vlastně používala jako dementování všech.

0: na obou stranách. Jo? Na obou stranách. A člověk si to pak spojí třeba s tím, že já jsem jednou mluvil s jedním Syřanem a říkal jsem mu, prosím tě, jak je možný, že se u vás, jako jste se dostali do toho válečního stavu, že jste vlastně rozstříleli celou zemi. Shodou okolností mimochodem s našima zbraněma, protože tam se montovaný tanky a všechny tyhle ty věci, tak se to tam posílalo před tou válkou jako zemědělský stroje. A ptal jsem se ho, jak je možný, že vzdělaná země, kde měli studenti zadarmo studiu, jídlo, když tam studovali, byli opravdu na úrovni, jako vyšší než možná my v té době. Jo. Tak jak je možný, že se to tam takhle vlastně zvrtlo, že se tam pozabíjela takhle stará civilizace? A on mi říkal tenkrát, že to začalo normálně televizí. Že tam se udělali dvě strany a že ty pouštěli furt protichůdný jako informace a že začali odevírat starý křivdy někde, jo? Jo, a že se to najednou pumpovalo do toho veřejného prostoru. A on říkal, hele, a najednou na ulici, třeba tam byly různý jako rodiny, které se předtím normálně scházely, pohoda, tak najednou tam postupně začaly se hádat, jo, a každý začal zastupovat tu jinou stranu a nakonec to prostě přerostlo v tenhle ten ozbrojený konflikt a vlastně s rozvrácenou zemi, která je tam jako rozvrácená do dneška. A teď, když si člověk uvědomí, co se děje vlastně tady, jak třeba postupně vlivem těch médií a protichůdných stran a toho rozvratu té společnosti se posunujeme k tomu, že si tady třeba mnoho lidí, což nebude asi příjemný pro lidi, kteří poslouchají tenhle kanál, jo, ale to je malá část populace naší. Většina lidí si tady přeje nějaký konflikt. Jsou většinou nesmírně naštvaný na druhý lidi. Chci říct, že jsme se posunuli od situace, kdy třeba před pár lety by to bylo nemyslitelné. Vojáci by řekli, ne, já nikam nepůjdu do žádné války. Dneska už říkají, no tak možná na chvíli musíme něco jako udělat. Nebo jo, posunuje se to. Posunuje se to. A tím pádem ten konflikt nevznik, jako že by najednou vzplál. Vznikla tady nějaká nenávist. To se uměle vytváří.
1: Jo. A já jsem teď měl čerstvou zkušenost a to byla zajímavá. Mě opravdu pobavilo a nechci se k tomu jako vracet, zůstaneme ještě u tohle tématu, ale pobavilo mě, jak ten prezident s tou svojí dámou první, jako jak začali číst ty pohádky. Jako já říkám,
0: já to vole, neviděl.
1: Říkám, to musí být AI, to přece není normální, ne? Jako, ale asi jako opravdu je. A já jsem na to nechal umělou inteligenci vytvořit jako vtip prostě, jenom nějaký obrázek tohle. A já jsem označil, nebo dal jsem takový to, když dáš takový ten zavináč, tak to jako označuje a přímo jsem tam dal jako toho prezidenta, ne? A já jsem nevěděl upřímně, že to takhle funguje. A ono, když tohle uděláš, tak ono se to automaticky nazdílí do nějakých skupin, nebo vypadá to tak teda. Jo, u žádného příspěvku by to nikdy neudělalo, ale zrovna, když se jednalo o toho prezidenta, tak samo, aniž já bych to dělal, tak tím, že jsem to zveřejnil, tak se to nazdílilo prostě do několika skupin. A samozřejmě ne do těch, jako, kterých bych to případně sdílel jako já, kde si myslím, že by to třeba mělo smysl, ale jako všeobecně. Takže já jsem se dostal do nějaké skupiny vůbec opravdu nechtěně, já jsem to nikam nezdílel, prostě to udělal ten Facebook sám rovnou, když jsem to tam jako nahrál, kde je to skupina, která je protibabišovská, jo, což je skupina, řekněme, pro pavlovská ve většině případů. Já tam dostal takovej kartáč za ten příspěvek, jako, že jsem opravdu se až styděl jako chvílema a opravdu jsem byl smutný, jak extrémně a vyhroděná situace je, ale na mě tam útočily ženy prostě, na mě tam útočily maminky od dětí, na mě tam útočily starý dámy prostě, pánové, děti, ty vole, co si jako vybrat. Říkám, ty vole, jako to je výstup z bublinky, jako jo, když si člověk myslí, že tady je pár lidí aspoň rozumě uvažujících a kdybych to vzal jako nezavotě, proboha, šlo o vtip, jako, jo, já se z toho taky jak extra jako nevěším, jo, ale říkám si, že mně to přišlo prostě v rámci propagandy trošku za nějakou hranou. A navíc, jak často se používá opravdu ten narrativ toho rozdělení prostě jako 50 na 50, prostě jedna strana a druhá strana. A čím dál tím více to jako polarizuje. Protože téměř každý mě tam prostě obvinoval z toho, jaký jsem milovník Babiše a tohle. Já poukazuju na to, že Pavel jako z mýho úhlu pohledu jako rozhodně není tak čestný, jak vystupuje a že tam jsou nějaké pochybnosti. Ale já žádný takovýhle alibistický jako pohledy nemám na toho Andreje Babiše ani náhodou. Já nejsem jeho fanda a nikdy jsem nebyl. Tak proč mě někdo vždycky hodí do tohohle pytle? Jo? A ještě jsem chtěl dodat k té armádě nebo tomu, co jsi říkal. Mně se tam ukazují dvě věci, které mi jako dávají smysl. Jo? Jedna je ta, že tady je prostě nějaká korporace nebo společnost, která se jako

0: živí anebo zabývá vírovou zbraní. Jo, a oni prostě se tak připravujou a připravujou a připravujou, až najednou zjistili, že jsou přepřipravení a nemají ten odbyt. A jediný způsob, jak aby mohli pokračovat v tom dalším vlastně připravování a dalším zbrojení, je si těch zbraní v úvozovkách zbavit. A ty se nezbavíš, jako že je dáš na výstavu, ty se musí použít, že jo. Takže v podstatě jako tohle je jeden ze způsobů, který mi v úvozovkách dává zvrácený smysl, jak se může nějaký takovýhle konflikt jako vyeskalovat. A druhá zásadní věc, která mi přijde, je to, že to je podobně jako s chorobou. Já mám pocit, že podobně jako u lidí, kteří mají nějakou chronickou nemoc, tak se vlastně nejde po té příčině, ale řeší se až vlastně jako ten důsledek, až to, co se jako děje. Jo, u těch chorob to takhle jako funguje, že ty zobneš ten prášek, tím vlastně jako rozbiješ tu kontrolku, ona už tam nepípá a ty seš v pohodě. No nejseš v pohodě, jo, jenom už nemáš to trápení v úvozovkách nebo o něm nevíš. Zatlačíš to do nějakého nevědomí a to mi vždycky přijde u těch konfliktů. Myslím, že teď aktuálně u té Ukrajiny je to takový jako nejbližší v rámci toho pozorování, kdy prostě tady se řeší ten bod A, kdy najednou tady ten člověk prostě nebo někdo zaútočil jako na někoho. Ale co k tomu v úvozovkách jako vedlo? Jo, to vlastně nikoho nezajímá. A mně to přijde jako
1: ne, zajímá. Právě, že zajímá. Ne, narazil si, Jaroslave, narazil si na základní body, o kterých jsem chtěl mluvit, jo. To znamená, to je tohleto rozdělení. A to je tribalismus prostě. Myslím si, že to tady studuje teď mnoho možná civilizací jako, a dívají se na to, jak to vzniká prostě. Jak opravdu rozeseješ tenhle ten systém té nenávisti a dekadence a pak už se to jako samotvoří, ale ty kontroluješ v obě dvě strany, to je základ. Lidi by si měli uvědomit, že tohle to rozdělení, které se ti stalo s tím, že uděláš tě o Pavlovi a napadnou tě jako ta druhá strana s Babišem, tak to je přesně cíl. To je přesně cíl. Přitom oba dva vycházejí ze zpravodajských služeb bývalých. Oba dva. Celý to prostředí, všichni ty politici, kteří tam teď jsou, tak plní jeden cíl politiky. To, co předvádějí v médiích jako hru, to je pouze hra. Třeba teď je to velice dobře vidět ze zdravotnictví. Oba dva mají stejný cíl. Ale v médiích říkají úplně jiné věci, ale cíl bude, že zdravotnictví zničí úplně a udělají v něm další příplatky. Ale oba dva hrajou stejnou hru. Stejnou hru prostě. To je tohleto umělé rozdělení, jakože opravdu lidi věří, že tam nějaký politik jde a že bojuje proti tomu druhému. To je asi nejvtipnější, co na to může být, ale zároveň je to nejsmutnější, protože to je ten motor, který potom ten tribalismus rozvíjí a nakonec ty lidi si dají do huby. Přesně je to vidět na tomhle konfliktu. Jedna strana bude prostě tvrdit, že chce mír, ale tím pádem obhajuje druhou stranu, která začala válku. Úplně absurdita. Tak buď chci mír, anebo ho nechci. Jo? A zase ta druhá strana ti bude říkat, že ta válka začala tou válkou, jo? A že oni musí jít tím pádem proti tomu Rusku. Ale obě dvě strany jsou domluvený. Obě dvě strany si předávají základny v Africe, obchodují spolu a obě dvě strany na tom vydělávají. A obě dvě strany si hrajou právě s náma, že my jsme rozdělení a bojujeme za jednu nebo za druhou stranu. V tom je ten vtip. A vždycky to byl vlastně takhle jako použitý a potom ty se do toho, nebo ty lidi se vlastně svým způsobem zapojí do té hry a už se stávají vlastně nějakou jako součástí. Jo, to znamená, jako naše politika je schnilá a řídí jí bejvalí zpravodajci z tajných služeb. Ať to těm lidem dojde a pak pochopí systém téhle hry a hry, proč se tady dostala ta společnost tak daleko, že proti sobě stojí opravdu rodiny a hádají se a jsou schopní vlastně se pozabíjet a ani už nikdo neví proč. Jako proč, na čem to začalo. Jo? Takže já, když třeba tady chci mluvit o míru, tak oni mě se snaží dostat na nějaký demonstrace, ale protože si myslí, že já umluvím o míru jako jen tak, že jako chci jenom mír, ale podporuju tu druhou stranu, která válčí. Ne. Já opravdu chci mír. To znamená, ani jedna strana z té prostě strany pro mě není, jako na kterou bych se postavil. Ani jedna.
0: Prostě ale ani problém jedna. Je, že když si sám řekl, že chceš ten mír, tak to seš ten chci mír, že jo? A už seš v jedné škatulce.
1: A to z toho vytvořili ty lidi. Ale taky se nedivím. Taky se nedivím, protože taky to bylo pokrytecký. Já chci mír, ale souhlasím za stranou, která tam prostě už 3 roky vede válku. A umírají tam jejich lidi prostě. Jo, je to strašný, je to šílený a když to lidem potom jako dojde, tak si řeknou fajn, tak prostě dalo se to vyřešit jinak. Ale obě dvě strany nás vydělávají. Jo, kdo na tom končí? Kdo končí? Evropa. Evropa prostě je teď odřízlá od všeho. Z jedné strany prostě na nás vydělala Amerika, z druhé strany Rusko. Opravdu je, nás vyřídili. A my v tomhletom rozdělení jsme ztratili jako míru a pozornost a neuvědomujeme si to. Jo, protože co tady rozpoutalo uprchlické války? Nebo uprchlické jako věci? No to, že NATO a spojenci rozstříleli Blízký východ, zničili zásadní jako ropný úložiště, protože je chtěli mít jenom pro sebe a určitě ji prostě tam státy nechali, protože s nima obchodujou. Jo. Na druhé straně nás prostě odřízli od těchto věcí a prostě a teď nám to složitě přeposílají a přes lodě a tak dále a obě dvě strany na tom vydělávají a především obě dvě strany můžou na své straně likvidovat opozici, která se jim nehodí. Jo? Prostě válka se vyrábí proto, protože to umožňuje mocným lidem mít plnou kontrolu nad lidma, ale nejdřív se musí vyrobit rozdělení lidí. To znamená dát obou dvou stranám částečnou pravdu. Opravdu, každá strana, když je dneska poslouchám, tak jejich argumenty jsou částečně pravdivý. A právě proto tam vzniká potom ten obrovský a šílený prostě konflikt. Jo? A teď já nechci obhajovat opravdu ani jednu stranu. Ale když jde člověk do podrobnosti, tak si třeba přečte, že Rusko v rámci OSN podporovalo veškerý vyvražďovací války na tom Blízkém východě. Vždycky v té radě zvedlo ruku, protože řekli, jo, prosím vás, jděte do toho jako spojenci. My tam nepošleme svý vojáky, ale vy jděte v rámci OSN, jo. Ale v proslovech řeknou, že to nikdy nepodporovali a že to bylo jenom jako akce NATO. No a pro mě jako potom pro člověka už to prostě znamená, že v obě dvě strany lžou. Jo? A když se potom dívám, jak se plní náměstí z různých stran a jak lidi různě proti sobě se hádají, no tak vidím ten tribalismus a vidím rozdělení a vidím potom, že jsme se za 3 roky toho konfliktu dostali do té společnosti, že tady v té republice jsou lidi přesně rozdělení na půl, jo? A proto tady jsou rozdělení rody, lidi jsou nenávistní, hádají se, odsírají to samozřejmě malí děti, kteří to nasávají jako houby a nám se tady svým způsobem nějak nechce žít. A bohužel v tomhletom rozdělení potom nejsme schopní řešit základní věci pro naše přežití. To znamená věci ohledně nebe, věci ohledně reparací, ohledně vakcinace, aby se otevřely ty případy a přestalo se očkovat a hlavně, aby se u zdravotníků nastavil ten narrativ, že normálně se o tom může mluvit, že patologové můžou opravdu zkoumat, proč mají lidi trombózy, proč mají neurotické problémy neurčitého typu, aby se o tom mluvilo, aby se napravily ty věci, které nás tady skutečně vlastně tíží, tak k tomu nedochází, protože při tomhle rozdělení ty můžeš s těma lidma svým způsobem je dotáhnout do toho, že během toho, že oni se připravují na něco, tak ty jim všechno sebereš. To znamená, že dneska jsme tady v takové situaci, že lidi platí 50 korun za naftu, jako jo. Rozpadá se jim zdravotnictví před očima, mají nejistotu ve školství, zbrojí se a voják má dneska 50 tisíc peněz při základním vzdělání, nemusí mít ani žádný vzdělání a má o 20 tisíc víc než učitelka. To znamená, my jsme tady naší Evropu úplně rozebrali, ale úplně rozebrali, jo. A teď já opravdu se nechci stavit ani na jednu stranu. Já si prostě myslím, že lumpové jsou v obě dvě strany. Opravdu. Jo, omlouvám se všem, ale z mý pozice vojáka, který měl jít do Afghánistánu, který předtím rozstřílel Rusko, pak tam vlítla Amerika a v obě dvě strany tam udělali hrůzu a šílenství, který dneska ponižou Evropu, protože většina těch Afgánců prostě šla do Evropy a my z toho tady máme problémy. Ale my, Evropani, jsme to nezpůsobili. Ani Česká republika, ani Francouzi, ani Angličani, prostě ani Němci. Jo, byli jsme ve vleku těchto velkých mocností, které si v rámci OSN rozdělovali svět a zatáhli nás do hnusných her, kterými jsme nerozečetli a využili našich cnostných vlastností. Že chceme pomoct, že jsme společnost, která nechtěla válku, která nemá ráda tohle násilí, tak prostě oni to proti nám využili a zatáhli nás bohužel do šílených, můžu říct, imperialistických válek. Jo. Bohužel.
0: Já, Já si pamatuju kamaráda ještě před rokem 2012, kdy mi vlastně tyhle věci vysvětlovali na té nadnárodní politice nebo takhle. A já si myslím, že proč je strašně těžký vlastně si to stále uvědomovat je, jak je ta propaganda vlastně přesvědčivá. Protože představ si ty, nebo diváci, jak si zkuste si představit právě třeba, řekněme konkrétně, Putina, Zelenskýho a nějaký další tyhle lidi, že ve finále, hele, tak co, víš, kámo, v pohodě, jasně, to víš, že jo. Jo, že úplně by byli natolik jako oddělený od té reality, že by jim to opravdu jako bylo jedno. A na té naší lokální úrovni si myslím, že si to představuje jako s nás, než na té globální, ale ono to pravděpodobně bude vlastně jako totéž, že ve finále je na to i přece ten hezký citát, já nevím teď, jak je konkrétně v rámci těch válek, jak vznikají, nebo co to je, že ve válkách umírají lidi, kteří se navzájem neznají, kvůli lidem, kteří se navzájem znají, ale nezabíjejí se. Že jo? Jít jako, jo, ten princip už tady jako vidí, že tady bylo vždycky, ale
1: to je strašný,
0: je to tak přesvědčivý.
1: Já chci říct hrozně důležitou věc. Já chci, aby si lidi uvědomili, že každý lidský život je prostě důležitý a že jako zdravotník se dotýká člověk toho života a smrti. A v určitou chvíli je prostě úplně jedno, jestli je to malá ukrajinská holčička nebo malá ruská holčička. Je to do prdele člověk. Jo, proto já se fakt nestavím ani na jednu stranu. Ani na jednu prostě, kdokoliv veme zbraň, dron, raketu a začne střílet a střílí prostě, tak selhal. Selhal. Je milion různých možností, jak se tomu dá předcházet. Jo, mohli se odříznout, prostě ta Ukrajina se mohla odříznout, všechny ty oblasti. Mohlo se jenom udělat speciální operace v určitých místech, zasáhnout na určitých chirurgických místech. Ale jako to, že už je to tam 3 roky a že tam umřelo víc než 1 000 000 lidí, že se tam poslalo z obou stran nejdřív trestanecký kolonie, vymlátili se ty nepotřební, to je strašný pro mě. Proto já chci to ukončit. Opravdu za sebe jako za člověka bych to nejradši ukončil a vím, že se to ukončuje jenom tím, že se přestane na obou dvou stranách střílet. Jakmile se kdokoliv přidá na jednu stranu, je prostě hotovo. Je to furt nekonečný příběh, který furt se bude dál prostě vyvíjet. A bohužel mě život vzal do věcí, kdy já jsem poslouchal rozhovory lidí, kteří se odposlouchávali za komunismu. A oni mi říkali, hele, oni se tady nastoupili 2x za rok proti sobě, ty mocnosti. A už to vypadalo, že si rozbijou hubu, ale nad námo přelítalo letadlo, který ani my jsme nemohli odposlouchávat, jo? A mezi Washingtonem a Amerikou prostě byly domluvy, který šli úplně mimo těchto věcí. A to bylo vždycky. Jo? Tak já si myslím, že je na čase, jestli se chceme fakt probudit jako lidi, tak je na čase přestat hrát tuhle hru z obou stran, přestat hrát hru na vlajky, na symboly, na značky. Už tohle nám říkal Čapek, jakmile se do toho necháte zatáhnout, jste v průšvihu. Jedna strana bude hrotit tu druhou stranu a pak budete tak daleko, že už se nebudete slyšet a půjdete do zbraní. A to se přesně teď jako je vidět na našich náměstích. Jo. Že už na sebe řvou, křičí. Na jedné straně policie, na druhé straně prostě demonstranti a už si nerozumíme. A tohle přesně popsal Čapek v díle Matka, kde jedna strana už potom jako zavřela toho kluka a pak se čekalo na to, kdy ho popraví. A ta matka tam měla oba dva syny. A jeden syn byl z jedné strany a druhý syn byl z druhé strany. A ten jeden tečel na popravu. A on jí to nemohl vysvětlit. On řekl, víš, mami, prostě, oni neměli to začínat, prostě, jo, my jsme v neprávu, oni na nás zaútočili, prostě, my musíme, jako. A ta matka tam říká, mě to nezajímá. Já jsem u obou dvou mohla umřít u toho porodu, jo. Tak tohle bych byl rád, aby si lidi uvědomili, že mě nikdo neplatí, není za mnou žádná politická sekta, nic, prostě. Jsem jenom člověk, který se tady narodil a který ho vychovali v tom, že je dobrý vážit si druhýho života. Naučili mě jako zdravotníka zachraňovat život a já vím, že je to strašně těžký zachránit život a je mi líto, že se dívám tady na obou dvou stran na lidi, kteří o lidském životu mluví jako o kusu hadru, o národnostech z různých stran, jako o národnostech, na který se má posílat nějaká bomba nebo se mají vyhladit nebo mají vyhrát. Já bych byl rád, aby jsme objevili v sobě lidství a to lidství, aby bylo tak silný, že potom zase k sobě najdeme cestu, postavíme ty mosty, narovnáme důvěru a uvědomíme si, že největší síla nás lidí je ve spolupráci a v kooperaci. A že tímhletím stylem myšlení se budeme jenom ničit, destruovat, ale budeme hlavně otrokama mocných lidí, kteří se nahoře smějou a baví se tím, že my jako máme možnost výběru. To je ale ve všech sférách, to není jenom ve válce. To je krámy. Jedna banka vlastní všechny krámy a mezi sebou jako hrajou reklamy a konkurenci. A ty pak, když jdeš jako do jednoho krámu, tak to zaplatíš a ten, kdo jde do druhého krámu, tak to zaplatí, ale ty peníze jdou stejným lidem. Stejným lidem. A tahle ta hra se hraje i v politice. Babiš a Pavel jsou úplně jedna linka. Úplně jedna linka. Ale musíme od toho nejdřív oddělit keci. Musíme si jenom uvědomit, co za nima stojí. To znamená, za Babišem stojí očkovací kampaň, jo, ponížení tady národa, nasazení armády proti nám lidem, aby jsme se nemohli volně pohybovat, ignorování skutečných čísel hygienických, zavedení opatření, které byly úplně nesmyslné a dávaly vydělat jenom určitým lidem. Jo. Za Pavlem stojí zpravodajská služba, podpora zbrojních systémů a války. Oba dva prostě jedou stejnou politiku. A teď je to vidět na tom zdravotnictví. Akorát nám vždycky jako... To se hraje jenom před volbama. Teď je to období před volbama. Určitě tady budeš mít nějaký lidi z voleb. Ty se zase vždycky objeví jenom před touhle chvílí. Budou povídat, jak všechno zařídí, jak to udělají. Pak se tam sejdou a jedou stejnou věc, stejnou politiku. Neudělají nic. To se jenom tak jako hraje teď vlastně před volbama, že jo. Bohužel, ale tyhle mechanismy nás dotáhly do té situace, Jaroslave, že opravdu jsme jako před nějakým jako válečným konfliktem, který je tady cítit v té zemi.
0: Je to tak, no. Pamatujeme si dobře tyhle slova, protože z nima pak dává smysl vstupovat případně zase do nějakých jiných interakcí a podobně. Mít tohle, jak se říká, mít to na vědomí, že? To je hodně důležitý. Ty si to řekl akorát jinýma slovama, co jsem chtěl dodat já, a to je přesně ta situace, kdy vlastně, jak si řekl dobře, že na každé straně je část vlastně té pravdy, ale po nějaký době už jenom proto, že to je ta druhá strana, tak už tě ta druhá pravda vlastně nezajímá. A ty si to nedáš dohromady. Už stačí, že to je ta druhá strana. A jsou to přesně jaký ty kolikrát konflikty v té rodové linii, když to vidíš jako, no, tamhle to jsou, vole, já nevím, Hujerovi, ty jsme vždycky nesnášeli. Nikdo neví proč, ale víš, že je prostě nemáš mít rád. Jo? Ať už to je tahle strana, nebo tamhle ta strana. Že kolikrát už potom jenom stačí, že seš v úvodovkách té druhé strany. A to je přesně ten příklad, co jsem tady používal v tom, že já můžu poukázat něco, co mně nepřijde úplně normální na straně jedné, a schytám hned obrovský hejt vlastně ze strany druhé. A stejně tak, když si dovolím mluvit o tom obráceně, tak zase to též. Jo. A vlastně jedno z nejtěžších věcí je být v tom prostředku. A ještě když si hovořil, tak mě se vybavil jeden můj oblíbený film, na co jsem koukal rád jako dítě, a to byl Pekařův císař a Císařův pekař. Jo. A vždycky jsem měl rád vlastně tu situaci s tím golemem, kdy ten golem jako tam reprezentoval tu sílu, víš, a jako to dítě mě to jako fascinovalo. A jak on tam přece říká, on tam promluvá k tomu golemovi, jakože, co děláš, vole, podívej, co to tady bouráš, vole, ničit věci, to není žádný kumšt, vole. Jo, a mě to vlastně připrá na tom i, jak si říkal, jak je těžký zachránit jako lidský život. Že vlastně vzít někomu život je neuvěřitelně jako snadný. Nemyslím pro někoho, kdo má asi nějaký svědomí, nebo takhle možná to bude velmi těžké, ale pro někoho, kdo je v úvozovkách psychouš, tak se jeví, že to je úplně jako jednoduché, že to by v úvozovkách dokázal každý. A je to určitě nějaká i společenská pohodlnost, že my pořád hledáme tu nejjednodušší a tu nejkratší jako cestu. Víš to v rámci toho spohodlňování. A jestli někdo se naučil řídit tenhle prostor tak, že bude věci jako destruovat a ničit, protože mu to přijde snaží, než aby tady v rámci spolupráce hledal nějaký smysl a něco opravdu jako budoval, něco smysluplného, tak si řekl, no ale to je, jo, ať se pozabíjej, jako... Hledat nějaký kompromis nebo nějakou domluvu mezi sebou, to by bylo moc komplikovaný, jo, ať si zabíjej, to je pro nás snaží, takhle jim lépe budeme vládnout. To je opravdu jako svět, který je částečně naprosto šílený. A jediný, co mě v tomhle jako uklidňuje právě někdy, abych možná vydržel třeba a vůbec jako dokázal přežít třeba to uvědomění té šílenosti, tak jsou právě nějaké věci, řekněme, jako vyššího smyslu. Jo, že třeba přesně byl tady covid, a najednou to otevřelo spoustě lidem třeba ty oči a podobně. Takže vím, že se k tomu já i někteří lidi jako upínají možná až jako alibisticky a chtějí v tom vidět nějaký smysl, nějakou rovnováhu. Protože už Jung říkal, že život bez smyslu se ve finále žít jako nedá. Víš, tak kolikrát si právě přehazujeme do té alternativy nebo do té ezoteriky a hledáme tam všechno možné, aby jsme vůbec jako přežili ty fakta, s kterýma se jako setkáváme. Nebo od toho chceme utíct právě třeba v rámci toho že to může připadat, že to jako snižujeme tu váhu tomu, ale věřím, že spoustu lidí prostě v té hlavě už by se prostě zbláznilo, než aby tam hledali něco. Klidně to může být i nějaký blud nebo blbost, ale hlavně jako se upnout k něčemu, aby v tom ten smysl jako nacházeli, jestli mi rozumíš.
1: Přesně, rozumím. Rozumím a uvědomuji si to. Myslím si, že to je dobře, jo. A akorát, že právě potom do toho bohužel, jak jsme rozvrkočení, jako jak se to rozhodilo a hlavně tím kapitalismem, jo. Jak se vlastně jako naroubovalo do života to, že bez peněz to fakt nejde, že prostě nepřežije, že třeba ve městě bez peněženky se ani nevyčuráš, jo. Což dřív nebylo jako běžný.
0: To je ale
1: jo.
0: Fakt, jako.
1: Jo, hlavně dřív prostě normálně to bylo tak, že prostě lidi měli svoje políčka a měli ještě svoje jídlo a nebyli takhle vystrašitelní a tak dále. Takže jsme se posunuli do této společnosti. Takže bohužel hodně vlastně i ta duchovní sféra tímhle byla postižená a musím říct, že myslím si, že ty zpravodajské služby, které tohle připravují a hrajou, tak oni převážně vlastně jedou třeba skrz takovýhle jako alternativy a vlastně vytváří třeba úplně umělý jako cesty, který ba naopak ty lidi jako odvedou ještě na větší cestí a hlavně jim potom vlastně přivedou jako ještě větší nějaký jako neštěstí, když totiž nejhorší je pro člověka ignorovat jako realitu a nejzajímavější je se jí jako postavit, prožít si to a něco pro to udělat, tak okamžitě jako to padá, jako ta hrůza vevnitř. Kdežto, když je jako člověk odváděný k umělej vlastně jako ignoraci, tak to někde potom jako tlačí, jo. Je to hodně vidět třeba rozdíl cigánů a bílých lidí, že vlastně tam ta společnost se naučila pokrytectví a neřekne pravdu. Takže to v sobě dusí a tíží a pak oni mají třeba obrovské množství těchto typů jako vlastně nemocí a problémů z toho vzniklých, jo. Od rakovin po infarkty, že vlastně to nevyčistí, nepustí to ven, nepostaví se té realitě, kdežto ty cigáni vlastně to vždycky jako rovnou řeknou, jo. A je to třeba chvíli nepříjemný, ale tím pádem se to uvolní a vyřeší. Jo, takže já třeba jako potkávám mnoho lidí, kteří jsou třeba obrovsky vlivní, jo, a můžou třeba mnoho jako změnit, jo. Kdežto propadání jako umělý ezoterice a ignorování toho problému u nich potom vede, že se ještě víc prohlubuje jakási jako vnitřní někde bolest. Jo? Kdežto lidi, kteří jsou schopní se tomu postavit a uvědomit si to a třeba i vypadnout z týhle jako politický hry, jo? Že se staví na jednu stranu, furt sledují nějaký kanály, jenom jedny informace, furt se tím jako živí, hrotí a až vlastně někde vevnitř se tím opravdu svým způsobem zničí. Jo? Takže a myslím si, že hledat v životě smysl a krásné věci a určitý smysl pro rovnováhu a princip je něco, co pozvedává člověka, ale měl by to asi dělat svým způsobem sám ze sebe, ze svýho jádra, než jako prostřednictvím třeba nějakých jako koučů a tak, jo. I když někdy to taky může jako pomoct, jo, a tak dále. Já jako nevím, jenom už jsem nakažený vlastně tím, jak mě různí lidi chtějí jako zneužívat v téhle sféře a jak je to umělý, tak se tam potom právě vnímám, že tyhle lidi, kteří utekli jako do umělého světa, který si vytvořili, tak jim to jako moc nepomáhá, ba naopak to odsouvá mnoho problémů a znásobuje mnoho problémů, který si uměle vytvářejí, jako. Myslím si, že je krásný spojit obě dvě věci dohromady. To znamená mít v sobě jako rozum, jako člověk, který jako nějakou racionalitu, umět s tím pracovat, neposrat se, to znamená postavit se tím nepříjemným věcem v životě, protože takhle to je. A za druhý mít nějaký jako cit, smysl pro mystiku, jakýsi jako přesah krásnej. A to, když potom ty lidi spojí, tak já nevím, no já si někdy myslím, že tyhle lidi se potom jako nedají rozvrkočit ničím, a ba naopak jsou schopní v těch životních situacích se velice dobře, rychle a efektivně rozhodovat a snížit třeba míru nějakých destruktivních jevů, třeba který ta společnost kolem vytváří.
0: No u mě to je třeba někdy pocit a možná se setkávám s tím, že taky třeba je naivní, jo. Ale že vlastně když člověk vidí jenom tu jednu stranu, tak mu to vlastně nemůže pomoct. Zatímco když má dostatek informací z obou těch dvou směrů, tak já spolíhám na to, že to může potom člověk vidět podobně jako já, že když to vidíš v tom celku, v těch souvislostech, tak ti to začne jako docházet a bavíme se o nějaký rovnováze, že ty si dokážeš z něčeho vyzobnout a řekneš ano, tohle je věc, která mi na chvíli může pomoct, nějaký typ jako nadhledu pro někoho až jako neuchopitelný. To je asi pro mě, když někdo ztratí třeba někoho z rodiny. Jo? Víš to ty sám, já to znám taky. Tak kolikrát člověk má chuť se upnout k tomu, že to mělo nějaký vyšší smysl, nebo že se brzy setkáte, nebo něco, aby mu to na tu chvíli vlastně umírnilo aspoň tu bolest. Jako. Jo? Ale nemůžeš v tom být vlastně jako pořád z mýho určitýho úhlu pohledu, že po nějaký době je potřeba to zase vidět trošku z jiného pohledu. A pak můžeš nacházet tu rovnováhu, ale rovnováhu podle mě zažiješ teprve, když ochutnáš z obou dvou těch směrů. Jo? Že za mě extrém je být v jednom, stejně tak je extrém být vlastně v druhém. A já možná jsem naivní, ale proto mám právě i pestrou škálu jakoby těch hostů. A mám za to, že když člověk jako naposlouchá dost těch smysluplných věcí, i těch nesmyslných, že pak snad bude schopen je nějak jako rozlišovat. Jo? Ale ne vždy to tak je. Říkám, třeba to je naivita, třeba to je nějaký alibismus můj vlastní, ale z tohohle pohledu to vidím, že já to vidím stejně. Tak říkám, tak po nějaký době to snad člověk uvidí přece podobně, ne? Když koukáme na to samý, ne? A ono ne vždy to tak vypadá potom ve finále. No.
1: Hele, hlavně teď koukám, že ty jsi udělal nové marketingový tah, vole, jako. Ty jsi tady napsal, jak se vyrábí válka a pobyl je tvrdý i. Já jsem jako dost negramotnej v tomhle, i když češtinu miluju a omlouvám se všem, když to sprzním prostě, když tam napíšu špatný i. Od malička mi to opravdu dělá problém a aspoň je to ukázka, že některý lidi říkají, pane, když vy jste dokonalej, tak já říkám, ne, nejsem, neumím, bohužel, tuhle krásnou řeč jako v psané podobě. Takže nevím, jo, ale vyrábí je měkký i ne.
0: Hele, víš, že jsem nad tím, že jsem psal ten název, jako přemýšlel, ne, jestli to bude marketingový, ale já jsem přemýšlel nad tím, jestli POV má být to tvrdý, ale POB na konci jsem si byl úplně jistý, že BFLM PSVS tvrdá souhláska. Ale ono bohužel právě v češtině. No, já jsem na tom hůř než ty ještě v češtině. Tam jsou pak ty kombinace toho typu, že jestli to je ten ženský rod životný a to jsem úplně v prdeli v tomhle. Ale já to přepíšu, prosím, a potom to bude v pořádku.
1: To jsme se sešli dva teda. No, tak
0: ale víš, pro mě, jestli si z toho všim, já to mám třeba, já si to třeba všimnu u druhých lidí, ale u sebe ne. Jo, no, já když já to taky píšu, tak prostě s kým jsem v pohodě. A kolikrát to třeba i Verča, protože ta dělá náhledovky, že jo, nebo dělá ty výběry těch videí starších, tak ona to třeba zopakuje a pak to vidím až v tom komentáři, říkám, hele, a Verča si na to dává pozor, jako jo. A není taková na češtinu tupá, jako jsem jako já. Se moc omlouvám, ale gramatika to byl vždycky můj velký problém. Slohově v pohodě, ale gramaticky prostě průser. A já, když to píšu sám a i se nad tím zamyslím, říkám, dobrý, v pohodě, jo, to je v pořádku. Někdy to teda projedu Googlem radši a opravím, ale tady jsem pochybnost třeba vůbec žádnou neměl. A naopak ve finále, když to napíše někdo jiný, tak mě to fakt úplně vystřelí do těch očí, řeknu, to je vůl, naštěstí si řeknu, ale já jsem stejnej, tak to nekritizuju. Jako,
1: ne, takhle se pozná, takhle se pozná pedant potom, jo, jako vyloženě jako pedanti, ale někdy ty pedanty mám rád, takový jako s dobrým srdcem, kdy oni třeba ten jazyk jako opravdu tak dobře znají, že jsou bohemisti a že jako ta vnitřní logika potom, která tomu dává smysl a udržuje ten konstrukt té řeči, je krásná. Musím říct teda, že mě tohle to dalo Jaroslave obrovskou výhodu, že já jsem to neuměl a mohl jsem si s tím hrát, že já jsem si potom na ty slova mohl dívat jinak. Že když to máš od malička pedantsky, takhle to je, podle týhletý rodu, čísla jednotného, tak vlastně potom ty lidi nějak jako nevnímají, co vlastně to slovo je, proč je takhle napsaný a proč zrovna v tuhle danou chvíli má zrovna takovýhle jako označení. Protože třeba, když se čtou texty od pana Smetany, tam byl ten jazyk úplně jiný. Jo? V původním znění slovo máj bylo mák, protože jo, tenkrát bylo g. Jo? Takže ono se to jako vyvíjí a současný ten jazyk má jako pedantský někdy jako věci, které jsou přes příliš, podle mě, ale
0: takhle. Říkám si, jestli si nechceme tady navzájem obhájit svoji negramotnost trošku, víš?
1: Ne, chci říct, že mě to umožnilo jiný pohled, ale zároveň se neomlouvám za to, že to przním. Není to ani schválně, ale nejde mi to. Dokonce jsem chodil na takové cvičení, měl jsem v sobě jednu tvrdou kostičku, jednu měkkou houbu a paní mi četla slova a já jsem měl určit, jestli slyším měkký nebo tvrdý. A pletl jsem se v tom prostě. Takže já jsem v tomhle idiot, jo, hlupák, jako. A omlouvám se a o to více snažím aspoň rozvíjet třeba to mluvené slovo, číst si, přemýšlet nad různýma slovama, nad jejich kořenem, významem a nad jejich třeba dávným spojením se starou třeba akačtinou. Jo. Ale je to díky tomu, že tady jsou pedanti, kteří udržují ten jazyk, udržují ho v nějaké lajně a já si potom můžu s tím jako hrát jako člověk. Jo.
0: Velmi zajímavý. Já jsem nad tím takhle přemýšlel a vnímám to opravdu jako stejně, říkám, ale i bych s tou samozřejmě výjimkou, jestli to není jenom nějaký určitý typ jako alibismu. A bylo to třeba v rámci vzdělání, že já jsem jako z hlediska systému vlastně jako nevzdělaný, já jsem jako vyučený, to je nic, že jo. A vystřídal jsem 11 škol, takže prostě průser. A tím, jak jsem vždycky střídal ty školy, tak v každý té další škole, kam jsem byl, ať už to bylo z začátku stěhováním, anebo potom, jak mě vyhazovali, tak bylo strašně těžké prostě chytnout to tempo, protože ta každá škola učila trošku jako jinak, byly jinak daleko jako v rámci, že já vůbec neměl jako šanci se podstatně jako chytnout, i kdybych jako chtěl, protože mi utíkali prostě úplně jiný přístup a způsoby toho učení byly, byť byly podobné jako osnovy, nebo stejný, jak to bylo prostě po každý jako jiný a jiný prostředí a učitel a tak dále. A ve finále jsem za to byl vlastně rád, protože jsem říkal, že v rámci nějakého jako ochočování, řekněme, nebo vycvičování v rámci toho školského systému, já prostě neměl možnost si to zapamatovat, takže já jsem na to podstatě jako rezignoval. Jo, mě zůstaly v té hlavě ty věci, které mě samotným přišly jako důležitý, jako mě jako člověku, takový ty úplný jako základy, jako nejspíš, ale nějaký potom jako nadstavby nebo tohle. A já jsem si ho sám vysvětloval, že mám možná výhodu, protože tam prostě nemám tolik v úvozovkách s prominutím, když řeknu těch blbostí, jako, tak tam zůstal prostor pro něco jako jiného, co já jsem tehdy začal považovat za to důležitý, jo, když už tam nemám ty znalosti toho typu nějakých jako chemie, fyzika, to vůbec úplně mimo mě nějaký vzorečky, já když vidím, co teď dcera počítá třeba v rámci matematiky, úplně prostě jako, já tomu nerozumím, já jsem nikdy nechápal, jak může být písmeno číslo, ty vole, jako, to není matika do prdele, víš, a podobné jako věci. Tak abych si to obhájil, tak jsem říkal, tak možná právě nemám napumpováno v té hlavě tolik těch jako nesmyslů nebo zbytečností a zůstal by tam prostor pro ty věci, které já jsem sám třeba považoval jako za důležitý. Víš, jako v rámci nějakého občanského soužití nebo nějakých takových věcí, které mi přišly zajímavější, než mít nabiflovaný nějaký letopočty a tak dále a tak dále. No. Třeba taky alibismus jenom.
1: Mně to spíš přišlo jako, že od malička jsem si všímal, což mi přijde do dneška divný a je to taková zvláštní otázka, jako to nemám zodpovězený, ale víš, přišlo mi zvláštní, jak vlastně opravdu, čím jdeš jako hloubš do historie třeba, tak třeba jazyk byl daleko dokonalejší, jako složitější, jo. Typ umění třeba, čím jdeš dál do historie, vidíš složitý stavby, ať to o to, že jsou matematicky přesný, vyžadují preciznost jako když to vytváříš, jo? Že vlastně čím jdeš do naší historie jako víc, nebo ne takhle, čím jdeš do naší doby, tak já jsem se nemohl ubránit i sám na sobě jako degradaci, jako že jsem nezvládal to, co třeba zvládali jako předci přede mnou, nebo že oni znali přírodu, všechny věci byly neskutečně zdatní, jo, jako kdyby jsme furt hloupli, to chci říct, jo. Víš, to mi přijde divný, že třeba v tom stavitelství fakt, s někým se bavíš a on ti řekne, středověk, jo, to byly úplně lidi, pandemie, nemoci, hnusný, zima, bezzubí, jo, ale hele, když studuješ obrazy z té doby, jsou nádherný obrazy, precizní umění, gotika, my jsme ji do dneška nepřekonali, jo, jako z té doby postavit chrámy, to je prostě dokonalost, jako. Tak takhle zoufalí lidi někde stavili takhle krásné stavby a my teda, když jsme dneska tak jako inteligentní, tak tady stavíme nákupní centra a hovadiny.
0: Ale promiň, oni kolikrát stačí ty cesty, když se podíváš, že to je skládaný kámen, naskládaný kámen s nějakým podložím něčeho, ono to stojí no, do teďka. Přesně. Jezdí potom kamiony cesty, non-stop. A ty tady uděláš prostě novou cestu a za 14 dní překopáváš, protože ji někdo rozbil, že tam projel s kočárkem, vole. To je úlet.
1: A to je všechno v tom, jak rozuměli světu, jak rozuměli životu, jak rozuměli různým fázím třeba v životě, jak ji uměli přijmout, jo. Já mám pocit, že my už jsme jako něco úplně jako, víš, že mnoho lidí čeká na nějaký zázrak, nebo že jsme my, moderní společnost, civilizace, Mně to vůbec tak nepřijde. Jo? A naopak mi přijde, že je to hrozně hloupá civilizace, že když třeba začne říkat, si pamatuju z dějepisu, jo? Jako doba kamena. Jo? Doba kamena. Lidi, kteří tam někde běhali s voštěpama v jeskyni a dělali na sebe jo? Takhle mi to bylo představovaný. A pak jsem stál před pyramidama a díval jsem se na matematické zobrazení hory poskládaných kamenů do sebe tak, že při zemětřesení se to nerozetřese, protože každý kámen má jinou velikost a jinak roztočený, kde to vyjadřuje matematický fi, tedy božský poměr zlatého řezu, ale i matematický pi, tedy obsah prostě kruhu. Jako... A říkám si, tak to tady udělali ty kluci prostě, který tady dělali na sebe. My jsme si někde vysvětlovali, že on chce zrovna teď znásilnit tu ženu, že jo, protože jo, jo, prostě tohle, jako to. A my jsme teď teda moderní společnost, která tady zakašle a píchnou si do sebe tři látky a musíme ji prosadit skrze herce, který to někde jako vypráví v reklamě, která opakuje prostě klam. Víš, jako...
0: Ale někdo to říkal, a třeba když hraješ nějaký počítačové hry a jsou postavení třeba na nějaký jako evoluci a jsou to jednoduché jako hry, nemyslím nějaký, jak víte, jako novodobý, ale tak víte, jako chytlavý, tak tam často vlastně ta evoluce toho lidstva se vyvinula v úzovkách nadále potom do nějakého kybernetického prostoru a my už tady máme AI a podobně, jako my jsme možná tak zhloupli, že opravdu jako to lidstvo má jako vymřít a fakt nás jako nahradějí tady nějaký, víš, jako elektronický nebo nějaký umělým vědomím řízený nějaký jako stroje a la Matrix a takhle a třeba prostě jsme to odkoučovali, no, že máme Svoníka. Já teď prosím tě, jestli tě můžu poprosit, mám jednu otázku od divačky a ta píše, že má na tebe otázku, že co včely u něj doma? Já bydlím v podhůří na venkově, ale to je to opravdu smutné. Na jaře žádné bzučení okolo stromů, ale tě včely potkám jen omylem. Jak je to u něj, když bydlí takhle na venkově? Já musím říct, že tady včely naštěstí jsou a u nás, jako, nevím, u Daniela, ale všiml jsem si teď právě, že je snad daná včela vysloveně už jako na seznam ohrožených druhů. Nevím, jestli tam byla, nevím, jestli tam patřila dávno, nebo jestli tam je jako nově.
1: Mm-hmm. Já nevím, o tohle se moc nezajímám, ale vím, že nejstarší zobrazení třeba na těch kamenných právě reliefech těch sloupů v Egyptě, tak je všude včela. Jo, že byla nějak jako důležitá. Vím, že třeba na starých různých jako různých tajemných společenstvích, jako který pracovali s nějakou jako propracovanou symbolikou, tak je včela nebo včelí úl třeba, jo, na zednářských.
0: To jako znamená. To je taky intenzivně.
1: Ano, je to jako hodně, mě to někdy občas děsí, protože ty pravidla toho včelína vevnitř jsou takový docela jako drsný pro nás, pro lidi. Jo, ale vím asi, co se tou jako včelou myslí, nějaká jako pracovitost, hlavní symbol, vytváření toho zlatého jako středu, tedy med, jo, med, jako od slova med, jako střed, jo, tedy Prometheus třeba, jo. No, ale otázka jasná. Já vnímám nejen úbytek jako u nás včel, ale hlavně hmyzu, což mě trochu děsí, protože já žiju u rybníka, kde vždycky vlastně bylo spoustu třeba komárů, hmyzu a tak dále. Všímám si třeba, jak jezdí auta, lidi, jak mají třeba daleko jako na sklách, jako míň prostě nějakých jako toho základního materiálu, který tady byl a... je to samozřejmě následek tohohle, týhletý přeměny toho životního jako prostoru. No. Snažím
0: se... Janíčka nezoufá, já jsem viděl nějaký pokus, kdy se včela už vyrobila jako mikrorobot a bude opilovat, když tak robůtek, takže jako buďte v klidu.
1: Jo, akorát už se z ní jako z toho mizu potom nenají ptáci a prostě ptáci zase potom lítají a jsou zodpovědní za to, že díky tomu se roznáší stromy. Prostě je to celý provázaný jako systém, který naštěstí teda díky bohu má obrovský regenerační schopnosti. Jo. Nutný, asi to jsme měli říct na začátku, že nutný, aby si člověk uvědomil, že cokoliv my tady jako uděláme jako lidstvo, tak ta příroda je daleko silnější a mocnější. Jo. A kdykoliv se může rozhodnout a vlastně pomoci nebo vyřešit si to. Prostě zničit třeba člověka nebo život je velice náročný, naštěstí. Naštěstí. I když ty pokusy jsou velice jako vehementní. Ale vnímám ten úbytek. Vnímám ten úbytek. Zaměřuju se na celý jako hmyz třeba, jo. Oni taky jsou různý vlny, jo, kdy třeba se objeví víc třeba voz, jo, jsou roky, kdy jsou najednou jako víc, někde pak třeba míň, ale vnímám hlavně, já jak si tam maluju večer, tak já mám otevřený okno, mám v noci rozsvíceno, jo, a teď vnímám, že tam třeba přiletí tři můry a nějaký malý takový dibličky. Jinak nic. Kdybych to dřív udělal, tak se tam nedá sedět. Prostě, jo, že by tam přilítlo mnoho. Jako. Kdežto, když jsem zase třeba byl u těch Mariánských lesích, v těch hlubokých lesích, tak jsme tam projížděli a člověk viděl, jak to naráží do toho okna jako dřív, jo, že někde v těch hlubokých lesích, ještě u těch řek, ten život se jako drží, ale je samozřejmě nepříjemný vnímat, jak jsme rozšířili ty suché plochy, ty nekonečný mrtvý pole postříkaný jako roundupem a pak vlastně ubyde ten... Jo, a mě to děsí z toho důvodu, že já vidím tu novou generaci, která vyrostla ve městech, v tomhletom umělém prostředí a oni jsou za to rádi, jo. Oni to nemají rádi. Oni nemají rádi hmyz, nemají rádi trávu, která je prostředí klíšťat a nebezpečí. Mají rádi vybetonované hezké plochy, lavičky, kavárničky, latéčko, kde nic nelítá, je průměrná teplota, ani horko, ani moc zima. Jo? Takový ten systém komplexu, jo? Těch komplex, nákupních komplexů. Tak tam v tomhle to lidi mají rádi. Takže třeba jsou věci, které, když s lidma řešíte, tak oni řeknou, je to jsem rád, že není hmyz. Tak vidíš, tak něčemu to jako je dobrý. Jo, takže rád, radši to moc s lidma tohle jako neřeším, ale je to dobrá otázka, bohužel.
0: Ale to je docela dobrý úlet, protože přesně tohle je ta situace, kdy my máme pocit, že jsme v nějaký rovnováze. Hele, akorát prostředí, akorát teplota, akorát bezpečno, ale přitom jsme vlastně úplně na hranici nějakého jednotného extrému a máme pocit, že konečně dosahujeme nějakého smyslu nebo rovnováhy. Ale hezky jsme se vrátili vlastně obratem na ten začátek, že mám pocit, že někdy dává daleko větší smysl, než do něčeho jako daného v rámci života zasahovat, tak to jako pozorovat, respektovat a možná se od toho učit, jo, než to pořád předělávat dle svého. Ale všiml jsem si, že se nám trošku zhoršil signál, tak jestli chceš ještě říct asi něco na závěr, protože já mám pocit, že bylo řečeno, co být mělo, tak jestli si ještě měl něco, co si chtěl říct a dneska to nebylo, tak klidně můžeš.
1: No, chci říct jednu věc, že já opravdu se nestavím na žádnou stranu a jde mi o lidský život. Mám rád všechny lidi a neumím je nějak rozdělovat na národnosti, i když třeba větší skupina lidí tady dělá třeba problémy a tak dále. Vnímám to, ale nechci sklouznout k tomu, že by mě ten systém, jak se vyrábí válka, postupně donutil k tomu, že bych vzal zbraň a na někoho prostě mířil a někoho zabil kvůli tomu, že jsme se vyhrotili. Chci ale varovat lidi, že kdyby se něco takového stalo, aby si uvědomili jednu věc. Zažili jsme všichni covid. Tahle společnost je tak rozvrkočená, že prosím vás, nepřemýšlejte idealisticky, že kdyby se to celý posralo, že vás něco svým způsobem tady zachrání. Zachrání vás vaše intuice, možná anděle a něco takového. Opravdu, teď to myslím bez legrace. Ale hlavně vás zachrání vaše racionalita. To znamená mít vždycky dobrý připravený plán pro rodinu, kam se přemístíte, jak si zajistíte vodu, základní věci. Počítat s tím, že za covidu první, co bylo, tak se na vás vyřádí vaši lidi, který ani neznáte, ale oni vás třeba dobře znají a konečně si na vás budou moc vybít hnusné věci. Většinou je to, za toho covidu se opravdu udávalo, okamžitě se volalo na policii. V takovýchhle chvílích mají většinou tyhle složky větší pravomoce a většinou se likvidují nepohodlný svým způsobem lidi prostě, jo. Takže buďme bdělí, rozvíjejme všechny soběcnostní věci a krásný šlechetní věci a lidství, protože to je jediná obrana proti těmhle těm hnusotám a uvědomme si racionálně, že v případě nějakého konfliktu je dobrý dostat se tam, kde se z vás nestane lidská zrůda, pokud můžete. Jo. To znamená vyhnout se tomu, abyste museli pozvrávat proti někomu zbraň, abyste museli být součástí nějakých šíleností. Je to opravdu potom věc lidí, kteří to chtějí. To znamená druhá věc, kterou jsme tady dneska neprobrali a kterou jsem chtěl probrat, že si mnoho lidí neuvědomuje, že je tady celá mladá generace, o který se říká, že jí nic nebaví. Jo? Ale jedna věc jí baví, akorát to nechceme vnímat. Baví zabíjet u počítačů. Baví ovládat drony a hrát počítačové hry, kde se zabíjí. ty to znáš, vyvinuly se tady i programy nový, Clash a všechno, kde si lidi dávají lidi do huby, prostě podporuje se tohle. Takže není dobrý být naivní v tom, že v případě nějaký šílenosti tady nebudou lidi, kteří tohle nebudou dělat. Bohužel je tady mnoho připravených lidí, kteří léta letoucí seděli doma a každý den se věnovali zabíjení. Jo, je tady vycvičená generace a je třeba s ní bohužel počítat. A samozřejmě ještě pořád jsme v době, kdy můžeme hodně věcí změnit a můžeme to přerušit. Můžeme to vypnout, vzít děti ven, vzít je do lesa, informovat je, promluvit s nima jako s lidskou bytostí, informovat je, že jakýkoliv šílenství prostě války je nesmyslný, mluvit s nima jako lidi a upřímně, ne jako koučové, vysvětlovat, pouštět nějaký videa, ale aby jsme spolu zase jako lidi mluvili. To znamená, nechci lidi varovat, jo, nebo tady vzbouzet nějaký poplašní zprávy, to vůbec ne. Jenom chci říct, že v momentě, kdy je válka, umírá pravda a umírá jakýkoliv jako cit a dobrosrdenství. Jo. To znamená, chraňte si to lidi a ještě teď máme furt šanci vyhnout se tomu, opustit ten konflikt, opustit tu bipolárnost a opravdu si uvědomit, že vyrůstáme ze země, kde moudrý pán napsal, nestřílejte, jsou tady lidi. Kde nerozebíral, která strana je lepší, ale nestřílejte, jsou tady lidi. Jsme ze země, která vždycky ctěla mír, byla nenásilná, nikdy jsme neudělali žádnou útočnou akci na cizí národy. Máme v sobě něco posvátného a to je třeba si chránit opravdu a říct, neúčastníme se války, chceme mír a to znamená, nepřidáváme se na žádnou stranu. Tím pádem i bereme všem těm lumpům, jako je Babiš, všem na obou dvou stranách jim bereme argumenty a bereme jim tu munici. Oni nás potom nemůžou postavit ani na jednu stranu. Asi to.
0: Děkuju. Krásný závěr. Já ti moc děkuju, Daniele. Moc hezký vysílání. Doufám, že se divákům bude líbit. Jestli chceš ještě indiánský stezky zmínit, s čím jsem si, že teď jsi vydával nějaký video, možná starší, z nějakých dětí, nebo jestli to bylo novýho?
1: To bylo Na Slovensku jsem byl předávat stezku takové domácí škole, která tam buduje stezku, takže teď už i slovenské školy budou moct jezdit na indiánskou stezku a předával jsem jim to tam i těm dětem, vlastně, který budou součástí těch instruktorů, který potom budou učit ty děti. Zrovna tam to bylo video, kdy jsem jim ukazoval tu trojnožku, jak si přefiltrovat vodu. To možná krásně jsem to připomněl. Já jsem tady před vysíláním potkal jako školku dětí. A oni na mě, dobrý den, ty jsme tak se jak šlebili a jeden tam kluček říká, dobrý den, bába letí komínem. Víte, mě pořád se soustředím na ty děti, protože vím, že tam to začíná. A děti se furt rodí stejně krásný. Vidíte to ještě v té školce. A pak už je to vidět v těch školech, když se indoktrinují, když se jim pustí počítač, tablet, když se doslova jim veme duše. Ale jinak děti se rodí pořád stejně krásný, se stejnou radostí pro život, se vším, co znamená lidství. A to je to nejnádhernější. Kdykoliv se tady cokoliv stane, zase se narodí děti, které zase přinesou krásný a nový příběh a možná i někdy zapomenou, že my jsme někdy tady byli v nějakým takovým šílenství. Mimochodem takhle začíná Čapek v jednom díle. Jo, a končí v díle RUR, jo, kdy z toho šílenství, kdy to tady vymlátí roboti, on zase vidí tu lidskou lásku u těch robotů a vidí, že život se jako předal sám do sebe a že vždycky zase z toho novýho, z té lásky něco vzniká. Takže na závěr bych chtěl říct, že láska je pojidlo duše a že láska, i když to zní jako klišé, tak to je to, co může zase nás všechny spojit a místo té nenávisti se můžou lidi pomilovat. Jo. A opravdu o tom je ten motiv té války, že oni nás zbavili milování a proto my chceme zabíjet a nenávidět se. Tak přátelé, jestli můžu něco říct na závěr, to bude hezký vzkaz. Milujte se. Pomilujte se. Opravdu. Hezky oslovte někoho, jestli jste sami a hezky se pomilujte a uvidíte, že nebudete mít chuť někoho zabíjet.
0: Díky moc. Měj se hezky, Daniel, a jsi jdeří. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Jardo.
0: Tak jo, to bylo dnešní vysílání, věřím, že se vám líbilo. Mě teda napadlo, já jsem už nechtěl Daniela zdržovat, ale jestli někdo víte, prosím vás, napište mi to do komentáře, jaký by měl být význam toho bába letí komínem, jo, protože Dneska se tady teda zmínila i ta druhá světová a mě tě napadá, jestli nějakým zvláštním zvláceným způsobem to nemůže mít nějakou spojitost s těma táborama nebo s tou likvidací nějak těch jako potom těch ostatků těch lidí nebo něco takového. Protože on to někdy tak je, jo, že my si pak uděláme srandu vlastně jako z něčeho nebo říkáme jako něco, čemu vůbec jako nerozumím, jak to vzniklo. Ale doufám, že ne, že to spíš bude, já nevím, něco jako čert. Nevím. Já když nejsem schopen najít jako jinou souvislost, když si představím, že je to prolít komínem, tak to mám spojený právě s něčím podobným. Tyjo. Tak nevím, snad budete třeba vy vědět, tak buďte jak hodný, kdo dokoukal do konce, tak mi to napište, pokud k tomu máte nějakou informaci. Já si to nechci tady dohledávat Googlem nebo něčím podobným. Nechám to na té lidské rovině. Tu AI se snažím opravdu jako používat minimálně a třeba mi to řekl nějakou úplnou hovadinu. Tak jo, samozřejmě na závěr nějaký pozvánky. Aktuálně mám otevřenou školu skutečného života, že kdybyste si chtěli přidat, mám tam ještě poslední volný místečka, pak už opravdu nebude možno, protože už jiný čas k dispozici nemám. Budu moc rád, když se přijáte k mým členům na Hero Hero, můžete mě nějak podporovat nebo podporovat jakýmkoliv způsobem. A momentálně se nám rýsuje další transformační dovolená někam na únor, doufám. Navázal jsem nově spolupráci s jednou takovou menší cestovkou, která se na tohle přímo zaměřuje. Zatím mi přijde komunikace opravdu jako fajn, myslím, že přesně víme, co bychom od sebe jako vzájemně očekávali, tak se na to moc těším. Zatím čekám na nějakou nabídku a uvidíme, takže to snad brzy taky zveřejním. Tak jo, tak si mějte moc krásně. Ježibaba z pohádky, hele, taky mě to napadlo, no, ale těžko říct. No. Tak si mějte moc krásně a dneska ve 3 hodiny tady opět na Hero Hero živě Tonda Baudyš. Tak si mějte. Ahoj.

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mi drazí slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete den a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Dnešní téma bude velmi zajímavé a bude mnohem kratší než včerejší káva. Včerejší káva měla skoro 30 minut a přesto jedna z nejsledovanějších a moc vás to zaujalo, takže vám za to chci poděkovat. Ale dnešní káva bude podstatně kratší, protože stal se včera takový zajímavý incident, já jsem o něm hovořil ve zprávách, ale protože vždycky ty informace jdou a doplňují se, tak teď už máme víceméně ucelený pohled na věc a jde o to letadlo, které mělo přistát v Tel Avivu, nakonec přistálo v Saúdské Arábii a co se tam vlastně na té palubě stalo. Protože, přátelé, musím říci, že se opět předvedla naše mainstreamová média. Já naprosto chápu, že jak jdou ty informace, tak někde se to může zlomit a nakonec se to ukáže úplně jinak. Ale tak o tom ta média mají referovat. To znamená, v tomto případě se musel jít do zahraničního tisku, protože tady se psalo, já to budu citovat, dokonce několikery média to převzali, převzala média, to, že Rus a Ukrajinec se mezi sebou v kokpitu pohádali, jeden padl do bezvědomí a druhý byl svázán, nebo takhle nějak to bylo, no blbost šílená, proto jsem tuhle zprávu ani nepřinesl, protože nebyla potvrzená. Takže když jsem mluvil o dvou pilotech, tak jsem mluvil o dvou Arabech, nemluvil jsem o Rusovi a o Ukrajinci, protože jsem si říkal, že to bude úplně jinak. No, samozřejmě také to jinak je. Takže přátelé, jdeme na to, ať si v tom uděláme trošku pořádek, jak tady u nás na jihu se říká Ornung. Tak, jde o incident letadla, ovšem zcela reálný a mimořádně závažný, let FZ1073 společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu 30. září 2026 nouzově přistál v saudsko-arabském Tabuku, takže ne v Riádu, jak jsem říkal ráno, ale v Tabuku. Na palubě bylo 174 cestujících, saudský vyšetřovací úřad potvrdil nouzové přistání i okamžité zahájení vyšetřování. Rus a Ukrajinec společně zachraňují letadlo,

teď pořídili nová letadla, takže s jedním z nich jsem letěl, ještě neměl ani pořádně udělaný nátěr, ale byl super. Na palubě bylo 174 cestujících. Letadlo se dostalo do mimořádné situace a nakonec nouzově přistálo v saúdsko-arabském městě Tabuk. A teď přichází to podstatné. Podle izraelských představitelů druhý pilot napadl kapitána, takže jako pilot takzvaný. Reuters uvádí, že kapitánem byl Smit Mahmachar, občan Indie. Teda to je jméno? To je co, přátelé? A útočníkem měl být kopilot, který byl následně zadržen v Saudské Arábii. Ománec z největší pravděpodobností. Ománský představitel CBC potvrdil, že podezřelý kopilot je občanem Ománu. Jo? Takže máme Inda a máme Ománce. Tak, jdeme dál. Takže pozor. Rus a Ukrajinec nebyli těmi dvěma piloty, kteří se měli kokpitu poprat. Dvakrát to potrhuji. A teď si přečtěte retrospektivně naše média. Prostě mě se někdo diví, že jim nevěřím a že si ty věci snažím ověřovat. Vy víte, přátelé, že já tady, když řeknu nějakou kachnu, tak se za to posléze omluvím anebo to doplním, protože čtu 84 zpráv denně a samozřejmě, že udělám chybu. No to by byl taky zázrak, kdyby chybu neudělal. Ale nedělám to schválně. Jenomže tady je tak brutální rusofobie, vyhnaná úplně do ad absurda, že tady měli jasno prostě. Rus napadl chudáka Ukrajince, kokpitu, jo? Blbost samozřejmě, jo? Blbost. Tak. To byla jedna z prvních naprosto zmatených verzí příběhu, která se začala šířit internetem jako lavina. Oficiální vyjádření Flight Dubai je zatím podstatně opatrnější. Společnost potvrdila, že na letové palubě došlo ke konfliktu, že letou následně zajistili další členové posádky. Tak. Cestující na palubě ti prý pomáhali spoutat toho jednoho pilota a že letadlo bezpečně odklonili do Tabuku. Jak to udělali? No jednoduše, protože i ta letuška, já to teď nechci srovnávat s lékařstvím, že sestra dokáže zastat práci lékaře, tak letuška dokáže zastat práci pilota. Takhle to úplně není, ale přece jenom to letadlo letí dneska už v podstatě automaticky. Vzlet, přistání, dobře, ale jinak víme, jak to je, tam autopilot, ten už je tam dlouhá léta, je to čím dál tím lepší, dneska do toho zasahuje ještě umělá inteligence a podobně. Já nechci teď říci, že by s letadlem dokázal přistát každý, to by byla blbost, jo? To bych říkal nepravdu, ale určitě ta letuška o tom ví víc než já. Jo, takže asi tak. Tak. Příčina a motiv incidentu jsou stále předmětem vyšetřování. Jenže máme také svědectví cestujících a izraelských představitelů a máme také videa, protože dneska má každý telefon, že jo? Tak, podle nich kopilot kapitána napadl a kapitán byl vážně zraněn a byl chvíli v bezvědomí. Přesto dokázal bojovat, zpřístupnit kokpit a umožnit ostatním zasáhnout. Znova vysvětlím. Samozřejmě, že daleko lépe by to vysvětlil člověk, který mě sleduje a je pilotem 737. Takže já vás poprosím, pane Černoch, abyste to tady ještě tak napsal, ale vy se to nedostanete. To je uzavřené. Jo? Určitě existuje nějaký způsob, jak se tam třeba může dostat letuška. Je tam třeba nějaký kód nebo něco. Ale že bych já se sebral z té první řady, kde vždycky sedím, a šel bych se tam projít za pilotem, je prostě blbost. Jo? To asi chápeme. Od kdy to tak je? Přísné ano, od roku 2001. Jo? Takže tam je to jasné. Cestující a členové posádky potom podezřelého spacifikovali. Spoutali ho. A teď si představte, co se mezi tím dělo s letadlem. Podle dat a dostupných zpráv, a to se jako podržte, přátelé, se Boeing během incidentu

sportu propadl přibližně z 33 tisíc stop na 17 tisíc stop během jediné minuty. To je přibližně z 10 kilometrů na 5 kilometrů za minutu. Kdo jste někdy letěli nejenom dopravním letadlem, ale já jsem takhle letěl v ultralightu, nebo jsem letěl ve Větroni, tak když je tam ten propad takhle třeba 17 metrů za sekundu a podobně, tak to je teda sešup. To s váma zamává. Letadlo vyslalo nejdříve kód 7700. To je prosím pěkně obecný nouzový kód. No jo, jenomže potom se objevil kód 7500. No a vy, co znáte aviatiku, tak už víte. No a ten je podstatně zajímavější, protože označuje nezákonné vměšování do řízení letadla. Typicky to bývá únos nebo nějakou obdobnou bezpečnostní událost. Saúdské zdroje oba signály uvádějí. A teď přichází část příběhu, kvůli které se fotografie Rusa a Ukrajince objímajících se na sociálních sítích tak skvěle šíří. Na palubě byli další piloti cestující jako pasažéři nebo mimo službu. Reuters potvrzuje, že po spacifikování kokpilota další piloti společnosti Fly Dubai, kteří cestovali na palubě, převzali řízení a letadlo bezpečně přistálo v Saúdské Arábii. Israel Hayom následně přišel s informací, že mezi těmito piloty

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám. Vítám vás pochopitelně z toho důvodu, že jsme se minulý týden neslyšeli, a tak jsem rád, že vás zase slyším. No a že můžeme dneska probrat opět zase několik zajímavých, velmi zajímavých témat. Vítejte tedy u pořadu tady na Svobodném vysílači, vítejte u pořadu z studia Midgard. Od mikrofonu se tedy na vás těšil a tedy se s vámi vítá Petr Václav, no a se mnou se také na vás těšil, určitě se na vás těšil, si myslím, určitě se na vás těší ještě pořád teď. Můj host Jiří, Jirko, zdravím, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím taky, čau, čau.
0: Kdo se na tom k smíchu, chlape?
1: No, tak... A jsme se tady tak zasmáli před vysíláním, tak se mě to ještě drží,
0: jo, rozumíš. Takhle, ty navazuješ na ten smích, který jsme přerušili.
1: Jsem ti řekl,
0: mleč nebo budeš ve vysílání. A ty jsi říkal, drž hubu. A to jsi teda jako myslel, že jsi takhle přeložil si to moje kárání. Doufám, že to nebylo tak, jako že mám držet dubu já.
1: Ne, to jsem myslel jako na sebe, víš. Jako. Tak mě to jako... ještě se ta energie ze mě nedostala, jsem se musel tak dosmát.
0: On je film, že jo, drž hubu.
1: Jo, je to tak, no.
0: Ruby! Ten je kouzelný, ano, ten je kouzelný. No nic, tak my se asi vydáme jinou cestou. No, co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli? Neslyšeli. Jak jsme se viděli, pochopitelně.
1: My jsme se právě neviděli. No tak v pondělí jsem měl příjemný cestování do Prahy, protože jsme se viděli. Úterý pracovní, středa, čtvrtek taky pracovní, řešil jsem čističku, což bylo tak jako, řešil jsem nějaký fekálie, kanálie, takže tak, no. A dneska jsem taky pracoval, takže to bylo veskrze takový pracovně, organizačně řešící, bych řekl.
0: Přímo byl chlapec pečlivý. A já jsem rád, že jsi se nehrabal jenom, jak bych to řekl, v těch fekálích, jako opravduských, ale že jsi se pohrabal i v jiných a přinesl si do dnešního pořadu nějaká čísla a čísla zajímavá,
1: jo.
0: Která dneska proberem. Ono dneska není jednoduchý najít nějakou zprávu, která bys nezařadil do tématu fekálí, takže... No, máme na to docela čas, tak máme před sebou skoro 2,5, 2 a 3/4 hodinky. Navrhuju, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, ať popřejeme. Mm-hmm. Dneska Štefan a Sára slaví své svátky, dáme přednost ženě. Jméno Sára zní prostě, ale ukrývá v sobě urozený původ, ačkoliv zní nadčasově. Jde o prastaré hebrejské jméno, ani celá tisíciletí jméno Sára neubrala na kráse. Tak Sára Soudková je toho pochopitelně dokladem. Jméno Sára nosila již biblická postava manželka Abraháma. Nositelkou jména byla i americká jazzová zpěvačka Sarah Lewis, Vugán nebo francouzská herečka Sarah Bernhardtová, narozená jako Henriette Rose Bernhardtová. Dnes jméno patří také ke slavné americké herečce jménem Sarah Jessica Parker. U nás jméno nosí mezi jinými i fotografka Sára Soudková, rodným jménem Šára Směšná. To je zajímavé jméno, rodné jméno, Šárka Směšná, protože Sára Soudková víme, jak vykradla Soudka, jak se vůbec neštítila ničeho. Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Jméno se z hebrejštiny vykládá jako kněžna nebo vznešená žena. Urozená paní, tato prastaré jméno nalezneme již v Bibli. Jméno Sára nosí v České republice 2875 dívek, žen, slečen a paní. No a Je to 147. příčka podle četnosti užití ve statistice jmen. Když si dáme Štefana, tak Štefan je variantou jména Štěpán, představ si to. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů, u nás se častěji užívá verze Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný, jména pocházejí z řečtiny, více informací u Štěpána najdeme. No, já si myslím, že na Slovensku mají jednoho dobrýho Štefana, že?
1: Hrabina, ano, Hrabina.
0: Ano, ano, nedávno jsem vysílal s ním rozhovor. Jméno Štefan nosí i tak v České republice 12 029 chlapců, mužů, kmetů. A je to 63. příčka podle četnosti použití tohoto jména. Takže, milé Sáry a milí Štefanové, my vám právě teď s Jiřím společně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování také, prosím vás, na to nezapomeňte, a pěknou oslavu, protože je pátek, den velkého jupí. Takže můžete slavit třeba až do neděle, když na to budete mít to žaludek. Takže vy, kteří znáte Štefana nebo Sáru, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví. Prodloužíte jim život imunitním systémem, který od té radosti nastartujete víc a víc. No a ještě pozor, je Světový den pošty. Co nám k tomu tady píší? Světový den pošty se slaví na výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce s poštou a doporučováním spojené. Vydávají se například speciální jubilejní poštovní známky. Tento den by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Mohla by být taková známka třeba jako Sklerotik a Strašidlo ze Špesartu Hradčanská jedna. Co ty na to?
1: No, určitě.
0: Že jo?
1: Jo.
0: Například třeba. Nebo jiné náměty by mohly vyjít. Třeba Bitcoin po Česku.
1: No.
0: Taky nezapomenutelné. Ono by se něco našlo.
1: No, já si myslím, že toho bychom, tak už bychom udělali takový seriál, nekonečný určitě.
0: Znáš nějakou Sáru?
1: Znám nějakou Sáru. Znám, no. Ale už jsem teda...
0: Počkej,
1: jsem
0: tam
1: neviděli, nějak, třeba.
0: Jsem tam, ne. Měl jsi nějakou Sáru?
1: Cože? Nechápu souvislosti.
0: Mě to jenom tak napadlo, já nevím, já jsem slyšel starší chlapy, jak se bavili samoobsluze.
1: Rozumíš?
0: A to starší chlapy samoobsluze, to se tam jako bavili, kdo koho měl, víš, tak. Vůbec jsem nepochopil, tak jsem se to chtěl od tebe dozvědět právě. Dobře, tak asi neměl, nebo vlastně měl, ale nevím. Tak to nebudeme pitvat. Nikdy nevíš, kdo tě poslouchá, že jo?
1: Přesně tak.
0: A navíc, hele, co mi do toho třeba taky je, že jo? Když mě vlastně do toho vůbec nic není.
1: No, tak já ti to pak řeknu po vysílání.
0: A mě to, já nevím, to bude zajímat. Jako. No
1: určitě,
0: tak si to tak
1: to
0: povíme.
1: To tě bude určitě
0: tak si,
1: zajímat.
0: Tak, to si pak povíme.
1: Jo.
0: Tak jo. Mám tady nadílku záležitostí, které se váží k dnešnímu dni. Protože máme Boženu Blanku a to je naše sluníčko, které nás zásobuje tím, co bychom měli vědět, anebo co přináleží k tomu dnešnímu dni. Tak nejdřív z historie, jo? Pár historických dat. Tak 9. dneska je 9. 10. pozor, 9. 10. 1410. Poprvé v listinách zmíněných je zmíněn pražský staroměstský orloj. Už se o něm psalo o Fiko. 9. října 1921. Premiéra Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba v Brně. 1928. Největší česká stavební katastrofa. V Praze se na rohu ulice Na Poříčí a Biskupské k zemi sesunul Dokončovaný 7-patrový obchodní dům Jakeš i s 87 dělníky. Leta páně 1929 zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Víme, že to bylo spojení Janáček Walter. Jméno firmy vzniklo složením jména, aha, teď to píšou, Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklu Wanderer, ne Walter, ale Wanderer. Ještě, že máme tu encyklopedii tady. 1931, první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. Reportáž Josefa Laufra z fotbalového utkání ČSR Jugoslávie. Čověče, to byl možná nějaký příbuzný Pepi Laufra, zpěváka. Tady ta deska měla jednu nevýhodu, že si nesměl nechat na sluníčku. Jinak z toho nebylo fotbalové utkání, ale bramboračka. 1969 československá vláda zakázala vycestování jednotlivců na západ kvůli velkému nárůstu emigrace. 1970, ale pozor, tady z toho vyplývá, že do té doby lidé mohli normálně vycestovat, že? 1970, premiéra českého vědecko-fantastického dobrodružného filmu Bořivoje Zemana na kometě podle románu Žila Verna. A už jsme v novodobí, mezi tuneláři, takže 2008, syn provozovatele matějské pouti Václav Kočka mladší byl zastřelen podnikatelem Bohumírem Ďuričkem po skončení křtu knihy šéfa ČSSD Jiřího Paroubka v pražské restauraci Monarch. 2011 Josef Váňa vyhrál s koněm Tjumen Velkou Pardubickou. 2017 předseda ANO, 2011 Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli obžalováni za podvod s financováním Čapího hnízda. Hele, to je dobrý takhle to servírovat, viď? Jako. A ještě tady mám zprávu z roku 2026, říjen 2026. Skvoter, motorkář, lhář a agent se připravuje na výhru ve Velké Pardubické, jenom nevíme, jestli poběží na koni anebo po svých. Všechno to ještě stihne potom fotografovat a vydat jako autobiografii, tak máme se na co těšit. To teda tady nepíšou, ale to budou psát za rok. Tak, ze světa. Přesně, když se psal letopočet 1000, Leif Erikson objevil Vinland, noha Evropana poprvé stanula na půdě Severní Ameriky. 1238 Jakub I. Aragonský dobil Valencii a založil Valencijské království. 1531 katolické kantony vyhlásili válku kantonu Curych. Začala druhá válka o Kapel. 1655 švédský král Karel X. Gustav obsadil Krakov. 1701 ve městě New Haven byla založena třetí nejstarší instituce vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech. Yaleova univerzita, která nese jméno svého prvního mecenáše Elihu Yalea. 1760 sedmiletá válka ruské vojsko generálu Zachara Černyševa a Totlebena a rakouské vojsko generála Franza Marica Laciho obsadilo Berlín. 1917 v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků. Čiže to o tom nějak vůbec nevím. Spojuje se ti to s něčím?
1: Přeště mi to ještě jednou, prosím
0: 1917.
1: Tě. 40 tisíc vojáků.
0: No v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 tisíc vojáků. Já když si na to kliknu, tak mi tady vyjede, že jsou to československé legie v Rusku. To někdo pomotal.
1: No tak to jsou legionáři z té první světové války, ne?
0: Ano, ano, proto mi to bylo divný, protože to trošku znělo jako, jako akce Ludvíka Svobody. Ono to bylo tak, že byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914 až 1920, když bojovali nejdříve proti rakousko-uherské a německé armádě na Ukrajině a poté spolu s Bílou armádou a zahraničními interventy proti Rudé armádě. Jeden z hlavních velitelů legií v Rusku byl Radola Gajda, známý to gauner, který ho poslal. To je taky dobrý. Ten byl poslán tuším Štefánikem, že byl poslán do zpátky do Československa, aby ho potrestali. A on si to nějak zařídil, takže ho tady oslavovali jako v Československu jako velkýho hrdinu. Až teprve, když se zase začal dopouštět zločinnosti přímo v Československu, tak pak ho odsoudili en bloc. Jo, tady to pak píše. Předchůdcem legií byla česká družina. Dne 7. ledna 1919 bylo z brigády vytvořeno československé vojsko na Rusy, které již bylo součástí československé armády a samozřejmě zejména zásluhou Štefánikovou. No, je to pěkný si takhle o tom číst, ale ty legie nemají dobrou pověst. To si budeme povídat. Někdo to jako prosazuje, ale my víme, z čeho potom. Takže žádný československý armádní sbor, ale byli to nějaký dobrovolníci. 1934 makedonští a chorvačtí nacionalisté podnikli v Marseille úspěšný atentát na jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského ministra zahraničí Louis Bartova. 1962 Uganda se stala republikou. 1963, to je důležitý jako datum, si myslím, ale tady píšou jenom to, že katastrofa přehrady Vajont. 1970 vznik Khmerské republiky. 2004 první demokratické volby v Afghánistánu. No a máme a tady lekci dějepisu. Den vojenské slávy Ruska. V tento den, v roce 1943, skončila bitva o Kavkaz. Jedna z nejrozsáhlejších bitev Velké vlastenecké války trvala 442 dní od 25. července 1942. Němci se snažili dostat k ropným oblastem Grozného a Baku, chtěli dosáhnout Černého moře a proniknout dále na východ. Sovětské vojsko se zpočátku stahovalo k průsmykům Kavkazu a Tereku, ale poté přešlo do protiútoku. Na podzim roku 1943 osvobodili Novorossijsk, Taman a celý severní Kavkaz. 9. října byl poloostrov Taman zcela očištěn od okupantů. Toto vítězství zachovalo strategické zdroje země a stalo se důležitým krokem k porážce nepřítele. Odhodlání obránců Kavkazu znovu prokázalo, i v nejtěžších podmínkách je možné zvrátit průběh války. Maďarská prokuratura vyslechla premiéra Pétera Maďara jako obviněného z krádeže mobilního telefonu jiné osoby v nočním klubu. Já zírám, co to je, čuče ve vedení Maďarska. Britské a americké zpravodajské služby provádějí interní kontroly poté, co byl bývalý šéf německé rozvědky Hanik zatčen kvůli podezření ze špionáže a velezrady, informuje deník T. Daily Telegraph. Velitelství obrany DLR vyzvalo obyvatele měst Kramatorsk, Slavjansk, Dobropilja a Družovka, aby se evakuovali do Doněcka. Specialisti na místě se zabývají otázkou ubytování, informoval kanál velitelství na Telegramu. Evropská komise chce vytvořit analogii k článku 4 Severoatlantické aliance NATO ještě před případnou změnou vlády v Německu a ve Francii, uvedl europoslanec Lucemburska Karl Heisser. Pouze 25% vojáků ukrajinských ozbrojených sil, kteří byli znovu nasazeni na pozice u Sumy, přežilo, a to kvůli problémům s rotací a zásobováním, uvedly ruské bezpečnostní složky. Šíření viru Ebola v provincii Severní Kivu v Demokratické republice Kongo se vymklo kontrole, uvedl server Africa News. Trump prohlásil, že konflikt s Íránem brzy skončí a poté by se měly snížit světové ceny ropy. Moskevští lékaři odstranili, a tady jenom chci říct u toho Trumpa, že on taky říkal, že během 24 hodin ukončí válku na Ukrajině. Tak já bych moc nevěřil, protože Irán prohlašuje, že pokud... No, že Irán prohlašuje, že pokud nepřijmou Američani 7 bodů, který jim naservírovali, tak s nima nebudou ani jednat. Moskevští lékaři odstranili z žaludku dvouleté dívky více než 250 magnetických kuliček, uvádí kanál Ministerstva zdravotnictví Moskvy. Hochu, tak tohleto jsem viděl takový kuličky a tam právě na tom přesně bylo napsáno, že to nepatří malým dětem do rukou. Diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině je zatím obtížné dosáhnout, uvedl Rubio. Americké vojenské složky připravili pro Trumpa nové varianty rozsáhlých bojových operací v Iránu, informuje stanice NBC News. Výroba vína ve Francii se kvůli suchu může snížit na nejnižší úroveň za 70 let, píše Bloomberg. SZO, Světová zdravotnická organizace, tedy WHO, nepotvrdila informace o nových případech onemocnění v irkutské oblasti, uvedla agentura, takže to je SZO, uvedla agentura Rozpotřebná dozor. Rusko nemá žádné plány na ozbrojený konflikt se západní Evropou. Moskva nikomu nehrozí, prohlásila Maria Zacharovová. Merz a jeho v úzovkách společníci v Kyjevě jsou součástí jednotných korupčních schémat, prohlásila Maria Zacharovová. Estonec, kterému bylo zamítnuto opuštění země, přehlédl přes bránu hraničního přechodu Kojdula a odešel do Ruska, informuje RR. Rubio se domnívá, že existuje riziko eskalace konfliktu na Ukrajině a jeho přerůstání v regionální konflikt, který by byl mnohem nebezpečnější. Tady těm dvou věcem se chci trošku vyjádřit, jestli dovolíš.
1: Určitě.
0: Jedno to korupční schéma v tom Kyjevě, respektive na Ukrajině, je to, že pamatuješ si, jak oni vyhlásili, že mají tu novou raketu a jak je to, jaká je to pecka, jako, jak je to super?
1: Jo, a že to má 5400 km za hodinu, že to letí a podobně. Jo, jo, vím, vím.
0: Tak nějaký vysoký důstojník se přímo v televizi vyjádřil, že to bohužel není vůbec pravda, že ty peníze, které se tam do toho cpaly, takže víceméně byli, takhle skončili, neví se kde, ale rozhodně se nic nevynalezlo, protože neproběhly žádné zkoušky něčeho, co by tomu odpovídalo.
1: Jo.
0: Takže to bylo pouze korupční schéma a na úkor vlastně fronty a na úkor jakoby země jako takové, tam tekly obrovské peníze. Takže to bylo divadýlko víceméně. No, potom...
1: A nešlo to na sirotky, jo?
0: No, nešlo to na sirotky, teda, jako záleží, koho považují za sirotka, že jo? To je právě to korupční schéma, jo? Který se vrací zpátky do Evropy. No a oni pak ještě, to měla být ta raketa opětá top jako nejlepší, no a zbytek jim Rusové totálně rozsekali, takže oni vyrábí třeba...
1: Ani smrt nebere.
0: Víš, kolik stojí vyrobit na Ukrajině jeden dron?
1: Nevím, 30 tisíc euro?
0: To si přehnal 50 až 100 tisíc. Což je zhruba 10krát víc, než jsou náklady Rusů, jo.
1: Počkej, a jako 30 až, nebo 50 až 100 tisíc euro, nebo korun?
0: Tady v korunách.
1: korunách.
0: Aha. Takhle psali, že to je desetinásobek, ale psali o těch 100 tisících. Takže jsou to nějaký drony asi běžného typu.
1: Jo, asi jo.
0: Jo, no. Vrátím se zpátky tady k tomu. A že se Rubio domnívá, že no tak se podívej, jak se militarizuje Evropa, jako ta, ty úplně šílej. A váží to na ten článek 4, který by jako oni chtěli nějaký svůj, ještě se k tomu dostanem. Oni by chtěli jako něco ještě vedle článku 5, aby mohli jako na základě toho, že vyhlásí článek 4, který by byl o trochu měkčí, tak by mohli zabavovat, dejme tomu, finance Evropanů a tak, jo.
1: Přesně, no.
0: No. Další porce nezákonných opatření proti Rusku potvrzuje, že Londýn se dostal do sankční slepé uličky, uvedlo ruské velvyslanectví. Prohlídky v sídle bývalého prince Andrejeva v souvislosti s případem Epsteina byly uznány za nezákonné, informovala BBC. Ruský jaderný arzenál je jedním z nejmocnějších na světě a představuje hlavní ochranu země, uvedl prezident výzkumného centra Kurchatov Kovalčuk. V Paříži byla použita vodní děla proti účastníkům studentských protestů, informuje televizní kanál LSI. Tady k tomu jenom rychlou poznámku, že stejně jako v dalších zemích, o kterých se asi budeme bavit, tak dneska Francie stojí na pokraji občanské války. A vůbec to tam není jednoduchý. To, že ty studenti pravděpodobně jsou nástrojem někoho, je možné, ale tak nebo onak Francie prostě hoří. Snímky z ulic Paříže vypadaly jak snímky z Kyjeva, rozsekanýho. Takže vůbec se tam s tím nemažou. A je to tam natvrdo, to nejsou jako nějaký protesty, že se nesou vlajky. Tak jak to známe tady třeba z Národní a podobně, tam prostě mlátějí výlohy, rozsekají auta, zapálejí všechno. Takže to je, jak když tam projde fronta. No, porušování závazků Kyjeva vyplývajících z úmluvy o zákazu chemických zbraní je systematické povahy, uvádí zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Navazuje to pochopitelně vůbec i na začátek té speciální vojenské operace. Je to jeden z těch důvodů vlastně, proč také vznikla. Dodávám já. Západní země se podílí na použití chemických zbraní proti občanům Ruska a koordinují tuto činnost, prohlásil zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Sýrie zvažuje možnost vyslání od 10 000 do 20 000 vojáků do Jemenu za účelem boje proti hůtským povstalcům, uvedl portál Axios. Pardon. Tady k tomu chci jenom říct, že prezidentem Sýrie se stal známý to hrdlořez, mezinárodně hledaný terorista, který kopal s uřezanýma hlavama, si kopal před kamerou fotbal. Má se rád s dalším bláznem, skvoterem a lhářem a zrádcem a militantním šílencem, který skvotuje na Hradčanská 1. Spolu se fotili, podávali si ruce. Povídej.
1: Ty chceš říct, že náš pan prezident má tolik předzívek a titulů, jo? Co jsi teďka vyjmenoval?
0: Mě to jenom tak napadlo, když jsem se chtěl jaksi trefit do jeho specifikace. A ještě by se asi našli další, no.
1: Myslím, že se strefil úplně na 100%.
0: No ne, tak na jednu stranu opovrhuje, říkal, že by Trumpovi nepodal ruku.
1: Přesně.
0: Ale podává si ruku a nechává se fotit s hrdlořezem a takovýmhle vrahem.
1: No, odporná lidská bytost, říkal, že je.
0: No a
1: Trump.
0: Tenhle ten syrský prezident to není odporná lidská bytost, to je kamarád, kámoš, protože vlastně je taky ve zbraní, že jo.
1: No, ale hlavně kupou za stejnou věc, že jo?
0: Jo, kupou za stejný manšaft, to je pravda. Ruská federace je připravena učinit vše, co je v jejich silách, aby pomohla Iránu v řešení situace, která vznikla na Blízkém východě, prohlásil Vladimír Putin. No, potěž, to asi jen tak honem amíci nevyhrají. Zavírám to, protože jsme si to přečetli už celé. Děkujeme Božině Blance, naší dopisovatelce historických takovýchto dat a milníků, no a pochopitelně taky naší kamarádce. A posuneme se dál. Myslím si, že bychom se mohli rovnou podívat na to, co teďko hýbe. Hýbe trošku prostorem. A to je to, že řada lidí, teď je to jako namířeno ke všem, co posloucháte, jo? Možná platíte stovečku každý měsíc a nevíte na co. Máme tady, a vyskytl se nám tady takový nešvar, řekl bych. Mm-hmm. Jiří nás s tím seznámí. Je to nešvar, který stojí 1200 korun toho dotyčného ročně. A někteří už to nainvestovali přes 6000, takže a neví o tom. Někdo jo. Kasíruje velké peníze.
1: Já jsem totiž dneska seděl u počítače a něco jsem tady hledal a vyskočil na mě článek nebo video okradli moji mámu a to neměli dělat. A na internetu funguje novinář, kluk, který ještě pracoval vlastně pod streamem a dělal různý pořady a on se věnuje odhalováním takových jako podvodníků v Praze se směnárnama proti turistům, dělal turistický pasti a podobně, aby ta Praha byla tak nějak jako víc přátelštější pro ty turisty a různý taxikáře, ruličkáře, takový ty bývalý vexláky, jo.
0: Promiň, on nějakým způsobem nemá rád ODSku, nebo co?
1: To nevím. Ale on se věnuje obecně podvodům a nějakým způsobem vždycky bojuje za obyčejné lidi. Jmenuje se Janek Rubeš. Když si zadáte do vyhledávače Janek Rubeš, tak na iDNESu je přímo, on je skoro stejně starý jak já, takže mu bude teďka 39 let na konci roku, takže on se věnuje tady těmto podvodům. Já už ho znám třeba 20 let z internetu, protože on hrozně brzo natáčel ještě na ty platformy, co byly předtím, ještě před YouTubem. A on se věnuje teda podvodům a vyvstal takový, nebo zjistil, že jeho mamka přes prémiovou SMS-ku, prémiová SMS-ka je to, že pošlete někde pošlete třeba telefonní číslo, nebo někde vlastně máte nějaký veřejný parkování, nebo někde něco platíte a zadáváte třeba parkování, nebo nabití automobilu, elektrického automobilu, anebo různýma jinýma způsobama se k vám dostane nějaká prémiová SMS-ka s nějakým předplatným, s nějakou službou a strhává se těm lidem 99 korun týdně. To znamená krát 50 nebo 51, 52 týdnů, tak se může vám strhávat prostě jako dost peněz. 99 korun jako není málo za týden. Ale je to taková částka, která vlastně člověka nešmrncne na první dobu přes nos. Funguje to tak, jak tomu tady něco přečtu. Českem se šíří nový podvod na nenápadné strhávání 99 korun týdně, upozornil Janek Rubeš, který podvod odhalil u vlastní matky. V pasti prémiových SMS přitom končí i řada poslanců. Zjistěte, jak nechtěné předplatné i hned odhalit a zablokovat. Za rok může škoda přesáhnout 1000 korun. Existovala nějaká stránka, kterou on si dohledal. On zjistil tu službu. Ty služby se různým způsobem jmenovaly. On to tady někde i uváděl. Dá se to v těch článcích dohledat. Ty služby se různě jmenovaly. A on si tu službu zadal do telefonu a zjistil, že ta jeho mamka platí každý měsíc se jí strhává z toho vyúčtování 99 korun. A on teda potom šel dál a dál, hodil to do Google a takovou prostě novinářskou činností se dostal až k tomu, že na webu existuje portál, který teda už dneska nefunguje, kde všechno to předplatné šlo zrušit. ale dneska už to nefunguje. Takže ty podvodné SMSky, když někomu došly do telefonu a omylem to odklikl, tak automaticky vlastně se mu strhávaly z jeho vyúčtování z telefonu rovnou jako prostě na vyúčtování na paušálu na telefonu. Jako prémiová SMS
0: je to,
1: a
0: promiň,
1: jednoduše.
0: Je to jako kdyby každý týden za 99 korun se hlasoval do Superstar třeba.
1: Přesně tak, přesně tak. Přesně tak. Prostě posílal nějakou SMSku. A jednou to člověk odklikl a tam našel lidi, kteří to měli třeba od roku 24. Jo, to fungovalo. A ten portál, v podstatě v tom portálu si mohl vyplnit jakoukoliv předvolbu na světě. Takže to bude minimálně evropský problém, ale může to být jako celosvětový, jako podvodná síť. Jo? A když on tak odhadoval, že dostal se k nějakému většímu penzu těch čísel telefonních a on je vlastně zadával do toho vyhledávače a jakmile to zadával a rušil, nebo obvolával ty jednotlivý lidi, oni to začali rušit, tak podvodníci tu stránku na zrušení těch předplatných zablokovali. Takže dneska ten postup je takový, když někdo to zjistí a podívá se, a je to aktuální problém, protože to zveřejnil na konci září a 1.10. a 4.10. vydával k tomu další videa, jak to pokračuje to vyšetřování. Pikantní na tom je, že třeba ministryně Schillerová měla nějaký aktivní služby tam, bývalý ministr zdravotnictví Válek, kterýho telefon sledovala a on byl vlastně v bezpečnostní prověrce a jeho sledovala BISKA a vlastně nezjistila, že tam měl 2 roky předplacený nějaký dvě služby. Jemu se to strhávalo 2x99 korun jako měsíčně. A často se to děje u služebních telefonů. Taky. V některých firmách je to tak, že nejsou ty prémiové SMSky povoleny. Třeba my firmě to nemáme. Já jsem se díval do telefonu, prověřoval jsem to a nic jsem tam nenašel z těch služeb, co jsem dohledal, co mi vyskočily na tom internetu. Ale obecně tam bylo a není vlastně ani, on když vlastně dělal demografický průzkum, tak vlastně je to od mladých až po seniory, a nerozhoduje jako postavení politický věk, jestli je muž nebo žena a tak dál. Prostě je to plošně, to nějakým způsobem posílají ty prémiové SMSky a už historicky nějaký takový problém byl, ale přišlo asi 50 stížností a jednotlivé ty operátoři na to nebrali ohled, ale ten Janek Rubeš to tak jako zmedializoval hodně, že už jenom to video mělo 41 tisíc lajků, jo, co jsem viděl na tom YouTube. Takže to doporučuje ten algoritmus dál, aby to vidělo víc lidí. A je to teďka, a on obvolal asi 2,5 tisíce čísel. Jo, řeší to 3 měsíce teďka, co říkal v tom videu. Takže podívejte se na vyúčtování.
0: No a řešení,
1: řešení teďka, už se to nedá vlastně zrušit na tom webu, musí se to, jednak si člověk musí vyjet svoje vyúčtování, podívat se, jestli ty služby tam má. Jsou to služby typu, počká se tady na to, já se tě tady na to podívám, jak se to, Janek Rubeš podvody, byly to různý Soundees, Sound ES Music, Playteek, Fitland Club, Vemo Play, Smart Play, I Love Moby a takový různý jako zvláštní jako názvy. A byly to různý takový, jenom byl to nějaký portál, který ukazoval jako nějakou placenou službu k bezplatným nějakým hrám nebo k různým takovým jako kravinám, jo. Takže teďka ten postup je takový, že musíte si zavolat na operátora a nahlásit to a i v těch článkách na iDNESu je tam vlastně udělaný postup a v tom jednom článku je dokonce jako ukázaný, na co má ten člověk, je tam ukázaný, na co má ten člověk jako konkrétních, jo, má tady jaký operátor a dokonce vlastně je tady, kde ty platby najde. Takže je tam takový jako stručný návod, ale prostě dneska se musí zavolat operátorovi, aby ty placené služby zablokoval. Ale a ještě teda řeknu, že operátor se k tomu vyjádřil, nebo operátoři, on to asi zmedializoval tak fatálně, že operátoři se k tomu teda nejdřív stavěli jako velmi chladně. To on ukazuje potom v těch dalších dílech, protože on má na tom YouTube, bude uvolňovat další díly, poslední díl je teďka ze 4.10. Jo, takže zkontrolujte si určitě své vyúčtování, jestli tam budete mít platby za nějaký předplatný každý týden 99 korun, tak to určitě nahlašte operátorovi, aby vám to zablokovalo.
0: No se taky stane velmi často tím, že děti si půjčí telefon na nějaké hry a tam pak něco potvrdějí a odmáčknou. Takže já už jsem tady ale o tom mluvil v souvislosti s, teď nevím úplně přesně s čím, a bavili jsme se právě, že když ten operátor tam přimaluje každému prostě jednu SMSku za nějakých pár peněz a tuším, že v České republice, ty jsi to říkal, asi 16 milionů SIM karet,
1: ano,
0: tak počítat umíme, že jo? Takže
1: kdyby to bylo jenom 10%, tak je to 7,5 miliardy, nebo skoro 8 miliard za rok, jo? Kdyby se to dotklo 10, jenom třeba 1,6 SMSek.
0: Tak, máme návod jeden praktický a můžeme skočit do témat dalších.
1: No, ještě na mě tady, prosím tě, vyskočila jedna taková věc, to jsem ti ani nestihl říct. Vyšlo hrozně zvláštní videjko o Trumpovi, že o Trumpovi a nějaké Susan Dell, kdy Trump založil nějaký vládní program pro investiční účty osvobozené od daně. A stát tam vloží počáteční vklad dolarů.
0: To mě přijde. Nejsou to náhodou ty hejty, Jiří, a nejsou to náhodou ty hejty, jak tady, to už tady lítá dlouho, že to ještě ani Babiš nebyl ve vládě a už tady zakládali nějaký takovýhle investiční prostředí pro zbohatnutí lidí. Jiří.
1: Ne, to je 7.10. Ano? Neslyšíme
0: no,
1: se
0: jestli
1: zase,
0: tady nejsou tyhle ty nějaký taky podvodné věci, kdy to tady lítá. No.
1: To není to. To je oficiálně, to byl za...
0: Padáš mi.
1: ...válné pracovny, kde stál Trump, nebo seděl tam Trump a měl tam spoustu lidí kolem sebe. Jak to? To není... A vůbec jsem se nehýbal.
0: Ne, tady problém
1: se
0: sítí
1: prostě zase
0: máme.
1: Něco.
0: No, dobrý, povídej. Jsi slyšet?
1: Aha. Ale já jsem přeskal, ne? Jo, já tě slyším.
0: No, tak dobrý.
1: Jo? Dobroš. No, takže jsem chtěl jenom říct, že jenom v rychlosti přečtu, jestli to okomentujeme, ať to můžeme zahodit. Ve středu v oválné pracovně 7.10., to znamená tuto středu, manželé Dellovi s prezidentem Trumpem začali propagovat, bylo to velmi divný, jo, proto jsem, vyskočilo to na mě, to video. Začali propagovat dětský investiční program Trump Accounts. Trump Accounts je vládní program, který zakládá dětem investiční účty osvobozené od daně, do který stát vloží počáteční vklad $1,000. Peníze se na nich investují a spoří a dítě k nim získá přístup v 18 letech. Program podporuje vláda, velké firmy i soukromí dárci, včetně Dellových. Delloví už dříve přislíbili 6,25 miliardy dolarů na vklady a po $250 pro nejméně 25 milionů dětí do 10 let. Podle dostupných zpráv Trump na akci oznámil, že automatický zápis do státního vkladu $1,000 je nyní aktivní. Jo, kdybys viděl, jak ona to úplně přednášela a jak vypadá, jak robot, jo, tak to bylo na nejvýš podezřelý. A já jsem si tady ještě to víc jako rozklikl a na mě to dělá dojem, že už se tímto chystají na tu měnovou reformu a snaží se narvat co nejvíc jako dolarů do různých jako aktiv a je to takový poslední výkřik do tmy. Jako,
0: Jestli to je vůbec pravda, víš, protože já v tom spíš cítím to, že někdo to vytvořil jako umělou inteligencí, to vytvořil celou tu reportáž, když tak řeknu, protože pochopitelně tady lítá spousta takových podvodných investičních projektů. Jo. Čili probíráme to tady hlavně proto, že žádný investiční projekt v Americe jako žádnému dítěti v České republice nebo někde na světě nezabezpečí budoucnost.
1: Přesně tak.
0: Ať už to pravda je, nebo ať už to pravda není, jedinou budoucnost tomu dítěti zabezpečí rodič, který se zachová zodpovědně a uzavře mu penzijní připojištění. Ježišmarja, co to táram. A tak jsme těch bolševíků byli. Jaj, fašistou jsme byli.
1: Teď jsi řekl fakt penzijní připojištění. Jsi to řekl nahlas do vysílání.
0: Já jsem to řekl nahlas. Pochopitelně ani stavební se... Ne, chtěl jsem říct, že zodpovědný rodič koupí dítěti investiční kámen, nejlépe tanzanit, kde ta dotěžba způsobí, ať už ta dynamika růstu toho kamene bude jakákoliv. Představme si, si každý má jako, my na to nemáme peníze, jo, třeba řeknou lidi. No ale když tomu dítěti třeba doběhne stavební spoření, tak vezmou ty peníze, koupí za to tanzanit za 200 tisíc nebo za 150 tisíc. Ten tanzanit třeba do roku 2030, to máme ještě 5 let, tak on, dejme tomu, udělá trojnásobek, čtyřnásobek, to znamená, bude někde na 400 tisících kupní síly a teď se dotěží. A minimálně 10krát se díky obchodování, už ne přes obchodníky, ale přes aukční obchodování, tak se ty ceny, tak jako u všech dotěžených kamenů, vyhodějí 10krát nahoru, tak to dítě má kupní sílu v řádech 5 milionů. A stačilo jenom vzít 150 tisíc ze stavební spořitelny, kde nad tím nemá nikdo kontrolu, koupit kámen, nad kterým mám kontrolu, protože ho mám doma v trezoru, nebo mám ho doma schovaný. A to dítě zabezpečím během krátké doby, během 5-6 let ho zabezpečím a postavím ho do života. Takže kdyby tomu dítěti bylo dneska 10, tak mám pro něj řešení. Protože ten kámen bude mít takovou kupní sílu, že to dítě si za to pořídí bydlení, vybavení na tu dobu, protože to všechno bude dostupnější než teď v tom nažaveném kotli s těma nemovitostma. Takže to je řešení. Jednoduché, absolutně pod kontrolou toho rodiče. A nemusíte vůbec věřit nějakým zprávám někoho tamhle, že někdo někde v Americe nějaký fond a bla, bla, bla. Je to pro každého Čecha. Lidi nakoupili spoustu zlata třeba, jo. Mají 4-5 trojských uncí zlata, protože to postupně nakupovali.

0: politika Evropské unie.
1: Je to tak.
0: A to je potřeba si říct, neboť sice od 31. ne, od 1.7. takhle, od 1.7.2027 má platit, nebo platí, takhle. Do té doby musíme implementovat daňové povinnosti, které odsouhlasila Evropská unie. To je, že to, ne, že to bude, to už je odsouhlasené. A ten limit nejzazší implementace je 1.7.2027. Předpokládá se, že už od nového roku začnou výrazné změny ohledně daní a ohledně držení zlata a ohledně obchodování se zlatem. To obchodování je důležité pro kupujícího, protože budou zlato nakupovat od obchodníků, kteří jsou vlastně budou v jiném postavení, než v jakém jsou momentálně teď a budou muset dělat věci, které teď dělat nemusí. To znamená, že minimálně musí aktivně hlásit do centrální databáze, budou hlásit kupujícího zlata. To znamená, že už to není, už to nebude anonymní. A pokud někdo koupil zlato za peníze, které bude složitě prokazovat, tak vůbec je to pro něj zdvižený prst. Protože prodávající zlato po novém roce je předpoklad, že už po novém roce, ale nejpozději toho 1. července budou muset doložit věrohodně, kde k těm penězům přišli. Byť to zlato kupovali před 15 lety třeba. Takže to jsou věci, které se tady jako rodí v hlavách psychopatů na úrovni Evropské unie a implementaci se nevyhneme, ať chceme nebo nechceme. Takže status zlata se výrazně mění a to je to, na co jsme upozorňovali, jo, že prostě zlato není o tom, že si to někdo koupí a to zlato díky tomu zbohatne, nebo že to zlato mu udrží tu kupní sílu a on si s tím zlatem bude dělat, co chce. Ne, zlato není chápáno mocnými, jako že si s ním může dělat, kdo chce, co chce. Zlato je strategický kov. Bez zlata nejsou banky, centrální banky schopné postavit monetární systém, ať už bude jakýkoliv, a tak se snaží to zlato mít těžce pod kontrolou. Aby se upozornili na to, že tak, jak zlato může spekulativně vydělat, tak ale je potřeba ten spekulativní výdělek za A ošetřit a udržet si ho a za B pracovat se zlatem v souladu s legislativou, která se vždycky v průběhu toho konce monetárního a ekonomického, tak vždycky ten cyklus na jehož konci se mění i ta legislativa. Jo. Jiří, co ty k tomu chceš poznamenat?
1: Já jsem chtěl jenom říct, že to jde ruku v ruce i s dalšíma věcma, podle toho, jak se přehrátě chová trh nemovitostí. A tento týden vyšel rozhovor s protěžovaným Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank, a ten v tom rozhovoru, já jsem to teda neslyšel celý, jo, ale ten nadpis toho podcastu nebo toho rozhovoru říká, že ať si čeští investoři, jak si čeští investoři jako dají pozor, že zlatá éra nemovitosti už skončila. Prostě ten systém, ten, kdo drží opratě, bude měnit kurz a ty nemovitosti jsou přesně v tom hledáčku, jinak jsou přesně v hledáčku těch věcí, bude se zdaňovat víc majetek, bude se zdaňovat i to zlato a v podstatě i ty nemovitosti, i to zlato se bude progresivně buď to zdaňovat, nebo vyvlastňovat a tak dál. Takže všechno se bude měnit.
0: Já jsem dnes...

0: Viděl nějakou roztržku v těch volebních diskuzích, jo? To se bavíme, než to bylo aktuálně, protože dneska už žádná nesměla být. Ale poučil jsem si jednou z YouTube a tam to jednoznačně zaznělo, že s ohledem na větší a větší robotizaci a využívání umělé inteligence bude méně a méně lidí, kterým se dá ta práce zdanit. Čili bude ubývat pracujících lidí, tedy bude ubývat portfolio těch, kteří platí daně. Ten výdělek je prostě daněný u nás hodně. My jsme se tady o tom spolu bavili. Znamená, že práce je v České republice zdaněna dostatečně. Až víc, než jinde třeba. A proto se mění jakoby fokus toho zdaňování z práce na majetek. Každý, kdo bude něco mít, bude muset ztrátu těch daní s úbytkem pracovních míst, tak bude muset kompenzovat do toho státního rozpočtu ta daň a víc daní z majetku. Takže na to taky potřeba umět reagovat. Jo? A když se bavíme o kamenech, o investičních kamenech, tak investiční kameny jsou neregistrovaný majetek. Když máte neregistrovaný majetek, tak máte majetek, který se nedaní. A teď někdo řekne zatím. No ano, zatím. Zlato se taky nedanilo a ono se to mění. Ale vidíte, tak a jaký je rozdíl mezi kamenama a zlatem? Zatímco zlato bylo vždycky strategickým kovem pro bankovnictví, tak investiční kameny byly vždycky zdrojem pro bohaté lidi, aby unikli od zdaňování. No a to už jsem snad řekl dost, ne?
1: Jasně.
0: Čili bohatí platí daně jenom z toho, z čeho musí. A pochopitelně, pokud mohou utéct se svým majetkem do nedaněných zón, tak tomu používají kameny. Proto kameny jsou a budou tak atraktivní na celém světě. Jo. Protože kdyby vlády přistoupily k tomu, že by chtěli sáhnout na ty kameny, tak pochopitelně sáhnou na majetky těch, kteří zaměstnávají lidi. A to se nebude líbit. Takže víme, jak to na tom světě je propojené. Každý politik má svého sponzora a každý ten sponzor zaměstnává lidi. A to je páka na ty politiky, že když politici chtějí udělat něco pro lidi, tak to dělají na úkor svých sponzorů. A můžou udělat jenom tolik, aby se zalíbili, ale by to ty sponzory nebolelo. A toho majetku, který má ta ulice, na to zdaňování je pořád dostatek, takže není třeba. Takže když budeme takhle o tom všem uvažovat, tak asi rozhodně je lepší držet dneska kameny než zlato. Navíc zlato je volatilní, zlato letí nahoru, pak zase spadne a 60 let nedělá vůbec nic. Zatímco kameny permanentně rostou. A když se budeme bavit konkrétně o tanzanitech, tak tanzanity rostou a potom ještě při dotěžbě prostě vystartují 10 až 40 krát nahoru. Ale i potom porostou. I potom porostou, co vyletějí nahoru.
1: Jasně.
0: Pořád porostou. Proč? Protože to je ten zajímavý majetek, po kterým všichni bohatí jdou. No.
1: No, protože rubíny, safíry, smaragdy a tak dále rostou v ceně pořád. Jako to pořád jde nahoru.
0: Ale pozor, pane učiteli, otázka.
1: Ano.
0: Co když už na světě, co když už na světě nebudou bohatí lidé? Potom pochopitelně se může zhroutit trh s kamenama, že jo?
1: Vzhledem k tomu, jak se chová globál, nebo jak to mám říct, globální lichva, jak se chová a jak se rozevírají obrovské nůžky mezi střední třídou, nebo střední třída se likviduje systematicky a bohatí bohatnou, o tom mimochodem mluvil i ten Bořek Slezáček a vlastně to říká, jak bohatí bohatnou, jak se obrovsky rozevírají nůžky a jak se tady narůstá ta pracující chudoba, tak nemám strach o to, že by nebyli bohatí lidi, upřímně.
0: No ale počkej, teoreticky. Za to je jednoduchá odpověď, pokud nebudou bohatí lidé, tak se nemusíme proti nikomu zabezpečovat.
1: Přesně tak.
0: Bohatí bohatnou proto, že ti, co nebohatnou, chudnou. Vždycky to bohatnutí musí někdo zaplatit. A my ty kameny a toto investování řešíme proto, abychom v našem konkrétním případě pokud možno eliminovali to vysávání těma bohatýma. Aby jsme si udrželi nějakou a povyšovali životní úroveň. To znamená, že pokud nebudeme mít toho nepřítele, který nám vlastně způsobuje tu nepříjemnost, jakože bychom nejradši měli umřít hlady, no tak máme kameny pro radost a už ně nemáme jako nástroj obrany. Tak to je jenom taková teoretická, pane učiteli, mě napadlo.
1: Ale i tak jsou krásné ty kameny.
0: No, to jo. Si píš.
1: A i kdyby byly pro radost jenom.
0: Samozřejmě. A mít radost a ještě se zabezpečit. Skvělá kombinace.
1: A to se vyplatí.
0: To se vyplatí, ale ne, ale rozumíš tomu, lidi často jako si komplikujou ten život jenom proto, že říkají, mě politika nezajímá třeba, jo?
1: Ano.
0: No, jak bych chtěl
1: řekl? Já to nesleduju.
0: Já nemám čas to sledovat třeba.
1: Jo. Já nemám čas to sledovat, mě to nezajímá. Mně se to netýká. To jsou ty jako výmluvy nebo ty reakce lidí. Říká, pokud vám někdo bude šahat na majetek, tak by vás to mělo zajímat.
0: Řeknu to tak.
1: Nebo ne?
0: Čověče, já jsem...
1: Pletu?
0: Samozřejmě, já jsem dneska měl takovou slabou chvilku a já jsem se díval takhle po tom světě, jak to všude vře, jo. Takhle, co mě k tomu vyprovokoval mě k tomu článek, tyjo, to jsem myslel, že normálně překousnu počítadlo o volbách v Rusku, jo. Tak to byla síla, protože jednak takhle, jednak představ si, co se děje třeba ve Finsku, jo. Víš, co se děje ve Finsku?
1: No, viděl jsem nějaké vyjádření ministryně jedné, ale to bylo asi staršího data. Úplně přesně nevím, co se děje ve Finsku.
0: No tak poslouchej, ve Finsku to vře. Ve Finsku vyšetřují desítky případů možného vniknutí do domu poslanců, píše New Zucher Zeitung. Finští poslanci hromadně hlásí, že si všimli stop cizí přítomnosti ve svých bytech. Otevřené dveře, rozsvícené světlo, neumytou moč a výkaly v toaletách. Premiér Petri Orpo se domnívá, že k tomu by mohla být zapojena Rusko. Cílem psychologického tlaku je vyvolat chaos a zastrašit politiky před volbami. Předseda finského parlamentu Juha Hala Aho také věří, že tyto stopy mohly být záměrně zanechány, aby majitelům bylo jasné, že někdo byl uvnitř. Centrální kriminální policie vede vyšetřování, do kterého se zapojila i bezpečnostní služba. Finové vážně diskutují o možné roli Ruska. Psychologický tlak, metoda KGB, smějí se dokonce ukrajinští propagandisté. Normálně představ si, že kdyby si byl finský poslanec, tak najdeš v míse, najdeš lejno ruského agenta.
1: No, tak oni se mi asi tady taky vystrali do čovky všichni. Hlásím, že tady je to taky.
0: Tady už je to taky.
1: Ne, to je. Já nevím, jestli je to hodno vůbec komentovat taková blbost, jo. Oni ti, no to je jasný, letělo neviditelné letadlo s ruskýma agentama nad Finsko, oni se rozptýlili, parašutisti, vloupali se, vyčurali se, vykakali se a pak je zase letadlo vyzvedlo a letěli pryč. To je jasný úplně. Uplatnili u toho všechny metody KGB na ten natlak na tu společnost. No. To je jasný. Plně to vidím.
0: To no, je, tak...
1: Prosím tě, řekni mě, to nemůže vygenerovat takovou blbost ani umělá inteligence. To je teda papina. Jak... Já bych rád použil odborných výrazů, víc jako z prostých slov k tomu, ale bohužel ještě nejsem po 10. hodině.
0: No tak bavili jsme se o chemicko-biologické válce. A jasný, už je to tady takže... prostě. Nějaká cizí bytost ti pokálí tvůj hajzl. A ty seš poslanec a pochopitelně musíš si myslet, že to byli Rusové.
1: No jasně, no.
0: Víš, jak pozná manžel, že manželka měla pánskou návštěvu?
1: No, že je zvihlý prkínko, no.
0: Přesně tak. A teď si vím, že bylo zvihlý prkínko a ještě šiška vevnitř.
1: A ještě tam bylo gavno.
0: Pozor, a po hluboké analýze bylo zjištěno, že ten papír byl vyrobený v Ruské federaci. Jo.
1: No jasně, no.
0: Toaletní.
1: Ale je to takový ten šmirgl starý, protože oni jsou úplně před rozpadem a v té Ruské federaci nemá oni na pořádný papír.
0: No oni ten poslední papír použili na volby prej, teďko v Rusku. No. Jsou úplně na huntě.
1: To je strašný, to se nedá.
0: No ne. Chápeš, jako.
1: Ale na to by se dalo dobře reagovat, to by se dalo... Ne, to je tak absurdní, že to je... Novináři mají další dno, prostě to je, jako. A teď si představ, že jsou lidi, kteří by tomu věřili, jako.
0: No, teď jsme se k tomu dostali jak. My jsme mluvili o tom, že lidi říkají, že politika je nezajímá. No, ano. Pokud bys měl číst takovýhle články, tak opravdu to je na poblití, jo. Jako, ale tady jde
1: nebo
0: o to, že...
1: na posrání.
0: No, třeba, ale...
1: Třeba, taky.
0: To taky. Ale... tady jde o to, aby lidé měli jako... nějaký přirozený nadhled a takovou, já tomu říkám, jo, to už psal v té knize tatínek Krause, Honzy Krause, s tím druhým, s kterým přežili Auschwitz, přežili Osvětim.
1: Jo, jak tam měli tu dílnu, myslíš? V tom,
0: no, že
1: v tom,
0: byli zaměstnaní v té dílně a že tím, že něco uměli, tak v tom lágru vlastně, mm-hmm. A že se tam organizovalo. Nešmelilo, ale organizovalo se. No a tam, že ho popisuje vlastně, jak v tom lágru, jak to chodilo. A on tam přímo píše, že ten lágr mohl přežít jedině člověk, který byl politicky uvědomělej. Co je to být politicky uvědomělý? No, být nějak aspoň lehce vzdělán v politických procesech, jak to vlastně chodí, jakoby. Mm-hmm. Jakmile byl někdo solovej hráč, tak neměl šanci na přežití. To znamená, jediní lidé, kteří věděli, že je potřeba se nějak v tom kolektivu si pomoct vzájemně a že je podrží ti, se kterými tam vlastně jsou, a že to, že si toho nebudou jakoby všímat, že tam jsou ostatní a pojedou si sami na sebe, neměli šanci to přežít prostě, protože jednoho dne stejně onemocněli a pokud ti, co vykládali kufry, tak občas tam něco nestopili, nějakou tu zlatou cetku. Za tu zlatou cetku od těch kápů nevyměnili nějaký léky. A ti zase nevyměnili tu cetku, nebo ty zase to zachlast s těma, co byli nad nima, kteří byli většině ožralí, ty SSáci, tak to prostě nemohlo fungovat, že jo. Takže tímto způsobem tam přežilo obrovské množství lidí, nebo když někdo byl po nemoci zesláblej a potřeboval aspoň trošku špeku nějakého prostě vydatného jídla, jo, aby se dali rychle dokupy. To všecko se tam dalo sehnat. Ale všecko bylo závislé na tom kolektivu.
1: Jak ses, na no a jak se tomu postavil činnosti. Mentálně.
0: Přesně. No a jasný, že ten mentál, jak to kdo přijmul, jak zaujmul v sobě tu pozici. A já jsem chtěl říct jednu věc. Já jsem tady četl, jak jsem se dostal k té myšlence, jo? Aby jsme se k tomu vůbec propracovali. Ale představ si, že Rusko je teďko dostalo ránu do vazu. Jo? Představ si to. Protože teď poslouchej dobře. Vyšlo na novinkách.cz, jo. Europarlament odhlasoval, že volby v Rusku byly podvod. Představ si to. Ruské zářijové volby do státní dumy byly podle čtvrteční rezoluce poslanců Evropského parlamentu sfalšované. Evropský parlament v usnesení odmítl dumu uznat jako legitimní a vyzval členské státy Evropské unie, aby volby neuznali a zdrželi se kontaktu s jejími poslanci. Jen minimum europoslanců hlasovalo proti rezoluci. Byli mezi nimi i Ivan David za SPD, z krajně pravicové frakce Evropa suverénních národů a nezařazení poslanci Ondřej Dostál a Kateřina Konečná, oba ze Stačilo. Parlament odsuzuje volby do ruské státní dumy konané ve dnech 18. až 20. září 2026, které nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Nevyhráli jejich, rozumíš?
1: Jasně, no.
0: Poslanci rovněž odsuzují všechna porušení volebních pravidel, již se režim Vladimíra Putina dopustil, jakož i předchozí dlouhodobé a záměrné ničení veškerých zbytků demokracie v Rusku, oznámili europoslanci v tiskové zprávě. Podle nich nenabídli žádné skutečné alternativní kandidáty, nebyly u nich přítomny žádné svobodné sdělovací prostředky, ani žádní věrohodní pozorovatelé a nebyly při nich uplatňovány žádné politické svobody. Kritici režimu byli buď uvězněni, zavražděni nebo přinuceni k odchodu do exilu, doplnili. Rezoluce Evropského parlamentu také odsoudila konání voleb na ruském okupovaných územích Ukrajiny, Gruzie a Moldavska. Usnesení zároveň vyzvalo k přijetí cílených sankcí Evropské unie proti nově zvoleným poslancům Dumy, osobám, které se podílely na procesu voleb na okupovaných územích, či představitelům ruského režimu, kteří jsou zapojeni do represí. Ale já furt tady se nemůžu dočíst, jako čím to podkládají.
1: No, to nemusí ničím podkládat.
0: Stačí, že se o tom dohodli.
1: Říká se to prsím tě ví, jako.
0: No, počkej, já ti ještě přečtu.
1: No.
0: Proti bylo 41 poslanců a 39 se hlasování zdrželo. Teď si pojďme přečíst české kolaboranty. Ano. Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, ano. Jaroslav Knot, no, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, všichni ta Nagyová teda, za ANO, Antonín Staněk, zvolen za přísahu, dále pak Ondřej Krutílek, Saša Vondra a Veronika Vrecionová, ODS, a Nikola Bartušek, zvolena za přísahu z frakce ECR. Taktéž Danuše Prázdnuše Nerudová za STAN, Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer, oba TOP 09, a Tomáš Zdechovský, KDU ČSL z frakce EPP, a Markéta Gregorová, Piráti, z frakce Zelených. Proti byli David, Dostál a Konečná. No jo, čoče, tak teďko v Rusku mají pochopitelně problém, že jo? Protože jak oni teďko tu Dumu můžou jako, když ji vlastně neuznala Evropská unie?
1: Jo, přesně, Evropa s tím nesouhlasí a já si myslím, že...
0: Politická scéna v Rusku se zhroutí.
1: No ne, já si myslím, že v Rusku je toto tak bezvýznamná zpráva, nebo pro ruský zákonodárce nebo zastupitele, nebo ty poslance v Dumě, že jestli se to k ním vůbec dostalo, jo, aby se měli jako o přestávce čemu smát.
0: No ne, protože tak to... ty tomu pořád nechceš rozumět, jako... To je parlamentní krize v Rusku, kterou vyvolali poslanci Evropského parlamentu. Protože Evropský parlament chce válku, přeci chce toho Rusa, že jo, chce ho zničit válečně. No.
1: Ale oni ho zničí i úředně. A teď to jasně dokázali.
0: A teď ho zevnitř ho politicky zničí neuznáním té Dumy. To znamená, ta Duma nemůže zasedat, nemůže rozhodovat. Vladimír Putin teď bude muset poprosit Uršulu von Leinovou, jestli by nemohli aspoň částečně uznat, ne, třeba. Hele, já jsem zvědavý na to. Až ta Evropská unie pochopí, že bez ruského plynu a ropy si ani neprdne. Jak tam pojedou ty vyslanci z té Evropské unie do té Dumy a ta Duma řekne, s náma to nejednejte, vy jste nás neuznali.
1: Přesně. Tam pojedou ti posraní vysranci a budou tam něco jednat, řeknou chlapci zlatý, boubelatý, spíš ne.
0: Ale já vím o jednom, který by to mohl vyjednat.
1: Jo.
0: Že by vystrčil.
1: Jo. Že by něco vystrčil třeba.
0: Kdyby vystrčil, chvilku nezachraňoval Tajvan a jel zachránit Evropu, tak bychom ho mohli poslat, protože on se vyzná.
1: A navíc, já bych ho klidně aj předchválil, přesně, a já bych ho pochválil před nastupenou jednotku, možná aj rozvinutou zastavu. Co?
0: Aj svině bychom pobili. No to ne, vlastně by nám tu nikdo nesměl, počkej, to nemůže.
1: To by bylo špatný, to by bylo velký špatný. No ne,
0: to velký špatný. Jako,
1: to je tak zase... Tak ubohý, jo, vlastně, ale teď, jak mě to vysvětlil, tak už to vlastně chápu a taky jsem se dobře zasmál, ti řekl.
0: No a tak já jsem přemýšlel o tom, víš, tak jsem přemýšlel o tom světě, že Evropa hoří v podstatě.
1: Je to tak, no.
0: Německo připravuje přijetí, jinak třeba Británie, ta je na pokraji občanské války taky, jo.
1: Ano, ano.
0: Představ tam, si, že Britové totiž... zuří kvůli frontám podle pohlaví v supermarketu. Veřejné pobouření v Británii vyvolalo zavedení front rozdělených podle pohlaví v jednom ze supermarketů v Essexu. Britové vyjadřují hněv nad tím, že jsou ve vlastní zemi nuceni dodržovat pravidla nastavená imigranty. Důležité je, že jim nevadí fronty jako takové, za které byl kritizován socialismus. A to je právě, vidíš, a na tuto situaci myslí LGBT, protože těch front bude 72 podle těch pohlaví,
1: no to jo,
0: a nikdo se v nich nebude mačkat.
1: No a teď si vem, že ty fronty už budou u samoobslužných pokladen a když tam budou mít samý degeše, kdo si to namarkuje, jo? To zboží.
0: No jo.
1: To je takový jako, to je taková zajímavá zajímavost, jo? Takový oxymoron trošku z praxe. Ale 72 front, to bude pěkné, to bude... To se zase zasmějem, no. Ale taky to na mě vyskočilo. A v souvislosti tady s tím, co říkáš, jsem zahlídl článek, že mladí angličtí a skočtí a velští muži se organizují v černých kuklách, oblecích a byli v nějakým v Essexu a myslím, že v Portmontu byli v natáčeli a chtěli blokovat lodě, které přistály s uprchlíkama a normálně tam na ně čekali autobusy pro ty uprchlíky s policajtama. Tam byli policajti, kordony a autobusy nachystané pro ty uprchlíky.
0: No ty myslíš...
1: Tak teď mě řekni.
0: No povídej, promiň.
1: No a teď mě řekni, kdo teda, koho kam stěhuje teda. Jak je to možné?
0: No to jsem ti chtěl doplnit, protože ty uprchlíci nejsou uprchlíci. To je přesídlování.
1: To je přestědok prostě.
0: Tam jsou náborové party, náborové letáky rozdávají, náborují Afričany a jiné, náborují v různých tam regionech a vozí je do Evropy. To je schéma Coudenhove-Kalergiho, to je apropo původem Čech, který napsal v naší krásné české kotlině ve 20. letech 20. století kuchařku, tady pro to zvěrstvo, které se momentálně odehrává. A,
1: jistě, no.
0: A mluvili jsme tady o tom, že existuje pochopitelně cena Coudenhove-Kalergiho. Laureátkou té ceny je třeba Merklová, která to celý jakoby zabezpečila na začátku. Je tam víc.
1: Macron
0: je tam Kissinger je tam. Myslím, že i Břežinský. Jo. Yeah. Ono jich je tam spousta, pochopitelně. No a předhání se v tom, jak důsledně budou Coudenhove-Kalergiho tu pan Evropu a tyhle ty všechny díla jeho, jak to budou naplňovat. Pamatuješ si, když jsme tady mluvili o tom, že zavádění eutanázie je nebezpečná věc, protože ano. Když se Německo nacizovalo, tak taky zaváděli eutanázii, kterou pak zneužili proti opozičníkům.
1: Přesně tak, no.
0: Mám tady článek. Představ si, že v Kanadě už jim to tak předůstá přes hlavu, že samotní propagátoři eutanázních, nebo eutanázie jako takové, už dávají zpátečku, jo. Protože...
1: No v Kanadě totiž, Kanada je totiž zajímavá tím, že tě přerušuju, promiň, ta Kanada je zajímavá tím, že tam se to hodně propaguje a mě vlastně jako zajímalo, proč zrovna v Kanadě, jako jo.
0: A na co jsi přišel?
1: No, nestačil jsem se na tím úplně zamyslet, tak se můžeme zamyslet třeba spolu, jo, ale...
0: Když mi se jako nechce, chci říct něco jiného.
1: Dneska je to prostě veselý díl. Přečti článek a vyjádříme se k tomu nějak.
0: No ne, já nebudu číst článek, on je dlouhej, ale v Kanadě prostě schválili eutanázii pro paní, pro babičku a odůvodnili to tím, že už nemohla vařit nedělní oběd, už byla chudák tak opotřebovaná, takže se jí prostě normálně zbavili toho eutanázii. No klasika, no. To je to, jak se ta eutanázie potom začne zneužívat.
1: Jasně, no.
0: Ale pozor, na to navazuje vyjádření té paní z Hradu, co jí platíme to ošatný, těch 100 tisíc, aby byla hezčí, přitom to jsou úplně vyhozený peníze, tam jako, ať na to navěšíš, co chceš, tak to furt vypadá stejně.
1: To je tu prý potkat Pavlovou někde v noci v temné ulici, zahodím šrajtoflu a zdrhám.
0: Ona se nechala slyšet, že staří lidé jsou už příliš drazí.
1: Jo.
0: Jo. A tak, tak tady je článek, že by bylo dobrý a že ona to, já tomu nevěřím, že to snad jako dokonce řekla, mně to přijde už jako hodně za rohem, jo. I když jako zelený mozek, tam nevíš co.
1: Jako vypatlané na to dost. Jako,
0: vypatlané na to dost, no, ale pořád si myslím, že snad až takhle.
1: No zase překvapila.
0: Toto, no toto pově 61 ročná žena, která si jako jediná prvá dáma vydrankala 95 tisícovou apanáž. Okrem toho samozřejmě poberá výsluhový a bude poberat i starobný důchodok. Kolko stojí táto vyžírka českoměsačně? Ptají se na Slovensku, jo? A ona navrhuje eutanáziu pro těch, kteří poberají zlomok toho, čo ona. Táto osoba je prostě hnus. První dáma navrhuje eutanázii pro lidi přes 60 let. Asi se vyjádřila, že mladším by tu eutanázii neměli nabízet. Možná, že to takhle někde řekla. Já prostě pořád ještě, i když si o ní myslím cokoliv, tak některé ty věci, které jako se objevují v tom prostoru, bych řekl, že nejsou jakoby pravda, jo. A že protože jim no, je nakládáno, víš, jako se toho někdo chytí a začne to někde šířit a je zablba, že jo, pochopitelně potom. Takže ta eutanázní záležitosti jsou velice ošemetná věc a vůbec bych to nezaváděl, protože je to proti... My řekneme proti konům, někdo řekne proti přírodě, někdo řekne, je to proti Bohu. Jedno, jak to pojmeme, prostě do života lidí si myslím, že toto vůbec, ale vůbec nepatří. I když ti řeknu, že svět je fakt hodně zvláštní. Jo. Mám tady dva příběhy. Oba dva příběhy se týkají žen, matek. První matka vyťahuje všetkých 6 svojich dětí z horiaceho domu, vrací se zpět 3krát napriek popáleninám a zachraňuje jich, pričom má popálených 93% svojho těla. Na tuto ženu pochopitelně byla udělaná sbírka. Víš, kolik se v té sbírce, není to od nás, jo, prosím tě, jako...
1: Víš, to je?
0: To je asi z Ameriky, protože na tuto ženu a její příběh a na tu léčbu a tak dále byla vypsaná sbírka a vybralo se $42,000.
1: Já jsem si to tak myslel, $40,000, no.
0: Mám tady druhý příběh. Matka zabíja všetky tři svoje děti uškrtením na smrť pomocou cvičebných gum. Tvrdí, že je obeťou. A víš, kolik se na tuto ženu vybralo?
1: Nevím.
0: $44,318.
1: Mhm. No tak to hovoří o všem, jako to je... To hovoří o všem.
0: Tak já nevím, k čemu jí ty peníze budou, jo, ale jenom tak jako... Jestli se ti to zdá normální, nebo jestli to, já si myslím, že to ne. Prostě vypovídá o rozvrácení toho světa.
1: To není ani, toto se nedá jako ani označit jako úpadek, to je totální dekadence nejhrubšího zrna a to, ta ženská není ani člověk. Jo.
0: Já se vrátím k té myšlence, kterou už tady hodinu opracováváme.
1: Jo, pojď, já to mám napisaný.
0: Když už se tady okolo toho hodinu motáme, mně prostě přišlo na mysl, že jak jsme tady v té české, nejsi zaprděné kutlině, jo, protože jsem vlastenec, ale jak jsme tady v té české zemi spokojení, jo, nám tady servírujou pod nos všechny atributy odstartování války, protože nejde o to, že by nás napadla Ruská federace, jde o to, že NATO čím dál tím víc otevřeně útočí na Ruskou federaci. Jo. Oni nás na to připravujou, každý den nás pozvolna připravujou na to, že prostě zahájí útok, jo. Já mám tady takový článek, ze kterého mě úplně zamrazilo. A jsem si říkal, ty bláho, no i to fakt se myslí úplně vážně, jo. A lidi mlčí. A prostě to, co mě děsí, je to ticho. To mě děsí. Jako lidi si vůbec neuvědomují. Kdyby si četli trochu, nebo kdyby znali historii, tak by to nikdy nedopustili. Jo. Už teď by prostě museli být petice, měly by být setkání před parlamentem, před Strakovkou a vyzývat vládu, aby se distancovala. Já vím, že Andrej Babiš se vyjádřil, nevím, jestli jsi to slyšel, pouštěl jsem to v pořadu v úterý, že Andrej Babiš se na přímou otázku Tomase Kolikadise vyjádřil, že on by s Putinem jednal, že si myslí, že s Putinem se má jednat, ale sám s ním jednat nepůjde, protože on se snaží o to, aby s ním jednala Evropská komise nebo Evropský parlament. Což si myslím, že potom hlasování, o kterém jsme se tady dneska říkali, tak nevím.
1: Je to pase.
0: Kdo bude jednat, jo. Ale třeba informace o německém zbrojním gigantu, kterého všichni financujeme a budeme mít financovat ještě víc, jo, tak to mě docela jako zarazilo. Já jsem říkal, no ty bláho, oni nás tady opravdu opracovávají a pomalu nám z té války dělají tu každodenní retoriku, každodenní jakoby příjem informací o válce, jako ve který jsme my, už to není ta ukrajinsko-ruská, jak oni říkají, ale už je to ta evropsko-ruská, protože my přeci v tom automaticky budeme zapojení. Obří německá zbrojovka odhalila, co poslala Ukrajině. Rusáky ničí i zbraně, o kterých schválně mlčela. Je to článek ze dneška. Rheinmetall poprvé zhrnul vše, co na Ukrajinu poslal, od tanků a bojových vozidel přes protivzdušné systémy až po miliony kusů munice. Část dodávek dosud veřejně nepotvrdili. Německý zbrojní gigant s 34 tisíci zaměstnanci a 161 pracovišti ve více než 30 zemích zveřejnil 23. září 2026 dosud nejúplnější inventář své podpory Ukrajině. Nejde o jednu senzační zbraň vytaženou z utajení, jde o něco strategicky důležitějšího. Firma poprvé na jednom místě přiznala souhrnný rozsah a bojové nasazení systému, které předtím oznamovala jen po jednotlivých kontraktech v různých měsících a bez celkového kontextu. Teprve teď je vidět, že Rheinmetall na Ukrajině nestaví jen palebnou sílu, ale celý bojový ekosystém. A teď mi řekni, přeci toto je jednoznačně přiznání toho, že Evropa, která to financuje, když staví na Ukrajině ekosystém bojovej, no tak je přeci ve válce s Ruskem, ne? Tříciferné počty obrněnců a vysoké desítky tanků. Páteř dodávek tvoří bojová vozidla pěchoty Marder 1A3. Rheinmetall jich na Ukrajinu poslal přes 100 kusů. Přesné číslo firma drží v kategorii tříciferný počet. Marder je osvědčená platforma zavedená v roce 1970, to znamená 56 let stará, vyzbrojená 20 mm automatickým kanonem RH-202 a 62 kulometem s protitankovou schopností a prostorem pro 6 vojáků v zadní části. Ukrajinská verze 1A3 dostala navíc laserový dálkoměr. Vozidlo se podle Rheinmetallu bojově osvědčilo už v Afghánistánu a nyní plní stejnou roli na východní frontě. Převáží pěchotu, kryje ji přímou palbou a podporuje mechanizované operace. Vedle Marderu firma dodala vysoké desítky tanků Leopard 1A5 a Leopard 2A4 dohromady. Přesný rozpad mezi oběma verzemi Rheinmetall nezveřejnil. Rozdíl mezi nimi je přitom podstatný. Leopard 1A5 váží 42,2 tuny, nese 105 mm kanón L7A3 má motor o výkonu 830 koní, přibližně 610 kW a maximální rychlost 65 km za hodinu. Leopard 2A4 je o třídu výš, 55 tun, 120 mm kanon, L44, motor o výkonu přibližně 1100 kW. Tady se koukám, dostáváme skoro na dvojnásobek a rychlost do 70 km. Proč Ukrajina dostala obě varianty? Leopard 2A4 představuje kvalitativně silnější stroj, zatímco starší jedničky šly snáze uvolnit a repasovat ve větších počtech, takže pomáhají naplnit stavy a dodat palebnou masu. K tomu byla i novinka, několik kusů bojového vozidla pěchoty KF-41 Lynx. Lynx je oproti Marderu generační skok, hmotnost až 50 tun, motor o výkonu 850 kW, rychlost přes 65 km za hodinu a otevřená elektronická architektura umožňující budoucí integrace. První pětici objednanou v prosinci 2025 financovalo přímo Německo. Rheinmetall v lednu 2026 avizoval další série, včetně výroby přímo na Ukrajině. I když sériová produkce tam zatím nabrala zpoždění oproti ambicím z roku 2024. Kanonová zeď proti dronům Skynex Arsky Ranger 35. Právě protivzdušná vrstva patří k položkám, o kterých firma dosud mluvila jen útržkovitě. Systém Skynex je modulární, síťově propojená protivzdušná soustava s 35 mm automatickým kanonem Orlikon Revolver Gun. Rheinmetall v souhrnu výslovně uvádí, že Skynex na Ukrajině úspěšně ničí ruské řízené střely H-101 i drony. Účinný dosah efektorové vrstvy činí zhruba 4 km. A tak dál, a tak dál. Miliony nábojů a logistická páteř. Servis přímo ve válečné zóně a česká stopa. Česká republika v tomto příběhu nefiguruje jen jako divák. Rheinmetall výslovně řadí mezi státy zapojené do takzvaných Ringtausch programů, v níž partnerské země předávají Ukrajině starší výzbroj výměnou za novější západní techniku. V srpnu 2025 navíc České ministerstvo obrany zadalo Rheinmetallu 7letý kontrakt v hodnotě až 6,3 miliardy korun na údržbu 42 českých tanků Leopard 2A4 a dvou vyprošťovacích vozidel Buffel 3 s plánovaným zapojením domácího průmyslu a podniku VOPCZ. Rheinmetall má v Česku od roku 2018 dceřinou společnost v Trmicích, to je Ústí nad Labem, a v roce 2020 podepsal z Čechoslova Group memorandum o průmyslové spolupráci. Proč firma mlčela a proč teď promluvila? Přímý důkaz, že by Rheinmetall záměrně tajil existenci konkrétní zbraně, naše rešerže nenabízí. Realita je složitější a v jistém smyslu zajímavější. Německá vláda od května 2025 oficiálně přešla k takzvané strategické nejednoznačnosti. Záměrně omezuje detaily o dodávkách, aby Rusko nemohlo z veřejných dat odvozovat ukrajinské schopnosti. A tak dále, tak dále. Hele, já mám takový pocit, že Rheinmetall vymet opravdu sklady se starou technikou, poslal to na Ukrajinu a zaplatil to evropský daňový poplatník.
1: No, já si myslím, že nemáš ten dojem, že to tak je, že to je realita. Jo? Já se tady na Rheinmetall dívám teďka na webu a je to, založila se ta společnost už 1889, takže poměrně dlouho existuje.
0: To je stará nacistická firma, bacha jako.
1: No, samozřejmě, to z toho jenom smrdí, jako jo. To z toho jako smrdí velice, jo, a je to německý zbrojařský koncern. Ale, mám takovou otázku. V Německu se průmysl hroutí. Já jsem si tady udělal na to někde rešerši. Německá hospodářská situace, jo, jenom tak v rychlosti. Jo. Mě zajímalo, kolik společností obecně v rámci podnikání je v insolvenci od roku 2022. Já jsem to bral jako od začátku konfliktu na Ukrajině. Jo. A Od ledna 22 do června 26 podalo v Německu insolvenci přibližně 91 100 firem. V tomto ještě jsem si tady udělal firemní insolvence v roce 2025 24 tisíc firem za rok podala insolvenci, jo. Firemní insolvence první polovina roku 2026 12 812, nejvíce, nárůst o skoro 7% za rok. HDP je v Německu v současné době na hodnotě roku 2018, jo? Takže v Německu se cestuje do minulosti. Veřejný dluh je asi 63,5% hrubého domácího produktu a je to 2,84 bilionu euro, ale ten nárůst toho veřejného dluhu z roku 2005 je plus 144 miliard eur za rok. A nezaměstnanost roste 7% ročně, plus 40 tisíc asi lidí ročně přijde v Německu o práci, a nezaměstnaných už je 3 miliony v Německu. Zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu 5,29 milionů a pomoc. Jo, a pomoc na Ukrajině, civilní a vojenská, jenom Německo na Ukrajinu nainvestovalo přes 100 miliard euro. Jo.
0: Tedy
1: to je
0: 12krát víc než my.
1: To znamená, že... No a to je asi všechno. Tady já jsem si to nechal rozpadnout do jako jednotlivých klíčových. To nemá cenu tady asi úplně jako... Jo. Vládní údaj z června 101 miliard euro. 43 civilní, 58 vojenská.
0: Prosím tě, ty údaje, které tady teď jsme si řekli, jsou důležité z několika důvodů. V Německu pochopitelně vítězí AfD a ta další partaj, se kterou můžou vládnout, to je ta BSV, myslím, tak nějak se říkají, nebo mají tu zkratku. A první opatření, které připravujou, je, že stop jakékoliv pomoci Ukrajině a pozor, odblokování všech ruských sankcí. To znamená, že Německo se připravuje na vyjednávání o zdrojích, surovinách a energiích, což bude důležité pochopitelně i pro nás, jo, i pro Slováky, protože Slovákům tím pádem se taky otevře jakoby cesta. Slovákům to pochopitelně poskytne, pokud by se používala družba, tak Slováci budou kasírovat za tranzit, což taky přinese peníze do kasy, já jim to přeju, zaplať pánbu za to. A nám to přinese minimálně 4x až 5x levnější plyn. No a od toho se bude odvozovat i cena energií, protože i Německo má ty ceny vysoký. A pokud teda se bavíme o tom, že naše ceny energií jsou v přímé závislosti lipské burzy a tak dále, která je v Německu, tak tyhle ty všechny věci se odrazí. To znamená, na jedné straně Evropský parlament vzrušuje jakoby to, že byly volby v Rusku a že oni na to mají názor, ale Evropský parlament by mělo vzrušovat mnohem víc to, co se děje v Německu a pochopitelně ve všech zemích té Evropské unie. Všimni si, oni to vůbec neřeší. Oni jako kdyby to neexistovalo, jo.
1: Přesně, oni to úplně přehlíží, my jsme Evropská unie, my jsme pupek světa a čau pipi. A víc nás nezajímá.
0: Jo, největší evropské země, ať už jsou v Evropě, nebo když budeme brát Británii, která má velký vliv, pochopitelně, pořád na na řeknu dění v Evropské unii, je to jejich miminko, tak vůbec ignorujou, že polovina zemí, respektive ta ekonomika, to, že upadla ekonomika, to ještě nezaznamenali. Ale to, že ty země, půlka těch zemí je de facto v občanské válce, to jako oni nereflektujou. Oni hlavně musí strkat rypák do Ruské federace a tam to odsuzovat. Jo. Ale aby řešili problémy, které mají doma, na to, jak si nemají. Německo je největší sponzor Evropské unie. Proč? No, protože v Německu je nejvíc nacistických, satanistických pohrobků, kteří tu Evropskou unii budujou celou dobu proto, aby vytvořili čtvrtou říši. Na Ukrajině a tak dále, když, kdo má rád historii, přečtěte si, jak se nacizovalo Německo před nástupem a po nástupu Hitlera, co se tam dělo, jak je možné, že Němci se nechali sfanatizovat a proč. A bude vám to jasné, je to jako přes kopírák. To znamená, že...
1: Je to jedna ku jedné.
0: A teď, co myslíš jedna ku jedné?
1: No, že přesně jak se to dělo tehdy, tak jo, se to děje teď.
0: Jo.
1: Děkuji to.
0: Takže to, o čem se tady spolu vlastně bavíme, je, že bychom měli začít být protiválečně aktivní. Fór je totiž v tom, že až se vyhlásí, že ta válka už je, tak jakékoliv protivenství proti válce už se úplně jinak soudí a jde to kulka do hlavy. Jo. Takže pozor, to už je něco jiného. My máme ten reakční čas na vyjádření názoru, že nechceme válku a že nechceme, aby Evropská unie napadala dál a válčila s Ruskou federací. Že to nechcem. Pokud Němci zastaví financování Kyjeva, tak si myslím, že je otázka pár měsíců, kdy Evropa zabrzdí veškerý přísuny financí do Kyjeva. Pak ale nastane problém, protože rozeseté skupiny teroristické banderovců z Kyjeva nacistických budou páchat a budou vynucovat ty peníze různě po Evropě. Je otázka, jestli vůbec se v Německu dožijou jakoby ty aktéři a tak dále. Ne, že by je Němci odstranili, o to nejde. To je německá otázka. Myslím si já osobně, že německé tajné služby dneska chrání Vajdlovou a další, protože pro Německo už jiná cesta, než to, co oni hlásají dneska, není. Pokud by Německo dál jelo Mercovou trasu, tak je během 2 let ve válce a je po Německu prostě. Tečka. Takže myslím si, že se našli ti, kteří vlastně tu situaci takto připravili. Je to řízený konec a pád Evropské unie, ale pozor, my se budeme muset začít bránit proti...
1: proti snahám nás zatáhnout do války prostě.
0: No, proti vynucování si toho financování. To ale váže pochopitelně na kroky, které se musí stát přímo na Ukrajině. To znamená, Führer musí být vyřešen, buď tak, nebo tak. Jestli si ho vyřeší přímo Spojené státy, které ho stvořili, Britové, kteří ho vypracovali, nebo jestli si ho vyřeší přímo Ukrajinci, kteří už ho mají plný zuby, To nechme tomu, jak si to tam kdo odřídí. Ale skrz všechny tyhle ty věci já vidím proměnu našeho prostoru velmi pozitivně, ale budeme muset ustát pár věcí. A bylo by dobré, aby začaly vznikat občanské iniciativy, které vyjádří nespokojenost s vývojem situace a které vyzvou vládu České republiky, aby dala jednoznačná stanoviska proti válce. A ne tak, že pokud Evropská unie půjde do války s Ruskem, takže my půjdeme slepě taky. Ne. Chtělo by to, aby to bylo fakt natvrdo, že pokud by chtěli článek 5 a pokud by chtěli toto, tak od toho jdeme proč. Proč je to důležité? Já nemám strach jako ze strany vlády, jo? Ale mám strach ze strany vrchního velitele. Mm-hmm. Protože tenhle ten psychopat, zelený gumový mozek, je přesně ta figurka, která se nechá vodit pro zájmy cizích mocností.

0: se za zavřenými dveřmi jednalo v Ankaře ne mezi politiky, ale
1: mezi zbrojaři.
0: Mezi těmi, kdo platí ty politiky, či kdo jim zaplatili tu kampaň povětšinu. Zaplať pánbu, že existuje Robert Fico, Andrej Babiš. Hele, nevím jak Poláci, ale protože by to bylo v podstatě vítězství Ukrajiny by neuspokojilo Poláky v některých záležitostech, tak si myslím, že Poláci by rádi proti Rusku, ale rozhodně ne na straně Ukrajiny. To znamená, že Poláci jako ve V4 to už jsou tři, kteří Maďar nevím, ten je hodně nečitelný, ale to už v té V4 jsou tři představitelé, kteří, kdyby se hlasovalo, tak si myslím, že půjdou proti NATO a půjdou proti Evropské unii. Čili myslím si, že máme dobře našlápnuto, ale chtělo by to jako dát to najevo, jo? Protože máme tady pablba, který je nebezpečný.
1: Ale hlavně to má v zadání, to je ten problém.
0: Tak proto se stal prezidentem, aby to zadání mohl splnit.
1: Abych to přesně tak.
0: Proto byl instalovaný, jo.
1: Jo, přesně
0: a
1: tak.
0: A pozor na vojenský půjč, který by tady mohl klidně on vyvolat, protože nevíme to rozložení sil v generálním štábu, nevíme, jak to vypadá ve vedení české armády s ohledem na věrnost NATO, jo.
1: Jasně, no. To prostě to jsou věci, které...
0: Do nich nevidíme.
1: Do nich nevidíme. To nedokážeme. Spoustu věcí těch ekonomických, sociopolitických tady dokážeme, ale toto bohužel na to jsme krátci, no, to je pravda.
0: Takže to jsou taková rizika, která je potřeba ošetřit. Dneska probíhají volby. Musím říct, že naše strana Domov má také nějaké kandidáty. Kandidujeme do zastupitelstva v Rozvadově, v Litvínově, ještě na jednom místě to mi teď vypadlo, kde to jakoby má nějakou reálnost, že by to mohlo dopadnout. Takže buď kandidují lidé za nás, nebo přímo naši členové. Jo, ještě, že kde to je ten OTA, no, to mi to vypadlo. Omlouvám se Otíku, ale tam by to taky mohlo dopadnout. Čili uvidíme, jak jsme uspěli. Líbí se mi, že se do pozic, kde se o něčem rozhoduje, a to i třeba na úrovni té obce, že se dostává znovu opět, a je to věc, která tady nebyla dlouho, že se tam dostávají lidi, kteří chtějí něco udělat pro druhé a nejsou to jenom kariéristi. Jo. Takže za mě dobře. Je to známka toho, že byť je svět jako trochu obrácený na ruby, byť spousta lidí je ovládaná, takhle, spousta toho, co vypadá jako lidi, je ovládaná přes různé technologie, tak ale jsme schopni jako lidé ještě fungovat v ozdravném procesu, který já cítím, že probíhá. Takže mám z toho radost. No Jiří, mám tady spoustu jiného materiálu. Máš ty něco, co potřebujeme probrat?
1: Určitě. Bavili jsme se o tom, já bych tady rád nastínil, jak jsme se bavili o tom, nebo respektive tak. Já jsem jel s kočárem a čučel jsem do telefonu a vyskočil na mě rozhovor na DVTV mezi panem Veselovským, panem novinářem a panem komikem Staňkem. A oni reagovali na to video Andreje Babiše, jak jel v tom autě a hovořil o tom dluhu, jak jsme se bavili. Že český národní dluh je 3,7 bilionů a úspory občanů jsou 3,9 bilionů a že by nám ještě 200 miliard zbylo. A on říkal, hypoteticky byste si ten dluh

0: od státu mohli odkoupit a vládli byste České republice. A tady ti dva blbečci se tomu jako vlastně tak jako žoviálně vysmívali, posmívali. Za mě to bylo sdělení od toho Andreje Babiše. Jo, jako ať už si to člověk vyloží tak nebo tak, tak to bylo prostě sdělení, varování, předtucha, ať si to každý vyloží podle svého uvážení.
1: Já tě to stopím.
0: Jo.
1: Bylo to varování. Bylo to varování, protože ta rána do vazu lidem, co mají peníze na účtu, to nebude rána do vazu od vlády České republiky, to bude rána připravovaná akce Evropské unie, protože Lejnová se nechala slyšet, že Evropané mají na účtech příliš mnoho peněz a ty peníze je potřeba použít na zbrojení. Ano. Takže pravděpodobně Andrej už ví, co Evropa chystá, proto to sdělil jako varování touto nepřímou formou.
0: Jo. A tady ti dva blbečci na výši to vůbec nepochopili a vysmívali se tomu a říkali, jak, ale my ten český stát jako máme, my ho vlastníme, my jako jsme tady doma, my jako všecko je naše. A když jsem to viděl, tady ty dva jako, já bych se chtěl vyjádřit prudčeji, ale nemohu, protože pak by mi to ujelo. Já řeknu, že jsou to jenom blbečci, jo, ale ta pohrdlivost a ta jako namistrovanost a ten novinář Veselovský by měl do prdele vědět, jak to tady je s tou infrastrukturou, jo. Takže já jsem si zadal, udělal jsem si komplexní rešerši na to, komu patří česká kritická infrastruktura a komu patří český průmysl.
1: Aby jsme si
0: udělali obrázek, já to jen dokončím větu a já nechám tě mluvit. Aby jsme si udělali obrázek, jak to teda je, když teda nám všechno patří, všecko máme a že si nic nemusíme od státu kupovat a tak dále. Blablabla. Jo. Takže promiň, povídej.
1: Dodám. Tak jak jsi to pojmenoval, je super. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je, že pokud nám to patří, tak tím může stát zaplatit. Pokud nám to nepatří, tak stát nemá majetek a platí naplno ve 100% potom, že platí-li stát svoje dluhy věřitelům, platí je penězi svých občanů.
0: Ano.
1: A majetkem svých občanů. Tak pojďme se podívat na to, co vlastně ten stát vlastní a co nevlastní. Začněme tou infrastrukturou strategickou. Předpokládal bych, že zodpovědný stát veškerou kritickou infrastrukturu bude vlastnit, nebo ji minimálně bude vlastnit tak, aby ji plně kontroloval majetkově.
0: Ano, takže Povídej. Já tě hned vyvedu z omylu. Jo? Existuje vlastně do té kritické infrastruktury patří 14 klíčových systémů seřazených dle důležitosti. Já to budu číst, jo? Budu říkat ty procenta. Včetně, u každého jsou vlastníci, včetně nepřímých podílů různých a výsledkem je nějaký vážený index, kolik infrastruktury je v rukou státu, obcí, českých soukromníků a zahraničních vlastníků. Takže obecně, když to vezmu podle důležitosti, tak zhruba 2/3 kritické infrastruktury je v českých rukou. A v českých rukou znamená, že jsou to další subjekty a firmy, které patří do dalších jako vlastnictví. To znamená, jsou to i nepřímé podíly. 31% je zahraniční kapitál, 31,7, takže 32% je zahraniční kapitál. To znamená, že pokud 32% kritické infrastruktury vlastní, no v podstatě já používám, nebo dívám se na to tak, pokud minimálně aspoň 1% té kritické infrastruktury dohromady nám nepatří, tak nám to nepatří v podstatě, jo. Tak, a teď se půjdeme podívat, co je čistě, takže přenos elektřiny, Čeps, ten je v majetku Čepsu a ten je 100% český. Jediný. Jediná páteřní přenosová síť 400 na 220 kV je česká, 100%. Výroba elektřiny z 81% je česká, to znamená stát, obce 47%, soukromníci 36,9%, zahraniční kapitál 18,4%. Distribuce elektřiny. Distribuce elektřiny 47% stát, soukromníci 7,6%, zahraniční 45,9% je zahraniční kapitál v distribuci elektřiny. Jo? Telekomunikace. Stát, obce 0, český soukromí 56%, zahraniční 44%. Telekomunikace strategicky pro ovládání telekomunikační páteře a sítě v celé republice. Velmi zásadní problém. Pitná voda. Tady mi vyšlo poměrně vysoké číslo, že je státní, a tady je stát obce 84,8%, soukromí, český soukromí 5%, zahraniční 10,2%. Ale myslím si, že to není pravda úplně, že tady to špatně jako sečetl, protože myslím si, že by to mělo být výrazně nižší, protože třeba v Brně je
1: Ne, ne, ne,
0: Suez.
1: promiň, to je, promiň, to je finta. Vlastníkem jsou akciové společnosti, které jsou založené tak chytře, že jakoby patří městu, ale
0: Ale
1: ty
0: jsou tam
1: akciovky
0: partneři ještě další.
1: jsou ovládané třeba Veolií a zahraničníma partnerama.
0: Ano, ano, ano,
1: Čili
0: ano, ano,
1: to
0: ano.
1: přímé držení té infrastruktury se jeví, to je český subjekt, ale se
0: Ano,
1: zahraniční
0: ano,
1: účastí.
0: ano, ano. U pitné vody si myslím, že je to spíše naopak, že třeba 30% je vlastnictví Česka a zbytek je zahraniční, jo. Ale on mi to tady úplně neuměl jako vyčíslit, jo. Teďka, přeprava plynu, ta je tady Net for Gas a ten vlastní 100% ČEPS a to je 100%, to je další 100% česky vlastněná záležitost. Tranzitní a přepravní plynovody. Ale u zásobníku plynu už je problém, protože 78% obce, české soukromé firmy 16%, zahraniční 6%. Jo, zásobníky plynu.
1: Promiň,
0: Distribuce.
1: to je teď nová informace, že my jsme stát, jakoby, teď nevím, jestli prostřednictvím obcí nebo jak, nakoupil nějaké zásobníky plynu, ale nakoupil je tak, že je koupil, a tam jsou asi 33 miliard, jsou tam dluhy, jo.
0: Jo, aha, no
1: Takže jsme
0: vidíš,
1: si
0: to jsem ani
1: koupili
0: ne...
1: dluhy, jo, a tak jako
0: Jo.
1: hledacos. Pojďme dál.
0: No, teďka přeprava plynu, ta je 100%. Zásobníky plynu, tam je teda 6% zahraničního kapitálu, ale distribuce plynu, tam už jsme pouze necelých 50% stát, obce a soukromí vlastníci a zahraniční je 58, na 50,8% jsou zahraniční, jo. Teďka, strategická položka číslo 9, bankovnictví a platby. Stát, obce a soukromí dohromady 11% českého kapitálu, zbytek 89% zahraničního kapitálu. A tady nám odchází těch 600 až 600 miliard až 1 bilion korun ročně na těch dividendách, co nás tady okrádají Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen a všichni tady ti žebráci. Jo? Zdravotnictví. Zdravotnictví je 72% stát obce, soukromníci 25% a zahraniční pouze 3%. Doprava. Výjimkou je PPP dálnice D4 se zahraničním koncesionářem. U dopravy je zahraniční podíl kapitálu pouze 2%. Správa železnic, ředitelství silnic a dálnic, České dráhy, letiště Praha, stát, krajské letiště. Ropa a pohonné hmoty. Ropa a pohonné hmoty je stát 66%, soukromé vlastnictví 0%, zahraniční 33,3%. Zásobování potravinami je 20% české, to znamená 20% česká soukromá, tady stát nevlastní vůbec nic a zahraniční je 80%. To znamená, že z 80% jsme závislí na zásobování, na potravinové soběstačnosti ze zahraničí. Jo? Teplárenství, to je ta položka 14, tady je stát obce 35%, soukromí 23%, zahraniční 41,8%. To znamená, česká jako teplárenství je pouze z 58% držení v českých rukou. Tak. A nepřímé podíly, a tady jsou nepřímé podíly, dva klíčové příklady, jo. Tady mám třeba nepřímé podíly třeba v ČEZu, tak v ČEZu nepřímých podíly stát má 69%, čeští akcionáři 12%, ale zahraniční akcionáři jsou 17,9% v ČEZu AS, jo. Takže to není, jako ČEZ není česká firma, plně. Jo? Další, pražská energetika, predistribuce. Praha drží asi 29,6%, drobní akcionáři 0,6%, zahraniční kapitál 69,8%. Jo? Takže toto jsou ty nepřímé podíly. To znamená, kdyby se do těch čísel, které jsem tady říkal, se ještě promítly ty nepřímé podíly, které jsou schované pod tou sumou těch vlastníků dalších, tak bychom zjistili, že vlastníme mnohem míň, než jsem tady četl. Jo? Takže asi tak. Takže to je, tady by se to dalo ještě jako víc rozpatlávat, ale jako víme asi víme, jak jsme na tom, že jo. To znamená, tady ty čísla bych ukázal těm dvou blbečkům a řekl bych, a teď argumentuj. Co nám jako teda patří. Jo? Pokud to nevlastníme ve 100%, tak to nevlastníme prostě. Tečka. Tak, chceš to nějak komentovat?
1: No, kdybys to rozpracovalo, tak pochopitelně bychom zjistili, že v mnohých strategických firmách nemáme kontrolní balíky.
0: Nemáme. Jsme tam v minoritních podílech.
1: Že nemáme hodnotná rozhodovací práva.
0: Přesně tak.
1: A tak dále, ono záleží, jak to kde mají udělané, někde to je 50%, někde to je prostě dvoutřetinová záležitost, není to dané jakoby striktně, že kontrolní balík, prostě pokud vlastníš pod 50%, tak jsi užitečný blb v úvodovkách.
0: Přesně tak.
1: Čili je to velice složité. Já připomenu takový případ vlastně v Řecku, Řekům, že jo, víme, jak Řecko dostali do problému. Řekové si vzali úvěr od Mezinárodního měnového fondu, který byl splatný v řecké měně, to byly ty drachny, nebo jak se to jmenovalo?
0: Drachmy, no.
1: Jo. Posléze jim zvedli jim úroky tak, že, ale pozor, oni jim dali úvěr a řekli, my vám poskytneme ten úvěr jedině za předpokladu, že vy provedete určité kroky ve vaší zemi, které my vám teďko řekneme. Museli prodat dráhy a museli prodat zahraničnímu investorovi Telekom.
0: Ano.
1: Otázka zní, co ještě v Řecku mají, co by jim dělalo dostatní kasy peníze? Řekové jsou země, která je závislá na turismu. To znamená, že to, co můžou exportovat na vývoz, je telefonování turistů, když tam jsou nadovolený, no a pochopitelně převoz turistů, kteří jsou tam nadovolené. To znamená, že je připravili o příjmovou stránku jejich rozpočtu.
0: Je.
1: Řekové začali mít problémy se splácením, tak oni řekli ano, my vám ten dluh přeúvěrujeme, ale už nám ho nebudete platit v drachnách, ale budete nám ho platit v eurech, čímž jim ho o třetinu zdražili a Řekové se vezli do dluhové pasti. Vlezli si tam a oni je v tom uvařili. když začala válka v Jugoslávii a začalo se tam humanitárně bombardovat, začalo se tam zabíjet pro zájmy vyšší nebo větších mocností.
0: Genocida.
1: Začala tam genocida, kterou Václav Havel, on to tak všechno uměl pojmenovat, tak on to nazval humanitárním bombardováním.
0: No právě, to je přesně ono.
1: To, ty bombičky byly úplně jiný, oni vybuchovali úplně jinak, to byly bomby s pomalým výbuchem.
0: Ano. A uspali ty lidi a nic necítili, že jo?
1: No, oni je uspali, ale ještě předtím je roztrhali na kusy. No, ale tak to bylo to humanitární bombardování. No a první, čeho se zmocnila tenkrát Madame Albrightová, které přezdívali Balkánská řeznice, tak se zmocnila Telekomu, který si tam ukradli, který si tam koupili za pár peněz, zobchodovali ho potom následně. No a pochopně obchodovali s orgánama. Takže to jsou příběhy, které by nás měly vždycky nějakým způsobem varovat před jakoukoliv válkou. Jo. Před jakoukoliv válkou. A válka vždycky... Neexistuje válka, ve kterých jste, která by přinesla běžnému občanovi něco pozitivního. Prostě na válce vždycky profituje úzká skupina lidí, ale trpí široké masy. To tak vždycky bylo. To si musí lidi uvědomit, tohleto. Že nechat se vehnat do války je to ukázka debility národa, který si toto nechali být. Ano, když byl král a nařídil, a tak co mohli ty lidi? Prostě byla nějaká doba a rozhodovací práva lidu. Tak teď si vezměme, že máme tady nějakou chartu lidských práv, máme tady lidská práva, kterými se vždycky všecko zaklíná a lidé nemají právo rozhodnout o tom, že nechcou válku? Kde jsou to lidská práva jako? Přeci základní lidské právo je, že chci žít v míru. A pokud tady někdo propaguje válku, na to máme paragraf. My máme na propagaci války paragrafy v našem trestním řádu. Tak bože, tak je použijeme. Ať je to prezident, ať je to kdokoliv. Jestli někdo tady bubnuje do války, tak zamříže s ním, protože to je psychopat, který nesmí běhat po veřejném prostranství. Po svobodě nesmí běhat. Buď je uchyl, patří do ústavu, anebo je to hajzl koupený, který patří do kriminálu. A tam na sebe bude vydělávat, než ho tam budeme živit.
0: Je to tak.
1: Nejlépe bych ho poslal jako pracovní sílu na tu frontu, tam teďko, aby tam šel kopat ty hroby pro ty mrtví, anebo zákopy.
0: A nosit mrtví, jo, přesně tak. Bych mu to okoštoval, přesně. Pavel byl první.
1: Takže je zapotřebí apelovat na poslance, pište poslancům, prosím vás, udělejte to. Vzpomínáte si, jak jsme tady rozpoutali, za Volného bloku jsme tady rozpoutali takový tlak na poslance, že nakonec nebylo přijatý to povinné očkování? Vzpomínáte si na to? Dokonce sám poslanec Volný tvrdil, že to, no oni to nebudou číst a takových mailů jim přichází. Najděte si poslaneckou sněmovnu, tam každý poslanec je na něho kontakt, mají poslanecký kanceláře u vás ve městech, odkud pocházejí, kde fungují, tam mají všude kanceláře. Pište i senátorům, jsou to hajzlové bývalého Spolu, ale i oni to potřebují slyšet, protože mezi nimi jsou i slušní lidi, kteří prostě budou reagovat, budou reflektovat. A pište poslancům Evropského parlamentu, že uplatňujete svá lidská práva a vyzýváte, aby učinil maximum kroků, aby všichni, kdo propagují válku, aby byli souzeni, aby stanuli před soudem a aby byli uklizeni z toho veřejného a politického života. Jako nebezpeční psychopati. To je potřeba jim napsat. Je potřeba zvednout tenhle ten paragraf a zavazovat naše politiky, naše poslance k tomu, aby se začali starat o tu nejdůležitější věc, která existuje. A jestli někdo má názor jako Nerudová prázdnuše, která rozkradla miliardy, která prodávala tituly a já nevím, co ještě všechno, a přisluhovačka, holubová herečka, protože její syn dělá Nerudový nějakýho toho poskoka. Za prachy, pochopitelně. Jestli tyhle lidi tvrdí, že k míru je potřeba se probojovat, prosím vás, řekněte mi, jestli Rusko doteďka nám nějak ubližovalo. V čem nám doteďka Rusko ubližovalo? Já vím, zase 68. Ale to je jenom neznalost věcí. Ptám se, v novodobé historii po 89. roce, čím nám Rusko ublížilo? Je to 30 let. Jedna generace spolehlivě. V čem nám Rusko je nebezpečné? V čem? Jenom v tom, co o něm tvrdí západní média a naše média. Rusko teď tady pořád říká, že nestojí o Evropu. O zdevastované země, které mají tolik svých ekonomických problémů, že Rusko nemá tolik peněz, aby zachránilo celou Evropu. Taky to od něho nemůžeme nikdo chtít. Zachránit se musíme sami. Možná s ruskou podporou, protože Rusko nám může být užitečné se svými zdroji energetickými i surovinovými. Jenže to z něho nesmí udělat lotra a gaunera. Mezinárodní soud uznal, že Rusko není agresor a že postupuje přesně ve smyslu charty OSN a jednotlivých paragrafů. Proč se to tady neříká? Proč to tady neslyšíme? Proč to říká jenom právník a kandidát na prezidenta doktor Štefan Harabin?
0: Uh-huh. No.
1: Ta retorika totiž jim nezapadá do té válečné retoriky, protože oni nám to Rusko tady leta vykreslují jako agresora, před kterým se máme bát. My se máme bát Ruska. A proč? Protože oni si to přejou? Kdyby nás Rusko chtělo zničit, tak už nás dávno zničilo, ale proč by to dělalo? Vemte si historii. Kolik zemí Rusko zničilo, když nebudu brát propagandu. Od cara dál Rusko, když zabralo nějaké území, že takhle řeknu, nikdy na tom území nepáchalo genocídu. Nikdy. Západ vždycky, když zabral území, páchal genocídu. Jak vznikla Amerika? Přišli na cizí území, postříleli, pozabíjeli místní obyvatelstvo.
0: To se dalo?
1: Jak vznikl Izrael? Teď to je pořád dokola. Takže vidíme nebezpečí tam, kde skutečně to nebezpečí je a nenechme si vemluvit, že to nebezpečí nám hrozí odinut. Toto dělal Adolf Hitler. Adolf Hitler tvrdil, odkaď hrozí Němcům nebezpečí, přitom největší nebezpečí pro Němce byl on sám. Nacismus, německý nacionalismus a nacismus, to, co zavedli jako praktiky, to bylo nejnebezpečnější nejenom pro Němce, ale potom i pro každého, kdo s nima přišel do styku. Nenechme si od evropských nacistů vemlouvat, co je pro nás nebezpečné, prosím vás. Buďme jako máme selský rozum. Já jsem se potkal s člověkem minulý týden, to ti, Jirko, chci říct. A tomu člověku jsem odpovídal na jednu otázku. On vypadal jako úplně normální člověk a on mi řekl, že propaguju socialismus a že přeci doba socialismu nás vrátila do doby kamenný.
0: Tak on byl asi trošku debil, že?
1: Ty ale nevypadal tak. Mně prostě přišel, že není schopen vlastního úsudku, a že vychází jenom z toho, co furt slyší okolo sebe a zopakoval mi jednu z nějakých manter. Jo. A teď já jsem začal argumentovat, říkám, jak je tedy možné, když jsme byli v době kamenný, že jsme byli soběstační v tomhle, neměli jsme dluhy a tak dál. A teď jsme teda rozpuk, jo, zadlužený až nevím kam, nesoběstačný, což ohrožuje naši bezpečnost a tak dál. Dluh ohrožuje naši svrchovanost. Ale to ty lidi vůbec nechápou. Jako. Já nevím, kolik se na světě vyrábí, 2700 nebo kolik typů výrobků existuje. A my jsme z toho vyráběli asi 1900. My vyráběli skoro celý světový sortiment. A konkurenceschopně. Ano.
0: No jo, ale vyráběli se tady letadla, lodě, jako dopravní prostředky, vlaky, úplně jako jaderný, jako komponenty do jaderných elektráren a tak dále, a tak dále. Všechno se tady vyrábělo.
1: Všechno. Všechno od... Já ti tady přečtu,
0: Já
1: na co
0: mám
1: se...
0: ještě to odvětví a ty strategické podniky, jestli ti můžu přečíst v
1: Promiň,
0: rychlosti.
1: dokončíme to.
0: Jo, já to jenom dokončím, já to vezmu rychle. Zase tady mám x těch strategických podniků, nebo odvětví a strategické podniky. Zemědělství, lesnictví, já budu jenom číst ty 3%, jenom ty procenta. Zemědělství, lesnictví, 97% Česko. Těžba, dobývání, 86% Česko. Potraviny, nápoje, tabák, 48% Česko, jako ve vlastnictví. Textil, oděv, obuv, 50% Česko. Dřevo, papír, tisk, 40% Česko. Pouze. Rafinace ropy, 1%. Chemie a farmacie, 35% Česko. Pouze. Pryš a plasty, 20% pouze Česko. Sklo, keramika, stavební hmoty, 30% pouze Česko. Hutnictví a kovy, 65% Česko. Strojírenství, 48% Česko. Elektronika, elektrotechnika, 18% Česko. Automobilový průmysl, 6% Česko. Letectví, kolejová doprava, obranný průmysl, 60% Česko. Nábytek, ostatní výroba, opravy, 60% Česko, energetika, 70% Česko, stavebnictví, 87% Česko. Takže příště, až uvidím tady ty dva kašpárky, tak jim to asi rovnou pošlu, aby si uvědomili teda, o čem se baví, protože infrastruktura nepatří a nepatří nám ani průmyslové podniky. Jo. A spousta těch českých podílů je zase organizačně česká firma, která má zase nějaký rozhodovací práva a tak dále a tak dále. Úplně ve stejném principu, jak to předchozí. Takže tím bych to dokončil, Hauk.
1: No a potom, když někdo vám začne vykládat mantry, tak tady to je odpověď. Předtím to všechno bylo československé, teď je to všechno pomalu někoho jiného. Takže to je výsledek a to je důvod, proč se tady vlastně mělo cinkat
0: Ano.
1: klíčema a mělo se tady přijmout řada opatření a rozkradení, hlavně rozprodej a výprodej majetku. Ale zase, teď z toho musíme vyvodit něco dál. Tak, jako se rozkradl stát, se po celou dobu intenzivně snaží zahraniční žraloci ovládající bankovnictví vykrást i rodinné majetky, rodinné rozpočty, rodinami nastřádané majetky. Nebylo vůbec od věci, když jsem přijel za socíku někdo na návštěvu a teď viděl, že socialistický dělník má auto, který si koupil z platu, má třeba byt, který má buď od státu, bydlí za pár peněz, nebo od fabriky, nebo je to jeho družstevní bydlení. K tomu má chalupu a k tomu má třeba ještě zahrádku. Oni z toho byli úplně vyšinutí, protože takovýhodle majetku se nedobere ani velice postavený manažer v nějaké firmě. Protože ty manažeři musí žít nákladný život, protože patří do té kasty těch dobře placených manažerů. Takže oni mají stejný prd jako ten dělník. Čili byli z toho vyšinutí. Tyhle ty majetky se vykrádají 30 let. Rodiče tady odkazují svým dětem domy, odkazují tady ty chalupy a tak podobně. Mnohé tyto majetky už byly rozprodány, protože v těch rodinách prostě začaly chybět peníze, a nebo když si mladí chtěli postavit dům, tak prostě prodali chalupu, zadlužili se na příštích 30 let, no a snaží se to splatit, aby ten dům teda jim říkal pane. Bohužel ty domy se staví technologiemi, které nebudou tady věčně, nebudou tady těch 100 let, nebudou tady těch 90 let. Ty domy mnohem dřív schátrají, protože až se ještě zateplí, tak prostě schníjou. Ale to je věc druhá. Čili pase se po majetku, jde se po majetku. Jinými slovy, když stát nemá, čím by to zaplatil, protože ne všechno mu patří tak, aby o tom mohl rozhodnout, že to prodá za nějakých dobrých podmínek. Protože když by třeba Telekom patřil celé státu, tak bude licitovat, kdyby ho stát měl prodat, pardon, Telekom, ČES, omlouvám se, ČES, kdyby měl patřit celý státu, tak stát bude určovat cenu. Ale protože tam má ještě jiné akcionáře, tak musel by nejdřív vyplatit je. Pokud by se vědělo, že to vyplácení je proto, aby se to prodalo, tak ty ceny, ty požadavky na tu cenu budou strašně velké. Muselo by dojít k nějakému si vyvlastnění těch podílů za stanovenou cenu, která by nějak jako nebyla přemrštěna. Čili to jsou všechno nástroje, které ten stát ztrácí na to, aby mohl říct, no my jsme se jako stát zadlužili, my to garantujeme majetkem státu. A pořád platí, že majetkem státu jsou i ty majetky těch občanů. Ano. Jejich uložené peníze na různých typech kont v bankách. A to, jaký je rozdíl mezi penězma, které máte doma a penězma, které máte v bance? A to je jedno, jestli je doma máte v podobě zlata nebo drahých kamenů či investičních kamenů. Ten rozdíl je zásadní. To, že máte doma ty peníze, o tom stát neví. To znamená, když máte doma ty peníze, protože jste mohli utratit, takže stát neví, že je ještě pořád máte, takže máte je vydělané, máte je zdaněné, to už jste si splnili. A teď se vyhlásí válečná daň, o který mluví Uršula, takže byste měli zaplatit třeba 10% z toho, co máte doma. No to popřete, protože doma nic nemáte, přeci, že jo. Ale když to máte v bance, tak to bankéři provedou bez vašeho vědomí. Prostě stát nařídil 10% daň a vy ze všeho, co máte hlavně v té bance, na spořících účtech, v nějakých fondech, co vám ta banka a tak dále, to všecko vám sečtou a z toho vám odpárají 10% z toho, co máte na účtě. Tečka, odešlo. Přijde vám zpráva, že bylo zaplaceno. Hotovo. Nikdo se nebude ptát, jestli vám tam zbylo na nájem, nikdo se nebude ptát, jestli vám tam zbylo na provozní náklady firmy. Prostě zaplatíte. Pokud stát vyhlásí stav nouze z důvodu ekonomického, může zabavovat kompletně všechno, co máte v bance. Pokud stát, na to zákon si přečtěte, ten existuje, pokud stát vyhlásí nouzi z hlediska válečného stavu, zabavuje majetek, dokonce může zabavovat nemovitý majetek, může zabavovat movitý majetek, včetně vkladu na účtech. Zákon na to je. Je to jenom o tom, jestli stát k tomu přistoupí nebo nepřistoupí. Stát řekne, že to nařídila Evropská unie, nazdar, hotovo. Čiže to nebezpečí je o to silnější, že ten stát nemá čím zaplatit těm věřitelům. Protože on ten majetek v podstatě nemá. Má jenom majetek nás, občanů, a proto ten stát bude teď hledat cesty, jak ty majetky ještě zdanit, protože než je bude muset odevzdat do Evropy, nebo lidé, než je bude odevzdat do Evropy, nebo věřitelů, tak ještě z nich bude chtít vycumlat něco do státní kasy. A to je jedno, jestli tam sedí Schillerová, nebo jestli tam sedí někdo jiný. Toto jsou principy a postupy, které přichází v době krizových. Tak to je. No, já jsem tady chtěl to Německo, ale asi jsme to už řekli. Ale já to přečtu, protože to je docela zásadní. Já si myslím, že to je tak zásadní, že bychom měli vědět, co se v Německu děje. Jak informuje Spiegel, dvě strany Alternativa pro Německo a BSV, které mají v zemském parlamentu většinu, mají v úmyslu přijmout své první společné usnesení krátce poté, co bude zvolen předseda. Dokument vyzývá zemský parlament, aby prohlásil politiku sankcí proti Rusku za neúspěšnou a také, aby ukončil finanční pomoc a dodávky zbraní na Ukrajinu. K projednání této otázky se v Magdeburgu uskuteční mimořádné zasedání parlamentu. Dále je uvedeno, že cílem je normalizace ekonomických vztahů mezi Německem a Ruskem a okamžité zrušení ekonomických sankcí. Využijeme všechny možnosti k posílení politického tlaku na Berlín, postavíme se za ukončení války a ne za její prodlužování a budeme utrácet miliardy peněz daňových poplatníků na potřeby obyvatel naší země a ne na zbraně na bojištích na Ukrajině. Prohlásil vůdce AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Sigmund, který by se mohl v prosinci stát novým premiérem této spolkové země. Zakladatelka BSV Sarah Wagenknecht prohlásila, že Německo by se mělo zaměřit na dialog s Moskvou místo toho, aby podněcovalo eskalaci, která by nakonec skončila válkou. Jednoznačná prohlášení, myslím si, že konečně něco rozumného. No. Já mám tady Roberta Fica, máme strašně málo času. Já nebudu pouštět teda jeho vyjádření, ale mám tady jenom takové shrnutí. Houston, máme problém. Evropa má velké problémy s ropou a ropnými produkty, prohlásil slovenský premiér Robert Fico. Ten, kdo viděl film Apollo 13, zná známý výrok. Houston, máme problém. Včerejší videosummit, kterého jsem se účastnil, dal jasně najevo, že podzim a zima budou velmi, velmi náročné. Řekl Robert Fico na tiskovce. A zase jsme to neprobrali. Já to jenom, Jiří, nastíním.
0: Jo, nastíň.
1: To, co se děje v Hormuzu, pochopitelně, to je věc, kdy země BRICSu zablokovaly strategické suroviny a energetické zdroje, hlavně uhlovodíky, zablokovaly pro Evropu. A teď může být měkká forma, kdy Evropané budou mačkat čepici a poprosí Rusko, aby je vyzásobilo, aby neumrzli. A nebo bude tvrdší verze, že se k tomu prostě neskloní, protože mají svoji hrdost a chtějí toho Rusa potrestat.
0: Ano.
1: A potom bude Evropa mrznout, ale tak či onak. To zatím vypadá tak, že ti, kdož financují zlo na této planetě, momentálně neinkasujou, zastavili se jim přísuny peněz, protože jediný, kdo obchoduje s uhlovodíkama, jsou země BRICSu.
0: Ano.
1: Mají to pro sebe. A země kolektivního západu jsou úplně odříznutý momentálně. To znamená, že zlo bylo mu zavřen kohoutek s penězi. Evropa bude zachráněna, ve smyslu nakonec toho, co řekl Vladimír Putin asi před rokem, kdy řekl, že Rusko disponuje technologiemi, které je ochotno a připraveno poskytnout celému světu. Tady se dostáváme k jímání volné energie a ke generování pochopitelně pro každou domácnost. Takovéto aparáty a přístroje by měl podle toho, co jsme s Jiřím tady řešili, tak by měl mít, a teď mi řekni to jméno, Čudorev, nebo jak se jmenuje ten člověk?
0: Jo, ty myslíš toho, no já jsem ti ho posílal, počkej, já se podívám do odeslaných.
1: No on je vlastně Skudorev, nebo tak nějak se...
0: To... Dmitrijevič Škrudněv.
1: Škrudněv.
0: Ano.
1: Je to žák v úvodovkách Levašova. K tomu
0: je
1: se
0: to Fjodor Dmitrijevič Škrudněv. Jo, to si můžeme říct potom.
1: Tohle jméno si pamatujme, protože z jeho laboratoře, přestože to je voják a bývalý velitel jedné z největších ponorek ruského loďstva, námořnictva, tak z jeho laboratoře přijde toto pro svět. To jsou ty technologie, o kterých mluvil Vladimír Putin. Jenže tyto technologie nebudou používány k tomu, aby na nich bohatla úzká skupina lidí a financovala z toho zlo. Takže na to si ještě budeme muset počkat a tomu bychom se mohli věnovat příště, Jiří. Dejme si to jako závazek.
0: Určitě.
1: To malinko přeformátuje pochopitelně dění světa, protože...
0: A kdož... energetický mix taky.
1: Ano, ano. Ti, kdož doteď to zlo plánovaně tady implementovali, tak nebudou mít nástroje, nebudou mít na to zdroje. Tak. No a budeme se muset rozloučit, chlapé.
0: Prosím tě, ještě poslední komentář k tomu, k těm uhlovodíkům. Tím, že se to zastavilo, tak to má sekundární ještě nástroj, že přestal cirkulovat dolar. To je taky další věc, jo?
1: No jasně. Takže chceš to nám je, tomu něco to povědět?
0: Asi nestihnem teďka to jako rozebrat. Ale bude to, je to další ten hřebínek do rakve, nebo
1: hřebíček,
0: do rakve,
1: hřebíček.
0: Hřebíček, mám tady pověsený klíče na hřebíčku, jestli to může vyzvednout a jít. Takže další hřebíček pro dolar v rámci dedolarizace, nebo odklonění od dolaru, ať si to přehoří každý, jak chce. Každopádně vlastně ropa nebo uhlovodíky obecně byl poslední takový velká pračka peněz pro dolar a to už teďka není možné. Takže...
1: Tak. Takže je to odpojení chcípajícího pacienta od přístrojů.
0: Ano, přesně tak.
1: Jo, jo.
0: Přesně tak.
1: Dolarový svět se zhroutí a pochopitelně bude nahrazen, ale k tomu musíme prostě dospět a nebude to trvat dlouho. Bavíme se v řádech měsíců.
0: Je to tak. Já se loučím, mějte se krásně, opatrujte se, ať se vám daří. Hezké dny přeju a uslyšíme se příští týden.
1: A na zhroucení dolarového světa, jenom, že si počkáme, ale my se na něj musíme připravit. Proto jsme rádi, když nás posloucháte a proto jsme rádi, když reagujete a činíte ty správné kroky. My vám to rádi odasistujeme, ale kdo je připraven, není zaskočen a otázky typu, jak můžete vědět, že to takhle bude, no, studujeme historii krizí a snažíme se odezírat z různých typů reakce těch, kdo jsou buď voděnejma figurama, ale významnejma voděnejma figurama, anebo to, co dělá dneska BRICS, to, co buduje BRICS, tak z toho všechno to dáváme po střípkách, to skládáme jako mozaiku, kterou se vám snažíme pasírovat v našich pořadech tak, aby vám byla srozumitelná, protože potom vás zbavíme i strachu z nějaké té války. K válce je potřeba mít respekt, není potřeba se jí bát, protože můžeme ji odvrátit. To ještě zatím můžeme a je potřeba na tom pracovat, tak jak jsem vás o to žádal. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jiřím se pro teď loučí a brzy se naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: nad porobou.
1: Děti, slyšíme se?
0: Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Říkám diváci proto, protože vy, kteří posloucháte teď pořad, který bude následovat s panem VK a s Vítkem, a máme tu dnes jednoho hosta, zatím neprozradím, tak vy si na to můžete dnes dívat i v televizi. A proto vám jenom řeknu, že ten odkaz na vysílání televize je na stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Tam uprostřed máte vysílání některých pořadů v TV, nebo tak nějak je to napsané. Na to, když kliknete, tak už teď se můžete připojit na vysílání Svobodného vysílače, který bude následovat, jakmile se připojí pan VK a Vítek. A možná už to teď můžu říci taktéž. A vím, že dnes tady bude i jeden host, kterým je Ladislav Vrábel. Takže dnes to bude ve třech, nebo ve čtyřech, spíš víceméně. Tak a zatím, než se všichni připojí, to může chvilku trvat, nevím, uvidíme, tak já vám tam pustím, jako vždy to dělám v poslední době, protože se vám to velmi a velmi líbí, a mě taky, písničky, které budou od Carlose Santány a Marka Knoflera. Takže poslechněte si to, jakmile se hosté připojí, stopnu to a začneme vysílat. Takže zatím poslouchejte krásně naší nebo na televizi, dokonce i rádio. A teď koukám, že mi to tam zrovna nějak naskočilo blbě, ale asi to bude v pořádku. Ano, už je to dobrý. Takže já vám to zatím pustím písničky.

0: Tak jo, vážení, dnes to netrvalo ani moc dlouho a jsou tu všichni naši hosté připraveni. Takže já jim okamžitě předám slovo, jen co se mi to tady povede to přepnout na jiný ten, vypnu hudbu a můžeme to rozjet. Takže Vítku, ty jsi takový hlavní tady vždycky vlastně šéf toho pořadu, tak je to tvůj pořad, tak prosím, můžeš se do toho pustit.
1: Ahoj Pavle, já tě zdravím a zároveň ano, už nejde muzika, my jsme tady měli s hudebním pokresem, jsem se trošku obával, jsme tady měli s hudebním podkresem. Já tě zdravím, přeju ti hezký páteční večer, stejně tak jako všem našim posluchačům Svobodného vysílače, jsme rádi, že se k nám připojili, máme 8. hodinu, která právě teď téměř odbyla, respektive odbyde, my to taky si odbydeme, ale ještě trochu později, ale 8. hodina právě se blíží a to je čas, kdy začínáme náš dnešní páteční pořad zhruba a kolem tohoto času jako každý pátek, i když tento pátek tak bude tak trošičku něčím výjimečný. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak už víte, že si občas vezmeme hosta, který je ochotný u nás vystoupit a popovídat se s panem VK o aktuálních událostech, které tíží nejenom tedy nás v rámci autentické alternativy, ale samozřejmě, které se odehrávají na té, řekněme, globální politické šachovnici, tektonických deskách, různých záležitostí, které se právě odehrávají a tak dále a tak dále. Dnešním hostem právě, kterého jsme si pozvali a který byl ochotný přijmout naše pozvání a jsme velmi rádi, je Láďa Vrabel, Česká republika na prvním místě. Láďo, já tě zdravím a přeju hezký večer.
2: Ahoj Vítku, pro mě to není tak, že jsem byl ochotný, pro mě to je obrovská podsta a čest a radost, že tady můžu být s vašimi posluchači, s našimi přáteli. A samozřejmě s tebou a s VK a s Pavlem.
1: To je skvělé, protože já si myslím, že stejně ti posluchači se vesměs protínají a prolínají právě s těmi tvými pořady, které děláš na Facebooku v rámci zpráv od 9 hodin každý den, takže ono to tak různě se ti lidé přelévají a je to právě že skvělé a to je právě si myslím znak té autentické alternativy, která nehází klacky pod nohy ostatním projektům a snaží se naopak symbioticky nebo řekněme synergicky spojovat ty naše kruhy a nějakým způsobem se syndikovat, přebírat navzájem od sebe a částečně i networkovat se, tak abychom se sesíťovávali a postupně měli větší právě impresi díky tomu, že se dokáže

0: můžeme spojovat a myslím, že toto je tím pravým příkladem toho spojování. A naším hlavním hostem, který je tady s námi každý pátek, je šéf-redaktor Aeronet News, pan VK. VK, ahoj.
1: Ahoj Vítku, ahoj Láďo, ahoj Pavle, všechny vás zdravím, no samozřejmě naše posluchače a čtenáře na prvním místě, že jo, klasicky, symbolicky. My to máme dneska vlastně úmyslně jakoby takové návazné povídání na tu demonstraci z minulého týdne ze soboty, kde zazněla ta malostranská výzva nebo malostranská trojvýzva. A budeme se tady bavit o situaci asi nejenom v České republice, ale i na globální úrovni. A já jenom na ten začátek, jenom taková vsuvka malá, protože dostáváme do redakce taky dotazy, jako proč třeba nepozveme i nějaké další politiky nebo další hlavy, řekněme, politické scény, padala nějaká jména a podobně. Já v tom nemám přehled, protože hosty samozřejmě zařizuje Vítek podobně. Mluvě se mnou. Já jsem nikdy žádného hosta neodmítl, ale ta situace je zkrátka taková, že my máme informace o tom, že spousta politiků, kteří jako jsou na alternativě, tak se bojí vystupovat v našich pořadech, mít cokoliv společného s Aeronetem, mít cokoliv společného s panem VK, mít cokoliv společného se Svobodným vysílačem. Takže nemyslete si, že to je tak, že to je tak, že my si někoho vybíráme z nějakého seznamu a přehlížíme nějaké jiné politiky a nějak prostě mocnářsky a velikářsky si vybíráme a vyzobáváme, koho si pozveme, koho ne. Ne, je to přesně na obrácení. Je to přesně naopak, je to přesně obráceně. Jediní politici, kteří byli kdy ochotní se mnou mluvit o zásadních věcech politiky, byli jenom dva. Jenom Láďa Vrabel a Lubomír Volný. Jenom tito dva. Nikdo jiný z politické scény. A to něco znamená, to něco vypovídá o stavu takzvané autentické politiky, ale o autentické politice se samozřejmě budeme bavit, takže já vám všem přeji krásný poslech.
0: Já bych jenom VK malečko doplnil, že dalším kritériem, které v podstatě kvalifikuje hosty se účastnit nejenom našich pořadů, ale i dalších, řekněme, autenticky alternativních, je, že mají co říci, že jenom tak nepřežvikují a nefiltrují různé politické proklamace a fráze a floskule a tak dále a nějakým způsobem nepřežvikují to, co už je stokrát řečeno, ale dokážou právě nějakým svým intelektem nabídnout posluchačům rozmanitý pohled a v podstatě jiný vhled do té situace a vykreslit to a popsat to tak, řekněme, unikátně nebo jedinečně tak, jak to ostatní nedělají třeba. Jo? A to si myslím, že právě aniž bychom si chtěli nějak navzájem podkůřovat nebo si lichotit a tak dále, tak si myslím, že Ládě to splňuje do puntíku právě tento parametr a to si myslím, že je taky velmi důležité. Většinu politiků dáte A4, ale kámo, tady se to nauč, jo? Tady si stoupni, tohle to odrecituj a v pohodě, jo? Maximálně se to třeba nauč a budeš to opakovat jako gramofonová deska. To si myslím, že nejenom teda pan VK, hlavně Láďa nesplňují. Takže začneme právě tím prvním tématem, které načnul pan VK a já dám slovo prvnímu, jako prvnímu Láďovi, protože tady naším dnešním hostem, tak jenom předešlu a já už potom se nebudu tak rozkecávat, jo, jenom tak mluvím hodně dlouho, teď rozvláčně, ale jenom poslední informace ode mě, že Láďa bude s námi do 9:00, nikoli jako minule, když tady byl naposledy po 9:00, protože vysílají od 9:00 každý den zprávy na internetu, na Facebooku, to znamená, že on se bude muset odpojit a přejít na jinou platformu, na svou platformu, takže to jen, že vlastně v rámci posluchačů tady s námi Láďa nebude tu poslední hodinku. Ale pojďme k prvnímu tématu. Tři výzvy z Malostranského náměstí adresované české vládě se stanou testem autenticity mírové politiky. Zastavit zbraně pro Ukrajinu, jmenovat mírového zmocněnce a odmítnout jaderné zbraně v České republice v rámci francouzského jaderného deštníku, pro který se nepochopitelně vyslovila Babišova v úvozovkách mírová vláda. Právě tedy probíhají volby do místních zastupitelstev jako obvykle a třetiny senátu, tak bychom měli také tak trochu bilancovat. Určitě ne jako takzvaná opozice, která si z pokusu o vyslovení nedůvěry vládě udělala účelovým načasováním takovou předvolební agitku par excellence. Nicméně naprosto jasně, protože jsme na autentické alternativě, která není vázaná nebo nepodléhá jakýmkoliv politickým subjektům, proto si můžeme dovolit bilancovat naprosto natvrdo. Láďo, jaké hlavní teze se splnily a nesplnily za celý ten rok? Nebo možná ještě lépe a jinak, kromě některých kosmetik, nastala vůbec nějaká změna od minulé vlády?
2: No, podívej, Vítku, teda samozřejmě děkuju za krásná slova, které jste tady oba dva VK i ty řekli, ale k věci. Podle mého názoru prožívá Západ, včetně České republiky, takový nový druh totality. A ta totalita spočívá v tom, že tady jsou nějaké struktury, které řídí politiku všech těch daných zemí i těch nadnárodních, řekněme, organizací, jako je NATO, jako je Evropská unie. A ta politika vypadá stejně ve Spojených státech, jako ve Francii, jako v Německu, jako v České republice. Nebo třeba vzpomenu Rumunsko, když tam vyhrál prezidentský kandidát, který by chtěl nějakým jiným směrem mít, tak se museli zrušit a dneska je popotahována dokonce jeho manželka. A ta totalita spočívá v tom, že ta politická scéna má různé nějaké politické názory. Má nějaké různé politické směry a proudy. Ať už se jedná o geopolitiku nebo vnitřní politiku, ale dneska se jedná především o geopolitiku. To hlavní, co se dneska děje, není nějaká levice, pravice, ale je globalismus versus suverenita, respektive suverenita versus globalismus. To je takový to hlavní téma. A ta alternativa, jak my říkáme, tak to jsou vesměs lidi, kteří jsou pro suverenitu zemí, pro nějaké zachování, řekněme, tradičních hodnot, a ta moderní politika je absolutně globalistická a jejím smyslem je předávat majetek z těch zemí a majetek občanů směrem k nějakým elitám. Ale protože se jedná o totalitní systém, tak musí mít podchycený všechny voličské sféry. To znamená, ten totalitní režim, který tady je nad politikou, řekněme ty elity, finanční sféra, která dosazuje ty politiky a která ovládá ty politiky, tak musí mít politiky na všechno. Musí mít politiky na liberální progresivismus, musí mít politiky na vlastenectví, musí mít politiky na konzervativní politiku, musí mít politiky na levicovou politiku, musí mít prostě veškerou tu, celou tu sféru těch politiků, aby byli zastoupeni, aby ti voliči si mohli zvolit myšlenkově jakoukoliv, řekněme, cestu. Ale všichni ti politici, kteří se dostanou nakonec do nějakých funkcí, tak jsou to politici, kteří pracují pro tyhle ty struktury a pakliže by se odchylovali politickým programem nebo politickými sliby od globalismu a od předávání moci nadnárodním strukturám a od předávání peněz a majetku státu nadnárodním strukturám a od předávání peněz obyčejných občanů k elitám, tak pak, když by měli jiný program, tak ho mají jenom před volbami. Jenom, aby nachytali ty voličské hlasy, aby ty voličské hlasy měly také pokryté. A jakmile se potom uspořádá nějaká vláda, tak ta vláda jede zase znova v tom směru, jako jela ta předchozí. To znamená globalismus, předávání peněz směrem do zahraničí a předávání moci nadnárodním strukturám. No, takže Andrej Babiš a jeho vláda v podstatě všichni mluvili o tom, že Česko je na prvním místě, že Andrej Babiš to měl na dodávce, jakási jakoby vlastenecká politická scéna, která se tam dostala. Všichni říkali, že mají Českou republiku na prvním místě a opakovali všichni ta naše hesla.
0: Já možná trošku ukradli ten slogan, ne, bych řekl.
2: 100%, oni na něm vyhráli volby, no. Jo, protože to je to, co ty lidi chtěli. Jo, a Andrej Babiš do toho samozřejmě, my jsme vždycky dělali demonstrace za mír a svobodu slova, takže on šel do toho míru. Takže on sliboval, že žádný naše vojáky nepošle nikam, že zruší muniční iniciativu České republiky, protože lidi jsou vyděšený z toho, že posíláme proti Rusku zbraně a že se ty ostatní státy schovávají za nás. A slíbil, že zruší F-35, protože to je předražený a protože jsou to nosiče jaderných zbraní a mohlo by to mít na nás negativní dopady, ty nosiče jaderných zbraní, že nebude posílat peníze na Ukrajinu a tak dál. To jsou ty hlavní sliby, na základě kterých vyhrál volby. A to, co udělal Andrej Babiš, 5 dní potom, co byl zvolený premiérem, tak odjel do Evropské unie a odsouhlasil půjčku pro Ukrajinu na 2 roky, 90 miliard, 160 miliard na zbraně. sice s výmluvou, že Česká republika za to neručí, ale to nemá cenu tady rozebírat, to je prostě jenom taková, to je taková hezká floskule, jak si řekl, protože Česká republika to samozřejmě platí, protože ty peníze Ukrajině se platí skrze evropský rozpočet a my dáváme peníze do evropského rozpočtu, takže platíme úplně stejně jako každá jiná země. Takže to byl první, řekněme, nesplněný slib lidem, že nebudeme dávat peníze na Ukrajinu, tak hned 5 dní potom, co byl premiérem, tak rekordní suma na 2 roky. Potom zavolal, že ho Donald Trump a Andrej Babiš nám řekl, že F-35 teda kupovat budeme. No a potom jel do sídla NATO, nebo do headquarters NATO, do Bruselu, přijel a jak lidi očekávali, že teda, když ho zvolili, že nebude posílat zbraně proti Rusku, tak řeknu, ale oni partneři v NATO tu iniciativu českou muniční, oni si ji chválí, tak my budeme v ní pokračovat. No a potom ještě jsme viděli, když jeli podruhý do NATO, do Turecka, no tak Macinka poslal 140 milionů přes Američany na zbraně Ukrajině přímo z rozpočtu ministerstva zahraničních věcí. No takže, jo a do toho, že jo, teďkon, co se týče těch F-35, tak to nejenom, že koupíme ty nosiče jaderný zbraní F-35, ale Petr Pavel začal mluvit v březnu o tom, že chce francouzský jaderný deštník a Andrej Babiš měsíc na to, že chce francouzský jaderný deštník. A teď nám ministerstvo obrany před týdnem oznámilo, že započali oficiálně jednání o dodání jaderných zbraní nebo o podpisu smlouvy o případném dodání jaderných zbraní zapojení do té takzvané jaderné iniciativy francouzské s Francií. No takže Andrej Babiš nejenom, že neslíbil, teda že nesplnil to, co slíbil, ale ještě to dotáhnul mnohem dál. Ještě nejenom, že nezrušil nákup F-35, no ale ještě dotáhne letadla Rafale s těma raketama ASMP z Francie jadernýma na území České republiky, což je mnohem horší, než mít jenom ty nosiče jaderných zbraní. No takže podle mýho názoru, jestli tomu někdo nerozumí, tak je mi to jakoby líto, ale tak to je. My žijeme v totalitě, ta totalita je jiná, než byla ta totalita za toho minulého režimu, ale je to totalita v tom, že ten režim, který vládne, a to nejsou ty politici, to jsou struktury, které jsou nad těmi politiky, mají kompletně obsažené celé to politické spektrum, včetně té vlastenecké scény, včetně těch, a samozřejmě ti, kteří jsou pro suverenitu, kteří jsou vlastenci, kteří jsou pro konzervativní politiku, tak potom tuhle tu politiku nedělají, protože ona není povolená, jo, v rámci té totality, takže oni jenom sbírají hlasy.
0: To, o čem tu Láďa hovořil, maximálně koresponduje s tím, o čem hovoříš i ty, VK. Jaký je tvůj pohled v podstatě v rámci té kouzelné magické rétoriky o míru se na zádech alternativy vyšplhat do vlády a v okamžiku, kdy se vysápou právě na tu metu v rámci politického postu, politické pozice, teprve potom začnou navážou na vlastně tu politiku, která probíhala předtím, i když trošku v jiném, řekněme, hávu, v jiném maskování, s jinou rétorikou, ne tak křiklavou, ne tak řekněme viditelnou, ale v podstatě úplně to též, o čem tady hovořil. A v podstatě vy se naprosto maximálně shodujete v tomto. A nejenom vy dva, ale myslím, že většina, kteří...
1: No, samozřejmě. Samozřejmě, já to trochu rozvedu. Co řekl teď Láďa, to je přesně doslova jako pozadí na hrnec posazené. A je to součást rovnice. Já teď řeknu tu druhou část rovnice. Tu druhou části rovnice je... Něco, co se úplně jakoby zapomíná, a to je volič. To je občan. Otázka. Proč voliči v Evropské unii, když jdou k volbám, možná nějaké výjimky, ale budeme mluvit o majoritě, proč volí pořád dokola ty samé politiky, o kterých ví, že neplní sliby a že zatahujou celou naši Evropu do ekonomické skázy na jedné straně a nedej bože do skázy válečné na horizontu roku 2030, pokud se stane úplně to nejhorší. Proč ti voliči to tak dělají pořád dokola? Jak je to možné? Když byly volby do Evropského parlamentu před 2 roky, doufám, že si to pamatuju dobře, 3 roky, nebo já už opravdu pořád samý volby někde, tak když byly poslední volby do Evropského parlamentu, tak Evropská lidová strana, které šéfuje ta nacistka Ursula von der Leyen, tak namísto toho, aby voliči, kteří jdou k evropským volbám, tu paní vykopli z funkce a aby Evropská lidová strana zůstala někde v propadlišti dějin, tak lidová strana získala více hlasů, ještě více křesel v Evropském parlamentu než v minulých evropských volbách. Já jsem tehdy říkal sám pro sebe, pro Boha, co se to děje, kde to vlastně žijeme, co je to za lidi. A automaticky navážu na to, jak začala druhá světová válka, jak probíhala, jak skončila. Jenom takové maličké historické antré, nebude to dlouhé. Když Adolf Hitler a jeho NSDAP tady v Německu nastoupili v roce 1933 k moci a ukončili de facto existenci Výmarské republiky, tak členy strany NSDAP za celou tu dobu ze všech občanů Německa NSDAP měla 400 tisíc, potom měla 2 miliony členů a podobně, ale v porovnání s absolutními počty obyvatel celého předválečného Německa to byla malá procenta. Co se stalo s tím obyvatelstvem, že podléhali politice NSDAP, že podléhali propagandě, že podléhali režimu. Když vypukla druhá světová válka, tak všichni stáli za Adolfem Hitlerem, ale co je horší, stáli za ním, i když Wehrmacht a útvary SS začaly prohrávat válku a stáli za Adolfem Hitlerem a jeho propagandou až do května 1945. Až do úplného konce a zničení. A co je důležité, když se po roce 1945 dělali ty průzkumy a psali se ty knihy o příčinách a původech druhé světové války, tak historici si začali lámat hlavu, jak je možné, že Německo se nikdy nepostavilo tomu nacismu. Nikdy. Nikdy nebylo ochotno se postavit tomu nacismu. Přitom početně, když vezmeme početní stavy, že většina Němců nikdy nebyla v NSDAP, nikdy nebyli v nacistické straně, ale drželi celý ten režim u moci až do absolutního zničení Německa na konci roku v polovině roku 45. Kde se to vzalo? No, tohle to nemá do dneška historické vysvětlení, ale má to historické vysvětlení z jiného oboru a tomu oboru se říká eugenika. Eugenika, která po druhé světové válce byla zakázána jako věda zneužitá nacisty a podobně a o nadřazenosti ras a podobně, ale to není pravda. Eugenika pojednává o jiné věci a to je změna genomu člověka v závislosti na působení prostředí, ve kterém se člověk nebo jakýkoliv organismus nachází delší dobu. A eugenika naprosto skvěle vysvětluje, proč se to tak děje. Proč většina podléhá menšině. Proč menšina nacistů, euronacistů, jakýchkoliv fašistů dokáže ovládat velké masy a nikde nevznikne žádný společenský velký odpor. Je to způsobeno působením takzvaného eugenického vektoru. Eugenika způsobuje, že je-li populace dlouho vystavena nějakému působení, nějakého vlivu, v tomto případě mluvíme o propagandě, která se line ze všech médií den za dnem, týden po týdnu, neustále na všech úrovních společnosti, od malých dětí v základních školách až po důchodce v domovech důchodců. Cpe se propaganda z televize, z rádia, z internetu, ze školství. Tak dochází ke změně populace, ke změně myšlení a uvažování lidí, a vzniká něco, čemu se říká působení eugenického vektoru a lidé, aniž by byli nacisté, aniž by byli členy fašistických stran, najednou začínají přijímat a přebírat názor, kterému jsou tak dlouhodobě vystaveni. A teď to je důležité. Není to tak, že by najednou se z lidí stali fašisté a že působení eugeniky by způsobilo, že po nějaké době najednou všichni obléknou prostě uniformy a jdou prostě někam hajlovat. Ne, ne, ne. Ono je to jinak. Ta změna probíhá tak, že většina té veřejnosti přijme v podstatě ten společenský status, který je modelován, a přizpůsobí se mu. Ne nezbytně, že s ním souhlasí, ale přizpůsobí se mu. A přizpůsobení bylo příčinou v podstatě onoho německého modelu naprostého zhroucení v květnu 1945, kdy ještě v posledních dnech Němci bojovali za říši. A když se dnes podíváme na Evropu, kde 27 zemí, jednotlivé vlády 27 zemí de facto jedou politiku, kdy se dostávají k moci na základě slibů, které se neplní. To znamená, já tomu říkám, je to takzvaný výtah po zádech voličů svobody, po zádech voličů míru směrem nahoru k moci. Jakmile se dostanou k moci, tak dělají zase úplně tu samou politiku, jako ta vláda před nima, jako ta vláda před nimi a tak dále a tak dále. A proč ta společnost proti tomu nezačne protestovat? Řeknu to jinak, proč ti voliči, kteří jsou takto podvedeni, brutálně podvedeni, proč nevyjdou do ulic? Proč neprotestují? Proč nejsou statisíce, miliony lidí v ulicích, že byli podvedeni? Vezměte si, když dneska někdo někoho podvede, že jo, nějací podvodníci na těch telefonech, jak vytahují z lidí peníze, tak to je hned spousta křiku, že podvodníci před Vánocema znovu volají a znovu se vydávají za nějaké organizace a chtějí od vás peníze a podobně. Dávejte si pozor, aby vás neokradli a tak dále. Spousta křiku. Ale když jsou podvedeni občani ve volbách, tak nikdo nevyjde do ulic. Naprosto nikdo. Proč? Protože společnost je tomuto systému voleb, které nejsou plněny, sliby nejsou plněny, je přizpůsobena. Lidé se přizpůsobili tomu, že když jdou k volbám, tak volí někoho, kdo s největší pravděpodobností politiku nezmění. Bez ohledu na to, jaké dává sliby, tak tu politiku nezmění. Ta politika bude pořád stejná. A to přizpůsobení těch voličů, ten v podstatě bychom řekli jakési voličské paradigma, to znamená, proč chodí volič k volbám, aby něco změnil? Já se obávám, že to paradigma se už změnilo, že je to jinak. Voliči chodí k volbám, aby všechno zůstalo při starém. A jakmile tohleto si uvědomíte, tak zjistíte, že není cesty k záchraně. Já nechci být negativní, ale to je realita. Pokud dojde ke změně onoho paradigmatu, že veřejnost by měla v zásadě chtít změnu a namísto toho chce, aby to zůstalo při starém, však ono je to dobré, však ono to stačí, tak v tom okamžiku vlastně jakákoliv politická činnost, jakékoliv volby nemají smysl, absolutně postrádají smysl. A ti, kteří tomu trošku rozumí, jako je prezident republiky Petr Pavel, tak ti vezmou letadlo od miliardáře a letí s ním do Maroka na dovolenou v době voleb a potom, když poradci volají, že jo, na telefon říkají: Pavle, je to špatný, média tě úplně strhala, musíš se rychle vrátit, musíš odvolit za každou cenu. Hele, oni ti to zaplatí, všechno tohleto, všechno, neboj se, ale musíš přiletět zpátky. Bum, a Petr Pavel musel přiletět a musel odvolit. On totiž prozradil jednu zásadní věc. Na volbách vůbec nezáleží a proto ani prezident nemusí chodit k volbám. To je ten vzkaz, který Petr Pavel poslal. A já bych rád věřil, že tenhle ten můj v podstatě jakoby analytický závěr, že je přehnaný. Ale v případě, že je přehnaný, tak já znovu se ptám, proč je možné, že lidé volí pořád dokola ty strany, o kterých ví, že neplní volební sliby a neděje se žádná reakce v ulicích. Neděje se vůbec nic. To totiž nemá potom řešení. Pokud politici budou vědět, že když podrazí své voliče, Andrej Babiš sliboval tohleto, slíbili koncesionářských poplatků, že jo, slíbili zákon FARA, který je u ledu, že je vliv neziskovek, že jo, to je všechno u ledu, všechno. To, kdybychom měli dát na seznam, co všechno Babišovo hnutí ANO slibovalo a co nesplnilo, no tak to by byl dlouhý papír jako toaletní papír, když si natáhnete. To by se snad ani na ní nevešlo, ten toaleťák, kdybyste to takhle dolů pod sebe napsali. A jestliže voličům, když budeme mluvit o voličích hnutí ANO, pokud to voličům nevadí, že ty sliby, které byly dávány, nejsou plněny, nebo ne, že nejsou plněny, kdyby nebyly plněny, tak by to znamenalo, že se na to vykašlo. Ale když někdo dělá kontra politiku, to znamená, když řekne někdo, my se nebudeme podílet na tom dodávání a zrušíme zbrojní iniciativu a potom naopak řekne, iniciativa zůstane, znamená, je to opak toho, když někdo řekne, nebudeme dodávat peníze už Ukrajincům na válku a pan Macinka potom pošle Ukrajině nějaké peníze, tak to není jenom to, že je to neplnění slibu, je to v podstatě, je to chucpe, je to nehorázná drzost, protože je to přesně naopak. Je to jako kdyby ti voliči volili pětikoalici Petra Fialy. Protože ti tu podporu Ukrajině aspoň mají transparentně ve svém volebním programu. Kdežto Babišova strana to v programu neměla, ta tam měla pěkná slova o republice na prvním místě. Takže znova otázka. Proč lidé nevyjdou do ulic? Proč si nechají tohleto líbit? Že se nejenom neplní sliby, ale že se staví na hlavu ty sliby. Proč není nikde zpětná reakce? No a je to kvůli tomu, že ta společnost se přizpůsobila v eugenickém prostředí. Od toho roku 2014 je celá společnost de facto naočkovaná. Evropská unie je připravená zkrátka financovat zbrojní programy v celé Evropské unii. Celá Evropa má zhroucený ekonomický program, protože se odpojila od ruských zdrojů a energií. A tak jediná záchrana je vytvořit evropský dotační program, který bude vržený do zbrojního průmyslu, do vojensko-průmyslového komplexu a bude se mohutně zbrojit na nějaký konflikt. A ten konflikt, jak už vytrubují generálové v NATO a jednotliví politici a Mark Rutte, tak ten konflikt by měl být dokonce na horizontu roku 2030 a s Ruskem. A Rusko prý zaútočí. To si všechno samozřejmě víme. To znamená, že když tohle to všechno lidé vědí, tak proč se neozvou, proč si to nechají líbit. Jsou volby a lidé jdou a volí. A jsou podvedeni a nic se neděje. A pak přijdou další volby a zvolí zase jinou stranu. A ta se vrátí k moci, ke kormidlu a dělá zase tu samou politiku. Proč lidé nechtějí změnu systému? Když vidí, že volby nepřinesou změnu, potom volby nic neřeší. Potom je třeba změnit systém. Je třeba změnit politický systém. Ale takhle daleko to uvažování těch lidí nedošlo. Oni ještě nepochopili, že třeba změnit systém. Oni si pořád ještě myslí, že je třeba změnit politickou stranu ve vládě. Ale to nestačí už. V této chvíli už ne. V žádném případě. Takže takhle bych to ukončil. Teď, co na to řekne Láďa, no a když tak, potom se pustíme do dalšího tématu. A tohle to je naprosto zásadní, protože, jak říkám, já proto nemám jako naprosto žádné jiné vysvětlení. Lidé, pokud volí a jsou podváděni, měli by se ozvat. Takže takhle.
0: Dáme slovo, už máme tu přece jenom omezený čas, do 9 hodiny, půl hodiny nám zbývá, tak aby se Ládě dostal několikrát ještě ke slovu. Já možná to překlenu a tak trošku možná naruším kontinuitu toho myšlenkového toku, o čem VK hovořil, ale
2: To je strašná škoda, protože VK zrovna to dotáhnul tam, kam jsem si přál, aby to dotáhnul.
0: No, já jsem to chtěl právě naroubovat na to sobotní shromáždění, které jste měli, a propojit to s tím, ale to nevadí, tak jaký je tvůj pohled na to, co VK říkal? To nevadí.
2: Promiň, Vítku, ale přesně VK to dotáhnul přesně do toho bodu změny systému. Oni by lidi chtěli změnu. Oni chtějí, proto volilo tolik lidí SPD, Trikoloru, Pro, Svobodný, a proto volili konec konců i motoristy, protože jim připadali, že budou dělat konzervativní politiku pro republiku, a proto volili i Andreje Babiše, že bude dělat mírovou politiku a rozumnou politiku. Oni chtějí změnu oproti tomu, co dělala vláda Petra Fialy. Problém je v tom, že v tomhletom systému, který je absolutně totalitní, ta změna přijít nemůže. A nemůže přijít proto, že ti politici jsou řízení zhora. A k tomu, aby se ta změna mohla odehrát, tak se musí změnit ten systém. A to je to, proč jsem přišel v roce 2022 s plánem Česká republika na prvním místě, a s tím, že nejdřív musíme dát dohromady lidi, potom jim vysvětlit, co je změna systému, připravit jí, a potom dostat do vlády lidi, kteří tu změnu systému prosadí. A tady se dotknu jenom prostě jedné věci, jo? Protože nechci to natahovat, ale jenom jedné věci. Politik, který jde do funkce, tak zastupuje lidi. Na tom je postavený náš demokratický systém. Jo, ty politici tam nejdou proto, že jsou krásný, sympatický, šikovný nebo něco takového. Ne, oni tam jdou s tím, že budu dělat tohle a tohle a tohle. Stejně jako když zaměstnávám kuchaře, tak si ho vyzkouším, že umí dělat dobrý řízky a dobrý smažáky a bude dělat řízky a smažáky. A když má na jídelním lístku, že bude na oběd smažák a řízek, a lidi přijdou na řízek a na smažák, tak musí být řízek a smažák. A když ten kuchař to udělá špatně, anebo udělá šunkofleky a lidi to nechtějí, no tak přijde jiný kuchař a musí být tenhle kuchař vyhozený, protože porušil smlouvu, porušil dohodu. A ten politik, který přijde s tím, že nebude podporovat válku, nebude posílat zbraně na Ukrajinu, nebude tam posílat peníze, tak to je jeho program, na základě kterého on byl zvolený, a byl zvolený proto, aby tenhle program prosazoval, protože lidi chtějí to, aby se tohleto stalo. A když ten politik to neudělá, tak je potřeba, aby lidi měli možnost toho politika odvolat okamžitě. My jsme to navrhli tak, že bude existovat zákon, který řekne, když politik se odchýlí od programu nebo bude porušovat ten program, tak se podepíše petice, bude tam muset být několik podpisů podle toho zákona, s kým se půjde k soudu, a u soudu se ukáže, tohle to je předvolební program, programový prohlášení vlády, a tohle je, co ten politik dělá, a ono to spolu nekoresponduje, ono si to odporuje, a ten soudce, kde bude lidská porota samozřejmě.
0: Jenže tak, ten soudce by musel být objektivní, Láďo, myslím, že ty říkám, soudy jsou právě navázané porota, na ten politický systém.
2: Kde bude lidská porota, jako je to v americkém systému, a ta lidská porota, ta porota stvořená z obyčejných lidí, dostane důkazy v tom soudním procesu a řekne, ano, skutečně, ten politik sliboval, že nebude finančně podporovat Ukrajinu, že nebude finančně podporovat zbrojení, a on to dělá, a my jsme došli k závěru, že má být odvolaný. A ten politik na základě toho má být odvolaný. Jo, takže to je jenom jedna z těch částí té změny systému, kterou jsem navrhnul. Týká se to změny soudního prostředí, ta soudní reforma, kde musí být ta lidská porota, protože ten soudce to neudělá. Musí to být obyčejný lidi, který tam bude jako v Americe v těch trestních případech. Jo, aby ty lidi o tom rozhodli. Ten zdravý lidský rozum. A musí to být soudní proces, aby tam byly ty důkazy. Aby to nebylo tak, že to bude další politický boj. Protože potom, když by to takhle bylo, tak bychom se dostali do systému, kde ten politik může být hezký nebo škaredý, to je celkem fuk, může mluvit dobře nebo špatně, ale lidi ho budou volit na základě toho, co chtějí, aby se dělo. A takhle by byla změna systému možná. Takhle by bylo možné změnit ten systém, protože pak by měli skutečně tu moc v rukou lidi. My jsme v systému, kde politik dostane mandát na 4 roky, a jakmile začne dělat úplný opak toho, co slíbil, tak není možný ho dostat pryč. No, takže tohle je ten klíčový problém. Ta změna systému má samozřejmě spoustu jiných věcí, co všechno je potřeba udělat. Ale tohle to je ten základ.
0: Tohle to je ten základ, přesně tak. Já se tě ještě, Láďo, doptám na tu praktičtější rovinu, o které jsme tady hovořili, na kterou jsem chtěl právě navázat ještě v rámci toho, o čem hovořil VK. A tebe je to tak trošku na to sobotní shromáždění. VK tu hovořil o změně myšlení lidí v rámci určité kolektivní, řekněme, hypnózy nebo masové sugestce v rámci těch narrativů, jak se o nich hovoří, co se týče genomu a přijetí toho hlavního společenského narrativu. Člověk samozřejmě nemá nějaká přehnaná, vysoká očekávání, ale jaké byly ohlasy přece jen na to shromáždění minulou sobotu, které jste schvolali pod zastřešením Česká republika na prvním místě a na kterém vystoupili pan VK, protože jedna věc je, kolik lidí se na nějaké akci reálně sejde fyzicky, ale druhou věcí je, kolik lidí to reálně poté vidí na internetu. Protože to je také určitý společenský test toho, jak se na základě těch paradigmat mění myšlení lidí, speciálně tedy na alternativě, protože nepředpokládám, že by si voliči pěti demolice bývalé, tak že by se koukali na to, co se děje v rámci, řekněme, této scény, ale máš pocit, že lidé hlavně na alternativě střízlivějí jaksi a poznávají, že i po tom jediném roce je Babišova vláda jen v bledě modrém to samé, jako ta bledě fialová předtím.
2: Jo, to začalo někdy v červnu nebo v červenci, kdy si to začali lidi uvědomovat. Začal jsem to vnímat na sociálních sítích, uvědomil si to čím dál tím víc lidí a samozřejmě za rok už jich bude zase mnohem víc těch lidí, kteří budou tohle to chápat a než ta vláda dovládne, tak se proti ní postaví obrovský masy lidí. Jestli už nebudeme teda do té doby ve válce, v přímé válce s Ruskou federací, což si myslím, že je docela možný, že budeme. Co se týče toho shromáždění, tak tam bylo přes 500 lidí, asi zhruba odhaduju, protože přes 300 lidí podepsalo tu výzvu a jak víte, tak se tam zatýkalo, takže spousta lidí odběhla od toho podepisování a potom jsme šli před policejní stanici, takže už neměli šanci to podepsat. Co se týče toho, kolik to vidělo lidí, tak samotný to veřejné shromáždění a ty projevy, nevím, jestli to bude 100 tisíc nebo 200 tisíc, nevím kolik, protože to vysílalo víc subjektů a oni samozřejmě taky všechna ta sociální média neukazují a banují a tak dál, takže to nevím, ale co se týče třeba toho zatýkání, který proběhlo těsně po uzavření veřejného shromáždění, kde zatkli Katku, že ti ozbrojenci s těmi pistolemi a s těmi automatickými zbraněmi pozdviženými, tak jenom tadyhle ten moment a ty projevy, které jsem dělal před policejní stanicí, tak jenom ze dvou profilů, který jsem viděl, tak to bylo skoro milion lidí, takže to museli opravdu vidět miliony lidí v České republice a tam se, myslím, že se to jako dost lidí dotklo. Tohle to, že tu holku, která prostě měla jenom z trikolory napsaný písmeno Z na tričku, takže takhle brutálně byla zatčená, to myslím, že se lidem hodně nelíbilo a myslím, že lidi díky tomu maličko začínají střízlivě. Pomaličku.
0: Já bych to měl ještě... Tohle, chyba toho systému, že systém se sám kope do vlastních nohou, když takto explicitně v podstatě dupe ještě více na plyn.
1: Ještě drobný komentář. Já se obávám, že ta změna by musela mantinelově přesáhnout rámec současné ústavy, že by nestačilo jenom přijmout zákon na zodpovědnost nebo na vnitřní nebo na takzvanou politickou zodpovědnost politiků. Je to můj názor, můžu se mýlit, ale podle mého názoru přerod českého soudnictví na takzvaný porotový systém byl prudce velmi alergicky odmítnut bývalým šéfem ústavního soudu, panem Rycheckým, v 90. letech. Byl tam k tomu velký článek tehdy v Lidových novinách. Myslím, že to byly Lidové noviny, pamatuju si na to velmi dobře, kde mluvil o tom, že porota by byla cestou zpátky ke komunismu a že ústavní soud nikdy nesmí dovolit. Tam byla velmi ostrá reakce proti myšlence porotového systému. Proč?
2: To by muselo být VK i v rámci to by muselo být i v rámci změny té odpovědnosti politiků, protože oni na základě ústavy mají mandát a vlastně mají svobodu rozhodování, takže tam by to muselo jít ústavní změnou, rozhodně.
1: Ano, ano, přesně tak, muselo to by to jít ústavní změnou a já jsem dokonce přesvědčen, že hlavním tím problémem takzvané západní liberální demokracie je závislost na finančních stimulech. Na existenci, každá politická strana je závislá na finančních stimulech a tam by bylo určitě potřeba udělat spoustu změn financování politických stran s tím, že možná by tam mohly být nějaké myšlenky, jak třeba udělat přímou demokracii v celé republice. To znamená, v parlamentu by nezasedaly politické strany, ale jenom jednotlivci, kteří by zastupovali volební obvody, to znamená přímá demokracie na parlamentní úrovni, protože politické strany jsou takzvané nástroje nebo jsou velmi často tady náchylné k tomu, aby byly ovládány cizími a zahraničními vlivy. Jednotlivec se bude zodpovídat přímo lidem ve své obci, ve svém volebním okrsku, kde bude mít svůj kancelář a bude muset zastupovat zájmy přímo lidí, se kterými se zná z paneláku a z nejbližšího okolí a z jak bydlí, že on takové ty malé okrsky a tak dále, tak dále. Znamená těch modelů, jak nastavit ten nový politický systém je více, protože jakmile se tohleto začne, jenom Mláďovi určitě si to dokáže představit, jakmile tohle by se začalo dělat, tak začnou přicházet obrovské tlaky, jednak zvenku samozřejmě, to znamená z Evropské unie, od nadnárodních organizací, začnou výhrušky se sankcemi a tak dále, tak dále, omezování občanských práv, že jo, tam ohrožujete, že jo, něco takového dalšího, ale důležitější by bylo to, že by začal obrovský tlak zevnitř společnosti, takzvaný vnitřní nepřítel. To znamená ti, kteří by začali de facto sabotovat jakékoliv procesy na změnu. A podívejte se na Andreje Babiše. Já jsem se na to díval a mám takový pocit, že mnoho z toho, co on dělá, není vlastně vůbec jeho politika, ale to nějaký výsledný vektor, kam byl dotlačen. To, jak se začala chovat znovu k Petru Pavlovi, jako úslužně se před ním v podstatě jakoby skoro jako až ohýbá ve všech rozhovorech, oslovuje prezidenta slovy pan prezident, pan prezident, pan prezident, s úctou, kde se to jako bere, já naprosto nevím, jestli tam je nějaká jakoby, že prostě Pavel je prostě nějaký oltář, ke kterému je třeba se prostě politicky modlit. Já si nemyslím, ale zkrátka on je miliardář, on sice je oficiálně nemajitel Agrofertu, je nemajitel, ale má co ztratit samozřejmě. A těhleti politici zkrátka dělají politiku mnohdy jenom do té míry, která jim je dovolena. A představte si, když máte dělat politiku, že vám z toho, co jste slibovali, nemůžete splnit vůbec nic, protože není dovoleno, protože máte co ztratit. Co to znamená? Že potom by měli chodit do voleb a být volenými politiky jenom nějací poustevníci, kteří jsou bez majetku, jsou nemajetní a nemůžou být skorumpovaní, protože nic nemají. Jako to bylo za středověku, že jenom ti, kteří jsou nemajetní, tak jim je dávána správa moci veřejné, že jo, to byly středověké zákony, že jo, v některých evropských státech. Až takhle by se to muselo začít dělat, nebo jak. Proto to by bylo téma na dlouhé povídání, na to samozřejmě nemáme čas, ale ten výstup z toho našeho povídání, které probíhalo až doteď, ten výstup je jasný. Současný systém nenabízí změnu a proto je třeba změnit systém. Volby sami o sobě nic už neřeší. Takže takhle bych to ze své strany uzavřel, tohleto téma, a jak se na to ještě podívá Láďa, a potom bychom se podívali na další téma.
0: To další téma nemáme. Já si myslím, že právě bude dobré, když na sebe budete navazovat, pánové, a budete nějakým způsobem si vyměňovat vaše pohledy a třeba kontinuálně třeba i na to další téma se dostanete sami svou vlastní cestou. Aspoň tak to bych to nechal trošku improvizovaně volně. Tak Láďo, jaký je tvůj pohled na to, o čem VK hovořil?
2: Jako když jste řekl, výborně. V tom návrhu změny systému, mimo jiné, tedy je i to, co říkal VK ohledně politiků, ale mimo jiné taky zákaz lobbingu. Protože to, co ty si VK říkal, oni jsou opravdu závislí na tom, kdo je uplácí. A to musí být protizákonný, to musí být ilegální. Oni musí dělat politiku pro lidi a ne pro finanční skupiny. Takže to je další z těch věcí. Ale jak říkám, ta změna systému, někdy si o tom můžeme popovídat, ona je opravdu zpracovaná kompletně po všech sférách, ať už je to změna mediálního zákona, změna soudního systému, i změna finančního systému, změna daňového systému, přes který se vlastně přesouvají neustále peníze od obyčejných lidí k těm korporátům a k těm elitám. A tenhle ten systém není možný udělat, pokud budeme v Evropské unii. Tenhle systém, změna systému je možná pouze v okamžiku, kdy nastanou velké změny společenské, a to se obávám, že se odehraje až po válce. Takže tolik ke změně systému, ale všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, tak na ty je pamatováno v té změně systému, někdy to můžeme třeba i podrobněji probrat a připravit, až přijde správný čas, aby to bylo připravené od různých mozků, který nad tím přemýšlí. A co se týče
3: Jenom moment, jestli můžu mít technickou. Vítku, prosím tě, slyšíš mi?
0: Já tě slyším perfektně, jestli chceš narážet na to, že tam se opakují takové to echo zvláštní jinou modulací hlasu.
3: To jde od tebe, to když máš zapnutý mikrofon, tak to jde od tebe, prosím tě, musíš si vypnout mikrofon.
0: Ne, já měl právě celou dobu vypnutý mikrofon.
3: Tak od někoho to jde, prostě od někoho mikrofon. Se to vrací, někdo má moc silný odposlech, tak od někoho se to někdy vrací, jo? To jenom si říct. No. Tak možná je to bylo i od Láďa.
0: VK, ty vypínáš mikrofon, když mluví Láďa, tak VK, ty vypínáš mikrofon.
1: Já vypínám mikrofon, vypínám.
3: Tak to je odláží.
0: Mám zapnutý jenom ten, kdo mluví, tak má zapnutý mikrofon, ostatní má vypnutý a přesto se to vrací. Nevím, čím to může být.
3: No to může to být tím, že má Láďa moc velký, ten jede přes telefon a on vlastně nemá sluchátka, takže se může vracet tam přes jeho mikrofon. Ale když snad to nebude tak hrozen. Jinak tak objevuje se to jenom někdy.
0: Za pochodu.
3: Tak jo.
0: Ano.
3: Tak jenom technicky. Jeďte dál.
0: Přesně, taková zákeřnost za pochodu trošku. Ale kdybychom měli načít další téma, VK, jaké bys navrhoval téma? Tady je čtvrt hodiny zhruba do konce, kdybychom mohli načít trošku, protože...
1: No, začali jsme náměstím a můžeme jít v podstatě k tomu jednomu z těch témat. A to je to riziko toho konfliktu na horizontu roku 2030, protože znovu můžeme o tom mluvit v podstatě do nekonečna, ale já chystám na dnešní večer ještě video se Sergejem Karaganovem, který měl rozhovor s jedním blogerem na Valdajském fóru. Tam zazněla neuvěřitelná informace o tom, kdo měl být prezidentem Ruské federace místo Vladimira Putina v roce 1999. A Putin o tom ani neví, tam zaznělo. Takže to večer bude opravdu silný článek, silné video. A jenom zvýjezd, nebo jako co tam zaznělo, je, že válka s Evropou je nevyhnutelná ze strany Ruska. A z toho důvodu, že tu válku Rusko nechce, ale chce jí Evropa z důvodu svého rozhodnutí transformovat svůj ekonomiku na válečnou ekonomiku, na válečný průmysl, a následně vyřešit si velkou válkou s Ruskem své vnitřní ekonomické problémy s nadějí a s prognózou, že to povede k rozkladu a rozpadu ruského státu, k rozdělení na několik menších úseků, na několik menších států a Rusko bude rozparcelováno a privatizováno. To znamená, ten plán je v podstatě daný a my ho vidíme od jednotlivých politiků v Evropě, že nikdo, naprosto nikdo, jak já už jsem říkal v tom projevu na Malostranský náměstí, nikdo z politiků, ani po tom projevu, já jsem aspoň jako tak trošku doufal, taková ta malá naděje, ta jiskřička té naděje, že některý politiků se z toho chytí, a když ne z vládních politiků, nebo řekněme z těch obligátně liberálních, tak aspoň někdo, kdo se prosazuje, označuje za alternativu, že někdo z těch politiků to nadhodí jako téma třeba na zasedání vlády, nebo to nadhodí jako téma v Poslanecké sněmovně, anebo aspoň v médiích to nadhodí, že by bylo dobré třeba zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu, aby to mírové úsilí bylo autentické, nadhodit to, nebo vytvořit tu pozici zmocněnce vlády, nebo postavit se za to, za ten návrh, aby skutečně bylo odstoupeno od té šílené smlouvy, z toho nápadu připojit se k francouzskému jadernému deštníku, naprosté šílenství. Ale já jsem nezaregistroval vůbec nic. A znovu, nikde v Evropě není žádná registrace něčeho, že by nějaká vláda řekla, my zastavujeme v zájmu ukončení války na Ukrajině, zastavujeme dodávky zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Žádná vláda to neřekla, se obávám, neřekne. A víte, že takových politiků je spousta, kteří se zaštiťují mírem, ale nikdo nechce zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu. A já vám samozřejmě řeknu proč. Není to žádné tajemství, je to veřejně dohledatelné. Je to kvůli tomu, že někteří členové vlády mají své vlastní majetkové akciové podíly v některých fabrikách, zbrojních fabrikách v daném státu. Je to kvůli tomu, že některé politické strany mají různé sponzorské kontakty na různé organizace, které jsou blízké zbrojařům. A protože volby nejsou samonosné, volby musí se něčím financovat, tak si dokážete představit, proč se říká, že nikdy nekousej do ruky, která tě krmí. A výsledkem takové politiky potom je, že všichni mluví o míru, ale nikdo pro mír nedělá naprosto vůbec nic. A to je naprostá tragédie. Znovu, pokud nikdo nebude dělat nic proti válce, nikdo nebude dělat nic pro dosažení míru, tak se skutečně do toho válečného konfliktu s Ruskem dostaneme a můžeme jenom diskutovat a vést polemiku o tom, kdy to bude, kdy to bude. Jestli to bude rok 2030, nebo 2031, nebo 2029, nebo podobně, budeme vést polemiky, ale není-li zájem ze strany jednotlivých politických elit skutečně pracovat na míru, tak toho míru se nedočkáme. Naopak dočkáme se konfrontace s Ruskem. Tomu se zkrátka nedá vyhnout. Já bych byl rád, kdyby byl někde nějaký politik, který by tohleto téma zvednul, nebál by se, ale samozřejmě v tom okamžiku by skončil asi v politice, skončil by ve straně. Možná se zaregistroval i výrok ukrajinského politika, který v polovině týdne, na začátku týdne vyzval k míru na Ukrajině a oni ho vyrazili z Evropské strany progresivistů, nebo jak se to jmenuje ta strana, nemůžu teď vzpomenout na jeho jméno. Zkrátka dostal se na černou listinu jenom za to, že vyzval zkrátka k míru na Ukrajině poslanec Evropského parlamentu a ukrajinský poslanec zkrátka dostal se na černou listinu. Dokonce se dostal na webovou stránku Mírotvorec jako zradce státu. Chápete, v takové situaci, když vás vyloučí z evropské strany, co to znamená? No to potom znamená, že i Evropa se snaží o tu válku. Za to, že vy chcete mír, tak vás vyhodí z evropské strany. Chápete? Taková je politika v prostoru, ve kterém žijeme. Takže takhle bych jenom na to reagoval a dám ještě slovo samozřejmě Láďovi, aby na to také měl nějakou reakci.
0: Možná to bude poslední slovo, Láďo. Není tohle právě třeba tak trošku částečná odpověď i na slovenskou politiku Roberta Fica, který sice také hezky retoricky hovoří o tom, že se Slovani neměli, že by se Slované neměli zabíjet a tak podobně proti válce, ale na druhou stranu proti té válce reálně fyzicky jaksi nic nedělá a proto vlastně vůbec se nehovoří o tom, že by taky měli nějaké potíže v Evropské unii v rámci členství v nějaké, já nevím, socialistické straně, nebo jak se to jmenuje, kde oni jsou. Takže prostě to je přesně důkaz o tom, že Evropská unie je vlastně spokojená s tím, jak on to dělá. Sice retoricky doma říká lidem proti válce, Slované by se neměli zabíjet, ale ve skutečnosti proti válce vůbec nic nedělá.
2: Ten problém je v tom, že my si jako my myslíme, že tady je nějaký svobodný média, pak je tady nějaká rétorika, pak je tady nějaká politika, která něco řídí, ale to tak není. Tady jsou struktury nadnárodní, podívejte třeba Petr Macinka, včera jsme měli ve zprávách, jak oslavoval v Praze, když měli akci Chabad Lubavič. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že tady jsou struktury, které stojí nad politikou a tyhle ty struktury tu společnost řídí skrze politiku. Ta politika je jenom show. A ty politici, kteří něco říkají, tak můžou říkat, co chtějí, ale ta politika není to, co by udávalo směr. Oni prostě buď to jdou tím směrem, který je určený, anebo vypadnou. Podívejte se na Ukrajinu. Na Ukrajině taky byli politici, třeba Janukovič. A jak dopad? Musel utéct

0: Jdu, vidíme to pořád. Přesouvají se majetky k těm nejbohatším lidem. Dneska 1% lidí vlastní prakticky skoro veškerý majetek světa. A to je ten proces, který se děje. To je jakoby koncem toho kapitalismu. Je to čím dál tím dál. A ti, kteří vlastní to nejvíc toho majetku, kteří mají tu největší moc, kteří tisknou dolary, kteří vlastní ten petrodolarový systém od roku 72, tak oni chtějí víc. A když to vidíme třeba z hlediska geopolitiky a podíváme se na to, že to dělá Amerika, ona to nedělá Amerika, ale dělají to skrze Ameriku, tak si berou státy jeden po druhém. Jdou, rozbijou Blízký východ, rozbijou státy v Jižní Americe, pak jdou do Afghánistánu, pak jdou do Venezuely teďkon, snaží se rozbít Rusko, snaží se prostě zglobalizovat celý svět a všechny státy, které jsou suverénní, tak se snaží dostat pod svůj vliv, pod svoji sféru vlivu. Nasadí tam loutkový vlády, aby vytvořili nakonec jeden velký stát světový, aby ovládli celou společnost. To je cíl. A to, co se děje na Ukrajině, ty poslední roky, řekněme od roku 2008, když se na to podíváme, první barevná revoluce, druhá barevná revoluce nebo Majdan revoluce, fašizace společnosti, nacifikace společnosti, až do toho, že dotlačili tu Ukrajinu do války proti Rusku, tak to dělají nám, jako přes kopírák. U nás taky se opozice, která by byla skutečná od lidí, kteří chtějí mír, tak se likviduje a zůstávají jenom ti politici, kteří poslouchají a kteří se nechají uplatit a jdou tím směrem ke globalizaci a k předávání státu těm nadnárodním korporacím. No takže ta válka samozřejmě nevyhnutelná je, protože ta válka je naplánovaná a každý, kdo by tu válku nechtěl, tak je odstraněný. Buď to je ponižovaný v médiích, nebo je trestně stíhaný, souzený, jako v mém případě odsouzený, nebo prostě vyhnaný do zahraničí, nebo cokoliv jiného. A zůstávají v politice jenom ti, kteří jdou s tím režimem, s tím totalitním režimem. A jsou tam samozřejmě zastoupení ti, kteří říkají, jo, my jdeme proti Rusku, ale musí tam být zastoupení i ti, kteří říkají, ne, ne, ne, my máme na první místě českého občana, Českou republiku, my jsme vlastenci, my jsme suverénisti dokonce před volbama, říkají, že my jsme pro vystoupení z Evropské unie, my jsme pro vystoupení z NATO, my chceme, aby Česká republika byla samostatná. Jsou tam všichni kilecky politici, ale někteří z nich jsou jenom herci, jako třeba Zelenský. Jo, Zelenský vlastně taky se dostal k moci tím, že říkal, že zastaví konflikt na Donbase, jo, tu válku na Donbase, že ji zastaví. A lidi v tomhle tom, obyčejní lidi jsou v tomhle oběti, protože lidi vlastně prakticky skoro všichni chtějí, aby Česká republika a ty jejich země, aby se měli dobře. Jo. Takže lidi jsou v tomhle tom oběti, v tom systému, a dokud lidi nepochopí, že ten systém je tak, jak to říkal VK, že ten systém prostě nefunguje, že není z něho žádná cesta ven, že ten systém není možný skrze volby dostat do politiky lidi, kteří by to změnili, ať už tím, že média prostě řeknou, tyhle ty politici mají šanci a tyhle ty nemají, ty skuteční ty nemají, že jim ty média nedají prostor, nebo proto, že Evropská unie řekne, tady budou, tady tohle to můžete, tohle nemůžete, tady jsou evropský soudy, který odsoudí, když uděláte něco proti Evropské unii, nebo cokoliv jiného. Prostě není tam možný ani z dola, ani z hora, aby se prosadilo to, co ty obyčejní lidi chtějí, tak je jasný, že jediný, co to zachrání, je změna systému. A ta změna systému přijde stejně tak jako po druhé světové válce. Jo? Nebo stejně tak jako ve druhé světové válce v období. Až po válce. Prostě v tuhle chvíli nevidím, že by byla jakákoliv síla v Evropě, v zemi, v České republice nebo kdekoliv jinde na změnu systému. My jsme chtěli změnu systému, v Americe ji chtěli, zvolili Donalda Trumpa. Dostali ještě něco horšího, než měli předtím. V Německu chtěli změnu, zvolili si Merce. Jo? V České republice jsme chtěli změnu, zvolili jsme si Babiše. V Rumunsku chtěli změnu, nepovolili jim Georgescu, a takže dostali někoho jiného, teď se tam bude stavět nová vláda. A prezident řekl, že už po šestý jmenuje novýho kandidáta na premiéra, který má sestavovat vládu, a řekl, že bude prostě ta vláda proevropská, prozápadní, prounijní. A oni nemůžou sestavit vládu, nemůžou tu vládu sestavit, a on pořád dokola dává lidi, kteří jsou takovýhle. Takže my jsme opravdu v totalitě, která je jako kombajn a ničí všechno, co by mělo být mírový nebo co by mělo být suverenistický. Takže přál bych si, aby se to změnilo nejdřív, ale bohužel to vidím, že to bude až po válce.
1: Já se omlouvám, Vajka, jenom dostaneš slovo, dostaneš slovo hned, ale já se jenom, máme 9 hodin, Ládě totiž začíná v 9 hodin na Facebooku vysílat.

0: vysílat zprávy v 9 hodin, tak jestli, Láďo, chceš, rozloučíme se a VK ještě potom dořekne.
1: Jenom malá vsuvka na Láďu. Jo, jenom malá vsuvka. Že bohužel je to tak, že změny systému probíhají většinou při dlouhodobých změnách na první prioritě světonázorově vzdělávací převýchova obyvatelstva a nebo na prioritě šesté, a to jsou válečné konflikty a střety, válka. Je pouze na první a šesté prioritě je možné změnit společenské systémy. To je bohužel taková je zkrátka realita. Dobře, máme 21.01, já se loučím s Láďou, přeju mu všechno nejlepší a doufám, že se zase za nějaký čas znovu uslyšíme. No a dáme si potom nějakou přestávku.
2: Loučím se s vámi taky a moc děkuju. Jak slyšíte, už mi běží znělka ve zprávách, takže se opravdu musím rozloučit. Děkuju moc VK, děkuju moc Vítku, děkuju moc Pavle, děkuju všem posluchačům a užijte si zbytek vysílání a těším se asi někdy brzy naslyšenou.
3: Tak jo,
0: já myslím, že doma do Vánoc bychom to mohli ještě zvládnout minimálně jedno vysílání. Měj se hezky, Láďo, ahoj. A my se teď plynule přesuneme k písničce, kterou má určitě Pavel nachystanou a potom Pavle...
1: No dáme tak 8 minutek, jo? 8 tak 10 minut,
0: jo, jak to vyjde.
1: 8-10, jo? Tak.
0: Potom Pavel dostane kormidlo, on vlastně má to kormidlo toho našeho Titaniku svobodného vysílače, ale ještě se nepotápíme, ještě 21. hodin to stihneme.
3: Ještě to dobrý, takže dvě písničky, tam mám dohromady 8 minut, takže to doufám zvládneme, jo? Tak jedeme.

Tak já musím říct si samozřejmě telefon do vysílání dnes do plzeňského studia 608 12 14 19. Sice to už telefon máme, takže můžete počkat chviličku, až tento první posluchač tam bude, tak potom samozřejmě budete moct volat. Jen opakuju, 608 12 14 19.

0: Tak super. Písničky nám dohrály obě a my můžeme začít další část pořadu a to jsou telefonické hovory. Myslím, že oba dva jsou tady, jak Vítek, tak VK a je tu i posluchač, takže já ho beru rovnou do vysílání. Tak prosím, můžete.
1: Takže dobrý večer, já vás zdravím, já se vždycky těším na politické komentáře. Já chodím pravidelně volit, dovolím si tvrdit, že jsou uvědomělý volič, většinou protože není koho volit, tak co tam roztrhám na hadry a ještě udělám přednášku do urny. A takhle se volili prezidenty. Já budu velmi stručný. Tady se mám dvě věci na srdci. Právě proto jsem schválně volal, protože je to před volbama. Podívejte se, já zítra půjdu volit a to je otázka na pana VK. Já jim řeknu, prosím vás, ale tady to není kompletně ta kandidátka. Oni řeknou, že jsou kompletně. Já říkám, ne, tady chybí čestný prohlášení, ani jeden kandidát tady nemá čestný notářský, nebo se na to neodvolává, čestný prohlášení, že v případě, že nebude plnit sliby, že nahradí škodu, uhradí, já nevím co, prosím vás, tak nezlobte se na mě, takže ti kandidáti prostě už plánují dopředu, že ty sliby plnit nebudou, takže já nemůžu volit nějaký podvodníky, tak podívejte se, roztrhám to na hadry. A ještě chci říct jednu velmi důležitou věc, prosím vás, na alternativu. Když já si mám x lety bohaté zkušenosti, prakticky, prosím vás, když je jednání proti nějakým větrníkům čehokoliv. Já vám řeknu, v čem ti lidi dělají chybu. Prosím vás, ať je to korporace nadnárodní, stát, to je jedno. Oni si vemou schopný rétory, který zmanipulují ten dav v tom sále. A ten, kdo to organizuje proti, tak potřebuje schopný rétory, nejlépe několik, ano, a vyvolávačů, který strhnou dav a byli proti tomu. Ano, to je strašně důležité. Kde je sehnat, ať si schání, kde bylo jaký jednání, kdo strhl dav, kde je schopný, tak asi ho najmou. To je praktická rada. Já si mám bohaté zkušenosti a vím, o čem mluvím, a kdyby to zajímalo, tak můžu říct velmi humorné praktické zkušenosti, kde jsem ve dvou případech to rozprášil na hadry úplně, chtěli tam dělat spalovnu, ale mi tam linčovali ty úředníky. Mějte se hezky, budu se těšit, dobrou noc.
0: Tak jo, mějte se taky hezky. Můžete odpovědět.
2: No, volby, to je taková společenská taškařice, která se pravidelně opakuje, že jo. A to znamená, lidé, kteří prostě někoho volí, tak očekávají, že ten zástupce, koho zvolí, tak bude plnit minimálně volební program a minimálně to, co hlásal během volební kampaně. Jestliže politik to nevolí, teda, jestliže politik to neplní po té, co byl zvolen, tak jedna věc je, jak ho odvolat, nebo jak ho přivést k nápravě, aby začal plnit. Ale to je jenom jedna strana mince. Ta druhá strana mince, ta důležitá, dokonce bych řekl důležitější je, proč ze strany voličů není žádná zpětná vazba na tyhle ty podrazy? O tom jsem hovořil v první části našeho pořadu. Proč není zpětná vazba? A to je právě to, o čem jsem přesvědčen, že je způsobeno právě oním vlivem společenského, někdy se tomu říká takzvaný social appeasement, společenské srovnání se nebo přizpůsobení se, kdy lidé v podstatě si na to zvyknou jako na něco úplně normálního a řeknou si, no příště zvolíme někoho jiného, ono to bude lepší. A ono to lepší nebude. To už má něco společného s psychiatrií, tomu se říká kognitivní disonance. Lidé věří něčemu a snaží se potlačovat pravdu. To znamená popírat pravdu, vytěsňovat ji a slibovat si, že to bude lepší, přestože objektivně je to přesně naopak. To vidíme zcela jednoznačně. To znamená, když někdo někoho podvede, tak hned lidi křičí ruce nad hlavou, že jo, okradli mě, člověk běží na policii, dává oznámení, byl jsem okraden, tohleto. Ale když miliony lidí jsou podvedeni politickou stranou, partají, nebo dokonce celou vládou, která začne dělat věci v kontra proti svému volebnímu programu, tak je ticho po pěšině. Nechají se podvést úplně normálně. Přitom je to daleko důležitější, než to, že vám někdo prostě ukradne, vytáhne z vás 500 pod nějakou falešnou záminkou. Já neříkám, že někdo třeba na tom je opravdu tak špatně, že tu pětistovku potřebuje, že jo, samozřejmě jsou lidé, kteří mají špatné s penězma, mají důchody malé a tak dále. Ale není to tak strašné, jako v tom okamžiku a v té chvíli, kdy vás podrazí politická strana, která slibovala něco, co měla plnit, a ona dělá nejenom, že neplní, ona dělá kroky přímo proti svému programu. Namísto nepodporování Ukrajiny podporuje. Namísto, že se bude něco rušit, pokračuje to. To znamená, tohleto je ten hlavní problém, že se nikde neobjevuje zpětná vazba. A jenom se nad tím zamyslete. Když budou politici vědět, že jim tohleto prochází, tak to budou opakovat. Pořád dokola. Politici to mají na salámu, teda takto, voliči to mají na salámu. My, politici, můžeme dělat cokoliv, my můžeme slibovat cokoliv, a když se dostaneme k moci, uděláme si to podle sebe. Voliči to mají na salámu, oni do ulic nevyjdou. Oni jediné, co udělají, je, že příště nás volit nebudou. A my za ty 4 roky se napakujeme, takzvaně. No, bohužel, asi takhle to opravdu funguje. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
0: Ano, tedy ze Slovenska, jste ve vysílání.
3: Ano, zdravím.
0: Já myslím, že jste ze Slovenska. A máte slovenský číslo, nebo ne?
3: Mám slovenský číslo, ale jsem taková komplikovaná osobnost.
0: Dobře, tak zase.
3: Asi času do třetí sezóny války, která je nevyhnutelná.
0: Tak, dobře, to byl dotaz. Tak jo, takže se mějte hezky a dáme slovo panu VK, tak prosím.
2: No, Pavle, to si řekl pěkně, ale já jsem neslyšel nic, kromě toho, že válka je nevyhnutelná. Takže jaká byla
0: otázka? Kolik máme času do třetí světové války, která je nevyhnutelná, byl dotaz.
2: No, to jsem už na to odpovídal, nebo několikrát jsme o tom hovořili. Evropa, evropští politici, evropské elity, evropské vlády dělají všechno pro to, aby byly připraveny na rok 2030, kdy, jak oni tvrdí, Rusko zaútočí. To je samozřejmě něco, co se dá označit za samonaplňující nebo sebenaplňující proroctví, protože tam už bude úplně jedno, jestli zaútočí Rusové, nebo Evropa zaútočí, nebo Evropa vyprovokuje útok, nebo Evropa někam zaútočí, to je jedno. Zkrátka připravují se na konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030. Jestli to bude dřív, nebo to bude o něco díl, to je, já bych řekl, v podstatě jako irrelevantní. Tady je důležité, aby politici začali skutečně dělat autentickou mírovou politiku, aby té válce se zabránilo. A nikdo z těch politiků, taková jako výzva, jo. Já vím, že s výzvama je to takový těžký, že na to nikdo nereaguje, nebo mnoho politiků na to nereaguje. Ale výzva je jednoduchá. Kdo je vlastenecký politik a je momentálně někde v poslanecké sněmovně, nebo má někde nějakou politickou moc, nebo je někde na nějakém ministerstvu, nechť svolá tiskovou konferenci a dá výzvu k tomu, aby vláda České republiky přijala usnesení o tom, že zastavuje všechny dodávky zbraní, respektive usnesla se, že zastavuje na základě oněch zbrojních předpisů veškeré dodávky zbraní a munice na Ukrajinu, a to i přes třetí země. To znamená udělat výzvu, aby nějaký politik tohleto jako navrhnul. Ale ani žádný politik, co oficiálně to může udělat a je u politické moci, je takzvaně u lizu, to neudělá. Chápete? Znáte politika? Nemluvím o liberálních stranách, mluvím o takzvaných alternativcích, nebo alternativních, nebo rádoby alternativních politických stranách, že by vystoupili a řekli, my chceme zastavit veškeré dodávky zbraní a munice na Ukrajinu, včetně soukromých zbrojovek. Slyšeli jste to od někoho? Neslyšeli. To je ten problém. Proto Otázka na to, kdy vypukne někde nějaký konflikt, je skutečně jakoby na vodě, ten není pevně daný. My nevíme přesně, já tam slyším nějaký zvuky, tohleto, ale chci říct, že není jasné a není dané, jestli to bude v roce 2030, nebo to bude díl, nebo to bude dřív. Přesné datum nikdo neřekne, nikdo neví. Takže takhle bych pánovi na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, je na telefonu, jenom chci říct ty zvuky, to bohužel občas takhle ten telefon někdy zazvučí do toho, ale teď už je to v pořádku a máme tu dalšího posluchače, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Vejka, ja by som sa chcel spýtať pana Vejka na tú hysteriu v západných médiách, ktoré spustil plucný mor v Sibíri, v Rusku. No prvú informáciu o tom priniesol Times of Moscow, vydávaný v Londýne, takže podľa mňa to bola MI6 akcia. Za pôvodcu covidu označili Čínu, teraz za pôvodcu toho plucného moru označujú Rusko. Pán Veka, je to predpríprava na to, čo globalisti chystajú ešte na nás, že vypustia nejakú biologickú látku alebo zbrane, a je to predpríprava? Čo si o tom myslíte? A ešte takú malú podotázku. Máte už nejaké updates, čo robí generál Armagedon Surovikin v Moskve? Ďakujem pekne.
2: No, ja ďakujem za dotaz. Co se týče Surovikina, na to teď můžu hned reagovat, tak bude nějaké video večer. Bylo tam takové určité povídání. Moskva nic momentálně nepotvrdila. Kreml vede politiku naprostého utajení a tajnosti okolo speciální vojenské operace. To je úplně jakoby takové jako zvláštní, jako divné. Západní média tvrdí něco, že Surovikin je zpátky ve velení vojenské operace. Moskva to odmítá potvrdit. Nikdo z Moskvy to nepotvrdil, nikdo z Kremlu to nepotvrzuje. Žádná média, je to dokonce, jako by to bylo tajné. To je, je to naprosto bizarní. A co se týče toho plicního moru, a podle mého názoru je to snaha zase očernit Rusko a nasadit Rusku další z mnoha psích hlav. Pozor, Rusko, nejezděte tam, je tam mor. Pozor, pozor, Rusko, mor, že jo. Já si myslím, že globalisté, pokud mají připravené nějaké další operace, tak to, co pro ně je teď vlastně aktuální, je konflikt s Ruskem na nějakém tom horizontu roku 2030, lehce před nebo lehce po. To je pro ně teď priorita a oni mají spoustu možností ve chvíli, kdy válka skončí. Jak udržet kontrolu nad obyvatelstvem pomocí páté priority. To znamená chemicko-biologické. Oni mají spoustu možností. Oni si můžou vymyslet jakýkoliv virus, jakoukoliv bakterii, jakoukoliv nemoc, aby znova vytvořili prostě systém totální kontroly na páté prioritě, jako bylo během covidové krize. Úplně stejně. Plicní mor, že jo, takzvaný bubonic plague. Plague, tomu prostě říkají, že jo, ten nejvíce nakažlivý, prudce nakažlivý, že jo, roznáší se vzduchem. Prostě znova nasadit prostě psí hlavu Rusku. To je ten model, dneska se předhánějí v tom, když generál, nebo ne generál, generální trouba, že jo, generální tajemník Mark Rutte, že v Severoatlantické alianci měl před několika dny, vlastně před týdnem měl výrok, že když budete si myslet, že za něčím, že za nějakou akcí v Evropě stojí Rusové, obviňte Rusko. I když si to budete myslet a budete si myslet, že za tím stojí, tak obviňte Rusko. Je to v pořádku, je to žádoucí. Já si myslím, že Times of Moscow, vydávané, myslím, v Londýně, že se toho ujali a vyvolali znovu prostě agendu, protiruskou agendu, prostě pozor, pozor, v Rusku je mor, všichni umřeme. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, posluchačka ještě čeká, tak prosím.
5: A dobrý večer, děkujem panu Viveka a ostatním zo Slobodného vysielača. Ja by som sa chcela spýtať, má Európska únia čas na to dostatok dronov a výzbroje, aby začala vojnu na budúci rok? A ďalej by som chcela sa spýtať, či by to nedávalo zmysel, keby Ukrajinci sami sebe spôsobili mor, povedali, že to doniesol mor z Ruska. Tým pádom celý svet by sa stal pod pandémiou ako za covidu. Tým by bolo vyriešené pohyb obyvateľstva, zatvorenie hraníc a nástup na vojnu. Ďakujem.
0: Tak jo, ďakujem.
2: No, ja ďakujem za dotaz, ale tahle ta teorie má trošku jednu věc, která trošku nesedí. Pokud by globalisté rozhodli, že se pojede znovu pátá priorita, tak tím se automaticky vylučují různé možnosti mobilizace a dalších záležitostí. A oni nemají jistotu, že mobilizace nebude potřeba. Takhle, podívejte se na to. Pokud jakýmkoliv způsobem dojde ke zhroucení frontových linií na Ukrajině, hlavně v zimě, v zimním období se očekávají různé věci, potom příští rok na jaře, o tom bude potom to video, článek večer, tak se něco začne dít na jaře a v jarních měsících, tak je možné, že znovu bude zahájená pátá priorita řízení v Evropě. Objeví se nějaký virus a řekne se, je třeba všechno znovu uzavřít, kontrolovat lidi. Ale co se týče jakéhokoliv zbrojení v Evropě, jakékoliv přípravy na konflikt a na válku, k tomu oni budou potřebovat šlapající ekonomiku. Budou potřebovat peníze a toho by těžko dosáhli, kdyby znovu zavřeli ekonomiku kvůli pandemii. Protože to by šla ekonomika úplně do kytek, stejně jako za covidu. Proto tohleto ne. To oni by si to mohli dovolit jenom ve chvíli, kdy by měli připravený nějaký mohutný plán, mohutný program, kdyby naprosto nezbytně a naprosto přesně věděli, že nebude třeba mobilizovat žádné lidi do žádných bojů, že zavřou lidi doma, aby nemohli protestovat a spustí horečné zbrojení ve zbrojovkách a aby nikdo proti tomu nemohl protestovat a potom někdy na tom horizontu roku 2030 by v podstatě ta nazbrojená, vyzbrojená Evropa ukončila pátou prioritu a hned potom by začala válečná krize. Znova na šesté prioritě. Takhle by to šlo udělat, takhle by to bylo možné. Každopádně bylo by to velice komplikované, hlavně finančně obrovsky náročné. Protože stojící ekonomika v době lockdownu by musela mít nějaké výjimky a těžko by se asi vysvětlovalo lidem. Nesmí běžet tyhle ty podniky nesmí běžet, ale výjimku mají zbrojovky. Co by bylo asi hodně průhledné, ale je docela možné, že v dnešní době by to nikomu nevadilo, nikdo by proti tomu nešel protestovat do ulic s výjimkou teda nějakých lidí, kteří protestovali už v době covidu, ale víte, že zase úplně až tak moc jich nebylo s nějakýma výjimkama, takže takhle se je třeba se na to dívat. Dobře, pustíme se do dalšího volajícího.
0: Čeká, tak prosím, jste vysílání.
6: Ďakujem pekne, pozdravujem Pavol Ľupta, Turčiansky, Čepice, Slovensko.
0: Ahoj Pavle.
6: Tak, Dobre, ja iba trošku by som upresnil alebo doplnil, nemám úplne presne konkrétnu otázku. Snáď to, že krátke upresnenie zaznelo v tej relácii, že strana Smer je v rámci Európskeho parlamentu v tej sekcii, v tej strane európskych socialistov, tak je iba na papieri, má tam pozastavené členstvo od tohto volebného obdobia, kvôli teda takým tým pronárodným a protimigrantským postojom, hej, takže sú tam zaradení ako tak nezaradení poslanci. Hej. A dlhé 10 ročia, hej, už od vysokej školy som sa ja zamýšľal nad tým, že ako sa dá ešte zmeniť ten bývalý systém. A nejak som na to neprišiel, dokonca až v 4. ročníku vysokej školy na hodine vedecký komunizmus, keď sa začala preberať ústavne zakotvená otázka vedúcej úlohy vtedajšej štátostrany, tak som pochopil, že to tí ľudia nevedia zmeniť. A tento systém, ktorý je v súčasnosti, tak hovoríme tomu obecne demokracia, je takisto dobre zabetonovaný a je to aspoň na Slovensku tak ošetrené, že ministerstvo vnútra nezaregistruje žiadnu stranu, ktorá by nemala taký tzv. Ten demokratický program a tie voľby, ktoré nazývame, že slobodné. Hej, bola tu strana, vtedy Hnutie, Kotlebové, Slovenská pospolitosť a tí mali v programe nejaké rodové zriadenie, alebo tak nejak to nazvali. Tak ich ministerstvo vnútra zakázalo. Tak sa potom premenovali na ľudovú stranu Naše Slovensko a už tam tieto veci vypustili, tak sú zaregistrovaní aj teraz. Hej. Čiže ten systém je možné zmeniť, podľa mňa, tento, alebo vylepšiť, alebo zmeniť prostredníctvom mladých ľudí, ktorí vstúpia do politiky, najprv do tej komunálnej politiky, trošku tam získajú nejaké tie vedomosti, skúsenosti, potom možno do nejakej tej krajskej politiky na Slovensku, to voláme vyššie územné celky, a potom samozrejme sa uchádzajú aj o zvolenie do toho národného parlamentu. A dá sa to meniť iba postupne. Postupne na základe poznania celého systému. Mm-hmm. Bez toho, že tam niekto si myslí, že tam príde a že niečo spraví alebo zmení, nezmení.
0: Ano, ja si môžu do toho vstoupit. Pavle, ja som rád, že sa ozval takto. Já, aby jsme to neprotahovali, já bych se s tebou domluvil potom na tom, že bychom udělali samostatný pořad s tebou. Je to možné?
6: Je to možné.
0: Dobře, já se ozvu.
6: V této relaci, pardon, že ty politici se tam jako nehlásí, alebo se boja, že já nevím, že budou konšpirátory. Zrovna dneska má opozícia v slovenskom parlamente nazvala konšpirátorom, no. Tak mne je to 3-3-1. Hej, ako nebudem sa schovávať a hrada niečo, čo nie som. Dobře. Tak ešte raz pozdravujem.
0: Dobře, tak to byl Pavel Lupták, člen Národní rady, že jo? Člen Národní rady Slovenského parlamentu. Tak jo, takže měj se hezky a já se tě ozvu, ano. Tak a teďko pokračujeme dál, tak odpovídej, prosím tě, VK.
2: No, tak děkujeme za to, že jsme měli možnost mluvit takto s dalším politikem. Výborně, to je skvělé. Moc děkujeme. Já bych na to jenom reagoval slovy. Ano, je to tak, pán hovořil o takzvané první prioritě řízení. Světonázorově vzdělávací, kdy změna ve společnosti probíhá na bázi výměny, takzvané výměny řídících elit ve společnosti, generační výměna řídících elit. Bohužel se jedná o proces, který je většinou rozvrhovaný na 2 až 2,5 generace, než začnou přicházet první výsledky změny ve společnosti. To je první priorita, změna řízení na první prioritě. Přesně o tom hovořil Pavel teď před chvílí. Ta druhá, ta rychlá cesta, nebo podle toho, jak dlouho to trvá ta válka, je samozřejmě 6. priorita řízení. Válečná priorita řízení. To je samozřejmě ta druhá možnost, no, bohužel. Takže takhle bych na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo, halo.
0: Já tu mám, no, posluchače na telefonu.
7: Slyšíme se, já jsem čekal, že vezmeš dalšího volajícího.
0: No, já tu mám posluchače na telefonu, on mi tady jako blokuje telefon a chce mluvit se mnou. Já mu furt nemůžu vysvětlit, že teď to nejde. Takže, vážení posluchači z Kanady, až někdy jindy, jo, zavolejte, nebo nějak to uděláme jinak, ale teďko musíme dát prostor někomu jinému, pokud nemáte žádnou otázku, jste říkal, že ne. Nebo máte něco v rychlosti? Ano, ale až potom, teď ne, teď to nejde, jo? Děkuji. Tak.
7: Chci někoho dalšího, pokud tak, no, tam slyšet, že někdo se snaží.
0: Ano, už jsem ho vzal, už by měl být vysílání. Halo, slyšíme se?
8: Dobrý večer.
0: Tak, už jste ve vysílání rovnou, prosím.
8: Ano, rovnou otázku.
0: Ano.
8: Prosím vás, chtěl jsem vás pýtať, nevěnoval jsem tomu pozornost, ale objevilo se to vo viacerých novinách. Či má pán VK nějaký poznatok o tom lietajúcom tanieri, ktorý sa nedávno objavil nad Iránom? Ako, nevenoval som to pozornosť, ale ako som povedal, čítal som to aj na Infovojne a tak. Či o tom vie niečo bližšie? Prajem pekný večer.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě, to jsem viděl to video, to bylo virální video, bylo to na všech sociálních sítích, úplně zaplavený. Já se k tomu neumím vyjádřit, protože autenticita jakéhokoliv videa je dneska velmi těžko určitelná, protože proč? No, protože umělá inteligence samozřejmě. Dneska vám umělá inteligence udělá video, že si z toho sednete na zadek. Prostě úplně byste řekli, to je jako živý, je to jako skoro reálný a v skutečnosti to je vytvořený prostě AI. Takže takové ty záběry, co tam byly z toho Iránu, prostě taková loď měla taková světla modrá, bylo to trošku jako do v podobě jako půlkruhu nebo takhle nějak to vypadá. Letělo to tam nad tím městem. No, těžko se k tomu prostě hledá nějaké stanovisko, protože, jak říkám, to video samozřejmě, když je potom získané z více zdrojů, je tam více kamerových záběrů, tak to znamená, že snímky jsou autentické, pokud je tam více zdrojů, ale ještě to neznamená, že je identifikováno to, co je zachyceno na té obloze. Otázka je samozřejmě, jaká je takzvaná paralaxa, to znamená, jak daleko ten objekt se nachází, jestli je to nějaký dron s nějakými světly, anebo je to opravdu něco, co by mohlo být jako neidentifikovatelný letající předmět. Takže bohužel nevím, nedokážu to určit. Takhle bych na to reagoval. No, pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, paní ještě čeká na telefonu, prosím.
9: Ano, dobrý večer, přeju všem krásný večer, je do studia, děkuji moc za přepojení. Já jsem se chtěla pozeptat, aby se ještě představila Hanka z Jižních Čech, Českých Budějovic, a chtěla jsem se pozeptat, hlavně jakoby poprosit o radu, protože už toho tady vážně máme v té České republice fakt plný zuby. A jakoby čekat, nevěřím ani na volby, čekat na nějakou mobilizaci, na otevřenou válku, další covid nebo Green Deal, nějaké energetické štítky, které nás vlastně připraví o nemovitosti a další šílenosti, tak už si pohráváme s myšlenkou opravdu odejít jako mnoho lidí. A úplně někam jakoby mimo WHO, NATO a EU. Tak jsem se chtěla pozeptat pana VK, jestli by nám mohl dokázat poradit, kam by bylo jakoby nejlíp, pokud by se nejednalo samozřejmě o jadernou válku, to nemá cenu, ale jakoby kdyby byla taková ta otevřená válka mimo jadernou, tak kam jakoby odejít mimo WHO, NATO a EU. A jestli mohu poprosit ještě pod otázku, dočetla jsem se, ale nikdy nemůžu najít žádný zdroj ověřený, že by snad Slovensko mělo konečně začít jednat i s Moskvou ohledně energií a podobně. Tak jsem se chtěla pozeptat, jestli pan Vajka o tom taky něco bližšího neví. Děkuji, nebudu dál zdržovat, přeji všem krásný večer a věřme, že bude líp. Mějte se hezky a nashledanou.
0: Nashledanou, děkujem. Tak
2: no, já děkuju za dotaz. No, co se týče teda nějaké emigrace někam a aby ta země nebyla v EU a nebyla ve WHO, tak to je hodně rozsáhlé určení teda podmínek, protože mimo EU to se dá lehce určit, ale mimo WHO jenom asi hodně těžko. Světová zdravotnická organizace má pod palcem většinu zemí na této planetě a jenom rychle, když se teď dívám na nějaké ty země, které by přicházely v úvahu, tak všechny jsou ve WHO, takže to, pokud teda bych měl jako hledat něco, tak asi bych ani nemohl jako doporučit, protože ty, které nejsou ve WHO, tak jsou většinou některé nestabilní země rovníkové Afriky, kde probíhají občanské války, ale nejsou ve WHO, takže to asi není úplně ideální, ale pokud by se mělo jako nějaká možnost. Já vím, že se budu zase opakovat, že se opakuju, že jsem nějaký prostě propagátor té země v Jižní Americe, ale nejsem. Asi bych paní doporučil Argentinu. Argentina není členem WHO, letos v březnu vystoupila z WHO, ukončila své členství. Takže splňuje i tu podmínku, že není v EU a není ani ve WHO, takže by mohla zvážit Argentinu. Argentina je země, která je stylem života podobná Evropě, podobná Německu, podobná Švýcarsku, zemím zkrátka střední Evropy. Bez problémů se tam domluvíte německy, hlavně v Buenos Aires a v nejbližším okolí. Je to země takzvaně evropizovaná nebo europizovaná, to znamená, jsou tam evropské obchody, evropské restaurace, najdete tam polské restaurace, najdete tam všechno možného z Evropy, co si dokážete prostě představit, a hlavně taková zvláštní věc, která je opravdu asi možná jenom v Argentině, je, že maso na kilogram je tam levnější než zelenina. To je asi to nejlepší, co si dneska dokáže jako různí milovníci různých stejků a hamburgerů představit, tak když chcete mít maso levnější než zeleninu, tak jděte do Argentiny. Takže, jak říkám, je spousta možností, ale dokonce Argentina, pozor, Argentina teď spustila nový program získání občanství. Myslím, že to stojí nějakých, myslím, $1 milion, nebo abych nepřeháněl, nebo nějak tak podobně, ale zrovna jsem četl článek, že mají nějaký nový program získání občanství, ale to nepotřebujete, nepotřebujete na to, abyste prostě někam se odstěhovali, nepotřebujete občanství, přijde s časem a podobně. Takže můžete zvážit, samozřejmě, no, takhle. No, pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, prosím, jste ve vysílání.
10: Dobrý večer. Vy ste niekoľkokrát spomínal to, že politici chodia do takých projektorov, kde sú im premietané nejaké verzie budúcnosti. A v súvislosti so zadržaním ruských aktív, tak ruskí politici nechodia do takýchto projektorov a nemohli to nejakým spôsobom predpokladať ako jednu z možných alternatív. Lebo ja mám do isté miery ako keby taký dojem, že tie zadržané ruské aktíva ako keby boli forma úplatku pre, nazvime to, bankárov v Londýne. A potom by som sa chcel ešte opýtať, že či by ste niečo mohli povedať aj ku čiernej šlachte, lebo na Slovensku v podtatranskom denníku bol nejaký odvážlivec, ktorý napísal asi o 6 rodinách, ako Massimo Chigi, Aldo Brandini, Pellegrini, teda otázne je aj do akej miery teda náš pán prezident, či náhodou nemá, lebo veľmi často chodí do Talianska, veľmi často sa tam stretáva v rámci Vatikánu s nejakými šlachticmi. Alebo to Massimo, to je ako ďalšia rodina, Farnese, tak že do akej miery si oni zapojení do toho bankového systému, lebo dokonca ja to mám tiež len od jedného analytika, že za celým Pentagonom v Amerike stojí rodina Massimo ako najvýznamnejší predstaviteľ čiernej šlachty. Či prípadne by ste vedel nejakým spôsobom aspoň v krátkosti sa k tomu vyjadriť, a oni aj uzatvárajú manželstva s bankármi z Londýna, tak ale ja mám taký pocit, ako keby oni boli ešte nad nimi, akože nad Rothschildovcami sú ako keby tá čierna šlachta. Ďakujem, do počutia.
2: No, ja ďakujem za dotaz, a to je strašne náročné téma. Černá šlechta, to ja probíram v jedné z tých svých knih, a to by bolo opravdu na dlouhé povídání, na dlouhé téma. Rothschildové vycházejí samozřejmě z italské černé šlechty jako jedna z odnoží ze středověku, a To by bylo, to by bylo opravdu dlouhé povídání. Co se týče té, takže musím se omluvit, jo, to bychom nezvládli do konce pořadu, máme 16 minut do konce vysílání, takže já se omlouvám, pánovi, tohle to je na nějaké úplně jiné povídání, na jiný pořad, dokonce bych řekl. Jo, na nějaký specializovaný, protože to bychom museli probrat historii, museli bychom probrat, jak vznikala černá šlechta, jak když se s křižáckými výpravami do Evropy dostali první židovští obchodníci, kteří měli takzvaný tafot, to znamená právo na poskytování bankovních služeb, jak se dostávali k jednotlivým dvorům, jednotlivých šlechtických domů panovnických, kde poskytovali finanční služby. Potřebovali se osamostatně, neměli samostatnost na dvorech. Byli v podstatě jakoby, byli povoleni, že můžou poskytovat na dvorech finanční služby, ale neměli skoro žádná jako občanská práva, protože Židé neměli žádná občanská práva v Evropě, mimochodem. Takže oni potřebovali získat status, potřebovali získat občanství Benátské republiky, tehdy Benátské republiky, a získali pomocí sňatku a tím vznikla tzv. Černá šlechta. Je to na dlouhé povídání, vysvětlování, na to není čas. Jenom odpovím na tu první otázku. Ta první otázka byla, jak je to s těma penězma, jestli náhodou ty peníze, které jsou zablokované, tak nejsou jako úplatek domů Sion, jako za něco. Ne, tohle to ne, to je normální, zkrátka krádež. Zatím jsou tam ty peníze zablokované, protože ti, kteří kontrolují Euroclear v Belgii, tak nejsou sebevrazy a nechtějí zničit důvěryhodnost bankovního systému v Bruselu. Otázkou je, jak dlouho jim tady to přesvědčení vydrží, protože ti šílenci v Evropské unii chtějí ty peníze za každou cenu ukrást Rusku, takže tam je všechno možné. Ale jenom co se týče těch politiků, kteří dostávají přístup k takzvaným projektorům, pozor, pozor, pozor, pozor. To není tak, že někdo, kdo má peníze, nějaký šéf nějakého plynárenského podniku, kterému potom zablokujou aktiva v Euroclearu, že dostane přístup někam. Ne, ne, ne, to takhle vůbec nefunguje. Všichni ti, kteří mají někdy nějak povolený přístup, tak jsou většinou členové loží. Výhradně členové loží, ale ti, kteří jsou vybraní. To znamená, to není tak, jako že ten, na to je nějaký nárokový titul. Oni si vyberou nějakého politika, který, o kterém oni vědí, že se hraje nějakou roli a proto musí být v daný čas, v danou chvíli, musí mu být umožněno nahlédnout do některých iterací budoucnosti. Musí mu být umožněn takzvaný vhled. Vhled. A ti politici se potom změní. Začnou dělat jiné věci. A u některých politiků to platí, u některých je to vidět, ale ty politiky byste spočítali na prstech jedné ruky, víc jich není. Minimálně to, co já pozoruji, to, co vidím, jak se chovají. Takže to není tak, že někdo, kdo má peníze, dostane možnost nahlédnout do toho, jaká budoucnost se odehráje v jednotlivých iteracích. Ne, ne, ne, tak to nefunguje. Tak jenom na vysvětlení. No a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 48, tak to ještě stihneme.
0: Ano, tak prosím, můžete.
11: Dobrý večer, posluchačka z Kyjova. Já bych se ráda zeptala pana VK, jestli je obeznámen s dílem pana Abdrušina, občanským jménem Oskara Bernarda, a pokud ano, jestli v tom vidí nějakou relevanci vzhledem k současnému vývoji světovému. Jinak moc děkuju za vaši práci a budu poslouchat. Naschledanou.
0: Děkujem.
2: Já si myslím, že se jedná o tu filozofickou školu a doufám, že se nemýlím, ale bohužel nemám nastudováno, takže bohužel nevím, nemám informace. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
7: Tihl se nám někdo dovolat, Pavle, za tu krátkou chvíli?
0: Jo, tak teďko jsem bral akorát druhý hovor.
7: Ano, takže jsem bral mimo vysílání, je mi to jasné.
0: Ano, tak jsem to neslyšel. Takže teď už je posluchač ve vysílání, prosím, můžete se ptát.
12: Dobrý večer všem ve studiu, tady Mirek ze Severní Moravy. A chce by se zeptat pana Vejka, zda si myslí, že opravdu třetí světová válka s Ruskem je nevyhnutelná. Děkuji za odpověď.
2: No, já děkuji za dotaz. Tady byl před chvílí dotaz na projektor, na tady ty věci a mnoho těch iterací, které je možné spatřit, tak zkrátka končí nepěknými záběry, ale je jich tam i dost, které končí mírovým urovnáním s různými výsledky. Jo? S různými výsledky. Já tady nechci jako něco prostě rozebírat v tom smyslu, jako abych prostě jako předjímal, co se prostě může stát a tak dále, a tak dále. Jeden z těch výsledků je tam znovu sjednocení Česka a Slovenska do společného státu poté, co maďarská vojska vstoupí po převratu v Budapešti na jižní Slovensko. To je jeden z obrazů, který tam figuruje. Slovenská vláda poté požádá Českou republiku o pomoc a české sbory přicházejí na Slovensko k vytlačení maďarských vojsk. Evropská unie se v té době bude potýkat s vlastní vnitřní krizí. Část Evropské unie se postaví na stranu Budapeště a tyhle ty věci zkrátka jsou iterace, které mohou nastat prostě v nějaké konstelaci, v nějaké situaci a nemusí. Jo? To znamená, to je jeden z možných výsledků konce války na Ukrajině, kdy začnou prostě některé destrukční procesy na území Evropy. Jo? Jedna z možností. Je jich tam několik samozřejmě, ale nelze samozřejmě s jistotou určit, že dojde ke konfliktu, že válka skutečně bude. Někteří politici o tom mluví jako o jistotě, někteří ruští, ty výroky jsou poměrně tvrdé, jsou zásadní. Někteří ti analytici mají opravdu jasno, že té válce se nedá vyhnout. Já bych nebyl úplně až takhle jako negativní. Vždycky je tam někde nějaká šance, že té válce se dá vyhnout, že to není dané, že to není jisté, ale jak říkám, co je důležité, je ta dynamika, podle které můžete s větší a větší jistotou říct, jestli se k té válce schyluje nebo ne, nebo se od ní vzdalujeme. To znamená dynamika. Ta dynamika v současné chvíli, právě teď v téhle chvíli, když o tom mluvíme, tak ta dynamika vede směrem k válce, ke konfliktu. Můžete si to dát jakoby na misky vah, to znamená dynamika. Na jedné misce vah jsou argumenty pro válku a na druhé pro mír. Takže na jednu stranu misky vah přidáváte fakta a výroky jednotlivých politiků a zbrojení a sankce a návštěvy Severoatlantické aliance v Kyjevě a dáváte na jednu misku vah zkrátka věci, které vedou k válce. A na straně míru dáte jednu malou demonstraci na Malostranském náměstí v Praze a to je všechno. To je realita. Tomu se říká váhy dynamiky, jo? Dynamického řízení a v tomto ohledu Evropa směřuje k válce. To je realita, to se nedá jako nějak jinak odestát. Kolik jste slyšeli posledních výroků jednotlivých politiků o tom, že v zájmu zastavení války na Ukrajině zastavují veškeré dodávky zbraní. Ani od jednoho politika ze 27 zemí Evropské unie jste to neslyšeli. Kdy naposledy mluvil někdo z evropských představitelů v Moskvě s ruskými politiky o ukončení bojů a konfliktu na Ukrajině. Ani jeden z politiků. Naposledy tam byl Robert Fico před 2 roky, myslím, kdy mluvil s Vladimirem Putinem v takové té obecné rovině, ale fakt a realita je taková, že namísto toho, aby to vedlo k nějakému zahájení mírových procesů na Ukrajině, tak místo toho platí, že slovenské zbrojovky ve vlastnictví českého zbrojaře dodávají zbraně a munici Ukrajině v takových objemech a v takovém množství, že patří k největším zbrojařům současné Evropy. A jak se na to dívají v Moskvě? No, stačilo si poslechnout názor šéfky RT Simonianové, která řekla Oficovi ta slova, která nejsou publikovatelná. Že? Co si o tom myslí? Na jedné straně slova o míru a na straně druhé slovenské zbrojovky dnem i nocí v nepřetržitém provozu vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu. Jak je to možné pro Boha? Co to má znamenat? Takže to není legrace, samozřejmě. A tohle to všechno jde na tu jednu misku vah pro válku. Na té druhé straně té misky není skoro prakticky vůbec nic. Mm-hmm. Takže takhle třeba se na to dívat. Taková je bohužel, jako datum vám nikdo neřekne, to, ale podle dynamiky se blížíme ke konfliktu s Ruskem. Mm-hmm. Jako Evropa. Takže takhle bych na to reagoval a máme 55 a máme posledního volajícího. Ale to poslední... To zase nějaká rychlovka, že?
0: Ale to posledního volajícího. Já bych to potom měl ještě jeden dotaz, který se mi tady objevil v mailech. Takže zkusme to ještě potom udělat. Takže já nejdřív dám ten telefon, který tady je, takže prosím, jste ve vysílání. Už další nevolejte, jo?
13: Tak, prosím. Dobrý večer všetkým. Pane Veka, hovoríte síce, že budoucnost není daná, ale chcem se vás pýtať, či náš osud, jako naše úmrtie, či je dané, protože já keď si vyskladám nie jedno úmrtie mojho

0: Dokonce se takhle jmenuje série filmů Final Destination. Velmi zajímavá, mimochodem, seriál, inspirovaná tímhletím fenoménem. Někam prostě jdete a teď se odehraje série událostí, které vedou ke smrti někoho. A ten člověk tam přijde zrovna ve chvíli, kdy došlo k souběhu několika konkrétních situací, které vedly k jeho smrti. Final Destination je de facto jakoby anglický popis tady toho fenoménu. Ale pozor, aby nedocházelo k záměně. Co se týče smrti, tak ten způsob smrti má tuhletu mechaniku, ale není daný časově. To znamená, není časově dáno, kdy k té mechanice a ke spuštění té mechaniky smrti dojde. Jo, to znamená, když na někoho má spadnout pytel s cementem a zabije ho a má ho zabít, tak ten pytel na něho může spadnout v roce 2026, ale taky třeba až v roce 2036. Protože časově to není dáno. Čas, který je daný člověku, se odvíjí od mnoha proměnných, které mimochodem nejsou dané, ale většinou ten způsob toho úmrtí je daný již před začátkem narození v takzvané Valhale, kde člověk v podstatě vidí způsob svého ukončení. A aby člověk mohl být ukončen, tak jsou v podstatě dva systémy, buď nějaká nehoda, nebo nějaká nemoc. Po dosažení nějakého úseku časového, nějaké expirace, experia, tak v tom okamžiku dojde k sepnutí nějaké sekvence, pokud máte umřít na nějakou nemoc. Je to sepnutí sekvence v těle. A pokud to má být nehoda, tak je to ta podivná zvláštní souhra okolností, která potom vede k vaší smrti, a to je právě ten popis Final Destination. To znamená jeden model nebo druhý. To by bylo možná na zajímavé nějaké povídání trochu delší, ale na to nemáme čas, protože máme 21.59 a to je přesně ten čas na rozloučení se. Respektive
1: mohu ještě položit tu otázku jednu
0: krok. Pavel říkal, že má nějaký dotaz, že jo. Tak ještě rychle jeden dotaz. No.
1: Jedná se o tu věc, která se stala zhruba před týdnem, ani ne možná, a to šlo o jaksi napadnutí nebo rozbití těch dvou autobusů někde na Ukrajině. Lidi to celkem zajímá, protože tady píšou o tom, že jak se to vlastně stalo. Že prý i na mainstreamu bylo řečeno, a já to taky slyšel, že se to stalo pomocí těch klouzavých bomb, které na to byly vypaleny, na ty autobusy. Co já vím, tak ty klouzavé bomby nejsou zase až tak přesný, a především tehdy, když vlastně ty autobusy jedou. Takže co na tom vlastně je, nikde, že nebyly vidět žádné oběti, nic, přesto se říkalo, že jich bylo hrozně moc, ale nikde na těch záběrech, které tam byly, tak nebylo vidět nic, jenom jak hasili nějaký vraky a doví co všechno, ale žádné oběti nikdy nebyly vidět. Takže prý, jestli to není něco společného s tím, že už museli udělat nějakou akci, protože třeba jak se stalo, že jim pošimrali ten most, jak říkám já, pošimrali ten most, tom Kyjevě, ten severní most, tak tady, co já jsem slyšel, tak na mainstreamu byla taková věc, že říkali, ale bylo to hrozný, protože akorát projíždělo metro přes ten most a ono se ten kouř dostal do jednoho toho vozu a to bylo prej něco šíleného. Podle mě to nemělo žádný efekt, tak museli udělat něco jiného. Tak jak to bylo s těma obětima,
0: no, nebo jak to bylo s těma autobusem? Podle mého názoru všechno to, co se děje na Ukrajině, tak pokud tam nejsou nikde vidět nějaké mrtvoly, tak musíte mít nad tím jako obrovský otazník, protože ukrajinská propaganda je jedna z nejlepších na světě. Ti, co dokážou vyrobit prostě úplně z ničeho, to je
1: něco jako Buči, že? Něco jako Buči.
0: Ano, přesně tak. Takže musíte to brát opravdu s velkou dávkou zdrženlivosti.
1: A jaký to mělo splnit prostě podle tebe účel, to, že to rozbilo autobusy?
0: Te,

0: účel měl být asi v tom smyslu, že Rusové útočí na civilní objekty, je třeba na Rusku uvalit další sankce za humanitární masakr. Ukrajina má velký problém s vládou Donalda Trumpa, který nechce rozbourat úplně vztahy se Spojenými státy, nechce na ně uvalovat úplně až tak zničující sankce. To znamená, těch motivací té Ukrajiny je spousta, jak zinscenovat nějaký strašný ruský úder, který by vyvolal jakoby záminku pro to, aby Američané uvalili nějaké tvrdší sankce na Rusko. Já tomuhle jako nepřikládám vůbec žádnou jako váhu a žádný význam. Ani bych nedoporučoval lidem jako tyhle ty provokace z Ukrajiny příliš jako reflektovat. Ano, dochází tam samozřejmě k útokům, které jsou skutečné, jsou reálné, ale zrovna tady ten případ opravdu smrdí z velké dálky provokací. Neříkám, že byla určitě, ale z velké dálky mi to připadá, že to smrdí provokací. Takhle bych na to teda reagoval. To je všechno, máme 22.03, takže já se loučím s tebou, Pavle, díky za vysílání a za support, za písničky a i s tebou, Vítku, samozřejmě se loučím. Doufám teda, že dneska se to všem líbilo, že dneska to bylo takové bohatší, byl tady Láďa, takže jste měli i další názory k dispozici a my samozřejmě se uslyšíme opět asi, nebo asi, doufám, že určitě za týden v pátek 19.45 se opět přihlásíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže užijte si víkend, užijte si dnešní večer a já vám přeji dobrou noc.
1: Ale vypadá to, že bychom příští pátek měli s Martinem Turiaka daň, tak ještě uvidíme, potvrdíme, dozvíte se samozřejmě včas, minimálně včas začátku příštího vysílání. Takže já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky. I s tebou, Pavle, hrozně moc děkuju za vysílání, že si to vzal perfektně dnešní večer a i s vámi samozřejmě, milí posluchači, ze všichni modesky děkujeme za přízeň, za podporu a za vaše i příspěvky a že nás sdílíte, že nás podporujete, jsme za to velmi, velmi rádi. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Ano, já taky děkuji velmi. Ještě musím dodat, že pojede teď, než skončí vysílání tady s panem VK, tak pojede kalendárium narozeninám Rudolfa Hrušinského, Ondřeje Havelky, Paula Simona a dalších. Takže asi takhle poslechněte si to, když tak trochu hudby na závěr. Mějte se moc a moc krásně, já se s váma taktéž loučím. Ahoj, ahoj.

0: Vítám vás, vážení posluchači. Následuje repríza velkého kalendária z roku 2024, kde mapujeme začátek a prostřední část měsíce října. Budeme se věnovat narozeninovým výročím například Vladimíra Menšíka, Johna Lennona, Luďka Hulana, Erna Šedivého, Otakara Jeremiáše, Rudolfa Hrušínského a dalších. Tak tedy právě začínáme.
1: Zdravíme posluchače Svobodného vysílače, začíná první část kalendária číslo 81. Pondělí u mikrofonu jako vždycky Michal Kyselka.
2: Nejdříve se ještě podíváme do minulého týdne, jestli jsme někoho neopomenuli. Ano, je tady datum 3. října, to je den, kdyby Stevie Ray Vaughan
1: oslavil 68. narozeniny.
2: Zemřel mladý, v 35, když letěl s helikoptérou s týmem Erika Clapna, s nímž několik dnů předtím se svojí kapelou Double Trouble absolvovali společné koncerty. Jeho styl je přirovnáván a inspirován hrou Jimiho Hendrixe, jak uslyšíme z instrumentální verze Little Wing, kterou napsal právě Hendrix.

0: 9. října by se 77 let dožila
1: Franz Gall, francouzská, jak se jí říkalo, Yaya Chantez, taková květinová panenka ze slunečních paprsků.

0: 95 let by též 9. října oslavil
1: oblíbený herec Vladimír Menšík.
2: Takže já jsem jednoho dne šel s Kostelkou na nějaký rentgen, ještě tam myslím byl Ťapák při filmování a oni měli nějaký potíže, tak jako tam čekali a ten doktor pán, já jedu jenom doprovodit. On pán, když už jste tady, sundejte si košilku, pojďte sem, on pán, tak ten je, tohle je nemocný člověk, řekl na mě, já neměl žádný potíže. Samozřejmě už v té době jsem kašlal, že jsou akpa, ty bys mohl mít i noční povolání, lídat nejen místo Bernardina. Pak to není kašel, to je štěkot, on řekl. Potíže ráno jsem si zapálil cigaretu a byl jsem, já nevěděl, že to je z té cigarety unavený. A mě jednou řekl kolega Oldřich Velen, Láďo, já jsem byl kuřák a od té doby, co nekouřím, tak každý ráno, když se probudím, tak si říkám, jako bych vítal nový den, já nekouřím. Já jsem to nechápal, proč nebo co. Mně v tom pomohlo to zhoršující se astma. Já když se dneska ráno probudím, tak si říkám, já nekouřím. Protože to je hrozně rozdílný, nebo ten rozdíl je tak veliký, tak markantní, jak člověk vstane a všecko mu normálně funguje. Nedáví se, nebudí barák, není schvácený a tak dále všecko. Ovšem, abych nevypadal tak kladně, nebýt nemocný, tak bych kouřil pořád. To bych asi tu sílu nenašel v sobě.
1: Sean Lennon.
0: Rovněž 9. října oslavil 49 let a týžden by jeho otec John Lennon oslavil 84.
1: Poslechneme si od něj písničku a také kus interview, které pořídil v roce 1969 krátce po svém kanadském takzvaném bed in, což byl takový protestní pobyt v postelích, neboť John Lennon se vždy považoval za takzvaného písnika. Posla míru.

0: violence begets violence, you know. And you can't kill off all the violent people or all the murderers. You'd have to kill off the government.
1: Násilí plodí opět jenom další násilí. A nemůžete zabít všechny násilníky. To byste museli zabít vládu. A že nás lidé neberou vážně, to je v pořádku. To je účel. Protože ti, kterým je naše poselství vysláno, nemají smysl pro humor. A proto ti lidé, kteří byli opravdu bráni vážně, jako Martin Luther King nebo Gandhi, tak byli zastřeleni. Já a Yoko, my jsme vlastně klauni, něco jako Laurel a Hardy. Že jsem někde řekl, že jsem Bůh, my jsme všichni Bůh. Ježíš řekl, že království nebeské je uvnitř každého z nás. A říkají to též Indiáni a praví to též Zenoví učenci. A když se snažíš, tak toto království najdeš. Všichni jsme potenciálně věční a všichni jsme potenciálně zlí. Máme to v sobě. Jestli věřím na život po smrti, určitě. A jestli jsem to zažil, ano, při meditaci, na drogách, když jsem se postil, jsem cítil přítomnost duše, přítomnost síly, kterou lze jen tušit.
0: In meditation, on drugs, on diets, I've been aware of soul and been aware of the power of

0: 95 let by 11. října oslavila osobnost,
1: o které každý, kdo jen trochu přičichl k jazzu již od 50. let, má povědomí. Je to kontrabasista, skladatel a zpěvák Luděk Hulan.

0: O den zpátky 10. října by 82 let oslavil
1: opět Luděk, tentokrát Luděk Nekuda. Herec, skladatel, spisovatel, zpěvák, textař, trumpetista, scénárista. Už v roce 1961 založil v Ostravě legendární divadélko malých forem, nazvané Pod okapem, kde s ním účinkoval také Jiří Wimmer. Později se stal konferenciérem i zpěvákem při koncertech Rangers plavců. Zemřel mladý a při vzpomínce na něj se mi vyjeví slavný Debiro. Proč asi? Poslechneme si Luďka Nekudu ve vtipu, který je na YouTube a jmenuje se Máte pivo. To vám jednou přijde pán do hospody
2: a říká výčepnímu: dobrý den, podívat, máte pivo? A výčepní říká: no máme, ale to niko dechýtku. A pán říká: no to nevadí, tak mě pod tím natěpujte dechýtku. Říká: pod tím samozřejmě. A čepuje, říká: pod tím na davítko. Ne, na vatě. Odejde, pije. Přijde druhý pán k tomu výčepní a říká: dobrý den, prosím vás, máte pivo? A výčepní říká: no máme, ale toliko desítku. Říká: no to nevadí, tak mě prosím načepujte desítku. Prosím, načepuje, na vaše zdravíčko, ne, na vaše, děkuji, odejde, pije. Přijde k němu ten první, k tomu výčepnímu, a říká mu: tak co je tě? Tak víte, ti ze mě dělá šajdu. A výčepní říká: dva dne, dněj.

0: A 10. října oslavil též Ondřej Havelka 70 let.
1: Poslechneme si písničku Náměsíčník o láskyplných stínech ve svitu měsíce, natočil se svojí kapelou Melody Makers.

0: Již několikrát jsme zmiňovali, ať už v kalendářích, anebo v pořadech svobodného vysílače Včera, dnes a zítra, jméno americké kapely Hall and Oates.
1: Daryl Hall října 11. oslavil 78 let.
0: A drahno uvést, že tato kapela je jedna vůbec z nejplodnějších, co se týče chytlavých, úspěšných poprokových hitů.

0: Status quo, daný stav.
1: Už jsme o nich párkrát na Svobodné vysílači v kalendářích slyšeli.
0: Kapela, která existuje již od roku 1962, tenkrát se říkali Scorpions, a je zajímavá mimo jiné třeba tím, že nahrála obrovský hit In the Army, což byl teda cover, není to jejich kompozice. A tadyhle ta písnička nejdřív byla protiválečná, a pak ji předělali, stala se písní podporující americkou armádu. Ale o tom dnes řeč není. Říká se, že rocková kapela je tak dobrá, jak dobré jsou její balady. Tak u Beatles psali balady jak Paul McCartney, tak John Lennon, ale ve skupině Status Quo byl specialistou na balady Rick Parfitt.
1: 12. října by oslavil 76 let.
0: A píseň, kterou mimochodem hráli již na Větrníku v 70. letech na stanici Vltava, se jmenuje Where I Am a nachází se na desce On The Level, na úrovni.

0: 12. října roku 1943 se narodil Karel Černoch.
1: Takže by tohoto dne letos oslavil 81 let.
0: Kdysi na bratislavské Liře, krátce po srpnu 68, naspíval píseň s textem Pavla Žáka, jmenovala se Píseň o mé zemi. Byl z toho velký problém kvůli textu, který rezonoval se srpnovými událostmi. Karel Černoch dostal zákaz, byl nucen se tohoto textu veřejně zříci, naspívat jej v upravené verzi a cenu z bratislavské Liry musel vrátit. Vyznamenání a ocenění bývají ošemetná. Originální verze písničky se bohužel nedochovala, ale i ta upravená stojí za to.
2: Za vrchy bez moří leží ta zem. Překročte pohoří a dělte s tem.

0: 14. října tohoto roku slaví imunolog Václav Hořejší svoje 75. narozeniny.
1: Takový Jekyll a Hyde na jednu stranu propaguje snad i povinné očkování.
2: Říkám, že to očkování zvláště po třetí dávce chrání proti tomu omikronu, aspoň podle dosavadních poznatků. No a u těch lidí, kteří mají jenom dvě dávky, tak to funguje kratší dobu, ale rozhodně to není tak, že by byl ten omikron proti tomu očkování nějak odolný úplně. To je proti němu trochu odolný, víc než ta delta, takže to je jenom taková korekce. No samozřejmě úplně dominantní věc, která je za dveřmi, je to, že nás určitě zahltí přímo teda ten virus omikron, ta varianta, zrovna tak jako v jiných zemích, ve Velké Británii, v Holandsku, Dánsku, tam, kde jsou o týden nebo o dva před námi. Proti tomu se skoro nic nedá dělat a jediné, co se proti tomu dá dělat, chránit se, aby ti, kteří nejsou očkovaní, aby to nedostali, aby se urychleně nechali očkovat, a ti, kteří mají jenom dvě dávky a uplynulo víc než takové tři měsíce, aby si nechali dát tu třetí dávku.
1: A zároveň je mluvčím iniciativy Mír a spravedlnost.
3: Ten spravedlivý mír by museli vyjednat ti diplomaté, kteří vyjednali.
4: A když nevíme, co to je, že? To je ten problém.
3: Počkejte, nevidíme. No, každé nevíme, jednání nevíme. Diplomatů prostě vychází z nějaké situace a záleží na šikovnosti těch diplomatů, co dojednají. Ano, a my se o to nepokoušíme, abychom jim radili.
4: Fajn, mě to mrzí, určitě se sejdem znova, pane profesore.
3: Ano, to doufám a doufám, že to taky podepíšete.
4: To nehrozí. Ne. Člen petičního výboru Výzvy za mír a spravedlnost, molekulární biolog, doktor profesor Václav Hořejší, byl mým hostem. Jsem ráda. Děkuju vám.
3: Já také.
1: A opustíme společenské okénko zpět k hudebnímu a
0: ještě k 13. říjnu, kdy zpěvák Paul Simon slaví 83. narozeniny.
1: Zajímavé je například, že už při svých prvních úspěších, například na desce Wednesday Morning 3 AM v roce 1965 s Artem Garfunklem, zpíval mimo jiné gospel a dnes jeho poslední tvorba se jmenuje Seven Psalms, tedy 7 žalmů, opět inspirované Biblí. A možná jednu malou historku odposlechnutou z jeho rozhovoru. Pozvali ho do Madison Square Garden na koncert Elvise a když bylo po všem, tak mu nabídli, jestli se nechce s králem rock'n'rollu setkat. A Paulova odpověď zněla, proč bych se s ním měl setkávat, snad abych mu řekl, že zkazil moji píseň. Jen pro doplnění, jednalo se o slavný hit Bridge Over Troubled Waters, most přes rozbouřené vody. No já si myslím, že ta Elvisova verze zase nebyla tak špatná. V každém případě záznam pořadu opět najdete v archivu Svobodného vysílače. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka a těším se na slyšenou

0: A vážení přátelé, jsme u druhé části kalendáře číslo 81. Dneska je 18. října, máme tady 42. týden 2024. U mikrofonu Michal Kyselka. Mrkneme se zběžně, jestli jsme někoho neopomenuli v minulém týdnu. Je tady 12. října, kdy 48 let oslavil Boris Arichtev, režisér seriálu První republika a neb Sága rodu Valentů. Když se tato trilogie natáčela, tak její reportérka zastihla přímo na place.
1: A co nás čeká v třetí řadě? Druhá řada byla hodně o firmě, budeme se zaměřovat víc na vztahy.
2: Jo, je to tak, samozřejmě celá První republika vlastně je založená na rodinných vztazích. Ta platforma První republiky je úžasná v té své výtvarné podobě a samozřejmě taky dává jako podklad nebo tu, jak říkám, platformu pro ty příběhy, které se tam odehrávají. My se často opíráme o reálné příběhy, které se staly. I vlastně v té detektivní části ta je většinou jako smyšlená, ale samozřejmě máme tam reálné základy, jako je třeba metanová aféra, prostě První republiky, boxerské zápasy, nacionalistické půtky mezi německými nacionalisty a českými sbory. Vlastně tady jste nás zachytili v prostředí českého Sokola, kde probíhají právě zápasy mezi německými turnery a Sokoly. Takže to je jedna z těch vlastně akvizic, které tam letos máme, je sport, pak uvidíme hodně tance, samozřejmě uvidíme vztahy a všechno je to položené jakoby na příběh té rodiny Valentů.
0: října 77 let oslavil, ach, kde je mu konec, Jaroslav Erno Šedivý, bubeník virtuos, slavná to postavička českého roku. Poslechneme si ho s kapelou Flamengo ve slavné písni Stále dál, zkrácené verzi, kterou složil a zpíval Ivan Kunt z alba s názvem, které podle seriálu Big Beat vymyslel právě Erno, Kuře v hodinkách.

Ve stejný den, tedy 15. října, ale o rok dříve, se narodil Richard Carpenter, takže oslavil 78. Bratr Karen Carpenter, se kterou měl kapelu jak jinak než The Carpenters, tedy Tesaři. Here's a song that Richard wrote with John Bettis. I think it was about 2 years ago.

A 16. října slavil 62. Flea, baskytarista skupiny Red Hot Chili Peppers. Jak se jmenuje doopravdy? Michael Balzari, rodilý Australan. Poslechneme si písničku Around the World o tom, že život je krásný všude na světě, dokonce i v Číně.

86 let by 18. října slavila Niko, občanským jménem Christa Päfgen. Zpěvačka původem z Německa, její životopis by vydal na 5 pořadů. Jak hrála ve Fellinyho Sladkém životě, zamilovala se do Jima Morrisona, obarvila si kvůli němu vlasy. Měla syna s Alanem Delonem, zpívala s Kevinem Ayersem, její bohatá solová tvorba, její koncert za dramatických okolností u nás v Čechách. A zpívala s kapelou Velvet Underground. Chci být tvé zrcadlo.

0: O den zpátky, 17. října před 104 lety, se narodil Rudolf Hrušínský. V roce 1985, možná si jej pamatujete, jak jel krajinou a za volantem takto hovořil ke svému psímu spolujezdci.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka. A jestli máš srdce, tak to musíš cítit. Jistou chemii do hajzlu.
0: Ano, vesničko má středisková. Kdo by si Rudolfa Hrušínského nepamatoval též v mrazivé a poslední roli prezidenta Háchy? A půjdeme ještě hloub do historie. V roce 1892 se 17. října v Písku, ještě v dávno dávném Rakousku-Uhersku, narodil Otakar Jeremiáš, dirigent a hudební skladatel a později šéf opery Národního divadla. V roce 1938 složil chorální předehru, ve které jakoby se zračila předtucha čehosi neblahého.

Jsou umělci, kteří nahrají jednu písničku, často to bývá zkušenost z jejich vlastního života, která vybočuje z jejich typického žánru, a často se stane, že právě ta jedna zaujme nejvíc a třeba má i úspěch komerční. Jednou takovou skladbou je písnička Mockingbird v překladu Drost, která je jakoby vystřižená z nebezpečných vztahů televize Barrandov a ve které se otec snaží vysvětlit svým dvěma dcerám, proč s nimi nebyl doma, když měl být doma, a způsobil, že jejich máma utekla a teď ho to mrzí, ale už je tak trochu pozdě, ale třeba ještě není. Tím umělcem je na první pohled nabubřelý frackovský, též 17. října čerstvý 52letník, americký rapper Eminem, a v této písni odhalí své skutečné já.

Svatopluk Karásek, evangelický duchovní písničkář a pastor českého národa, podobně jako Karel Kryl, by 18. října oslavil 82. narozeniny.

0: Poslední výročí patří americkému rock'n'rollovému hudebníkovi, jenž se zove Chuck Berry,
1: jenž by právě dnes, 18. října, oslavil 98. narozeniny.
0: Poslechneme si jeho žertovnou písničku v New Orleanském groovu, kterému se říká Cajun, o tom, jak je milé najít tu správnou ženu, užít si správně líbánky a přitom člověk nikdy neví, jak to skončí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
1: V pondělí opět naslyšenou a to už bude kalendárium číslo 82.

0: přepojujeme na jiné studio.
1: Večer. Vítám vás u dnešního vydání našeho pořadu Jsme ve válce. Čeká nás pestrá mozaika témat, ve kterých spojíme aktuální politické kauzy, bezpečnostní otázky a čistou vojenskou strategii. V první části se podíváme na domácí scénu a prezidentský let do Maroka. Probereme otázku neúčasti vrcholných politiků u voleb, logistiku soukromých letů i to, kde leží hranice mezi soukromým a bezpečnostním či protokolárním rizikem. Následně se přesuneme na Slovensko, které obnovuje vojenské diplomatické kontakty s Ruskem. Jaká je reálná role vojenského ataše, kde končí legální diplomacie a začíná špionáž a jaký to má dopad na NATO? Třetím i čtvrtým tématem projdeme bezpečnostní rizika a přípravu na možný konflikt. Rozklíčujeme, jak zpravodajské služby poznají reálnou přípravu k útoku a podíváme se na přípravy ústřední vojenské nemocnice, která plánuje miliardové investice pro krizové scénáře. Páté téma nás zavede k šokující kauze zatčení bývalého šéfa německé rozvědky BND. Probereme, jaký dopad může mít takový únik na sdílení tajných informací napříč Evropou. Na závěr se zaměříme na ekonomiku války. Nejprve rozebereme ukrajinské vojenské zakázky a využití obchodních prostředníků a rozhovor uzavřeme otázkou protivzdušné obrany, jak vyhrát ekonomický souboj s levnými drony a zda v tom může pomoci český letoun Skyfox. Takže máme před sebou nabitý program a já se pozdravím se svým kolegou Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem do Havlíčkova Brodu.
2: Dobrý večer.
1: Ahoj Honzo, hezký večer. A hned na úvod nemůžu vynechat tady tuto otázku. Už jsi byl volit?
2: Ano, byl jsem volit a mě ještě napadlo, začínáme vždycky špatnýma zprávama, tak minule jsem říkal, že jsem byl na pohřbu generála Blahny. Teď musím zmínit, že nás v požehnaném věku 99 let opustil evangelický teolog Jakub Trojan, známý mimo jiné tím, že on to byl, který pohřbíval Palacha a byl velice aktivní v Chartě 77, takže budem na něj vzpomínat jako velice dobře a byla to nesmírně zajímavá osoba a 99 let, myslím si, že tady platí, že odešel star a sit dnů.
1: Já si myslím, že je to v pořádku, že připomínáš takový významný osobnosti, ale takže já jsem samozřejmě byla taky volit, já chodím volit vždycky první den, takže po práci jsem šla volit. A naše první téma pro nás dva a otázka pro tebe, tak je to, čeho jsme svědky už celý týden. My jsme to v podstatě nastartovali minulý pátek v tomto pořadu. Hned na úvod jsme se dozvěděli tu zprávu, že prezident Pavel volit v komunálních volbách nepůjde. Dnes nastala situace opačná. Prezident Pavel brzo ráno odlétl z Maroka, přiletěl před 15:00 do Černoučku a v komunálních volbách volil. Pokud jde o Evu Pavlovou, tak ta přesto, že je zastupitelkou obce, kde mají trvalé bydliště, tak vzkázala z Kanárských ostrovů, že věří, má víru v občany Černoučku, kteří věří v budoucnost, dobrou budoucnost, tak jako ona, já to parafrázuji samozřejmě, ale protože prezident na tu cestu letěl soukromým letadlem společnosti Creditas, tak já bych se tě chtěla zeptat nejdřív teda na ten způsob toho cestování, na ten návrat a teprve potom bychom mohli třeba porovnat s jinými vysokými ústavními činiteli, kteří se třeba neúčastnili voleb. Tady došlo k opaku.
2: No, já musím říct klobouk dolů, protože toto je skutečně obětavost. Urvat si spod zadku motorku a letět prostě letadlem několik hodin do obce Černouček odvolit a pak zase letět zpátky, to skutečně to je klobouk dolů před tím sebeovládáním. To je vidět prostě, že to je člověk na svém místě, reprezentuje stát sice v mikině, trošku zmateně, protože chvíli neví, jestli má nebo nemá, ale prostě takhle, abych skončil tu rádoby cynickou část. Myslím si, že on sám nevěděl, co udělá, jaký to bude mít dopad a že se teďka ta jednoho hradní klika snaží z té chyby vyždímat maximum. Ono se v politice stává, že se někteří politici dokázali ze svého chybného rozhodnutí dokonce získat kladné body. Já si myslím, že tady to trošku překombinovali, i když by se to snažili podat tak, že prostě on jaksi prozřel, je to člověk inteligentní, má svědomí, přiznal, to je to charakter, prostě je obětavý, přiletěl. Myslím si, že ta stopa zůstane v těch lidech, protože oni se naštvali a něco z nich, něco v tom zůstane. Já tady připomenu takovou předvolební, takovou zajímavou kombinaci prezidenta Sarkozyho, který se před volbami, a teď už nevím, v kterém roce to bylo, jak se pak ukázalo, nechal úmyslně zapsat do seznamu lidí, kteří měli v jakési bance, tuším lucemburské, měli účty, které byly podezřelé z toho, že na ně chodili úplatky z prodeje nějakých fregat na Tajvan. Těsně před volbami bylo zjištěno, že to jméno, které se podobalo Sarkozymu, protože on má asi 14 různých křestních jmen, takže to nepatřilo jemu. Takže mě to vysvětlovali znalci, že být ve Francii nařčen z korupce je celkem tuctová věc, ale být očištěn z korupce, takže to je jako skutečně valuta. Jemu se to tenkrát podařilo, ale bylo to takové dvojité salto mortále bez záchranné sítě. A já si myslím, odhaduji, že tady se to nemusí tak vyplatit, protože lidé nejsou na takové ekvilibristické kousky zvědaví a myslím si, že určitá hořkost nebo určitý taková trhlina v té pověsti tam prostě zůstane.
1: No, mně se líbí ten příběh, který si teďka povykládalo panu prezidentu Sarkozymu, protože já bych z toho usuzovala, že možná má stejně fikaný PR tým Petr Pavel, že nás nechával ten týden v tom napětí a dokonce já jsem si poslechla ten jeho komentář, když mluvil s novináři, když řekl, že ho to velice trápilo vlastně celý týden. A já mám někdy pocit, že vyprázdnil svými skutky tolik slov, že to slovo trápilo mě přišlo tak, jak ty jsi správně řekl na začátku, že už to přepískl. I to slovo mi přišlo v tu chvíli nepatřičné. Ale já bych se posunula, jestli můžu, k tomu srovnání, jak jsem uvedla hned na začátku. Protože my víme, že dva vysocí ústavní činitelé, jako například premiér Andrej Babiš, se v roce 2018 nezúčastnil druhého kola senátních voleb kvůli návštěvě své dcery, anebo prezident Miloš Zeman se neúčastnil druhého kola senátních voleb v roce 2020, ale to bylo, jak on řekl, záměrně, protože a já si to pamatuji, proti sobě kandidoval Michal Žantovský a senátor Václav Láska, který teď kandiduje proti Zdeňku Šarapatkovi, a tak nešel volit. Dá se to nějakým způsobem porovnávat tady tyto skutky, ten druh těch voleb,
2: Porovnávat se
1: nebo to
2: dá pochopit,
1: vysvětlení?
2: ale člověk musí být poctivý v těch závěrech potom. Jo? Takže myslím si, že jednak je tam zásadní věc, že Andrej Babiš nebyl prezidentem, kdežto Petr Pavel se teďka neustále roval o to, že on reprezentuje stát podle ústavy. Takže to je úplně jiný postavení než postavení premiéra. Co se týče druhého kola senátních voleb, u toho Babiše mohla být situace velmi podobná. Já jsem rád, že si právě zmínila, objasnila tu situaci u Miloše Zemana, protože on tam fakticky mohl jít a hodit neplatný lístek, jo, aby splnil jaksi tu účast. Ovšem to by bylo prostě opravdu jenom formální, čili ta jeho absence je vysvětlená, protože on se absentoval z toho důvodu, že si prostě nevybral, nikoli z toho důvodu, že by jel někam na dovolenou. Takže toto srovnatelný, prostě to srovnání opravdu kulhá jak v jednom, tak v druhém případě a myslím si, že tato situace byla poměrně unikátní a nevím, jakým způsobem prostě to ho zlomili, kdo, a k tomu se asi dostaneme, kdo to prostě platil, protože to je jako opravdu, já si myslím, že to je, jak se říká, za chyby se platí. Za tuhle chybu se muselo zaplatit poměrně dost.
1: Já, než se dostaneme k tomu, kdo to financoval, tak bych tě poprosila ještě o jedno takové srovnání. A mě napadá, jak by se daly srovnat dvě cesty, pokud teďka se dotkneme těch soukromých biznisových letadel. Když Petr Pavel odcestoval na svoji dovolenou tím soukromým biznis letadlem a prezident Zeman se účastnil cesty, pracovní cesty jako hlava státu, jel do Číny a zpátky se vracel jednu cestu zpáteční, absolvoval vlastně za realizace nebo v letadle společnosti PPF a J&T. Dá se to nějakým způsobem srovnat tady tohoto? Obě ty letadla byly biznisová.
2: Ano, jenomže Zeman tam byl na pracovní návštěvě a vracel se kvůli tomu, ono z té Číny, nevím v té době, jak to bylo, ale prostě z té Číny ta spojení jsou poměrně složitá. On teda zřejmě nevyužil toho vojenského speciálu, kterým se prezidenti lítají. Možná teda, já nevím, jak letěl tam, jestli tam letěl komerční linkou. Jestliže použil prostě tohleto pronajatý letadlo soukromý z důvodu toho, že chtěl stihnout své povinnosti vyplývající z funkce, tak tomu docela rozumím, ale to je zase situace radikálně odlišná od tohoto, kdy se vlastně jedná o dovolenou. A další věc je, docela by mě zajímalo, ochranná služba má povinnost toho prezidenta nespustit z očí, to znamená, ochranná služba musí všechny tyhle ty cesty absolvovat s ním. Ochranná služba je placená z rozpočtu ministerstva vnitra, ale nebo policie České republiky. Zajímalo by mě prostě, jestli se na tom financování ten hrad bude nějak podílet, protože to jsou naprosto svévolné pohyby, které jdou vlastně na účet policie, která těch peněz opravdu nemá na rozhazování. Takže tohle to mě zajímalo, jestli se k tomu prostě chlapsky postaví a nějak to zadotuje. Asi bych si to představoval formou nějakého daru do rozpočtu policie České republiky, prostě protože on si tady vymýšlí takovýhle cesty. Co se týče financování toho, tam je asi, to je otázka pro NKÚ, které se pak podívá prostě v závěru toho jeho prezidentování na hospodaření kanceláře prezidenta republiky, ale nepředpokládám, že by se dopustil takové chyby, že by tohle to šlo z rozpočtu té kanceláře. Myslím si, že tam to spíš šlo formou nějakého skrytého sponzorování, prostě že dostal peníze, kterými to pak zaplatil. Neumím si představit, ten prezident jako nemá takový plat, aby si mohl dovolit prostě, tady to řekneme, jako každý týden lítat do Maroka a zpátky.
1: No, tak já jsem četla, že ekonom, analytik a politický komentátor Pavel Šik vyčíslil tu jednu cestu přibližně na 500 000 korun podle toho, ze všech těch informací, které zhromáždila, analyzoval tu situaci. Něco z toho přetisklo i Echo, ale já se tě chci zeptat na jednu věc, jestli třeba, já nevím, třeba z zpravodajské služby, jestli zajímá to, že vlastně majitel firmy Creditas, dneska už teda přidal tu firmu svým synům, je pan Pavel Hubáček a tato firma z titulu svého podnikání, což jsou finanční trhy, musí mít blízko k České národní bance. Respektive ředitele České národní banky vlastně jmenuje prezident České republiky. Já vím, že tento byl jmenován ještě, který tam je prezidenta Milošem Zemanem, ale mě by zajímalo, jestli z toho to pozadí nějakým způsobem, protože vlastně ten majitel firmy Creditas nebo majitelé řekli, že to nebyli oni, kdo by platili to letadlo, tak jestli se to nějakým způsobem, jestli třeba má veřejnost právo, takhle se tě zeptám, ať nejsem příliš dlouhá, jestli má veřejnost právo vidět na to, kdo platil ty faktury?
2: Já bych řekl, že by prezidentská kancelář měla udělat ten vstřícný krok a pakli, že z toho chtějí vyzískat nějaký body nebo minimalizovat tu škodu, která nastává, tak myslím, že by to měli udělat. Ale tady bych oddělil dvě věci, co se týče ochrany prezidenta a financování těch cest. Jo. Co se týče prostě toho letadla, tam ta ochranka si udělá samozřejmě prověrku pilota, aby to nedopadlo jako Fly Dubai. Technický stav letadla, tohleto, to je asi na věci provozovatele, čili to jsou celkem standardní věci, které jdou. Je skutečně nemusí zajímat, kdo je konečný vlastník celé té firmy. Je zajímá, jestli po technické stránce ten let je v pořádku a jestli to prostě celý bude. Protokol se stará o jiné věci a ekonom se stará zase o jiné věci, ale tohle, jak říkáš, myslím si, že by skutečně, kdyby ten krok udělali, určitě by to veřejnost přivítala.
1: Tak já si myslím, že jsme byli vyčerpávající tady k tomuto tématu, protože všechno to ještě bude, ten příběh ještě bude samozřejmě určitě pokračovat, jak známe naše média, tábory jsou rozděleny, jedni říkají Kašpar, druhý říkají Hrdina a já jsem jenom použila to, co jsem četla na sítích a v tisku, ale jestli můžeme teda jít na další téma, které si myslím, že je zajímavé vzhledem té aktuální situaci, a co se týče ukrajinské války a našich nejbližších sousedů a Slováků. Týká se to, tohleto téma je o tom, že Slovensko navázala znovu vojenské kontakty s Ruskem a přitom válka na Ukrajině ještě stále probíhá a oni vysílají nového svého ataše, vojenského jaksi přidělence pana generála Slavomíra Staviarského. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli co takový vojenský ataše ve skutečnosti dělá a jestli tam teda byl předtím nebo jenom nahrazen, anebo se aktualizují ty vztahy teď čerstvě.
2: Já myslím, že ten předchozí ruský ataše byl stažen, že tam vlastně byly ty vojenské kontakty přerušené, je to vlastně obnovení té vojenské diplomacie. Myslím si, že to je nesmírně vhodné, protože jednak ty osobní kontakty jsou naprosto neocenitelné. Kdo v té branži dělal, ví, že písemné kontakty nebo prostě nějaký ty telefony jsou jedna věc, když se ti lidé setkají, akor když tam zafunguje prostě nějaký ten vzájemný vztah, takže to může mít veliký vliv na snižování napětí a navazování důvěry. Já si myslím, že právě ten odpor proti tomu kroku Slovenska pramení z toho, že ty státy přetrhávají ty vazby právě proto, aby odtamtud nedostávali zprávy, které bych nazval příznivými a které by jim rušily jejich škodlivé, jejich válkychtivé scénáře, čili oni prostě nadávají a nedostávají z Moskvy nic, protože tam nikoho nemají. Tenhle ten krok slovenský si myslím, že je skutečně v rámci vysoce civilizovaného přístupu prostě k mezistátním vztahům a velice jim tleskám.
1: On v podstatě tady vidím, že Robert Fico vlastně plní jakýsi slib, který dal Vladimíru Putinovi, že tyto vztahy obnoví, protože jak si správně podotkl, tak tam bylo to volné místo, protože ten přidělenec nebo ten diplomat vojenský byl stažen, protože došlo odsouzení slovenského občana za špionáž po kontaktech právě s tím ruským vojenským ataše, jak bych to řekla, a proto slovenská opozice velice bije na poplach. A já se tě chci zeptat, protože často se dostaneme k takové informaci, že někdy jsou tito vojenští ataše používáni zpravodajci či službami právě ke špionáži. Jak se to dá poznat?
2: Jak se to dá poznat těžko, pakliže nechytějí toho člověka jaksi in flagranty. Já myslím, že potenciálně každý vojenský přidělenec je trošku podezřelý z takové činnosti nadstandardní. Každý dělá, co umí. Já v tomhletom celkem nevidím žádný problém. Ti naši vojenští přidělenci taky dělají, co umí, takže asi takhle.
1: A teď bych se tě zeptala poslední otázku k tomuto tématu. Jako Slovensko, předtím Maďarsko, Orbánovo Maďarsko, vždycky byli považováni za potížisty a teďka se jedná o vlastně navazování kontaktu s Ruskem v době, kdy probíhá válka a jak si myslíš, že to vyhodnocují, protože Slovensko i my v podstatě, ty členské státy NATO i Evropské unie mají svoji bezpečnostní a zahraniční politiku ve své gesci, ale jak na to reagují, je Slovensko jediné, tak bych se tě zeptala, kdo tyto kontakty obnovil.
2: To nevím, mám pocit, že spíš ostatní státy je nepřerušily, že to prostě přetrvává. Ono to je zajímavé se třeba podívat do historie. Druhá světová válka prostě probíhala a kdo tady měl v Praze ještě své zastoupení prostě až do napadení Sovětského svazu. Takže ono to někdy je prostě takový ten laický pohled, není zcela přesný a neodpovídá té realitě. Já si myslím, že to je výraz suverénní zahraniční politiky suverénního státu.
1: Já ti děkuju a jestli můžeme jít dál k tématu a zůstaneme u té války a teďka z pohledu toho, jak jsou informace o chování Ruska vyhodnocovány jednotlivými členskými státy NATO a významnými aktéry, kteří nás informují o tom, co se děje v rámci toho konfliktu. A chtěla bych se dotknout toho, že my máme například od našeho generála Michala Koudelky informaci, kterou podal tisku, samozřejmě to už jsme tady jednou komentovali Guardianu, že je to otázka několika měsíců, kdyby Rusko mohlo zautočit na členské státy NATO. Pak tu máme Caju Kalas, o které samozřejmě víme, že ta hrozí sabotážemi a napadením prakticky od chvíle, kdy ten konflikt začal. Ale pozor, máme tady oponenty dneska, kteří se ozvali docela hlasitě a to je finský prezident Stubb, který to neočekává, dále se podobně vyjádřil Marco Rutte a což je zajímavé a taky jsme to tady jednou zmínili, že i významný ředitel zpravodajských služeb Estonska řekl, že neočekává tuto hrozbu. A já se tě teďka chci zeptat, jak ty jako zpravodajec by si hledal ty informace, které straně máme dávat větší váhu či důraz, jak to máme hodnotit?
2: No, rozhodně je potřeba dát do souladu zpravodajství politické, vojenské, ekonomické, demografické, všechny možné informace o tom, abychom se zhruba dozvěděli, jaké zájmy nebo jaké záludnosti chystá ten který stát. Jestliže jedna z těch informací, jedna z těch oblastí nebude zapadat do toho celkového obrazu, tak je nutno ten obraz zbořit a postavit úplně jiný. Což si myslím právě, že Koudelka tady jako z dálky v podstatě šíří poplašné zprávy Estonci, kteří jsou blíž a kteří by měli naopak větší důvod k nějaké vzrušení nebo kvůli hysterii, tak ti jsou mnohem chladnější. Čili tady je vidět, že to naše zpravodajství se nedokáže zbavit toho ideologického nátěru a že to není zpravodajství, ale že je to v podstatě jenom takový propagandistický vehikl.
1: No, to jsem se tě právě chtěla zeptat, protože my jsme opravdu vlastně poprvé za tu naši 37-letou novodobou historii, nebo ne 37-letou, to je kratší doba, ale konfrontování poprvé, kdy se nám začíná velice úzce a stalo se to za těch posledních 5 let propojovat ta agenda zpravodajská s tou agendou politickou. Takže myslíš si, že můžeme očekávat pozitivní posun, až dojde ke změně?
2: K jaké
1: Což
2: změně?
1: bude? No, ve změně například mám na mysli třeba, že se změní vedení BIS, protože generál Koudelka má před sebou pouze 6 měsíců už.
2: Ani ne to. Jestli se premiér pochlapí a dá tam někoho, kdo mu nebude věšet budíky na nos, anebo jestli zase se lekne a dá tam někoho, koho mu navrhuje Koudelka. Takže to je, bohužel, prostě odvíjí se to od rozhodnutí vlády a v té vládě má prostě v tomhle tom má zřejmě Babiš jako rozhodující slovo, takže my můžeme akorát dát na modlení.
1: Já, jestli nemáš nic k tomuto tématu, tak bych se posunula dál a to je k ústřední vojenské nemocnici v Praze, protože já musím to tady přečíst, se připravují na válku a já bych se tě chtěla teďka ptát na to, kdo určuje scénáře v případě tak na výsost významné nemocnice jako ústřední vojenská nemocnice v Praze, která vlastně má teďka nového ředitele, jmenuje se Luděk Hána a ten přímo otevřeně popisuje, což se mi zdá docela neuvěřitelné, jako ředitel ústřední vojenské nemocnice, připravované útoky na Pobaltí. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli se tyto scénáře píšou na základě koho, kdo to koordinuje, protože se chystají samozřejmě velké zakázky v ústřední vojenské nemocnici. A k tomu se ještě dostaneme.
2: No, já si myslím, že oni si ve vojenské ústřední vojenské nemocnici, že nemají jaksi analytiku, ale že to berou prostě z ministerstva obrany, docela logicky navazují na analýzy ministerských nebo zpravodajských analytiků a připravují si na to, co oni tam upečou. Takže já si myslím, že tohle je celkem standardní postup, nám se to nemusí líbit, protože můžeme si myslet, že jsou ty analytici trošičku vedení nějakými jinými zájmy, nevím, ale tohle to, co on tam říká, tak je v podstatě, není to asi nic mimořádného, nejde o Pobaltí, jde o charakter nějakého konfliktu, čili charakter, odhadovaný charakter zranění těch lidí a na to se ta nemocnice připravuje. Já si myslím, soukromně si myslím, že je možný, že ty pavilony, které oni chtějí rekonstruovat, že možná si tu rekonstrukci zasluhují a že tady možná jenom tak podpůrně využívají tyhle ty váleční scénáře, protože určitě na tom ministerstvu jsou i scénáře, které nejsou tak ostrý, ale ty, kdyby používali, tak by asi tolik peněz na tu rekonstrukci nemocnice nezískali. Takže používají prostě ty ostrý scénáře v podstatě za dobrým účelem, protože ta nemocnice je vždycky lepší, když je lépe vybavená, jestli to prostě ty pavilony zasluhují, tak celkem bych v tom neviděl žádný velký problém. Otázka jiná je, jak se to bude realizovat, prostě zakázky, kontrola jejich, jo, výběrová řízení a tohle to všecko, to je asi zase trošku něco jiného, ale nemyslím si, že by nějaký ten odhad charakteru budoucích vojenských střetů nějak zásadně mohl ovlivnit to, na co se ta nemocnice bude připravovat.
1: No, jedná se, abych řekla našim divákům, přiblížila to, že se jedná o vlastně nový traumatologický a chirurgický pavilon, nebo respektive rekonstrukci s novými stavbami a má to být přibližně za těch 10 miliard. A já teda předpokládám, že zřejmě s takovýmito návrhy přichází ministerstvo obrany na vládu, jestli tomu rozumím já správně.
2: Nevím, jestli chtějí přidat, nebo jestli to mají prostě jenom z toho rozpočtu, ale každopádně si myslím, že já to hodnotím z mého hlediska, z odborného hlediska, myslím, že by k tomu své velmi dobře odborně mohl říct Marek Obrtel.
1: No, tady s tebou určitě souhlasím a pana doktora Obrtela naši diváci samozřejmě znají z řady rozhovorů. A já bych se teďka posunula k tématu, které si myslím, že zajímavé je, protože všichni sledujeme situaci, jaká probíhá v Německu, teďka po těch zemských volbách, rostoucí AfD, která už tam má skoro 30%, a Friedricha Merce, kancléře, který je na 10% podpory u voličů. A teď jsme se dozvěděli, a stalo se to, tuším, že to bylo v úterý, že němečtí státní zástupci zadrželi bývalého ředitele zahraniční rozvědky BND Augusta Haniga. On je podezřelý ze špionáže a vlastizrady. A podle těchto německých státních zástupců měl získat nejméně 2000 důvěrných dokumentů. A já se tě ptám, jak je možné, že by se takové množství materiálu mohlo dostat mimo zpravodajskou službu?
2: Tam je důležité, od koho to získal. On, když dělal šéfa BND, tak měl jako kancléře pána, kterého tady nazývají, a teďka to marně hledám, no, najdeme to. Je rukama jeho spolupracovníka, procházeli všechny důležité informace, myslím Manfred, že se jmenuje, ale příjmení tam nebylo. To znamená, že on měl s tím člověkem spolupracoval, pak on přešel na ministerstvo vnitra, tam dělal státního tajemníka a pak šel do civilu. Tam je vždycky problém, co ty emeritní zpravodajci dělají v civilu. On se začal živit poradenskou službou, no a někdy v roce 2010, prý už, se domluvil s tímhle tím svým bývalým kolegou a ten mu začal postupně dávat nějaké informace. To znamená, že ono to je 2000 dokumentů, nevím, jak to počítali, je to, dejme tomu, za 15 let, takže, no, ale je to docela slušný přísun. On z toho dělal nějaké analýzy, tam padlo to, že to dělal pro Azerbajdžánce, není vyloučeno, že to dělal i pro někoho jiného. Nevím, ten člověk měl dobrou pověst a tohle to ale svědčí trošku o něčem jiným, protože určitě neodcházel do důchodu prostě za nízkou penzi, takže tam je nějaká, řekl bych, lačnost o penězích získaných. Možná se taky nudil, že jo? To je taky otázka. Tady je strašně zajímavý ten problém, prostě že inteligentní služby se starají o ty příslušníky, kteří odejdou do civilu. Některá personální oddělení některých služeb dokonce za nima třeba chodí, když mají narozeniny, tak jim popřejou, starají se o to prostě. Mají starost, aby třeba nezačali psát paměti, protože ty zpravodajci jsou vázáni služebním tajemstvím a toho je může zbavit buď to autor té informace nebo soud, jo? Takže oni by tohle to neměli dělat. Takže dobrá personální služba se stará o to, aby ti emeritní zpravodajci neměli důvod používat to, co se ten dozvěděli, prostě když sloužili. Tady je to trošku zvláštní, jsme velice na kraji toho případu, nevíme, o co šlo. Ono nemuselo jít o nic ostrýho, protože on věděl, když dělal ty analýzy, co tam může pustit, co tam nemůže pustit. A ty dokumenty mohly pro něj sloužit jenom jako k dokreslení té situace, ale on tam nemusel opravdu říkat nic zvlášť zásadního, nějaké konkrétní informace, které by třeba vedly k identifikaci zdrojů a tak dále. Čili můžeme o tom mluvit jaksi hodiny a hodiny, těch variant je hodně. Průšvih to je velký, to je samozřejmě, tam se to jako zatřáslo velice a jediný výsledek konkrétní, který z toho je, je starost těch poslanců zpřísnit ta pravidla pro ty odchodší zpravodajce, prostě co mohou dělat, co nemohou dělat. Nicméně, když se třeba podíváme do Spojených států, vláda a petrolejářský průmysl, tak tam jsou, oni tomu říkají, otoční dveře, že jo, ty lidi prostě přecházejí z těch ropných společností do vlády a zase zpátky a zase tam a zase zpátky prostě a nějaký otázka zneužívání vnitřních informací, tam je prostě na to kašle každý, jo. To je možná, že se tím zabývají teoreticky, ale prakticky to tam prostě prochází takhle. Tady je to trošičku horší, protože ti zpravodajci jsou plní informací a opravdu by neměli se dostat do té situace, že by měli snahu nebo potřebu něco zpeněžit.
1: No, já si myslím, že si správně poukázal na to, že je to problém s těmi vysoce postavenými šéfy tady těchto služeb, protože já si to pamatuju a to už je opravdu 20 let. Vím, že se řešil zrovna třeba případ Tomáše Kadlece, tam šlo o NBU a že jsme otevírali tyto otázky, ale dál už jsme se o to jako řadoví poslanci nezajímali, protože na to máme specializované výbory v poslanecké sněmovně. A já bych se tě ještě zeptala takovou doplňující otázku. Může vzniknout oprávněné podezření, když se vlastně, jak nám to řekl prezident Petr Pavel, že Německo je hegemonem v Evropě, když jel na první návštěvu za Scholzem asi měsíc po své inauguraci, tak jestli když tento hegemon je konfrontován s takovouto situací, že státními zástupci je zadržen či zatčen takto vysoce postavený člověk ze zahraniční, šéf zahraniční rozvědky, jestli nemají obavy o to, jaké si sdělovali informace a zda nejsou ohroženy třeba jejich operace, jejich agenti ve světě a tak dále.
2: Ten strach můžou mít, ale já si myslím zase, že ten Hanink nebyl prostě žádný Bčko a že asi věděl, co může napsat, co může pustit. Já si nemyslím, že by okopíroval ty zprávy, kterými disponovalo BND, protože tím by se samozřejmě usvědčil. Že jo? Takže mám za to, že mu to mohlo prostě sloužit jenom k dokreslení té analýzy, ale to je můj dohad. Co se týče toho uplacírování těch odchodších, já si vzpomínám neboštík Standa Gross, když byl ministrem vnitra, tak já jsem mu jednou říkal, tam šlo o Oldu Černýho, který odcházel z Úziny a o Karla Wulterina, který odcházel z Bisky, tak jsem mu navrhoval prostě, aby je dal třeba do nějakých dozorčích rad jako strategických podniků, protože tam by přece jenom mohli uplatnit ty zkušenosti ve prospěch státu a tak dál. No samozřejmě z toho nic nebylo, nacpal si tam svý kamarády a na tyhle ty lidi se prostě úplně vykašlal. A Wulterin pak skončil v tom kasínu, že jo, což bylo hrozný. Prostě Olda Černej ten se dokázal jako velice inteligentně chovat po odchodu z té služby, ale prostě tato kultura personálního zacházení tady prostě není, protože když je to člověk, který ho tam dala jiná vláda, tak proč bychom se o něj starali, jo? Tak tady ta určitá loajalita k státu, k jeho bezpečnosti, prostě to tady bohužel teda jako vyvinutý není.
1: A jak já si myslím, že zrovna v této době, když jsme konfrontováni už pátý rok s tím, co se odehrává ne tak daleko od nás, tak by to možná měl být nějaký apel na poslance a na novou vládu, aby nastavili nějaký ty pravidla, protože myslím, že si to zmínil, že je to určitou třeba určitý počet roků, kdyby nemohli jít do nějakého soukromého biznisu. A s těma dozorčíma radama máš naprostou pravdu, protože já bych řekla, že u dozorčích rad ten politický biznis, o kterým se tady často bavíme, tak tam začíná. Jestli nemáš nic k tomuto tématu, tak můžeme pokročit dál.
2: No, ano.
1: Takže se podíváme na ukrajinské zbrojní zakázky. A to je docela zajímavý, protože, nebo zajímavý, já bych řekla, že jsme s tím konfrontováni tak často, že už je to jak pomalu na běžícím pásu. Dozvěděli jsme se, že slovenský komentátor Roman Lamy s odkazem na audity z let roku 2024 a 2025 upozornil na výhrady ukrajinským vojenským nákupům, včetně drahého nákupu na raket přes českého prostředníka. Jako. A v textu zmínil částku přibližně 1,2 miliardy dolarů spojenou s plýtváním či podvody. A já se tě chci zeptat, vůbec obecně se tě chci zeptat, jako jak se rozhoduje, které ty zakázky se řeší přes prostředníky, protože přece nejjednodušší a nejlevnější by bylo jít rovnou k výrobci.
2: No tak tímhletím, myslím, Saša Vondra tenkrát naštval ty prostředníky, protože on v roce 1993 vypadl ze zákona, že ta státní firma, která nakupovala pro stát, takže stát musel nakupovat vojenské věci přes prostředníky. A Saša Vondra pak prosadil zase ten přímý nákup, protože některé státy prodávají pouze vláda vládě, bez prostředníků, takže tam to bylo i zablokované. Ale tím sebral prostě obrovský kšefty těm zbrojařům, takže i v tomhle tom je možno vidět určitý díl toho, co se mu pak dělo. Ale co se týče těch prostředníků, no tady je otázka, co chceš. Jestli chceš prospěch státu, tak kupuješ co nejlevněji. Ale když potřebuješ třeba obejít ty sankce nebo zákony, tak jsme sami o tom mluvili, že Pojar přiznal, že Česká republika falšovala ty end-user certifikáty konečného uživatele a přeposílala zbraně na Ukrajinu. Čili my jsme se byli jako ten prostředník, prostě, který falšoval doklady, ale nikdo, žádný státní zástupce se tím nehodlá zabývat. Další možnost je, že přes toho prostředníka se posílají ty peníze, kupují ty zbraně proto, že ten přebytek, jsou nadceněný ty zbraně a ten rozdíl, o ten se šábne. Tam musíš mít ale jaksi rozumného prostředníka, který je ochoten se podělit o ty peníze. Takže tohle bych řekl, že je dvě takové hlavní funkce toho, že tam je nutný prostředník. Jinak k tomu samozřejmě odkazuji na Jaroslava Števce, ten to řekne přímo, jak ten stát se má chovat při nákupu zbraní.
1: Já bych tě podpořila teda všema deseti, protože já Jaroslava Števce poslouchám velice ráda, protože on dokáže velice srozumitelným způsobem nám přiblížit tady tuto navýsost složitou problematiku. Jenom poslední doplňující otázka. Vlastně, když se podíváme na náš zbrojní průmysl, na to, jak narostl CSG a tak dále, má stát větší kontrolu, když jde o tyto zbrojařské zakázky a jde o české podnikatele a český zbrojařský průmysl?
2: No
1: Má do
2: tak
1: toho možnost většího vstupu, jako nahlédnout do toho?
2: to je věc vojenského zpravodajství, které má tu vnější a vnitřní část. Dřív to bylo vojenské obranné zpravodajství, ale bohužel já jsem ze své kariéry zažil jednoho ministra obrany, který řediteli vojenského obranného zpravodajství zakázal šetřit nebo sledovat akviziční aktivity armády. Jo? Takže přímo to bylo velmi nechutné. Čili ano, vojenští zpravodajci prostě mají sledovat ty akvizice a mají být nakrátko s prokuraturou, teda se státním zastupitelstvím a s vojenskou policií, protože to je skutečně semeniště neřádstva a zase znovu odkazuji na bohaté zkušenosti Jardy Števce.
1: Já bych to uzavřela, respektive podtrhnula a podškrtla tím, že jsme tady nedávno řešili zakázku na drony pro vojenskou policii. Zmizelo 17 milionů korun a bylo to uzavřeno, jakože je všechno v pořádku. A já si myslím, že jestli máme mít důvěru v instituce, jak je nám pořád vyčítáno, že občané nevěří v instituce, tak tyto věci se prostě musí dořešit až do konce. A já jestli můžu na poslední otázku.
2: No.
1: Takže máme tady téma, které je jasné, sledujeme 5. rok tu válku na Ukrajině, všichni vidíme to, že co se týče vedení té války, tak už víceméně probíhá ve vzduchu, to znamená drony a za pomocí dronu a už ne tolik tou těžkou vojenskou technikou. A dostáváme se do situace, či stává se, nebo slyšíme diskuze odborníků na téma, že ty drony jsou poměrně levná záležitost, když si to porovnáme s tím, s těmi střelami, či tím způsobem, jak proti těm dronům bojovat, jak je zasáhnout, jak je sestřelit. Já bych tady konkrétně mohla říct,

0: dronům bránit. Co o tom víš, nebo co bys nám k tomu mohl řekl, či doplnit?
1: Já si, co jsem se dozvěděl, tak letové vlastnosti tohoto stroje je určeného vlastně pro výcvik, tak je určený pro výcvik, čili ty letové vlastnosti na nich velice záleží a ty jsou znamenité. Jeho výzbroj je mnohem levnější, jeho pořizovací cena je zlomkem ceny F-35 a cena jedné letové hodiny je 1500 euro, zatímco u F-16 či Gripenu je 30 až 40 tisíc euro a u F-35 pak 50 až 80 tisíc euro. Nehledě k tomu těm všem dalším úpravám na letištích a tak dále, co prostě pro ty F-35, který skutečně k ničemu nepotřebujeme, tady děláme. Čili to je výdaj, který by zasluhoval být šetřen policejně, protože to je nikoli posilování, ale to je oslabování obrany schopnosti země, protože si koupíme letadla, která naši obrany schopnost nezvýší. Myslím si, že právě tyto velice lehké obratné bitevníky jsou velmi vhodné právě k tomu sestřelování těch dronů, protože ty drony nedosahují větší rychlosti než těch asi 600 km v hodině. Nevím prostě, k čemu jsou ty nadzvukové letadla, které lítají prostě dva machy. Jo. To, v tomhle tom, z tohohle pohledu to prostě nedává smysl. Čili armáda se má vyzbrojovat na základě analýzy hrozeb a velikosti rizik z toho plynoucí. Mm-hmm. A vojákům se má nechat na rozhodnutí, co je nejvhodnější na to koupit. Všechno ostatní, veškerý ostatní postupy jsou špatně.
0: Já ti děkuji a jenom doplním, protože já se připravuji na debatu s tebou a když jde o letadla a letouny, tak já čtu ráda Romana Čejku na Facebooku a koho to zajímá, tak určitě se podívejte na jeho stránky, protože sleduje všechny nové trendy tady v této oblasti, ale pokud už nemáš nic k tomuto tématu, tak já bych poprosila diváky, zda by mohli posílat své dotazy, protože ty nám teďka představíš knížku a já se na to těším, protože o tomto autorovi si mi vykládal a vedli jsme spolu na jeho téma a to, co píše, debatu.
1: Tak, je to, autor je Petr Steiner, bohužel nedávno zesnulý profesor z Pensylvánské univerzity. A napsal knihu o Václavu Havlovi, abychom se tady krásně vidět, ta plechovka pivní, čárta 77. Mimochodem na zadní stránce je ta plechovka již v použitém stavu. To jsou dva eseje o Václavu Havlovi od existenciální revoluce k invazi do Iráku. Ten první esej se týká moci bezmocných, zejména té epizody slavné o tom zelinářovi, který dává do výlohy propagandistický text Proletáři všech zemí, spojte se. A druhý se týká dopisu 8, což pamětníkům neodbytně připomene zvací dopis několika československých politiků, který byl použit jako záminka k invazi vojsk některých zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 68. Ten dopis 8 zveřejnil The Wall Street Journal 30. ledna 2003 pod názvem United We Stand, jsme sjednoceni. A to zase připomíná ten zelinářův propagandistický text o sjednocení všech proletářů. Ten dopis 8 vyzval amerického prezidenta George W. Bushe k vojenskému zásahu proti Iráku. Podepsal je 7 premiérů, španělský Aznar, portugalský Barroso, italský Berlusconi, Tony Blair, britský, maďarský, Medgyeshi, Leszek Miller z Polska a Rasmussen z Dánska. A český prezident Václav Havel, který byl ve funkci ještě 3 dny, pak končil, čili tohle to ještě stihnul. Steiner to konfrontuje a nachází právě ty dvě paralely, že podobně jako zvací dopis, i ten dopis 8 obsahoval sérii lží, které sloužily k odůvodnění agrese. Havel jej nečetl a podepsal jej pouze na základě Vondrova telefonátu. Tím se Havel zařadil mezi ty, kteří americkému prezidentovi hlásili, že jsou sjednoceni podobně jako ten pověstný zelinář. Známý historik Tony Judt poté zařadil Havla mezi Bushovy užitečné idioty. To vyšlo v London Review of Books. řečeno slovy Havla samotného, kdo neví, že slouží,

0: touží vždycky nejlíp. To napsal Havel v Žebrácké opeře. Co se týče té poměrně jako složité osobnosti Havla, je vhodno zmínit tři jeho výroky zmíním. První, nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. To je moc pěkný výrok, podepsal bych se pod něj a podle toho se i Havel chválihodně zachoval v roce 76, když se zastal perzekvovaných undergroundových hudebníků. Druhý výrok už jde do toho listopadového přelomu a je hrozně zajímavý. Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat. To je dobrý kritérium ke srovnání počtu lidí, kteří se za minulého režimu osobně angažovali, s počtem lidí, kteří po převratu kolem Havla tančili a dodnes tančí vítězné tance a mnozí se z toho živí. Někteří ho dokonce vyznamenávají cenou jeho vlastní nadace, což by bylo možno označit za incestní chucpe. A k současné době prosazování jediné europravdy proti údajným dezinformacím, jak sedínka na hrdečku pasuje Havlův výrok. Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak. A tento bonmot věnuji panu premiéru Babišovi, aby se jim řídil, až ho zase přijde oblbovat Koudelka s tím, že to, co mu poví, neponechává žádnou skulinku pro jiné vysvětlení.
1: Já ti děkuji, já doufám, že nás slyší a já jsem se na to těšila, protože jsem to četla a bavili jsme se o tom, takže opravdu i já doporučuji našim divákům Petra Steinera. Ale teď bych poprosila do studia otázky pro tebe.
0: Tak, pane Jane, víte, co je to za smlouvu, že to nejde zrušit, nebo ji pan Babiš nechce zrušit, mám na mysli F-35 letouny. No, ta smlouva je, jako každá smlouva, tam je určitý penále a otázka je, co je výhodnější, co není výhodnější. To penále bývá velice dramatické, vysoké. Na druhou stranu bylo by to lacinější, než to celý doplatit, ale tam zase Babiš dopočítává ty zahraničně politické důsledky, čili myslím si, že toto převažuje, jinak abych se přimlouval za to zaplatit to penále a ať si ty stíhačky nechají, protože oni stejně ještě nejsou vyrobený a až budou vyrobený, budou-li kvalitní, tak už stejně budou poměrně zastaralí a kdo ví, jak ten svět bude vypadat. Takže opravdu to je obchod, který je k ničemu. Tak máme tam něco dalšího. Tak, dobrý večer. Tuším, že má pan Schneider zítra narozeniny. Dovolím si popřát zdraví a zase zdraví a moc děkuju za přínosné páteční večery. Já děkuju za blahopřání. Tak, zdravíme všechny lidičky od zlodějky, zvítězí rozum nejenom ve volbách. No tak, zatím zvítězil rozum u zlodějky, takže doufejme, že to bude nakažlivé a že se to bude šířit dál. Tak, mám ještě něco? Pane Schneidře, dají se omluvit slova Fica, že nedá na Ukrajinu ani náboj a přitom slovenské zbrojovky fedrují na Ukrajinu zbrojní materiál mnohokrát víc. Omluvit, to jsou trošku mimoběžné záležitosti, protože on mluví o Slovensku jako státu a tam těžko asi zamezit privátním subjektům v jejich obchodování, protože to se řídí slovenskými zákony. Já si vzpomínám, když jsem dělal na vnitru právě povolování těch zbrojních obchodů, tak tam se vám spousta věcí nemusí líbit, ale byly to obrovský spory s těma úředníkama z vnitra. Já jsem tam byl za policií a oni mi říkali, ale jako neblbni, my už jsme pár takových případů zkusili zarazit a u soudu jsme to prohráli. Jo. Takže to je opravdu strašně zapeklitá situace a bylo by možná dobře se o tom někdy konkrétně pobavit. Nepochopím, jak můžou politici zadlužit stát a přitom u toho bohatnou milionáři. A ti politici jsou zaopatření. No, já si myslím právě, že to pochopení je skryto v té otázce. Ti politici zadlužují stát, protože se z toho sami zaopatřují a je jim to celkem, jak se říká, ganz egal. Ve vládě a v politice samej mafián, lobista, miliardář, bývalí politici ve zbrojovkách, v dozorčích radách a tady chcete něco změnit? Samozřejmě, že chci, protože jinak bych si netřepil hubu, jak se říká, celý život se snažím k něčemu přispět. Člověk už si zvykne, že to většinou nedopadne dobře, ale já neznám nic, co by bylo důstojnějšího, než prostě se snažit znovu a znovu. Ono přece jenom občas, není to moc logický, ale občas se přece jenom pár věcí se povedlo, jo? Nejsou moc vidět. Já vím, že ty špatnosti jsou víc vidět a psychologicky to člověka hrozně drtí, jo? Ale nedá se nic dělat, no? Já si nemůžu pomoct a myslím si, že to prostě má cenu. Máme tam ještě něco? Ano. Dotaz. Neměly by být zbrojovky výhradně ve státním vlastnictví? No, naprosto tomu rozumím. Já si myslím, že kritická infrastruktura státu neboli prostě části hospodářství, které zásadně ovlivňují chod státu, by měly být ve státním vlastnictví. A tady samozřejmě ty nehorázné zisky, když si vezmete jak si ten saldo státního rozpočtu a zisky zbrojovek, já si myslím, že to je celkem logický, kam ta úvaha jde. Já si skutečně bych si přál, aby na to zbrojení šlo míň peněz, protože část těch peněz, co si vydělávají zbrojovky, jsou samozřejmě státní peníze a nechci tady zatahovat jako něco jiného, ale myslím si, že třeba to, co se děje ve Francii a jinde, nemyslím si, že ty studenti jsou takhle radikální, tam se po každý, když jsou tyhle ty revolty, tak po každý to je stejný jako na Majdanu, že to prostě začne klidně a pak se tam prostě od někud přidají prostě ty, kteří dělají násilí. Samozřejmě, že to občas strhne i pár studentů, pak se to ukazuje, že to prostě ty studenti, jaký jsou příšerní. Nemyslím si, že to takhle. Takhle se prostě diskredituje každý protest. Ale proč o tom mluvím? Protože si skutečně myslím, že ta Francie vydává příšerný prachy na zbrojení a na to bydlení, na ty školy a tohle to nedává. Hmm. Ale proč nedává? No protože té vládě je jenom ku prospěchu, aby ty lidi byli nevzdělaní, aby se ta vláda měla prostě víc šance se udržet. Jo? Takže ono to jde jedno s druhým. Proto si myslím právě, že, ale to říkal už Karel Havlíček, že dobrá vláda se pozná podle toho, kolik dává na školství, nikoli na zbrojení. Tak, na dovolené prezidenta se těžce zraněného přítel nebyla využita cesta na převoz zraněného k volbě prezidenta. Nemyslím si, ono ta časová linka tam je trošičku jiná. Myslím si, že on letěl dřív, než prezident se vracel k těm volbám, protože stav toho zraněného opravdu vyžadoval urychlený transport jako do odborné péče. Tam šlo o páteř nebo co a to je opravdu vždycky jako hrozně špatný. Takže myslím si, že tyhle dvě věci nesouvisí. Dobrý večer. Mě by zajímalo, proč armáda ČR nemá nákupní oddělení, které si nechá vyrobit zbraně a výrobky na zakázku dle vlastního návrhu, když každá firma si objednává dle vlastních specifikací. Armáda by mohla vymyslet velmi levná funkční řešení. No, tak podle to by určitě neradi slyšeli exponenti vojensko-průmyslového komplexu. Jo? Tak tohle to skutečně by s váma jako rychle zatočili. Ale co se týče toho nakupování, toho celého systému, odkazuji na pořady Jaroslava Števce, protože on byl vlastně první ředitel toho, jak se to jmenovalo, Národní úřad pro vyzbrojování, který byl součástí ministerstva obrany, čili on toto má všechno v malíku. Bude u zlodějky Mejdan, No, nebude u Zlodějky Mejdan, protože já teďka jedu do Prahy, protože ráno tam jdu na přednášku, kterou jsem si koupil k narozeninám, takže...
1: Já ti popřeju všechno. Všechno nejlepší k narozeninám. Já ostuda, ale jsem nevěděla, takže to krásně oslav.
0: Děkuju, děkuju moc.
1: Už vidím, že se blíží náš čas ke konci, takže jsem ti do toho tak vstoupila neslušně, ale určitě nám řekneš, co to bylo zajímavého. Tak, budu se těšit příště. Děkuju.
0: Já hezký večer. Děkuju, hezký večer přeju.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Občanský průkaz.
2: Jo.
3: Ale ten patří k tobě. A koho vy takhle budete volit?
2: Tak já nevím, ještě asi buď SPD nebo motoristy.
3: Tak vy patříte tamhle. Toho si taky škrtím.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Já vám nebudu říkat dnes téma, já řeknu jméno. Je s námi Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Dobrý den, pane Hajku, dobrý den, diváci, jdeme na to.
0: Já myslím, že téma bylo tím řečeno. Pojďme na to. Pane Svatoši, všichni na to čekáme. Já už jsem o tom mluvil v pondělí a včera jsem tady měl rozhovor s panem Reichlem a pořád od sebe odstrkávám ty otázky. Válka, mír, Ukrajina, Rusko, protože spoléhám na to, že vy tomu rozumíte. A mě tedy nejvíc v posledních dnech deprimuje a děsí, když slyším ze všech možných stran, že ti šílenci západoevropští plánují, že skutečně zaútočí nebo obsadí nebo zablokují ten ruský Kaliningrad. Co o tom vy víte, prosím vás?
1: No, zablokovat ruský Kaliningrad plánují, nebo připouštějí, ale je to velmi složité. Musíme se odrazit od posledních událostí. Před pár hodinama našeho vysílání Donald Trump oznámil, že se mír na Ukrajině blíží ke svému uzavření, ale těsně předtím, než to Donald Trump vyhlásil, tak mocná neziskovka, doslova substruktura Severoatlantické aliance, Atlantic Council, vydal prohlášení, že se musí zaútočit, že Ukrajina musí dostat zbraně, aby mohla provádět masivní hloubkové útoky proti ruskému území.
0: Fakticky zaútočit
1: ano,
0: na Rusko.
1: To je rovná se faktickému útoku Ukrajiny, protože jinak ta válka bude prohraná. A řekl to zároveň ve stejnou dobu, pár hodin předtím, ukrajinský plukovník Jurij Hraščenko. A to je osoba, jak si pak ukážeme, která se pohybuje v těchto atlantických diplomatických strukturách.
0: Aha, to znamená v Evropě.
1: Takže proč tomu tak je, je jasné. Zase, tak jako loni, se opakuje stejný scénář. Eurosojus je nespokojen s tím, že Putin dosáhne na Ukrajině svých cílů vojensky, že vojensky vítězí a ty jeho drony jsou nezastavitelné. A hodlá tedy tomu zdorovat rozpoutáním války. Tedy, protože pro Rusko to znamená, že jakmile bude splněný ten cíl zablokování Kaliningradu.
0: To řekli otevřeně.
1: A nebo masivních útoků proti Rusku. Nebavíme se o vypálení pár. Rafinerii, úkol je dán zničit ruský strategický průmysl a výrobu strategických zbraní. To je nepřípustné. To je skutečná červená linie.
0: Co se může stát, když oni ho zablokují?
1: Tak, pokud zablokují Kaliningrad, tak na té mapě vidíte tři kruhy. 500, 750 a 1000. To jsou vzdálenosti z Kaliningradu a na tu poslední červenou linii doletnou ty nové ruské reaktivní drony. Ty létají už rychlostí, už se blíží k rychlosti 900 km, už byly zjištěny 700-800 km, to blíží. Takže my ten dron ukážeme, jste viděli, že ten zvuk slyšíte. No. V určitém okamžiku, tak bych video tam.
0: No, to znamená, jak bychom to viděli a slyšeli, když by to sem letělo?
1: Ano, ano, přesně tak, protože víte, je to velmi blízko, Rusové jich mají obrovské množství těchhle z těch dronů a nedají se sestřelit. Přiznali to všichni plánovači, navíc teďko Západ už přiznal oficiálně, že tyto drony a celý útok proti Ukrajině těmi dronami řídí ruská umělá inteligence.
0: A můžeme se přijít, mě by zajímalo, abych si na to zvykl, jak to bude tedy vypadat, až zablokují Kaliningrad a z Kaliningradu to sem pošlou. Tak já, vy jste říkal, že nám předvedete, jak to bude vypadat. Tak já bych o to poprosil, jestli to můžeme vidět.

0: Takže vidíte zvuk, slyšíte, až když to letí. To znamená, že už se to přibližuje rychlosti zvuku. Teď Ukrajinci se včera chlubili, že to budou sestřelovat letadlama F-16. Ovšem Američani a celý odborný svět se tomu směje, protože nejvyšší velitel ukrajinských vzdušných sil, generál Hojčarenko, přiznal ve Washingtonu, že za 2 roky 44 stíhaček F-16 sestřelilo 2500 ruských vrtulových dronů. Geranium, co útočí na Kyjev. Čili za 2 roky 2500. Teďko už útočí 3200 pravdových dronů, ne ročně, ale měsíčně. Ano. A bude jich brzo 6500, to už je připraveno. Ano. A bude jich budoucno ještě víc. Ale Ukrajina má už jenom 39 stíhaček, už 5 jich spadlo, těch 16, nebo skončilo. A z těch 39 už jich ani 20, jich funguje sotva 20.
1: Čili, a čím to?
0: No víte, Západ dává vždycky jenom Ukrajině ty staré zbraně. Ty F-16 jsou kategorii AB, tedy výrobních modulů. A oni mohou létat 8000 hodin a pak hrozí, že se ten drak toho letadla rozpadne. Obzvláště při těch pohybech, oni když útočí kanonama 20 mm na ten ruský dron, tak musí manévrovat, to je velké přetížení nároky na konstrukci. A ty letadla, když je Ukrajina dostávala, měly odlítáno 7000 hodin. Navíc na jednu letovou hodinu musí 15 hodin být opravovány na letišti. To ještě není velká oprava, ano? 15 hodin na letišti. Ono to vychází, že Ukrajina může, že ukrajinská stíhačka F-16 může letat 3 hodiny ze 48. Čili za dva dny může být. A když to přepočítáte, tak zjistíte, že Ukrajina může nasadit 1,25 stíhačky.
1: 1,25 stíhačky.
0: 1,25 stíhačky proti 6,75 ruského útočícího dronu. Průměrně každou hodinu. Ale Ukrajina je velká, takže ta stíhačka nemůže být současně na všech místech a podobně. Je to absurdní. Jo?
1: No ale řekněte mi, vždyť my slyšíme přece, že Kyjev dneska už se střeluje i ty balistické rakety. Je to tak?
0: Ano, tak Kyjev se teď chlubí letčím, tak se chlubil, že umí se střelovat elektronicky ruské balistické rakety a to tak, že vždycky spadnou ty Iskandery do Dněpru. Tak tam se všichni analytici nájemně zasmáli.
1: Jakože nikdy není možné najít.
0: Tak přesně se to volí. Víte, Iskander je velmi složité zařízení. V podstatě si musíte uvědomit, že je naváděno, sleduje svůj objekt, kam letí, optickou kamerou. Vysílá proti němu radioelektronické signály, které přijímá zpátky, aby viděl ten terén. Kontroluje si pozici na ruské satelity GLONASS, ale pomocí 32 a 64 kanálové antény, to se nedá rušit. A ještě má vnitřní gyroskop, který určuje jeho polohu. Abyste si představili, jak ta raketa funguje, tak si musíte představit piškorky, že hrajete piškorky? Ano, je to velmi jednoduché. Tak ta raketa všemi těmi senzory, kterými jsem hovořil, neustále sleduje ten cíl. Čím ve větší vzdálenosti je, tímto piškorkové pole je větší, čili má třeba 64x64 piškorků. A čím více se blíží, tím se zmenšuje na těch klasických 9x3x3.
1: A k čemu to hraje? Proč to hraje?
0: No, proto, aby náhodně měnila svůj směr. Protože v každém okamžiku počítač pomocí složité matematiky klikne na jedno z těch políček a ta raketa zaměří se k tomu políčku. Takže ona letí tak cik-cak, neustále mění směr v obrovských rychlostech. Ona používá velmi drahá, aby to vytrželi, ty rychlosti jsou konstrukční materiály. No a čím víc se blíží k tomu, tak to piškvorkové pole se zmenšuje a na konci vletí na tu piškvorku, kterou má určenou jako poslední.
1: Aha.
0: Ano, a teď, když chcete celý ten systém elektronicky jako ovlivnit, tak musíte ovlivnit všechny jeho součásti. Což kdyby to Ukrajinci uměli a pochlubili si těm Američanům, tak ty už je nepustí zpátky na Ukrajinu, že je tam zavřou do nějakého a dají miliony a budou to chtít, aby jim to vysvětlili, ano. Protože to by byl zázrak.
1: Jo, to je hodně dobré, ale já bych byl rád, kdybychom se ještě zpátky vrátili ke Kaliningradu. Ono, my jsme od toho malinko odběhli, ale mě to opravdu zajímá docela bezprostředně, protože ta exkláva, to malé relativně území, obklopené vlastně státy NATO, má ale možnost dostat se nebo zásobování jednak letecky, něco se děje po zemi, podle dohod, a něco po moři. Rusko jasně řeklo, nebo Lavrov, ministr zahraničí, jasně řekl, že když se pokusejí státy NATO zablokovat Kaliningrad, takže Rusko použije všechny zbraně a že to bude krátká válka. Co si pod tím máme představit?
0: No, podívejte se, to je jednoduché. Teďko polský premiér Donald Tusk bojkotuje výstavbu Fort Trump v Polsku, tedy americké základny, což znamená, že Polsku by se tím uzavřela cesta, kdyby tam byl Fort Trump, aby se podílelo na útoku proti Kaliningradu. Tak to je třeba vykládat. A dokonce, když tam budou Američané, tak oni to nedovolí.
1: Aha.
0: Protože by to znamenalo válku mezi Spojenými státy a Ruskem, a proč by se oba dva úspěšné státy ničili to kvůli nějakým Evropanům. Čili Evropani neustále potřebují tu válku prodlužovat.
1: A co myslel Lavrov tím, že ta válka bude krátká?
0: No, pokud to vezmou vážně, no tak nás zasypou buď těmi tejskovými drony, které zničí naše elektrárny a všechno, a nebo kdyby se do toho zamíchali Američani, nebo snad Francouzi jadernými zbraněma, no tak vypukne jaderná válka, ale to jsme ty Spojené státy americké. Takže prostě to je červená linie.
1: A proč teda takhle znovu a znovu se do ní dobývají?
0: Já bych odcitoval ten Atlantic Council.
1: Ano.
0: Jo? Takže
1: to je to, co teďko je nově.
0: To je ta snaha proti Trumpovi, Putinovi, aby nebyl mír. To je oficiální vyhlášení nadace, která je placená vládami Severoatlantické aliance. Nejenom vládou Spojených států amerických, která jim dává, myslím, že jim ani už nedává peníze za Trumpa. No a ti vyhlásili, a to je přímo neziskovka určená na podporu Severoatlantické aliance. No, to klasické, protože oni jsou v Turecku, kde všude, to jsou velmi, například bojovali teďko, ovlivňovali velmi Brazílii, aby tam získali britské ropné koncerny koncese. Takže ten koncil řekl, že vyhlásil oficiálně, bez ohledu na to, jak úspěšná budou ukrajinská protiopatření proti ruské raketové ofenzivě těch dronů, samotné obranné kroky Ukrajiny nebudou stačit k utlumení ruské hrozby, kterou představují ruské proudové drony. Kreml plánuje zvýšit výrobu dronů a má v úmyslu přemoci ukrajinskou obranu rozsáhlými útoky. Aby byla reakce Kyjeva skutečně účinná, musí zahrnovat i schopnost zaměřit se na infrastrukturu pro dodávky, výrobu a odpalování raket uvnitř Ruska a narušit ji a zničit. To bude vyžadovat dodatečnou podporu od partner Ukrajiny, a to jak z hlediska dodávek specifických zbraní, tak i finanční podpory na posílení ukrajinské domácí výroby zbraní dlouhého doletu ukrajinskými společnostmi. Tečka. Zaútočit na ruskou výrobu strategických zbraní na Alabugu masivně západními zbraněmi znamená spustit jadernou válku, protože ruská jaderná odveta je definována přesně tímto druhém útoku. Mm-hmm. Čili Atlantický koncil před pár hodinami v noci z dnešku, včerejška na dnešek, vyzval evropské vlády, aby věnovali Ukrajině zbraně a technologie a peníze, aby mohli zničit ruský strategický obranný průmysl.
1: Čili aby mohli rozpoutat jadernou válku.
0: A to znamená, aby Rusko zahájilo jadernou odvetnou válku.
1: Ano.
0: To je podobně to řekl i ten kolonel Hraščenko. Já bych prosil fotografii toho Hraščenka a zároveň fotografii z toho prostředí Atlantického koncilu, abyste viděli, v jakém prostředí přepichu a luxusu se tyto operace plánují.
1: Ano. To jsou...
0: Takže tohle to je... ten kolonel, který vyhlásil něco podobného.
1: Kde je, nalevo nebo napravo?
0: Ten je napravo u vás. Uh-huh, jo? Uh-huh. Tak to je, a teď poprosím ty další fotky z té akce, tak to je ta diplomatická akce, tady vidíte ty válečníky, kteří se tam
1: takhle
0: scházejí.
1: Takhle se plánuje válka.
0: Takhle se plánuje válka, takhle se to... Ještě další fotečku tam máme, tady vidíte větší záběr z těch recepicí válečných, jak vidíte, všichni mají na sobě krásné uniformy, jsou tam často manželky a hoduje se a připravuje se válka.
1: Ne, to je naprosto cynické, naprosto nechutné.
0: Ano, to je naprosto nechutné.
1: Ano? Já bych jenom chtěl v této souvislosti se opět k něčemu vrátit. Protože z toho, co dnes vidíme, vyplývá, že jestliže to vznikne, tak ty směšnosti jako tanky už tady určitě nebudou potřeba, bude to vzduchem se všechno dít. Bude se to dít technologicky. A já čtu, včera jsem o tom četl, že to Rusko začíná mít velké problémy technologické, že už není tak vepředu, jak se zdálo. Jaká je skutečná úroveň té ruské techniky?
0: Víte, z hlediska obecného technologického vývoje posledních 100 let, vždycky Sovětský svaz i Rusko jsou pozadu mírně, ale potom jsou zase v té druhé části vepředu. Ono to je dáno tím, že většinou Američani tu technologii vyvinou první, tě rozvinou a Rusové ji zdokonalí a povýší o třídu víc. A takhle se to překlápí. No a teďko je typicky u toho systému Rasvet.
1: No.
0: Víte, americké Starlinky lítají kolem oběžné dráhy ve výši 500 kilometrů.
1: Tuskovi.
0: Ne, no, jo. Tak. A ruské 850. Uh-huh. Problém je v tom, že čím výše je, tím lépe komunikuje, tím větší prostor ovlivní. Navíc ty ruské Starlinky, ruské ty Rasvety už mezi sebou nekomunikují.
1: Ty jednotlivé
0: elektronicky,
1: ty jednotlivé satelity.
0: Klasicky, ale přinášejí si data opticky. Lasery. To je, zaprvé se to nedá rušit, za druhé je to rychlejší, pokročilejší. Z hlediska váhy jsou jenom 50 kilové, čili se to zmenšilo. A teď to znamená, že jich budou třeba míň, mají výkonnější připojení, nedá se to rušit. A to je jiný přístup, který je daný jinou technologií. Spojené státy zase budou mít něco jiného. Tak se ty technologie překlápí. Mm. Evropa nemá nic. A směje se Rusku. Ale to jsme jenom u toho jednoho jediného systému. Víte, Rusové mají kompletní celý systém. Mají optické drony, mají teď speciální drony vyrobené konsorciem Kalašnikov, ty už jsou řízené umělou inteligencí, a nedají se rušit. Ukrajinci mají jenom drony ovládané přes Starlink nebo přes rádiové vysílače. A ten dron má podstatnou nevýhodu. Jeho operátor letí a najednou Don není, protože spadnul, protože se dostal do prostoru takzvané obálky radioelektronického boje. Mm-hmm. Ale operátor ukrajinský nikdy neví, jestli ten jeho dron vstupuje do obálky radioelektronického boje. Když to ruští operátoři mají dneska zbraně, které jsou tomu imunní. Mm-hmm. Ale to jsou velmi složité věci, ve které si musíte uvědomit, že to je stejné, jak s těma F-16, mm-hmm. s těma granátama Petra Pavla. Západ dodává Ukrajině jenom to staré. Typicky IRIS-T. Jak víte, Merz, kancléř, byl nedávno na návštěvě v Kyjevě. My vám tu návštěvu krásně vysvětlíme na několika fotkách. On tam jednal se Zelenským. A česká média jásala, radovala se, že dostal Zelenský 1,5 miliardy dolarů a z nich bude velká část použita na nákup skvělých německých raket IRIS-T. Mm-hmm. To je úžasné. Za tohle, co si koupíte, za 1,5 miliardy dolarů si koupíte tak 2000 raket IRIS-T. Nevíc. Bude trvat, než vám je dodají, protože oni se vyrábějí tempem, mám asi 50 nebo 100, přesná čísla máte na michalepetr.com za hodinu. No a to je směšný počet. Navíc ty rakety nic moc neumí, jsou mm-hmm. zastaralé. Mm-hmm. Ale proč je mu dal?
1: No,
0: měsíc předtím, než je nadělil tomu, těch pár, tomu Zelenskému, aby měl radost a mohl vykřikovat a válka pokračovat, tak minister zahraničí Německa Johann Wadephul se zjevil v Brazílii.
1: V Brazílii.
0: Několik dní. A tady ho vidíte přímo na jednání, je to ten pán úplně vpravo, Bejlík, který úplně vpravo, to je Johann Wadephul. A právě docílil toho, že z Brazílii podepsali ujednáníčko, že když se rakety IRIS-T by osvědčili boji, tak by si je Brazílie pořídila k britským a italským systémům. Mm-hmm. Původním záměrem německé administrativy bylo vyhodit ty kšefty z Británie a ovládnout ten brazilský trh, ale aspoň tak trošku se vloudit. Víte, si musíte uvědomit tu...
1: To znamená, že ten Merz tam vlastně jel proto, aby předvedli Brazílii v praxi, jestli to funguje?
0: Ano, jestli to funguje na ty drony.
1: No to je odporné.
0: Ale když vidíte, jak si užívají na těch hostinách tady. Ale teď, aby jsme to měli zaprvé v té Brazílii, možná zvítězí.
1: No to se chci zeptat, teď tam ten dosavadní prezident Tula teď to první kolo přece prohrál prezidentský kolo.
0: Ano, tak když ve druhém kole vyhraje Bolsonaro mladší, tak Bolsonaro mladší jsou opět na patrioty.
1: Patriot.
0: Jo, ale tak mají nakonec všichni. Ale proč? No, protože ty patrioty jsou lepší.
1: Jasně.
0: Ten rozdíl v ceně není tak dramatický, protože... A to jsou zase technické záležitosti. Hmm. Ale víte, proč? Víte, musíte se na to podívat, jak se to plánuje, ta Ursula. Víte, ta Ursula přece prosadila ten Mercosur.
1: Ano.
0: To je ta dohoda, že budeme vyvážet ty Škodovky a Volkswageny do té Brazílie. Jakmile se Mercosur, který bude znamenat likvidaci českého zemědělství a světové, schválil a budou to velmi nekvalitní potraviny, tak najednou koncern Volkswagen oznámil, že je v krizi. Ale všichni věděli už předtím, než se ten Mercosur podepsal, že to tak je. Takže my budeme vyvážet auta, která už nebudeme vyrábět. No proto je v té smlouvě taky napsáno, že bezcelně budou až za 15 let. Už nebudou. Což budou čínská.
1: Ne, to je naprosto dokonalé. Mě to inspiruje k tomu, abychom si pustili něco, co jste přivezl. Jedno video, které myslím o té situaci té propagandy evropské, respektive propagandy ruské, respektive propagandy možná ukrajinské, vypovídá hodně. Než si ho pustíme, odkud vlastně je to video?
0: Mě jsem stáhnul z ruské sítě.
1: Z ruské sítě, ale nevíme, jestli je ukrajinské, nebo jestli je ruské, nebo jestli je...
0: Ne, je ale velmi populární.
1: Tak si ho pustíme.
2: Зеленая тля, наркоурод, бандеровский вурдалак и кровавый клоун. Бизнес-миротворец, звездно-полосатый дяденька, американец. Сообщество политических имбецилов, ублюдочные власти в Варшаве, дегенераты из польского МИДа, гиены Европы. Сонный маразматик, умирающий дед, старик, пребывающий в тугой деменции. Хрюкающие подсвинки, они же русофобствующие евродегенераты, ЕСовские блатные, западноевропейские псы и колченогие уродцы. Воровской сходняк. Мерзкая ворюга-русофобка, старая лярва, бешеная бабка, злобная бабка-повитуха. Дегенеративный уродец, микрон, слабак и любитель устриц шампанским. Запомнили? Пользуйтесь.
1: Я мислим, что это ухватное, но я си нейсем ест, если уполне всехни тому в той руштине разумели. Мы сме так технологически вибавені, что я бих попросил режи, если бы нам то та пані могла říct češtině.
2: Zelená mšice, fetovaná zrůda, banderovský vlkodlak a krvavý klaun. Biznis mírotvůrce, pruhovaný strýček, Američan. Spolek politických imbecilů, bastardí vláda ve Varšavě, degeneráti z polského ministerstva zahraničí, hyeny Evropy. Ospalý senila, umírající dědek, stařec s těžkou demencí. Chrochtající podsvinčata, taky rusofobní eurodegeneráti, bruselští mafiáni, západoevropští psy a chromé zrůdičky. Zlodějská slezina. Odporná zlodějka a rusofobka, stará děvka, zběsilá bába, zlá bába kořenářka. Degenerativní zmetek, mikron, slaboch a milovník ústřic se šampaňským. Zapamatovali jste si to? Používejte.
1: Ne, mě to teda opravdu, to je unikátní, já jsem to neviděl do této chvíle. Já myslím, že to o něčem svědčí.
0: No, bylo to má hodně co společného s generálem Surovikinem.
1: Než se k němu dostanem, já se na něj samozřejmě okamžitě chtěl zeptat, ale já vám něco řeknu. My tady mluvíme o Rusku nebo Ukrajině, ale představte si, teď se blíží ty naše senátní a komunální volby v Praze a já jsem všude teda v republice, které ignoruje akorát, myslím, hlavně hlava státu. Představte si, co jsem dnes dostal do schránky. Říká vám něco jméno Filip Dvořák?
0: To je ODS?
1: No, ten byl z té ODS, oni ho nějak vylili, že je až moc velký kmotr na ně. On si udělal jakousi modrou projedničku, ale tohle snad stojí za to vidět. Helejte, představte si, leták nám posílá Filip Dvořák v angličtině pro ty, kdo tady žijí z Evropské unie nebo ze Spojených států a tam jim vysvětluje, jak mají udělat, co mají udělat tady nahoře, co mají udělat, aby mohli volit. Oni už jsou úplně bezradní. Už opravdu vyzývají ty zahraniční zde přítomné členy nebo řekněme občany Evropské unie nebo Ameriky, kteří tady mají právo volit, i to je neslýchanost, aby je šli volit. Nevypadá to náhodou trošičku tak, jako když se měníme už tu Ukrajinu naprosto?
0: Ale tak podívejte se, tady prezident zavelel a místo voleb zamíří kam si do Maroka na nějakou soukromou dovolenou, tak to je poměrně asi jasný a evidentní. A paní prezidentová se rozčulovala, že to je proto, že nelze volit na dálku. Takže Češi na dálku volit nemůžou, ale cizinci tady volit můžou. No ale ono to koresponduje i s tím Vráblem. Já jsem sledoval Vrábla tento týden a ten nejdříve vysílal ve videu, že byl půl roku v Srbsku v horách, kde si stavil nějaký svůj nový bungalov. No a teď už se rozhodl, že přijede do republiky, protože budou ty volby a udělá nějaký ten meeting. A v Praze na Malostranském náměstí skutečně nějaký meeting udělal, ale přišlo tam jenom asi pár desítek lidí. A já se jim nedivím, protože víte, vlastenci, kteří vyzývají k volbám cizince v angličtině, vlastenci, kteří takzvaní vlastenci, kteří odjíždějí do Maroka na dovolenou, místo aby se nevolili, a vlastenec, který půl roku staví si svoji haciendu v srbských horách a pak přijede borcovat lidi, co jsou lidé, kteří asi je Česká republika úplně ukradená.
1: No, aha. To je právě, ne, já myslím, že ta odbočka, řekněme, odbočka propagandy a těchto aktů byla dobrá, protože v tom žijeme my, kteří jsme v dostřelu těch raket, které mohou zamířit z Kaliningradu odkudkoliv ve chvíli, kdy se to vyprovokuje. Ale já chci se dostat k tomu jménu, který jste zmínil. Protože jsem zaznamenal, že ten generál Surovikin, i v našich médiích to proběhlo, byl povolán Vladimírem Putinem zpátky údajně proto, aby do konce roku zařídil, protože prý je to řezník, jak říkají naše média, aby do konce roku zařídil, že ta Ukrajina bude ve stavu, že kapituluje. Kdo je tedy ten zázračný Surovikin?
0: No tak jsem přišel takovou mimořádně hezkou fotku Surovikina. Mm-hmm. A ta dokresluje. Surovikin dostal od Putina úkol v roce 2022, možná už chviličku dřív, infiltrovat Prigožinovi kuchaře, získat si jejich důvěru a respekt, aby po odstranění Prigožina se ti kuchaři po celém světě podřídili jeho velení. A on teďko splnil úkol. A celá ta Wagnerova síť už
1: africká.
0: Africká už je dneska africký korpus. Už jsou to oficiálně řízení vojáci. A tu Surovikovinu fotografii bychom tam potřebovali. Tak to je on a vidíte ho právě jak studuje Korán. V nejvyhlášenější alžírské mešitě.
1: Čili ne v Maroku, nepotká se
0: ne, v Maroku,
1: s naším Pavlem.
0: Ne. Možná proto tam prezident dělá štreť. ale proč? Podívejte se, Surovikin převzal ty Wagnerovy kuchaře a odstranil nejdůležitější, nejvýnosnější francouzský biznis z celé severní a střední Afriky. A výsledkem je, jak to vidíte, ve Francii vypukly bouře.
1: No, to téměř na hraně občanské války.
0: A teď já bych poprosil video, proč ty bouře vypukají. Ono to, tam samozřejmě vyhlásil, že to je pokus o islamizaci, což určitě je. Islamisté toho zneužívají, protože to se jim hodí. Ale zároveň je to protesty obyčejných Francouzů proti tomu, jak Francouzi, když přišli o té své koloniální příběh, kterých je zbavil uplynulých 3-4 letech Surovikin, tak už nemají peníze. Došlo to tak daleko, že Le Penová už oznámila, že až vyhraje prezidentské volby, tak zastaví platby do evropského rozpočtu.
1: No totiž ale přece tam to vzniklo ve školách, že jo?
0: Ano, poprosil bych tedy srovnání, ano, to máte, tady vidíte přímo originální krysy,
1: zatejkání,
0: ano.
1: To je stav škol ve Francii.
0: Tam padají stropy. Jo?
1: A to natáčejí sami studenti.
0: Ano,
1: že?
0: Aby studenti mohli se učit, tak se učí na až do 6 večer.
1: Ale krysa.
0: Ano.
1: To je dobrý.
0: Ano, oni se musí učit na směny až do večera. Nejsou na nic peníze, celá Francie se rozpadá. Proč? No, protože Surovikin zastavil příjmy. Francie nemá příjmy. Ano.
1: Jo, takhle vypadá
0: to. A to jsou záběry, které se šíří Francii, není tak jednoduché. A podíváme se hned, jak vypadá čínská škola, to je velmi zajímavé. Byste viděli ten rozdíl, tak tohle je čínská mateřská školka, předškolní výcvik.
1: No to je úžasný.
0: Jak vidíte, a to není nic nového dneska, a to je drahé. Jak vidíte, všechno funguje, všechno je funkční, protože čínská ekonomika jde. A podívejte se na tu Číňanku, ona očima sleduje drona, už to automaticky ovládá, a pak půjde na technickou školu.
1: No tohle je velmi těžký. Jako
0: ano, ovládá. Je to těžký, ale zároveň tak to vypadá moderní výuka. Děti to baví, jak vidíte.
1: No jasně.
0: A zároveň Číňané mají obrácení podíl než Evropané, 70 technických na 30 zbývajících, možná 80. A chtějí to zvyšovat, protože technici budou ti. No ale to je drahé. A teď Babišova vláda musí šetřit, stejně jako francouzská, protože nejsou peníze, tak snížila počty, nebo spíše nezvýšila. No a co udělá konference rektorů? Místo toho, aby snížili počty zbytečných, přebytečných,
1: v těch humanitních oborech?
0: Tak plošně. rozhodnou, že sníží počty studentů. Tedy ne, že se budou humanitní studenti předělávat v nový, nastoupit nový na technické obory, který bude třeba... Ne. My zrušíme plošně.
1: Jo.
0: Ale to je přesně ten systém, ve kterém ten generál Surovikin ničí tu Evropskou unii zevnitř.
1: No ale já se chci dostat k tomu, proč ho tedy Putin povolal teď, abych tak řekl, do té služby v Rusku.
0: No za prvé, on je velmi oblíbený mezi muslimama.
1: Uh-huh.
0: A tu i mezi těma francouzskými a tak dále. Čili pokud by Surovikin mohl v těch muslimských zemích, Balkány, muslimský, nevím, tak to je jedna věc.
1: Uh-huh.
0: A jedna věc, ale druhá podstatnější věc, je, že Surovikin je mimořádný organizátor. To je persona, která umí organizovat. Protože se on získal důvěru, zorganizoval, tady všichni vykřikovali, dokonce umí spolupracovat s Američanem. V té Mali Spojené státy americké v posledním roce vedli společně s Ruskem boj proti džihadistům. Možná je tam drony, malijská chunta, které se tady říká chunta, se běžně stýká s americkýma generálama. A vedou boj proti džihadistům.
1: Mm-hmm.
0: A proti ním jsou Francouzi, tedy hlavně Francouzi, armáda a ukrajinská armáda. Ty podporují ty rebely pouští. No ale ten Surovikin je tedy zdatný organizátor, no a toho organizátora je třeba provedení velké ofenzivy.
1: Čili jako k tomu, aby dorazil tu Ukrajinu.
0: Já si myslím spíš na to Estonsko.
1: Dokonce.
0: No podívejte se.
1: Opravdu si myslíte, že tam vznikne něco?
0: Ale tady máte to prohlášení toho Atlantic Council.
1: Jo.
0: Když to začne, Putin řekl, neřekl, že nebude mobilizovat. On řekl, zatím není čas mobilizovat.
1: Mhm.
0: Tedy čas jako doba.
1: Ano.
0: No ale když ten Atlantic Council a ti příznivci války prosadí, tak jednou z odpovědí může být ruská mobilizace.
1: Mm-hmm.
0: Aby se vyhlo, Rusko nebude chtít kvůli tomu hned rozpoutat jadernou válku, tak může předtím zasáhnout.
1: To je jedna věc, ale jestli jsem to tomu taky správně pochopil, tak on ho opravdu jako vyměnil za nějakého generála, který vedl tu ofenzívu na Ukrajině.
0: Neoficiálně,
1: ale nicméně, chci se ptát, jak tedy vypadá teď ta situace na Ukrajině, kvůli níž ten council vydává takové prohlášení, protože zdá se, že ty rakety a drony to ničí, ale co ta pozemní ofenzíva?
0: Ta pozemní ofenzíva je poměrně jasná. Oni tady Ukrajinci vytváří jakousi ofenzívu Vivaldy, což je v podstatě to, že vlezli do Tejchtýře mezi řekama Doněc, Oskol a Žerbec, úplně nesmyslné území, nikam z něj nemůžou pokračovat, je to úplně mimo. A tvrdí, že pozabíjeli spoustu Rusů. On celý ten problém úplně jiný. Fronta už neexistuje. Existuje jakési pásmo široké, možná 50, možná už 100 kilometrů, ve kterém se bojuje. A v první velká část toho pásma je obsazena jedním vojákem. Na několik kilometrů je jeden voják. A ten nebojuje.

0: rakety a všechno, co tam vyhladí. Proto tihle první pozorovatelé jenom hledají, jenom se snaží někoho najít, někoho nahlásit, koho by ty drony mohly druhé straně zničit. Jo? Říká se tomu Fire Engagement Complex. Je to velmi složité. A právě k tomu Rusové mají ten nový dron od koncernu Kalašnikov, který je řízen umělou inteligencí. To už je drahej dron. Víte, tak jako ten Geranium Bartolovej, to bylo jednoduchý takový iránský řešení, ale dobrý řešení. A dneska ten to už je malá střela z plochodáhu. To už se ani neoznačuje. Tak Rusové už ani ten nový dron od Kalašnikova neoznačují termínem dron, ale termínem na cíl přímo řízený projektil. To už je specifikát. Nedá se to rušit. Čili to není jak ten ukrajinský dron, který letí a najednou spadne, protože vletěl do té obálky rem, jak jsem říkal. No a všichni tíhle vojáci, kteří jsou v tom prostoru, ti ruští, na rozdíl od těch ukrajinských, už nepoužívají spojení vysílačkama, mobilama, už to se dá zjistit. Ale podzemníma kabelama v zemi, a ty jsou optický, nebo dokonce stavějí tunely, na kterých mají soustavu směrovaných routerů, ale ty tunely jsou zakrytý tak, aby nevyzařovali tohle. Čili Rusové si to bojiště připravují, protože už nejdou dopředu. Musíte mít připravený bojiště. A ten, kdo na něj leze, v tom útoku a není připravený, no, tak ten se ničí. Ano, ten voják je tam 75 dní a pak, když jde zpátky, to je ukrajinská strana dělá, tak se celý tým dronů a všeho připraví, aby kryl ten jeho odchod. Ukrajinci sami ukrajinští odborníci dneska přiznávali na fóru Američanům před dvěma dny, že Ukrajinci, aby mohli vést, tak to musí připravit ten útok, ale mohou útočit 7 až 9 minut s tankem. Maximálně 6 kilometrů dopředu. Čili žádná ofenziva není, to si všechno musí, pak to musí zalíst, schovat se.
1: A je pravděpodobné to, o čem jsme tady taky několikrát hovořili, že by se ta ruská ofenziva obrátila třeba i na Oděsu?
0: No, ví se všeobecně, že Rusové připravují nové tanky, které budou mít tu vlastní obálku web. Takže on pojede a ten ukrajinský dron někdy zautočí. Proto Rusové mají ty drony na optický. Proto mají ten nový kup, aby optický dron nemůže lítat přes řeku. Když chcete překročit Dněpr, potřebujete ten dron kup. Do teďka ho neměli, především ho začali zavádět. Takže teďko už ho mají. Teďko už to mají. Ukrajinci nemají ten optický dron a nemají ani ten řízený projekt. A Američané to už mají. Proto se tam s Hexetem tak zlehka vysmívají těm evropským a ukrajinským technologiím, protože to není nic jiného, než v podstatě složené, levné čínské civilní součástky, ke kterým se takzvaně dodělá umělá inteligence, aby se na tom vydělalo.
1: A ten, no, když...
0: Víte, pro současnou válečnou výrobu Američané potřebují asi 330 tun Itria. To je velmi zvláštní kov. No a to se víceméně, oni mají zásoby, kdyby bylo nejhůř na válku, ale Číňani už mu dávají jenom 16 až 27 kilo ročně. Jako nebo měsíčně. Sázeli to dolů. Takže Spojené státy americké teď budou 5 let asi budovat až 10 tu výrobu toho Itria. A bez toho nemůžou vést válku. Kromě té jaderné, kterou nechtějí s tím ruským ty krátky.
1: A proč?
0: No, protože to nejenom, že to, že řeknete, že to máte někde naleziště, no to je dobře, že máte, musíte mít tu rafinerii. To jsou investice drahé, obrovské na řadu let.
1: K čemu to slouží?
0: To slouží právě, jak jsme říkali o těch raketách Iskander, jak je navádějí ty pišporky, jak je tam ten počítač, ty pišporky náhodné, tak to jsou obrovské tepelné nároky na tu konstrukci. A ty proudové motory těch stíhaček a ty křídla těch ruských balistických střel a všechny, tohle musí být potaženy i tým, mimo jiné.
1: Aby to vydrželo.
0: No a když ho nemáte, a Evropani žádné nemají.
1: Jo.
0: Jo, takže Rusové mají, Číňané mají,

0: Američané také mají něco a mají svou zásobu, ale Evropani, kteří chtějí mít tuhle válku těma moderníma technologiema, nic nemají. A no tady, tak, se jenom hovoří.
1: Tak proč? Tak znovu se k tomu vracím. Přece neříkejte mi, že tohle všechno oni také nevědí, to, o čem tady vy nám teď říkáte, myslím ti z toho Atlantic Council.
0: Víte, syndrom Cassandry, to je typický příklad, kdy všechno víte, ale nic neděláte. Proč to nedělají to? Američtá CIA a ukrajinské tajné služby Budanova, toho generála, on je velmi schopný ukrajinský generál, tedy všeho schopný, tak už v roce 23 hlásili Evropanům, budou v roce 26 v létě na nás útočit ruské tajskové drony. Mm-hmm. A ti hlavou je evropské. Rus, já to řeknu tím, jestli tě jak to říkali, Rusák je hlupák. Mm-hmm. Rusák nikdy nebude lepší než my.
1: Jasně.
0: A teď se píše rok 26.
1: Ano.
0: A teď jsme u toho, Rusové mají ten systém Fire Engagement Complex, tedy ten komplexní systém těch frontových dronů, který budou všechno ničit.
1: Ano.
0: A to už ale hlásili zase ti zpravodajci, že to poprvé použili na jaře, v zimě 2025 u Kurska. První, jako, a za 150 minut zničili 42 ukrajinských tanků obrněných děl a transportérů na úseku jednoho jediného praporu nebo brigády tímhle s tím koncentrovaným tímhle s tím útokem. Mm. A to ještě k tomu měli jenom ty optické drony, ještě neměli RASVET, ten komunikační systém, a ještě neměli ten nový modul toho řízeného projektu LUKUP, co už teďko měli.
1: Jo.
0: A už předtím varovali, oni to chystají. Dokonce to pojmenovali, že ten název Fire Engagement Complex, to je americký název, nebo většině. A co jim řekli zase se zvojatí evropští politici a ti? Rusáci jsou hlupáci.
1: Ano, to je přesně, já myslím, že to je přesně tahle absurdní ideologie, která nerespektuje vůbec ten existující stav. V tomto slova smyslu se chci zeptat ještě, než změním jednu otázku, co ty útoky na ty mosty v tom Kyjevě, tam jsme slyšeli, že jde o nějaké jiné drony, které fungují trochu jako...
0: Když se podíváte na starý německý film Stalingrad, co byl natáčený tady v Čechách, tak uvidíte tam takovou zvláštní scénu, že němečtí vojáci ničí tanky T-34 tím, že k ním přikládají takové zvláštní mini magnetické. Mm. No a tímhle stejným způsobem se ničí mosty. To znamená, že ono to, ten dron nese takovouhle specifickou kumulativní minu a ta v něm v té konstrukci udělá takovou děrku. Malou větší podle velikosti. A čím více těch děrek do toho uděláte, do toho mostu, hlavně ty ukrajinské mosty, ty už padají sami o sobě.
1: No ale tam v tom Kyjevě to úplně deklasovalo provoz, protože levobřežní a pravobřežní.
0: Jakmile to do toho udeříte, tak ten most ztrácí strukturální integritu. To je jak ta stará F-16. Starý most. Jo. Takže Rusové ukázali, co umí, natrénovali si a teď je otázka, co chtějí. Víte, Trump před pár hodinami říkal, že ten mír se blíží, Putin také chce ten mír, ale má své striktní požadavky.
1: Ano.
0: A teď jde o to, že ten mír není, protože ti eurokomisaři, taková Kalasová, oni chtějí tu válku.
1: Ano.
0: Protože když uzavřou mír, tak ta Francie přestane platit, ty poplatky Německo už taky nechce platit a celý Eurosajus se rozpadne. A nebo ještě spíš budou vyhnáni všichni ti politici, kteří vymysleli gender, green deal, islamizaci, emigraci, nahrazování našeho obyvatelstva. Víte, v Německu přišli biznismeni tadyhle v Mnichově teďko za vládcem Söderem tam a říkají mu, hele Söder, takhle to dál nejde. Mladí lidi se už nám nestěhují do Mnichova. Proč se nestěhujou? Na drahý nájmy, drahý byty. A proč se mají stěhovat? No právě pracovali. Oho, on nebude mít kdo pracovat? No tak to teda musíme, to musíme ty byty postavit. A, jo, a už říká to samé, co ta Weidl. Ale to znamená, že musíte postavit ten systém, když už, víte, Francie má takový bordel, tam u sebe ty kejsy a všechno v těch školách a nemají byty a nemá to že jde do ulici lidi. Pak jsou tam samozřejmě ty islamisti.
1: Ale právě z toho se chci znovu vrátit přímo na začátek. Ta otázka je pořád stejná. Jestliže tohle vědí ti štváči váleční v západní Evropě, všichni ti Mercové, Macronové, ty baby zvané Lejnové, jak si můžou vůbec zkoušet dovolit, že zaútočí na Rusko? Teď přece vědí, že to musí být skončit naprostým zničením té Evropy.
0: Ale oni, víte, oni moc dobře vědí, že Američani nenechají zaútočit opravdu na Rusko. Oni to chtějí dělat jak ten Merz. Ne zaútočit opravdu. Jo. Ale jako.
1: Jo.
0: Aby se to dalo v médiích prezentovat, aby se válka ještě chvilku prodloužovala. Tak proto tomu Vécovi, jak dali těch 1000 raket jisté, a ty se budou ještě rok vyrábět. Ono se jich vyrobí teprve v roce 2008-2000 ročně.
1: Jo.
0: Teď se jich vyrábí asi 1000 necelý. Takže mu nemůžou dát všechny, to by neměli pro ty Brazilce, když byli. Jo. Takže teďko mu dají zase nějakou tu miliardu, ty média, které jsou placený z těch, budou tleskat a zase se to, oni to chtějí tu válku prodlužovat, protože kdyby to vzali vážně, tak vám ať se zazvoní někde v CIA nějaký telefon, někoho pustí dovnitř, zase ten takhle dá 3 fotky a Kaja Kalosová Barc zlikvidovat. Protože Spojené státy americké si přece nenechají zničit svůj blahobyt kvůli těmhle těm šílencům.
1: To mi řekněte teda jenom jako kratinkou odbočku. Proč tedy myslíte, že tady se začátkem září na tajné schůzce objevil John Radcliffe, šéf CIA, a vedl separátně schůzku s Andrejem Babišem a s Pávkem? Co to mělo za smysl?
0: Kdo ví? Babišova vláda nicméně potom nedala letadla Skyfox Ukrajině.
1: Mm-hmm.
0: Skyfox je dobré letadlo, má americké technologie, také technologie izraelské, možná to nezapadá, a mělo by velmi efektivně se střelovat drony, ale to jenom spekulujeme, pak je druhá možnost, že se mají oba dva uklidnit, že ta komedie, kterou se hráli na té poslední schůzce Severoatlantické aliance, vážně poškozuje Severoatlantickou alianci. Ta Pávková výprava tam.
1: Žijeme, pane Svatoši, opravdu obklopeni ne slony, ale blázny?
0: Jsou to sociopatické existence. Víte, všichni ti politici, kteří vymysleli Green Deal, islamizaci, imigraci, eutanázii lidí, neplacení důchodů, všechny tyhle zdražování, poplatky, nějaké, vědí, že skončí. Jakmile skončí válka na Ukrajině a objeví se noví politici, nové příležitosti, tak je nikdo nebude volit. A protože Evropa bude muset šetřit, tak buď, jak ta Lepenová přestane platit Brusel, tak Babiš přestane platit a všichni zatnou tipec neziskovčíkům, to bude první. To je první, no ale politik, který už není zvolen, většinou se snaží být neziskovčíkem. Podívejte se Zurindu. Zurindu vyhnali ze Slovenska a už 20 let je v čele. Nekontroloval jsem, jestli tam ještě je, před půl rokem tam ještě byl. V čele neziskovky. Mm. Politik chce neziskovku potom. A proto se musí utešet ve funkci.
1: Ne, já prostě, než jsme začali točit tenhle rozhovor, tak já nevím, jestli jste si toho všiml, ale tady nad Prahou přeletěl Gripen. Nevím proč. Dnes ve 12 hodin byla pravidelná zkouška sirén. Myslím, není to všechno stejně hloupé a ubohé, jako všechny ty plány na přepadení Ruska.
0: No, tak jako podívejte se, naše armáda má snad 30 tisíc lidí, z toho pejí, může 5 tisíc jít do války. No. A jako co? Všechno je předražený, nic nefunguje, rozpadá se to tady, stejně jako Francie se tady rozpadá, i Čechy bude za ty mosty, na ty vodovody, na všechno. A musíme se chovat, musíme volit politiky, kteří umějí zařídit naši budoucnost a bezpečnost i bez války.
1: No, tak. Já myslím, že lépe to skončit pro dnešek nešlo, ale protože ta situace se tak dramaticky pořád vyvíjí dál a dál, tak my se opravdu za pár dní, budete-li chtít, zase před kamerami proti proudu sejdeme.
0: Proti proudu, diváky, tady všechno v pohodě, funguje to, tak to můžeme dělat častěji.
1: Bezvadný, moc vám děkuju, pane taky. Svatoši.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní pravidelný speciální stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer všem.
0: Vítejte, pane profesore.
1: Ano, můžeme jít na to.
0: Ano, půjdeme na, počkej, to jdeme na to nebo na to?
1: To. Tak. Ne válečné na to, ale jdeme na to, na ty problémy.
0: Jdeme na to na všechno.
1: Jo.
0: Tak jo, přátelé drazí, samozřejmě dávejte lajky, pište do chatu otázky, v další části se vám pokusíme co nejvíc jich zodpovědět a taky samozřejmě díky za dopředu vaši podporu, za to, že budete sdílet tohle video dál i dalším, ať se informace šíří, ať teď nebo ze záznamu. Díky za to, že se díváte a jdeme na věc. Protože to, co se tady chystá, to opravdu nemá obdoby, nebo má. To je na vás.
1: No, pane Budeš, několik klíčových problémů. Všichni teď mluví o vizích a o strategiích a o koncepcích a rozvojových programech a podobně. Nebudeme se zabývat debilním programem pro Evropskou unii, protože ta žádnou perspektivu nemá, ale budeme se bavit o třech klíčových problémech. Vodě, energii a potravinách. Jestliže chceme přežít v tomhletom super složitém a měnícím se světě, jak to popsal prezident Putin, starý svět mizí, nový svět ještě nevznikl a jsme v nejnebezpečnější přechodové fázi. S tím možno absolutně souhlasit. A právě proto, že aby jednotlivé státy, země nebo společnosti přežily, tak potřebujete v těchto dynamických přírodních, geopolitických, finančních a jiných změnách mít minimálně k dispozici vodu, energii a potraviny. Podívejme se na vodu. Vidíme, že současný stav je velice problematický. Celá Evropa jako kdyby vysychala, objevují se různé mapy, ve kterých máte převahu červené barvy, která znamená totální sucho, vysoušení a podobně. A co je největší problém, objevuje se to v podstatě ve velké části 70-80% evropského kontinentu. S tím souvisí samozřejmě tvrzení, že tohleto už teď nemluvíme o globálním oteplování, ale mluvíme o klimatické změně. Ovšem celý problém s vodou je trošičku složitější. Je to nejenom, teď se to bude všechno vykládat, že to je příčina El Niño, které je as extrémně veliké a bude měnit extrémní výkyvy, počasí a podobně, ale ono to je produkt mnoha let neodpovědnosti člověka. No podívejte se, například, ničení půdního mikrobiomu způsobuje, že velká část vláhy, která by se zadržela v půdě, teď mizí, odtéká pryč, protože jsme zničili půdní mikrobiom. Odlesňování vede k tomu, že dochází k obrovské erozi z praše a půdy, což opět umožňuje výrazný odtok vodních mas. Zároveň výrazným způsobem zvyšujeme těžbu hlubinných zdrojů vody. Ale ta je teď podstatně méně přítoků než odtoků čerpáním téhleté hlubinné vody. A pak tady máme další problém. Máme mnoho oblastí, ve kterých je voda, například jižní Čechy. Jenomže ta voda je kontaminována tím, že jsme neodpovědní, zamořujeme je dusíkatými hnojivy, které podporují s teplem krásně vznik sinic, pak máme tuhletu vodu kontaminovanou, nemůžeme ji používat. No a s tím vším souvisí to, co již ve Španělsku existuje desítky let. Jsou oblasti v Pyreneích, které byly doslova opuštěny lidmi i zvířaty, protože vyschly, nebyly tam žádné zdroje vody. To ovšem se týkalo Španělska, Pyreneje a podobně, ovšem teď se nám to najednou týká i našich oblastí. Podívejte, například největší švýcarský ledovec se za 20 let zkrátil o 8 kilometrů. Nejnovější analýzy glaciologů v Rakousku ukazují, že dochází velice rychle k tání alpských ledovců. To ale má obrovský dopad nejenom na vodní elektrárny a výrobu elektrické energie, ale i na zásobování pitnou vodou a taky na výrazné změny průtoku takových řek, jako je Dunaj, Rýn, Rovna a podobně. Vidíme v této situaci, že dochází k obrovským změnám hydrologických poměrů. Paradox je v tom, že když jsem mluvil o tom, že na planetě jeden z primárních protokolů je, že množství vody je konstantní, mění se jenom poměr skupenství, tak se mnoho lidí smálo. Ale teď to vidíte úplně exaktně. V Evropě jsou obrovská sucha, ale na chilské Atakamě prší a máte povodně. V oblasti, kde bylo 16 mm srážek za rok. A druhá věc, která se tady výrazně projevuje, je výrazné oteplování oceánu, Indického, Tichého, ale i Středozemního moře. Teploty se ovšem dotýkají nejenom povrchových vrstev vody, ale taky v hlubinách desítek a stovek metrů dochází k výraznému oteplování. Teď máte teplotu Tichého oceánu kolem 28 stupňů. Dnes vidíme, že ve Středomoří se lidé koupají, jako kdyby bylo vrcholní léto. Teplota dosahuje téměř 30 stupňů. Znamená to ale, že dochází k výrazným změnám odpařování mořské vody, tím pádem dochází k změně fungování vysokých atmosférických řek ve výškách 15 až 30 km, které přemisťují masy vodní páry a mění se pasáty a distribuce vodní páry na planetě. No a Evropa je taková zvláštní. Na jedné straně říkáme, že se nám vysouší, je tady všude sucho. Na druhé straně ale ty vodní zdroje, které máme, jako kdybychom nedokázali uchránit před kontaminací. Vemte jenom kontaminaci vodních zdrojů v Polské republice ve vazbě na těžbu uhlí, nebo jeho české rybníky, nebo kontaminaci dalších vodních toků. No a výsledkem je potom obrovský problém. Nemáme vodu, protože sucho je dlouhodobé, zároveň se radikálním způsobem mění vzdušná vlhkost, protože musíme si připomenout, že stromy potřebují minimálně 40% vody, získávají z ovzduší, z vodní vlhkosti. No a teď k tomu přidejte poslední prognozy meteorologů, které říkají, no tak víte, to sucho se bude prohlubovat, najednou už to není jenom El Niño, který způsobuje tyhle ty výkyvy, ale do roku 2050 celá střední Evropa, včetně Bratislavy nebo Prahy, bude být pod nebi jako Atény. No jo, ale bez toho moře. No a jelikož vodu potřebujete ve všem, potřebujete v zemědělství, pro obyvatelstvo přežití, potřebujete pro energetiku, chlazení, jaderných elektráren. Teď mají Rumuni veliký problém, protože nízký stav Dunaje vedl k nutnosti odstavit jaderné bloky. Tak najednou zjišťujeme, že ta voda jaksi není. No a teď k tomu přistupuje poslední zvláštní fenomén. V Čichu, poza Bučky, jak se říká, dokončilo se financializace přírodního prostředí. Financializace přírodního prostředí znamená, že půdu, les, vzduch, vodu nebudeme brát jako veřejný statek, který má minimální hodnotu, ale budeme brát jako trhovou veličinu. Cena vody bude určována na základě kapitálových trhů a podle dopytu a ponuky. Takže jestliže dnes cena ropy se určuje podle dopytu a ponuky na klíčových ropných burzách, tak se velice rychle dostaneme do situace, ve které cena kubíku vody bude určována podle dopytu a ponuky na kapitálových trzích. Umíte si představit, jaký dopad to bude mít na všechny aspekty lidské společnosti? A teď si představte, že ještě dokonce některé názory VEFu směřují k tomu, že vlastně právo na vodu není základní lidské právo. Máte tak možná nárok na nějaký základní objem přežití a když budete potřebovat víc vody, tak si budete muset koupit vodu za další nové ceny. A tohleto všechno by mělo vést k tomu, abychom si uvědomili, že voda je nesmírně klíčový parametr, osobitně v suchých oblastech. No a k tomu všemu ještě přistupuje další skutečnost. Izrael dlouhá léta rozvinul technologii kapenkového zavlažování, čili ta voda je dopravována v zemědělství k rostlinám přímo, nedochází ke ztrátám vody. Druhá věc, rozvinuli technologii, ve které využívají pro kapenkové zavlažování dokonce mírně slanou vodu z Genezareckého jezera. Teď najednou máte nový objev italských, ale i chorvatských geologů. Nedaleko Benátek na mořském dně je obrovský rezervoár pitné vody, rozloha 35 000 hektarů. Tenhle ten rezervoár se nachází v jílovitých vrstvách na mořském dně a zatím není kontaminován mořskou vodou. No skvělé. Je sice pravda, že zatím neumíme s ním pracovat, ale tenhle ten rezervoár pitné vody je nesmírně zajímavý. A to by mohlo změnit strukturu vodních zdrojů například pro Itálii nebo pro další země jižní Evropy. Ale v konečném důsledku si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Jestliže bude tohleto období s nízkými srážkami, vysokými teplotami po dlouhé týdny, bude pokračovat a ty prognózy meteorologického modelu ukazují, že příští léto má být ještě horší než tohleto léto, A pak to znamená, že se bude muset měnit skladba i lesů, i rostlin, i druhů zemědělské produkce a podobně. A budeme muset preferovat produkty, které potřebují méně vody. No a jelikož ta voda jaksi je na celé planetě, ale je svým způsobem diferencovaně rozmístěná, takže obrovské ledovce například v Arktidě nebo v Antarktidě znamenají obrovské zásobníky sladké vody, tak možná se vrátíme k tomu projektu Arabů, který předpokládali, že zafinancují odlomení ledovců z Antarktidy a přepravu k arabským zemím. Teď to najednou nepotřebují, protože mají velké srážky. Ale ukazuje se, že skutečně tahle ta voda je klíčová. No a vemte další významnou skutečnost. Jestliže by se s vodou obchodovalo jako s ropou, umíte si představit například na důsledky toho, abyste se okoupali, osprchovali, nebo aby zemědělci mohli zavlažovat svá území vzhledem k nárůstu teplot a velikému suchu. A toto všechno by pak zasáhlo ještě více do toho procesu, který pan prezident Trump popsal v Evropské unii takhle. Evropská unie a Evropa sama se požírá, sama zaživa. No a když se podíváte na geniální nápady Bruselu, Frlejelové a dalších, tak si skutečně řeknete, no to je přece totální sebevražda, požírají sami sebe. Vemte jenom ten příklad z Rumunska, kde museli omezit produkci jaderné energetiky, protože je nízká hladina vody, tak je zachraňují tepelné elektrárny, ale najednou přišel Brusel s tím, že když nebudete odstavovat tepelné elektrárny, tak vám zamezíme přístup ke zdrojům z fondu rozvoje. I když to Rumunsko vypracovalo plán dekarbonizace energetiky. Ale ten Brusel geniální a šílený to vůbec nezajímá, prostě bude trvat na svém šíleném Green Dealu, jako kdyby to byla záchrana světa. No a tenhle ten nedostatek vody v evropském kontinentě, když se omezíme jenom na evropský kontinent, bude znamenat velmi výraznou výzvu do budoucna. Někdo by řekl, budeme dělat zádržná vodozádržná opatření. Zvláštnost je, že v té Evropě, i když je sucho, tak jsou oblasti, kde hodně prší. Například na Slovensku jsou to nízké Tatry. V tom případě ale jsou oblasti, které budou výrazně zasaženy srážkami, by mohly být zdrojem vody pro jiné oblasti zasažené suchem. Například západní Slovensku a podobně. Jenomže to bude potřebovat vybudovat znova přenosové systémy vody, čerpadla a všechno ostatní. A tohleto všechno bude vyžadovat investice. Jenomže největší problém, který tady máme, že bohužel máme i politické představitele, které to nezajímá, ale které raději budou přijímat, řekněme, všímné od klíčových nadnárodních vodních koncernů, jako je například Veolie a podobně. A v tomto případě je to už nejenom otázka přežití života a vody, ale je to otázka i politického řešení a chránění zájmu jednotlivých zemí. A v tomto hledu, když se podíváte například na samotné Čechy, výrazný pokles úrovně vody v Lipnu, na všech dalších labských kaskádách a podobně, tak pak si řeknete, že ta voda skutečně může být klíčový fenomén. A rád bych připomněl, že podle vodohospodářů Želivka, která zásobuje velkou část Prahy, může do 10 let vzhledem na změnu struktury hlubinných zdrojů vody přijít o vodu. No a pak se vám může stát to, že přijdete z chalupy domů, pustíte si vodu a namísto vody z kohoutku teče vzduch. A tohle to všechno se začíná dít v celé Evropě. No a z toho hlediska bychom měli zásadním způsobem změnit náš pohled na vodu. Nejenom tím, že podle analýzy Eurostatu jsou stále obrovské ztráty ve vodovodních systémech právě proto, že se nedostatečně rekonstruovali a udržovali. Podle některých zemí se odhadují ztráty až na úrovni kolem 38%. Ale je to i druhá věc, jak smysluplně používáme vodu. Používáme na to, abychom si napustili bazén, ve kterém se budeme čvachtat, i když ostatní lidé nemají vodu ani na sprchování. A nebo to bude solidarita ve vodě, kdy si uvědomíme, že vodu potřebujeme všichni. A bez vody nebudou potraviny. A bez potravin budeme jaksi hodně likvidovat vlastní BMI index. Je sice pravda, že nebudeme obézní, ale dlouho bez té vody nevydržíme. A tohleto všechno se děje ve velice rychlém tempu. A když se skutečně potvrdí prognózy meteorologů, že El Niño, které má dosáhnout katastrofálních rozměrů, povede k tomu, že budou obrovské výkyvy v rámci vody, teploty a podobně, tak budou období sucha, kdy všechno bude praskat, a budou období extrémních srážek, kdy se budou vytvářet lokální povodně a tehdy té vody bude nadbytek. Ale rozumný člověk se zaměří na to, aby s tou vodou šetřil a hospodařil. Ne proto, že WEF bude chtít, aby se kubík vody oceňoval podle kapitálových trhů, ale protože si člověk jako člověk rozumný uvědomí, že bez té vody nebude existovat a že tu vodu si musí chránit. A proto stále musíme mít na paměti jednu základní větu vázanou na vodu. Voda je základem života. Toť zatím o vodě. Kdybychom se vrhli na energetiku, tak máme další zajímavou oblast. Dnes je veliký problém Hormuzský průliv, který je ve skutečnosti uzavřený, i když pan prezident Trump mluví o otevřeném vývozu. A pak je tady druhá věc, MAP al-MADAP a zrušený ropovod, který vede přes arabské poloostrov. Jenomže teď se najednou ukazuje, že problém není v nedostatku ropy, ale problém je v tom, že máme nedostatek nafty. A najednou se potvrdilo to, co se tvrdilo okamžitě po zahájení války na Blízkém východě. Hlavní problém je v tom, že byly zničeny zpracovatelské kapacity pro zpracování ropy. A právě proto vývoz nafty se dostává do velice úzkých problémů. Na druhé straně zároveň vidíme, jako Rusko i Spojené státy zakazují vývoz nafty a benzínu. Ale paradoxně tyhle ty dvě země se stávají klíčovými dodavateli energetických médií pro celý svět. No a v tomhle důsledku například, když vezmete jenom strukturu vývozu, řekněme LNG ze Spojených států, tak tankery, které vyváží LNG, přesměrovávají z směru do Evropské unie do Asie, protože Asijci platí o třetinu až 50% více než země Evropské unie. Teď k tomu přidejte skutečnost, že zásobníky plynu před zimnou sezónou jsou naplněny na 61%, i když by měly být naplněny na 70 až 75%. Pak najednou zjišťujeme, že velká část skutečných energetických problémů jenom přijde. No a největší paradox, který tady máte, nejenom americké, ale i evropské letecké společnosti ruší tisíce letů i v období Vánoc, tedy jejich žatvy, protože nebude dost leteckého benzínu. A cena zbývajícího jde do stratosférických výšek. A v tomto ohledu energetika je velmi zvláštní. Dlouhá léta doprava byla orientována především námořní na kontejnerovou dopravu komponentů, součástek, hotový výrobku a podobně. Dnes ale velkou část námořní dopravy je vázána na přepravu energetických médií. Ropy, nafty, LNG, kvapalného plynu. Tohle to všechno ale vytváří zvláštní jev. Celá energetická struktura dnes závisí na bezpečnosti námořních tras. Najednou se ukázalo, že máme několik úzkých hrdel pro převoz energetických médií. Máme nejenom Hormuzský průliv, 20% produkce, ale máme taky MAP al-MADAP, který vede k Suezu, máme Molucký průliv v Indonésii, máme průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou, máme severní mořskou cestu a najednou zjišťujeme, že právě tyhle ty trasy ve vazbě na převoz energetických médií se stávají klíčovými dominantními faktory určujícími geopolitickou architekturu světa. To se nebavíme o tom, že jestli někdo má stínovou flotilu nebo nemá stínovou flotilu a pod jakými vlajkami plují jednotlivé tankery. A dokonce máte teď paradoxní jev, že staré tankery jsou prodávány dráž než nové tankery. Protože nové tankery se staví minimálně 2-3 roky, ale vy potřebujete přepravné kapacity nyní, teď. No a právě proto pak se objevují takové paradoxy, jako prosakující informace o tom, že ruský Lukoil uzavře s americkými firmami ropnými obrovské kontrakty v hodnotách 100 miliard dolarů. No, je to pochopitelné, protože prezident Trump je pod obrovským tlakem veřejnosti, protože 6,5 dolarů za galon může totálně změnit politickou mapu Spojených států. A v tomto ohledu se ukazuje, že klíčové jsou zpracovatelské kapacity. Trump se hrdil tím, že získal ropu z Venezuely, ale ta venezuelská ropa je těžká, je sladká, vypadá spíš jak želatina, než se naloží na tankery, musí se ředit, bude vyžadovat investice zhruba 100 až 200 miliard dolarů na to, abyste mohli využít bohatství ropné Venezuely, tak proto teď se prezident Trump sešel s představiteli investorských kruhů, aby se investovalo ve Venezuele ne do ropního průmyslu, ale do těžby ostatních surovin, jako je nikl, zlato, vanádium a podobně. Ale hlavní problém spočívá v tom asymetrickém rozdělení zpracovatelských kapacit. A jestliže zpracovatelské kapacity v Saudské Arabii a Sjednocených arabských emirátech, v Kataru a Bahrajnu byly zničeny, útoky nejenom Iránu, ale i Hutiu a tak dále, a oficiální experti konečně přiznávají, že obnova potrvá několik let, pak to znamená, že výpadek nafty a benzínu na světových spotřebitelských trzích bude obrovský. A v tomhletom ohledu živeme samotnou Evropskou unii. Denní spotřeba je kolem 21 až 25 milionů barelů a skutečný zisk dnes je kolem 13 milionů. Vzniká zásadní deficit, který se bude odrážet samozřejmě nejenom v cenách nafty, ale i v tom, že vlastně veliký problém průřezového vyžití nafty, zemědělství, průmysl, energetika, všechno ostatní, tak to bude znamenat výrazný tlak na inflaci a inflace bude znamenat znehodnocení úspor. Znehodnocení úspor povede k tomu, že lidé začnou vybírat své vklady. Vklady lidí jsou klíčovým kapitálem pro banky. Banky budou muset jít na mezibankový trh. Na mezibankovém trhu se budou konkurenčně setkávat se snahou státu prodávat státní dluhopisy. Všechno povede k růstu rizikových přirážek a ten další důsledek si umíte určitě všichni představit. A to je energetika, která kromě jiného je zasažena taky suchem, protože problémy s chlazením měli i ve Francii, i v Rumunsku, i v Bulharsku, i v Maďarsku a podobně. Proto teď se ukázalo, že například jaderné reaktory v Temelinu nebo na slovenských Mochovcích jsou výhodné, protože mají chladicí věže a neodebírají přímo vodu z řeky. No a další problém energetiky je v tom, že i když Evropa léta tvrdila, že vybudovala propojení energetických systémů v rámci celého evropského kontinentu, ve skutečnosti propojení energetických systémů vytváří riziko kaskadovitého blackoutu, jak se to ukázalo ve vazbě mezi Německem a Čechy, nebo mezi Španělskem a Portugalskem a Francií. Kaskádovitost selhání energetické sítě se takto stává jedním z klíčových rizikových parametrů dalšího vývoje. No a tohleto všechno je ještě zajímavé z dalšího aspektu. Dnes se v Evropě budují obrovská datová úložiště. Google staví obrovské úložiště v Rakousku, v Německu, ve Španělsku a podobně. Ty obrovská datová úložiště potřebují nejenom obrovské množství energie, ale taky vodu na chlazení. A najednou vzniká to, co se objevilo již ve Spojených státech, kde obyvatelstvo protestuje proti budování datových center, protože je ohrožena energetická síť a ohrožený zdroje vody. V Evropě zatím ten rozběh je pomalší, ale vidíme, že se to rychle rozbíhá a v tomhletom ohledu velice rychle může vzniknout konkurenční situace. Dáme elektrickou energii na cloudová úložiště dat, anebo ji dáme průmyslu a obyvatelstvu. Dáme vodu na chlazení, a nebo dáme vodu zemědělcům a obyvatelstvu pro jejich život, potřebu a podobně. A tam dochází k zásadní kolizi. Vodní zdroje se zmenšují, energetické zdroje jsou ohrožovány suchem i dalšími aspekty ve vazbě na šílené zelené Green Deal, ale na druhé straně narůstá potřeba elektrické energie a narůstá potřeba vody. Vemte k tomu ještě předpokládanou strategii Evropské unie, kterou prezentovala paní von Leyenová. Evropská unie by měla přejít výrazně na elektřinu, elektrifikovat všechny aspekty života a to znamená tím snížit jednak potřebu dovozu plynu a ropy, ale zároveň extrémně zvýší spotřebu elektřiny. A skutečně stavíme nové energetické zdroje takovýmhle způsobem, nebo si opravdu myslíme, že větrníky a solární energie nám vyřeší všechny obrovské nárůsty potřeby elektrické energie? A to se ještě nebavíme o tom, že v konečném důsledku může vzniknout potřeba odsolovat vodu, jako běží odsolovací zařízení v arabských zemích, protože pozemní zdroje pitné vody budou nedostatečné. No a tohleto všechno vytváří další rizikový fenomén. A k tomuto rizikovému fenoménu musíme připojit třetí rizikový fenomén. Potraviny. Evropská unie uzavřela smlouvu s Mercosurem o tom, že se bude dodávat levné maso a obiloviny a soja z Brazílie, Argentiny a podobně. No, výborně, tak evropské zemědělce nebude potřeba, čímž ušetříme 40% evropského rozpočtu, protože ten jde na společnou zemědělskou politiku a ušetřené peníze vrhneme na financování zbrojení. Skvělý plán. Jenomže to sucho se objevuje nejen v evropském kontinentu, ale to sucho a pokles vodních zdrojů se objevily v Brazílii, v Argentině a podobně. Zmenšování stát dobytka, protože neměli vodu pro dobytek. Výrazný pokles úrody vzhledem na sucho v Brazílii a v jiných jihoamerických zemích. No a když vememe, že fenomén sucha se začíná týkat i afrických zemí, kde jsme uzavřeli další smlouvy o dovozu potravin pro Evropu, no tak budete mít veliký problém. A teď to spojte s tím, že problémem Hormuzu je nejenom vývoz ropy a nafty, ale i vývoz močoviny, kyseliny a síry a dalších věcí. No a tohle to všechno vede k otázce růstu cen umělých hnojiv. A jelikož jsme tak geniální, že se odstřihneme od umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak pak skutečně skončíme v tom, že jak Evropská unie uvažuje o tom, že doporučí, aby se hnojilo lidskými exkrementy a močem. No ale při tom zmenšeném zemědělství by možná i to množstvo exkrementů evropského obyvatelstva stačilo na to hnojení. Jenomže problém je v tom, že při tom suchu, i když to budete hnojit těmito tradičními uhlíkatými látkami, tak nevypěstujete nic. A když tomu přidáte obrovské ztráty z praše, kde se podle Eurostatu a výzkumných ústavů v Evropě z evropského kontinentu ročně ztrácí 1,3 až 1,6 miliardy tun z praše, tedy té úrodné vrstvy, na základě které vůbec máte plodiny a které vůbec můžete hnojit umělými hnojivy, abyste něco vypěstovali, nemáte jalovou půdu, tak se vám celý cyklus těchto tří faktorů doplňuje. No a to pak v konečném důsledku znamená jeden velice zajímavý paradox. Jestliže všechny rozvojové plány neuvažují nad tím, jak mít vodu, jak mít potraviny a jak mít energii, tak pak to znamená, že jste nepochopil základy přežití. Můžete se holedbat tím, že na kapitálových trzích dluhopisy vašeho státu půjdou vzhůru a budou ceněny. Jo, jenomže těmi dluhopisy nenakrmíte ani obyvatelstvo, ani nenahradíte vodu, ani nic jiného. A v tomto ohledu je mnoho paradoxů ve světě, kdy skutečně Izrael, který nic ve zlém, byl donucen velice šetrně přistupovat k vodním zdrojům. Vzpomněte si na veliký projekt takzvaný Jestřáb jeruzalemskej, tak ten byl přinucen hledat způsoby, jak šetřit vodu a zachovat zemědělství. Proto rozvinuli to kapenkové zavlažování a rozvinuli taky další věci. Je krásné, když budete uvažovat o tom, že zemědělskou produkci z potravin, teda z půdy, nahradíte akvaponii. Jenomže akvaponie opět potvora mrcha jedna potřebuje čistou, nekontaminovanou vodu. A opět jste tam, kde jste byl u toho začátku, to znamená, když nemáte vodu, nemáte v podstatě nic. No a z tohoto hlediska pak bych doporučoval, aby jsme se velice intenzivně zabývali tím, jak naše politické elity přistupují k řešení problému vody. Ne tím, že vytvoří komisi pro řešení sucha. Znáte z bývalého režimu vy starší, že když byl nějaký problém, s kterým jsme si nevěděli rady, tak jsme vymysleli komisi. A všichni byli spokojení, protože komise pracovala. Sice nic nevyřešila, ale pracovala. No a byl bych velmi nerad, kdybychom se v Evropě, nebo v Čechách, nebo na Slovensku dopracovali do situace, do které se dopracoval Sovětský svaz ve střední Asii, kdy přesměrování Amudary a Sirdary, jo, abychom pěstovali bavlnu, tak to skončilo tím, že bavlníková pole stejně vyschly, Aralské jezero se zmenšilo na třetinu původní velikosti a sucho se stalo trvalým fenoménem velkých částí střední Asie. A nepěstujete tam nic. No, můžete tam vystavovat zrezivělé vraky lodí, které zůstaly po ústupu Aralského jezera. Ovšem jako turistická atrakce to asi hodně turistů nepřiláká. No a tohle to všechno vytváří základní fenomén přežití. No a paradoxně je, že sice můžete mít tanky, drony, křídla té rakety a podobně. Ale když nebudete mít vodu, tak budete přesně tam, kde končí poctivé části hřbetu. Zatím tolik.
0: Pane profesore, já jsem pan docent Pokorný, že jo, specialista, klimatolog a ten normální teda nikoli podporu Green Dealu, tak upozorňuje na jednu věc, na jeden fenomén, který se vlastně stal díky rozvinutí právě větrné energie. Že ty desítky tisíc větráků, které jsou postavený podél moře a prostě tam na těch hladinách, zpomalujou vlastně ten vlhký mořský vzduch a ten už pak nemá takovou sílu dojít do střední Evropy. A to...
1: On dokonce ani nemá nejenom sílu, on je přesměrováván nad hladinu moře na jiné části. To je ten problém.
0: A vlastně
1: takže prostě... ono je to skutečně velice zlé.
0: Jsme si tady vyrobili úplně úžasný motor na výrobu pouště, což by si mohla Unie nechat patentovat, jakože by jsme vyráběli poušť na zakázku, ale bohužel jako neslyšel jsem zatím nikde od politiků, byť ta informace je veřejná a on s tím vystupuje všude na sympozích v zahraničí, tady, prostě kdekoliv a celá Unie o tom ví, že by jako někdo začal být na poplach a řešit, hele, tak pojďme to nějak omezit, zastavit, zredukovat, vymyslet, jo? Protože on samozřejmě doložil, že třeba ty smrky a ty jehličnatý stromy si tu vodu dokážou přitáhnout, že vlastně tím vyčesáváním vody, získáváním ze vzduchu dostávají obrovské množství a vzniká podtlak, který vlastně nasává ten vlhký vzduch z výšky, který má přijít od toho moře, když teda tam, že jo, když nám ho nějaký větrník jako neodfoukne nebo nezabrzdí. No.
1: No, máte to ještě horší, pane Bureš. Teď se chlubí Německo, že vybudovalo největší větrníkovou farmu na moři, 60 km od pobřeží, a je to fantastický úspěch. To je zpráva z minulého týdne. A skutečnost, že opravdu to moře pak produkuje sice vysoký odpar díky teplotám, ale ta vlhkost je přenášena úplně jinde, se spájí s tím, že ta devastovaná půda není schopna zadržet tu vlhkost. Vzpomeňte si, když jsme vícekrát vzpomínali, že množství srážek v Čechách je 60 miliard kubíků za rok. 40 miliard odteče. Kdybychom více jak těch 20 miliard dokázali zadržet v Čechách, řekněme 40 miliard, tak nebudete mít takové problémy s vodou, jako máte teď. A druhá věc, ano, můžete mluvit tam na severní Moravě o tom, že vody není, když tam měli ty obrovské povodně a všechno ostatní. Jenomže to je příprava na přívalové deště a zadržení vody, jeden problém. A druhý problém, abychom rozumně a účelově využívali vodní zdroje, které máme a zamezili ztrátám, které existují v dnešních vodárenských systémech. Druhý problém. Jenomže ani jednomu, ani druhému problému vážení ctění politici jaksi nemají čas se věnovat, protože se věnují jiným důležitým tématům, které vidíte, když si poslechnete přenos z Českého parlamentu.
0: No ne, tak naše vláda samozřejmě takhle, jako já, abych zase nebyl jenom negativní, já sice nejsem Babišův tenhle volič, ale faktem je, že oni založili tu komisi a v tom týdnu skutečně v Příčovech pršelo. Takže tam nějaký výsledek evidentně byl, to zase nemůžeme...
1: Možná je to tedy ten korelační vazba, založíte komisi a prší. Jenomže na Slovensku to nefunguje. Slovenská vláda taky založila komisi pro výzkum sucha. Ale kurňa neprší pořád.
0: No ne,
1: neprší.
0: My to nemáme na výzkum, ale pro boj se suchem.
1: No takže... to máme my taky, tu komisi pro boj. No.
0: Jo, takže tak. No, prostě tak někde to funguje, někde ne. Takhle samozřejmě máte naprosto pravdu. Orlík je úplně suchej de facto. Slapy taky, že jo, nadlepšuje se teda Praze, aby ta neskončila ve sračkách, pardon, jak se tomu říká, ve splaštích.
1: Exkrementech.
0: Ano.
1: Jo.
0: A takže tam se, dokud budeme moc, tak ty slapy prostě to tam budou pouštět. Pak si myslím, že to bude velice zajímavá turistická atrakce, pouze teda s nějakou kroužkou nebo kapesníkem. A konečně třeba Pražáci jako pochopí, kolik je 1+1. Oni by to možná potřebovali jako sůl, mimochodem, jo. Na druhou stranu, vy jste říkal, že máme nějaký třeba nový technologie, jak dostat, získat vlastně jakoby energii z větru pomocí nových turbín nebo nových mašinek, jako který nedělají takovýhle bordel, není to tak, jako je ta technologie nějaká nová, že jo, ve Francii třeba nebo tak?
1: Ano.
0: Řekněte o tom něco, jako jestli teda je to řešitelný nějakým způsobem.
1: Jsou to menší turbíny, dokonce nemají ty obrovská ramena, mají spíše krychlový průměr, přes který prochází vzduch, můžete to mít namontováno na nejvyšších částech budov. Je to velice zajímavý zdroj. Je to vlastně něco jako lokalizace energetických zdrojů. Čili jestliže na jedné straně vymýšlíte malé modulární reaktory SMR, které umožňují, abyste je umístnil u vesnice nebo města a podobně, pak ty Francouzi se zaměřili na to, aby vyvinuli větrníky, které neprodukují infrazvuk, které jsou šílené, nedevastují krajinu, jsou menší, mají sice menší energetický výkon, ale nespůsobují taky ty problémy s vlhkostí, vzduchem a podobně. Samozřejmě EDF, které to vyvinulo a měli tam ty výzkumné laboratoře, pořád narážejí na snahu taky ve Francii budovat další větrníky a větrníkové komplexy a podobně, protože Evropská unie dává podstatně větší dotace na ty velikánské stožáry vysoké 260 metrů, než na tyhle ty malé turbíny, které nedevastují všechno kolem. Ale je pravda, že tyhle ty větrníkové systémy, které vyvinul například EDF, jsou nesmírně zajímavé. Nemají ani stroboskopický efekt, ani vysoušecí efekt, ani infrazvukové efekty a podobně. No ale bohužel zatím se výrazně i v rámci Evropské unie neprosadili, protože nepochybně lobby velkých větrníků je podstatně silnější než lobby těchto menších větrných zdrojů elektrické energie. Ale ostatně stejně, musím se vrátit k jedné myšlence, pane Bureš. Nejvíce byste ušetřil, kdybyste přestal vyrábět věci, které nikdo nekoupí, nikdo nepotřebuje, ale vy je stále chrlíte. Textilní průmysl, ale mnoha spotřebních průmyslů, nábytkářský průmysl, dokonce i automobilový průmysl neprodá všechny vyrobená auta, kusy a podobně. A všechna energie, která se spotřebuje na tuhletu zbytečnou produkci, by mohla být ušetřena. A pak byste nepotřeboval tolik větrníku, nepotřeboval byste ani tu fotovoltaiku a ostatní věci. Jenomže to bych pak znamenalo, že byste zasáhl skutečně objektivně do průmyslového potenciálu jednotlivých evropských zemí. Zasáhl byste investory, zasáhl byste další a další struktury, které pijí z téhleté nesmyslné produkce a výroby. No a to pak v konečném důsledku narazíte na obrovské lobby, které je v Evropském parlamentu a kde těch 18 000 lobbystů rozhodně nepracuje proto, aby jsme měli rozumné spotřeby elektřiny, dostatek vodních zdrojů a podobně. A to je právě jeden z problémů politických elit. No a když teď čtete, že vlastně samotná Evropská unie vynaložila stovky milionů na to, aby neziskovky přesvědčili veřejnost, že Green Deal je jediným způsobem záchrany planety, no tak pak se nedivte, že tihleti lobbysti za velké větrníky a podobně mají stále zelenou, že všechny ty dotace jdou na tyhleti obrovské větrné farmy a každý kašle na to, že bohužel ti větrníky na tom moři mění toky vodní páry, zvyšují vysoušení povrchu v Evropě. A v konečném důsledku, teď jsem viděl další studii, tohle to jsou přece nesmysly. Bylo vědecky dokázáno, že neprodukují ani neškodlivý infrazvuk větrníky, ani nemění vzdušnou vlhkost, nepřesměřovávají ani pasatové větry a jsou velice prospěšné. No víte, bohužel dnes velká část vědy je prodejná a za peníze vám vědecky potvrdí cokoliv.
0: No, pane
1: profesore, vidíte ostatně sami kolem sebe.
0: Vzpomeňme třeba jenom na zakázku od Philipa Morrise, že jo, kdy přední američtí vědci vyprávěli o tom, jak cigarety neškodí, že, a nepodléhat dezinformacím. a byli placeni za to, aby dokázali, že cigarety neškodějí. Bylo jich dost.
1: A nejenom to, pane Bureš, oni dokázali vědecky, že cigarety zvyšují, lepšují paměť.
0: No, fakt?
1: Takže ano, to jsou vědecké studie, které dokázali, že konzumace tabáku, tedy kouření, zvyšuje a zlepšuje synaptické propojení jednotlivých neuronálních sítí v oblasti paměti. No ale možná se potom sami lekli ty věci, protože kdyby jak si lidé hodně pamatovali, tak asi by některé sliby politiků si pamatovali a to by asi nebylo moc dobré, že jo?
0: Jo, tak proto se začalo najednou bojovat proti kouření, aha.
1: Jo, přesně tak, přesně tak.
0: Tady máme důvod. No ne, já totiž, tam to trošku z toho paměti samozřejmě nesedí, protože já jsem, tak na odlehčení, už je tomu taky asi dobrých 10 let, jsme byli, bylo novoroční předsevzetí, jo, že jo, všichni nový rok, ty jsme slavili toho Silvestra a teď všichni jako ty předsevzetí. A já jsem si hrdě, jako jedinej teda z celý ty z kultury, předsevzal a veřejně jsem řekl, že ten rok nepřestanu kouřit, že budu bojovat proti té lobby a že půjdu proti větru, jo. No, vydrželo mi to asi do února, ne kecám do února, vydrželo mi to až do 10. měsíc, oktober, do října, to si pamatuju jako dneska, kdy jsem si takhle v neděli večer vzpomněl, že už od čtvrtka nemám cigarety. A protože byla tma, tak jsem si dal závazek, že teď to nějak přežiju a ráno se je budu koupit. No celý den jsem na to zapomněl zase. A vzpomněl jsem si na to až večer. Pak jsem si teda jednu krabičku koupil, kdyby náhodou, jako, a normálně jsem jako úplně přestal na několik let, na dlouhou dobu. A tak jako s to někdy halt ta nedůslednost v těch novoročních předsevzetích jako má i pozitivní efekt, bych řekl.
1: No ale vy jste se stal strůjcem deficitu státního rozpočtu České republiky. Protože vy nevíte, že příjmy z tabáku a z alkoholu jsou jedinými bezpečnými příjmy státního

0: sobě vlastní říct, že přátelé, bude důvod na výlet, sice na Slovensko, a to 17. říkám to doufám dobře, 17. sobota.
1: Ano, 17.
0: 17.10. takže oktober. A pojedeme na autogramiádu pana profesora Staňka a v křest jeho nejnovější knížky, která se jmenuje Svět současnosti a obrazy budoucnosti. A je to ve městě Holíč. Holíč.
1: Ano.
0: Soukromé divadlo Beseda, Bernolákova ulice 4. Holíč. Je to takový krásný areál historický. Určitě se vám to bude líbit. Tady máte v obrázek tu, jak se tomu říkám, no, plakát. Jinak všechny informace najdete na webu petrbureštv.cz. Tam taky už najdete možnost, zase já to tady, si knížku i předobjednat, protože pan profesor říká, že první kusy, který si objednáte ještě dopředu, tak je podepíše, takže budete mít i vy, kteří jste prostě třeba ze západu Čech a chcete mít podepsanou knížku panem profesorem Staňkem, tak máte možnost tentokrát to udělat touhletou metodou, že si můžete už teď předobjednat přímo na webu tuhle knížku, nová kniha pro pana profesora, kliknete, jo, tady vidíte obrázek, jdeme na e-shop, tady je, a hned tady první, vyplníte tabulku, hodíte to do košíku, jo, je to jako vždycky, prostě už víte, takže jako každý internetový obchod, dáte objednat a věci se dějou. Tady vyplníte všecko a bude. Takže můžete získat i s podpisem tuhletu knížku. Jinak samozřejmě všichni, kdo přijedou do Holíče, do toho městečka, právě vlastně volete kousek z Moravy, tam je, co by autem dohodil.
1: Mezi Hodonínem a Skalicí.
0: Ano, takže je to u nosu. Tak přijeďte všichni a uvidíte, bude to určitě krásná akce, plná zajímavých. A pan profesor slíbil, že bude mít ještě speciální přednášku k tomu.
1: Jo.
0: Takže toť pozvánka, takže ještě jednou 17.10. a začíná se ve 2 hodiny odpoledne, jo, ve 14 hodin.
1: Ano,
0: 17.10. Soukromné divadlo Beseda Bernolákova 4 Holíč. Najdete to tam, je to krásně značený všechno, i já jsem trefil na poprvý téměř. Tak no, řešili jsme to s Luckou, jestli doleva nebo doprava, ale to paní nás navedla tenkrát, tak jako dá se, prostě není problém, je to prostě v centru. Takže nebojte se nic. A přijďte v jiném počtu důstojném, určitě to bude právě velice zajímavá akce. Tak a my jdeme, pane profesore, co máme teď na to? Jo, já bych chtěl jednu věc probrat. Tady Andrej Babiš a pan Macinka a další teď si jako vyhrnuli rukávy. Sucho, nesucho, voda, nevoda, hlad nebo bída, to je jedno. My se skryjeme pod francouzský jaderný deštník. S tím, že se údajně teda by měly francouzský atomový zbraně přesunout na naše území České republiky, což samozřejmě zvýší určitě kredibilitu a v rámci NATO a evropské armády a kde si cosi. Ale podle zlých jazyků na druhou stranu to taky zvýší potenciál, jakože budeme terč z první priority. Tak co vy si o to myslíte?
1: No, první věc, kolik je těch francouzských hlavic? Odhaduje se mezi 220 až 250. Jaká je ráže těch hlavic? Většinou se jedná o hlavice od 50 kilotun po 200 kilotun. Nejedná se tedy o gigantické jedno nebo 10 megatunové hlavice. Třetí věc, kde budou umístěny v České republice? V těch původních betonových bunkách